0: a Izraelem eskalovalo. A Izrael provedl po celé Sýrii stovky úderů, především proti cílům syrské armády. A tady se nenechme mýlit, nešlo o podporu militantů, kteří se mezi tím v zemi chopili moci. Izrael nechtěl, aby vojenské základny a vojenské vybavení padly do rukou nové vlády. Izraelská armáda rovněž převzala kontrolu nad nárazníkovým pásmem podél hranic, které dříve hlídaly mírové jednotky OSN, a Izraelci tyto pozice dnes okupují. A to Turecko je naproti tomu členem NATO a se Sýrií sdílí 900 kilometrů dlouhou hranici. A během 13. občanské války tak hrálo významnou roli, podporovalo protivládní síly a opakovaně vysílalo své jednotky do Sýrie, aby bojovali proti kurdským skupinám, které Ankara považuje za hrozbu pro svou vlastní národní bezpečnost. A ty Kurdové představují pro Turecko významnou hrozbu. A tento početný etnický národ, čítající přibližně 40 milionů lidí, oni nemají svůj stát, uvědomme si to, tak boje za vlastní suverénní stát od konce minulého století. A velká část těch historických území dnes patří Turecku. V Syrii jsou soustředěny asi 3 miliony Kurdů, to je poměrně militantní menšina, která by mohla sehrát kontroverzní roli v probíhajícím mírovém procesu ovlivňujícím samotné Turecko i sousední státy. Takže to rozpuštění syrských demokratických sil a jejich integrace do syrských státních institucí je důležitou událostí z hlediska zachování syrské suverenity a územní celistvosti, jak uvedlo 27. srpna turecké ministerstvo obrany. O dva dny dříve velitel syrských demokratických sil Kazım Kobani oznámil ukončení jejich existence jako autonomní vojenské organizace poté, co bylo s Damaškem dosažena dohoda o integraci kurdských vojenských a správních struktur do syrských státních institucí. Takže uvidíme, jak to bude dál, tam je to opravdu velmi zamotané a uvidíme, jak to bude, protože tam je v sázce i Kypr a je toho tam povícero. Takže pojďme dále na další zprávu.
1: Tak, dále se koukneme na španělskou Ceutu. Naše armáda je prý bezmocná, protože přepadení vojenských vozidel migranty v Ceutě bylo podle policie předem naplánováno. Podle předběžných zjištění národní policie nebyl útok na vojenskou hlídku v oblasti Benzů v Ceutě. K němuž došlo včera v noci, takže 30.29. Tak nebyl to spontánní střet, ale předem naplánované přepadení. Nyní vojenští představitelé hovoří o vojácích, kteří nemohou použít fyzickou sílu, nemají zbraně a jsou tak vystaveni riziku podobných útoků i do budoucna. V souvislosti s přepadením vyšetřovatelé policie na místě objevili neobvyklé množství velkých kamenů, které neodpovídalo přirozenému geologickému složení terénu. Policie se domnívá, že kameny byly tedy na místo záměrně nashromážděny předem, aby zde byla připravena past na vozidlo nebo celý konvoj projíždějící touto oblastí. Tak, snímky poškozených vozidel to nás nezajímá. K přepadení došlo ve chvíli, kdy vojáci 54. pravidelné skupiny Ceuty prováděli běžnou hlídkovou činnost. Desítky nelegálů přepadly hlídkové vozidlo intenzivní sprškou kamenů. Náhlá intenzita útoku vozidlo vážně poškodila, rozbila jeho okno a uvěznila policisty vevnitř. Tak, ale na sociálních sítích už můžete vidět záznamy videa, zkrátka lidé se tam naštvali zdravě, vtrhli na ty jejich improvizované kempy na pláži, rozsekali jim to tam na padrť, zapálili, co se zapálit dalo, dokonce tam byly španělská média, takže jim tam hezky vyřvali na Sancheze, co si o něm myslí a co si myslí obyvatelé Ceuty o novinářích a jejich pravdivém informování. A dnes tam pravidelně procházejí pochody ulicemi, aby bránili své lidi. Takže lidé to museli vzít do svých rukou, dámy a pánové, na Ceutě.
0: Divím se, že u toho hodnocení a rozdílení cen v té Ceutě, takže do toho nezahrnuli i ty novináře, když už tam byla ta výplata. No, co není dneska, může být zítra. Já násilí zrovna nefandím, ale to, jako co tam je, tak ty lidé jsou tam prostě, vemte si to, že oni jsou tam vlastně v určité enklávě, oni z ní nemohou, přes vodu také nemohou. A ty jsou tam takhle, jsou tam vlastně v obležení a de facto bránit se také nemohou. A tam ty vojáci, jestli tam nemají zbraně a podobně, jako k čemu tam jsou ty vojáci. No, pojďme dále. Další článek se zabývá otázkou, který stát podlehl Zelenskému a dává mu 9,2 miliardy eura pro ukrajinskou armádu. Využijte všechno naplno. A podpora Ukrajiny není jen pomoc, je to něco navíc. Takže je to Norsko. Norsko plánuje vyčlenit další 9,2 miliardy euro nebo dolarů, což odpovídá 85 miliardám norských korun, aby podpořil Ukrajinu v příštím finančním roce po neustálých žádostech vlády Zelenského o zasílání peněz. A to nové financování na stejné úrovni jako částka poskytované severskou zemí pro aktuální rok. A to oznámení přišlo poté, co norský premiér Jonas Gahr Støre navštívil Kyjev, kde se k němu připojili představitelé pobaltských a skandinávských zemí, kteří vyjádřili podporu Ukrajině v době války s Ruskem. A podle toho Støra tak budou prostředky směrovány jak na pokrytí vojenských potřeb, tak i na poskytování dalších typů pomoci. Podpora a obnova Ukrajiny není jenom pomoc, je to investice do bezpečnosti samotné Evropy. Chtěli tedy říct, že to je do bezpečnosti těch politiků, které jsou v té Evropě v čele, protože oni o ty jde, jo, o ty jde, o ten zbytek lidí nejde. Je to mnohem víc. Používejte všemouce a budete posíleni, řekl norský premiér. Tak to určitě, to oni jako určitě mouze použijí ty peníze, o tom není pochyb. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dál, co tady ještě máme.
1: Dále se koukneme. Další fáze byla potvrzena. Evropa již připravuje vojska pro Ukrajinu. Zatímco tedy veřejná diskuze o příměří a mírových jednáních pokračuje, takzvaná koalice ochotných již vytváří vojenská fakta pro období po něm. Oficiální prohlášení ze 24., tedy z pondělí, teď srpna ukazuje, že Velká Británie, Francie, Německo a jejich partneři nejen hodlají pokračovat ve své vojenské podpoře Ukrajiny, ale také vytvořit stálou bezpečnostní architekturu, která zahrnuje mnohonárodnostní síly na ukrajinské půdě. Zásadní bod je ke konci prohlášení téměř nenápadný. Koalice bude pokračovat v přípravě mnohonárodních sil Ukrajiny, aby mohly být nasazeny, jakmile bude dosaženo věrohodného ukončení nepřátelských akcí. Už se nejedná o dodávkách jenom zbraní. Jde o přípravu na vojenskou přítomnost pod vedením Západu, a to na Ukrajině. S tím, že skupina neexistuje jenom na papíře. No, šílenci.
0: Další informace hovoří o tom, že katastrofa se blíží. Střední Evropa hledá způsob, jak se vyhnout válce s Ruskem. A ta zpráva hovoří o tom, že koncept Mittel Evropa jako střední Evropa, tak má prastaré kořeny. A zatímco na začátku 19. století, tak ten prostor oddělující Ruskou říši od západu evropských mocností, tak se označoval z politického hlediska, tak na konci století po sjednocování německých států, teda tím železným kancléřem Bismarckem, se začal chápat jako alternativa k německé říši, zahrnující mnohonárodní území Habsburského, Rakouska, Uherska. Takže tak či onak šlo o prostor mezi východem a západem. A nyní, když se západní Evropa otevřeně připravila na válku s Ruskem, tak je na místě se zeptat, kde chtějí takovou válku vést. Není to právě ve střední Evropě? A my v Rusku, říká autor, my v Rusku bychom si měli položit otázku, jak si představujeme vojenskou politickou uspořádání Evropy po válce na Ukrajině. Když tato válka jednou přirozeně skončí a my v každém případě budeme muset zůstat sousedy evropských zemí, jakou vizi kontinentu jim můžeme nabídnout? Je to důležité proto, že pokud nedokážeme formulovat naši představu o bezpečnostním uspořádání Evropy, tak nejenom, že poskytujeme potravu západní propagandě k vytváření těch nejabsurdnějších interpretací ruských záměrů, ale také nedáváme našim přátelům a podobně smýšlejícím lidem v mnoha evropských zemích argumenty. A pokud nebudeme utvářet naši společnou budoucnost, bude utvářena za nás. A mezi tím Mittel Europa, napodobující nezávidění hodný osud Ukrajiny, zoufale hledá koncepční východisko ze své situace. Maďarsko a Slovensko aktivně vystupují proti pokračující podpoře Zelenského monoetnické diktatury. Česká republika se vydává podobným směrem. Rakousko a Švýcarsko, přestože svou neutralitu částečně zkompromitovali, nejsou proti jejich obnovení. Srbsko hledá a nedaří se mu najít místo mezi znepřátelými stranami. Ani Chorvatsko není příliš aktivní. Dokonce i Itálie, která byla rovněž částečně bývalým habsburským územím, začíná hledat cesty k dialogu s Ruskem. A v době po druhé světové válce těžil ze stability a vzájemně výhodného obchodu právě země tohoto regionu nejvíce. Energetické a logistické koridory byly vybudovány přímo přes tyto země a právě zde je rostoucí německá agresivita vnímána s největšími obavami. Historická paměť stále přetrvává. Co může Rusko nabídnout mikroevropě? Mnohé. Ale hlavní věcí slovy Donalda Trumpa je mírová dohoda, smlouva o vzájemné bezpečnosti a neútočení. Rusko rozhodně nepovažuje žádnou z výše uvedených zemí za hrozbu. Moskva může nabídnout energetickou dohodu, může státům regionu zajistit garantované dávky zdrojů. Rusko může nabídnout obchodní dohodu, dohodu, která otevře tok vzájemného obchodu, investic a cestovní ruchu. Můžete namítnout, co pravidla Evropské unie. Ta to nedovolí. No pak tedy bojujeme, nebo změníme bruselská pravidla. V určitém okamžiku si budeme muset vybrat jednu z těchto možností. Už mám pocit, říká autor, že jednotný evropský prostor a orgány EU ve své podobě prožívají poslední rok své existence. Dynamika probíhající procesu je příliš silná, tlak ze všech stran i zevnitř je velmi velký a země střední Evropy by za své zájmy bojovali s mnohem větší energií, kdyby viděli jasnou a pozitivní alternativu k budoucnosti pod diktátem eurobyrokracie. A otázka mikroevropy automaticky vyvstává při jakékoliv diskuzi o budoucnosti Ukrajiny. Ať už jakýkoliv kus Ukrajiny zůstane mimo ruskou bezpečnostní zónu, tak bez ohledu na to, kolik takových částí bude a jak se změní hranice s Polskem, Slovenskem a Rumunskem, tak toto území buď bude prostorem míru nebo prostorem války. A pro Rusko je ideálním scénářem přátelská Ukrajina integrovaná do ruské ekonomické zóny, ale neutrální Ukrajina integrovaná do stabilní mitl Evropy je mnohem lepší než silně vyzbrojená západní vyspa. A ukrajinské elity nejsou jen Zelenský. Mnozí jste přemýšleli o tom, co se stane po něm a po válce. A jim je třeba nabídnout věci budoucnosti, v níž budou mít své místo. Takže ten osud té mitl Evropy je také navíc osudem Německa, který v současné době se nachází na křižovatce. Anglosasové tlačí slabou a naivní severní Evropu a spolu s ní Německo ke konfrontaci s Ruskem, ale uvnitř Německa stále existují dostatečně silné síly, které odolávají vyhlídce na třetí historickou sebevraždu. Mitl Evropa jako politický most a ekonomický koridor by se mohl stát nejlepší alternativou pro Německo. Ta mitl Evropa jako prostor stability a vzájemné výhodné spolupráce zasadí poslední hřebík do rakve dalšího protiruského a mimochodem proti německého projektu Velkého Polska od moře k moři. Jehož podstatou jsou vnitroevropské vazby mezi severem a jihem na úkor vazeb mezi východem a západem. A Polsko se bude muset vybrat, zůstat nebo nežít vedle umírajících pobaltských států se železnou oponou, kterou si samo vybudovalo. A nyní, když se válka na Ukrajině tak či onak blíží k rozuzlení, protože eskalace povede buď k míru nebo k ničemu, je nejvyšší čas nabídnout mitl Evropě nabídku. Z Bruselu se v reakci dočkáme hysterie, to by nás se nemělo odradit. Další krize v Evropské unii by nám pouze prospěla. Politici mitl Evropy budou mlčet nebo možná teatrálně protestovat proti nevyžádanému návrhu, ale za zavřenými dveřmi nám poděkují a začnou se svými podnikatelskými elitami vyjednávat podmínky. A budeme doufat, že v důsledku procesu, který jsme zahájili, se mitl Evropa konečně stane prostorem míru a spolupráce mezi Východem a Západem. Je to zajímavý článek. Pojďme dále. A je to k uvážení. Já jsem se touto otázkou zabýval v některých z kompasů, je to tak asi 15-20 kompasů zpátky. Tam to najdete. Tam jsem se tím zabýval, těmito otázkami.
1: Tak, koukneme se rychle na Německo. Pozorně to sledujme. Lidovci a socialisté zničili Německo a teď se třesou před ortelem veřejnosti. Zemské volby v Německu již za pár dnů. Čtvrtina mladých chce před migranty emigrovat a šílené zbrojení, drzé kyjevské jitrnice a AfD vede vlnu odporu a prý vítězí. Ivo Strejček, který připomíná blížící se zemské volby ve třech spolkových zemích našeho osudového souseda, z nichž má Fialova vládní koalice oprávněnou hrůzu, protože mohou potvrdit probuzení veřejnosti, která už má dost hospodářského rozvratu, chirurgů z dovozu i válečných příprav. To je takové shrnutí, samozřejmě už víme, že Volkswagen už propustil asi 140 tisíc, celkem chce propustit a zničit 300 tisíc pracovních míst, další fabriky taktéž. Ta migrační krize je tam veliká, obrovská a Němci už toho mají dost. Tak jim držme palce asi.
0: Pojďme dále. Poslední zprávu, kterou tady mám z Evropské unie. Já už jsme tady na to lehce narazili. To je zpráva Řecka. Státní kreditní skóre se tam zavádí od září. Čili tady jako určitě algoritmus, tak tam lze snižovat splátky, půjčky a likviditu a tak dál, ale také jako dělat pravý opak. A tady vlastně se poprvé vytváří centrální státní kreditní skóre pro každého občana a podnik. A prostřednictvím propojení databází AADE, FK, KAO a Sekretariátu pro správu soukromých dluhů budou algoritmy umělé inteligence a strojového učení zpracovávat celou finanční historii daňových poplatníků. Příjmy, majetek, uspořádání, zpoždění, zabavení, získat určitou míru finanční konzistence splatnosti 3 měsíců. A ačkoliv institucionální rámec prezentuje vydávání a oznámení skóre jako proces, který vyžaduje výslovný souhlas občana prostřednictvím GovGR, tak za jeho technokratickým obrazem se skrývají vážná strukturální rizika. Iluze dobrovolného souhlasu, praxe se mění ve vydírání v jednosměrné ulici, pokud banky, pojišťovny nebo komerční podniky stanoví vládní skóre jako předpoklad pro jakýkoliv benefit, odmítnutí jeho zveřejnění bude automaticky zamítnuto. Neprůhlednost a arbitrarita algoritmů black box umělé inteligence, tak používáním prediktivních modelů, které se snaží vypočítat odhadovaný záměr konzistence a klasifikovat občany do klastrů, nese riziko algoritmické zaujatosti. Občan může dosáhnout nízkého skóre na základě statistických korelací a pravděpodobností, aniž by měl možnost smysluplného pochopení nebo přímého zpochybnění rozhodnutí algoritmů. Dále institucionalizace paralelního státního stát už není omezen pouze na výběr daní, přebírá roli kontrola úvěrů jménem celého trhu. Toto skoro může být kritériem nejen pro půjčky, ale také pro účast v podpůrných programech, v dotacích nebo vyrovnání dluhu, čím se občané kategorizují na konzistentní a nejisté. Dále občanská stigmatizace a sebenaplňující se proroctví. Občan nebo profesionál, který čelil občasným potížím, je ohrožen, že se dostane do nízkého skóre a místo toho, aby systém podporoval jeho zotavení, tak ho předem odřízne od potřebných finančních nástrojů, což nakonec urychlí jeho ekonomický kolaps. A v každodenním životě běžného občana přináší špatné skóre okamžitě následující výsledky. Bezúročné splátky a BNPL, to nevím, co je, tak jsou snižovány. Pokud si někdo chce koupit pračku, notebook nebo vyměnit pneumatiky v autě za 60 € za měsíc, tak systém úvěr zamítne. Pokud nemá dispozici všechny peníze, je jednoduše vyloučen z nákupu. A právě tady spočívá past té digitální neřesti. Zákon zakazuje nákupy bankovek, přesahujících 500 € mezi jednotlivcem a podnikem, či transakce. No. Mezi nimi a při nákupu notebooku za 800 € musí muž nutně zaplatit elektronicky debit, kredit nebo převod. A pokud mu je ze splátek zamítnut kvůli špatnému kreditnímu skóre, nemůže si u pokladny vybrat peníze, protože mu zakázáno překročit 500 € ani částku překonat. musí mít na kartě nebo na bankovním účtu všechny dostupné částky, aby mohl zaplatit jednou provždy. A tady potom přichází další věci ještě na řadu, kdy teda výsledkem je, že občan s nízkým skóre a dluhy je tak uvězněn v systému, kde nedají mu splátky ani kredit, nedovolí mu platit více než 500 euro v hotovosti a pokud peníze vybere v bance, riskuje okamžité zabavení. A kreditní banky a kreditní karty a přečerpání jsou blokovány. A banka buď zruší právo zadat minus na mzdový účet nebo sníží úrokový limit na nulu, čímž si praví o bezpečnostní rezervu v případě nouze, například lékař nebo nějaká porucha a podobně. Dveře ke spotřebitelským půjčkám a financování, nelze si půjčku na opravy domu, na koupě ojetého auta ani na studium, odmítnutí nebo dražší pronájem domu a tak dále, tak dále. My na to budeme dělat v dohledné době pořád, takže vážení diváci, posluchači, věnujte tomu opravdu pozornost. Zanedlouho se vás to bude týkat také.
1: Tak, máme toho ještě dost. Omán na žádost Íránu zapečetil jižní cestu Hormuzským průlivem. Společná dohoda o společném řízení a odstranění sultanátu z americké politiky je v platnosti. Tak tedy Írán a Omán dosáhli dohody o Hormuzském průlivu a její aktivace byla okamžitá, protože indický tanker, který se pokoušel v té době překročit z ománské strany, Hormuzský průliv byl ostřelován a vrátil se do původního přístavu. Současně na žádost Teheránu Omán uzavřel tedy jižní cestu průlivu, což byl v podstatě průchod pod dohledem amerických sil. Teď to ukazuje, že Maskat dává přednost míru se sousední zemí, než aby poslouchal pokyny z Washingtonu. A konec konců Írán se podílí o příjmy z tranzitních poplatků s Ománem, takže nebudou škodní.
0: No, já tady mám poslední zprávu, jenom ve stručnosti už, abychom si všechno stačili. Irán vyhlašuje totální dedolarizaci a Pezeškian slibuje zlomit ekonomické obléhání Spojených států řízených sionisty. A iránský nejvyšší vůdce prosazuje domácí výrobu jako řešení pro posílení ekonomické odolnosti v době, kdy Washington vede proti zemi kampaň ekonomického škrcení. A ten iránský prezident Masoud Pezeškian se ve svém prohlášení 29. srpna zavázal pokračovat ekonomickém a politickém kurzu stanoveném nejvyšším vůdcem Mošábou Chameneím a do centra vládní agendy postavil inflaci, zaměstnanost a snižování závislosti na americkém dolaru. A to Pezeškianovo prohlášení přišlo v reakci na poselství Chameneího o příležitosti týdne vlády, v němž nejvyšší vůdce zdůraznil potřebu investovat do domácí výroby a trhů pod národní kontrolou. Za nejvyšší přednost vlády označil důvěru, kterou vnímá nejvyšší vůdce. A iránská vláda označila národní jednotu za absolutní prioritu. Každé významné politické, ekonomické, sociálně, kulturní rozhodnutí má být posuzováno z hlediska svého dopadu na soudržnost společnosti a povinností má být také vyhýbat se umělé vytvářené polarizaci. A to Chameneího poselství 28. srpna vyzvalo Irán, aby upřednostnil domácí výrobu s cílem bojovat proti inflaci, ekonomickému tlaku a začít omezovat používání dolarů při transakcích. Je to jasné, ta domácí výroba oni to budou potřebovat, protože oni vyvážejí ropu a zase si dováželi různé produkty a teď budou muset přejít na to, aby ty produkty pěstovali nebo vyráběli doma. Takže to je teda tady k tomu. A tady vyzdvihal i vládu za to, že během války, sankcí a blokády dokázal udržet zásobování, obnovovat infrastrukturu, řídit energetický sektor, přičemž zároveň uznal dopad nepřátelských kroků. Takže tolik asi pro dnešek ze zpráv, které tady máme. Já ještě bych tedy na ten závěr bych ještě docela zajímavou informaci z toho našeho okénka. A je to od Larryho C. Johnsona, který říká, není to islámské NATO. Dohoda z Mekky buduje bezpečnostní architekturu po americkém vzoru a Irán se chystá vstoupit. To je velmi zajímavé. Západní komentátoři zařadili dohodu z Mekky do pohodlné škatulky, kdy Saudská Arábie, Turecko a Pakistán 7. srpna podepsali Mekskou dohodu z Mekky o společné obraně, podle níž má být ozbrojený útok proti jedné zemi považován za útok proti všem. Tak automatickou nálepkou se stalo islámské NATO, tedy sunnitský blok, v němž se tři z největších armád muslimského světa spojily, na základě sektářské identity. Tento výklad byl zastaralý, téměř ještě dříve, než Ingol zaschal. Ve skutečnosti se formuje něco jiného. První nosní pilíř bezpečnostní architektury po americkém období, o kterou Rusko a Čína usilují a Irán se chystá projít dveřmi. Použitá formulace nebyla náhodná a nevzešla z Riádu. Dne 27. dubna Petrohradu po setkání s iránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchim, tak Vladimír Putin vyzval k vytvoření nové bezpečnostní architektury v Perském zálivu. O týden později 5. a 6. května v Pekingu po vlastním setkání s Araghchim čínský ministr zahraničí Wang Yi v podstatě řekl to též, že Peking podporuje vytvoření regionální mírové bezpečnostní architektury, na níž se budou podílet samotné země regionu. Chránit společné zájmy, usilovat o společný rozvoj. Araghchi zase Putinovi sdělil, že Irán podporuje novou poválečnou regionální architekturu, která by koordinovala rozvoj a bezpečnost. Všimněte si dvou podstatných slov, která Araghchi spojil. Rozvoj a bezpečnost. A právě tato dvojice slov je klíčem a říká, vrátím se k ještě. Rusko prosazuje koncept kolektivní bezpečnosti v Perském zálivu už od roku 2019. Lavrov je znovu připomněl 28. února tohoto roku, právě v den, kdy válka začala. A cílem je konzistentně vytvářet mnohostranný rámec vedený zeměmi regionu, který nahradí americký obranný deštník nad Perským zálivem, učiní z Moskvy a Pekingu spolu s regionálními státy garanty bezpečnosti, a což je zásadní. Bude s Iránem zacházet nikoliv jako s hrozbou, kterou je třeba zadržovat, ale jako s legitimním pilířem tohoto uspořádání. A jak Araghchi parafrázoval své čínské hostitele, tak Irán je po válce jinou zemí. Jeho postavení se zlepšilo a před ním stojí nová éra spolupráce. Mějme tento plán na paměti a podívejme se znovu na Meku, říká Larry Johnson. První pilíř. Dohoda z Meky byla podepsána za války a právě tento kontext je zásadní. Téměř 6 měsíců po zahájení války 28. února Saudská Arábie čela opakovaným útokům raketami a drony a důvěra v ochotu Washingtonu skutečně a v reálném čase garantovat bezpečnost Perského zálivu byla viditelně otřesená. Z tohoto oslabení zešla smlouva, která spojuje Pakistán, jediný jaderně vyzbrojený muslimský stát, s arzenálem čítajícím téměř 300 hlavic s Tureckem, které disponuje druhou největší armádou v NATO a se Saudskou Arábií, finanční kotvou Perského zálivu a strážkyní nejposvátnějších měst islámu. Téměř 1,4 milionů aktivních vojáků a přibližně 124 miliard dolarů společných ročních výdajů na obranu se poprvé od éry Bagdádského paktu spojilo pod jedinou formuli vzájemné obrany. A signatáři pečlivě zdůrazňují, že jde o čistě obranou dohodu a podle Erdoganových slov je otevřena dalším zemím. Ankara zmínila Egypt, zájem naznačila taky HK. Západní analytici poukazují na tom, že všechny tři členské státy jsou partnery Spojených států, Turecko je členem NATO, Pakistán významným nečlenským spojencem NATO a Saudská Arábie je největším odběratelem amerických zbraní. A dospěli k závěru, že pakt proto nepředstavuje pro Washington žádnou hrozbu. Dopustili se stejné chyby jako ti, kteří jej označili za sumické NATO. Zaměřili se na zakládající členy a přehledy směr, kam se ta dohoda ubírá. Pakt otevřený dalším zemím podepsaný státy, které ztratily důvěru v americký bezpečnostní deštník uprostřed války proti Iránu, kterou Irán přežívá, nikdy neměl zůstat klubem tří sunnických zemí. A zde je něco, co veřejná analýza zatím nezachytila a co mohu uvést z přímých zdrojů, říká Larry Johnson. V pondělí ráno se po ní maršál Asim Munir, pakistánský náčelník generálního štábu a skutečný architekt regionální strategie Islamabadu, tak se nachází v Iránu. Předmětem jeho jednání je přistoupení Iránu k dohodě z Mekky jako jeho 4. člena. Přečtěte si to pomalu, protože to zcela rozbíjí rámec islámského NATO. Pakt o vzájemné obraně vedený sunnickými mocnostmi muslimského světa, který přijímá šíitský Irán, to není sektářský blok. Je pravým opakem rozpuštění samotné sunnicko-šítské dělící linie, kterou západní strategie po celé generaci využívala. A jakmile Irán uvnitř, nezůstává na to žádného konfesního typu. Zůstává přesně ta inkluzivní regionální vedená architektura, kterou popsali Putin a Wang Yi. Rámec, v němž Irán zaujímá postavení legitimního pilíře na místo izolovaného nepřítele. Mekka poskytla strukturu, vstup Iránu jí dává význam. Tím to ale nekončí. Bahrajn, monarchie v Perském zálivu, která hostí americkou pátou flotilu, podle mých informací, říká Rishi Johnson, jedná s Pakistánem o vstupu do vojenské aliance s Saudskou Arábií. Zamyslete se nad významem této skutečnosti. Stát Perského zálivu, který je fyzicky nejvíce propojen s americkou námořní mocí, se začíná přiklánět k tomu regionálnímu bloku. Každý další vstup odlamuje další cyklus americké bezpečnostní uspořádání v Perském zálivu a zazývají do nové struktury, která vedle něj vyrůstá. Vzpomeňme si na reakční dvojice slov rozvoj a bezpečnost. Bezpečnostní architektura, která nemá ekonomický oběhový systém, je jen papírová aliance. Dohoda z Mekky jej získává a i zde je klíčovým článkem Pakistánu. Islamabad s Čínou v pozadí prostřednictvím investic v rámci OPEC a přístavu Gwadar, které už Pakistánu poskytují pozemní koridory do Iránu, tak se rozhodl dramaticky prohloubit svou ekonomickou integraci s Teheránem. A Munir vyjednává o desetinásobném zvýšení pakistánsko-iránského oběhu během 3 let. To není zanedbatelná položka v rámci sankčního režimu. To je jeho demolice. A otevřeně řečeno to políček americkému ministru financí Scottu Bessentovi. Americký ministr financí během války sliboval nejtvrdší sankce v historii, bezprecedentní kampaň s cílem ekonomicky izolovat Irán a vyhladovět jej až ke kapitulaci. Nyní sleduje, jak jaderně vyzbrojený americký spojenec, financovaný a podporovaný Čínou, plánuje znásobit obchod s tou zemí, kterou se on snaží zadusit. Obchod, který bude probíhat v juanech, prostřednictvím bartrových obchodů a v regionálních měnách mimo dolarový clearingový systém, na němž jeho sankce závisejí. A bezpečnostní a ekonomická architektura se budují stejným pohybem, stejným člověkem a během stejné cesty. A Bessentova strategie izolace dostává odpověď nikoli ve slovech vzdoru, ale v podobě integrace v praxi. A je zde hlubší ironie a stojí za to ji pojmenovat, protože usvědčuje celou generaci americké strategie. Washington po desetiletí považoval sunnitsko-šiitské rozdělení za nástroj, s nímž je třeba pracovat. Vyzbrojoval, toleroval muslimské militanty jako prostředek proti šiitskému Iránu od přesměrování politiky za Bushovy éry až po válku v Sýrii. Celá tato logika závisela na tom, že rozdělení zůstane otevřené. Nyní hlavní sunnitské mocnosti regionu Saudská Arábie, Turecko a Pakistán tuto propast sami uzavírají a začlení Irán do společného rámce obrany a obchodu. Klín, který Washington 20 let zatloukal, se stává základem bloku, který se řídí Moskvou a Pekingem, nikoli Washingtonem. To je zpětný úder nejvyššího řádu. Nikoli zbraň obrácená proti svému vůdci, ale tektonická trhlina, na jejím zachování byl tvůrce závislý a která se nyní uzavírá. Názor nemá velkou hodnotu, pokud nedokáže přežít své vlastní výhrady. Takže zde jsou. Munírova cesta je jednáním, nikoli podpisem. Vstup Iránu a Bahrajnu jsou k dnešnímu dní procesy běhu, nikoli dokončené kroky. A kterýkoliv z nich může ztroskotat. Nedůvěra mezi sunity a šíity je skutečná a trvá desítky let. Monarchie v Evropském zálivu se dlouhodobě obávají iránského podvracení a obranná smlouva to přes noc nevymaže. Předchozí dohody o vzájemné obraně v regionu, včetně saudsko-pakistánské dohody z září 2025 a starších ujednání GCC, nikdy nevyvolaly reakci ve stylu NATO, založenou na kolektivní obraně, a tato dohoda se může ukázat stejně deklaratorní jako ty předchozí. Všichni tři signatáři dohody z Mekky si zachovávají hluboké a aktivní vztahy se Spojenými státy a nebudou je chce přerušovat. Velkou část tohoto procesu může být spíše zajišťováním alternativ než čistým rozchodem. A výše uvedené informace z přímých zdrojů popisují záměry a jednání, nikoliv už uzavřené smlouvy. Takže tolik tedy tato zpráva na závěr. Tady ještě kousek pokračuje té zprávy, kolik máme čas, ještě to se dotáhneme. Směr však není totéž to dosažení cíle a směr je nespochybnitelný. A každý z těchto kroků směřuje stejným směrem, pryč od amerického deštníku a k regionálnímu uspořádání podporovanému Ruskem a Čínou. Dohoda z Mekky byla západnímu publiku představena jako sunnitský blok a odmítnuta jako klub amerických spojenců. Není ani jedním. je první pilířem bezpečnostní architektury, kterou letos na jaře popsali Putin a Wang i poté, co jednali s iránským ministrem zahraničí regionálně vedeného rámce podporovaného Ruskem a Čínou, který začlenil Irán jako legitimní mocnost a vytlačil Spojené státy z pozice nepostradatelného aktéra. A když Asim Munir pondělí vstoupí do Teheránu, aby projednal členství Iránu a zároveň bude jednat o desetinásobném rozšíření obchodu, neřeší dvě oddělené záležitosti. Pokládá dvě vrstvy stejné zdi. A Američané postavili své postavení v Perském zálivu na udržování rozdělení mezi sunity a šíity a na udržování dolaru uprostřed. Oba pilíře jsou nyní současně oslabovány a struktura, která místo nich vyrůstá, byla načrtnuta Moskvě a Pekingu. Takže tady říká, že nemáte ten jeho partner, někdy s kým se bojí ten mladý, a já diskutujeme o iránském prohlášení, on je myslím Iránec, ten nemá, že země Perského zálivu, které podpoří Besantův výdej, tak se stane terčem. A Mario se snaží zaměřit, se zrovna zaměřil na iránské prohlášení. Takže tolik tedy říká, vysvětlil jsem Sulejmanovi význam návštěvy Asira nebo Asima Munira v Iránu. Takže tolik teda k této zprávě. Já bych vás zítra chtěl pozvat na další kompas a od 20 hodin a krom toho ještě na další věc, na úplně nový formát pořadu v úterý od 20 hodin, zatím tedy pod názvem Geopolitika ve hvězdách, kde teda budu mít, jak já říkám, kolegu hvězdopravce, jak říkám, takže tam se budeme na některá témata z aktuální geopolitiky spolu bavit. Doufám, že to bude pořád, který vás zaujme. Budeme ho dělat asi občasně podle situace, také podle vyhodnocení vašeho zájmu z toho prvního úterního vysílání. Budeme mít i nové studio, takže další studio, takže uvidíme. Takže já děkuji dneska za pozornost. Připomínám 19.9. Palárikovo, kde máte zájem. Mimo jiné tam bude v programu Obnova Československa. Přijďte se podívat. A pokud máte pozvánku na naší webové stránce, pokud budete mít zájem o nocleh, máte i tam, kam, ke komu se přihlásit. Takže to je ode dneska všechno. Děkuji za spolupráci, panu kolegovi vám za pozornost a rozloučím se. Hezký večer.
1: Já taktéž děkuji, pane inženýre, za 2 hodinky zase toho týdenního přehledu zpráv, informací a komentářů. Takže to byl inženýr Jaroslav Tichý, dámy a pánové, jak jste slyšeli další program v týdnu na poslech budoucnosti a my se jdeme tedy vrhnout i dále. Děkujeme samozřejmě za podporu, za šíření a tak dále, za případné pochvaly, pokárání, anebo vůbec komentáře, ať už v archivu Svobodného vysílače, nebo na Odyssey. Tak, pane inženýre, díky moc, hezký večer a zase na viděnou a naslyšenou, dámy a pánové, a my se vrhneme na cestu dále naším vysíláním a jdeme se kouknout na Simonku a necenzurované informace, tedy ze světa za oponou.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Vítám vás, milí přátelé. Zdá se, že prezidentská volba je ještě daleko, ale hra o hrad už možná začala. Miloš Zeman připustil, že ho láká návrat. A stačila jediná věta, aby zareagoval Petr Pavel i Zemanovi odpůrci. Co kdyby to Zeman myslel vážně? BIS mezitím píše o klientelismu, manipulovaných zakázkách a o možném vyvádění peněz velkého rozsahu. Kdo o tom věděl? A co udělal? A Cyril Svoboda nekandiduje. Nikdo ho nenominoval. Přesto se z něj během několika týdnů stal možný soupeř Petra Pavla. Ukážeme vám, kdo z něj dělá prezidentského kandidáta, co má za sebou a proč alternativa možná vůbec není alternativou. Začíná Sedmička plus. To víte, že mě to láká, že v koutku mé duše o tom stále uvažuji. Tak to řekl Miloš Zeman na otázku, zda by se znovu ucházel o Pražský hrad. A teď pozor. Miloš Zeman kandidaturu neoznámil. Neřekl, budu kandidovat. Naopak, sám připomněl svůj věk a řekl, že nechce být českým Bidenem.
1: Moje alter ego říkal mému egu, Miloši, je ti 82 let a neměl bys být českým Bidenem. Takže ano, to pokušení tady je, ale současně je to vědomí rizika českého Bidena.
0: Takže je docela možné, že jak ho známe, že jen provokuje, že testuje reakce, nebo že ho jednoduše baví jednou větou znovu rozhýbat českou politiku. Jenže právě ty reakce jsou zajímavé, protože přišly okamžitě.
2: Současný prezident Petr Pavel Zemanovu úvahu neodmítl jako nesmysl. Připomněl Zemanovo staré heslo, že jenom blbec nemění své názory, a dodal. Je hezké, že se cítí natolik zdráv, že by o své kandidatuře uvažoval. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský byl podstatně stručnější. Ať kandiduje. A prohraje. A následně ještě přitvrdil. Zeman znovu prezidentem? 10 let ostudy stačilo. Poslanec TOP 09 Marek Ženíšek šel ještě dál. Mezi největší pohromy lidské civilizace zařadil černou smrt, druhou světovou válku, španělskou chřipku a Miloše Zemana uvažujícího o další prezidentské kandidatuře. To všechno kvůli člověku, který zatím kandidaturu ani neoznámil. A právě proto nás to zajímá.
0: Netvrdíme, že Miloš Zeman kandidovat bude. A už vůbec netvrdíme, že by vyhrál. Děláme něco trochu jiného. Bereme vážně možnost, kterou sám otevřel. Protože jestli stačí jedna Zemanova věta k tomu, aby reagoval současný prezident a okamžitě se ozvali jeho političtí odpůrci, stojí za to si položit otázku. Co by se stalo, kdyby Zeman skutečně přišel před kamery a řekl, budu znovu kandidovat na prezidenta České republiky. V roce 2028 mu bude 83. Byl premiérem, byl předsedou sněmovny, byl 10 let prezidentem. A hlavně, už jednou z vrcholné politiky odešel a pozor, dokázal se vrátit. Takže tentokrát nebudeme řešit, jestli se nám jeho návrat líbí. Zkusíme něco jiného. Měl by vůbec šanci? A co by musel udělat, aby jeho kandidatura nebyla jen politickou derniérou?
2: První útok známe předem. Věk. A s ním by se vrátilo všechno ostatní. Minář, Nejedlý, Rusko, Čína, Vrbětice, BIS, alkohol, zdravotní stav, staré fotografie, staré titulky, staré kauzy. A nad tím vším jednoduchá otázka. Je mu přes 80. Opravdu chcete, aby byl dalších 5 let prezidentem? To by byla mimořádně silná zbraň. Jenže Zeman má zároveň jednu zvláštní výhodu. V české politice už prakticky není co nového na něj vytáhnout. Jeho život, zdraví, spolupracovníci, výroky i politická rozhodnutí byly desetiletí rozebírány ze všech stran. A přesto dokázal 2x vyhrát přímou prezidentskou volbu. Tentokrát by ale nestačilo zopakovat rok 2013 nebo 2018. Musel by změnit hru.
0: A tady začíná náš myšlenkový experiment. Jak by musela vypadat Zemanova kandidatura, aby vůbec dávala politický smysl? Podle nás úplně jinak než jeho předchozí kampaně. Žádný pokus vrátit Starý Hrad. Žádná každodenní válka s Petrem Pavlem. A hlavně žádná kampaň postavená na větě Pavel je špatný prezident, vraťte mě tam. To by byla nostalgie. A přátelé, nostalgie, tak ta sama o sobě volby nevyhrává. Zeman by musel nabídnout důvod, proč se má 83letý bývalý prezident vůbec vracet. Tedy ne minulost, ale budoucnost. Mohl by říci, nechci se hádat o Petra Pavla. Chci se bavit o tom, jak má vypadat Česká republika v roce 2035. A v tu chvíli by se charakter celé volby určitě začal měnit.
2: Jaké pravomoci má mít přímo volený prezident? Potřebujeme senát? Jaký je český národní zájem uvnitř Evropské unie? Co má Česká republika dělat v NATO? Jak zajistit levnější energie? Jak zachránit český průmysl? Co s důchody? Co s bydlením? A proč se v České republice rodí tak málo dětí? To už není spor Zeman versus Pavel. To je spor o to, jakou zemi chceme mít za 10 let. A právě tady by mohl být Zeman politicky nebezpečný. Ne proto, že je mladý, ale právě proto, že už nemusí budovat žádnou další politickou kariéru. Mohl by říct, tohle je moje poslední politická bitva. Ne za mě, ale za naší zem.
0: Netvrdíme, že Miloš Zeman bude kandidovat. Možná skutečně jen provokuje. A možná by v roce 2028 tvrdě prohrál. Jenže stačilo pár jeho vět. A reagoval Petr Pavel, ozvali se političtí odpůrci a začalo se řešit, co by Zemanův návrat znamenal. Takže bezvýznamná ta úvaha není. A člověka, který už jednou odešel z vrcholné politiky, vrátil se a dvakrát vyhrál přímou prezidentskou volbu, není rozumné předem odepisovat. Jeho největším soupeřem by přitom nebyl jen Petr Pavel. Byl by jim vlastní věk a vlastní minulost. Proto by návrat na Hrad mohl mít smysl jen tehdy, kdyby Zeman dokázal přesvědčit Čechy, že nenabízí návrat starých časů, ale ještě jednu představu o budoucnosti země. Pak by totiž otázka voleb 2028 nemusela znít. Není Miloš Zeman příliš starý? Ale zněla by. Chceme dalších 5 let Petra Pavla? Nebo ještě jednou Miloše Zemana? Tento týden zveřejnila BIS výroční zprávu, jako vždy anonymizovanou, bez jmen lidí, firem a konkrétních státních institucí. Jenže tohle je verze pro veřejnost, protože vláda a prezident mohou od zpravodajských služeb dostávat další informace a také si je vyžádat. Za anonymním slovem stát proto stojí konkrétní lidé. Fiala a jeho vláda, ministr financí Zbyněk Stanjura, prezident Petr Pavel, a dnes premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová. My konkrétní jména ze zprávy BIS neznáme, ale oni je znát mohli a mohou. A dnešní představitelé státu si informace mohou vyžádat. BIS letos popisuje podezřelé veřejné zakázky v energetice, zdravotnictví, dopravě, zemědělství a dalších oblastech. Preferovaní dodavatelé, obcházení soutěží, nadsazené ceny, koordinace uchazečů nebo pochybné subdodávky. A přitom přijde zásadní věta. Okolnosti některých zakázek podle BIS nasvědčovaly snaze vyvádět peníze velkého rozsahu. Takže jednoduchá otázka. Co o tom odpovědní lidé ve státě věděli a hlavně co udělali?
3: Pojem státem ovládaná organizace přitom není žádná mlhavá kategorie. Ministerstvo financí vykonává za stát akcionářská práva například v ČEZ, ČEPRO, MERO nebo Letišti Praha. Ministerstvo průmyslu a obchodu v ČEPES, OTE, Explosii nebo Státní investiční a rozvojové společnosti. U Českých drah vykonává práva jediného akcionáře řídicí výbor složený ze zástupců několika ministerstev. Česká pošta má jako zakladatelský rezort Ministerstvo vnitra. Za Lesy České republiky nebo podniky povodí stojí Ministerstvo zemědělství. A v čele těchto rezortů dnes stojí konkrétní ministři Alena Schillerová, Karel Havlíček, Ivan Bednárik, Lubomír Metnar a Martin Šebestián. Netvrdíme, že BIS ve své zprávě mluví právě o některé z těchto organizací. To z veřejné zprávy nevíme. Ale jedno víme jistě. Státem ovládané organizace mají konkrétního vlastníka, konkrétní dohled a konkrétní politickou odpovědnost.
0: BIS nepopisuje jeden nahodilý problém. Mluví o klientelismu, který může být v některých státem ovládaných organizacích pevně zakořeněný. Preferovaný partner získává výhody díky lidem uvnitř. A odměnou už nemusí být obálka. Ta může přijít později, jako vliv, udržení ve funkci nebo budoucí zaměstnání. Někteří představitelé těchto organizací se podle BIS dokonce chovají, jako cituji, zcela autonomní vládci. V jednom nejmenovaném subjektu mělo vedení dlouhodobě uměle vylepšovat hospodářské výsledky a dozorčí radě předkládat jiný obraz, než jaká byla skutečnost. A tady je zásadní otázka. Co vlastně BIS má v ruce? Prověřený poznatek, podezření, neověřenou informaci anebo prostě ničivý drb? Zpravodajská služba samozřejmě pracuje i s operativními informacemi. Jenže pokud se něco tak závažného dostane až do výroční zprávy, veřejnost by měla vědět, jak to skončilo. Protože BIS píše o klientelismu, manipulovaných zakázkách a o možném vyvádění peněz. Buď to byly závažné poznatky a pak musí existovat pokračování. Nebo se podezření nepotvrdila. A pak má být jasno i v tom.
3: A nejde o jednu zprávu. Už za rok 2023 BIS popsala několik případů zcela flagrantního střetu zájmů. Zaměstnanci některých státních institucí podle ní přijímali peníze od soukromých subjektů údajně proto, aby si dorovnali nízké státní platy. Jenže stejné subjekty se ucházely o veřejné zakázky instituce, kde dotyčný pracoval, nebo se jich měla týkat legislativa jeho úřadu. V roce 2024 BIS popsala klientelismus a netransparentní jednání kolem zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností, distributorů léčiv, nemocnic i jejich vedení. A ve státním IT případ, kdy se potenciální dodavatelé měli skrytě podílet na přípravě zadávací dokumentace zakázky, o kterou sami mohli soutěžit. V roce 2025 přicházejí manipulované soutěže, nadsazené ceny, koordinace uchazečů, pochybní subdodavatelé a nakonec podezření na vyvádění finančních prostředků velkého rozsahu. 2023, 2024, 2025, 3 roky závažných zjištění. A po celé toto období nesla vládní odpovědnost vláda Petra Fialy.
0: Tady už nejde jen o to, co BIS napsala. Jde o to, co se s jejími poznatky stalo. Zákon stanoví, že zpravodajské služby předávají státním a policejním orgánům informace o zjištěních, která patří do jejich působnosti, pokud tomu nebrání důležitý zájem sledovaný zpravodajskou službou. Takže když BIS popisuje klientelismus, střety zájmů, manipulované zakázky nebo možné vyvádění peněz, nestačí po roce vydat další výroční zprávu a začít nový seznam. Musí existovat nějaký výsledek. Pokud BIS předala závažný poznatek policii, co následovalo? Pokud ho dostal příslušný státní orgán, jak s ním naložil? Pokud se podezření nepotvrdilo, proč se to veřejnost nedozví? A pokud se potvrdilo, co stát udělal? Tohle už není otázka na BIS. To je otázka na ty, kdo drželi politickou a institucionální odpovědnost.
3: Nikdo nemusí zveřejňovat utajované informace ani jména, která zákon zveřejnit neumožňuje. Ale stát může říct, kolik závažných případů předal dál, kolik jich příslušné orgány prověřovaly, kolik podezření se nepotvrdilo a kolik vedlo k dalším krokům. Jinak vzniká absurdní situace. Rok za rokem veřejnost čte. Klientelismus, střet zájmu, manipulované zakázky, korupční rizika, vyvádění peněz. Ministři se střídají, vlády se střídají. Ale veřejnost stále neví, jestli po těchto slovech následovalo něco konkrétního. A jestli BIS někdy pracovala jen s nepotvrzenou operativní informací, pak ať se ukáže, že se nepotvrdila. Protože výroční zpráva zpravodajské služby nemůže fungovat jako úřední sbírka anonymních drbů. jejichž pravdivost se už nikdy nedozvíme.
0: A teď konkrétní odpovědnost. V době, o které BIS píše, vládl kabinet Petra Fialy. Finance vedl Zbyněk Stanjura, prezidentem byl Petr Pavel. Dnes je premiérem Andrej Babiš, finance vede Alena Schillerová, průmysl Karel Havlíček, dopravu Ivan Bednárik, vnitro Lubomír Metnar a zemědělství Martin Šebestián. To nejsou anonymní funkce. To jsou lidé, kteří mají zodpovědnost, pravomoc a nástroje jednat. Proto nestačí další anonymní výroční zpráva. Co se stalo s flagrantními střety zájmů z roku 2023? S klientelismem ve zdravotnictví a státním IT z roku 2024? A hlavně s podezřením na vyvádění peněz ve velkém rozsahu z roku 2025? Jestli se podezření nepotvrdila nebo nepotvrdí, má to být řečeno. Jestli šlo o závažné poznatky, musí být vidět, že stát konal. Protože jinak zůstává jediná opravdu nepříjemná otázka. Kdo věděl a kdo nic neudělal? A teď je tu téma, které se tak samo narodilo, nebo ho možná někdo rozdmychává. Cyril Svoboda prezidentem. Možná.
4: Pane Svoboda, otázka. Kdy oznámíte kandidaturu na prezidenta? Tak kdy s tím půjdete ven?
5: Já jsem moc rád, že to slýchávám a píše mi to, kde kdo. Dneska jsem šel po ulici, a to šel jsem od náměstí Republiky do Dlouhé třídy a za tu dobu je potkali, tři lidi mi zastavili a říkali, to je tu podporu. Tak mi to těší, ale ve všem, co tomu se tím můžu říct.
0: Jenže dřív, než začneme řešit, jestli by mohl porazit Petra Pavla, položme si jinou otázku. Jak se vlastně stalo, že je z Cyrila Svobody najednou prezidentské téma? Kandidaturu neoznámil. Veřejně ho nenominovalo ANO, SPD, ani jiná vládní strana. Nemá známý volební tým ani transparentní účet. A přesto se během několika týdnů jeho jméno posunulo z okraje internetu do seriózní politické debaty. A právě to je docela důležité, protože někdy nevzniká nejdřív kandidát a potom zájem. Někdy vznikne nejdřív zájem a teprve potom kandidát. Takže otázka zní, kdo a jak z Cyrila Svobody během několika týdnů udělal prezidentské téma?
3: První dohledatelný prezidentský rámec se objevuje 10. července 2026 na YouTube. Kanál Tarot. Klíč k odpovědím zveřejňuje video Politický výklad karet Cyril Svoboda prezidentem.
6: Dobrý večer, vítejte u dnešního výkladu karet, kde se podíváme na vašeho požadovaného, vyžadovaného a velice oblíbeného Cyrila Svobodu. Ano, přiznávám se, že i já v něm shledávám výrazné sympatie pro prezidentský post. My vlastně se spíš podíváme klidně i na to z toho pohledu, abychom se měli na co dívat, jestli by měl prostě šance jako takový, anebo ne, jako jsme třeba viděli u Radka Vondráčkovýho. Tak karty máme připravený. A dáme se do toho.
3: Samo o sobě nedokazuje vůbec žádnou politickou podporu. Ukazuje pouze, že spojení Svoboda, prezident už existovalo ve veřejném prostoru. 14. srpna, ale přichází Echo 24. V pořadu Echo Porada už se o Svobodovi diskutuje jako o možné politické variantě. Padá otázka, zda by byl vhodným kandidátem a zda by mohl porazit Petra Pavla. A 26. srpna přichází CNN Prima News s článkem Vládní kandidát na prezidenta. Mluví se o překvapivém jménu. Tím jménem je Cyril Svoboda. Podle CNN Prima jeho jméno opakovaně zaznívalo mezi vládními politiky a dva poslanci ho zmínili konkrétně. Část informací ale pocházela z výroků mimo záznam. Co tedy v tu chvíli skutečně víme? Že se o Svobodovi mluví uvnitř vládního politického prostředí. Nevíme, že se na něm vládní strany dohodly. Nevíme, že ho vybral Andrej Babiš a nevíme ani o existenci připravené kampaně. Jenže už 27. nebo 28. srpna přichází další posun. YouTube kanál Zákony bohatství zveřejňuje rozhovor s titulkem Cyril Svoboda prezidentem, lidé ho chtějí nahrát.
0: Lidé ho chtějí nahrát? někteří lidé, je k dispozici reprezentativní průzkum? Není. Masová petice? Není. Výrazná občanská iniciativa podporující svobodovou kandidaturu? Ani ta není doložena. Takže všimněte si toho posunu. Nejdřív se někdo zeptá, zda by mohl být prezidentem. Potom se začne řešit, jestli by mohl porazit Pavla. Následně se dozvíme, že jeho jméno zaznívá mezi vládními politiky. A v zápětí už čteme, že lidé ho chtějí nahrát. Jenže právě ti lidé nám v tom příběhu zatím poněkud chybějí.
3: Cyril Svoboda má pro podobný vývoj jednu velkou výhodu. Veřejnosti se nemusí představovat. Dlouhodobě vystupuje na CNN Prima News, v České televizi a Českém rozhlase jako bývalý ministr zahraničí, diplomat a komentátor zahraniční a ústavní politiky. Současně se objevuje také na Echo 24, XTV, v Parlamentních listech, na Vox TV a v dalších internetových formátech. Například 27. ledna 2026 vystoupil na Českém rozhlase Plus s tématem očekávaného konfliktu mezi prezidentem a vládou. XTV v roce 2026 publikovala rozhovor s titulkem Lidovci se musí vrátit k voličům, kteří dnes volí ANO. A 14. srpna Echo 24 otevřelo přímo otázku jeho možné prezidentské kandidatury. Vzniká tím zajímavá kombinace. V mainstreamových médiích má Svoboda legitimitu bývalého ministra, diplomata a experta. V jiných médiích může současně vystupovat jako kritik současného politického kurzu a prezidenta. Nemusíte tedy nejprve vytvořit známého kandidáta. Známého člověka už máte. Stačí změnit rámec, ve kterém je veřejnosti představován, z komentátora na možného prezidenta. A není to poprvé. V říjnu 2022 média informovala, že senátoři sbírají podpisy pro možnou kandidaturu Cyrila Svobody. Mezi podepsanými byl například senátor Jan Horník. Den poté ale Svoboda pokračování iniciativy zastavil s vysvětlením, že přišla příliš pozdě. Jeho prezidentský potenciál se tedy netestuje poprvé.
0: A teď ještě jedna důležitá otázka. Jak blízko má Cyril Svoboda k politickému prostředí Andreje Babiše? Je jeho dnešním, zatím tajným prezidentským kandidátem? To nevíme. A důkaz pro takové tvrzení nemáme. Ale rozhodně nejde o dva politické světy, které by se nikdy nepotkaly. A jejich propojení, přátelé, nezačalo až dneska.
3: V prosinci 2017 Cyril Svoboda popsal, že mu Andrej Babiš poslal SMS. Následovala schůzka a Svoboda přijal nabídku stát se jeho poradcem. Úřad vlády ho později evidoval jako poradce předsedy vlády pro legislativu a Svobodu v profesní životopis uvádí působení v letech 2018 až 2021. Ještě předtím se ale Cyril Svoboda pohyboval v Czech Gulf Business Council ve stejné době jako Alexandr Babiš, bratr Andreje Babiše. A tady je detail, který stojí za zmínku. Alexandr Babiš je v dostupných podkladech uváděn jako člověk vedený ve spisech STB a před listopadem pracoval v podniku Omnia. V Czech Gulf Business Council byl Alexandr Babiš od října 2014 do srpna 2015 členem výkonného orgánu. Cyril Svoboda byl od října 2014 do března 2016 předsedou dozorčí rady. Jejich působení ve vedení spolku se tedy prokazatelně překrývalo. A právě tento spolek poskytl hnutí ANO v letech 2015 a 2016 dva dary po 100 tisících korun. Tím ale Svobodovy vazby na Babišovo politické prostředí nekončí. Babišova vláda ho později navrhla také do orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb. KDU ČSL proti nominaci protestovala a Svoboda nakonec zvolen nebyl. Tvrdit, že Andrej Babiš dnes řídí Svobodovu prezidentskou kandidaturu, nemůžeme. Tvrdit, že Cyril Svoboda je pro Babišovo prostředí neznámým nebo cizím člověkem, by ale odporovalo doloženým faktům.
0: Tak se vraťme na začátek. Kdo dělá z Cyrila Svobody prezidentského kandidáta? Andrej Babiš. Důkaz nemáme. Vládní strany? Žádná ho veřejně nenominovala. Veřejnost? Neznáme průzkum ani masovou iniciativu, která by dokazovala, že právě jeho chce významná část společnosti nahrát. Za to velmi přesně vidíme, jak rychle vznikl mediální příběh prezidentského kandidáta Cyrila Svobody. 10. července otázka na okraji internetu, 14. srpna vážná debata, 26. srpna celoplošná televize a vládní politici. A o den, dva či později už titulek Lidé ho chtějí nahrát. Přitom Cyril Svoboda stále kandidaturu neoznámil, takže zatím nemáme prezidentského kandidáta Cyrila Svobodu. Ale máme jeho prezidentský příběh. A teď je otázka. Skončí jako testovací balónek stejně jako v roce 2022? A nebo právě sledujeme začátek skutečné kandidatury? Cyril Svoboda se dnes objevuje jako možná alternativa k Petru Pavlovi. Jenže než z bývalého ministra vznikne nový prezidentský příběh, podívejme se na ten starý. Protože Cyril Svoboda není nová tvář, není nepopsaný list a rozhodně není člověk, který by posledních 30 let stál mimo český politický establishment. Od začátku 90. let byl u restitucí, u justice, vztahů státu s církvemi, u zahraniční politiky i velmi silně u českého vstupu do Evropské unie. Byl ministrem a místopředsedou vlády, 12 let poslancem, dvakrát předsedou KDU-ČSL. Cyril Svoboda tedy polistopadový politický systém pouze nepozoroval. Byl jedním z lidí, kteří ho mohutně pomáhali aktivně vytvářet.
3: Do vysokých pater státní správy vstoupil krátce po listopadu 1989. Působil jako vládní poradce pro lidská práva, restituce a vztahy státu s církvemi. Potom jako náměstek ministra spravedlnosti a náměstek ministra zahraničních věcí. Patřil k důležitým aktérům českého vstupu do Evropské unie. Jako náměstek ministra zahraničí měl na starosti otázky spojené se vstupem do EU a v roce 1998 vedl českou delegaci jednající s představiteli Unie o podmínkách přijetí. Pak přišly nejvyšší politické funkce. Ministr vnitra, ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj. Předseda Legislativní rady vlády, 12 let v Poslanecké sněmovně. Dvakrát v čele KDU-ČSL. 2 desetiletí v samotném centru české politiky. 2 desetiletí, během nichž se podílel na podobě institucí, pravidel i zahraničně politického směřování českého státu. A potom přišel rok 2010.
0: Rok, který se k nově vznikajícímu obrazu prezidentské alternativy příliš nehodí. KDU-ČSL pod vedením Cyrila Svobody získala ve sněmovních volbách 4,39%. Poprvé v historii samostatné České republiky vypadla ze sněmovny. Svoboda rezignoval, strana po volebním neúspěchu řešila závazky v desítkách milionů korun. A už tehdy měl Svoboda za sebou ještě jeden podstatně osobnější příběh. Spor o milionový majetek ženy, které pomáhal s restitucemi.
3: Na začátku 90. let pomáhal Cyril Svoboda jako právník Marii Kaprálkové s restitucemi. V roce 1992 mu Kaprálková závětí odkázala pražský činžovní dům, později oceňovaný zhruba na 50 milionů korun. U soudu byl předložen také dopis Svobodova otce, v němž požadoval dům za vyřízení restitučních nároků. Jenže v roce 2004 Kaprálková sepsala novou závěť. Majetek rozdělila mezi příbuzné a charitativní instituce. Cyrilu Svobodovi odkázala 1 milion korun. Svoboda novou závěť napadl. Zpochybňoval duševní stav Kaprálkové. Tvrdil, že byla pod nátlakem. Později zpochybnil i pravost jejího podpisu. Soud jeho žalobu zamítl a novější závěť uznal za platnou. Svoboda potom veřejně oznámil, že se odvolávat nebude. Stát se ale jako vedlejší účastník odvolal a Svoboda prostřednictvím svého advokáta soudu písemně sdělil, že s odvoláním souhlasí. Později souhlas stáhl a následně sám podal ústavní stížnost. Spor byl natolik politicky výbušný, že tehdejší vedení KDU-ČSL Svobodu vyzývalo k odchodu ze strany nebo k pozastavení členství. Trestný čin mu v této věci prokázán nebyl, ale etická otázka zůstala. Vládní poradce pro restituce se později soudil o majetek ženy, které s restitucemi pomáhal.
0: V roce 2010 Cyril Svoboda skončil v čele KDU-ČSL a vypadl ze sněmovny. Jenže tím jeho pohyb uvnitř politického a institucionálního světa neskončil. A ani jeho další odchod ze státní služby nebyl právě triumfální. Ještě v roce 2011 byl zaměstnancem ministerstva zahraničí. Podle tehdejšího popisu žurnalistů neměl přidělenou konkrétní agendu. A potom dostal výpověď. Pro hrubé porušení pracovních povinností. Důvodem bylo, že současně k práci úředníka řídil soukromou školu. Svoboda rozhodnutí označil za politické. No a právě soukromé vzdělávání se pak stalo jednou z hlavních základen jeho další kariéry.
3: V roce 2011 založil Cyril Svoboda diplomatickou akademii. Ve veřejném rejstříku je veden jako její jednatel a 100% společník. Nezůstal ale jen u vlastní školy. Působí také v programech CEVRO univerzity. Společně s Tomášem Pojarem a podle aktuálního profilu také na Vysoké škole ekonomie a managementu. Do jeho dalšího institucionálního působení patří také diplomatický institut. A právě ten získal od hlavního města Prahy dotaci téměř 1 milion 700 tisíc korun na projekt. Výuka v multikulturním prostředí. Projekt probíhal od října 2016 do června 2018. Polovina peněz pocházela z Evropského sociálního fondu a druhá polovina z rozpočtu hlavního města Prahy. A potom se Cyril Svoboda vrátil přímo do blízkosti politické moci. Někdejší předseda KDU-ČSL přijal nabídku stát se poradcem Andreje Babiše. Takže po roce 2010 žádný skutečný odchod ze světa politiky a institucí nenastal. Cyril Svoboda v něm jen postupně měnil role.
0: Přátelé, takže až uslyšíte, že Cyril Svoboda může být alternativou k Petru Pavlovi, připomeňte si, koho vlastně posloucháte. Člověka, který je u moci a kolem moci od začátku 90. let. Byl u restitucí, justice, vztahů státu s církvemi, u církevních restitucí, zahraniční politiky i evropské integrace. Pod jeho vedením KDU-ČSL poprvé v historii samostatné České republiky vypadla ze sněmovny. Soudil se o majetek ženy, které předtím pomáhal s restitucemi. Z ministerstva zahraničí dostal výpověď pro hrubé porušení pracovních povinností. Vybudoval si vlastní vzdělávací zázemí. Diplomatický institut spojený s jeho dalším působením získal téměř 1 milion 700 tisíc veřejných peněz. No a nakonec zakotvil přímo u premiéra Babiše jako jeho poradce. Ano, Cyril Svoboda může být alternativou k Petru Pavlovi, ale to nemaže starou minulost. Proto nestačí poslouchat, co Cyril Svoboda říká dnes. Je třeba dívat se na to, co dělal pokaždé, když měl funkci, vliv a přístup k moci. Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda se v posledních letech stále častěji vyjadřuje kriticky k prezidentu Petru Pavlovi, k válce na Ukrajině i k české zahraniční politice. A teď se jeho jméno objevilo dokonce mezi možnými kandidáty na prezidenta. Pro část nespokojených voličů by mohl vypadat lákavě. Zkušený politik, konzervativec, kritik současného prezidenta. Člověk, který dnes dokáže mluvit i k publiku mimo politický mainstream. Jenže stačí otevřít jeho vlastní politický životopis. Euro co nejrychleji, bez referenda, americký radar, ano, referendum, ne, válka v Iráku, tak tu podporoval. Po ruském útoku na Ukrajinu sankce byly podle Svobody příliš měkké, Západ musí přitvrdit. A tak je na místě otázka. Je Cyril Svoboda skutečnou politickou alternativou? A nebo je především zkušeným politikem, který se velmi dobře umí přizpůsobit době a publiku?
7: Začněme Evropskou unií. Cyril Svoboda patřil k důležitým aktérům českého vstupu do Evropské unie. Jako náměstek ministra zahraničí měl na starosti otázky spojené se vstupem do EU. A v roce 1998 vedl českou delegaci při jednáních s představiteli Unie a jeho evropské postoje byly dlouhodobě jednoznačné. Ještě v roce 2017 veřejně prosazoval vstup České republiky do eurozóny nejlépe už zítra a bez referenda. V roce 2003, kdy byl ministrem zahraničí, podporoval válku vedenou Spojenými státy v Iráku. A když se později vedl velký politický spor o americký radar v Brdech, Svoboda patřil k jeho silným zastáncům. Referendum odmítal. Euro bez referenda, radar bez referenda, podpora války v Iráku. To není profil politika, který historicky stál proti hlavnímu euroatlantickému směru české zahraniční politiky. Právě naopak. A je to minulost, která se dostává do výrazného napětí s postoji části dnešních protestních voličů. Právě euro bez referenda, Irák, radar a silná evropská integrace patří k největším rozporům mezi svobodovou minulostí a publikem, které by v něm dnes mohlo vidět protiváhu Petra Pavla.
0: Politik samozřejmě může změnit názor, to není nic mimořádného. Jenže potom je fér vědět, který názor změnil, kdy a proč. Chce Cyril Svoboda stále euro bez referenda? Považuje stále podporu války v Iráku za správnou? Odmítl by znovu referendum o zásadním americkém vojenském projektu? A pokud si už nemyslí tyto věci, tak kdy a proč svůj postoj změnil? Protože právě tady vede hranice mezi politickým vývojem a politickým přizpůsobováním. A u Cyrila Svobody je tahle otázka obzvlášť zajímavá.
7: Podívejme se na Rusko. V roce 2015 Cyril Svoboda vystoupil v ruské státní televizi RT. V prosinci téhož roku se zúčastnil jejího výročního gala večera v moskevském hotelu Metropol. Fotografie ho zachycuje u jednoho stolu s Vladimírem Putinem, Michaelem Flynnem a Jill Steinovou. V září 2023 a březnu 2024 poskytl rozhovory platformě Voice of Europe. Ta byla následně českou vládou zařazena na sankční seznam. A BIS ji spojovala s proruskou vlivovou operací. Svoboda se hájil tím, že v době jeho rozhovorů Voice of Europe na sankčním seznamu nebyla. Peníze mu nikdo nenabízel a rozhovory poskytuje širokému spektru médií. Jenže kdo by z toho chtěl udělat jednoduchý příběh o proruském Svobodovi, narazí. 24. února 2022, v den ruského útoku na Ukrajinu, Svoboda označil Rusko za agresora a tvrdil, že sankce jsou příliš měkké a Západ musí přitvrdit. Jeho politická dráha se tedy do jednoduchých škatulek nevejde. A právě v posledních letech se stále častěji objevuje před publikem, které je k politice vůči Rusku a Ukrajině mnohem kritičtější. To nedokazuje, že své názory mění účelově. Vyvolává to ale legitimní otázku. Co se změnilo? Svobodovy názory, politická situace nebo publikum?
0: A možná právě tady najdeme jednu z nejvýraznějších vlastností politické kariéry Cyrila Svobody. Schopnost přizpůsobit se. Přežil změny vlád, koalic, prezidentů, stranických poměrů i zahraničně politických nálad. To může být zkušenost. Může to být pragmatismus. Může to být mimořádný politický instinkt. Ale u člověka, jehož jméno se začíná skloňovat v souvislosti s prezidentskou volbou, je legitimní položit si i nepříjemnější otázku. Kde končí pragmatismus a začíná politický konjunkturalismus?
7: Zajímavý je i Svobodův vztah k Německu. Jako ministr zahraničí podporoval česko-německý dialog a česko-německé diskusní fórum. V roce 2008 navštívil mnichovské sídlo Ackermann Gemeinde, a ve stejném roce obdržel vysoké německé státní vyznamenání za evropskou spolupráci a zlepšování česko-německých vztahů. Současně ale podporoval zachování Benešových dekretů a odmítal německé centrum proti vyhánění. Ani tady jednoduchá nálepka nefunguje. A potom je tu ukázka ryzího politického vyjednávání. V lednu 2008 Svoboda veřejně navrhoval, aby KDU-ČSL podpořila Václava Klause při prezidentské volbě výměnou za církevní restituce. Svobodův politický životopis tak není příběhem ideologa stojícího 30 let na jednom místě. Je to příběh politika, který se dokázal pohybovat v mimořádně rozdílných prostředích. Eurointegrační politik, zastánce amerického radaru, podporovatel války v Iráku, zastánce tvrdších sankcí, host RT a později Voice of Europe a dnes kritik Petra Pavla, kterého poslouchá také část publika velmi vzdáleného postojům, jež Svoboda zastával jako vrcholný politik.
0: No a tak možná není nejzajímavější otázkou, jestli by Cyril Svoboda mohl kandidovat na prezidenta. Mohl. Zajímavější je, který Cyril Svoboda by kandidoval. Ten, který chtěl euro nejlépe okamžitě a bez referenda. Ten, který podporoval válku v Iráku. Ten, který prosazoval americký radar a odmítal referendum. Ten, který po ruské invazi žádal ještě tvrdší sankce. A nebo Cyril Svoboda, kterého dnes poslouchá i část lidí, kteří právě takovou politiku odmítají. Politik má samozřejmě právo změnit názor. Prezidentský kandidát by ale měl umět říci, kdy, proč a v čem ho změnil. Jinak totiž zůstává podezření, že nemění jen názory. Mění se především politické akcenty podle doby a publika. A to je u člověka, který by chtěl nahrát docela zásadní otázka. Protože schopnost přežít každou politickou konjunkturu může být mimořádná politická dovednost. U prezidenta bychom ale měli vědět hlavně to, co zůstane stejné, až se konjunktura změní. A velmi ohebného prezidenta na Hradě máme právě teď.

0: Dobrý večer, vítejte u pořadu Přísně tajné. Dokonce už je to teda číslo 196, to znamená, jsme tady s vámi poměrně dlouho. Mé jméno je Filip Turek a budu vás provázet dnešním večerem. Máme plno zábavných témat, stalo se několik ne úplně veselých věcí, několik dramatických věcí a máme pro vás i zelenou krev. Mám potom vážná témata, ke kterým je potřeba se nějakým způsobem vyjádřit a také možná začneme tím, že začíná, že máme nějaká výročí, máme nový školní rok, takže jsem se trošku zamýšlel, jak vypadaly projevy našich prezidentů, když přáli nejenom prvňáčkům, ale i všem, co šli do školy, nebo co chodí do školy, nebo co začínají dnešním dnem chodit do školy, i vysokoškolákům, i všem, co jim začíná další rok. A malinko jsem analyzoval, co třeba přál dlouhodobě, jak k tomu přistupoval filozoficky třeba prezident Klaus a jak k tomu třeba přistupuje, jak k tomu přistupuje prezident Pavel. Jo. Je tam poměrně zajímavých změn mezi tím, jak jeden z nich preferuje vyzývání k určitému individualismu, k osobní zodpovědnosti, k samostatnému myšlení, k porozumění světu i třeba vysokoškolákům, aby pochopili celý svět, třeba ekonomie, aby se naučili chápat svět okolo, byli kritičtí a tak dále. A potom třeba přístup prezidenta Pavla, který sází na pravdu a lásku, občanskou společnost, nebát se vlastních chyb a vlastní minulosti, určitý kolektivismus, je tam cítit stigma jeho minulosti z těch jeho projevů, opravdu, jak kdyby se člověk vrátil někam do jiného režimu, jinak ty projevy jsou reprezentativní samozřejmě všech prezidentů, jsou ty projevy na úrovni. Ale jenom tak, že i v tomhletom lze najít obrovské rozdíly mezi prezidenty a mezi třeba intelektuální úrovní prezidenta Zemana, prezidenta Klause a třeba některých dalších. Takže tím začínáme školní den a potom tady mám dnes pro vás výjimečně cenu. Víte, že jsem tady poslední dobou nebyl moc často, ale a povedlo se mi získat pro vás dárek. Jmenuje se to Hajná ze Šumavy. A Lucie Marunová, velmi půvabná, krásná slečna, je autorkou a velmi výraznou osobností z mého pohledu i v propagování přírody, přístupu k lesu a ke všemu, co asi si umíte pod pojmem Hajná ze Šumavy představit. Takže doporučuji sledovat i na sociálních sítích. Na Instagramu má úžasný profil. Opravdu to stojí za to. Hajná ze Šumavy, Lucie Marunová, takže doufám, že si tu knížku, když tak koupíte, možná máme i nějaký odkaz v chatu nebo něco takového, se nám povede tam hodit režii a tahle ta knížka bude dnes první cena pro ty z vás, co tady asi budete mít největší příspěvek, jako vždy. Nevím, jak moc to dneska stihneme, mám tady pro vás pár témat, krom toho, že máme první školní den, tak máme i zajímavé výročí, trošičku bude automobilový koutek, výjimečně zcela bude automobilový koutek, protože dnes 1.9., ale před 30 lety, na Staroměstském náměstí údajně, když podle té fotky to nevypadá jako Staroměstské náměstí, Václav Klaus představoval nebo křtil Škodu Octavii. Byla to určitá premiéra Škody Octavie. Předpokládám, že ji znáte především z 1.9 TDI s matkou všech motorů. A dnes už máme XX generaci a samozřejmě Octavka je takový symbol českého kapitalismu, symbol českého úspěchu, symbol toho, že prostě v tom roce 1996 v září představením tohoto vozu jsme se symbolicky stali již transformovanou zemí toho západního střihu díky dokonalé transformaci, kterou jsme tady zažili díky Václavu Klausovi. Takže to je malý automobilový koutek. Potom tam máme ještě jedno takové smutnější výročí, protože Na konci srpna, tuším 31. roku 2015, Angela Merkel řekla své slavné Wir schaffen das. Tohleto řekla tahleta dáma, které by se možná omylem dalo i říci Mengela Merkel, pronesla a zaplavila Evropu problémem na generaci dopředu a v podstatě nenávratnou hrůzou. Možná bych poprosil z Insideru, tam máme krátké vyjádření k migračnímu paktu, který vlastně je dnes také součástí veřejné diskuze a my ho musíme odmítat, protože je to něco, co nechceme. Takže jestli můžu krátké video. A
1: bezpečnost v Evropě je dramatická. My jsme zatím jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, a bych byl rád, by to tak zůstalo. A to znamená, že přesně věci typu migrační pakt v budoucnu nám mohou velmi uškodit. Kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak bychom pravděpodobně museli přijmout 70 nebo 80 tisíc lidí, který i vy sám uznáte, že k nám rozhodně nechtějí. Za sociální systém Německa máme nezodpovědnost, za to, že polovina západní Evropské unie byly koloniální velmoci, které zbohatly na kolonialismu, my rozhodně ne, tak my za to máme nezodpovědnost podle vás. Jenom proto, že solidarita v rámci Evropské unie. Takže bezpečnostně absolutně špatně.
0: No a jak říkal Gabriel Attal, migrační pakt je přece jenom mechanismus, jak dostat problém z francouzských měst na východ, jakoby k nám. Takže bohužel je to velká tragédie, přitom to bych chtěl pogratulovat našim koaličním partnerům z SPD, protože dnes jsem si všiml, ne, tohle je špatně, my potřebujeme teď vidět tohle. Soud osvobodil SPD, chirurgové z dovozu byli podle něj nevkusní, ovšem nikoli hodní trestu. Tak a co dělala česká média? Kvičela o kriminálnicích, o tom, že si někdo půjde sednout, o tom, že někdo za plakát má jít do vězení, a i ten soud samozřejmě měl rozum. Takže prosím, žijme v právním státě, počítejme s tím, že vinu určuje soud, nikoli nějaký znalec, jako v mém případě, že nějaký znalec někde pro někoho napsal, znalec napojený na TOP 09 napsal, že se před 20 lety měl stát trestný čin, přičemž nevzal v potaz jediný důkaz a k vyšetřování nedošlo, protože logicky vždy, když chcete někoho pošpinit, tak to řeknete, že se dostalo před 20 lety, aby nedošlo k vyšetřování, aby nedošlo k soudu a ten dotyčný se nemohl bránit. Takže tito parazité, kteří se snaží parazitovat na klasickém právním systému, v kterém my tady žijeme, se bohužel snaží pošpinit všechny. Každý normální člověk ctí presumpci neviny, ta se nectila ani u SPD, ani u možná nevkusného plakátu, i když na druhou stranu správně se tuším Tomio, nebo kdo ptal, jestli má ho někdo pocit, že ta masová migrační vlna je plná jako modrookých blondáků, no úplně není. Nemyslím si, že by to byl třeba můj styl komunikace, ale nevidím důvod, proč by někdo nemohl vyjádřit svobodu slova, projevu. Prostě pokud takto někdo vidí migraci, pokud někdo proti ní politicky vystupuje, má mít nárok na jakýkoliv plakát. Takže určitě dávejme pozor na to, než někoho nařkneme z nějakého trestného činu nebo přestupku, jako je to třeba v případě nějaké nehody nebo něčeho takového. Počkejme vždy, než to vyšetří příslušné orgány, protože ti mají právní povědomí, ti se tím živí, znají a dané předpisy, dané zákony a nejsou nebo neměli by být ovlivněni nějakou dojmologií, co se týká toho, co předvádí média masová nebo mainstreamová média. Za ně se často stydím a ještě více stydím za experty, kteří na základě mediálních kampaní dělají veřejné úsudky, veřejné rozsudky a stávají se lidovými soudci. Připomíná mi to můj oblíbený dávný film Kladivo na čarodějnice. Tam vidíte tu lidskou odpornou povahu, která se projevila za komunismu a za nacismu a projevovala se i dřív

0: tam poprosím, jestli bychom ukázali boj s zelenou krví, s chobotnicí, je to tam. Já jsem možná si vzpomenete, označil určité konkrétní úředníky jako parazity. Co z toho udělala česká média? Všichni mě osočovali z toho, že jsem nazval všechny úředníky plošně parazity. Opět mají problém s češtinou, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka nebo kdo mají problém s tím vědět, co je to, nebo znát vid dokonavý a nedokonavý a neví, jaký je rozdíl mezi tím, že budu něco rušit anebo že něco zruším. Tito lidé neumí často česky a neumí dobře rozumět jejich vlastnímu jazyku a proto se divím, že byli v tak vysokých funkcích, ale už se nedivím tomu, jak to dopadlo. Dopadlo to tragicky. Takže možná si pustíme krátké video, kde jsem na tiskové konferenci, konkrétně ve sněmovně, na tiskovce představoval nebo vysvětloval něco o těch parazitech. Prosím. Dobrý den, já bych možná začal v úvodu, že teda zde teď nemluvím jako vládní zmocněnec, protože tu funkci aktuálně nevykonávám, nicméně vykonával jsem ji v období od ledna do nedávna a teď ji mám pozastavenou, co se týče nějakého chození na vládu a účastnění se vedení ministerstva životního prostředí, nicméně u této kauzy jsem, u jejího odhalení jsem byl od začátku a chtěl bych trošku uvést na pravou míru, že i tedy z pozice předsedy vládní rady pro výnosy emisních povolenek nebo místo předsedy SFŽP nebo prostě poslance anebo čestného prezidenta motoristů, kteří mají ministerstvo životního prostředí ve své gesci, tak bych rád uvedl na pravou míru ty dezinformace, které se šířily médii ohledně toho, že jsem někdy v lednu, v únoru údajně měl nazvat všechny úředníky parazity. Jestli si to všichni pamatujete, dodnes se mi nikdo neomluvil, bylo zjevné, že to tak myšleno není a že jsem mluvil o některých konkrétních lidech. A toto konkrétní jména těchto konkrétních lidí, o kterých jsem mluvil, velmi nehezky a troufám si říct, ale trefně, tak se objevili v této kauze. Jinými slovy, nejenom, že fakturovali za to, že žalovali stát, fakturovali za to, že pracují proti zadání ministerstvu, proti zadání státu, fakturovali za to, řekl bych, zbytečně i jakoby hanebné peníze i na ty normální podmínky, tak je potřeba říci, že si dávali zakázky sami mezi sebou někteří z nich. To znamená, já věřím, že dojde i k nějakým trestním oznámením, já to neříkám jako oficiálně z žádné pozice, ale myslím si, že k tomu dojde. Na tom vyšetřování se podílelo mnoho kompetentních lidí a to porušení je tam úplně zcela zjevné. To znamená, já bych jenom rád ještě jednou zopakoval, nikdo tady nikdy nepojmenoval úředníky nebo státní úředníky jako parazity, nikdy nic takového se plošně nestalo. Mluvil jsem o konkrétních jménech a u těchto konkrétních jmén se to potvrdilo. Děkuji.
1: Když někdo zadává zakázky, v podstatě sám sobě je parazit. Když někdo fakturuje 70 000 měsíčně za to, že jde dvakrát dopoledne dělat něco proti zadání toho zaměstnavatele, je to parazit. Myslím si, že to je zjevné. S tím presumpci neviny, takže nebudu o nikom z nich říkat, že je zloděj. Nebudu o nikom z nich říkat, že porušil nějaká pravidla zadávání zakázek, i když to tak jako dle mého pohledu vypadá. A my jsme vám říkali, že poteče zelená krev. Já jsem tím nemyslel ani ekologii, ani někoho, kdo má rád přírodu. Já jsem tím myslel ten zelený biznis a i s Petrem Macinkou jsme tím vždycky mysleli přesně ty parazity, kteří jsou nasosaní na tom systému desítky let, ať už to je ta vlašimská klika, která má stovky organizací, které sosají zelené peníze. Ať už to jsou ti, kteří dávají zakázky subjektům, v nich jsou dokonce napsáni v těch firmách, jakože jsou tam normálně vidět. Že ti lidé se mezi sebou všichni přátelí a sedí tam, kde se vypisuje soutěž, sedí tam, kde se soutěží a sedí v tom subjektu, který tu soutěž vyhraje. Já si myslím, že tam něco protizákonného bude. Konkrétně na té tiskové konferenci jsem měl možnost být, i když ne oficiálně, protože prezident porušil ústavu tím, že mě nejmenoval, tak víte, že máme ministra, s kterým blízce spolupracuji a s Igorem jsme přednesli to, co se tam vlastně odehrávalo. Já jsem to začal rozkrývat v podstatě hned, jak jsem se na ministerstvo dostal jako vládní zmocněnec. Teď tam

0: Nepůsobím jako vládní zmocněnec, ale stále jsem místopředseda fondu SFŽP a stále jsem třeba předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Takže tam stále mám co dělat a stále tam mám svou práci, ale neúčastním se porad vedení, dokud se nevyšetří ona autonehoda a neúčastním se vlády. Já mám čisté svědomí, takže věřím, že bude rozhodnuto spravedlivě a tím víc se k té nehodě nebudu vyjadřovat, protože já ctím presumpci neviny. Ctím ji i u těchto lidí, ale troufnu si říct, že prostě není od věci nazvat ty parazity. Konkrétně Výzkumný ústav pro krajinu udělal závažná podle mého, podle toho, co tam viděli, co tam bylo viděno, tak udělali závažné provinění ohledně zadávání zakázek. Pan ředitel šel na překážky a předání orgánům činných trestním řízení samozřejmě probíhá. Já jsem vám slíbil, že tyhle ty věci půjdou ve velkém. Možná pro vás brzy budu mít překvapení, i co se týče oblíbeného národního parku, kde došlo k obměně. Taky tam půjde o desítky, stovky milionů, nebo o desítky určitě. Tady byl objem projektů ve výši 40 milionů pod tím Výzkumným ústavem pro krajinu a ty podezřelé firmy čerpaly 11 milionů 900 tisíc v těchto konkrétních zakázkách. Samozřejmě tam byl pod tímto Výzkumným ústavem pro krajinu schován legendární pan Abel, ten úžasný odborník, kterého jsem měl vyhodit jenom proto, že mě urazil na panelové diskuzi. Ne, on mě urazil na panelové diskuzi, ale já jsem už věděl, že to je člověk, který je tedy odborník, sice má vystudovaný Oxford, ale práva, nějakou přírodovědeckou fakultu nebo nějakou přírodní vědu. Má vystudovaná práva a dával žalobu na klimatickou žalobu na český stát a fakturoval peníze za to, že dělal v rámci akceleračních oblastí, v rámci politiky krajiny a krajinného plánování zakázky proti našemu ministerstvu, proti našemu státu. A toho jsem nazval parazitem a měsíc jsme četli a ptali se kolegů, koaličních partnerů, kolegů z vlády, všech významných ministrů, co si myslíte o tom, že Filip Turek řekl o všech státních úřednicích, že jsou parazité, tím pádem mysleli policisty, hasiče často a já nevím, koho všeho, takovouhle dehonestační kampaň na mě udělali, protože opět nerozuměli česky, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka, když tvrdí, že jsem říkal, že zruším Green Deal po českých volbách, nikdy jsem nic takového neřekl. A když jako europoslanec v debatě říkáte, je potřeba rušit, tak to neznamená, že to po volbách zrušíte. To znamená, že těch 1500 nařízení chcete postupně v těch výborech rušit v čase. Ale pokud neznají vid dokonavý a nedokonavý, tak to jsou idioti, kterým není pomoci, neumí česky a měli by se vrátit do školy. Dnes mají první školní den, takže pane Rakušane, pane Kupko, vraťte se tam. Možná by pan Rakušan neměl učit němčinu, ale měl by sám sebe učit češtinu. Takže to k tomu, jinak překvapení ohledně VÚKu jsem si nechával, až samozřejmě budou ta oznámení připravená, až to rozpletení těch desítek milionů, nebo těch konkrétně 11,9 milionů a 40 milionů objem zakázek budeme mít podchycen. Není dobré vždy odhalit všechno, co děláte najednou dopředu, takže jenom předestírám, ohledně Národního parku tam bude taky pár desítek milionů zábava. Určitě se to v následujících týdnech a měsících dozvíte, já vám víc neprozradím, já o tom samozřejmě vůbec nic nevím a nemám s tím nic společného. A kromě toho budou i další subjekty, které souvisí s jinými ministerstvy, ale tím, že se ta zelená mafie pohybuje samozřejmě skrz MŽP, tak jsme se dostali dnes konkrétně, já jsem měl sezení. Jednalo se tam o hodně peněz, bohužel tam působil Filip Endal, zesnulý Filip Endal, je to náměstek vedlejšího ministerstva, který bohužel zemřel ve spánku. Nedávno je to člověk, který velmi pomohl s těmito kauzami A víc vám teď o tom neprozradím, je to velmi smutné. Já jsem mu nemohl jít ani na pohřeb, protože to byl ten týden, kdy jsem měl tu nehodu a pronásledovalo mě tolik novinářů a nejenom novinářů, že jsem se nemohl ani volně pohybovat. Takže bohužel, ale určitě i na jeho počest dotáhneme všechny tyhle ty objevy a všechny tyhle ty hrůzy, které se týkají desítek, stovek, miliard. Zkuste sledovat profil i Tomase Paucknera. Samozřejmě, že jsme v nějakém kontaktu a můžete si všimnout, že odkrývá také zajímavé věci ohledně ministerstva životního prostředí. Samozřejmě, jak už to u nás bývá ze svobodou slova, má tuším také nějaký zrušený jeden profil nebo něco takového, ale určitě ho vyhledávajte, věnujte mu pozornost a věřte mi, že to, že ty kauzy neodhalujeme úplně do detailu a ve velkém, tak je to proto, že na nich pracujeme. Jak je to nerušné přítel, když dělá chybu. Nebojte, teď už nám neuniknou, teď už je všechno zaznamenáno a teď už jsou v pasti. Takže tolik k tomu VÚKu, k jeho řediteli, k panu Abelovi, k mému vyjádření o parazitech. Myslím si, že tam k těm proviněním jednoznačně došlo, ale s tím presumpci neviny. Takže ani nebudu říkat zde jméno pana ředitele, ani ta další tři jména, co tam figurují v těch firmách. Je tam dokonce dáma, která má 40% podíl ve firmě, která sama. No, nechme to být, ono se to samozřejmě odhalí dál a uvidíte, že jednou, až vám tady předvedu toho pavouka, toho zeleného pavouka, kterýho jsem nakreslil, nebo kterýho jsme s mými tajnými kolegy vytvořili, samozřejmě o tom nic nevím, je to úplná náhoda všechno, tak se bude mnoho lidí divit. Možná tam je i nějaké to vysvětlení, proč jsem tak oblíbený, samozřejmě tam hrajou roli poradci třeba pana prezidenta, kteří byli nebo jsou otevřeně zapleteni do zelené chobotnice, s kterou bojuji. Je to navázáno přes neziskovky a různé dotační experty až na Pražský hrad. Takže nejsou to náhody. Pojďme se podívat dál, co všechno se stalo. Máme tam video s panem Rakušanem, který si stěžuje na strašlivou věc. Možná poprosím to video, jestli najdeme pana Rakušana. Je buď zima nebo vedro, si to zblázním. Tak.
1: Tak tohle je k zblití. Bára Urbanová nesmí na Ukrajinu. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny dostala stopku od pana předsedy. Ptáte se proč? Já nevím. Asi proto, že Tomio Okamura Ukrajinu nemá rád. Ukrajině nefandí. A proč by tam měl někdo z našeho parlamentu jezdit? Pamatujete si vy pamětníci ještě na to, když se v 80. nesmělo cestovat? Rozhodovali o nás soudruzi, jestli smíme nebo ne, výjezdní doložka ano nebo ne? A teď o nás bude rozhodovat Tomio Okamura? Ten Tomio Okamura, který o mě říkal, že jsem vrchní zemský cenzor, ten teď bude říkat, jestli se smí jezdit na Ukrajinu? Ne, pozor, my se nebavíme o cestě do Severní Koreji nebo nějakého totalitního státu. My se bavíme o cestě na Ukrajinu, která trpí pod ruskou válkou. A místo předsedkyně naší sněmovny Barbora Urbanová dostala oficiální pozvání od ukrajinské místopředsedkyně parlamentu. Fakt chceme v tomhle žít? Fakt chceme, aby se poslanci hnutí ANO v tomhle hlasování zdrželi hlasování? Asi nevědí, co si myslí jejich šéf, tak se neuměli rozhodnout. Ale vážně, tahle strana, která tvrdí, že stále je protiruská a stojí na té správné ukrajinské straně, neumožní místopředsedkyně parlamentu jenom proto, že je z jiné strany a že si to nepřeje Tomio Okamura vycestovat? Není to další důkaz toho, že prostě Andrej Babiš je slabý šéf, slabý premiér, vydíratelný těmahle lidma, který zase chtějí rozhodovat o tom, jestli budeme cestovat nebo nebudeme. Tohle je chucpe. Tohle je něco, na co fakt všichni musíme poukázat, že jim nemůže procházet.
0: Tak Rakušan, který neví, nezná rozdíl mezi videm dokonavým a nedokonavým a v podstatě tedy pologramotný a neumí česky, tak tento hlupák Rakušan, za kterým je asi 6 až 8 mrtvých osob v dozimetru, tento člověk, který se dívá do spisu, díval se do spisu jako ministr vnitra, čímž prokazatelně tedy také pravděpodobně

pravděpodobně udělal něco, co by neměl a za co by nejspíš ještě jednou měl k soudu. Tak tenhle ten člověk tady demagogicky lže o tom, že někdo paní Urbanové zakázali na Ukrajinu. Ona je už po asi 100. pokusu se stala místopředsedkyní sněmovny, aby měla tedy to auto s řidičem, když nemá vlastní, to chápu. A ona má pocit, že někdo zakázal jít na Ukrajinu. Já si myslím, že my bychom se měli slitovat. On je to teda lež, on ji nikdo nezakázal jet na Ukrajinu. On ji jenom nikdo asi neschválil, aby tam jela jako na oficiální návštěvu, aby jí byla placena cesta státem. Myslím si, že to je asi to, co se jí nelíbí, ale já jsem to vymyslel. Pojďme se na ní složit. Já konec konců i do Lucemburku nebo do Bruselu na radu Envy. Do Lucemburku jsem si minule platil sám cestu svým hranatým velkým vozem. Stálo mě to samozřejmě tak asi, já nevím, 1000 euro ten výlet a platil jsem to státu já. A nemám problém, možná poprosím, já tedy se nabízím a zvu tady, podívejte se, dva přestupy, Praha, Kyjev, jednosměrně bych to teda viděl, 1986 korun, jeden dospělý, podívejte se na to, já bych to opravdu velmi rád paní místopředsedkyni uhradil. Určitě to zaplatím, není to vůbec problém. Myslím si, že i termín 11.9. zní skvěle. V sobotu tam bude, může tam i zůstat. Nikdo samozřejmě nikomu nebrání jet na Ukrajinu. Je to lež, je to demagogie pana Rakušana, který má pocit, že tyhle ty lži mu někdo skonzumuje. Teď jsem se málem zastavil v půlce věty a sám sobě skočil do řeči tradičně, protože jasně volič Stanu, kterému nevadí, že si rozdávali státní zakázky v parku v desítkách, stovkách milionů, že to je určitá duhová mafie, která nemá vůbec problém s tím, že tam zemřelo kolem 6 lidí u státních zakázek a s usměvavým panem Rakušanem se řeší jenom to, že se oni s tím vyrovnali. Jasně, tak když budete někde krást stovky milionů a vyrovnáte se s tím, že u toho umřelo jenom 6 lidí a vaši voliči vám to hodí stejně, tak jako jasně, dozimetr, Bitcoin je úplná pohoda. Bitcoin tam dnes došlo k tomu, že ten, co poslal přes ministerstvo spravedlnosti tu miliardu, tak ten dar odvolává kvůli nevděku, to je další fenomén. Tam je v tom namočena více ODS, ten Stan, to jsou takový tradiční zlodějčci, že jo, akorát, že teda tam padají lidi z oken, když to ta miliarda přes ty bitcoiny, to bylo opravdu jako sofistikovanější trošičku. I když ty okolnosti tam zahrála roli určitá naivita, nicméně ti skuteční aktéři možná ještě budou spokojenější, než to vypadá. Takže určitě já paní místopředsedkyně sněmovny rád uhradím cestu do Kyjeva. Už jedej to, já nevím, doufám, že tak ve 4 ráno, 11.9. necelé 2000 korun. Já si myslím, že to zaplatím, protože ona si to určitě nemůže dovolit, já to chápu. A každopádně bych zde se chtěl opět, tedy dnes tady jsem tak trochu jako zastáncem SPD, protože jsem začal tím, že jsem jim gratuloval k tomu, že měli právo na svůj plakát, i byť teda já také bych asi zvolil jinou formu, tak měli právo na tento plakát a byl samozřejmě do jisté míry pravdivý. A zároveň se chci zastat Tomia Okamury, že určitě nezamezil v cestě pouze v oficiální, pouze si to paní Urbanová musí zaplatit sama. Takže tím k tomu, myslím si, že mnoho variant, jak je do Kyjeva, myslím si, že to trvá 27 hodin 45 minut. Bude to opravdu krásný výlet. Takže gratulujeme, máte u mě dvojec a můžete vyrazit. Co tady máme dál? Podívám se na dotazy, protože je tady 24 a potom se podíváme na vážná témata, na nějaké mé návštěvy těžkého průmyslu, na to, čím se vlastně zabývám. Potom se podíváme na rozpočet, na který se určitě budete ptát. Za mě je to tragédie, říkám to na rovinu. Bohužel, ale jsou tam nějaké objektivní důvody. Je to na další diskuzi. Já prostě nebudu v životě chválit vysoký schodek. Je ale...

0: Něco na světě, co se jmenuje kompromis, a my jsme v těch volbách získali 6,7% a nikoli 51%. A ministerstvo životního prostředí, za které já ručím, tak pod mým doporučujícím vedením nenápadným už uspořilo 9,7% a je v podstatě na nějakém prvním až druhém místě v procentuální úspoře i ve faktických úsporách, je opravdu velmi výkonné a dokonce pomáhá svým hospodařením jiným rezortům, což je ale dáno tím průtokem evropských peněz, takže to není, že bychom se tím mohli chlubit, ale je prostě pravda, že rozpočtová zodpovědnost a vedení ministerstva jako z pozice řádného hospodáře je něco, co je pro mě zcela, zcela zásadní. Takže určitě se na to podíváme. Někde jsem to tady zahlédl, já jsem dneska taky mluvil s Vladimírem Pikorou, udělali jsme výjimečnou koaliční radu už před mnoha týdny, kam jsem pozval Vladimíra Pikoru. A poprosili jsme i pana Ševčíka, který tam byl za SPD, a řešili jsme tuto problematiku. Opravdu to není jednoduché, není to něco, s čím bychom se my jednoduše smířili. Na druhou stranu dálnice, přehrada, strategická stavba bude vždycky v roce 2027 levnější než v roce 2037. A pokud teď ministerstvo životního prostředí najednou povolilo všechny stavby, které tady 30 let blokovalo, protože jsme dostali rozum, tak je taky potřeba si uvědomit, že není to černobílé. Je tam mnoho investic, mnoho infrastruktury a mnoho věcí ohledně dopravy, které si všichni si přejeme, aby ty dopravní uzly byly hotovy. Takže opravdu to není, že by se ty peníze lily někam do toalety, ale samozřejmě je tam plno rezortů s tím největším průtokem, kde já bych trval na systémových změnách. A jsou to konkrétně tři ministerstva s největším průtokem. Je to samozřejmě zdravotnictví, školství a sociální věci. Bohužel my máme čtyři ministerstva, která takový objem peněz nemají. Samozřejmě vítěz voleb má tato velká ministerstva a vítěz voleb má ministerstvo financí. Musím říct, že máme velmi dobré vztahy, že vždy si všechno umíme vykomunikovat. Já nechci nikoho pomlouvat, nikdo ten schodek nedělá na schvál, nikdo ho nedělá kvůli své neschopnosti, ale je to prostě jiná filozofie a ta filozofie se střetává v té naší koalici, že my jako jediný pravicový subjekt, vlastně nejenom v koalici, ale v celém parlamentu, tak samozřejmě s tím výtlakem 6,7% nemůžeme udělat tolik, kolik bychom si přáli. Naše čtyři ministerstva z 15 šetří, naše čtyři ministerstva z 15 žádné schodky nevytváří a na ty schodky máme pozitivní vliv směrem dolů. To, jestli tady někdo psal, že Vladimír Pikora přijde s návrhem 80 miliard dolů, vůbec jim nepočítejte. Budou to maximálně drobné miliardy, možná 10-20, pokud by se to zázrakem povedlo. Minulý rozpočet byl ze schodkem 310 miliard a původně to bylo 340, tuším. Reálně to bylo 380 a to byly ty fiktivní peníze, které tam nakreslil Stanjura. My jsme to zažili i na MŽP s Hladíkem, kdy v rámci těch fondů a tohle se tam zazávazkovaly peníze s předpokladem 30 miliard. Pak nakonec s předpokladem 11,6 miliardy, to vypadá, že tam bude mezi 3-7, jo. Takže takhle hospodařila bývalá vláda a zároveň je potřeba teď dělat infrastrukturní strategické věci, velké stavby. Není to jednoduché, já jsem se k tomu rozpočtu teda jako nechtěně dostal, stejně byste se na to ptali. Je mi to velmi líto, není to pro nás jednoduché. Já osobně to beru jako velkou výzvu a závažné téma. Určitě to budeme řešit jak na koaliční radě, tak se všemi kolegy a je to pro nás obrovské téma. Ale jak říkám, máme ze 108 poslanců jich 13, měli jsme 6,7%, ne 16, ne 60%, ne 51. Takže bohužel navíc voliči v této zemi si to utahování opasků, které já bych řekl, že je potřeba, prostě nepřejí. Jediný, kdo si to přeje, je pan prezident Pavel, který má pocit, že máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel, což tedy je další téma, kterému já bych se chtěl věnovat, protože možná, víte co, možná se podíváme, ještě si trošku oddychneme. Protože já jsem vám říkal, čím se zabývám, to znám pomoc průmyslu, to, co nás tady všechny tak nějak částečně nebo z velké části živí a tvoří nám to tady tu velkou bohatou ekonomiku, to, že jsme průmyslová velmoc světa, tak ty emisní povolenky, proti kterým tady roky bojujeme a Green Deal, proti kterým roky bojujeme, nelze jednoduše zrušit, lze ho systematicky rušit, čemu už pologramoti ze Stanu a ODS možná už budou rozumět, když jim to pětkrát zopakuji, protože dělají videa, kde mají pocit, že mě usvědčili ze lži, ale oni prostě bohužel neumí české, voliči taky ne. Ne všichni, ale ti, co se tam pod tím jako exhibují, tak rozhodně ne. No a pokud něco nemůžete zrušit, ale můžete to systematicky rušit, tak to děláte nejlépe z té pozici, když to začnete do určité míry ovládat. A to je to, proč jsme chtěli ministerstvo životního prostředí, protože pod radu ENVI, pod ministerstvo životního prostředí spadá modernizační fond, emisní povolenky, jejich výnosy a my chceme tyto výnosy vracet do průmyslu. To jsme měli v programu, to já tady tvrdím několik let. Tvrdil jsem to ještě dávno před politikou, tvrdil jsem to v době, kdy emisní povolenky vznikly. Tvrdím to opravdu jako velkou dobu. Emisní povolenky jsou tady mnohem déle než Green Deal. Green Deal vznikl v roce 2019, se pojmenoval, ale skutečně emisní povolenky začaly někdy po roce 2005-2006 a tak dále. Pak se z nich stal spekulativní nástroj, staly se obrovským problémem. Restrikce pro automobilový průmysl začaly s eurem 5, 6, 2009 začaly první restrikce, kdy pouze vysokotlaké vstřikování mohlo znamenat, že to auto projde homologacemi, emisemi a tak dále. To znamená, opravdu od roku 2010 to aktivně kritizuji a říkám, ty peníze, ty pokuty se platit nesmí a zamezujete výrobcům evropským, zamezujete menším výrobcům, zamezujete konkurenci, vytváříte nekonkurenceschopnost pro zbytek světa a všechno, co jsem předpovídal, tak se bohužel reálně stalo. Světe div se, Volkswagen chce propouštět 100 000 lidí, Porsche 4 000, mají zavírat několik fabrik, samozřejmě vždycky, když Volkswagen kýchne, tak za dva roky na to je nemocná Škodovka, takže ono se to opravdu bohužel všechno naplňuje. My teď se můžeme podívat na nějaké obrázky z fabrik, já vám je popíšu, poprosím režii, ať tam pošle buď video nebo fotku z nějaké fabriky, já vám řeknu, o co se jedná. Tohle je OKK, Ostravsko-Karvinské koksovny, nádherný zážitek, já tu vůně miluju, kdo jste z Ostravy, určitě to znáte, pokud jste byli poblíž, no pokud jste se tam byli někdy podívat. Fascinující místo, je tam reálný pohled do pekla, nevím, jestli tam je ještě jedna fotka staré, tvářím se tam trošku upečeně, za mnou to má 1250 stupňů, zahřívá se to 34 až 35 hodin na 1250 stupňů, pak se to schladí vodou z řeky a pak z toho máte kvalitní koks z uhlí. Takže je to zásadní pro výrobu oceli, je to zásadní pro mnoho věcí. Pokud se tohle nebude vyrábět, tak nebudeme mít nic důležitého. Tohle to je zase, tam to byla Ostrava, OKK, tohle to jsou cementárny. Mokrá, opravdu jako nádherný provoz, fascinující, opravdu jako přes 2 miliony tun betonu a cementu do D1, jestli se nepletu, jestli tady zase nehážu nějaká fiktivní čísla, myslím si, že opravdu jako přes 2 miliony tun. Támhle to máte, Heidelberg, no, je to teda německá firma, která vlastní český provoz, teď tam rekonstrukci dělá čínská firma, ale jsou tam čeští zaměstnanci, ta společnost musí být lokálně v Česku, má asi 80 betonárek, prostě je to obrovský, obrovský nádherný provoz a postavila se tam celá nová konstrukce, která pomáhá s výrobou cementu a je to jeden z nejúžasnějších provozů, který jsem viděl. Samozřejmě, že na výrobu cementu se používá mnoho věcí, které by si naši liberálové neuměli představit a možná by měli přestat bydlet, protože zjistí, že bydlí v něčem, co se jim vůbec nelíbí. Do toho jsem byl, to byl jenom minulý týden, tohleto, to bylo cementárna Mokrá u Brna, Ostravsko-Karvinské koksovny v Ostravě a poprosím si tam ještě video ze Žďáru a tady.
1: Vítám vás z Vodkasu, bude tady probíhat rekonstrukce za 1,2 miliardy, nová střecha, tady za mnou jsou laufy, zbraně, dělají se tady povozky na tramvaj, dělá se tady úplně všechno, legendárních 155 mm, když se to bylo, myslím, 152 mm, znáte to pod názvem Dana, Dita a tak dále. My sem jako modernizační fond poskytujeme 594 milionů, tuším, tenhle podnik funguje od roku 1951 a pokud by takovýhle provoz zaniknul, který zaměstnává 15 lidí, už bychom ho nikdy v životě neobnovili, takže držte palce, aby taková ta krásná výroba tady zůstala navždycky a aby neohrožoval Green Deal a dnešní situace v Evropě, cen energie a tak dále.
0: Tak, nádherný provoz ve Žďáru nad Sázavou, říkal jsem to v tom videu, funguje od roku 1951, jsou tam obloukové pece, no, nádherný provoz, prostě fascinující metalurgie, dělali jste tam rámy třeba na tramvaje, viděli jste tam ty laufy 155 mm. Je to provoz, do kterého teď přichází v rámci následujících 3 let velká rekonstrukce za 1,2 miliardy. My tam z emisních povolenek vracíme 594 milionů, se podívíme na tom, na té rekonstrukci, to znamená, budou tam nové střechy, budou tam nové obrovské vakuové přístroje, které budou zbavovat vlastně jako ten materiál kyslíku a tak dále, kvůli pevnosti, bezpečnosti. Jasně, tu firmu vlastní Číňané, to je pravda, ale tí zase mohou prodat. Má to české vedení, české zaměstnance, 1500 lidí, obrovská tradice. Bohužel, víte co, horší je, že kolikrát se často někteří ti zahraniční investoři, třeba Číňani, chovají k těm provozům lépe než třeba. Zažili jsme to z Indy, byla to velká tragédie, zažili jsme tady tunelování, zažili jsme nepovedené privatizace, zažili jsme i nepříjemné zkušenosti s českými majiteli nebo s americkými managementy. Prostě ten průmysl za to nemůže, my musíme dělat maximum pro to, aby přežil. Ten těžký průmysl, energeticky náročný průmysl, zaplatil stovky miliard na emisních povolenkách, takže je správné tam vrátit. Je to něco, co jsem já měl jako životní cíl, životní sen, když jsem viděl před lety, že začínáme destruovat a likvidovat náš nejenom český, ale celkově evropský průmysl díky Green Dealu, a můj sen byl ten průmysl pomoci zachraňovat. Samozřejmě tam to ředitelství toho fondu, to vedení toho fondu má 600 osob, je v naší gesci, je to něco, co jsem toužil nějakým způsobem částečně spravovat, nebo do čeho jsem toužil mluvit, vymýšlet systém, jak ty peníze co nejefektivněji vracet do těch smysluplných průmyslových provozů, energeticky náročných provozů. Ano, můžete si říct, jak to, že děláme práci za ministerstvo průmyslu a obchodu nebo budoucí ministerstvo hospodářství. Samozřejmě, že pan vicepremiér Havlíček dělá skvěle svoji práci, je to obrovský odborník, je to jako fascinující jeho pracovitost, jeho odbornost, ale ty emisní povolenky jsou prostě pod radou ENVI a to je pod ministerstvem životního prostředí. To tak prostě je. V dnešní době ministerstvo životního prostředí velmi úzce spolupracuje s ministerstvem průmyslu právě díky těm emisním povolenkám. Tím se snažím vysvětlit, proč jsem teďko tedy ve výslužbě díky nehodě vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku, a vlastně na to ministerstvo životního prostředí pode mne spadá všechno, co má nějakou souvislost s Green Dealem, s energetikou a s klimatickou politikou, což je opravdu jako velmi široké spektrum, protože pod ten Green Deal se dá započítat téměř všechno. Udělali jsme to jako kompromis, když mě prezident odmítl jmenovat ministrem díky nějakým jako pomluvám a díky jeho normalizačnímu přemýšlení, kterého se bohužel nedokázal zbavit. Nicméně, my jsme vám něco slíbili před volbami a my to dodržujeme a věřte mi, že tím průmyslem žiju, že opravdu to mám velmi rád. Samozřejmě příště vám můžu ukázat třeba Borsodchem, můžu vám ukázat krom Borsodchemu, kde teďko je investice hotová, 700 milionů korun z našeho fondu. Je tam nádherná nová kolona na chemii, je to opravdu jako super moderní, nádherný provoz, dělají na tom čeští inženýři, prostě fascinující. Také jsem to procházel minulý týden a v těch minulých měsících jsem zažil provozy, já nevím, Třinecké železárny, vám někdy můžu vyprávět detaily, Nová huť a tak dále. Ta historie toho je to opravdu fascinující. Musím říct, že já mám velmi pozitivní reakce z těch továren, z těch provozů, ať už od těch pracovníků v těch provozech, tak i od vedení, jsou rádi, že se o ně zajímá vrcholová politická garnitura, že prostě politici, kteří dělali, že tyto provozy neexistují, protože věděli, že svou politikou ženou do záhuby, tak tam teď jedou a ptají se jich a snaží se jim pomoct. Takže tím já myslím, že ta moje politická cesta se naplňuje, i když mi pan prezident a opozice a média hodili klacky, jsou asi slabé slovo, pod nohy. Doufám, že vás to aspoň trošku zaujalo, tak jak to miluju já, tak mě to baví. Já jdu na dotazy, je jich tady 30, já jenom připomenu. Dnes tady máme Hajnou ze Šumavy. Je to krásná slečna, která napsala tuhletu skvělou knihu. Myslím si, že se dá koupit tady z někde, jsem si napsal Albatros Media, nebo někde se dá určitě objednat, takže si ji určitě objednejte. Pokud vás zajímá tato tématika, pokud milujete les, správu lesa, péči, chcete znát detaily, jak to tam chodí a možná chcete zdravý pohled na přírodu, který dnes pomocí těch všech fanatiků a ekoteroristů má takovou zmrzačnou pověst, protože my všichni přírodu milujeme a takovýhle zdravý pohled na ní, kdy neuctíváme bezbřehou, bezzásahovost, ale správu a péči, je podle mě ta správná cesta. Tahle knížka je fascinující, napsala to jako relativně mladá, no velmi mladá slečna, tuším, že ještě studuje, a její znalosti a její schopnost prezentovat péči o přírodu, péči o les je fascinující. Jak říkám, sledujte Hajná ze Šumavy na Instagramu. Stojí to za to, je to zážitek a nebudete se stačit divit. Jdeme na dotazy, protože jsem se zase zakecal, pak tady ještě budeme mít malinkatý exkurs do duše prezidenta a aféru Yogurtgate. Teď jdeme na dotazy. Schodek, to je great history, schodek 389 miliard, je děs, fandí vám, vím, že to spunktovala Schillerová, Pikora prý chce z AB řešit návrhy na úsporu 80 miliard, vydržte, hrozní, zůstaňte. Tak ne, musím se zastat paní vicepremiérky Schillerový, tohle je práce všech ministerstev a všichni ministři mají zodpovídat za svůj rezort a nemají tam chodit takhle s nataženýma rukama. To, že si, já teď teda měsíc a půl nechodím na vládu, ale když vidíte, že prostě opravdu někteří ty ministři mají pocit, že jejich jako závod je o tom získat do toho rozpočtu svého ministerstva co nejvíce peněz a ne šetřit, tak je to těžký. Já chápu, že ty velký ministerstva s tím velkým průtokem se asi řídí jinak než ta naše ministerstva, ale myslím si, že každý ministr by měl zodpovídat za své ministerstvo a za své úspory. My na tom budeme trvat, budeme o tom diskutovat. Určitě bych to neházel na paní ministryni, paní vicepremiérku Schillerovou. Naopak byla vždycky vstřícná v tom, když se někde mělo šetřit. Vím, že vy to vidíte zvenku, já to vidím zevnitř, takže já nevím, jaký je mediální obraz. Já vím, že to samozřejmě opozice a média všichni budou házet na ní, ale já si musím opravdu zastat. Takhle jednoduché to není. Každý ten rezort má svého ministra a každý ten rezort má nějakým způsobem se chovat jako řádný hospodář. Některá ministerstva to dělají více, některá možná spoléhají na to, že jsou tak důležitá, tak strategická, nebo tak strategické rezorty, že prostě mají jakoby přednost v tom, dejme tomu vytváření nějakého si schodku. Já říkám, za nás, za motoristy, máme 4 ministerstva, my jsme 6,7%, naše ministerstva šetří. Nevěřte tomu, že se podaří Vladimírovi Pikorovi navrhnout úsporu 80 miliard, která by prošla. Nevěřte tomu, z těch 389, já věřím, že to klesne, že vyhádáme něco dolů, že přijdou realistické návrhy. A věřím, že naše ministerstvo, jak říkám, sledujte ministerstvo životního prostředí, ručím vám za to, že tam žádné schodky vznikat nebudou. A hrozní zůstaneme. Jste Bitcoin legenda. Zatímco nerdi v letech 2010 tápali, co Bitcoin vlastně je, vy jste o něm přednášel investorům. Borec, mohl byste popsat první kontakt a kde jste Bitcoin získal a uchovával v roce 2010? Nebyly ale peněženky, burza jen jedna. No, já jsem na to měl kamaráda, který těch Bitcoinů má do dneška asi 500 někde na flešce. Opravdu jsme kupovali pizzu kdysi a opravdu Bitcoin začal tuším v roce 2009. Jasně, vy si myslíte, že jsem o tom přednášel, jsem si to vymyslel. No ne, on ten Bitcoin, jako to, že to bude investiční atomovka, to bylo, ta teorie byla známá samozřejmě od momentu, kdy Bitcoin vzniknul, kdy vzniknul jako nějaký blockchain, jako nevím, co na tom vy vidíte nepochopitelného. Asi jsem trošku starší generace, já jsem vyrostl mezi klukama s počítačem a na základce jsem stavil kompy, vydělával jsem si tím. Byla to jedna z věcí, kterou jsem se zabýval a začal jsem ještě na takovém tom stolním počítači, o kterém si dnes lidé myslí, že jsem ho nechal kolovat v hospodě, protože jsem někdy v roce 2010 měl psát něco na telefon, ale to byl teda vtip na Rakušana, když mluvil o tom telefonu šifrovaném, že ho dal dětem, tak zase opět plno blbečků a na to naskočilo. Ano, stock market jsem začal jako první a proto jsem hned věděl o tom, že existuje tady ta alternativa. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji. Jo, a nejvíc mě jsem viděl na Shiba Inu. 152% za týden. Na mém mixu všech alternativních coinů jsem, myslím, že Aston Martin vyráž nebo něco takového za týden. Myslím si, že jo, no. Ale chápu, že na ty grafy se dnes smějí koukat pouze lidé, kteří si vezmou bílý plášť, zkumavku do ruky a potom si myslí, že jsou vědci. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji proti pavlovsko-baxovskému hnoji. Bojte tvrdě a nekompromisně. Petr Mojžíš. Děkuji vám, Petře, díky. Dobrý večer, Filipe, Martin Oswald. Od zaměstnance nemocnice té Fábie, co jste s ní měl nehodu, jsem slyšel, že vedení má sevřené sedinky, protože ví, že nehoukala, ale nikdo to nechce potvrdit, že nechtějí přijít o práci a nemají vás rádi. Já jsem v té nemocnici párkrát už byl a znám se tam s vysokopostavenými lékaři a jeden chirurg tam je dokonce můj dobrý kamarád a ten mě má rád a já ho mám taky rád a chodím tam často. K nehodě se bohužel nebudu vyjadřovat, protože je to citlivé téma. Já si myslím, že bude vyšetřena správně, normálně na to 30 dní, ale vzhledem k tomu, že přišlo zase milion podnětů a různých nátlaků, tak se dělají nějaké znalečáky. Věřím, že když vyjedete 50 na zelenou do křižovatky, že nemůže nic být vaše chyba. Tak. Dobrý den. Jak je možné, že velké technologické firmy zde platí tak malé daně? Dá se s tím něco dělat? Případně chystá se na to tato vláda? Děkuji. No, to je pravdu. Facebook, Meta, všechny tady ty velký, super velký vydělávači peněz na nás sídlí tuším v Irsku, že tam mají malé ty daně a vydělávají v celé Evropské unii díky tomu. Určitě je to téma, už jsme se o tom na koaliční radě bavili. My trváme na tom, že se žádné daně nemají zvyšovat. Existují nějaké výjimky, teď je diskuze o tom, že by se měl zdanit kratom teoreticky, nebo že by se měl zakázat, nebo že by se některé tyto služby čistě hypoteticky mohly dát danit. Určitě my jsme proti jakémukoliv zvedání daní, jakémukoliv zavádění daní. Pokud se ale bavíme o těch nadnárodních velkých korporacích, které vyvádějí, tak tam je to určitě o diskuzi a ta diskuze průběžně probíhá. Tady příspěvek od Richarda, Miloslav, Hájek, mám firmu a stát mi zvedne daně. Co udělám? Odejdu z ČR, ukončím činnost, šedá zóna. Zvednu přesně tak, pravicová myšlenka. Já si dokonce myslím, že třeba u spotřební daní existuje formule, že zmenšíte nebo snížíte spotřební daň a vyberete víc. Jo, existují takové případy. Dobrý večer všem divákům a zvláště pana Turka. Dobrý večer, Slávku, zdravím vás. Lenka, dobrý večer, Filip, jak se vám daří? Vrátíte se do funkce zmocněnce? Děkuji, držte se. Určitě bude to velký návrat zmoštěnce. Nevím, rozhodne policie. Já jsem řekl, že funkci dávám k dispozici. Média se každý den ptají, jestli využívám kancelář. No ano, dokud ta policie nevyšetří tu nehodu, tak tu kancelář využívám občas, protože jsem místopředseda SFŽP a spravujeme ty místní povolenky, jak si, a to je pod MŽP, takže já v té kanceláři nejsem pouze jako vládní zmocněnec. Ale neúčastním se porad vedení, neúčastním se vlády. To souvisí s pozicí zmocněnce a to nevykonávám. Ano, je to o diskuzi, protože my jsme samozřejmě čekali, že ta policie rozhodne do 30 dní, protože na to ze zákona má 30 dní. Ovšem, pak se stalo několik nečekaných událostí, jak už to bývá, a protahuje se to. Takže uvidíme, jak moc se to bude protahovat. Já jsem workaholik, já jsem neměl ani jeden den volno a žádné volno si dělat nehodlám. Jenom hodlám dělat tu činnost, která přímo nesouvisí s tím zmocněncem. Uvědomme si ale, že jsem stále čestným prezidentem politické strany, že jsem poslancem, že jsem místopředsedou SFŽP a že jsem místopředsedou zahraničního výboru, který zítra zasedá. Zítra máme zahraniční výbor, ten tedy nesouvisí s kanceláří na MŽP, aby bylo jasno, aby to zase někdo špatně nepochopil, ale souvisí s tím třeba to, že jsem předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Tam jsou ty stovky miliard pro ten průmysl, takže jak si za mě je to jedna z nejdůležitějších pozic v té, možná i jako v celé vládě, nebo jako celkově v dnešní garnituře v době Green Dealu. Je to jedna z nejdůležitějších pozic. Média o tom nepíší, že tu pozici mám, protože se jim hodí, že jsem zmocněnec, protože doufají, že zmocněncem nebudu. Zdarec, první otázka. Bude zatopené uhlí v OKD? Já jsem proti zatápění jakéhokoliv uhlí, pokud ovšem ty lomy, ti majitelé nechtějí odčerpávat, tak je to jiná situace. Já si myslím, že uhlí je strategickým zdrojem energie, kterou tu máme na vlastním území, je nejdostupnějším zdrojem a jednoho dne, až si politici v čele s Uršou sundají trnici z čela, tak třeba to uhlí bude opět využívat. Bohužel dnes ho spíše dovážíme. Od určitého objemu se nevyplácí ty doly udržovat. Samozřejmě, že na uhlí se pořád jede na mnoha místech. Taky víte, že na uhlí jede celé Německo a Polsko, ale naši lepší lidé dělají, že neví, z čeho je koks, že neví, z čeho je cement, že neví, z čeho mají vyrobený telefon, že neví, z čeho mají vyrobeny hodinky, že neví, čím se dopravují, že neví, co spalují, na čem jedí. Co, jo, prostě to jsou takový pokrytci, ale bohužel ti zelení kmérové jsou schopni zlikvidovat naši civilizaci. Musíme jim v tom zabránit. Nesmíme se nechat vůbec znechutit. A tak, jídlo je tady dražší a horší než v Reichu. Souhlasím, je to tragédie, je to dlouhodobý problém. Dlouhodobý problém, za který si můžeme částečně sami, jako, i jako spotřebitelé, že si to necháme líbit, ale je to systémová chyba a mohou za to i ty řetězce. Jako je to komplexní problém, který by se měl taky řešit. Ale nelze řešit všechno. V Bruselu, v Europarlamentu jsem byl ve výboru pro ochranu spotřebitele a tvrdě jsem rodinou vystupoval. Ale fakt nelze vyhrát na všech frontách a nelze vyhrát 10-0. Nestihl jsem pikuru ani mácu, jak je na tom přístav Hamburku a těžba lithia. Tak, přístav Hamburku má problém, že my jsme ho dostali v rámci Versejské smlouvy. Po první světové válce jsme ho dostali na 99 let. A to prodlužování těch smluv se řeší, bohužel není příliš výhodné a nevíme, jak moc by se to vyplatilo v té konkurenci, jako pronajímat tam nějaké skly a tak dále. Stát není dobrý podnikatel. Mně by se líbilo mít české území v Hamburku, ale ta hrana, vlastně, kterou nám nabídlo Německo, tak by byla velmi drahá. My jsme naopak měli to vyjednávání dělat kdysi dávno. Když ta smlouva vyprchala, tak se to mělo začít řešit, aby se určitým způsobem třeba kompenzovalo a říct jim, že to chceme za nějakých lepších podmínek, aby ta Versajská úmluva se jakoby natáhla, ne aby to byla úplně nová dohoda. Těžba lithia, to je spíše otázka na ČGSku. Určitě se těžba lithia řeší, průzkumy existují. Dokonce jsem slyšel, že by ta těžba lithia nebyla tak dramatická, co se týče těch Krušných hor, že by nebyly úplně rozbombardované, jak si to všichni představují, že se dá to udělat sofistikovaně. Nicméně pořád se to v dnešních podmínkách nevyplatí, protože tím konkurujete opravdu jako Číňanům, kteří to dělají tak ve velkým a tak efektivně. Že jak jsem říkal, třeba i v té cementárně přijelo 260 Číňanů, čínská stavební firma, jejich vlastní kuchyně, přijedou na pár měsíců a za 3 měsíce tam postaví něco, co by evropským firmám, českým firmám trvalo, nevím, o půlku déle a stalo by to 2x více. Bohužel, takhle to teď je všude. Jedno tragické výročí, 1.9. vypukla druhá světová válka. Jsem hodně nespokojen s cifrou ohledně deficitu rozpočtu. Co na to říkáte, že ministr nechce zvyšovat daně v budoucnu, nejsem jediný ve skepsi. Já jsem říkal, je to tragédie. Přes nás plno věcí neprojde, plno věcí je na debatu na koaliční radě. A věřte mi, že my teď jako fakt jako motoristi nespíme. Jo? Prostě teď jsem před chvilkou mluvil zase s Láďou Pikorou, Petr Macinka, všichni to jako řešíme opravdu jako naplno. Náš motoristický chat, to je jediný téma. Je to opravdu, jsme jako rozhořčeni, na druhou stranu, když sedíme na těch kolečních radách a když pak děláte ty rozpočty těch ministerstev, tak vidíte, že prostě je tady nějaká objektivní realita, s kterou se dá málo co dělat. Já osobně mám rád tu větu Láďe Pikory, neumíte si představit, co všechno se dá škrtnout. Já jsem v tom absolutní expert, ale říkám, já mám, nebo měl jsem vliv na jedno ministerstvo, bohužel Bohužel, a věřím, že teda budu mít dál ten vliv na to jedno ministerstvo a těch ministerstv je 15. A pak tady máte ministerstva, kde jsou těch miliard, ne desítky, ale stovky, přes 900 miliard máte ministerstvo. A tam se musí udělat velké systémové jako drtící škrty, ale jako tam není politická vůle, protože my jako motoristi máme určité voliče, ale ANO a SPD má zase určité voliče a my jsme dostali 6,7%. Dejte nám příště 51% a já vám garantuju, že za jedno volební období bude vyrovnaný rozpočet. Možná mnohem dřív než za 4 roky. Máte tým, jako měl, ale to, že byste nám dali těch 51%, znamená, že všichni budete chtít tu pravicovou politiku a tolik lidí pravicových v České republice není. Takže to je to je prostě nereálné. Prostě to tak je. Máte tým, jako měl Musk a rozsekal neziskovky. Je ti jasný, že když nezničíte stan, tak oni příště zničí motory. Když Pepa vyhraje, tak Motu nedá žádného ministra. Dneska jsem se potkal tak s 5-6 profíkama, který jsou podobný, jako má Musk na neziskovky. Tam je to úplně jiný rozměr, to je úplně jiná situace, jiná dimenze, ale věřte mi, že nejsem amatér a to, co jsem rozkryl, tak jsem rozkryl i díky tomu, že mám kolem sebe profesionály, o kterých nikdo nevěděl. Dal jsem jim podněty, půl roku jsme na tom makali. Nevěděli to ani naši nejbližší, ani ministr, ani nikdo, ani kolegové ze strany a odhalili jsme to. Když už máme připravený matroše na TOčka, když už ty lidi můžete opravdu vyhodit, když už můžete, jo, ono se to musí dělat postupně, aby to nebylo. Já jsem teda jenom radil, já jsem teda s tím neměl společný, jo. Pokud se opravdu důsledně zrušily neziskovky, tak tu máme rázem miliony zaměstnaných a neschopných lemplů, vyjde to na stejné peníze. Hele, ne, to jako ty neziskovky to nejsou, jako že by se ušetřili desítky miliard neziskovkách, to je nesmysl, nebo že by se tím živilo milion lidí, to taky je nesmysl. To jsou právě jako furt ti stejní lidé, to jsou stovky lidí, kteří to umí chodit a ty ten stát sajou a potom ovlivňují politiku a uplácí si za to média a dělají jako mnoho škod na to, že jich není tolik. Jo. Já musím zase říct, že jako plno těch jako lidí je slušný, ale ten deep state samozřejmě existuje. No. A že nedá pan prezident, pokud znovu vyhraje žádného ministerstva motoristů, no, tak uvidíme. No. Tak jako uvidíme, já si myslím, že si taky docela zavařil tou válkou s náma. Že to neudělal chytře, neudělal to dobře. Jako. Tak, dobrý večer, Filipe. Držím palce do vašem potírání štěnic. Potíráme zelenou krakatici. Zdravím, existují nějaké vaše video, foto, kde opravujete auto a něco servisujete nebo děláte cokoliv rukama, souboj s humrem na talíři nepočítám, díky. Jakože by člověk, který si, nevím, vyndává motor z auta nebo sundává nápravu nebo něco dělá, že by se u toho jako natáčel, já nevím, no. Jako fotky mám určitě, jsou i v mojí knize Hranatá legenda, ale že bych měl video, jako přímo, jak zabrušu ventily na brouku kamarádovi, když mi bylo 7 let, od té doby, pak se to samozřejmě dává strojově. No, nevím, no. Asi vás zklamu. Myslím si, že budete muset věřit, že umím maximálně bojovat s humrem. A že ty statisíce fanoušků a stovky holek, co mi denně psali zprávy vždycky v kampani a nevěříte tomu, takže že to asi se nabralo tím, že jsem opravdu jezdil formuly s 30-letýma dětma několik let, zóna FIA, ESET, střední Evropa, že jsem opravdu měl desítky aut vzácných, který jsem opravdu restauroval, renovoval, jinak bych ty fanoušky prostě neměl, no. Jinak byste ze mě neměli tak špatný spaní a vždycky, když nám někdo dával 2,8 nebo 3,8%, tak bychom nedostali 10 nebo 7, že jo. Obnova zvláštních škol, podpora řemesla, humanitní obory spoplatníte. Ježíš, to jsou sny, ale my nemáme ministerstvo školství, teď jsme zatím nezrušili ani tu blbou inkluzi. Zdravím Liptarda Háčka. kam obvykle blikáte, když chcete doleva, doprava? No, když strhávám volant doprava, tak blikám doprava, když mám ruku na blinkru doleva. Nicméně možná, kdybyste se podíval na tu křižovatku a podíval se, že tam potom bylo značení i doleva a tak dále, a navíc ta nehoda byla před tím odbočováním, no, takže to máte úplně jedno. Tomu nerozumíte evidentně, stejně jako nerozumíte tomu Bitcoinu, jinak byste na tom byl líp a nemusel byste tady za 20 korun prudit. Proč musí národ, kraje, občané bojovat proti vládě kvůli akceleračním zónám? Větrníky nikdo nechce, zastupitel státu tlačí na pilu. Přístup ano je pro lobby velryb. Patriku, není to pravda. Já jsem největší bojovník proti akceleračním zónám a zmenšil se pomocí mých podnětů byly zmenšeny na 11%. Myslím si, že to je takové mé politické dítě, ty akcelerační oblasti. Samozřejmě na tom pracoval 30 lidí intenzivně, ale podnět zmenšit za každou cenu, zachovat target a zmenšit byl můj. Jenomže vy pak zjistíte, že třetina lidí ty větrníky chce, třetina je nechce za žádnou cenu a třetina se rozhodne podle toho, co jim ta obce dá nebo slíbí. Není to tak, že nikdo nechce. Bohužel ne. No bohužel. Prostě to je realita. Takže bojovat, protože máme evropské peníze, bez kterých by ten schodek toho rozpočtu nebyl 380 miliard, ale další desítky nebo stovky miliard víc. Vy odvádíte peníze na mnoha věcech do Evropské unie, aby ona nám je vrátila, tak musíte splňovat principy kohezní politiky a nemůžete si dovolit nějaký ten jejich cíl nesplnit. Ano, můžete, pokud chcete vystoupit z Evropské unie. Já bych na to, jak to říct slušně, měl ty. Ale my jsme nedostali 51% ve volbách. Zdravím Liptarda Háčka, děkujeme za zájem. Hranaté, srdečné pozdravy z Berounky nám všem. Berounka je nádherná. Miluji Berounku. Tady vidím, že velký příspěvek. Takže Hajná ze Šumavy, první cena dneska. Ale vidím, že tam možná už někdo přispěl víc. Každopádně si tu knížku musíte koupit. Přečtu ještě dva dotazy a půjdeme se podívat na pana prezidenta. Takže taky posílám hranatý pozdrav na Berounku. Vladimír, zdravím vás do Izraele. Jak se máte, Vladimíre? Filipe, vyhlašuji každoroční turecký memoriál. Účastníci na sebe budou házet z vědra borůvkový jogurt. Vyhrává ten s nejmodřejším modrým ptákem. Tak, to nám nahrává. Teď se podíváme na to, představte si, pan prezident přišel na to, že tady máme strašně moc nemocnic. Je to teda fascinující. Já bych se na to možná až podíval jako klidně i filozoficky, klidně trochu víc do hloubky. On třeba celkově pan prezident tam má jako hodně, hodně zajímavý poznatky poslední dobou. Nepochopil vtip, že když jsem třeba řekl, v zimě říkal, že nemohu být ministrem, protože mám hrozný postoj k ženám, že jsem řekl, že nejhorší tragédií 20. století bylo, že ženy dostaly volební právo. Už zapomněl, že tam asi bylo 50 smajlíků a že jsem tam reagoval na to, že samozřejmě s příchodem volebního práva prvního přišlo taky století s dvěma světovými válkami a je to prostě vtip. Jako mým nejoblíbenějším politikem možná vůbec je paradoxně žena, je to Margaret Thatcher, a ta by tenhle ten vtip řekla hodně taky. Jo. A pan prezident to uvádí v rozhovoru jako jeden z důvodů, proč nemohu být ministrem. Stejně tak, že se špatně vyjadřují o černoších. Myslím si, že mám mezi černochy více kamarádů a přátel a že jsem v Ugandě a v Africe strávil víc času než pan prezident a před politikou, teda za svoje, pane prezidente. A přijde mi to jako šílený, jo, jak si tenhle člověk může dovolit někoho kádrovat s jeho kádrovým profilem. Takže možná se podívejme na nějaký video. Máme tam videa s panem prezidentem. Můžeme klidně začít tímhle. No.
2: Za další prioritu bych považoval reformu zdravotnického systému, protože my v něm rok od roku, nechci říct, utápíme více peněz, ale investujeme stále více a více. Přesto panuje pocit, že se kvalita zdravotní péče nějak výrazně nezvyšuje. Mnoho lidí, kteří se pokoušeli o různé analýzy našeho zdravotního systému, dnes souhlasí s tím, že do toho systému neteče málo peněz. Bohužel efektivita je nízká. My víme, že máme problém třeba ve struktuře lůžek. Máme příliš mnoho lůžek urgentní péče, málo dlouhodobé péče. Máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel a na rozlohu naší země. Neodpovídá to ani běžným standardům v Evropě, a to i vyspělých zemí. Máme mimořádně neefektivní investice do drahé techniky, například magnetické rezonance.

já nevím, co bych k tomu řekl. Tak má to dvě roviny. Jednu faktickou, že to není pravda, že nejvíc lůžek nemocničních na počet obyvatel má Japonsko a Jižní Korea samozřejmě. Ty mají nějakých 12 až 13 lůžek na 1000 obyvatel nemocničních. To je samozřejmě jako zásadní a možná v Evropě bych se srovnával s našimi sousedy, s Rakouskem a s Německem, a ti mají kolem 7 až 8 lůžek na 1000 obyvatel a Česká republika 6,5 až 6,8 lůžka na 1000 obyvatel. To znamená, nejsme na tom určitě špatně, co se týče Evropy, protože pak jsou tady šílené státy jako Velká Británie nebo Švédsko. Tady, já nevím, sanitka, pokud nemá nějaký problém, že jo, teď jsem řekl málem hodně nevhodný vtip, ale ta sanitka nebyla, tak má u nás dobu příjezdu asi 6-7 minut, jestli se nepletu, v Británii je to asi 45 minut, takže stihnete asi 4x umřít, než přijede. Takže to jsou všechno, teda pokud zrovna Arne Springorum a 30 pro Prahu neblokují provoz, tak je velká šance, že ta sanitka v České republice pro vás přijede rychle a je velká šance, že v té nemocnici budete mít místo. Já si myslím, že to je dobře. A myslím si, že bychom se měli starat o to, aby náš zdravotnický personál byl dobře zaplacen, hlavně sestřičky a všichni, co dělají ve zdravotnictví, protože to je opravdu jako posvátné povolání. Já jsem k němu vždycky obrovskou úctu a bohužel chovají se někteří i politici těmito vyjádřeními poměrně dost jako neúctivě zvláštně. Takže to je ta rovina, že to prostě není pravda. Ty magnetické rezonance, já opravdu nevím jako zhodnotit, kolik hodin se provozuje, která magnetická rezonance, ale průměrná doba, než se dostanete na magnetickou rezonanci, což je záležitost pro mě nepříjemná, že se do toho tunelu nevejdu, ale velmi potřebná, tak je 2 až 3 měsíce v České republice. Takže vám hrozí opravdu, že máte něco závažného s mozkem, s páteří, něco takového. Potřebujete magnetickou rezonanci a oni vám řeknou 2 až 3 měsíce čekání. No a panu prezidentovi se to zdá asi v pohodě. No takže já si myslím, že to je ta faktická záležitost, že poradci pana prezidenta, navíc teda počet magnetických rezonancí na obyvatele taky určitě nemáme největší, ani nějaký z těch nejvyšších. A potom je to zvláštní, když někdo takto přistupuje k hodnotě peněz a lidskému životu. Já jsem to párkrát počítal i v debatách, jsem to říkal. Když si spočítáte, kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení Rusko a kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení NATO, my a všichni naši spojenci v NATO, tak se bavíme o nějakém 8 až 9 násobku. Když se podíváte, kolik na 154 nebo kolik milionů obyvatel Rusko a země na to skoro miliardu, tuším, jestli se nepletu. Když se podíváte, že to jsou opravdu násobky, to není dvojnásobek, to je 8-9 násobek investování do zbrojení. A do toho, když se podíváte na ten poměr, že ty peníze pro někoho mají váhu, že je zbytečné dát do nemocnic, že je zbytečné dát do zdravotnictví, což jsou pro mě teda úplně posvátné rezorty. Já si umím představit, že by každý měl vidět, kolik ta péče stojí a že by se na tom lidé měli podílet a že by zdravotní pojišťovny měly změnit systém a že by se tam mělo udělat plno reform. Jinak je to dlouhodobě neudržitelné. Je to velmi nepopulární, v tom má pan prezident pravdu, že do tohohle nechce nikdo zasahovat. Ale víte, ono i plno politiků se na to dívalo takhle. Dokonce bych řekl, že ty lidské zdroje stavěli nad materiální experti, jako byl Mao Tse-tung nebo Stalin, což vlastně ideologicky jsou lidé s podobným ukotvením a původním teda vzděláním pana prezidenta, protože ten přísahal na tuto ideologii až do svých skoro 30 let. A ti měli vlastně teorii toho, že lidské zdroje jsou nad těmi materiálními a vlastně opovrhovali oběma veličinami, což pan prezident nedělá, to už je ten pokročilejší stav komunismu. Nicméně militarizace ekonomiky a míru, stírat rozdíl mezi stavem války a míru, je ta filozofie, kterou měla dlouhé dekády Čína, že vlastně je v podstatě to zbytečné.

0: Zbrojení mělo přednost, ty materiální statky měly přednost před lidskou silou. Ať byla válka nebo ne, tak se budovalo v tomto směru stejně. To jel vlastně i Sovětský svaz za studené války. Čína to měla jako jistou filozofii, i když ona nikdy v těch válkách nebyla úplně úspěšná. Potom opačný postoj byl paradoxně v určité době ve Spojených státech, v době, kdy třeba Eisenhower přirovnával hodnotu bojové techniky k tomu, co všechno za to jde pořídit. Jo. Takže tam třeba bych možná i si dovolil citovat Eisenhowera, mám to tady napsaný, co říkal. Každá vyrobená zbraň, každá spuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa znamená v konečném důsledku krádež na těch, kteří mají hlad a nejsou nakrmeni, na těch, kterým je chladno a nejsou oblečeni. Tento ozbrojený svět neutrácí jen peníze, utrácí pod svých dělníků, génia svých vědců a naději svých dětí. To řekl Eisenhower. A je to pravda, protože ony ty statky, když pak vidíte, jak vznikaly v těch továrnách, jak bolestivá, krutá práce to je, když se podíváte v tom Žďasu, že ti dělníci tam makají v těch ochranných oblecích až v 65 stupních. Málo kdo si to umí představit. Já jsem to zažil v té své dětské formuli, když v tom kajaku, v těch hadrech na lyže máte 60 stupňů. A je to šílený, ale teď si představte, že tam prostě makáte v tom denně. Nevíte, jestli máte mít respirátor nebo nemáte, protože buď se dusíte, je to ještě víc nepříjemný, než se zase otravovat tím, co tam nadechujete. Je to opravdu jako velmi drsný prostředí a ta lidská síla je hodnota, která se prostě potom proměňuje za ty hodnoty finanční a za ty potom buď můžete vypálit jednu raketu anebo postavit lůžka na onkologickém oddělení nemocnice třeba pro děti. Je to šílený prostě, je to zajímavý rozdíl. Dokonce můj nejoblíbenější americký, jeden z nejoblíbenějších amerických prezidentů, že víte, že miluji americkou historii, tak Richard Nixon, na takzvanou vietnamizaci, strategie vietnamizace, Nixonova doktrína, byl konec 60. let, kdy vlastně jako válka ve Vietnamu ukazovala, že je potřeba změnit filozofii, že Spojené státy pod Nixonem začaly chápat, že není neomezených zdrojů, ani lidských, ani ekonomických, a ta doktrína se měnila v to, že budou podporovat svoje partnery, ale že nechtějí už v těch válkách být fyzicky zapojeni. Taky vidíte, že potom Vietnamu to nějakou dobu ti Američani vydrželi. To znamená, bylo to trošku i za druhé světové války, tam to rčení od Stalina paradoxně je velmi pravdivé, protože Stalin tvrdil, že Velká Británie poskytla čas, Američané ji financovali, dokonce půjčovali peníze, dokonce bojovou techniku zapůjčovali. Spojené státy, teď teda cituju Stalina, doufám, že mě za to nikdo tady zase nebude likvidovat. Stalin tvrdil po válce, že Velká Británie poskytla čas, a Spojené státy poskytly peníze a Sovětský svaz poskytl krev. A je to asi velmi nepopulární, nečekali jste asi, že tady budu citovat takovouhle lidskou, nebudu říkat co, ale ono je to poměrně pravdivý. A ten přístup k těm doktrínám, ten přístup k té filozofii, tam můžete jasně vidět. U těch komunistů je ten přístup úplně jiný. A já, když jsem si poslechl pana prezidenta s těma nemocnicema, s tím, jak ho nenapadne kritizovat, že si Evropská unie chce vytisknout 800 miliard eur na zbrojení. Já jako rozumím tomu, že chceme silnou armádu a že do ní musíme investovat. Ale on jeho nenapadne kritizovat tohle téma. Nebo tam jako si říct, vytisknout 10x víc peněz, než Rusko za 10 let a nacpat je do obnovy německé armády. Nemusí být úplně nejlepší nápad na světě a zadlužit nás po generace. Jo, jako, nevím, asi bych si uměl představit trošičku jinak hledat ty prostředky, než v nemocnicích a než říct, čekáte na magnetickou rezonanci 3 měsíce, co kdybyste čekali 4. Tak, možná můžeme klidně dál k prezidentovi, když už teda jsem se o něm rozpovídal, tak jestli tam máme ještě něco, tak se na to podívejme.
1: Ještě k motoristům. Zpětně. Nechci říct to slovo nelitujete, bych se vám nedovolila podsouvat, ale když se na to díváte zpětně, co to všechno způsobilo, spustilo, jak to potom všechno vypadalo, neudělal byste některé věci jinak? A teď se dostávám ke zveřejňování SMS-ek mezi Petrem Macinkou a Petrem Kolářem i k nejmenování Filipa Turka.
2: V principu většinou nelituju, co jsem udělal, protože to už se stejně nedá vzít zpátky. Ale ty kroky, které jsem udělal, tak i přesto, že s sebou nesli určité riziko, možná způsobili některé těžkosti, tak je považuji principiálně za správné. A neudělal bych je jinak, kdybych tu možnost měl, protože si myslím, že vývoj mi dává za pravdu, že to byl správný krok.
0: Tak pane prezidente, správný krok to nebyl, jsem ctihodným občanem, nejsem stíhán, žádné trestní oznámení se, nic se nepotvrdilo, nemám, mám čistý rejstřík, maximálně se teď vyšetřuje nějaký můj přestupek, případně teoreticky by to mohl být trestní čin, já si to nemyslím, uvidíme, jak to dopadne, ale pokud vyšetřování nehody dopadne dobře, tak jsem čistý jako lilie, čistší než vy s vaším profilem a s vaší minulostí. Mně je opravdu líto, že si myslíte, že jste neudělal chybu. Já si myslím, že jste tu chybu udělal. Všechny ty případy, z kterých jsem byl obviněn díky mediální masáži, byly odloženy a nějaké posudky nebo nějaká představa, že tady někdo určuje, že se stal nebo nestal trestný čin, přitom je to někdo, kdo vůbec nevzal v potaz, a napojen na TOP 09, vůbec nevzal v potaz jakékoliv argumenty, a ta policie sama řekla, to je prostě, to je tak starý, že je to promlčení, jak to nebudeme vyšetřovat. Takže říct, že vám někdo, že vám čas vám dal za pravdu, samozřejmě hroznou věcí, že 5 let je na YouTube video, kde jsem hodil jogurt, je takzvaná jogurtgate, já chápu, že to v podstatě je obrovská tragédie pro tuhletu republiku. Já jsem si vědom toho, co jsem napáchal tímhletím zločinem. Především ta nádherná posprejovaná památka, kde se dělají nějaké ilegální koncerty, a která je opravdu nádherná, spí tam bezdomovci. Že na ní přistál ten jogurt, myslím si, že to je kauza, která vlastně předčila úplně všechno. Protože tohle to bude v headlinech, že tohle ta média chytí. To mě v životě nenapadlo. A možná prosím reportáž o těch jogurtech. Ne.
3: Tak tohle je k
0: taky ne. Tadle, to je ona. Jogurtgate.
4: Další kontroverzní video Filipa Turka, tentokrát je zachycen.
5: Jak před 4 lety házel jogurty na nějaký barák.
6: Dostal jsem 100 jogurtů.
7: Nacházíme se na místě činu. Zde dotyčný pachatel Filip Turek vyzýval k pojídání jogurtu a k obnovování střevní mikroflory.
6: 100 jogurtů.
7: Chci veřejnost ujistit, že v rámci inkriminovaných scén nezemřel ani jeden jogurt. Podle pachatele se mělo jednat o sociálně ekologický experiment. Zda liberálně demokratický prošlý biojogurt odstraní progresivně levicové grafity z konzervativně pravicové památky. Takhle vypadá ta naše slavná památka. Takhle se o ní starají. V místní žabce jsme našli i nějakou munici. Koukněte na to. Z místa se s vámi loučí pro veřejně nesvéprávnou televizi Jakub Svoboda. A dám vám jeden tip na závěr. Až půjdete na rande se svou dívkou, vemte ji na tuto krásnou vyhlídku a kupte si sebou jogurt.
0: To je úžasný. Je to úžasný. Máme tam Jakub Svoboda, kterého teda moc chválím za krásnou reportáž. Ukázal nám tu nádhernou památku, kterou jsme potřísnili tím levicovým biojogurtem nebo progresivním biojogurtem, abychom zjistili, jestli náhodou nesmějou ty progresivisticky liberální grafity na té pravicově konzervativní památce. Já jsem tuhle tu reakci napsal, tuším, že do Extra a do různých jiných médií. Oni to jako nějak nepochopili. že to bylo myšleno vážně, že nám opravdu jako šlo o tento speciální experiment. Mně se to nějak nelíbilo, nevím. Možná ještě tam máme další vlastně srovnání, tady tento můj zločin. Já bych pro sebe žádal trest smrti, já jsem to řekl na CNN do hlavních zpráv. Oni to odvysílali, což jako jsem velmi rád, že jsem se mohl opravdu jako brutálně přiznat k této hrůze. Petr Macinka potvrdil, že z pozice ministra zahraničí nechal celou věc prošetřit a že tedy při tom natáčení nebyl zraněn jediný jogurt, byly tam použity speciální efekty. Možná tento můj největší zločin, který jsem tedy za svou dospělost napáchal, sice teda několik let před politikou, ale přiznávám, nebylo mi 27 jako prezidentu Pavlovi, když vlastně se vyjadřoval k vpádu vojsk. Já bych možná poprosil, jestli máme to video ještě s panem prezidentem, kde je konfrontován trošičku s tím. To je ono, tohle je zajímavý video, to se podívejte do detailu, protože pan prezident popírá tu svoji minulost. To je posun od toho, jak dřív to popisoval. Prosím.
8: Rozumíte mi, když se vám zeptat na něco, když jste přišel dneska vzdát ho vojskům Varšavské smlouvy,
9: ano, který... Schvaloval jste to. Petr Pašek mi to říkal, píše se o tom běžně.
10: Kde jste to vzali?
11: Ale v roce 87 jste v ručně psaném životopise napsal toto, kromě jiného. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Tak by mě zajímalo, jestli když jste to v roce 87 psal, tak jste tomu opravdu věřil. Tak tomuto výkladu ruské invaze.
2: A vy v tom vidíte, v tomto jsem napsal nějaký výklad?
11: Já tady čtu jasně, že vy jste napsal, že pro vás bylo účinnější po konzultaci s otcem a vašimi přáteli ze Sovětského svazu porozumět té invazi nějakým jiným způsobem než tomu, jakým se vyjadřovali vaši spolužáci, kteří se vám tedy kvůli tomu smáli. Tak se ptám, jestli vy jste tehdy v roce 87 věřil tomu, co píšete, nebo jestli vám to přišlo, že to tak je dobré pro vaši kariéru.
2: To, co tam čtete, nehovoří ani o výkladu invaze jedním nebo druhým.
11: Tak věřil nebo nevěřil? Psal jste to zúčelně nebo protože jste tomu věřil?
2: Já jsem tam vůbec invazi nehodnotil a opravdu se o tom nebudu bavit, protože to k dnešku nemá naprosto žádný vztah.
11: Já myslím, že má.
2: Tak u toho zůstaneme.
11: Proč by mělo Česko potřebovat... Dobře, tak věřil nebo nevěřil?
2: Řekl jsem, že u toho zůstaneme.
11: U čeho?
2: U toho, co je tam napsáno.
11: Že to pořád platí.
2: Já
11: tady mám i ten rukopis, totiž.
2: To je v pořádku, já vám ho klidně podepíšu.
11: Možná bude mít jednou cenu. Takže zůstaneme u toho, neodpovíte mi. Dobře.
0: Viděli jste tu aroganci? Jako za mě tohle, jak těm pánům řekne, kde jste to vzali, no tak asi tady to vzali, ne? A všude argumentují ty milovnice pana prezidenta, teď mu bylo asi 7. No tomu bylo při té invazi, ale schvalovali v roce 1987, kdy mu bylo skoro 30. Takže ne, pan prezident se chová arrogantně, mění výklady svojí minulosti. Petr Macinka ho tady usvědčil ze lži, existuje mnoho videí, kde si teda opravdu jako arrogantně protiřečí. Možná pojďme se podívat na ten dopis ručně psaný, který by pan prezident podepsal. Máme to velký vliv na mé pozdější názory, mělo léto roku 1968. Jo, to tam píše ještě sám od sebe. To tam v tom životopisu vlastnoručním skoro ve 30 letech má pěkný rukopis. Teda, jo, jako. Píše sám od sebe, kde prostě leze přímo do té normalizační hřiti leze tady tímhletím výrokem, na který se ho nikdo neptá. To je prostě životopis. On dobrovolně tam uprostřed toho textu začne říkat, jak velký vliv na jeho pozdější názory v dospělosti mělo to léto roku 1968, kdy teda byl malej kluk a tehdy byli u nich na návštěvě jejich přátelé ze Sovětského svazu a právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé straně. To byly ty protisovětské nálady zase té mojí rodiny, která teda doteďka z půlky žije v Americe, protože utekla před těmhle sviněma. Tak možná teda tady tohleto obhajování zločinného režimu, díky kterým umřeli 10 miliony lidí a je to úplně stejný svinstvo, jako byl ten nacistický režim, tak možná tady tímhletím by měl pan prezident být trošičku schovývavější k tomu, když někdo používá černý humor, prokazatelně. To jsou ty smajlíky, takový ty žlutý věci s těma drštičkama, to jsou smajlíci a dokonce jsou lidi, kteří mají humor, co mají IQ na 107 i bez těch smajlíků, jo. Ale tohleto, kdo někdo napsal v dospělosti, ještě řekne, že by to klidně podepsal, a ještě se tam tomu ty lidi smějou, jaký jako krásně setřel tu paní, to je teda jako fatální, jo. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mě, pro mou oblibu našich přátel, no já to nepřečtu. Jsem z toho úplně znechucený, mě z tohohle úplně zlé. Já si prostě myslím, že ten člověk by měl opravdu v tom srpnu, toho 21. srpna, při výročí té okupace si vzít dovolenou a jet někam na výlet, na nějaký výšlap prostě a hlavně jako mlčet, jo. A nechodit před rozhlas. Neumím si prostě vůbec představit, jak tenhle ten člověk bude někoho moralizovat. Přijde mi to strašný. Lampioni by neměli nikoho moralizovat. Já nikoho nesoudím. Základní organizace, předseda, nevím, politruk, rozvědka, studium, určitě extrémní cílevědomost, schopnosti, klasický člověk, díky kterému polovina mojí rodiny doteďka nežije ve své vlasti, žijou v Americe, v Kanadě. Moji rodiče nikdy v životě nic nepodepsali, nevstoupili ani do KSČ, mámu nevzali na medicínu, když měla samý jedničky, prostě tak kvůli dědovi a kvůli naší rodině, a kvůli emigracím a kvůli všemu, prostě to nedopadlo pro nikoho dobře. Všichni tady si odtrpěli těch 40 let, nebo tu část života, kterou trávili v tomhletom svinském režimu. Předtím děda byl nuceně nasazený, a druhý děda taky musel zmizet, takže za války druhý světový to moje rodina odnesla, a pak přišli tady ty svině a odnesli to znovu. A takovýhle člověk, který to celý obhajuje, jak jedno nebo druhý, pro mě je to úplně stejný. Pro mě je to úplně stejný, jestli obhajuje 68. okupaci nebo 38. To je úplně to samý. Nebo to samý, tak samozřejmě tam je to samozřejmě v určitý míře dramatičtější. A když se podíváte na zločiny komunismu a nacismu, tak když se podíváte na ty počty obětí, a hlavně když se podíváte na profily těch lidí, tak je to úplně stejný druh. A taky by se všichni měli zamyslet nad tím, jestli pořád budeme věřit té propagandě, že nacismus je pravicová ideologie, to je samozřejmě krajně levicová ideologie, stejně jako komunismus, oba to jsou socialismy, akorát postavený na jiných panelech a na jiném marketingu. Tak jsem se rozohnil trošku, nevím, jestli tam máme ještě něco, zeptám se režie, možná, že už jsme to všechno použili a že už jdeme na dotazy. Už nic dobrý. Jestli to dobře chápu, tak Jura Háček se ptá, jestli vás někdo fotí, když fotíte. No, já bych se nedivil, kdyby se to u mě začalo dít taky občas. Vladimír, Filipe, zrušte všechny dotace na všech ministerstvech, uvidíte, kolik ušetříte, kdo bude chtít dotaci. Uzená vládu o výjimku, ne, takhle jednoduchý to není a hlavně to nejsou jako desítky miliard, jo, to jsou... Jsou to obrovský peníze a všechny je sekáme. Seká je úřad vlády, seká je ministerstvo životního prostředí, kde to bylo nejrozlezlejší. Potom se dá říct, že to bylo hodně rozlezlý na ministerstvu zahraničí, tam to samozřejmě Petr taky seká. Takže určitě to sekáme všichni dobrovolně a rádi. Není to tak jednoduchý, je to pod ty podřízené organizace, které jsou desítky, stovky, tak se různě odhalují různý programy a opravdu to jako chvilku trvá. Ale není to tak, že když je schodek x desítek, stovek miliard, že byste to těma neziskovkama jako dorovnal úplně. Jo. To takhle jednoduchý to není. Dnes je 1.9. Slyšel jste někoho, kdo by si toto smutné datum dnes připomněl? A mimochodem, vím, že jste nyní na MŽP, ale jaký je vztah nyní s Polskem? No, je to, tady už to někdo připomínal, toho 1.9., že je to mimo jiné, je teda velmi smutné datum. Vztah s Polskem je schizofrení. Já osobně mám velmi rád pana prezidenta Navrockého, já jsem mu byl na inauguraci, jestli to víte, tak jsem tam byl jako jeden z mála Čechů, byl tam velmi málo zahraničních hostů, já jsem tam byl jako, ještě jako europoslanec, byl jsem tam se Simeonem, s mým rumunským kamarádem a tak dále, byl opravdu jako, bylo to fascinující, opravdu jsem se dostal na inauguraci jako pořádného evropského prezidenta, který má jako názory, který jsou opravdu jako pravicový, ale na druhou stranu tam pořád máte ty Tuskovce. Takže určitě vztahy s Polskem jsou vždycky specifický. Polsko vždycky dělá všechno pro Polsko. Takže samozřejmě je to náš nejbližší partner, soused obrovský, silný, který má mnohem výraznější budoucnost nebo větší předpoklady pro slavnou a šťastnou budoucnost, než právě ti, kteří mají výročí Wirtschaftsfonds. Takže určitě je důležité ty vztahy udržovat. Celkově V4 se rekonstruuje. Myslím si, že i v Maďarsku ten vztah je lepší, než se čekalo. Já jsem to říkal, že vlastně ten Maďar je původně Fidesz a ty jeho názory jsou mnohem kritičtější k EU, než tady vlastně jako slavili všichni liberálové, že tam vlastně je poražený Orbán. Nemůžu říct, že by přišel nový Orbán, ale přišel nějaký derivát, který má jako mnoho v základech společného s jeho politikou. Jo. Takže sice nepřátelé na života na smrt, ale podobná líheň. Jo. Co D35 studie za miliony se ruší a bude nová? Tady máme D10 a u Mnichova Hradiště nám ještě připojíte další silnici a protihlukovku stát nechce udělat. Neumím odpovědět konkrétně, co všechno je špatně, co všechno, jak se má udělat. My jsme povolení vydali, jak je potřeba a doufám, že čím víc dálnic, tím víc Adidas. Filipe, těm neziskovkám škrtej ostatní ministerstva, taky ještě jeden dotaz. Nebylo by to nahoru záhodno navrhnout odebrat paní prezidentové ošatné? Určitě to je k nějaké diskuzi. Myslím si, že na rovinu úplně upřímně, ostatní ministerstva nemají tolik odvahy, jako mám já. Já taky bojuji s vlastními lidmi, kteří nechtějí mít tolik odvahy, ale jestli někdo je odhodlán jako na noc dlouhých, no, ne, nemůžu to říkat tady ty vtipy. Prostě my s Petrem a Cinkou máme odvahu. Řezat neziskovky. Doufám, že se ostatní budou více inspirovat. Zdravím Filipe, a navíc my jich tam máme opravdu jako poženaně. Nevíte, jak to vypadá s větrníky na mravenečníku, jeseníky přes 10 let jsou KO a stále to zde akorát hyzdí krajinu. Díky. A bojujte. No, teď nedávno jsem jeden ten větrník sundal údajně jogurtem, tak uvidíme, snad to popadá. Filipe, říkám, ne, konkrétně podívám se na to, zajímavý téma. Ale takhle z hlavy se přiznám, že nevím, já tam v těch jeseníkách u nich mám fotku tak z roku 2009-2008 s Jaguárama, ten tříčlenný Jaguárku, tak tam stojí x Jaguáru pod těma větrníkama, to ještě byly jako v plný kráse. Tady máme izraelské šekely od Vladimíra. Jinak mimochodem dnes jsme měli na ministerstvu setkání s izraelským velvyslancem. Velký sympaťák. Řešili jsme právě tu koncepci, že já už nechci, aby se bojovalo pouze, nebo aby se dekarbonizovalo a aby hlavní téma bylo CO2, ale aby to byla voda. A Izrael má úžasnou politiku pro vodu. Takže dneska jsme měli na to téma s izraelským velvyslancem skvělou schůzku. Filip, já říkám, nejsou prachy a potom přemýšlím. Zdravím, jste v kontaktu s inženýrem Hinkem Beranem, věřím, že by uměl poradit s větrníky, co teprve ten plánovaný rozprodej distribuce, díky za vše. S panem Beranem jsme se jednou potkali na půl hodiny a měl absolutně nerealistické pozice na větrníky a tvrdil, že se nesmí postavit ani jeden a nepochopil, že máme kohezní politiku navázanou na akcelerační oblasti a že i teda současní naši koaliční partneři pro RED3 a pro ty pro tyhle ty věci hlasovali, takže prostě když se k něčemu stát zaváže, tak není možný to jako nesplnit, bohužel, no, tak jako v tom já úplně radit nepotřebuju, já říkám, já bych na to odvahu měl vystupovat z EU, ale my jsme nedostali 51%, takže já mám rád realisty. Krásný dobrý večer přeji a také pevné nervy, jsme s vámi a fandíme. Jo, a k těm akceleračkám, je plno lidí, kteří vůbec nejsou známí aktivisté kvůli akceleračním zónám a odmakali na tom půl roku, aby jsme je zmenšili. Jo, říkat, že se nesmí postavit ani jedna, znamená, že je to návrh, který neprojde a postaví se jich 5000. Takže fakt, jako chce to mít jako trošku cit a nechtít dělat věci pro to, abych se proslavil, ale dělat věci pro to, abych uspěl a abych tu agendu, kterou potřebuji nějakým způsobem ovlivnit, abych ji ovlivnil. A ne, abych si za každou cenu stál za svým čistým názorem, ale neprosadil vůbec nic. Jo. Nedá se vyhrávat 10-0. Kdo si myslí, že se dá vyhrávat 10-0, nepatří do politiky. Jsme s vámi a fandíme. Děkuju, Leny Lindemann. Rád vás tady vidím. Ondřej, dobrý večer. Nechcete se zastavit v Jihlavě? V Boši máte zde veliký volický potenciál, protože bojujete za jejich pracovní místa. Můžete vidět výrobu pro diesel i pro elektroauta. Děkuji za odpověď. Určitě Boš Jihlava zní jako skvělý plán. Třeba se tam objevím. Nevím, jestli tam máme nějaké projekty v rámci fondu, v rámci pomoci, nebo jestli se tam podívám jenom, abych viděl, jak ta výroba funguje, jestli mě tam vůbec jako někdo pozve, taky to je další věc. Uvidíme. Každopádně děkuju za skvělý tip. Dobrý večer, Martine, dobrý večer, pane Turku. Jak se díváte na potenciál česko-vietnamské obchodní spolupráce? Za mě je to pro nás mnohem lepší trh než fejková Čína. Těžko se to dá takhle nazvat, protože když se podíváte do SAPy a do Vietnamu, tak i tam máte 80-90% produkce jako čínské. Že i v SAPy, když si koupíte produkty, tak jsou ne úplně vždycky vietnamské, jsou čínské. Prostě ta Čína s Vietnamem už je obchodně tak propojená, že to tak prostě je. Česko-vietnamská obchodní spolupráce je za mě úplně zásadní. Já jsem se dokonce jednou objevil v Saigonu na nějaký výročí komunistické strany Vietnamu. To bylo nějaký úplně 115 let, nějaký šílený mega výročí, nebo 100 let. Ježíš, teď já nevím, pardon, 115 asi moc. Teď abych se do toho zase nezakecal, ale každopádně Vietnam je náš úžasný historický parťák, je to fascinující, že komunistický Vietnam, že víme, že oni tam jsou jako v některých věcech víc kapitalističtí než my tady, takže náš takovýhle parťák, no, prostě máme tady kolik, 50-60 tisíc Vietnamců, máme se rádi, patříme k sobě, je to zajímavý a ta jejich efektivita je skvělá, takže určitě je to budoucnost. Ale určitě bych teda jako neznevažoval pozici Číny, jo. To v žádném případě, a ona zase až tak fejková, jako taky není už, jo. To jsou naše takový, že se tím chlácholíme. Jo. No, to tak jako není. A Jindřich tady poslal velký příspěvek, to znamená, aspiruje na to, že by mohl tady získat knihu Hajná ze Šumavy, to tak vypadá, i když ono to vypadá, že ji tam nebude mít Adam, jestli vidím dobře. Hele, kámenušky, papír, Gčko stříhá Fabi, držte se, děláte to dobře. Volil jsem motorista, jsem spokojen, už jen zónami máte splněno, pane Filipe. Děkuju, konečně to někdo vidí a konečně mi to někdo řekl. Já jsem to někde řekl, když se ty zóny vymezily. I kdybych v politice udělal tuhle jednu věc, jakože to je blbost, v rámci stavebního zákona 6 velkých pozměňováků na strategické stavby, dostavbu Děčína, vodního plavebního stupně, splavnění Labe, dostavba Dukovan zrychlená, vodní stavby, strategické stavby, spalovny nebezpečného odpadu, jako mega důležitý věci, v kterých jsou miliardy, desítek miliard. Zásadní pozměňováky prošly mi, hlasovala pro ně i ODS, kromě naší koalice, protože viděli, že jsou dobrý. Stejně tak ty akcelerační zóny, já jsem tam dal půl roku života a opravdu jsem kvůli tomu nespal. I kdyby se mi povedlo tohle a ten automotiv a to, že vracíme ty peníze do průmyslu, to jsou, já kdybych teď šel do důchodu, tak já jsem na sebe hrdý na to, co jsem udělal, ale já vím, že samochvála smrdí, ale prostě ty věci se povedly ministr, neministr. Jo? A to se mi líbí. Takže já vám za to moc děkuju, Jindřichu, vážím si toho a těmi zónami mám splněno. Já si to myslím taky. Konečně někdo, kdo dělá to, co před volbami slíbil. Děkuji za to, Jindřich Schich, neumím přečíst vaše jméno, nerad bych ho zkoumal, omlouvám se. Nový Jičín. Tak zdravím vás do Nového Jičína a moc děkuju, opravdu jsem si, opravdu já nemám rád, když někdo říká, potřebujeme doručit voličům, co jsme slíbili a dělejme nějaký témata, aby jsme jim něco, ne, prostě to, co jsem teďko dělal 3/4 roku a předtím v Europarlamentu jsem dělal, jak nejlíp jsem mohl. Roky jsem vám vysvětloval, co v té politice chci dělat, roky to dělám, neuhýbám ani o milimetr a dělám to nejchytřeji a nejlíp, jak mi můj mozek, znalosti a schopnost nespat několik let dovolují. Takže věřím, že se to hodně povedlo, že tyhle ty věci té zemi opravdu pomohly. A já mám na to ty mapy, mám na to ty fakta, mám na to ty čísla. Klidně vám to rád budu prezentovat. Ale máme teď před sebou 3 roky práce, teď budeme s rozpočtem a já nejdřív makám a pak se chlubím. Takže, nebo chlubím, pak to jako chci ten výsledek prodat. Ale překazit si to dřív, než to všechno je úplně uzavřený, dřív, než ty věci jsou vidět, je strategická chyba. Takže moc děkuju za uznání a já se snažím to moc nezvedat. Tady David. Před 5 lety jsem v Polsku měnil motor cestou do Litvy. Prasklý řetěz rozvodu, to byla docela prdel. Dělat to v lese, taky jsem se nestihl natočit. To věřím, že když někdo dělá rozvody, jo, výměna motoru, tak to je asi slušný. To jste asi sehnal nějaký náhradní motor, to znamená, že jestli to bylo v Polsku, tak jste musel mít opravdu nějaký povoz, který tam má každý znamená, to bylo určitě Passat nebo něco takového v dieslu prostě. Počkej, řetěz, ne řemen, no. Nevím, co to mohlo být. Šumava forever. Takže Adam Pacelt, ahoj Adame, zdravím tě. Adam je můj kamarád z 3členého Jaguar klubu, který ho znám asi 20 let a mimochodem je to velký IT expert motoristů. Já Adamovi dlouhodobě hrozně fandím, že to je extrémně chytrý chlap a fakt se známe, já nevím, 15 let, 20 let, nevím, něco takového. Takže hajná ze Šumavy, Adam se zjevně zadíval správným směrem. A zdravím tě, Adame, ať se ti daří v digitalizaci. Adam je ten, kdo mi odhaloval ještě jako europoslanci ty hrůzy, které tam teda napáchali Piráti, kteří si myslí, že umí digitalizovat, protože celý život paří počítačový hry. No, to prostě tak není, že jo. Tak Vladimír opět poslal izraelské šekely. Filipe, zdravotnictví je celosvětovým problémem. Nízká efektivita, vysoká cena jsou plány na to, jak to vyřešit, ale to je na dlouhý rozhovor. Samozřejmě, že to je na dlouhý rozhovor. Já si myslím, že máme velký potenciál něco změnit, ale jenom teoretický, protože prostě lidé si to nepřejí a když byste jenom naznačil, že je dobré ukázat, kolik ta péče zdravotní konkrétně stojí a kdybyste řekl člověku, že se na ní bude podílet přímo 1% nebo něčím, tak vás ti lidi vykostí. Jo. Takže ono to prostě je opravdu, v tom ten prezident v tom rozhovoru má pravdu, že téma zdravotnictví nechce nikdo otvírat, protože to je jako voličská sebevražda, takže to je jediný, jako oceňuju na tom jeho rozhovoru, že v tom jako tam nějaká reflexe, ale vůbec jako nechápu ten princip začít nám tady říkat, že máme moc nemocnic a moc magnetických rezonancí, na který se čeká 3 měsíce. Já sám jsem na magnetické rezonanci byl den předtím, než mě měl jmenovat ministrem a posílal jsem premiérovi fotku magnetické rezonance, kde mám vyhřezlou plotínku, protože jsem nemohl chodit, že jo. A měl jsem takový bolesti a kdo znáte plotínky, mimochodem, teď mě to zrovna pár týdnů vůbec nebolí, jo. Takže teď mám jako takovou veselější náladu, proto tady taky takhle vesele si sedím, protože ono, když pak člověk sedí a bolí ho jenom to, že sedí, tak ho to vyčerpává prostě celý ten den v tom kanclu, no. Tady Jaroslav, klasicky zdravím z Hesenska, mrzí mě, jak to pan prezident bere a zajímalo by mě, kde bere informace? Každopádně, jak může říct, že je nemocnic hodně a na druhou stranu, že to chápe. Zajímavé. Hele, bere informace, já bych vám řekl kde, ale nechci tady vypadat jako konspirátor, mi to vystřílej, dělá by ze mě bůh ví co. A naštěstí na to nemá takový vliv ten pan prezident. Jo, no. On má vliv na to, že když něco řekne, že to všichni vidíme a slyšíme, to je bohužel úděl. Předvedl se tím, že jak se stal prezidentem, že řekl, že bychom měli mít všichni vysokou daň z nemovitosti, jako je to na západě. Teď jako by to je, jako je to na západě, bychom měli mít méně nemocnic, že jo, že prostě ta skvělá Skandinávie a ten západní svět těch nemocnic má málo a těch magnetických rezonancí. A jenom ten východ jich má hodně, že jo, tak to bychom měli mít taky. Měli bychom přijmout euro, měli bychom se vzdát české koruny, národní měny, předat moc, předat korunu Habsburkům, to taky řekl, že jo. ani ne v nadsázce ve vtipu, spíš jenom jako absolutně politicky, ne, nevím, antimasarykovský prostě projev, jako řekl takovej, že tohle vidět jako ty vysloužilí legionáři nebo ti předkové tady, jako, kteří tady tu republiku, kteří se o ní zasloužili, tak by nevěřili, že tohle to vzešlo z úst prezidenta. Jo. To jsou takový vlastizrádný keci, který prostě by nepronesl ani ten nejhorší komunistický prezident, co tady byl. V tom videu o zdravotnictví má to cosi na postu prezidenta ze své hlavy, nebo mu to někdo šuškal do sluchátka v levém uchu, aby to nebylo vidět. Jinak přeji dobrý večer a buďte opravdu hrozní. Hrozní jsme a budeme, já si myslím, že on je i schopen, že ho to napadne samo. Tady na těch nejhorších věcech to většinou vidíte, že mu právě zrovna někdo neradí. Proč je rozpočet taková mantra, když je něco dlouhodobě podfinancováno, tak se prostě jenom zaplatit musí, když se chce firma rozvíjet, taky si půjčí. Němci mají daleko vyšší dluh, ale mají dálnice. Je to taky pohled na věc, jenomže ono se to jednou vymstí, protože si půjčujeme za 4,3, 4,5, 6, 7 koruny. Pan doktor Pikora by mě opravil, nebo docent Ševčík by mě opravili, kolik to přesně je. Určitě si půjčujeme přes 4 koruny, přes 4%, pardon. A ten dluh, ta správa toho státního dluhu bude stát, byla nedávno ještě pod 100 miliard, teď je to 110 a při takovémhle tempu to bude brzo 120, 130 miliard roční správa dluhu. Samozřejmě já na obhajobu téhleté politiky, teď to zase někdo vystřihne a tu kritiku, kterou jsem říkal předtím, už neřekne, ale já jenom musím říct, dálnice v roce 27 je levnější než dálnice v roce 37. Tak to prostě je. Takže strategické investice, investice do infrastruktury, do dopravy, tam já věřím, že to prostě smysl má, protože my tu infrastrukturu postavit musíme. Čím dřív to uděláme, tím nás to vyjde levněji. A klidně se kvůli tomu můžeme do určité míry zadlužit. Jenomže zároveň bychom měli dělat škrty na těch velkých rezortech, na těch průtokáčích. A to prostě musí být tak, že pokud si něco chcete dovolit na dluh, tak si někde jinde musíte vzít. Takhle to platí v osobním životě, v domácnosti, ve firmě. I to Německo platí na mnoha místech. Ale máte jako pravdu, že ta filozofie takhle jako jí vnímá západní svět, že se ty peníze tisknou. Jo, nejzadluženější země jsou Japonsko a Spojený státy. Japonsko teda dluží samo sobě a jsou to zároveň jedny z možná nejvyspělejší země. Že? Takže jako nějaká souvislost tam je. Opět izraelské šekely. OECD říká, že na zdravotnictví se může ušetřit až 20%, což je zhruba 23 bilionů dolarů napříč zeměmi OECD. A tu je velká otázka k diskuzi. No, je určitě. Souhlas. Možná ten prezident tohle chtěl říct, ale začal se do toho zamotávat. No. Nechci ho hájit teda, on mě teda taky nehájí. Soudruh prezident netuší, že MR není kanon a neobsluhují gumy. Neví, že je k tomu potřeba vysoká kvalifikace, ale se svojí 107 to stejně nepochopí. Lenka, ahoj Lenko, zdravím tě do Chicaga, dlouho jsme se neviděli. Budu muset, jo, ty jsi na Floridě, dobře, tak já jsem chtěl říct, že budu muset do Chicaga, ale na Floridu možná lepší cesta. Pozdravuji přátelé, všechny český Američany, kteří chybíte mi moc. Hodně se to změnilo, co jsem tam byl ve státech naposledy. Jsem byl ještě jako europoslanec. No a vidíte to, jak to dopadlo. Jak se mu tady zametl režim bývalý. Ještě po tolika letech. Ahoj Filipe, tentokrát zdravíme z Floridy, chci se zeptat, jestli zloději z minulé vlády budou potrestáni a bude jim zabaven majetek, samozřejmě po soudech, přeji vše nejlepší a nedej se. Nevěřím tomu, že by se to dokázalo dotáhnout ve všech případech. Některým hrozí až 6,5 roku, bývalému ministrovi, několik ministrů je v tom evidentně namočených, ale úplně ty největší zločinci, na rovinu Bitcoin je to kauza obrovská, filmová, jednou to někdo celý určitě na filmu sfilmuje, ale ten dozimetr kolem stanu, to je jako odporná duhová mafie, prostě růžová. Prostě frajerů, kteří si mezi sebou dělají různé osobní fyzické instalace a zároveň jim padají kámoši z okéna a zároveň si rozdávají státní zakázky za desítky, stovky milionů v parku a Bůh ví kde ještě a Bůh ví co všechno a z čeho. z jakých částí těla jim projelo nosem a nejenom nosem. Takže já doufám, že budou potrestáni hlavně tady tihleti, jo, protože říkám, Rakušan normálně do spisu, ministr vnitra kouká do spisu a dává si to na Twitter, vo mně spis, jo. A samozřejmě ten vznik toho problému byl tak, že jsem se zastal holky. Oni z toho udělali něco úplně jiného, no, ale nemá cenu to teď vysvětlovat. Na to ještě bude jednou čas na všechno. Napíšu knihu a tam odhalím všechny detaily všeho a myslím si, že to bude opět mít úspěch. Očekávám, že hradní dětrozvěd bude chápat humor. Je bohužel dost naivní, to z něj vytloukli už na cvičáku. A komunistická minulost kámoše Chlada a Babiše Neva? Neva. Je mi to úplně jedno. Myslím si, že ani můj kámoš Richard, který oportunisticky vždycky tyhle ty věci dělal prostě čistě kvůli biznisu a nebyl tak blbý, aby tomu věřil, a myslím si, že ten druhý případ bude jako podobnej, tak nejsou prezidentama republiky a nehrajou si na morální majáky a rozhodně teda jsem si nevšiml ani od pana premiéra, ani od mýho kámoše Richarda, že by někoho moralizovali a hráli si na morální maják a že by někomu svým smýšlením jako kazili kariéru a chovali se protiústavně, což teda za to je v normální civilizovaný zemi, nebo spíš ve východních zemích je za to kulka teda, jo. A zároveň bych teda chtěl říct, že je asi komunistická minulost. My jsme měli na poměr obyvatel nejvíc členů komunistické strany, hned po, tuším, Mongolsku. Myslím, že Mongolsko a Severní Korea mají obrovský poměr členů KSČ na počet obyvatel. Naopak třeba v Sovětském svazu to byl velmi malý poměr, tam bylo jako to velmi výjimečný, když už byl někdo v komunistické straně, to už muselo být jako za odměnu. Tak naopak v Československu a třeba v Mongolsku byl v komunistické straně opravdu jako každý x-tej člověk. Já myslím, že jsme měli 1,5 milionu nebo kolik. Zná desetina obyvatel byla v komunistické straně. A velmi často to bylo jenom kvůli tomu, že ti lidi prostě oportunisticky potřebovali něco zařídit, nebo potřebovali prostě nějaký kariérní růst, nebo potřebovali něco zařídit rodině, nebo neměli odvahu, nebo byli pohodlní, nebo to byli svině, ale nebylo to tak, že by byl každý, kdo byl člen komunistické strany, zločinec. Jo? To tak rozhodně nebylo. Nebo to byl oportunista, vexlák, jako byl Richard. Jo? Něco jiného je, když někdo byl předseda základní organizace v nízkém věku, zároveň schvaloval vpád vojsk dobrovolně uprostřed životopisu, to tam začal vychvalovat, jak to bylo super. Zároveň se učil v rozvědce, v podobném kurzu, jako má Vladimír Putin. A zároveň potom jako obracel kabáty absolutně. Jo. Já vůbec jako nejsem toho příznivce. Já osobně bych lidi s takovou minulostí jako osobně nevolil. Ani prostě si nemůžu představit, že bych já někoho takového jako měl třeba v rodině. Já nemám v rodině žádný. Ani komouš, ani rácky bývalý, ani současný, ani nic takového. Sám jsem proti těmhle režimům, jsem svobodomyslný pravičák, já jsem klasický liberál a vždycky já i všichni členové mojí rodiny jsme si říkali, co jsme chtěli. A vždycky na to hrozně doplácíme. I na náš černý dobrý humor. Takže ne, nevadí. A já nikoho hlavně nesoudím. Ale divný je, když soudí někdo, kdo tu minulost má. Až to bude strana, která přiznaje vlastní pochybení, uvěřím, že jdeme správným směrem. Ježíš, víte, kolik my jsme udělali pochybení? Určitě plno, hlavně jsme nedostali 51%. Matifor, prezident, jediná volba proti gumě. Maty. Puh, tak teď jsem úplně zmatený. Maty, kde je Maty? Vy sám chcete být prezident, teď to vidím. David, už jenom 4 otázky a budeme končit, protože už je 11. Tak ještě jednou. Byla studie, že D35 bude kopyto. Turnofičín. Teď se bude znova utrácet za studie, abyste tam taky zdvojnásobili provoz, ale protihlukovku nám udělat nechcete. No nechceme. To říkáte mně, nebo ministerstvu dopravy, nebo ministerstvu životního prostředí, nebo fondu. Já se na to podívám. Protihlukovka, já si myslím, že to je teda ministerstvo dopravy, což teda není v naší gesci, ale samozřejmě ta protihlukovka, to už jsou hlukové limity A tam už ministerstvo životního prostředí určitě nějaký pozice k tomu dává a může se i teoreticky dít, že se to platí z nějakých těch fondů. Takže D35, protihlukovka, podívám se na to. Myslím si, že protihlukové limity jsou velmi přísný i v rámci akceleračních zón, i všude. Protihlukové limity jsou něco, co se v České republice hodně řeší, takže bych se úplně nebál. Je dost možný, že to není, že nechceme, ale že to je jenom nějaká technikálie, která se stane. A pokud ne, tak určitě se o tom můžeme pobavit a zjistíme. Protihlukovka. D35, protihlukovka. Jo. Podívám se na to. Doufám, že na to nezapomenu. Turnov i Čín. Felicia 96 a řetěz, ne řemen. Ale u lesa byl týpek, který měl na dvorku desítky motorů a za noc a lahev Ferneta jsem jel dál. Tak to je nejvíc. Tak to je velká oprava. Pilníka, elixír, Felicia 96. To se mi líbí. Filipe, mám vás rád, ale proč se musí Petr Macinka plazit před Izraelem a líbat zeď do Izraele? Přeji jinak pevné nervy s médií a podporuji vás s kolegou z kanceláře. Bacha na mléčné výrobky. Já s dovolením nebudu odpovídat za Petra. Zeptejte se na to Petra, přeci jenom on je šéf diplomacie. Jak jistě víte, původně jsme pár let mysleli, že to budu já. Prezident se postaral o to, že to já nejsem. Já bych k tomu měl nějaký svůj postoj, ten teď je irrelevantní. Ministr zahraničí je Petr, on vám určitě o tom rád povypráví. Každopádně Izrael je náš historický spojenec, vzniknul i částečně díky československé pomoci na konci 40. let. V tom regionu, který je proti nám z určité části logicky díky smutné historii, částečně nepřátelský, tak ten Izrael je prostě historický spojenec. Petr vám o tom určitě řekne o svém pohledu na to. Já vám nechci tady teď vyprávět o svém pohledu. Já jsem sice místopředseda zahraničního výboru. Dneska zrovna jsem seděl s izraelským velvyslancem, ale přece jenom je to otázka na Petra. Vlastimil Pešek. Jo, Filipe, o plotínkách vím po dvou operacích svoje, kdo neví, nepochopí. Jsem rád, že chodím a netahám nohu. Přesně tak. Je to hrozný. Hrozný svinstvo a máme to většinou přerostlý lidi. Já tak mám 192 cm nebo kolik, tak mám pocit, že takhle, co znám ty větší, vyšší chlapy, tak mají většinou ty plotny. Jo? Že ta váha prostě asi, nebo jsme nějak rychle narostli. Mě nedělá problém ani tak sezení, ale stání na místě je mor, souhlas. Ale mor je, v určitý momenty pro mě byl mor i ležení, i sezení, i stání, i všechno, protože ono to pak střílí do kyčle přes tu pravačku, pravou nohu a je to hnus. Tak, Jaroslav Šikula na podporu přísně tajné a XTV, co se týče právě magnetické rezonance, tak to nechápu, jak může vědět, kolik hodin je v provozu, taky to nechápu, ale určitě má. Geniální poradce, co mu řekli, že jsem udělal Yogurtgate a tak nemůžu být ministr. Rád bych se vás zeptal, jak vnímáte vyhlášený rozpočet a jaký vliv to může mít na voliče. Motoristu sobě asi. Já věřím, že voliči, kteří nás volili, tak nás volili díky velmi individuální znalosti našich osobností. Hodně tomu pomohl i přímo tento pořád. Volilo nás do Europarlamentu, tam volili ještě ty lidé primárně mou osobu, 304 tisíc lidí, z toho absolutní většina byli jako příznivci ještě v té době moji. Do poslanecké sněmovny nás volilo 380 tisíc lidí, pořád tam majorita, nebo minimálně značná část byla vlastně našich příznivců i mých příznivců, ale to bylo díky tomu, že oni nás poslouchají. Oni nás poslouchají. Vy nás posloucháte. Posloucháte mě, Petra, Vláďu Pikoru a určitě třeba Gabrielu Sedláčkovou a další. Jo. Nechci nikoho vynechat, bych musel vyjmenovat všechny. Ale je to prostě tak, že my jsme tady začali s Petrem a opravdu k nám se připojil ten Láďa potom. Já si teď doteďka pamatuju, jak jsem Petra s Láďou seznamoval na Pražský hospodě, což je náš opozit k Pražské kavárně. A tam to jako celý vzniklo a vy nám nasloucháte a vy víte, že my neovlivníme schodek státního rozpočtu, když máme 6,7%. A když řekneme, tak my odejdeme z vlády kvůli schodku, tak nás asi tak do 5 vteřin nahradí mocichtiví lidovci, nebo odesáci, nebo kdokoliv, stopky, nebo co to tam je všechno za ty obskurní populistický subjekty, kteří okamžitě by doběhli za panem premiérem a navrhovali by mu, že nás teda, že ty nácky, že tu hnědou koalici teda o modři, o růžově, o duhově a my bychom neměli vliv ani na ty 4 ministerstva, kde šetříme, ani na ten celek, kde šetříme, a ani bychom nebyli součástí, myslím si, velmi dobré vlády ve srovnání s tou minulou, i když, jak říkám, není to vláda mých snů, ani být nemůže, to by byla, kdybychom měli 51% a stejně bychom měli žabomyší války mezi sebou. Takže víte co, svět není dokonalý, svět není ideální, politika je o kompromisech absolutních prostě. Nikdo z nás není Ludvík 14. král slunce, nikdo z nás si nemůže dovolit prosadit svoje názory absolutně. Nikdo z nás nechce vydírat naše partnery, nikdo z nás nechce rozbíjet koalici, nikdo z nás se nechce chovat nedospělé. My prostě chceme, aby tato vláda byla stabilní, aby tato vláda byla zodpovědná a aby se tyhle ty věci vyřešily. A pokud my budeme moci ten schodek snížit, tak věřte tomu, že to uděláme, že pro to uděláme maximum. Ale jak říkám, máme 4 malá ministerstva z 15. Takže v těch se bude dít to, co potřebujeme. Nemělo by to být na úkor celku, ale jak říkám, naši voliči nás znají, naši voliči jsou sofistikovaní, inteligentní, povídáte si tady se mnou o tom, to znamená, umíte si to nechat vysvětlit, umíte se na to zeptat. Já si nemyslím, že by nás voliči opustili. To, že mi pár naštvaných lidí napsalo, dneska je pravda, snažil jsem se to každému trochu vysvětlit, já sám jsem naštvaný úplně stejně, jako co mám dělat, ani nejsem v té pozici toho ministra, který by teď seděl na té vládě, ale jsem na té koaliční radě, což považuji za mnohem důležitější. A máme dobré vztahy v koalici. Oni mají názor jiný než my na tuto problematiku, ale my s nimi velmi dobře komunikujeme. Není to o vydírání, je to o kompromisech, je to o tvrdé diskuzi, o faktech a uděláme pro to maximum. Ale jestli to dopadne nebo nedopadne, dobře vám nemůžu říct. Já se obávám, že to jsou všechno už nějaký kompromisy a myslím si, že jestli se ušetří pár miliard, řeknu maximálně 10-20. Představa, jak tady někdo psal, že se z toho 80 miliard sundá. Ano, pro ten rok 28, ne pro rok 27. Lenka, rádi tě v Chicagu. Přivítáme, jen dej vědět dopředu, jste s Macinkou opravdu hrozní, jen tak dál, jsme hrozní. Dobrý večer, fandě vám a doufám, že šlápnete na plyn. Já doufám, že přečtu poslední dotaz. Na startu krabičku a šlápnu na plyn. Děkuju. Tak, poslední zpráva od Jaroslava. Já jsem pozitivní člověk, ale i realista v komunálních volbách. Motoristé sobě to může hodně ovlivnit ten rozpočet. Já se komunálních voleb vůbec neúčastním, já se distancuji od kampaně, od všeho. Já teď prostě řeším průmysl, fond, řeším svoje pozice, řeším svoji politiku. Já jsem byl za krátkou dobu, jsem prošel dvě volby, velmi drsné, velmi tvrdé a opravdu nemám jakoby potřebu se účastnit teď komunální voleb. Jsme se bavili o tom, že bych byl kandidátem za Prahu. Je to druh politiky, který jde mimo mě. Mě baví průmysl, mezinárodní politika, evropská politika, protože ji považuji za důležitou pro naši zemi, protože je nadřazená. Jsem to tady stokrát vysvětloval. Jinak mě zajímá a nejvíc mě naplňuje ta politika ohledně toho průmyslu, ohledně Green Dealu. To teď považuji za úplně zásadní. Průmysl, infrastruktura, beton, to, co je vidět. Prostě pokud někde vznikne přehrada, pokud někde zachráníme fabriku, pokud ten průmysl bude konkurenceschopný, aspoň z malé části díky tomu, co dělám, tak já budu v politice spokojený. Nechci se zabývat komunálem, nechci rozdělovat svoje síly. Myslím si, že si užívám víc než většina politiků a i mediálního honu a nepotřebuji ohrozit projekty řezání zelených krakatic. Takže já se s vámi loučím. a věřím, že se tady brzy opět potkáme. Přeji vám krásný večer.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Agenti amerických prezidentů.

Amerika má několik tajných služeb s agenty, kteří operují v terénu. Ti plní různé úkoly od infiltrace přes špionáž až po tajné umění tiché likvidace. Existují ale speciální agenti, kteří plní

0: delikátnější zadání. Tito agenti americké tajné služby poskytují doživotní ochranu prezidentům a jejich manželkám. Znají skutečný příběh o vůdcích národa a jejich rodinách. Jsou povinni podepsat dohodu o mlčenlivosti a jsou vázaní přísahou mlčenlivosti. Ovšem z archivních materiálů, novinových článků nebo výpovědí samotných agentů lze alespoň částečně zrekonstruovat jejich práci. Odhalují nám svou službu pro americké prezidenty, jejich manželky, děti a rodiny. To, co prozradili, poukazuje na skutečný charakter prezidentů a prezidentských kandidátů. Američtí prezidenti mají nepochopitelně zbožnou aureolu cti a morálky. Naproti tomu sovětští nebo ruští státníci se opakovaně popisují jako chroničtí ochlastové. Díky výpovědím agentů zjistíme, že američtí prezidenti se v zákulisí chovali jako prvotřídní psychopaté a gauneři nejhlubšího zrna. Stejně tak první dámy nebo viceprezidenti. Ponižování agentů jako poskoků, chlastačky, sex s tajemnicemi nebo sekretářkami na kanapy v oválné pracovně, grupáče u bazénu nebo soulože v Air Force One v ložnici, zatímco manželka seděla na palubě a četla si knihu. To je jen pár úletů amerických prezidentů nebo viceprezidentů s patosem vznešenosti světových státníků. A jako bonus je dobré seriózní témata občas proložit něčím, co mé pořady tak trochu odlehčí. Zároveň se ale příliš nevzdálím od reality. Podívejme se proto do zákulisí, kam se 99% obyvatel nikdy nedostane. Svět iluzí a klamu.
1: In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist, half slave or half free. In the election of 1960, and with the world around us, the question is whether the world will exist, half slave or half free, whether it will move in the direction of freedom, in the direction of the road that we are taking, or whether it will move in the direction of slavery.
0: John Kennedy a Lyndon Johnson, sekretářky jako sexuální pracovnice. Hey, big boy. Pokud jde o skandální chování, jen málo prezidentů se vyrovnalo Lyndonu Johnsonovi. Přesto, věrna svému jménu, tajná služba všechno tajila. Dokonce i když byla jeho manželka Lady Bird doma v Bílém domě, Johnson měl během noci to, co agenti tajné služby nazývali tajné přesuny, aby navštívil sekretářku u ní doma. Johnson vyklouzával z Bílého domu na noční schůzku v 11 hodin večer, přičemž jeden agent řídil, říká bývalý agent Ramon Daleb. Myslel si, že byl diskrétní a že mu projde, že neměl žádnou ochranu kromě řidiče, ale nikdy mu to neprošlo. Agent řídil, zatímco Johnsonova ochranka, o které prezident nevěděl, ho diskrétně následovala. Lyndon Johnson měl sexuální život srovnatelný s Johnem Kennedym. Kromě známostí na jednu noc, měl Kennedy v Bílém domě několik známostí. Dvě z nich, Priscilla Weirová a Jill Kouvnová, byly sekretářky, kterým se říkalo Fiddle a Feddle. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako Techtle a Mechtle. S Kennedy měli mít sex ve třech. Techtle a Mechtle, oblečené pouze v tričkách, která odhalovala jejich bradavky, dováděli s prezidentem jednoho odpoledne v bazénu u Bílého domu, když se Jackie nečekaně rozhodla vrátit do Bílého domu. Její oddíl tajné služby varoval oddíl Kennedyho. John Kennedy vyšel z bazénu a podal svou Bloody Mary agentovi tajné služby Anthony Shermanovi. Užijte si ji, je docela dobrá, řekl prezident s nadhledem. Stejně jako Johnson, měl i Kennedy dlouholeté pletky se svými přitažlivými sekretářkami. Kennedy si ale na rozdíl od Johnsona získal obdiv agentů tajné služby. Choval se k ním s úctou. Ptal se na jejich manželky nebo děti, když byly nemocné, a dával jim dostatečně vědět, pokud plánoval nějakou cestu. Kennedy se o lidi skutečně zajímal a snažil se o nich všechno vědět, říká bývalý agent Charles Taylor, který byl v jeho týmu. Na rozdíl od Johnsona byl Kennedy ve svých záležitostech alespoň diskrétní. V jednu chvíli přistihla Lady Bird svého manžela při sexu s jednou z jeho sekretářek na pohovce v oválné pracovně. Johnson vyletěl na tajnou službu, že ho nevarovala, že se jeho žena blíží. Podle Billa Galliho, který byl v té době ředitelem vojenské kanceláře Bílého domu, si Johnson v Bílém domě vyhlédl hezké sekretářky, dělal si na ně zálusk a pokud s ním šli do postele, převedl je do svého osobního štábu. Z 8 sekretářek v jeho okolí pouze 3 neměli sex s prezidentem, říká Galli. Joseph Layton, Johnsonův zástupce tiskového tajemníka, vzpomíná, že Johnson si zahrál o Laytonovu sekretářku. Vím jen, že druhý den byla jeho sekretářkou, vzpomíná Layton a dodává, že se stala členkou prezidentova harému. Fotograf Bílého domu tvrdil, že vždycky poznal, kdy měla jiná Johnsonova tajemnice sex s prezidentem v oválné pracovně, říká Layton. Tajemnice chodila dovnitř diktovat. A když vyšla, švy na jejich punčochách nebyly rovné tak, jako když šla dovnitř, říká Layton. Dveře byly vždycky zavřené. Johnson pravidelně sedával nahý v bazénu u Bílého domu, když diktoval dopisy svým atraktivním sekretářkám, vzpomíná Dunlap. Johnson se neomezoval jen na ženy ve svém osobním štábu. Měl stáj žen, se kterými měl sex, včetně těch, které pobývaly na ranči, když tam byla Lady Bird, říká bývalý agent. S Lady Bird byl v jejich ložnici a během noci vstal a šel do druhého pokoje, říká bývalý agent. Lady Bird věděla, co dělal. Jedna žena byla dobře vyvinutá blondýna, další byla manželka jeho přítele. Měl povolení od jejího manžela, aby s ní mohl mít sex. Bylo to úžasné. Podle stevarda Air Force One Roberta McMillana a dalších členů posádky, Johnson běžně zavíral dveře do své kajuty v Air Force One a trávil hodiny zavřený s jednou ze svých krásných sekretářek, a to i když byla na palubě jeho manželka. Někdy přišla zpráva a radista jí nemohl doručit starému pánovi do jeho pokoje, protože tam blbnul, vzpomíná Patrick O'Donnell, palubní inženýr Air Force One. Joseph Layton vzpomíná, že viděl Johnsona, jak se v Air Force One věnoval intenzivnímu rozhovoru s jednou sekretářkou, o které bylo známo, že s nimi souložila. Přes uličku seděla Lady Bird a četla si knihu, říká Layton. Byla to velmi tolerantní žena. Jestliže Johnson nebral ohled na svou ženu, ještě méně bral ohled na své agenty. Johnson pravidelně říkal agentům tajné služby, že mají padáka. Johnson řekl agentovi tajné služby, který řídil limuzínu, že dostal padáka, protože v limuzíně přestala fungovat klimatizace, říká bývalý agent Dunlap. Když byl Johnson viceprezidentem, přišel na schůzku s prezidentem Kennedym pozdě a nařídil agentovi tajné služby, aby vjel na chodník a tak obejel provoz na silnici. Johnson řekl, abychom přeskočili obrubník a jeli po chodníku, říká bývalý agent Charles Taylor. Na chodníku byli lidé, kteří vycházeli z práce. Řekl jsem mu ne. On na to, řekl jsem ti, abys přeskočil obrubník, ne? Odpověděl Johnson. Vzal noviny a praštil agenta, který řídil, do hlavy. Řekl, oba máte padáka. V tomto případě Johnson svou hrozbu nesplnil. Dunlap však tvrdí, že prezidentova záliba ve vyhazování agentů byla způsobem, jak je znevažovat, a byla typická pro jeho hrubé chování. Dunlap říká, že Johnson se k Lady Bird a svým dcerám Lindě a Lucy choval jako ke všem ostatním. Se svými dcerami a s Lady Bird mluvil hrubě, říká Dunlap. Když začal Lady Birdové nadávat, začala si broukat a odešla. Johnson nastoupil do letadla Air Force One a jakmile se dostal z dohledu davu, stál ve dveřích, usmíval se od ucha k uchu a říkal: Vy hloupí hajzlové, všechny vás pochčiju, vzpomíná steward Air Force One McMillan. Pak zmizel z dohledu a začal se svlékat. Než se ocitl v kajutě, byl už jen v trenýrkách a ponožkách. Nebylo neobvyklé, že si svlékl trenýrky bez ohledu na to, kdo v kabině byl. Johnsonovi bylo jedno, jestli byli kolem ženy. Se svými dcerami, Lady Bird a sekretářkami, byl úplně nahý, říká Macmillana. Byl docela dobře obdařený varlaty, takže mu všichni začali říkat býčí koule. On se o tom dozvěděl, byl opravdu rozrušený. Měl epizody, kdy se opíjel, řekl George Reedy, jeho tiskový tajemník. Byly doby, kdy pil den co den. Člověk by si myslel, že ten chlap byl alkoholik. Pak to najednou přestalo. Johnsonovo pití jen podporovalo jeho výbuchy. Steward Air Force One Macmillan vzpomíná, jak v letadle servíroval hovězí pečeni. Johnson vybuchl, protože plátek, který měl jeho pobočník Jack Valenty, byl syrový. Johnson popadl Valentyho tác a odnesl jídlo zpátky do kuchyňky. Vy dva hajzlové, podívejte se na to, řekl. Tohle je syrové. Musíte to maso v mém letadle uvařit. Nepodávejte mým lidem syrové maso. Do hajzlu, jestli vy dva chlapi budete v mém letadle ještě jednou servírovat syrové maso, tak oba skončíte ve Vietnamu. Johnson hodil tác s jídlem dnem vzhůru na podlahu a vyrazil pryč. Bývalý agent Richard Roth vzpomíná, že si pomyslel, kdyby Johnson nebyl prezidentem, byl by v blázinci. Johnson byl zastáncem černochů a pro své zákony o občanských právech získal podporu jižanských demokratů. Jeho pokrytectví se však rozšířilo na pravidelné oslovování černochů negři. Na palubě Air Force One Johnson diskutoval o svém návrhu zákona o občanských právech se dvěma guvernéry. Macmillan si vzpomíná, že když jim Johnson vysvětloval, proč byl pro něj zákon tak důležitý, řekl, že to bylo jednoduché. Chci, aby negři 200 let volili demokraty. Johnson seděl v limuzíně v Denveru. Měl zapnutý mikrofon a neuvědomoval si to, říká bývalý agent Clark Larson. Jeli po ulici a on řekl, podívejte se na všechny ty negry, jak jezdí kolem. Lidé na ulici nevěděli, odkud ten hlas vycházel. Dívali se na druhou stranu ulice, dívali se za roh a pár z nich se dokonce dívalo k nebi. Agenti tajné služby zjistili, že Lady Bird byla pravým opakem svého manžela. K agentům byla laskavá a chovala se k ním s respektem. Bývalí prezidenti dostávají doživotní ochranu tajné služby. Pokud se znovu nevdají, doživotní ochrana se poskytuje i manželkám bývalých prezidentů. Po smrti manžela chránilo Lady Bird celkem 8 agentů, 2 na směnu. Měla jižanský přízvuk a velmi dobře mluvila, vzpomíná jeden z bývalých agentů. Všechno, co řekla, znělo na cvičeně, protože to bylo perfektně formulované a dokonale vyslovené.
2: There is no question but that we cannot discuss our internal affairs in the United States without recognizing that they have a tremendous bearing on our international position. There is no question but that this nation cannot stand still because we are in a deadly competition.
0: Richard Nixon, zvláštní patron a podivína. Agenti považovali Nixona za jednoho z nejpodivnějších prezidentů země. Byl proslulý tím, že se po pláži v Key Biscayne na Floridě a ve svém domě v St. Clement na Floridě procházel v obleku nebo sportovním saku. Ráno vycházel na pláž a procházel se sám, říká jeden z bývalých agentů. Člověk ho skoro musel litovat. Nevěděl, že si měl vzít plavky. Chodil podél oceánu v kalhotách, saku a společenských botách. Nixon nedokázal navázat konverzaci, pokud nešlo o diskuzi o nějakém problému, říká bývalý agent z jeho týmu. Nixon vždycky kalkuloval a zjišťoval, jaký účinek budou mít jeho slova. Jedinou výjimkou byl baseball. Utrousili jste baseballové jméno nebo baseballovou postavu a bylo to. ale pokud jste nedokázali odrecitovat pálkařské průměry a výšky a kdo je na jaké metě a koho vyměnili a kdo je nahoře a kdo dole, rozhovor skončil stejně rychle, jako začal. V kontrastu s rozmáchlostí, která se objevila v nahrávkách rozhovorů odhalených během skandálu Watergate, působil Nixon v soukromí pasivně a často mimo. Jak skandál Watergate postupoval, Nixon začal být velmi paranoidní, říká agent tajné služby. S rostoucím tlakem začal Nixon častěji pít. Dával si Martini nebo Manhattan. Zvládl jenom jednu nebo dvě, říká agent tajné služby. Ne, že by létal jako drak, ale bylo na něm znát, že se úplně nekontroloval. Uvolnil se, začal víc mluvit a usmívat se. Bylo to úplně mimo jeho charakter. Ale měl dva a bylo to. Měl je každý druhý večer, ale vždycky na konci pracovní doby a v rezidenci. Nixon často trávil čas na ostrově jeho přítele Grant Kay na Bahamách. Abyste si udělali představu o jeho sportovní zdatnosti, Nixon rád rybařil, říká jeho bývalý agent. Sedával na zádi přítelovi 55-metrové jachty a seděl na otočném sedadle s rybářským prutem. Členové posádky Nixonovi na háček nastražili návnadu a háček vyhodili. A Nixon tam jen tak seděl s oběma rukama na prutu, něco chytil a zaměstnanci mu to navinuli. Sundali rybu a dali mu jí do kbelíku. Nixon nedělal nic jiného, než že se díval. Byl to opravdu zvláštní podivín. Dokonce i v létě Nixon trval na tom, aby v krbu hořel oheň. Od pondělí do pátku odcházel Nixon z domu ve 12.55, aby si zahrál golf, říká Dale Vanderlick, bývalý agent jeho týmu. Trval na tom, že bude hrát golf i v prudkém dešti. Když jste ho viděli hrát golf, bylo vám za něj trapně, říká bývalý agent. Bylo to hrozné. Byla to opravdu politováníhodná postava. Geniální člověk, ale kdybyste ho pustili samotného mezi běžné občany do světa, myslím, že by nedokázal fungovat. Nixonův vztah s manželkou Pat byl odtažitý. Stejně jako John Kennedy a Jackie a Lyndon Johnson a Lady Bird spali manželé v oddělených ložnicích. Na palubě Air Force One se Nixon držel stranou, říká bývalý steward Air Force One Russell Reed. Zůstával ve svém kupé a první dáma zůstávala sama ve svém kupé. Občas se drželi za ruce, když vystupovali z letadla jen tak na oko. Moc si nepovídali. Pat byla k agentům tajné služby ohleduplná. Místo, aby agentům rozkazovala, zdvořile se zeptala, nevadí, když půjdeme do nákupního centra. Když opustili Bílý dům, Pattiny problémy s alkoholem se zhoršily. Pat pila Martiny a většinu času byla v pořádném rauši, říká agent Nixonovy jednotky. Měla problémy si něco zapamatovat. Jednoho dne v St. Clement, když jsem tam byl, byl můj přítel na stanovišti a slyšel šustění v křoví, říká další agent, který byl v Nixonově týmu. Na tu pláž přicházela spousta přistěhovalců, kteří se snažili dostat do Ameriky. V tu chvíli druhý agent nabil náboj do brokovnice, šel k místu, kde se šustlo a byla to Pat, říká bývalý agent. Lezla na kolenou a na rukou, pokoušela se najít dům. Agent popisuje Nixonovu dceru Julii jako princeznu, nejmilejší dívku, jakou byste kdy chtěli v životě potkat. Naproti tomu Nixonova dcera Trisha byla trochu výstřední. Když šla ven a podávala si ruce, tak se po návratu do auta zbláznila a snažila se ruce očistit. Agenti nikdy nemohli přijít na to, co Julie viděla na jejím manželovi Davidovi, vnukovi bývalého prezidenta Dwighta Eisenhowera. I když se k agentům choval dobře, považovali Davida Eisenhowera za nejbezradnějšího člověka, kterého kdy chránili. Jednoho dne Nixonovi věnovali svému zeti jako vánoční dárek grill. Když byli Nixonovi uvnitř jeho domu, Eisenhower se pokusil grill spustit, aby na něm opekl nějaké stejky. Po krátké době řekl agentu Vanderlickovi, že dřevěné uhlí se nezapaluje. Do jámy grillu nasypal většinu sáčku briket a zapálil na nich sirky, ale nepoužil podpalovač, říká Vanderlick. Víte něco o otevírání garážových vrat? Zeptal se Eisenhower jiného agenta tajné služby. Potřeboval bych trochu pomoct. Mám je už 2 roky a nesvítí mi. Nemělo by se rozsvítit světlo. Možná je žárovka vyhořelá, řekl agent. Opravdu? Zarazil se David. Agent zvedl oči. V objímce žádná žárovka nebyla.
3: Well, I'm fully aware that the plea of nolo contendere was the equivalent of a plea of guilty for the purpose of that negotiated proceeding in Baltimore. It does not represent a confession of any guilt whatever for any other purpose. I made the plea because it was the only way to quickly resolve the situation.
0: Nixonův viceprezident, mimo manželské poměry. Nixonův viceprezident Spiro Agnew měl hned několik mimo manželských afér. Ovšem po celou dobu tento republikán veřejně hlásil důležitost rodinných hodnot. Jednoho rána koncem roku 1969 Agnew požádal svou pětičlennou jednotku agentů tajné služby, aby ho odvezla do washingtonského hotelu, dnes elegantního hotelu St. Regis na 16. ulici. Vzali jsme ho zadním vchodem a přivedli do pokoje ve 4. patře, říká jeden z agentů. Požádal nás, abychom ho nechali 3 hodiny o samotě. Vedoucí oddílu pochopil, že měl poměr s nějakou ženou. Agenti na viceprezidenta počkali a pak se vrátili do hotelu, aby ho vyzvedli. Agnew vypadal rozpačitě, říká bývalý agent. Nechat ho na nezabezpečeném místě bylo porušením bezpečnosti. Pro nás jako agenty to bylo trapné, protože jsme usnadňovali jeho nevěru, připadali jsme si jako pasáci. Poté, říká agent, se jeho manželce nemohli podívat do očí. Kromě tohoto vztahu měl Agnew poměr s tmavovlasou, dobře vyvinutou členkou svého personálu. Když Agnew cestoval mimo město, trval na tom, aby jí tajná služba zajistila ubytování ve vedlejším hotelovém pokoji, tvrdí bývalý agent. Žena byla stejně stará jako jedna z Agnewových dcer. A agent tvrdí, že Agnew měl také poměr s blondýnkou v New Orleans. Agent to zjistil, protože o ní v jednu chvíli sám projevil zájem. Jiný agent ho varoval, že patřila do Agnewova soukromého inventáře. Nakonec byl Agnew ke konci Nixonova druhého funkčního období obviněný z přijetí úplatku ve výši $100,000 v hotovosti. Agnew přijal úplatky v době, kdy byl výkonným ředitelem okresu Baltimore v Marylandu a později, když byl viceprezidentem. Agnew namítal, že byl nevinen a souhlasil s rezignací. Z úřadu odešel 10. října 1973.
4: I am acutely aware that you have not elected me as your president by your ballots. So I ask you to confirm me as your president with your prayers. And I hope that such prayers will also be the first of many. If you have not chosen me by secret ballot, neither have I gained office by any secret promises.
0: Gerald Ford, lakomec a škrt. Když Gerald Ford přišel do Bílého domu, ukázalo se, že začal být nesnesitelně lakomý. Tato jeho vlastnost se projevila ještě víc, když z úřadu odešel. Ráno chtěl v hotelech noviny a chodil k pultu, říká agent, který byl v jeho týmu. A ejhle, neměl u sebe žádné peníze. pokud s ním nebyli jeho zaměstnanci, žádal agenty o peníze. Když se Ford ubytoval v elegantním hotelu Pierre v New Yorku, poslíček naložil vozík s Fordovými zavazadly a odvezl je do jejich pokoje. Když poslíček skončil, vyšel ven a držel jednodolarovou bankovku a nadával španělsky, říká bývalý agent. V kalifornském Rancho Mirage, kde Ford po odchodu z Bílého domu bydlel, se chodilo na golfové hřiště. Byl to exkluzivní country klub a běžné spropitné bylo $25 až $50, říká další agent. Ford dával spropitné $1, pokud vůbec. Když se Ford ubytoval v jednom chicagském hotelu na akci, hostitelský výbor mu do pokoje dodal půl tuctu láhví prvotřídního alkoholu. Ford si vzal všechny ty zatracené láhve, říká bývalý agent. Když byl Ford v Japonsku na přednášce, půjčil mu tamní country klub novou sadu golfových holí Pink, aby je mohl používat na hřišti. Na konci dne se je Ford snažil nacpat na zadní sedadlo limuzíny a oni říkali, ne pane, říká bývalý agent. A on předstíral, že si myslel, že to byl dárek. Agenti tajné služby tvrdí, že Fordovi nikdy nevadilo, že jeho žena Betty byla většinu času v útlumu. Z Air Force One jsme ji sundávali tuhou jako prkno a nesli ji po schodech dolů, říká bývalý agent. Betty Fordová pila vodku, takže z jejího dechu nebylo těžké poznat, že pila. Kromě pití byla závislá na lécích na předpis. Protože agenti musí mít povědomí o možných zdravotních problémech, konzultovali její stav s lékařem Bílého domu a dozvěděli se o něm. Na rozdíl od Pat Nixonové však Betty Fordová svou závislost překonala po intervenci, kterou vedla její dcera Susan.
5: It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national world. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation.
0: Jimmy Carter, agenti po Skoci. Jimmy Carter si pěstoval image veselého populisty, který vyrostl na farmě, vedl sklad buráků a zastával se pracujících. V zákulisí to ale bylo jiné. Carter byl prostě většinu času velmi stručný a hrubý, vzpomíná jeden agent. S agenty prostě dělal, jako by nebyli na blízku. Pozdravili a on se na ně jen podíval. Jako by tam nebyli, jako by ho obtěžovali. Carter agentům tajné služby a policistům skutečně řekl, že nechce, aby ho cestou do oválné pracovny zdravili. Bylo pro něj asi příliš obtěžující, aby musel pozdrav opětovat. Carter byl šéfem vlády, kterého agenti tajných služeb nesnášeli nejvíc. Agent John Piasecki byl u Cartera 3,5 roku. Z toho 7 měsíců ho vozil v prezidentské limuzíně. Říká, že kromě udílení pokynů s ním Carter nikdy nepromluvil. Carter se snažil budit dojem muže z lidu tím, že si na cestách nosil vlastní zavazadla. Ale to byla jen další šaráda. Když byl Carter v roce 1976 kandidátem, nosil si zavazadla sám, když byl poblíž tisk, ale po zbytek času žádal tajnou službu, aby mu je nesla. Carter dělal velké divadlo, že když někam jel, vyndaval z kufru limuzíny příruční kufr, ve kterém ale nic nebylo, říká další agent, který byl v jeho týmu. Byl prázdný, byla to jenom show. Carter dělal i další show, když přicházel do oválné pracovny brzy. Tím chtěl budit dojem, jak tvrdě pracoval pro americký lid. Do oválné pracovny přišel v 6 ráno, půl hodiny něco dělal, pak zatáhl závěsy a zdříml si, říká Robert Salimen mladší, který byl v Carterově týmu. Jeho zaměstnanci novinářům řekli, že pracoval. Jiný agent říká, že jindy viděl Cartera přes okna oválné pracovny, jak podřimoval v křesle u stolu, zatímco zdánlivě pracoval. Carter byl falešný, naprosto falešný, říká agent. Jediný okamžik, kdy jsem na Carterově tváři viděl úsměv, byl, když jeli kamery, říká bývalý agent George Schmelhofer, který byl pravidelně přidělený ke Carterově týmu. Agenti byli přesvědčeni, že jeho žena Rosalyn byla tou chytřejší. Měla ke svému manželovi láskyplný vztah a působila jako poradkyně, která nikdy tvrdě korigovala, co řekl. Na rozdíl od svého manžela se k agentům chovala s respektem. Rosalyn byla skutečně mozkem celého týmu, říká bývalý agent Repasky. Držela ho v šachu a neustále mu radila. Byla velmi pragmatická a organizovaná. Když pronesl nějakou ultraliberální poznámku, uzemnila ho a řekla mu, že musel být více centristický. Když neposlechl, dokázala být chladná a ocelová. Myslím, že prezidentský úřad byl pro Cartera příliš velký na to, aby ho pochopil, říká bývalý agent Ramon Dunlap. Podle agentů byla nejnevychovanějším potomkem prezidenta Amy Carterová. Bylo jí 10 let, když se její otec stal prezidentem. Amy byla rozmazlená až běda, říká jeden z agentů, který se jí věnoval. Amy Carterová byla nepořádná, říká Brett Wells, steward Air Force One. Podívala se na mě, vzala pytlík otevřených sušenek, rozmačkala je a hodila na podlahu. Dělala to schválně, museli jsme to uklízet, to byla naše práce. Agenti tajné služby, kteří Amy hlídali ve škole, se často ocitali uprostřed dění. Amy si chtěla po škole hrát s kamarády, místo aby si šla domů do Bílého domu dělat úkoly, jak měla. Když jí agenti řekli, že musela jít domů, Amy zavolala otci a předala telefon agentům, vzpomíná Dennis Komicky, který byl v jejím týmu. Prezident řekl, aby Amy vzali, kam chtěla. Amy prostě měla svého otce omotaného kolem prstu. Protože Amy často zůstávala u kamarádky přes večer, agenti nakonec pracovali déle, než kdyby ji odvezli přímo do Bílého domu.
6: You have a chat. Well, I'm not sorry. You sit down and we're going to let other people talk. I'm going to turn now to Frank Mugisha. Frank Mugisha is a leading civil rights organizer who is, I'm sorry, you know, this is not the way to have a conversation. If you want to have a conversation, you're welcome to come talk to me afterwards. Well, that's your opinion. But then sit down, we've heard your opinion. Thank you very much. Now we're going to turn to people who are on the front lines of working on behalf of human rights. But it's not free speech when you are disrupting everybody else's opportunity to speak. And I've given my answer, I will not do that. So that's the end of our conversation, okay. But I'll still meet you outside. But you're done.
0: Hillary Clintonová, zlostná pekelnice. Na veřejnosti se Hillary usmívala a chovala se laskavě. Ovšem, jakmile zmizely kamery, projevila se její zlostná povaha, protivnost a panovačnost. V době vrcholícího skandálu kolem Moniky Levinské stál příslušník tajné služby na stanovišti na Jižním Trávníku, když Hillary přijela limuzínou. První dáma vystoupila z limuzíny a její důstojník jí řekl: "Dobré ráno, madam," vzpomíná bývalý důstojník. Odpověděla mu: "Jdi do prdele." Nemohl jsem uvěřit, že jsem to slyšel. Všichni z jejího oddílu vzpomínají na osud Christophera Emeryho, uvaděče v Bílém domě, který udělal chybu, když Barbaře Bushové zvedl telefon, když opustila Bílý dům. Emery pomáhal Barbaře naučit se používat notebook. Nyní měla bývalá první dáma problémy s počítačem. Emery jí dvakrát volal. Za to ho Hillary Clintonová vyhodila. Emery, otec 4 dětí, nemohl rok najít jinou práci. Podle Davida Watkinse, asistenta prezidenta Clintona odpovědného za administrativu, stála Hillary také za hromadným propuštěním 7 zaměstnanců cestovní kanceláře Bílého domu. Tento krok iniciovala Catherine Corneliusová. Sestřenice byla Clintona z třetího kolena, která se chtěla sama postavit do čela cestovní kanceláře. Také přátelé Billa Clintona do toho zasáhli, protože, podle zprávy Úřadu pro všeobecnou odpovědnost, usilovali o cestovní ruch pro sebe. V memorandu určeném Thomasem McLartymu, který byl personálním šéfem Bílého domu, Watkins o vyhazovu napsal: oba víme, že by nás čekalo peklo, kdybychom nepodnikli rychlé a rozhodné kroky v souladu s přáním první dámy. Když byla Hillary v Bílém domě, byla tak nedůvěřivá a pomstychtivá, říká bývalý agent. Jednoho odpoledne Hillary našla v rezidenci Bílého domu elektrikáře, který měnil žárovku. Rozkřičela se na něj, protože nařídila, že všechny opravy se měly provádět v době, kdy byla první rodina pryč. Přistihla toho chlapa, jak na žebříku dělal žárovku, říká Fredit McCalloughová, která tehdy pracovala jako asistentka cukráře Bílého domu. Byl to případ jako hrom. V podstatě nám bylo řečeno, Clintonovi vás nechtějí vidět, nechtějí vás slyšet, jděte z cesty, říká bývalý agent tajné služby. Pokud Hillary procházela chodbou, měli jste se schovat za závěsy, které sloužily jako přepážky. Nadřízení nám říkali, poslouchejte, stoupněte si za tento závěs, přicházejí. Nebo prostě si stoupněte mimo cestu, ať vás není vidět. Hillary měla stálé pravidlo, že na ní nikdo nemluvil, když přecházela z jednoho místa na druhé, říká bývalý agent FBI Coy Copeland. Ve skutečnosti každý, kdo jí viděl přicházet, prostě vstoupil do první volné kanceláře. Hillary byla k agentům velmi hrubá a nezdálo se, že by měla ráda orgány činné v trestním řízení nebo armádu, říká bývalý agent tajné služby Loy Balman. Nechodila za vojáky nebo policisty a nesetkávala se s nimi, jak to dělá většina ochránců, prostě byla opravdu hrubá téměř ke všem. Chovala se, jako by vás nechtěla mít u sebe, jako byste byli pod její úroveň. Veřejně se Hillary dvořila organizacím prosazujícím právo, v soukromí ovšem policií opovrhovala. Hillary se nelíbilo, že vojenští asistenti nosili v okolí Bílého domu uniformy, vzpomíná další bývalý agent. Požádala je, jestli by místo nich nenosili pracovní obleky. Uniforma je znakem hrdosti a oni jsou hrdí na to, že mohou nosit uniformu. Vím, že armádu to ve skutečnosti velmi uráželo. Hillary s námi nikdy nemluvila, říká další agent, který byl v jejím týmu. Většina členů prvních rodin s námi mluvila a usmívala se, ona to nikdy neudělala. Byla velmi naštvaná a sarkastická a na své zaměstnance byla velmi tvrdá. Křičela na ně a stěžovala si. Hillary si například postěžovala, že hotel, který pro ní její asistenti vybrali, byla díra. V zákulisí to byl úplně jiný člověk, než jakého jste viděli při rozhovorech. Ve své knize Living History, živá historie, Hillary Clintonová psala o své vděčnosti personálu Bílého domu. Pravda byla taková, říká jeden z agentů tajné služby. Hillary s námi nemluvila. Strávili jsme s ní roky, nikdy nám nepoděkovala. Stejně falešný je i vztah Hillary k jejímu manželovi. V klíčových kancelářích Bílého domu a u tajné služby se nachází elektronická skříňka, která zobrazuje aktuální polohu prezidenta. Tato skříňka se nazývá Protectee Locator a zobrazuje také polohu první dámy, viceprezidenta a prezidentových a viceprezidentových dětí. Pokud se nenacházejí ve Washingtonu, zobrazuje lokátor jejich aktuálního města. Kromě toho se policisté v Bílém domě vzájemně informují vysílačkou o poloze prezidenta a první dámě ve vládním sídle. Agenti tajné služby, kteří byli přiděleni k hlídání Hillary během její senátní kampaně, byli zděšení tím, jak byla rozpolcená a kypěla hněvem. Během turné plánovala improvizované návštěvy v restauracích a místních podnicích, vzpomíná agent tajné služby, který byl tehdy v jejím týmu. Všechny akce byly zinscenované a otázky byly prověřené. Zastavovala se v restauracích. Tým kampaně jim 3 dny dopředu oznamoval, že přijde. Promluvili s majitelem a řekli mu, aby všechny pozval a přivedl své přátele. Hillary vyletěla vzteky, když se jí zdálo, že její volební štáb předem nesehnal dost diváků. Hillary měla výbušnou povahu. Hillary a její štáb byli neorganizovaní a všude obvykle chodili pozdě. Její kampaň řídili děti, říká jeden z tehdejších agentů, který se jí věnoval. Chyběla jí organizace a vyspělost. Nedokázala dodržovat časový rozvrh. Když pobývala u příznivců demokratů, objevovali jsme se u nich doma ve 2 hodiny ráno a ona spala v hlavní ložnici, říká. Hillaryin senátní volební štáb naplánoval návštěvu klubu v oblasti Mléčných farem na severu státu New York. Když se blížili k venkovní akci a ona viděla lidi oblečené v džínách a obklopené kravami, Hillary se rozuřila. Otočila se na jednoho ze zaměstnanců a řekla: proč jsme sem do prdele přišli, tady nejsou žádné peníze, vzpomíná agent tajné služby. Je ironií, že pro její dceru Chelsea mají agenti jen slova chvály. V mé kariéře to Chelsea Clintonová zvládla nejlépe, říká agent obeznámený jak s jejími detaily, tak s detaily dvojčat Bushových. Chovala se k agentům správně, říkala jim, co se dělo, nikdy jim nedělala problémy, o kterých bych věděl. Chelsea byla k agentům vždycky velmi milá a srdečná. A to je to jediné, co vždycky chcete, abyste měli volný tok informací, aby vás nic nepřekvapilo, abyste mohli naplánovat jejich bezpečnost, říká bývalý agent tajné služby William Albrecht. Ovšem Hillaryin personál odrážel její panovačnost. Huma Abedinová vedla Hillaryin přechodní úřad a byla její zástupkyní na ministerstvu zahraničí a vedoucí cestovního štábu během její prezidentské kampaně. Podle agentů byla stejně hrubá a protivná jako Hillary. Bývalý agent vzpomíná, jak Abedinové pomáhal, když se ztratila, když vezla Chelsea na prezidentskou debatu demokratů v únoru 2008 v Los Angeles. Byla bojovná a naštvaná, že na akci dorazila pozdě, říká bývalý agent. Žádné uznání, žádné poděkování nebo něco podobného. To bylo pro její lidi běžné, že se chovali hrubě. Huma Abedinová se na agenty dívala z vrchu a jednala s nimi jako s občany druhé kategorie, říká bývalý agent. Přestože agenti nemají nosit zavazadla, udělají to ze zdvořilosti, pokud se jim líbí nějaká chráněná žena, například Lynn Cheneyová nebo Rosalind Carterová. Ale v případě Abedinové agenti prostě říkali: hele, ty budeš taková? Tak si vezmi do auta zavazadla sama. Měla 4 zavazadla a my jsme tam stáli, dívali se na ní a říkali: aha, můžeme vám podržet dveře? Hillary si mezi agenty vysloužila ocenění nejnenáviděnější chráněné první dámy.
7: This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the Grand Jury. I answered their questions truthfully, including questions about my private life, questions no American citizen would ever want to answer. Still, I must take complete responsibility for all my actions, both public and private. And that is why I am speaking to you tonight. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky.
0: Bill Clinton, posedlost milenkami.
8: It's hot in here. Are you hot?
9: I need you.
0: Stejně jako jeho manželka, měl i Bill Clinton výbušnou povahu. Své pomocníky nazýval hlupáky a debily. Když měl Clinton naspěch, doslova odstrkoval zaměstnance z cesty, říká jeden z agentů. Dokázal se na vás okamžitě obořit. Agenti tajné služby mu říkali Clintonův standardní čas, což byla narážka na Clintonovu obvyklou praxi chodit o 1 až 2 hodiny později. Pro Clintona byl itinerář s naplánovanými schůzkami pouhým návrhem, říká bývalý agent. Clinton vždycky na všechno přišel pozdě. Mohl být ve svém pokoji a hrát karty. Čekali jsme na něj třeba hodinu, protože hrál se svými zaměstnanci karty. Bill Clinton nikdy nechodil včas, říká bývalý agent Jeff Crane. Bylo mu jedno, jak moc se opozdil, nebo jestli to zatížilo naše zdroje. Air Force One má tendenci odhalovat skutečný charakter prezidentů nejvíce. Ukázkovým příkladem byly eskapády Billa Clintona právě na palubě Air Force One. V květnu 1993 Clinton nařídil prezidentskému letadlu, aby počkalo na letištní ploše na mezinárodním letišti v Los Angeles, zatímco on se nechal ostříhat u Christophera Shatmana, kadeřníka z Beverly Hills. Mezi Shatmanovi klienty patřili třeba Steven Spielberg. Letěli jsme ze San Diego do Los Angeles, abychom ho vyzvedli, vzpomíná James Sadler, steward na této cestě. Na zemi jsme byli asi hodinu. Zavřeli runwaye. Zatímco Shatman stříhal Clintona, 2 runwaye na letišti v Los Angeles byly uzavřené. To znamenalo, že všechny příchozí a odchozí lety musely být zastavené. Clintonova bezohlednost způsobila nepříjemnosti cestujícím po celé zemi. Clinton si jako puberťák vyměňoval s mužskými členy posádky poznámky o anatomii každé atraktivní ženy, která se náhodou ocitla v letadle. Na adresu členek posádky pronášel nevybíravé poznámky. Když byl Clinton mimo Bílý dům, agenti si vždycky dělali starosti, protože si všiml hezké ženy a zamířil k ní. Když si měl Clinton potřást rukou s přihlížejícími, agenti se bavili tím, že zkoumali, kterou atraktivní ženu by mohl dostat. Jeden z agentů, který stál poblíž jedné z nich u provazu, vysílačkou hlásil svým kolegům "Would you?", což znamenalo "udělal bys to?". Přesněji řečeno, udělá to Clinton a zamíří k ní? Na znamení, že si myslí, že by to Clinton udělal, ostatní agenti 2x stiskli tlačítko na svých mikrofonech. Dvojité cvaknutí v jejich sluchátkách znamenalo ano. Když Clinton k mladé ženě skutečně zamířil, byla slyšet kakofonie cvakání, říká bývalý agent z Clintonova týmu. Několik let poté, co se Bill nastěhoval do domu Clintonových v Čapace, se začal scházet s blondýnkou, která bydlela nedaleko. Byl to typ fotbalové matky, říká jeden z agentů. Tajná služba ženu neoficiálně označila krycím jménem Energizer. Byla opravdu milá, nosila agentům malé občerstvení, byla pravým opakem Hillary. Bill Clinton jejich příchody a odchody časoval tak dobře, že se žena objevila téměř i hned potom, co Hillary odešla. Minuli se jen o pár minut, říká agent. Musela to být komická situace. Sotva Hillary vytáhla paty z baráku, šup a byl tam blondětý Energizer. Patřila k zástupu Clintonových milenek, které jsem pokryl v mém pořadu Clintonova vražedná mašinérie. Za Clintona fungoval Bílý dům jako celonoční pizzerie. Asistenti chodili na schůzky v džínách a tričkách. Vstupní hala západního křídla připomínala stanici metra, přeplněnou návštěvníky, kteří přicházeli a odcházeli. Koberce a čalouněný nábytek se třepily a všude byly prázdné obaly od pizzy. Za Clintona si zaměstnanci přiváděli holky, které zbalili v Georgetownu, aby se o půlnoci podívali do oválné pracovny, říká bývalý agent tajné služby.
10: Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign.
0: Barack Obama. Kokain a transmanželka. Američanka Mia Mary Poupová, narozená v roce 1963, tvrdí, že Obama patřil koncem 70. let k její mládežnické partě na Havaji, kde se společně scházeli na pláži Waikiki. Jak víme, Obama se také narodil na Havaji v Honolulu. Ukázalo se však, že rodný list byl falešný. O narození v Americe, což je podmínka pro výkon prezidentského úřadu, panovalo mnoho pochybností. Vzpomínky Mie Mary Poupové na Baracka Obamu začínají tím, že ho neznala jako Baracka Obamu, ale jako Barryho Saetora. Poupová v internetovém televizním pořadu Manning Report uvedla, že Saetoro se vždycky označoval za zahraničního studenta. Na Havaji se Saetoro podle Poupové potloukal po gay scéně, která už v té době vzkvétala. Znali jsme Barryho, bylo všeobecně známo, že se nikdy nezajímal o dívky. Mně jako mladé dívce bylo jasné, že Barryho zajímali jenom muži. Kromě toho byl Barry patologický lhář. Vypadalo to, že nebyl schopen být upřímný v žádném vztahu, dodala Poupová. Tedy dokonalá kvalifikace pro politika. Kromě toho bylo Saetorovo užívání kokainu v té době předmětem diskuzí v jejich partě. Také se sýkal s těmi starými bílými muži. V partě se domnívali, že právě tak se dostal ke kokainu. Jinými slovy, měl sex s těmi starými muži a tak se dostal ke kokainu a mohlo ho brát, řekla Poupová. Mia Mary Poupová nebyla ve svých výrocích zdaleka osamocená. Rozhovor s Poupovou připomněl už téměř zapomenutého svědka Obamovy homosexuality, a sice bývalého Obamova milence Larryho Sinclaira, který o svých zkušenostech s Obamou vydal v roce 2009 knihu. Kniha měla výmluvný název Barack Obama a Larry Sinclair – Kokain, sex, lži a vražda. Podle Sinclaira to začalo tím, že na začátku listopadu 1999 měl dvě schůzky s Obamou. Ten už v té době nebyl teenager, ale bylo mu 38 let. Podle své knihy byl Sinclair v té době několik dní v Chicagu. Večer využil služeb limuzínové služby a zeptal se šoféra, zda nezná někoho, kdo by měl zájem o společnost a mohl ho provést po Chicagu. Šofér mu pak zavolal a odvezl ho do baru. Když jsem vystoupil z limuzíny, uviděl jsem štíhle stavěného, elegantně oblečeného černocha světlé pleti s velkýma ušima. V baru se pak objevil i jeho přítel, který mu řekl, že byl v baru. Řidič ho představil jako mého přítele Baracka Obamu. Jméno, které Sinclairovi nic neříkalo, protože v té době byl Obama sotva členem senátu ve státě Illinois. V baru si asi hodinu povídali a dali si pár skleníček. Řekl jsem, že by se mi hodila jedna nebo dvě lajny, abych se probral. Obama se mě zeptal, jestli tím myslím Cox, a když jsem řekl, že ano, odpověděl, že by mohl nějakou sehnat. Pak podle jeho slov odjeli pronajatou limuzínou na místo, které neznal. Obama opustil vůz s $250 od Sinclaira a vrátil se s 8 kuličkami kokainu, zhruba asi 3,5 gramy. Nakreslil jsem pár čárek a krátce na to Obama vytáhl z kapsy kalhot dýmku s krekem. Obama kouřil krek, zatímco jsem mu na zadním sedadle limuzíny prováděl orální sex. Pak se Sinclair nechal odvést zpátky do hotelu. Druhý den se Obama nečekaně objevil v hotelu, kde oba opět užili kokain a měli sex. Až do roku 2004 netušil, s kým měl v té době tu čest. Většina lidí by nečekala, že bude pařit s jedním člověkem, brát drogy, mít dvakrát sex na jednu noc a za pár let uvidí stejného člověka mluvit v televizi na sjezdu Demokratické strany. Ale přesně to se mi stalo. Dokud jsem v roce 2004 neviděl v televizi Národní sjezd Demokratické strany, neměl jsem tušení, kdo byl ten feťácký hajzl z Chicaga s velkýma ušima. Ale teprve, když se Barack Obama v roce 2007 představil jako kandidát na prezidenta, rozhodl se ho Sinclair konfrontovat s jeho feťáckou minulostí. Ovšem to se ukázalo jako jeho největší chyba. Podle Sinclaira začala pomlouvačná a tisková kampaň proti jeho osobě. Kromě toho také informoval o podivném úmrtí bývalého Obamova milence a důvěrníka jménem Donald Young. Muž, který zemřel jen proto, aby chránil obraz Baracka Obamy. Jeho předčasná smrt zabránila světu poznat Baracka Obamu takového, jaký je, záchodovou buznu, dodal Sinclair. Ve skutečnosti byl Obama spojovaný s celkem třemi podivnými úmrtími na chicagské gay scéně.

že její syn byl zavražděný, aby ochránil Baracka Obamu před odhalením jeho sexuálního vztahu s ním. Pokud byl Barack Obama skutečně homosexuálem, jaká je jeho manželka? Žije s Obamou skutečně normální Michelle, nebo je to fiktivní manželství? Když byl Obama prezidentem, ti dva při každé příležitosti předstírali, že byli zářivě zamilovaní. Ať už na státních návštěvách, banketech nebo při jiných příležitostech, byli vidět, jak se drželi za ruce a objímali, jako by se do sebe právě včera bláznivě zamilovali. Přitom tehdy už byli manželé 22 let. Existují důvodná podezření, že mnoho fotografií a videí se vyhotovilo umělou inteligencí. To, co se dnes prodává ke komerčnímu využití, bylo dávno přístupné armádě a rozvědkám. Metoda je poměrně jednoduchá. Pomocí Photoshopu se do tváří jakýchkoliv dětí přimíchají rysy dospělých obličejů a máme tu dětskou fotografii Michelle Obamové. Zní nám to bláznivě, bizarně a jen těžko uvěřitelně? Psycholog a pedagog z Jacksonville, doktor Ronald Poland, tvrdil, že americká prezidentská rodina byla největším podvodem s identitou všech dob. Napsal o tom dokonce knihu s názvem Alias Barack Obama. Podle Polanda se většina rodinných fotografií sestavila na obrazovce počítače s pomocí Photoshopu. Obamovi by tak byli konstruktem nebo spíše produktem. Po nenáviděném George Bushovi bylo potřeba prodat Američanům produkt v charismatickém a kosmopolitním balení, aby se znovu obnovil kult a důvěra amerického prezidenta. Vždyť i jiné postavy v historii se šily na míru potřebám národa a zejména potřebám propagandy. Například Marilyn Monroe, ve skutečnosti Norma Jean Mortensenová, Miley Cyrus alias Hannah Montana, nebo dokonce bezpohlavní a bezrasový Michael Jackson. Všichni ti lidé neměli ani nemají nic společného s původním narozeným člověkem. Američané jsou mistři ve vytváření lidských panenek. O sfalšovaném rodném listu Baracka Obamy už tu byla řeč. Obrázek rodného listu byl zveřejněný 27. dubna 2011, ale forenzní experti ho označili za padělek. Je také ohromující, že havajská úřednice Loretta Fadiová, která podepsala Obamův údajný rodný list, byla jedinou cestující, která zahynula při havárii malého letadla. Jaká náhoda, že zahynula zrovna ona a ostatní přežili. Četné další dokumenty a osvědčení z jeho minulosti se nezveřejnily nebo je nelze najít. Celý impozantní seznam chybějících dokumentů sestavil autor Mondo Fraser ve své knize Tajný život Baracka Husajna Obamy. Vraťme se ale k Michelle. Pokud je tedy její manžel ve skutečnosti gay, co na to černá princezna Michelle a její pisklavé holčičky Malia N a Natasha? Je například skutečně svobodnou matkou, jak se prořekla v CBS News na začátku dubna 2013? V pořadu o zdravé výživě a své kampani proti obezitě Let's Move hovořila o obtížích při udržování zdravého životního stylu. Věřte mi, že jako zaneprázdněná svobodná matka, nebo neměla bych říkat svobodná matka, jako zaneprázdněná matka, víte, když je váš manžel prezidentem, cítíte se jako svobodný rodič, ale on tam je. Freudovské přeřeky mocných bývají vodítkem. Protože jsou pod obrovským tlakem, fungují jejich přeřeknutí jako ventily nebo krátké uvolnění tlaku, při kterém pravda náhodou vyklouzne ven. Michelle jako svobodná matka by byla logická pouze s ohledem na její manželství s homosexuálem. Nebo to také není celá pravda, ale jen brána do podivuhodné říše Obamových lží. Amerika je stále více zemí iluzí a klamu. Alternativní zpravodajský web Before It's News citoval 30. června 2011 blogera Matthew Glossera, kterého kontaktoval anonymní zdroj z Bílého domu. Ačkoliv byl Glosser zpočátku skeptický, přesto se 25. června 2011 s anonymní

0: anonymním zdrojem setkal. Zdroj tvrdil, že byl bývalým členem štábu první dámy. A tento zdroj uvedl šílenou, ale zcela konkrétní informaci. Michelle Obamová se narodila 17. ledna 1964 v Chicagu jako Michael Lavon Robinson. Byl druhým synem Frasera Robinsona III., známého dílera kokainu a odborářského rváče zločineckého bose a starosty Richarda Daleyho a Marianne Shields Robinsonové, přechodné pouliční prostitutky, u které byla v roce 1998 diagnostikovaná HIV pozitivita. Michelle, ve skutečnosti Michael, byl známým středoškolským sportovcem. V roce 1982 získal stipendium, aby mohl hrát obránce za fotbalový tým Oregon State Beavers. Když absolvoval úctyhodnou nováčkovskou sezónu s 88 zákroky, náhle odešel. Náhle zanechal studia. Spoluhráči pravidelně slýchali Robinsona stěžovat si, že byl ženou v mužském těle a 13. ledna 1983 podstoupil na lékařské fakultě Univerzity Johna Hopkinse operaci změny pohlaví. Michael se za novou identitu styděl. Opustil Oregonskou státní univerzitu a zapsal se na Princetonskou univerzitu pod novým zákonným jménem Michelle Robinsonová. O několik let později se seznámil s Barrym Obamou mladším, keňským přistěhovalcem, který rozpoznal Michellinu pravou identitu. Později se vzali a adoptovali dvě děti. Bingo! Nebyla by ideální manželkou pro homosexuála žena, která je ve skutečnosti mužem. Wikipedie tvrdí, že stránka Christwire.org, kde se tento článek poprvé objevil, je satirická. Ostatně totéž se ale dá říct i o Wikipedii. Výše citované informace jsou ovšem přinejmenším konzistentní. Obamovi skutečně pocházejí z hlavního města amerických gangstrů Chicaga a zmíněný chicagský starosta Richard Daley, pro kterého prý Michellin otec pracoval jako zločinec, skutečně vedl důkladně skorumpovanou městskou správu. Starosta pověstného větrného města byl navíc velkou osobností a vlivným tahounem za nitky v demokratické straně. Vždycky prosazoval prezidentské kandidáty, jako byli John Kennedy a Hubert Humphrey. Jeho syn Richard Daley později zdědil nejen starostův úřad, ale také péči o prezidentské kandidáty, tentokrát Baracka Obamu. Daleyho bratr William byl za Obamy jmenovaný personálním šéfem Bílého domu. Je také pravda, že Michelle má řadu mužních rysů, které by se hodily i na fotbalistu. Počínaje silnou postavou, širokými rameny a nápadnými mužními trapézovými svaly. Nemluvě ostatné výšce. Toho si všímalo také mnoho lidí. Bývalý voják a policista z amerického transsexuálního města Trinidadu prohlásil ve svém videu. Prvních 7,5 roku své kariéry jsem strávil jako policista v Trinidadu v Kolorádu, městě známém jako hlavní město transsexuálů. Když jsem tam hlídkoval, nezřídka jsem se setkával s lidmi, kteří tam cestovali na operaci změny pohlaví. Mohu zcela jasně říci, že Michelle je muž. Další video uvádí řadu lékařských, fyziologických a vizuálních nesrovnalostí v tělesné konstituci Michelle a mužské postavy. Seznam mám ve své pracovní složce, ale nebudu nás tím zdržovat. Nelze tedy stoprocentně potvrdit tyto hypotézy. Ovšem v dnešní době je obtížné potvrdit cokoliv, co jsme neviděli na vlastní oči. Tyto informace ale osobně považuji za věrohodné. Minimálně svědectví o Obamově homosexualitě, chronickém lhaní a sjíždění se na kokainu jsou dost přesvědčivá. Investors Business Daily vydal redakční článek, ve kterém se ptá, zda je celý Obamův život fikcí.
1: And by the way, you know, I sit on the stand and it get hot. I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. They look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap.
0: Joe Biden. Šetřete holoto, já si létám. Viceprezident a potom prezident Joe Biden se možná snažil vytvářet image obyčejného Joea přítele pracujících, ale agenti tajné služby znali jiného Joea. Tento Joe byl zastáncem snižování vládního plýtvání. Ovšem zároveň od svého nástupu do funkce utratil $1,000,000 za osobní cesty tam a zpátky do svého domu v Delaware na náklady daňových poplatníků. Ještě jako viceprezident se Biden nejméně jednou týdně vydával vrtulníkem označeným jako Marine 2 ze své rezidence na společnou základnu Andrews v Marylandu. Pak nasedl do Air Force 2 a letěl zpátky do svého domova v Delaware. Do Washingtonu se vracel letadlem Air Force 2. Náklady na lety se ještě zdvojnásobily, protože když ho vysadili v Delaware nebo vyzvedli v Andrews, muselo letectvo letět prázdným letadlem. Biden odlétal každý pátek ze společné základny Andrews, takže se z observatoře svezl letadlem Marine 2 na leteckou základnu Andrews, odletěl letadlem Air Force 2, přistál v Delaware, zůstal tam celý víkend a pak se v neděli večer vrátil, říká agent tajné služby obeznámený s těmito cestami. Jakoby jel Biden taxíkem. Letěl letadly Air Force z Washingtonu do Wilmingtonu, zpátky do Washingtonu a pak ještě ten týžden zpátky do Wilmingtonu. Když bylo teplé počasí, viceprezident se pravidelně v sobotu vracel letadlem z Wilmingtonu do Andrews, aby si na letecké základně zahrál golf s prezidentem Obamou. Po 5-hodinové golfové hře odlétal zpátky na letiště Newcastle ve Wilmingtonu. To všechno na náklady daňových poplatníků. Každé 3 nebo 4 týdny, když bylo teplo, tam Biden v sobotu doletěl a pak se vrátil letadlem Air Force 2, říká agent tajné služby. Zatímco Air Force 2 sedělo na letištní ploše v Andrews, on si šel zahrát golf s prezidentem na Andrewsovu leteckou základnu. Něco vám řeknu, to je nehorázné, dodává agent. Bidenovo využívání prostředků vzdušných sil k hraní golfu s prezidentem Obamou bylo opravdu bizarní. Například v sobotu 21. dubna 2012 odletěl Biden z Wilmingtonu do Andrews, aby si zahrál golf s Obamou, ředitelem výjezdů Bílého domu Mervinem Nicholsonem a zaměstnancem Bílého domu Mikem Brushem. Biden pak odletěl zpátky do Wilmingtonu, což si vyžádalo 2 lety s přestupem. Včetně letů z mezipřistání činili náklady daňových poplatníků na tento jeden golfový výlet letadlem C-20B tam a zpět $12,406, tedy něco přes 300 000 korun. 300 000 korun za 5 hodin golfu, neberte to. Obamovi a Bidenovi to jistě nevadilo. Agenti tajné služby v Bidenově týmu se jistě museli pousmát. Obama v roce 2011 oznámil, že pověřil Bidena vedením kampaně proti plýtvání, která měla vymýtit zbytečné vládní výdaje. Při tomto oznámení Obama uvedl, že Biden bude pátrat po špatně utracených daňových dolarech a eliminovat je v každé agentuře a oddělení napříč federální vládou. To bylo báječné pro viceprezidenta, který utrácel miliony dolarů za osobní cesty do Delaware a jako viceprezident pobíral roční plat $230,700, tedy asi $5,800,000. Kromě toho v té době bezplatně využíval viceprezidentskou rezidenci v areálu americké námořní observatoře. Nejméně 5 správců námořnictva se staralo o všechny osobní potřeby Bidena a Jill, včetně vaření, nakupování jídla, úklidu a praní prádla.

Závěr. Svět iluzí a klamu. Provedl jsem důkladnou sondu do zákulisí, kam se 99% z nás nikdy nedostane. Pořad jsem sestavil z archivů, výpovědí agentů tajných služeb a dobových novinových článků. Toto zákulisí nám odhaluje zcela jiný pohled. Odvrácenou stránku amerických státníků, kteří se prezentují jako naaranžované figuríny ve výkladních skříních. Svět iluzí a klamu. Ve skutečnosti jsou to lidé, kteří jsou opilí mocí, což ventilují různými způsoby. Zesměšňováním, ponižováním, sexuálním predátorstvím, alkoholismem nebo neschopností. Důmyslný marketing a rafinovaná propaganda tohle všechno maskuje a zakrývá. Nenechávejme se proto oblbovat těmito produkty iluzí a klamu. Ostatně jeden takový produkt si Češi zvolili za prezidenta v roce 2022. Sociální inženýrství, prefabrikované informace, spin doktoři a sociální marketing. Existuje mnoho nástrojů, kterými se oblbuje veřejnost. Politici jsou jako reklama na jogurt, prací prášek, čokoládovou tyčinku nebo výhodnou půjčku. Falešné návnady, lákadla a fabulace. Nevěřme proto reklamám iluzí a klamu. Je to stále stejné podvodné schéma. Instalace poslušných loutek v naaranžovaných výkladních skříních. Loutek, které vykonávají pokyny zákulisních kmotrů s penězi. Bankstrů, u kterých jsou politici a jejich státy zadlužení. My si jen vybíráme loutky v oblecích a kravatách. Skutečnou moc určuje někdo docela jiný. Svět iluzí a klamu. To je všechno, milí posluchači, v pořadu Agenti amerických prezidentů. Já doufám, že se vám pořad líbil, že jsme se tak trochu pobavili, i když samozřejmě s reálnými základy, jak jinak, u mě to asi jinak ani nejde. Nicméně budu rád, když budete tento pořad sdílet na sociální média, také posílat kamarádům, přátelům, známým prostřednictvím e-mailů, to budu velmi rád. A také budu rád, když mi zanecháte vaše komentáře, postřehy, doplnění, názory tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio pod pořadem v komentářích a také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček. To znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Takže om šanty, jako obvykle, přátelé, já vás velmi zdravím, tady z Dežavička, studia Dežaví, tady z centrály. A sedím na svém obvyklém křesle pohodlném, protože vypadá to opět na dlouhý pořad. Tak jsem se tady uvelebil, tričko jsem si ještě nepřeblíkl, mám tam nějakého vlka, teda jako nápis na obrázek, s kterým pracuju na poli. Takže jsem neměl čas, protože jsem přiletěl teďka zrovna, no nedávno teďka, jo, z terénu, tak sedím tady, jak sedím. Nicméně to nebrání tomu, abych vás tady přivítal, všechny je nás tady hodně, už nám tady někdo píše, jakože krásný dobrý večer. Takže i tímto pozdravem zdravím posluchače Svobodného vysílače, studia Deja Vu. No a jsme tady opět v pořadu průvodce vzestupem a hlavní teda průvodce je Mára Hašlár, který už je tady po několikáté, asi možná po deváté už, ale ve Zbrusu Nové Sáze, průvodce vzestupem. Jo? Takže já bych, přátelé, my jsme si už vyzkoušeli zvuky i obrazy, byly trošinku technické, nějaké nedostatky, ale napravili jsme to. Jo? Takže co se týče mě, vysílání je živé, můžete telefonovat, já vám tady potom ukážu telefonek, na který můžete telefonovat. Pořád je asi zřejmě, Máro, interaktivní, teda samozřejmě dotazy, komentáře, otázky můžete psát tady na chat, anebo v SMSce, anebo lepší možná telefonovat. Takže já předávám slovo hlavnímu průvodci, a sice Márovi Hašlárovi. Om šanty, Máro, je to tvé. Děkuju.
1: Já zdravím všechny posluchače i diváky. Petrucho, děkuju samozřejmě. Zdravím i všechny i hosty, kteří sem přišli. A moc jim děkuju za jejich odvahu a děkuju za to, že mají chuť sdílet svoji životní zkušenost. Samozřejmě sdílení je pro mě velice důležitý a já mám to velice rád, protože mi to určitým způsobem naplňuje ten můj osobní smysl, jo? Že najednou cítím v hloubi sebe, že se potřebuje něco důležitého odehrát, abych se posunul dál. A zároveň to sdílení vnímám, že to je jakoby ta realizace trošku, jo? Že už to dávám do toho oběhu, do té realizace, tu moji zkušenost. A to moje osobní poznání. Takže chvála hostům. Samozřejmě pamatuju si to u babičky vždycky nad těma dveřma nahoře, tak byl takový ten nápis jako host do domu, Bůh do domu. Já jsem vždycky na to koukal, úplně říkám, ty, a to je boží heslo. Tak jenom děkuju. Samozřejmě chvála i průvodci vzestupem, protože pro mě to je obrovská zkušenost vlastně s tím materiálem pracovat. A posuneme se samozřejmě dál. Je to vlastně druhý cyklus průvodce vzestupem. A myslím si, že to je jakoby další krok, protože ze začátku jsme byli v rámci lidství, v rámci evoluce, kdy jsme hledali toho svýho pozorovatele, kde jsme byli takovým tím evolučním dětství, kdy jsme zkoumali sebe sama, aby jsme vnímali to své já, to jsem. A nezištně, jako to dítě, které si jako může hrát, nemá hranic, může se jako vidět ve všech možných rolích. Tak teďka přicházíme do té druhé fáze jedinečnosti. A to je božství. A to je i ta kvalita toho tvůrce. To je, jsme součástí najednou té spolutvorby. Takže jsme obrovsky zapojení. Takže je tam už ta dospělost, kdy vnímáme zodpovědnost té tvorby. To je důležitý krok v jakýmkoliv životním cyklu. I toho človíčka, který se tu narodí a zemře, tak tam má tu dospělost, kdy přechází z té fáze dětství, kde je jako bezstarostnej, kde si může jako všechno dovolit, ale zároveň už našel jakoby sebe, tak by měl uplatnit toho tvůrce, zapojit se do tvorby. A proto tenhle ten cyklus, teda otevírá průvodce vzestupem právě toho našeho božství, kdy vstupujeme do úrovně Boha a bohyně, aby jsme byli schopní se zapojit do tvorby, je potřeba obnovit elementární chrám. Takže teď přecházíme do této důležité fáze dospělosti. A já bych byl teďka rád, teda, aby jsme samozřejmě toho průvodce dělali tak nějak stejně jako v prvním cyklu. Takže si teďka nejdřív budem chvíli povídat o tom tématu. A samozřejmě dám ještě teďka hostům za chvíli, aby se mohli taky vyjádřit, představit a říct něco. A pak budeme mít to téma, kterým já teďka ze začátku trošku mluvím. No a pak přejdeme i k té analýze, kdy si budeme zase dávat určité podněty a budeme si analyzovat tím svým osobním pozorovatelem a toho našeho tvůrce a i jeho nástroje, jestli má ty nástroje v pořádku nebo v jaké rovnováze jsou. A pak se i projdeme samozřejmě i centra vědomí. Jak neprojevená centra, tak i projevená centra. No, tak ve své podstatě jsem asi úvod tak nějak naznačil, tak si můžu, Petrucho, udělej tam víc lidí teďka. Budu chtít dát totiž slovo hostům. Tak super, já nevím, jestli můžu to teda úplně moderovat, tak já dám, mám přednost asi samozřejmě mladšímu chlapovi, který se určitě těší, že bude tady první, aby si to konečně už řekl. Tak máme tu Christiana a děkuju teda, že přišel. Máš slovo.
2: Tak já taky zdravím všechny posluchače, zdravím i vás. Děkuju za zkušenost, opravdu mě těší. Já jsem prostě jako obyčejný mužík, který si trejdá po světě a chce žít pravdě se vším, všudy a bez servírek, prostě v čistý pravdě, ať už to nese cokoliv. A přál bych se tady předat vlastně můj prožitek, moje prožitky, můj svět a to, co to všechno obnášelo a to, že mi to dalo vlastně jako náplň do života, to je skoro.
1: Tak super, Christiane, děkujeme ti. Stačilo nebo ještě nějaký? Tak nám třeba řekni, jako, odkud seš, nebo co jako děláš, jako, co máš rád, nebo co bys chtěl dělat.
2: Tak já jsem z Českých Budějovic. Aktuálně zase nastupuju ke studiu, abych konečně se dodělal tu maturitu. Tu maturitu, že? A co mám rád? Já mám prostě rád všeobecný život, kreslení, básničky, všeobecně umění, přírodu, převážně přírodu a sport, tak to je takový jako moje hodně niterní zvířátka. A všeobecně mám rád komunikaci s kýmkoliv, debaty, kdy jeden se naslouchá, druhý zase říká svůj úhel pohledu a takhle se mění ty názory a přináší to vlastně do světa to nejvíc, co může a to mě opravdu velmi baví jako pozorovat a být z toho součástí, tak to tak nějak ve zkratce. Je mi teď čerstvě 21 let, nádherný a děkuju.
1: To jo, to jsi to úplně odhalil také celý, no tak samozřejmě pro posluchače si teďka udělal opravdu velice krásný okýnko, kdo jseš, co jseš a jak asi vypadáš. Tak děkuju ti.
2: Potom stejně bude asi možnost i říct něco hlubšího, tak nechci asi hned.
1: Jo, jo. Tak díky. A tak teďka nechci úplně říkat, ale kdo má teď chuť z holek, tak chcete se někdo přihlásit, můžete vykřiknout a začít mluvit klidně.
3: Tak já si klidně vemu.
1: Pája.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, mě už znáte, jmenuji se Pavla Vintrová, žiji v Praze a aktivně se zajímám o vzestup těla, o přírodu, o lidstvo a tak dále, tak jsem i dnes součástí Takže takhle zatím asi ode mě vše a předám slovo ženám. Díky.
1: Tak děkuju, Páju. Tak co? Kdo bude další? Můžete?
4: Tak dobře, tak já začnu. Jmenuji se Marcela, alias Marcy, jak jsem tam napsala. A jde, kde začít? Já tohle vlastně hrozně nemám ráda. Takže řekněme, že jsem hrozně ráda za tuhle příležitost. Je to můj trénink mluvení. A protože jsem vždycky zaseknutá a buší mi srdce a hlavně mám tady úplně prázdno. A to je vlastně to, co třeba poslední dobou hodně teďka řeším. A takže tohle jsem brala jako takovou příležitost pro sebe. A jsem hlavně ráda, že jsme potkali Máru. Říkám potkali, protože vlastně se to týká i mýho muže. Díky němu teďka tady bydlím nad Kružberskou přehradou, na samotě u lesa, v krásné přírodě. A já se těším, že to tady trošičku víc zpřístupníme třeba i dalším lidem. Takže uvidíme, jak se to podaří. A vlastně to řeknu asi už teďka rovnou na začátek. Vlastně to, že jsme potkali Máru, mi hodně změnilo život, protože vlastně před měsícem dva, kdy jsme začali intenzivně jít dělat ty chrámy, nebo spíš můj muž, tak to byla prostě obrovská změna. A já jsem ráda, že on vlastně teďka pomáhá mně, protože předtím jsem pomáhala jemu, prošla jsem jakoby spoustu metod, jak zpracovávat třeba emoce a podobně. Ale tohle je ještě úplně něco jiného, kdy se de fakt přímo do srdce, přes srdce. A je to vlastně možná něco, co jsem celou dobu hledala. A jak se dostat sám k sobě. A teďka vlastně on pomáhá mně, protože pro mě je hrozně těžký si sama se sebou sednout. Takže já mu říkám, pojďme do zahrady, jo, já potřebuju prostě si něco k sobě pořešit. A to je asi tak začátek všechno.
1: Wow, ty jo, Robert, to je, já ho miluju.
4: Taky jo.
1: No ne, taky jsem s ním teďka chvílema dlouhodobě mluvil, že
4: jo.
1: A odpovídal na jeho otázky, ale já ho mám prostě moc rád, no. Tak mu tak jako děkuju, taky vždycky, když mu někdo děkuje, protože to je příjemný. Wow. Ale a víš, že mě zase těší, že potkám vás. Víš, jako, že si děláme jako obojetný takový zajímavý štěstí, který vzniká jako z ničeho nic a napojuje to všechno. A vůbec to není ani nikoho, takže to nejde ani nikomu jako dát. Víš, jako, takže tam nevznikne žádná závislost na tom, kdo s tím poznáním přišel. Že v téhle společnosti si tohleto bydlo jako přehazujeme na toho druhýho, jestli to znáte, ne? Že mně to nejde, tak prostě nemám, jo, nemám čím se posunout, tak prostě běžím k někomu jinému, kdo má to bydlo, abych se jako odstrčil. Tak to je super, že si to takhle zatím přehazujete, no tak sláva. Jejde, až z toho vypadla.
4: Jo.
1: No tak nic, tak děkujeme zatím. A ty ještě zbyla teda Míša, Michaela. Tak můžeš,
5: ano, tak ahoj. Jo, já se jmenuji Michaela Forest a v současnosti bydlím na severní Moravě, vlastně kousek od Marcy. My jsme polčata, tady můžu prozradit asi. A já jsem se přestěhovala teďka nedávno poblíž vlastně, já jsem
6: Bílovce a já jsem totiž žila 24 let v Anglii, takže možná bude slyšet trochu můj přízvuk. Po 24 letech se to trochu odrazilo. A pak jsem potkala moji lásku a rozhodla se přestěhovat. Takže teď jsem tady zpět v Čechách, poznávám znovu moji mateřskou zemi. Je to úplně z jiného úhlu, protože jsem se hodně změnila před 10 lety. Například odešla od manžela, abych se mohla poznat, že jsem nedokázala udržet vztah a podívat se sama na sebe, přitom abych se poznala na sebe. Takže jsem opustila vztah a 10 let jsem se poznávala, jsem posunula a ten nový vztah teď, co je úplně jiný. A je daleko více naplňující. Není, jako tam jsou tam překážky, schopnosti, ale je to u toho víc toho pozorovatele, jak Marek o tom mluvil. Je to vlastně, ta reflexe je tam, v tomto vztahu, takže já okamžitě vidím, a tam to neznělo. Tam to bylo nějaký falešný, tam prostě to není úplně z toho správného úhlu, co jsem zrovna řekla. Já říkám, že to znělo zvláštně, protože jakoby já slyším ty falešné tóny, je to i proto, že dělám uzdravování zvukem, nebo zvukové lázně dělám, a takže ten zvuk, mám zvláštní vztah s tím zvukem, kterou vidím, jakoby spíš jako cítím, jako často. A spojí mě to i s mým vyšším já, nebo s něčím prostě, co je mimo trochu tuto fyzickou realitu. Ten zvuk je takový, že žebřík, takový tam můstek. Vlastně zároveň je fyzický a zároveň nefyzický. Takže si takhle hraju teďka, no. Děkuji moc za to příležitost tady být.
1: My ti děkujeme, Mišo. Tak chvála všemu, co nás uvádí k přítomnosti, že jo? To je, i ten zvuk je geniální na tu přítomnost. Jo, někdo hraje nějakou příjemnou melodii a hned ta pozornost je hned tady okamžitě, bez nějakých problémů jsme v tom pozorovateli a hledáme tu superpozici. A tady Petrucha by si určitě s tebou nějak určitě mohl popovídat, protože ten dělá. On dělá takový zvonkohry a přesně každý se ladí do nějaké správné tóniny.
0: Tak jestli, Váro, tak, jako mi dáš slovo, tak já jenom v krátkosti
1: ano,
0: řekl, takže já bych úplně reagoval, ano, Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu. Jestli jste četli Slovácko se nesoudí, tak tam zase bylo motto, Bůh do domu, ne, host do domu, hůl do ruky. Jo, ale vy jste vzácní hosti, takže žádnou hůl nebereme. A já jsem velmi rád, že jste přišli opět v takovém počtu, no jako, takže já jsem hlavně tady jako muzikant, jo, a tady to studio vlastně, to mělo být původně, přátelé, hudební studio, jo, studio Deja Vu. No ale pořád tak nějak z písní, moje žena je taky muzikantka, jo, zpívá krásně, skládá texty, má nádherný hlas a já hraju na kytaru, ale nějak se k tomu zatím prostě nemáme, protože děláme furt něco jiného, takže já tady to Deja Vučko používám tady pro ty různé pořady, kterých jsem měl hafol, ale protože už vysílám jenom to, s čím skutečně souzním, tak jsem to velmi okleštil. Zůstali jste vy, Mára Hašlar, a zůstal další Mára Čermák na téma Živý člověk. No a abych to teda nezakecal, takže vyrábím, je to asi rok a půl, nevím, prostě objevil jsem sobě tvůrce skrytého i jako manuálně zručného. Nechci se teda moc zbytečně chlubit, ale začal jsem vyrábět zvonkohry z hliníkových trubek A co je zvláštní, tak není to laděný ve 440 Hz, ale ve 432. Celé sestavy děláme v různých jako živlech, že ten každý živel má nějaký svůj tón, nebo ne tón, ale jako nějaký ten akord, jo, nějakou tu skladbu intonační. A těch turbek je tam třeba od 6 až do 12. A teď dělám normálně chromatickou, obrovský nástroj, který vlastně imituje klaviaturu na klavíru, to znamená bílý klávesy, černý, takže chromatika ve dvou velikých bednách. Takže tím se teďka bavím. No a Michailo, zvukové lázně, dobrý, my děláme něco taky kolikrát podobného na těch našich aktivitách, hudebních seminářích, nemenuje se to teda lázně, ale je to vlastně melodie čísel, anebo ten náš projekt se jmenuje Víte, jak zníte, že každý máme svůj osobní tón, s kterým se rodíme, my ho vlastně odposloucháme, jo, nějakým způsobem, protože každý ho má jako stejný a ten tón funguje jako léčitel, jo, že uzdravuje toho člověka v každém věku. No a potom skládáme na ten tón melodii čísel, jo, že ten človíček si řekne nějaká čísla, můžeme použít čísla třeba narození nebo tak, ale to nechci zabředávat do detailu, jenom v krátkosti, že ta hudba je veliká.
1: Ty jsi chtěl jenom říct, že děláš zvonkohry a vykládáš nám už celou teorii normálně.
0: Já jsem si pustil trošku hudbu na špaci. Ne, já jsem se totiž zasnil a vidím tam tu velikou zvonkohru, takže já tím teďka hodně jako jsem z toho velmi rád, že prostě to dělám. Takže předávám slovo za mě.
1: Super, já bych ti řekl, hele, tak jo, tak dobře, tak každý tady splňuje nějakýho toho tvůrce, jo, teda, takže asi každý ví, že když si už přestane konečně hrát na tom pískovišti a přestane být tím dítětem, tak přichází do toho tvůrce, do toho dospěláka, jo, začnu najednou si říkat, hele, já bych jako chtěl něco jako umět a mít nějaké řemeslo, jakoby. A prostě umět něco jako tvořit. ať je to cokoliv, ale samozřejmě ten člověk může vidět, řekněme, tu svoji tvorbu i v tom normálním životě. To není nic, co by se vás netýkalo. Každý den totiž potřebujete ten svět jako vytvořit. Jste tvůrci toho světa, aniž byste to věděli. A teď si představte, že už jenom to, že si řeknete, já jdu do práce, no tak se to prostě stane. Tak jdete do práce. Jo? A když si řeknete, já budu mít volno, no tak mám prostě volno. Jo, stane se to. A takže tam už jsme takový malinkatý dínky, ale jsme tam tvůrci. Ale taky vidíte, že ten svět jako nějak existuje a vy tou tvorbou to jenom tak jako modulujete. Že jste takový, jenom se jako bojím do něčeho pořádně šťouchnout, co kdyby náhodou se to změnilo. A já byl opravdu jako úplnej ten celý tvůrce, jako ta existence. A teďka na jednu stranu, proto možná jsme asi trošku zakomplexovaný jako tvůrce. Hodně zakomplexovaný. Já trošku jako to chápu, protože když si tak jako představím naší společnost, která byla založena na tom, že to naše božství je to, k čemu se máme klanět, jo, a říkat, že to je ten Bůh, který je na tom nebi nebo někde, že přilít a že nám teda jako pomůže k té tvorbě, že jako on nám bude tvořit tu naši existenci a my budeme jako rádi za to, je, o bože, klaníme se k tobě za to, že nám to tady tvoříš jako tvůrce. A lidi jsou pak spokojení. Chodí si do kostela, do různých kostelů a tak nějak si ty svý bohy udržujou, aby jim jako tvořili tu existenci. Je tam to, že to dítě ještě nemuselo dorůst k té zodpovědnosti toho tvůrce, přijmout to božství v nás. A ono se z toho jakoby chtělo z té dospělosti vymanit a tak šlo do toho náboženství, tam, kde prostě mu řeknou, co má dělat. Má tam svý jistý Je to úplně hustý. Protože na jednu stranu, když vy si takhle řeknete, čista jasna, že znovu chcete objevit jako prenatální stav toho božství, je ten prvotní stav toho božství, no, aby se jako očistilo, aby se ten příběh odkryl, aby se vám zvědomil příběh vašeho božství, vaše rozhodnutí a v této tvorbě, třeba když si to vem jako tvůrce. Je zajímavý, že tam vznikají už velmi, velmi silný tíhnoucí kvality, které já budu nazývat jakoby utrpení. A pak jako strach z tvorby. To znamená, že se bojím se nějak rozhodnout určitým směrem, protože to třeba způsobilo nějaké trauma, které už pro mě jako nechci jít tou stejnou cestou. Protože nevkročím tam, kde mě to ublížilo, to mý rozhodnutí. Tak tam mám strach jako tvořit, manifestovat v určité kvalitě. To znamená, že je zapotřebí znovu najít svojí existenci božství, ne ho zbošťovat to externího světa, že tam jsou ano ty bytosti, ano tam jsou ty bohové, jsou tam stejní tvůrci jako naše božské tělo. Akorát bychom degradovali to božské tělo, když jsme přijmuli to božství, že je mimo nás, protože jsme ho odevzdali. A pak jsme ji hledali teda samozřejmě, protože jsme lidské bytosti, které touží po té celistvosti, takže jsme hledali jako to své božské já. No a chtěli jsme ho za každou cenu, takže jsme se vrhli i po tom náboženství, aby jsme ho někde cítili. Oni nám to dávali jako když chytáte rybu na nějakou žíželku takhle a vždycky jako pojď. Tak oni vždycky jako ukazujou tu skutečnost, ale jakože toho dosáhneš jenom, když budeš dělat, a teď už ti nadiktujou, co máš dělat, jako dogmaticky vás naprogramujou. Ale přitom my, tvůrci, tu jsme. Je to určitá superpozice v rámci trojedinočnosti. Je to ta dospělost. Tam hluboký proces toho, že už jenom nebrnkáme jako tvůrci, že já jdu do práce, já tamhle pojedu, já jedu na dovolenou, já se zapnu televizi, já cokoliv, já jdu do krajiny. To jsou prostě, že si zapínáme určitý reality, ale spolutvůrce znamená, že už začínáte používat stejné nástroje jako Bůh a bohyně, jako božství, jako tvůrci téhle existence. Na jednu stranu si člověk řekne, a první věc je, jestli on je jako schopen mít takovou zodpovědnost, co když stvoří něco, co není součástí udržitelnosti života, co když se sebe zničí. Ano, je tomu tak, aby člověk dosáhl skutečnou celistvou povahu toho tvůrce, řekněme, té božské kvality, no tak se průběžně skrz chrám srdce právě očišťuje. Očišťuje všechna chování, které jsou součástí toho, že se ty božské cykly nedokončily. My potřebujeme, aby se všechny ty cykly, které byly spojeny, ty příběhy, které byly spojeny s tou tvorbou, s tím tvůrcem, s tím božstvím, aby se také douzavřely. A douzavřou se jenom tehdy, když najdete tu prvotní jedinečnost toho božství, abyste znovu mohli otevřít celý ten příběh, všechny ty cykly, které jsou součástí té tvorby, toho rozhodování a těch možností. A všechno tohleto, ten příběh je tam vepsaný a je s váma spojený, protože vy jako lidské bytosti máte obrovský dár, můžete si to číst najednou. Můžete si číst najednou lidství, božství a jednotu. Nemusíte prodlévat božství, můžete si prodlévat ve všem, čím uznáte, buď si v té prvotní tvorbě, nebo jako tvůrce tady, jako to božství. Znamená, všechny cykly si můžete prohlédnout, rehabilitovat, regenerovat, formou regrese pročistit natolik, že se v rámci vzestupu spojí, v rámci trojedinečnosti vlastně celý ten proces. ale jestli blokujete nějakou tuto pozici, jako třeba právě tvůrce, že nechcete dospět, že nemáte chuť přijmout zodpovědnost za to, že jste spolutvůrci této existence a radši odevzdáte tu svoji kvalitu těmhletěm vládcům a řeknete si, OK, když oni to za nás vlastně můžou řídit, když mě to tady celá baví, tak nevím, jako to je vaše rozhodnutí, které teďka momentálně po vás jakoby, celý ten vzestup se snaží říct. Abyste probudili svoji jedinečnost, celé trojedinečnosti. Přešli z toho lidství a přijmuli své božství. Protože v této chvíli se jenom připojíte, opravdu, můžu vám vysloveně říct, že se mi po té chvíli, jakmile jsem se jako zapojil do toho příběhu, zvědomil si ho a začal postupně pročišťovat, tak se všechny ty nástroje, které potřebujeme, a to je velice důležitý krok, teďka ty nástroje. Naše existence je složená z elementů, ze čtyřech elementů a pátého, které ho sjednocuje. Znamená, že tento elementární chrám zde projevuje dvě kvality, to znamená pět elementů tvorby bohyně. Ten neprojevený svět, to je ta Eva, to je to ženství, to je to nic. Pak je tam i tvorba toho Boha. Jo, zase to velké něco, manifestace, zase ten duch, muž. A v této části se zapojují do tvorby a svojí interakcí vlastně můžeme říct, že tou tvořivou interakcí toho tvůrce si vyrovnávají té vztahy, které ještě nebyly dokončené v rámci toho vzestupu. A protože vzestup je tady teď v tom člověku, je tady na té planetě, takže je potřeba, aby ty bohové znovu jako obnovili. To je zajímavé, že to vlastně to božství jasně touží se znovu spojit s tím člověkem, s tím lidstvím. Protože díky tomu se zapojí do toho vzestupu. Díky tomu i ty bohové najednou se můžou vyvázat z těch cyklů té tvorby, které ještě nebyli schopní nějak pochopit, dokončit a v rámci toho vzestupu rehabilitovat, jo, ten proces. Rehabilitace znamená, že když je určitá bytost zacyklená a stále se opakuje, že to ponaučení jakoby nefunguje, ona se zacyklí. A to je obrovsky zajímavý téma, které jsem tady chtěl už dneska nakrýt, protože tohle zacyklení karmické má i v rámci toho evolučního příběhu, jak na planetě Zemi, tak i v rámci celé té tvorby duální, tam má velmi, velmi dlouhý příběh, který je součástí právě určité linie. A to je podle jako těch našich jakoby, kvalit, které tu známe a personifikujeme jako symbolicky, tak jsou to jako dračí linie. Dračí linie byly velmi důležitou součástí jakoby, té prvotní tvorby, které dávaly vlastně celému tomu potenciálu obrovský dar, že každý, kdo vstoupil do té hry z té prvotní tvorby, tak jako vnesl určitou kvalitu, on si vzal určitý atribut, kvalitu, která měla působit na tu tvorbu, jo? Na ty bohy, na ty nástroje, aby jsme měli možnost nějakým způsobem tvořit. A řekněme, že evolucí, když se to pak hodně zvrátilo do těch bojů, kdy navzájem začaly jakoby ty vývojové linie bojovat, tak upadly i draci do evolučné tíhy, když to takhle nazvu. A trošku jakoby ztratili pojem o tom procesu té jedinečnosti a celistvosti, aby vlastně jako měli přehled o té celkové evoluční stopě. Znovu se navrátili do toho stromu poznání. Tím, že se jakoby nenavraceli a ještě s tím člověkem i tady s tou krajinotvorbou nebo s tou planetou a s celým s tou soustavou, těma činama, které se tady uskutečňovaly formou válek a ovládání, tak ztratili úplně jakoby ty křídla. Takže najednou se z nich staly jakoby spíš linie, které tíhly do toho nižšího, jako víc půdového a víc do toho, jakoby půd sebezáchovy, aby se člověk jako zabiju, abych přežil a takhle ty velký kvality šelmy, tak pan nesli vlastně i do té plazí a do té hadí linie. Byli s nimi velice hluboce provázány. Takže v rámci jako naší krajinné tvorby a tvorby člověka, jako jeho zasíťování, znamená těch meridiánů, které máme od těch našich center a celým člověkem všech meridiánů, tak zodpovídali vlastně tato linie. Jo? Pro představu. Takže navrhovali, jako v prvotní tvorbě, navrhovali energetické linie, jak v planetárním, tak v solárním systému. To jenom tak představím, to zasíťování. Jo, že? Umožňovali zasíťování těm civilizacím. Tím, že byli degradovaní nějakýma těma útokama, jak na různý planety naší soustavy, na Slunce, pak i na samotnou planetu, pak skrz ty lidi, že jo, takže tam došlo jako k velkému poškození. A tahle ta kvalita tvůrce nebyla nikdy člověku úplně plně předaná. Oni si totiž ty bohové, evolučně totiž se jako ten člověk měl vyvinout tak, že měl už mít to božství zpracovaný, aby ho mohl v tom těle, v tom lidství uskutečňovat evolučně, aby ta reflexe toho božství v rámci toho prožitku v tom chrámu toho pozorovatele měl tu správnou reflexi. Jo. Ale on ten člověk, to nebylo jako předaný, my si řekli asi ty bohové, tak hele, tak když je teď naprostý chaos v tom vesmíru, tak prostě my si tady ty lidi prostě přivlastníme a my budeme jako ty nadřízený, který budou jako určovat tu evoluci toho lidstva. No tak si tam zařídili, vzali si to zasíťování a zařídili si tam svoje archy úmluvy, které vlastně oni tam stělesňovali, začali stavět ty prvotní chrámy vždycky v rámci toho svého zasíťování. A jak jsem naznačoval, na planetě je spoustu zasíťování, které se různě jako čistějí, transformují a v rámci toho vzestupu uvolňují, aby se navrátilo do toho středobodu vlastně té trojedinečnosti. Aby se znovu mohl rehabilitovat a znovu, aby se ta zkušenost mohla dostat vlastně k tomu začátku a konci toho cyklu. To je velice důležitý krok, tohoto zasíťování. A protože spoustu ještě, jak galaktických rodů, tak civilizací tady na planetě, tak mají různé vibrační zasíťování. Jo, jestli si rozumíme. Kde to vibrační zasíťování je, jakože to teď vnímáme tak, že tady je hmota vibruje takhle a pak máme různý jiný vibrace, které už nejsou tak hmotný pro nás. Jako. A ještě takový ty bližší vibrace, které jako vnímáme vyšší, tak nás udělávají teplo, různý pocitový vimy a tak dále. Ale pak dál už to jsou takový vyšší vibrace, které jsou pro nás jako hůř stravité. Ve své podstatě každá tato vývojová linka se teďka synchronizuje v rámci toho vzestupu. Znamená, to je křižovatce všeho, na té superpozici toho vzestupu. Spojují všechny časoprostory, aby si navzájem tyto cykly mohly ty tvůrci a ty bohové a i ty galaktické rody, co taky vlastně jako vstupovali sem jako božská bytost, která chce ponaučit lidi, chce je někam posunout, tak jo, zapověst tam jako tvůrce, tak to můžu taky brát, jo, že i ty návštěvy, to prvoosídlování,

krám naspět. Do sebe. Protože on byl jako, člověk byl vykraden. Protože mu byl ten chrám tvorby vykraden. A jestli ten člověk teďka není schopen změnit tuhletu realitu a tuhletu existenci, no tak mu spoustu nástrojů tvorby bylo odcizeno. Nebo si to sám zakázal a následně na to to bylo odcizeno. To znamená, že někdo jiný používá ten váš elementární chrám. Jo, takže to bylo velice jakoby zajímavé najednou pozorovat. Jak najednou očistit sebe, abych mohl být součástí právě i toho spolutvůrce, ale zároveň, abych nezasahoval do toho mocenského prostoru. A protože tam, jakmile jako vstupujete zase jako Bůh do toho mocenského prostoru, tak tam vznikne jako ten boj, ta soutěživost. Kdo je lepší, kdo líp tvoří. Je to ta úroveň toho ega, kdy jenom se opravdu stělesňujete, jako já jsem Bůh a já můžu všechno. A teďka zároveň ten spolutvůrce znamená, že já jakoby chápu skutečně vědomě, vím, co je potřeba uskutečnit pro ten vývoj. To je vlastně jako nepředstavitelný, že vy najednou se jakoby zapojujete do těch plánů té tvorby v rámci evoluce, vstupu udržitelnosti, té jednoty a celistvosti. To znamená, že najednou vy sami od sebe víte, jak máte tvořit, abyste nenarušovali někomu vývoj. Stáváte se najednou tými zodpovědnými tvůrci, jak dospíváte a zjistíte, že já můžu jít tamhle do krajiny, může tam vzniknout nějaká spolupráce a já tam budu jako spolutvůrce, že ta krajina změní potenciál. A pak i jsem si všimnul, že když se něco takového stalo a byla tam ta výměna přes to srdce, přes ten chrám srdce, tak najednou i ve mně byl ten potenciál nějakým způsobem obnoven, navrácen. A tam právě v té krajině navracíme ten elementární chrám, ty tvůrce. My potřebujeme všechny elementy znovu navrátit do toho těla. Potřebujeme jim najít úplnou rovnováhu a to je ten pátý element. A v té chvíli se celé vaše tělo začne i na té kvantové pozici, i na té projevené, neprojevené kvantové pozici se začne rehabilitovat, regenerovat, obnovovat a skrze přítomnost dostávat do vědomého stavu tvůrce. Znamená, že opravdu působíte na své buňky, opravdu působíte na své DNA, cítíte jakýkoliv vaše rozhodnutí a manifestaci, které okamžitě mění všechno kolem vás, mění váš vnitřní stav, jak psychický, emoční, fyzický. Prostě jste tam jako tvůrce. Najednou neodevzdáváte to tělo nebo tu rozbitou bytost někomu, aby to spravil. Ne, vy jste správný tvůrci, který se potřebujete jenom naladit, dostat se do takové té evoluční atmosféry, právě do té lásky, abyste chápali ten evoluční nádech a výdech, abyste mohli být v tom prožitku, být tou součástí, podělit se o tu zkušenost toho poznání, za to sdílení, které tu máme životní. Proto jako tvůrce je pro mě vlastně pokaždý, že já přemýšlím v té hloubce, jako na nějaký křižovatce životní. A teď se potřebuji jako nějak rozhodnout. A to je pro mě jako zásadní zkouška toho tvůrce. Najednou takový to zásadní rozhodnutí. A teď je tady jeden velký zásadní krok, který je součástí právě těch linií naší planety a našich i meridiánů, našich linií, jo, té energie, která proudí. Navrátit znovu těm drakům křídla. Opravdu je znovu v této rovině tvorby, které tady na planetě a v nás, v lidech, uvolnit tu hadí energii toho plaza, který brání té dračí linii, aby znovu zestoupila. Protože představte si, evolučně, když vnímáme kundalíní nebo tu hadí sílu, tak je to čistě ten souboj

0: yin-yang, který neustále se točí, aby mezi sebou jako bojoval, plus a mínus. A to je hadí síla. Protože se furt někam pohybuje. Jakmile přejdete do té božské kvality, do toho tvůrce, tak vy krystalizujete. To znamená, že z té hadí síly krystalizujete do takové středové bytosti, která krystalizuje, to je ten tvůrce, že se jako formuje, jo, ten svůj krystal, krystalizuje totiž i to jeho energetický tělo, znamená i ty meridiány, i ty centra. Vzniká krystalizace do toho tvůrce. A my jsme tady měli cyklus chaosu a řádu dlouho. Dlouho opakovaný, protože jsme nedokázali přejít do dalšího cyklu evoluční. A to bylo furt stále o kundalíní, o boji yin-yang, o boji dobra a zla, a furt o tomhle dokolečka. Už to opušte kundalíní, opušte, prostě vykrystalizujte konečně do nějakého opravdového tvůrce. Vznikne určitá stabilita. Tam není ten boj o tom, že já musím furt tam být zacyklený. A to je i to, o čem se trošku tady začínali bavit. Že my se můžeme vymanit z těch karmických cyklů. Tím, že ztransformujeme tu hadí sílu v sobě. Tím pomůžeme samozřejmě i evoluci, i té dračí síle, aby ona mohla ztransformovat ty všechny prožitky, protože jsme toho byli součástí, takže pro ně to je taky velice evolučně důležitý. Oni tím můžou zestoupit tou celou zkušeností stejně jako my, takže se jim navracejí křídla. A to je ještě, jako, ještě velice taková příjemná vsuvka, že když teda ty draci přinášejí to zasíťování, no, jakoby, tak tu ještě samozřejmě byl velký rod ptáků, který sem měli tendenci jako přinést tomu lidstvu takovou tu vnitřní naději, takovou tu hlubokou naději těch dobrých časů. Jo, protože oni prostě věděli, z ty dvě linie, že to prostě ten vývoj toho člověka jde jako špatně. A teď každá se to snažila nějakým způsobem zvrátit. Jo, buď ten stav tady na planetě, aby jsme nebyli zaseklí, prostě s těma hadama tady furt do kolečka se točit, prostě jak blázni a juchat. Ale prostě zpracovat. A to je velice i důležitý krok, že to se týká vlastně i té naší sexuality. Jo, že já jsem naznačoval, jo, že ta přílišná sexualita vám odebírá, to je furt reprodukce. Vám odebírá vlastně zkušenost do té vertikální, to znamená do té kvality. A to jsou zase ty ptáci, kteří zase nám přinášeli ty křídla. Jako koukejte, teď nemusíte být tak přízemní, můžete mít i ty křídla a přijmout toho tvůrce. Jo, a znovu se stát jako součástí té evoluce. Takže na jednu stranu sexualita sama o sobě člověka zaměstnává, odebírá mu velikou tvořivou kvalitu. Samozřejmě někdo bude jako říkat, ale teď sexualita je správná. Ano, určitě. Jestli bude dělaná tak čistě, jako právě ten akt té vědomé praxe, no pak už to ale není sexualita, pak to můžeme říct, že to je jenom čistě jako prožitková věc, kde nevnímám sexualitu, ale sexualita, která je teď nastavená ve společnosti, je úplně jiná. Tam vždycky je někdo, tam, jako sloužíme někomu, oddáváme se někomu, je to ta hra dualit, furt se tam prostě perem o ty energie. Když by se jako vědomě ta sexualita vzala, to znamená, že všechny civilizace, které to vzaly vědomě, tak to berou opravdu jako reprodukční systém. Když potřebují se spojit s duší, která se má narodit tady na té rovině, no tak jí to umožní tímhle tím způsobem. Jo, vznikne velmi hluboké spojení těch duší. Je tam mnohem větší extáze, než existuje jako pro té fyzické extáze. To znamená, že když člověk prochází vlastně tím božským tělem, tak i tu sexualitu určitým způsobem řeší. Protože tam má obrovskou ztrátu, kde on člověk jakoby nemá pak ten oheň, řekněme, nebo oheň, to spojení s tou tvůrčí silou, která dává právě tomu tvůrci možnost nějak jako působit. A to je tím, že najednou se z toho stane ta hadí síla. Začne se cyklovat jenom jakoby dole a nechce přejít k tomu vývoji do toho srdce. Protože když ta hadí síla přejde do toho srdce, tak v tu chvíli ona vyvolá tu krystalizaci. Jo, jakoby krystalizaci téhleté kvality a začne člověk krystalizovat. V té chvíli se začnou krystalizovat i meridiány. Tím, že člověk někde má zablokovaný meridián, tak tam vzniká to, že tam je zacyklená hadí síla, která nedokáže se jakoby transformovat. A to převážně bývá spojený s určitým chováním, které jsme ještě nedokázali zpracovat. Nebo jsme si nerozpomenuli na nějaké trauma. Samozřejmě tyto meridiány nebo tyto zacyklené hadí síly, my teďka se snad budeme snažit nějakým způsobem ty stíny objevit. Takže pro mě v této chvíli já jako tvůrce bych se měl naučit, a to první věc, abych něco objevoval, tak je jako velká pokora. Tahle ta velká pokora, já ji teda ještě nazvu jinak, a to je neutralita. Jo, jakože jako tvůrce se nenechám nějakým způsobem nalákat, jo, na něco, jako na nějaký cukříček. Jo, znamená, že opravdu jako tvůrce vnímám i tu neutralitu. Bych nebyl těma emocema nějak popotahovaný. To je velmi bezpečná věc, jo? Že na jednu stranu, jak mi dosáhnete určitého chování v rámci té neutrality, tak nefungujete tak extrémně spontánně, jo? Že prostě nejdřív si to jako tvůrce zpracujete víc v té neutralitě, v tom klidu toho tvůrce, kdy jsem našel jako tu svoji jedinečnost. Ale ta neutralita, když vzniká jako ve vás, že přestáváte jako někomu fandit, jo? Že to, že přestáváte vidět tu spásu v tom, že budete se jako modlit k nějakému bohu. Že to je ten obrovský stín toho. Jo? Utopie, dogma, náboženství, to všechno vlastně vám to božství vytrhává zevnitř vás ven a najednou to jsou modly, najednou to jsou slova, najednou to jsou spoustu věcí, třeba i nápoje, nebo je to nějaká top sexy star, která prostě běhá na pódiu jak šílená. To je prostě úplně to samé. Vy to zbožňujete, to je pro vás Bůh najednou. Tak v tu chvíli vy to božství vlastně odevzdáváte nějakému kolektivní krádeži toho kolektivního vědomí, který tady neustále prochází v rámci toho Matrixu. Samozřejmě ono jim to prochází jenom kvůli tomu, že ten člověk jako nechce přijmout to božství. On, jak jsem říkal, on má docela velký strach být ten spolutvůrce. Jo, tak se jenom brnká, jenom tak v dílničce, doma, v klidu, jenom tak něco zkouší, ale nechce se úplně zapojit do nějaké velké to jinak říct do té velké rodiny, ale o tom tady budeme ještě polemizovat. Tak já jsem toho tvůrce takhle jakoby letmo vysvětlil, že to je úplně nová pozice najednou v rámci té vědomé praxe. Musíme se vrátit úplně k tomu tvůrci. Už to není, že jsem pasivní pozorovatel, který si může jako užívat, jo, bez té zodpovědnosti. Najednou bych měl jakoby chápat, jako jak tvořit, jak toto řemeslo, jo, jako jak to uchopit správně, aby to udělalo to, co já potřebuji, to jak. Přesně, jako přijdu do práce a někdo mi řekne, udělej tohle. A já první řeknu, jak to mám udělat. Takže to je jenom tenhle ten základní princip, který vlastně potkáváme neustále v práci. Se učíme se tady tuto jedinečnost, umět se rozhodovat zodpovědně a tvořit v rámci evoluce a v rámci toho spolutvůrce tu realitu udržitelnou a skutečnou pro ten přirozený potenciál, který je založený právě na tom sdílení, na té lásce, na tom porozumění, na tom hlubokém prožitku poznání, na všech těch nádherných příbězích, který se navzájem lidi dokážou jak do hloubky předat. Já třeba musím uznat, že spoustu lidí dokáže předávat příběhy nejenom slovy, ale skrz oči, skrz energetická těla, skrz záblesky, skrz vibrace. Všechno my dokážeme od těch našich úžasných lidí, které potkáváme během toho života, navnímat spoustu příběhů, které nám pomohly, jo, že nám něco objasnili, někde ulevili z určitých poloh, které, třeba z toho utrpení, jo, to je, když se někdo sdílí třeba nějaký taky hluboký prožitek utrpení a co s tím jako udělal, nebo jak to třeba nějak to uměl zpracovat, tak tuhle zkušenost, když dokáže a někomu předat, tak mu obrovsky nějakým způsobem ulehčuje. Samozřejmě to předání té zkušenosti je velká jakoby škola toho řemesla, toho tvůrce. Protože ne každý naše slovo a rozhodnutí a každému jako ukáže, jo, abych mu jako pomohl nebo nějakým způsobem poradil. Najednou vidíme, že a můžeme někomu pomáhat v dobrém a ono mu to vlastně, nebo mně to pak ve výsledku jako vytvoří spíše nějakou destrukci. A na jednu stranu se pak ptám, aha, a někdy vyvolám destrukci, nebo jakože řeknu ne a vlastně to zastavím, a na jednu stranu to pak může vyvolat i dobro. Takže pro mě jako toho tvůrce je opravdu důležitá ta neutralita. Že já zároveň můžu jako být jako ty růžový brýle jako sundat, ne každý mu říkat jo, jo, jo, je super sluníčko, ale sundat je a prostě říct ne, já prostě jako to nebudu dělat, to prostě nebudu součástí, prostě můžu úplně stagnovat, takže tam ten tvůrce je ta neutralita jako velmi blízká. A my taky jakoby my sami jako by jsme byli tvůrci a určitě jsme nějaký rozhodnutí udělali, že bylo jako v dobrém, ale někomu to způsobilo zlo a my ani o tom nevíme. To znamená, že když my se pak navracíme k tomu tvůrci, tak se k nám vrací jako by tenhle ten příběh, tenhle ta stopa, kterou jsme zanechali evolučně. Když se navracíme na začátek, tak si dokážeme ten příběh najednou přečíst. Proto teda dneska vás určitě vyzvu, aby jsme si a udělali tu analýzu, to znamená, budeme znovu psát na papír a budeme si dělat takovou reflexi, analýzu našeho božského těla, našeho elementárního chrámu tvorby. A uděláme to tak, že já zase budu jednu část, řekněme, toho chrámu božství, každobojecky jako pět aspektů bohyně a pět aspektů Boha a zase tam budu dávat nějaké podněty, vy na to samozřejmě budete reagovat, přesně co vás napadne, taková ta spontalita klidně tam je, nebo naopak klidně napište, jak se v tom cítíte, jo, normálně zase si hrajem, zase budem dělat analýzu, budem dělat sebereflexi na kvality právě toho elementárního chrámu. Když si takhle projdem, těch pět aspektů, a pak dáme zase takovou tu reflexi tady u nás ve studiu s hostama. No, kdyby někdo chtěl, samozřejmě si ozvěte, tak můžete potom i na ten chat nebo zavolat. No, tak pak přejdeme k dalšímu, to znamená k tvorbě Boha v rámci elementárního chrámu. To je pro mě ten Adam. Závěr si uděláme takovou jakoby reflexi dohromady, že každý bude ještě chtít třeba něco sdílet. A tak jakoby na závěr toho bych dal prostor ještě možná tomu tématu, co jsem tady naznačoval, třeba té dračí linii, protože to je teď velmi aktuální téma v rámci našeho stavu planety a i těch věcí, které se teďka dějí, protože i víc zemětřesení, přibližuje se sem i Nibiru, které je součástí vlastně té hadí síly a se snaží vlastně znovu jakoby tu hadí sílu tady udržet do toho cyklu, aby jako nepřešla ta planeta, tak on ji tady víc ukotvuje. Takže máme tu i působení jako z vesmíru, aby tady byla zachovaná ta hadí síla. Aby se nekrystalizovaly do té jedinečnosti božství. Takže i naše planeta, jak je zasíťovaná, tak se vlastně teďka tím vzestupem uvolňuje. Samozřejmě vznikají určité sopečné činnosti, posuny, desek. Přesně na těch místech, kde je není transformovaná ta dračí síla, protože ty linie zde stavěli draci ještě v té prvotní tvorbě. A to, co vlastně bylo teď pokřivené tou hadí sílou, tak jakoby nerezonuje s tou vzestupovou vibrací. Takže uvolňuje ten svůj potenciál velmi agresivně. To samé se bude dít i u lidí, které nebudou transformovat tu vyšší vibraci. A jejich meridiány jakoby nebudou schopni jako udržet tu frekvenci natolik, že se budou poškozovat různě. Ty poškození podle mě vyvolávají i ty velké, ty rychlé úmrtí. Vlastně to cupuje vlastně nejspíš asi úplně ty energie. Jako když je třeba přetlakový hrnec, který najednou vypouští tu páru, tak podobným způsobem se tak jakoby natlakuje ta energetická síť toho člověka tam, kde není ta rezonance, je tam ta hadí síla, ale prostě ještě to nechce pustit dál, tak ona je hodně silně jako vypuzená. U těch lidí to vyvolává velmi traumatický efekty. Dokonce i tím, že ten člověk jako začne jako ztrácet jako ten psychický stav, emoční stav, že si navzájem chce ulevit tou smrtí nebo opakovaně škodí ostatním. To všechno může být z naprostého přetlaku, protože ta hadí síla je v nás velice zakódovaná. Kdyby tady byl člověk, který už zestoupil do té krystalické formy, tak by transformoval celý zasíťování toho lidského organismu tak, aby zkrystalizoval jakoby celé té mřížce. To znamená, že by fungovaly vlastně i ty, řekněme, ty mikročástice, které jsou součástí té existence, kterou vnímáme, tak oni fungují na heliocentrickém vlastně jako působení v rámci toho středovodu, toho jádra, a pak tam jsou různé ty pohyby neustálí. Tak to vlastně vzniká to, že ta krystalizace a ten božský tvůrce je v té přítomnější chvíli. To znamená, že on najednou už nemá ten cyklický potenciál, že není působená ta dualita. On tím tvůrcem a tou krystalizací vlastně donutí tělo, aby nebylo zapojený jenom do toho lineárního času, který je jakoby vznik a zánik. V té chvíli by to tělo bylo schopné krystalizací dosáhnout právě té tvůrčí schopnosti se vlastně teramorfovat stejně jako naše planeta. Pro mě to znamená ten kosmický člověk, že zestoupil. To znamená, že on najednou si šáh na tu věčnost. On jako začíná jako ten tvůrce si začíná šahat jako ještě vejš do té trojedinečnosti, do té jednoty, do té celistvosti, kde vidíme začátek i konec. A to znamená, že my chápeme i to, proč jsme vstoupili do toho příběhu duality. Tady jako tvůrci, jako božství se učíme, jak tvořit. Dole jako lidství se učíme ten prožitek, ten báječný, ten reflektujem prožitek, chrám srdce. A v rámci té celistvosti je tam to proč. To znamená, ano, my už chceme někam zapadnout jako tvůrci, my hledáme zpřízněné bytosti, s kterými chceme tvořit, jo, být součástí té tvorby. Takže my už tam hledáme tu celistvost, my už jako tvůrce hledáme té zpřízněné bytosti spolutvorby. Takže jako tvůrce odkrýváme i to naše skutečné společenství. A zároveň díky tomu, když ho objevujeme, tak chápem i ten princip, že díky tomu společenství se dokážeme jako dohodnout, že cokoliv, staneme jako výzvu pro tu tvorbu, pro tu evoluci, jako by udělat jako zkušenost, jako výzvu, tak v té chvíli cítíte, jak, jak celé to společenství vlastně přidává to svoje řemeslo, každý ten svůj díl, takže dohromady pak zvládnete jako velké věci. Každý udělá malý krok, ale jako společenství uděláte obrovskou věc. A to je pro mě ta spolupráce, že vy najednou působíte na vývoj, najednou změníte existenci, vstupujete, působíte jako tvůrce na vývoj. Takže to máme a zase vždycky tam vidím ty možnosti té bohyně, tom tvůrci, vždycky ty možnosti toho bohyně. Znamená prostě nebát se, se rozpustit do nic, znovu obnovit toho tvůrce, najít svoji skutečnou bohyni v sobě a najít v sobě svoji prvotní kvalitu Boha. Samozřejmě oba jsou prostě jakoby těžký. Protože, jak jsem naznačoval, tak naše možnosti, které tady teď máte, sami si teď zkuste říct sami, jaký mám možnosti, když jsem třeba nemocnej, co můžu udělat? Co můžu udělat pro to jako tvůrce? A teďka sami si řeknete, ano, já tak občas si něco přečtu, nebo začnu se nějak čistit bylinkama, jo, ale to jsou obrovsky stále malé možnosti, když máte nespočet, nekonečnou možnost, možnosti. Operace je jste si nějakým způsobem jste uzavřeli. A to je to, že jste si tu bohyni určitým způsobem zakryli, řekli, já nechci takový možnosti, mi stačí málo, já si udělám jenom takový malej kurníček, tady já budu tady bydlet jenom tak jako v malým kurníčku, já dál nechci. Já už vám to stačí. To znamená, že tyhle možnosti té bohyně my si potřebujeme vyčistit. A to utrpení, které nás tam drží, že proč tam nechci, je uvolní. A teď důležitý krok právě i se nebát rozhodnout. To je ten Bůh, prostě to je ta projevená tvorba jeho, to je to něco. My jako tvůrce tam vstupujeme a najednou vidíme, ale vždyť proč chceš tvořit, když tady je všechno stvořený, každý ti tvrdí, ale vždyť už tady je tohle, to nemusíš dělat. Vždyť tady máš tohle, hele, tamhle věci to vymysleli, už to nedělej. A já si připadnu, že všechny nápady, které jsem chtěl uskutečnit, mi už každý čmajznul a už dávno uskutečnil. Takže jsem se rozhodl, že na to dlabu a že prostě budu tvořit, ale nebudu jakoby se bát tvořit. Jo? Nebudu se bát tvořit, že mi za to někdo vynadá, že to je nevhodné, nebo já nevím cokoliv, že to narušuje tady nějakou společnost, nebo jejich dogma, nebo jejich skupinový pravdy, to je úplně jedno. Já budu prostě tvořit a budu se snažit to, co, na co přijdu, vždycky tou možností se očistím, najdu tu bohyni, tak aby se zapojili, tak hned začnu jako tvořit. A pro mě tohle byla důležitý krok, že to byla ta svobodná spolupráce, o které já tady celou dobu mluvím. Já jsem se poprvé zapojil do tohohle a nazval jsem to svobodnou spoluprácí. Že v tu chvíli jsem si uvědomil, že tyhle ty tvůrčí síly najednou jakoby ve mně se staly součástí něčeho, co pohnulo tou zemí, co pohnulo vývojem ve mně, v těch lidech třeba, té zemi, ale nebylo to udělané jenom jako mnou. Bylo to udělané právě díky tomu, že se znovu obnovilo to společenství. A to je to božství. To je právě to společenství. A tady ta spolupráce. A tady, to byl obrovský krok. Najednou být tvůrce. To znamená něco úplně jiného, než přitakávat na kolektivní pravdu. Jo, cokoliv já si nedokážu ověřit jako, jako tvůrce, jako pozorovatel, tak pro mě je iluze. Snažím se prostě si to takhle vysvětlovat, protože když tak to je informace, kterou někdo přijmul, přeposlal přes nějaký lidi nebo internet ke mně a pak mi to jako vlezlo do té mý hlavy, do té mysli a já jako tvůrce to mám uskutečnit? Ne, ne, to prostě jako, to je blbost naprosto. Vy jako tvůrci jste zodpovědní za to. Vy nemůžete dělat něco, co není jako váma nějak ošetřený. Vaší jedinečností srdce. Kdy vlastně to je součástí vaší existence, že to tak cítíte a vnímáte, že to tak máte dělat. Jo, to je důležitost toho tvůrce, že on najednou tam má ty dvě polohy a bylo by moc dobré, kdyby se na to občas ten člověk zamyslel v rámci vědomé praxe. Kdy jako vstupuje sem jako tvůrce, kdy má tu výzvu překonat jo, nějaké ty trauma, který jako brzdějí ty možnosti té bohyně. Nebo naopak ten strach se rozhodnout, že jako brzdí tu transformaci toho boha, tu nápravu boha. Tak, já jsem, tady koukám, že už mám tmu, já se zkusím rozsvítit, tady omlouvám. A, super. Já myslím, že ten úvod jsem udělal. Tak možná můžeme přejít rovnou k té analýze.
1: Ahojte.
0: Ahojte, neusnuli jste, holky kucí.
1: Ne, Maro, počkej, já tam mám ozvěnu, jak je to možné. Slyším se tam několikrát, jo, už vím proč tady, dobrý. Mari, já tady mám na tebe dotaz v komentářích. Je vhodná doba nebo až potom? Neslyším, máš zamutovaný mikrofon.
0: Ano, už se mi to, jo, už se mi to povedlo.
1: Takže...
0: Já myslím, že to je... Klidně může, že si můžu ve zkratce a pak dám prostor, jestli můžeme začít, jestli chce někdo tady z hostů.
1: Jako jsou tady dva dotazy, no, ale přečtu jeden, ten druhý zatím je takovej, uvidíme, až na to bude vhodnější doba. Takže od Petry Galty...
0: Hele, jestli to je v tématu, tak jo.
1: No, ani moc ne. Petra má k tématu, jo. Čauko, hezký večer všem. Probouzím draka od roku 2017. Přivedla mě k tomu intuice u sošky draka. Děkuji za dnešní díl. Prosím, jak poznám v sobě, kdy se drak otevírá v cestu v živli? Petra Galtit. Děkuje.
0: Jak bych vám to vysvětlil asi obráceně, mně se líbí to téma poslední, začnu od zpátku, že jak se jako probouzí ta dračí síla v nás. Jakmile my přijímáme jako zodpovědnost toho tvůrce a chceme se jako tvůrce právě zapojit do té evoluce, aby jsme udělali tu udržitelnost toho života, tak v té chvíli se k nám vlastně jakoby připojuje ta vývojová síla těch draků, aby nás jako spojili, zapojili do vývoje. To je ta míza toho stromu poznání, jo, když to představím. Ten tok té mízy toho stromu. Tak to představuje dračí síly. A my máme jako, oni nás protáhnou jako celou tou trojedinečností nás protáhnou. Jo, jakoby. Všude to zasíťování nám zabrnkají na to zasíťování, aby se odhalily ty hadí síly, které vlastně jako kundalíní furt, jako ten boj mezi dobrem a zlem, yin-yang, furt neustále se točí, vyměňují ty energie. Vztahy založený na té rozdílnosti, jo, v tom páru, kdy jeden v tom páru, řekněme, má určitou vlastnost, ale třeba mu chybí jako ten nějaký ten klid a územnice. Jo, jakoby. Řekněme, že jeden jedinec je nastavený s těma elementama, že má jako přehršle třeba ohně a vzduchu a chybí mu ta země a voda. No tak si najde jako partnera automaticky toho, aby ho jako doplnil a začali se navzájem tou láskou jakoby léčit, jo, to své chování elementární toho tvůrce. Tak přitáhne právě nějakou zemitou bytost, která má přehršle té vody a země třeba, aby se jako spojili. A skrz tu lásku a ten prožitek toho vztahu vlastně ta bytost, jak žena i muž, jsou schopní jakoby reflektovat tu celistvost toho chrámu. Že najednou, když jsou spolu a když se milujou a když vlastně je tam ta rovnováha, tak najednou jsou schopní vlastně ty všechny elementy, které v sobě neměli ty jedinci, jo, tak mít jakž takž v rovnováze. Ale to je jako ten začátek. Pak v tu chvíli, jakmile ta láska jako vyprchává a začnou tam být a nějaký ty programy a ta dogma, a začne to být jako těžší potom, tak v tu chvíli my jako zpracováváme Právě, že tam hledáme tu svobodu v tom vztahu. Hledáme ten celek, ten smysl, aby jsme se jako každá bytost našla v tom vztahu, aby tam nebyla nadřazenost, aby tam nebyl furt ten souboj, ale aby jsme chápali ten smysl. To znamená, zase krystalizuje jakoby ten vztah, kdy je založený právě na lásce, na svobodě, na to, když ta láska pije každému jakoby ten vývoj jedinečnosti, kdy tam není ten nadvláda najednou. A v tu chvíli to lidi zpracují. Ale když to nespracují, tak se jakoby pak musí se rozejít a ty lidi, kteří hledají jakoby tu celistvost, tak hledají partnery, kteří to řeší, kteří chtějí reflektovat, jo? Ty svoje nedostatky a chtějí i reflektovat ty svoje dostatky. Jo? Že si to navzájem prostě řeknou, že si nejsou evolučně jo, jako laxní v tom vztahu. Naopak, jako evolučně ho potřebujeme vykrystalizovat. Takže se posunout dál jako v tom vztahu. Ne se rozcházet. Jako. Já si myslím, že spoustu lidí se rozchází jenom kvůli tomu, že tam je to nepochopení. Tam vznikne velký nedorozumění a ty lidi nedokážou si mezi sebou reflektovat. Jo, tuhle tu zkušenost té jedinečnosti a celistvosti. A v tu chvíli oni najednou začnou říkat, to není moje cesta. Já musím najít jinou cestu, kde to prostě najdu. A to prostě tak furt dělají, dokud nenajdou člověka, který opravdu má rád jenom díky tomu, že si dáváte svobodu. V tu chvíli začne ten vztah založený na hlubokém vztahu, na hluboké věčnosti. To znamená, že vy nacházíte svůj skutečný smysl těch bytostí. To je vyšší láska, to je najednou, kdy se spojují ty tvůrci skrz vás, najednou řemeslo, jo? Najednou si jakoby tu svoji vnitřní kariéru si neponižujete v tom vztahu. To je pak jako blaho, to potom najednou jste vy, jste stělesněním Boha a bohyně najednou a zase hledáte rovnováhu jako ten tvůrce. Zase najednou v tom vztahu vidíte, já vlastně potlačuju ty možnosti, víš, tam najednou si řekneš, kurňa, já v tom vztahu zakazuju, co je vlastně nápad, co budem dělat a kam pojedem na vejlet. Já jsem panovačnej najednou a říkám, jak se to má stát a žádný možnosti se tam nestalo, prostě smetec. Takže tam zase ponižuju tu bohyni. A někdy zase jako tvůrce si být jako nadřazený bůh a řeknu, a jedeme tam. A jo, a tak protože já jsem tam vždycky chtěl jet a teď tam pojedu a to rozhodnutí prostě vemu a prostě každému otluču v hlavu, když tam nepojedem. Takže to taky je jako přesně nějaký způsob toho tvůrce. Jo, jako ty možnosti a to rozhodování. To je velký, velký jako krok. Já teď nevím, jestli jsem odpověděl na tu první otázku. Možná jo. Možná
1: to byla to jenom jedna. To byla zatím jenom jedna. Maro, to byla jedna, je tady ještě druhá.
0: To je škoda.
1: Co je škoda?
0: Chudáci hosti. No, že se ještě hosti ještě nevyjádřili.
1: Nevyjádřili, no tak jako, no dívej, jako v rámci celistvosti i ten druhý dotaz si myslím, že sem patří, jo. Tady ta posluchačka následuje i další vysílání na Dežavíčko zase s Márou Čermákem na téma živý člověk, kterýhož to Máru má velmi ráda. U tebe si nejsem tak jistý, protože přečtu vám ten dotaz, odpověz jak chceš. Možná to bude zajímat více lidí, protože tady ta Denny už psala i komentáře pod minulé a předminulé videjko, takže já ho teda přečtu. Jo. No, nevím, či odpově, Marek, je pod vlivom psychotropních látok, oči prezradili, zacíklený v chaotickom ezo-ego prednese. No, takže... Je to...
0: Dobře, tak já teda nevím, ale až si projdem tady tohle, co já tady vám vysvětluju, tak budete docela koukat, protože každý člověk, který je tady na planetě, je pod vlivem nějakých látek, jakýkoliv, protože celý jeho organismus neustále produkuje a vyrábí všechno to, co obsahuje příroda. Všechno to. To znamená, že vy jste schopni určitým změněným stavem vědomí se chovat stejně, jako když jste na psychotropních látkách. Máte stejný vejlety, máte stejný příznaky, dokonce i tu látku v sobě synteticky máte a vylučujete. A já vám tady říkám, že jakmile si projdete tenhle ten elementární chrám a aktivujete svoje endokrevní žlázy, no tak si budete připadat jak úplnej feťák. Úplně totálně. Protože vy budete skákat úplně do největších extází a nevíte proč. Nejenom máte pocit, že jste snědli snad úplně všechny extázy světa. Protože nejednou to je fakticky jako silný. A děje se to jenom díky tomu, že vy jako člověk jste velmi otevřený a vaše centa vibrujou. Naladí to vaše tělo. Endokrevní žlázy vytvoří tolik dostatečných hormonů, který vám zajistí jakoukoliv emoční pohodu. A jestli máte vy pocit, že tohle to nechcete praktikovat, tak to prosím vás vůbec nepraktikujte. Protože tohle by z vás udělalo totálního blázna. Totální. Nic z toho, co tady ty lidi, který tu znám, stovky lidí, kteří to praktikují, si prožili velmi psychedelické zážitky. Velmi psychedelické zážitky. A kdyby to nebyly velmi vyspělé bytosti, tak by to nepřežili. Takže vám fakt radím, jestli si myslíte, že tohle je nějaký trip, nějaký vejlet, nějaký látce, no tak to vůbec neskoušejte. To je pro vás velice nebezpečný. Protože tohle to je skutečnost, kde se odřete. Tohle to je skutečnost, který vám najednou to tělo začne produkovat a říkat, že tohle to je existence. A vy budete vědět, ale já jsem nesnědla žádný LSD, já jsem nesnědla žádný tryptamin. Jak to, že se mi to děje? No protože se vám vyloženě syntetizuje ve vašem krásném tělíčku. A je podle mě teda úplně jedno, jestli jsou to i lidi, kteří experimentují v rámci šamanismu, v rámci nějakých cest s rostlinama, které obsahují tyhle ty látky. Já si myslím, že to není úplně jako na škodu si občas tu hlavu pročistit. Jo? Ale berte to tak, že to je po každý tvůrce. Po každý. Je to velmi zodpovědná činnost. A já jsem čistý. Já jsem naprosto rád, že jsem čistý a že si to můžu užívat jako čistý člověk. Všechny tyhle ty krásné chemikálie, které tenhle ten svět nabízí. Takže paní, klidně pište další otázky. Velice podnětné, mě to obrovsky baví. Děkuji.
1: Mě to taky bavilo a Denny teda odpovídá, nevadí, dajte priestor dámám a chlapcovi děkujem. Takže taky děkuji, Maro, fakt toto bylo hodně výživný. Tady ta odpověď byla velmi jaksi taková prostě přirozená, přírodní a děkuju. Jo, i tak jako...
0: Tak prosím tě, můžem pokračovat. Témata jsou tady
1: ano.
0: Všechny takový libový, který potřebuju. A myslíte, že bychom to mohli urychlit a rovnou jít do analýzy? Máte vy něco na mě? Máte, nemusíte.
2: Můžeme jít.
0: Můžeme jít rovnou do analýzy, je tak to je skvělý. Tak kdyby si někdo, hlásíš se, Chrisi?
3: Já bych chtěl poděkovat, protože vlastně opravdu se vším plně souzním. A můžu říct, že já jsem se opravdu prožil stavy na různých látkách. Teda teď tak vypadám, jako kdybych na ničem byl, ale nejsem. A vím, jaký to je. A zmínil to i právě kvůli Denči. A děkuji za velice jako dost tematický dotaz, protože říct lidem určité prožitky, které by se staly, tak hodlám se říct, že přesně tohoto bude u hodně lidí ta první myšlenka. A proto já bych se taky k tomu nějak rád vyjádřil, protože jsem se právě různýma látkama, opravdu desítek látek jsem se prožil. Můžu říct, že mě to i to, i určité traumata vedly k velmi závažným stavům, kdy už došlo k absolutní stagnaci a následně pokusení se o nežití. Možná se občas budu zasekávat kvůli vhodným slovům, aby se tento stream ani později na YouTube video nesmazalo. Tak možná se občas budu zasekávat právě tady z toho hlediska. Došlo do stavu, kdy právě jsem už se rozloučil se všema lidma, s různýma, opravdu i dopisy, všechno možné bylo jako napsáno. A už jsem to chtěl jít uskutečnit. Díky bohu jsem poznal, nebo potkal človíčka, právě tady Pavlu, která nádherně zareagovala a měl jsem možnost snět rovnou na akutní oddělení, kde mě i hned hospitalizovali s silnou podvýživou a docházelo k x akutním oddělením soudní zbavení své právnosti, abych nemohl podepsat revers, x desítek hospitalizací, víc než desítek léků za den, braní, injekcí na zklidnění stavu, kurtu, všeho možného a od akutních oddělení po doléčovací oddělení, terapeutický a tak opravdu jako velké množství doktory už se nevěděli absolutně se mnou co rady a málem došlo i k elektrošokům, díky bohu tím, nebo díky bohu sešlo z nich a říkám to proto, že dostal jsem diagnózy, které jsou nevyléčitelné. A řeknu to ještě jednou, že jsou nevyléčitelné. A stejně nedělá mi problém teda s nějakýma zakrytýma věcma, tudíž jako mé rodné číslo a tak, kdykoliv ukázat moji dokumentaci ohledně tady toho. A následně klidně, pokud tady bude nějaký člověk, tak udělat znova testy, protože opravdu já jsem úplně jiný člověk. Já po tom, co jsem tady tu praxi opravdu začal vědomě dělat, a to jenom díky tomu, že už jsem se prožil vším možným, já už jsem absolutně nevěděl, co. A začal jsem ji dělat proto, že ta možnost kdykoliv sejít právě k té smrti, to vám nikdo nikdy vzít nemůže. A tohle je ten důvod vlastně, proč to sedím. Protože bych tohoto opravdu ze srdce si přeju vlastně tady předat. A to je vlastně ta moje zkušenost a to je to, že vlastně terapeuti nikdo nevěděl už absolutně co se mnou. Já už jsem byl prostě ztracený případ, opravdu. Tam nebylo co už jako mě dělat, tam dostal jsem se na oddělení, kde už i pláč u mě byl zakázaný a v moment, co já jsem plakal, tak hned přišla injekce. Potlačení sám sebe, já jsem non-stop, já jsem jenom vyvolával a přál jsem si už tady nevejít. Potom, co jsem zde začal dělat opravdu centra vědomí a vlastně zase objevovat to srdce a tak, abych konečně už se zbavil těch pocitů,
1: Tož, Chris se nám trošinku seknul, asi to neměl říct. Třeba to řekne později. Je tam seknutý.
0: Jo,
1: No.
0: Chrisi, Chrisi.
1: Chrisi, no bylo to
0: Nejsi
1: hustý.
0: slyšet, Chrisi.
1: No, Chris nemluví.
0: Nás možná ani nevidí, on nás ani
1: Nevidí.
0: nevidí,
1: On se
0: tak
1: sekl. On se sekl.
0: to je škoda, on zrovna si to připravoval, podle mýho, jo, on už nabíhal na začátku, že to chce říct právě. A teď to úplně ze srdce, teďka, já bych to nejde komentovat asi už. Jo, teď vypad. No
1: No.
0: tak já nevím, dáme mu ještě, nebo prostor, on zmizí, jestli se připojí, to
1: On
0: je
1: se
0: skvělý.
1: připojí, dejme 10-15 sekund a on se
0: A
1: totiž asi
0: uvidíme, no
1: přihlásí znovu.
0: tak on chtěl totiž, on chtěl navázat na to, a já úplně celkově neznám, jo, jako pro mě je to člověk, kterýho jsem potkal, co na prstě, jakoby mám prstíků. Na ruce prstíků, to znamená, že nic moc, ale jako dohloubky, když si navzájem jakoby vysvětlíme i nějaký jako procesy, které v sobě máme, tak si jako tak hluboce souzním, jo, s některýma jeho sdílenýma věcma. A když já s ním souzdím nějakou věc, kterou třeba nedokážu nikomu jinému říct, že by mě nepochopil, tak je to velice hluboký a pro mě je to jako dar vždycky najít člověka, který mi rozumí v těch prožitkách, a který někdo okamžitě někam zaškatulkuje. Okamžitě řekne, je, to je feťák, má nějaký trip, halucinace nebo bůh ví co. Je, že to prostě jakoby, chápej, že najednou vzniká souznění, který je mnohem hlubší. No, není to jako, že nějaká party, ty si zažijem, zajucháme, to tak jde. Ale tohle je, já potkám občas člověka, kterýho znám chvilinku a mám tak hluboký prožitek toho příběhu s ním. Jo, tam nějaký provázání, který ještě spolu jako to společenství samozřejmě hledáme. My tam krystalizujeme v tom společenství toho tvůrce. My teďka evolučně, ku podivu tím vzestupem, jo, to společenství prochází do té krystalizace. Takže i tohle naše sdílení malý, je takový malinký dar všem, kdo teďka třeba můžou nějakým způsobem. Že chápejte, lidi vám říkají svoji osobní pravdu. To není to, co si někde vyčetli. To je jejich prožitek, to je největší dar, který vám lidi můžou dát. V rámci toho společenství, to je úplně největší. Protože nic jako noviny, zprávy, internet, tohle vám nedá. Jo? Když se potkáte ve správnou chvíli a ty příběhy se protnou, jako ta křižovatka na tom vzestupu, tak to je velice hluboký. Takže děkuju Chrissy teda za tvoji křižovatku života, kterou jsem mohl na chvíli prožít. Velký dar, děkuji ti.
1: Já
0: Taky
1: jsem to
0: prosím, může
1: prožíval,
0: někdo?
1: úplně teda s ním, jako v té léčebně, jo, ty jeho stavy prostě. A já jsem si prošel, já se přiznám, tak já jsem si prošel kdysi jako dávno jako těžký rocker a metalista zase alkoholem, jo, a tady tímto prostě věcma, party různý a mejdany a prostě moře alkoholu, takže taky jsem měl nějaký prostě
0: Ale
1: léčebnu, no.
0: dejme holkám, jestli něco chtějí říct, ať
1: Dejme,
0: to
1: dobře.
0: posuneme.
1: A jenom teda Chrisovi tady děkuji ještě Nataša, jo, že prostě svítí krásně, jak duševně krásné sluníčko, je vidět, že si prošel spoustou nezrovna příjemných zkušeností, dostal se z toho, otevřelo se mu srdíčko a děkuje za to, že jsi Chrisi a další deny píše Chrisi, palec hore. Tak děvčata, kdo chcete, pojďte na to.
2: Já jen to velké tématu, tam hodně diskuzí všude, že úplně chápu, co Marek říkal. Já jsem nikdy necítila potřebu nějaké psychotropní látky zkoušet, ale v určitém období jsem něco vyzkoušela a můžu říct, že to skutečné prožití těchto látek, které opravdu tělo dokáže vytvořit samo, je jakoby nevyvolané. Je tam třeba, já chápu, je tam ty rostlinné učitelé nám můžou něco dát, ale tam ta vědomá praxe je strašně důležitá. Já jsem vždycky k tomu přistupovala s velkým respektem a byla jsem vděčná za to, co mi to ukázalo, ale teď už vůbec necítím potřebu něco takového si prožít, protože vím, že toto tělo tak jedinečné, tak magické, že my vlastně můžeme do jakékoliv stavu, vytvořit si jakýkoliv stav, který existuje, který si můžete představit. A vlastně pokud pracujete s tím, co Marek pracuje, tak můžete skočit do stavu, který si vůbec nedokážete představit. Protože vy tomu tělu dovolíte jít do té extáze, jít do toho rozprostření, že vlastně cítíte celý svět, cítíte ten vesmír. Je to nádherné. Děkuji.
1: Děkujem.
0: Já teda musím poděkovat, že někdo má podobnou zkušenost. Já jsem samozřejmě za mý mladý léta, to bylo šílený. Byly technoparty a to byly vlastně akce, že by se člověk za ně jako styděl ještě nějaký čas. Ale přesně jak říkáš, někdy, a to, jakmile se to stane jako vědomě a přirozeně, tak to jde velice do hloubky. Najednou se to stává vaší skutečností. Když to máte jenom přes ty rostliny, nebo jak jsi naznačovala přesně ty průvodce rostlinní, tak je to takový napůl, že oni tě jako průvodci vemou, tak nějak ti ukážou, co to je jako za nastavení, jo, toho vědomí. A pak se toho snažíš jakoby znovu dosáhnout. Jo, tu zkušeností. Pak bych jako věděl, že to u těch indiánů jako mohlo skvěle fungovat. Že v té přechodové době, kdy tam dospívá ten člověk v té pubertě a má přímo tu dospělost toho tvůrce, tak tam má přímo tyto božské tělo. Jo, a v té chvíli ty rostlinné průvodci nebo ten přechodový rituál, který dělali v přírodě, v krajině, součástí svých předků a tak dále. Takže to mělo podle mě velký vliv na tu evoluci toho člověka, protože on najednou začal dospívat. A to je velký dar, najednou mu začaly vlastně dospívat i ty orgány, protože normálně, když člověk není morálně dospělej, tak mu nedospěly ani orgány. Jo, to je vtipný právě, jo, že on je na jednu stranu okradený o aktivaci těch endokrevních žláz, je okradený o aktivaci svých neurálních sítí. On je vlastně furt dítě a hraje si a nemá chuť tu tvorbu nebo vůbec přijmout to božství. Já úplně chápu, úplně každý, každý má svoji cestu, nevnucuju svoji. Já se snažím jako popsat, co všechno jako člověk může mít. A vy sami si otevřete buď ty možnosti, jestli si máte v sobě tvůrce, tak haleluja, jo. Ale já ho prostě v sobě objevil v rámci vzestupu. Díky němu jsem součástí svobodné spolupráce a zapojuji se do vzestupu na téhle planetě, celé té soustavy a celé trojedinečnosti toho lidství. A v rámci té spolupráce mám úžasné zkušenosti, které já tady vlastně sdílím, protože všechno, co já tady mám, tak mám v rámci té spolupráce. Všechny ty informace, všechny ty vjemy dokážou ty centra navnímat, dokážou je zpracovat do té podoby, aby to bylo předatelné, aspoň pro ty lidi, kteří to chtějí chápat samozřejmě. Jo, takže pro mě celá tyhle ty, všechny tyhle ty, ten průvodce vzestupem je takový jakoby dar toho, že jsem jako pozorovatel hleděl do té krajiny, navnímával ji natolik, abych pochopil, jak ona vzestupuje, jaké kvality potřebuje k tomu vzestupu. A ty sobě ztransformoval natolik, abych to pochopil, abych to mohl sdílet, to poznání. Takže chápejte, ty informace, které já předávám takový, který už jsem v sobě ztransformoval a vím, že fungujou, proto bych to někomu takhle neříkal. Já nepotřebuju žádný diváky, nejsem žádný guru, nikdy nebudu. Každý to zná, kdo chodí na moje semináře, tak se toho prostě bráním, aby si ten člověk ty odpovědi hledal sám, aby převážně to nebylo vždycky jako, že já něco musím říkat, ale zároveň jako průvodce vzestupem, protože každý člověk, kdo tady udělá krok dopředu, jo, krok dopředu k určité zkušenosti toho vzestupu, tak vlastně v rámci, tak přichází do té spolupráce, že potřebuje se zapojit tou službou do toho tvůrce. Služba, potřebuji tam dát. Já potřebuji dát něco, aby ten vývoj podpořilo. Takže budu sdílet. Jo? A pro mě je to úplně šumafuk. Jestli to mý sdílení, který tady mám, se dotkne pár lidí a určitým způsobem mi to vyřeší jejich psychický, emoční, fyzický problémy, budu jenom rád, protože to byl můj krok se rozhodnout tohle celý naciťovat, zpracovávat, abych to mohl jednou pozdílet. No? A pro mě ta zkušenost toho tvůrce byla jako neskutečná, protože ty věci, které se děly, když se aktivoval ten elementární chrám, byly opravdu božský. Opravdu jste součástí téhle tvorby. Nejednou jste velice rozšířená bytost, která je součástí té celé tvorby. Najednou už nemáte jenom sami sebe, najednou jste opravdu součástí obrovského společenství. Najednou s vámi všichni komunikují, jednají jako sobě rovnýmu. To je velký počin, protože se bavit s nějakou velmi vyspělou bytostí a tvůrcem, který ho potkáte, je velký dar na jednu stranu v rámci té zkušenosti. A nemám to tak, že on mi něco jako nabudliká, řekne a já to tady pak jako na tom internetu jako přehláskuju, jako že jsem si to zapamatoval. To tak vůbec není. Jakmile vy se stáváte jako spolutvůrci, no tak tam to funguje jako spolupráce. Když se zapojíte jako tvůrci, tak máte zkušenost a z toho vy pak posuzujete další krok té tvorby. A takhle pokračujete a najednou zjistíte, že jste si jako obnovil ten chrám a že teďka jste oslovován v rámci té spolupráce. Že vám řekněme to společenství ze vstupu řekne tak a teď se bude dělat a tato výzva, jo, v rámci ze vstupu a tvorby jako chceš se přidat, přijmeš tu výzvu. A teď já se svobodně jako rozhodnu jako tvůrce. Ano, a to zní velice zajímavě, to téma mě zajímá, já bych fakt se rád to řemeslo nějak naučil nebo pochopil. A pak najednou

0: schopnosti tvůrčí, které jsem si blokoval. A jsem teďka velice rád, že se za ně nestydím. Jsem rád, že mě i právě v rámci té evoluce a toho vzestupu někdo osloví a řekne, hele, tady je výzva, chceš do spolupráce, můžeš se to naučit. To je geniální. Já když jsem to poprvé zažil, tak jsem byl velice šťastný, protože ta výuka a ta škola byla velice příjemná. A neměl jsem potřebu někomu inklinovat jako k nějakému guruovi nebo bytosti, která mě imponovala. Ne, naopak, jsme si tam byli hodně rovní. A to je pro mě i ta neutralita, jo, ta nejvyšší pokora, že přijímáte jako...
1: Krmený elektronikou. Grace imrvere sere pak, jo.
0: Tak teď tam někdo zahulákal pěkně.
2: Skočil, ne, skočilo tam videjko, já jsem tady hledal nějaký něco a skočilo tam videjko, omylem,
0: tak se tady omlouváme, Petrucha ruší.
2: Nikdo tam neskočil, tady s těmato slovičkama bylo to videjko, který tady bylo uložený a omylem tam skočilo, takže...
0: Tak dobře, takže asi můžeme... Dej nás tam všechny, jestli jsme hotoví v tom vyprávění.
2: Ano, jdu na to.
0: A můžeme přejít na tu analýzu.
2: Dobře. Tak.
0: Jsme tam všichni.
2: Je tam a Chris přišel, Chrisi, takže velmi krásné komentáře přišly na tvoji bytost a děkuju všichni. Nádherný. Pěkný příběh.
3: Taky děkuju.
2: Emoční.
3: On ten jenom konec byl takovej, že mi tohoto pomohlo takovou bleskovou rychlostí, co to vlastně, nebo každý by to měl samozřejmě individuálně, ale najednou já jsem se z toho dostal opravdu velmi brzo na to, v jakém stavu jsem byl. A teď já mám úplně, mě se tak opravdu velmi změnil život, to nejde ani popsat, jako tak autentický, opravdu ho vidím se vším, přijímám i dávám, vidím vlastně propady i zase nahoru, kdy to jde zase nahoru a vlastně vždycky hledám někde ten střed a opravdu to i s tím říkal Marek, že tenhle ten stav ani, to je absolutně odlišné, vzít si něco, nějakou drogu, a tady to zažít s vlastní jako přirozeností jsou dvě absolutně odlišné věci. Ani to nejde jako vůbec spojit, protože to jedno je vlastně takovej, jak to nazvat vyloženě, aby to jako odpovídalo. Je to taková jako zkrátka, která zároveň i vám něco vezme, ale jako taky něco nabídne. Ale není to ta pravá podstata. To, co se vám stane ve vaší vlastně přirozenosti, je něco, co z vás samotného jako vyplyne, je to úplně něco odlišného, takže vlastně člověk, který vám tady to může jako něco takového vyjádřit, když to tak cítí, tak já klidně ty testy na drogy dám a udělám si a klidně tomu člověku to předám. Ale to není nic proti tomu té ženě, která to psala, si teda nepamatuji jméno, ale naopak mi to přijde jako skvělá otázka, protože i to
2: nádhera.
3: Je to jako potřebný.
2: Ano, taky jsem rád za ňu.
0: Tak děkuju, že jste teda takhle douzavřel.
3: Taky děkuju.
0: Ty jsi nám tam vypadl, no, já jsem si to neuvědomil. Jsem ti měl dát dřív ten slovo. Musíš mě zastavit. Tak, haleluja, jdeme do té analýzy, tu nejsme do rána. Jo, tak super. Tak kdo tady ještě zbyl po té naší drogové party, tak pojďme na to, vezmeme si teda něco skutečného a to je papír a tuška. To jsou dvě skutečné věci jako nástroj tvorby. Obrovský nástroj tvorby, ano, vidím i hosty, že drží tyto nástroje, to jsem velice rád. Já jsem naznačoval, že budu říkat teda určité kvality. Vždycky dáme prostor, abyste si nějak zapsali, jak na to reagujete, jak se v tom vnímáte, co vám to připadne v rámci života, vašich zkušeností a toho, co jste jako bytost, jako tvůrce. A prosím tě, Petrucho, ty jsi hlásal, jako že nám tam pustíš nějakou hudbu,
2: ano,
0: aby tam nebyly ty dlouhý určitě. Mezery, aby nás lidi nevypínali, že nefunguje rádio.
2: Tak, mám tady hudbu, Máro, normálně představ si o tvůrce o tvůrce Marka Hašlara a jedna se jmenuje Ambient a druhá

0: Trible, myslím, že ta trible je taková meditační, ta by se tam asi hodila. Co ty na to?
1: Tak dej.
0: Nevím teda, jak se to čte, mají to napsané trible, a takže pouštím, zeslabím a
1: To je
0: dál.
1: pracovní název.
0: Ano, to je dobrý. Nechá mi tam ve smyčce.
1: A dej tak, abys i ten hlas, viď, ty to asi umíš namixovat, viď, aby jsme si tam nepřekřikovali.
0: Já ji dám tak jenom do pozadí, tak lehce, lehce prostě na podbarvení. Jo? Tak
1: Super.
0: jo, přátelé, om šanty, takže pojďme na analýzu.
1: Tak doufám, že tam něco hraje. Já nic neslyším, ale můžeme teda začít.
0: Hraje. Potichu,
1: Hraje.
0: ale hraje.
1: Brá.
0: Je to tam.
1: Takže jenom aby jsme si upřesnili, co teďka budeme psát, tak elementární chrám. Jo, čtyři elementy plus pátý, takže vždycky pět aspektů, pět podnětů, vždycky za úroveň bohyně, budete, pak uděláme tvorbu Boha. Jo, teď. Říkám správně podle toho našeho PDFka. Nějak. Dobře. Takže první podnět, který teďka přichází, je život.

Doufám, že máte dostatek času. Další podnět. To je kvalita. Moudrost.

mohl, to je důležitá kvalita. A mezi tu další podnět je to krása.

Tak a to byl čtvrtý podnět. A pátý bude čistota.

Tak doufám, že jsem dal dost prostoru, byste si mohli udělat nějakou sebereflexi, protože to byly velmi, velmi významné a velmi vývojově významné kvality, které nás opravdu v rámci jako tvůrci uvádějí to hrací pole. A teďka já, ještě teďka, než začnem si o tom trošku povídat, kdyby si chtěl někdo zazdílet z hostů třeba, tak já ještě dopovím, ke kterým kvalitám patří ty elementy. Abyste si sami udělali nějakou sebereflexi, jak reagujete, a v jakým způsobem vlastně ty elementy máte uspořádány. Protože až vlastně teďka zkoumáme, analyzujeme naše chování. Naše chování, které může vypuzovat určité kvality z těla. Jo? To je ty elementární síly. To znamená, že by bylo teďka záhodný si to tak nějak jakoby zpracovat v rámci té analýzy, co člověk jako přijímá životně, jakou kvalitu přijímá, s jakou je schopen pracovat jako tvůrce, ale jako kriticky, ne že se něco namlouvá, ale i kriticky, kde tam je ta neutralita, kdy se nesnažíme si přesně jako furt říkat, jak jsme my dokonalí a my nepotřebujeme se nic učit, ale naopak to zkoumat prostě neutrálně zase, aby jsme jako byli, aby jsme se nenadřazovali. Takže za mě život byla první kvalita. Je element země. Klidně si to tam můžete dopsat. Život je element země. Zde máme krásnou kvalitu moudrost. Blahou úplně slyšet, já vždycky, když to jenom řeknu to slovo, tak už úplně kvílim blahem. Usnout v knihovně byl můj cen a vlíz do knížky, jako to udělal v Nekonečném příběhu, to si přeju už od nepaměti, takže pro mě moudrost, jako představovat tu knihovnu všeho, umět se tam napojit na tu moudrost. Moudrost je element vody. No a máme tady ten... Když ho člověk má, tak se cítí jako nejdůležitější člověk na světě. A to je domov. No a když ho nemá, tak se zase cítí jako ten nejhorší člověk na světě. Takže to je velmi zákeřná síla, ale velmi poučná a zároveň velmi vývojová. Takže pro mě je to důležitý, jak se jako zachovám. A domov je pro mě element duchu. Prostor, vzduch,

0: No a teď jsme tady u té, to je taky slovo, o kterém se dá pít úplně nekonečné ódy, a to je krása. Samozřejmě, každý na krásu má svůj názor a pro mě, což je zajímavé, je právě element ohně. Bez elementu ohně byste totiž krásu sotva zahlédli, takže jsou to velmi provázané síly. A máme tu poslední kvalitu a to je čistota. Wow, čistota, to je velmi zákazná věc. A když se podívám do té historie naší lidské, tak čistota, ve jménu čistoty, se tady dělali fakt hustý věci. Takže prosím vás, já nemyslím nic takového historického. Je to čistě hra, to znamená, kdo reagoval na čistotu, udělal si úžasnou věc, protože si analyzoval právě ten sjednocující prvek v rámci té bohyně. A to je čistota. Sjednocující prvek, to je ten sjednocující element bohyně. Je čistota. Znamená chovat se tak, abych nenarušoval tu prvotní jiskru, ten prvotní pohyb té prvotní tvorby. Čistota je chování, který nenarušuje. To znamená, jakmile já už to nějak uchopím, tak to zmoduluju a zmoduluji si to do svojí pravdy a pak to někomu cpu. Jo? Čistota znamená, že dosáhnete stavu, kdy vás to ego tolik neovlivňuje. Jako tvůrce. Když jste v rámci čistoty a tvůrce, vlastně jako nejde udělat chybu, protože vždycky budete součástí, jo, toho, té prvotní tvorby, toho plánu, jo, jak uskutečnit v rámci vývoje, v rámci poznání, celistvosti. A to, co zajišťuje láska. Aby se všechno spojilo a dalo dohromady a pochopilo se. Znamená, pro mě čistota byla velice jako taková jako ze začátku zákeřná věc. Já jsem si ji jako nejde si jí domáhat. Čistoty není jako, že si já něco domůžu, že budu jíst prášky, čistit se Bůh ví jak bylinkama, chodit na procházky, to je všechno dobrý. Ale v rámci čistoty znamená prožít čistotu. To je velmi vysoká praxe dosáhnout čistoty. V rámci i té meditace, i toho průvodce, abyste dosáhli čistoty vnímání, i v rámci čistoty srdce. To je, když si představíte, že najednou, když spojíte tu čistotu se srdcem, tak jakoby to srdce se přestane domáhat té iluze. Najednou začne jako čistě prožívat, bez vnášení projekce, bez hodnocení. Najednou je čistě v prožitku. Wow. Jakmile jsem čistě v prožitku, tak jsem najednou spolutvůrcem, že nenarušuju ten vývoj. Najednou skrz mě proudí ty tvořivý síly a můžou se tady realizovat v rámci toho tvůrce. Wow, do třetice, wow. Jo, že dobře, jestli tohle dosáhnete, tak já bych řekl, že jako jste zvládli fakt hodně, že čistota je pro mě úplně krásně vyladěný éterný tělo, protože čistota, my tady nazýváme, můžu to tak nazvat, jako éter, nulovej bod. Když to opak to v tom chrámu toho spojeného bude zase ten astrální projev, tak u té bohyně ten sjednocující prvek je éterný. Takže tu najednou máme v té tvorbě toho chrámu dva scelující prvky od Boha a bohyně. Od bohyně je to ten éternej nulovej bod a od Boha je to ten manifestační, jo, ten astrální bojový pohyb, ta tvorba. Znamená, že my, aby jsme jako vytvořili ten vývoj, tak potřebujeme obojí. Potřebujeme i ten nulovej bod éter, i ten astrál. A potřebujeme, aby se navzájem vyrovnali, aby se dokázali spojit v rámci jeden, jo, ten smysl, to proč té prvotní tvorby. To je právě skrz tu čistotu a ten prvotní nezměněný projev toho Boha, to znamená ten astrální svět. Ale v tom prvním výronu, pak když se to nějak moduluje už tím vývojem, tak to jsou ty zkušenosti, které se pak navracejí. Ale my teď potřebujeme najít ten prenatální stav toho chrámu. Takže my tu hledáme ten nejvyšší ideál teďka těch elementů. A tyhle ty kvality, o kterých jsem se bavili a přiřadili ke každému elementu, stělesňoval ten ideál, ten prvotní stav. Takže sami jste si teďka mohli udělat určitou analýzu a já se tady určitě chci podělit. Jo? Já jsem tady i měl nějaký to básnický střevo, jak se říká u toho. Tak mám tady něco. Mám tady tu moudrost, když jsme měli tu moudrost, to byl teda element vody, tak jsem prahnu a letím za ní. Je jak vánek, který vše plní. Je, ty brďo, já když jsem si to přečet třikrát, to jsem úplně, to je blaho, já tu moudrost asi fakt miluju. Tak jenom podělím se. Samozřejmě měl jsem tady nějakou takový ty kritický jakoby pohledy, že jsem se tam jako necítil v různých pozicích. Když mám jako, já to takhle vemu čistě, jo, krása, jo, ten element ohně. A teď si všimněte, jo, že ty ženy, ty muži, jak chodí po té ulici, tak oni tu krásu využívají proto, aby stáhli tu svoji pozornost na sebe. To jste si všimli, jako pozorovatel, když jedu a nějaká žena má takové zajímavé oblečení a je prostě hodně vyvinutá, tak prostě člověk se úplně zasekne a úplně koprňák pozorovatel nikde. Jo, takže tam je vidět, že i ta krása je používaná jako síla pro ovlivnění jako toho normálního stavu. Že já se pak nemůžu dostat do té neutrality. Já se pak snažím a úplně vždycky, ne, je to úplně v pohodě, všichni jsme krásní. Já úplně se snažím být obrovsky neutrální, ale vždycky, když mluvím o té kráse, tak si na tohle vzpomenu, na tohle, co občas zažiju. A zpracovávám to, ano, protože tam máme tu hadí sílu, která nám odebírá samozřejmě tu kvalitu. A je tam to spojeno se sexualitou. A oni vlastně jakoby potom pachtějí, jo, tyhle ty ženy, které jsou hodně sexuálně i vyzývavě oblečení, tak vlastně pachtějí, aby tu pozornost na sebe stahovali a vám trošku jako odebírali z té dolní čakry, kde je i ta sexuální síla jakoby k ním. A vy vlastně jako máte mechanismus nějaký v sobě jako reakci, kterou se snažíte jako odblokovat, že? A říct si, aha, takže já mám navázaný jakoby nějaký reflex, nějaký program. Zrovna když jde o tenhle element, tak já se na tohle chytím, tak si dám prostě příště pozor. A prostě hned jedu, všichni jsou krásní a funguje to. Najednou nemám ten výkyv, jo, v tom pozorovateli, teda byste věděli. Takže krása mě teda vždycky zastavila, já vždycky tam nevím, co mám napsat, abych nebyl tady jako braný jako za nějakého úchyláka. Ale je to tak, prostě v té společnosti to tak jako prostě funguje. Když se pojádáte kamkoliv, na reklamu, do televize, herci, herkyně, zpěváci, všichni jedou tuhle sexuální sílu. Přes tu krásu. Jo? A dokonce se ve společnosti ví, kdo je krásný, tak je úspěšný. To je prostě jako dost nesmysl, protože opravdu všichni jsme krásní. Element ohně patří všem. Měl by se navrátit znovu jako do toho člověka, aby on zářil opravdu tou krásou a mohl lidi osvětlovat tu svoji neskutečnou krásou, že jo, jak je roztomilej. Takže prosím vás, to, co dělá společnost pro mě stávající, je fakt magie, je to čistá magie, kde zavázali tuhletu krásu právě na ty magické rituální programy. Stále jsme pod jejich velkým vlivem. Je to hodně spojený s tou sexualitou, nemáme to ještě vyřešený. Vidím to tam taky, že i sám sobě jsem hledal tu krásu nějakým způsobem. hodně jsem se ponižoval. A hodně jsem se jako říkal, že nejsem jako vnitřně krásný. Já jsem z toho ani nebyl krásný. Jakmile člověk jako nevyzařuje svoji vlastní jasnost té krásy, tak vlastně ani jako nemůže být ani v obličeji krásný. Takže i člověk byl to jim bledý a furt co jako úkol jak bubák. Takže jsem si říkal, no kurňa, ono to fakt bude jako nějak, že já potřebuji jako svítit a ku podivu, čím víc jako toho ohně a toho světla máte v sobě, to znamená, že máte i víc rezonance, že totiž světlo a oheň vzniká z rezonance, z harmonické rezonance. Když vy jste v harmonii a v rezonanci, a to je ta krása, krása je harmonická rezonance, jo, to je, že se něco sladilo uvnitř vás ven, jo, prostě sladěný jste, tak jste krásný. A to je celý kouzlo té metafyziky, jo. Že vlastně, kdybyste věděli, že celý vesmír drží vlastně i ta krása, že tohle, co my říkáme krása, drží celý vesmír pohromadě, jako mně připadá, že to velký úlet, jako. Jo, že a my ji používáme pro takový úchylárny a ono to je taková vývojová věc. Jo, takže to, co jsem se fakt jako zasmál a začal jsem tu krásu používat pro svoji tvorbu. Začal jsem celý svý tělo prostě milovat, že je krásný. Že jsem prostě krásný. A že rezonuju harmonicky. Že opravdu kdokoliv se mě dotkne, tak taky zkrásní, protože věřím, že jsou všichni krásní. Víš, jakože že vidím, jak to funguje. Že krása je prostě dar, obrovský dar. A člověk by si ji měl vážit, když ji má teda hodně a nemusí pro to nic dělat samozřejmě. Ale je dar to umět i přijmout, jo? Sám v sobě, že jsem jako krásný. Tak já nevím, tak já jsem se podělil už hodně a už se tady nebudu slíkat do naha. Tak chce někdo z hostů se podělit, sdílet? Já mám prostor.
1: Bych možná navázal. Nebudu říkat všechno, ale třeba ta krása, to je hrozně hezký, protože první věta je všude kolem nás. Jo, to jste několikrát zopakoval. Ale ještě možná řeknu na úvod, že vlastně už se to dělám po několikátý a vlastně po každý je to jiný. To je hrozně zajímavý. A když mi vlastně stalo, že jako vlastně při tom, co si jakoby vnímám to slovo, tak tam je vždycky nějaký jakoby vývoj, že něco ve mně se prostě mění. A tady, co jsem si napsala, je takže všude kolem nás, to, co vidíme, co je ve mně, vidím i kolem sebe, hledat krásu v sobě a venku. A pak mám tady takovou větu zostační s otazníčkem, jako obdivování krásy pomáhá vidět krásu i v sobě, a vždycky jemnost. Jo, tak... A ještě možná řeknu k té čistotě, že tady mám první slovo zase jemnost, krása. Čisté srdce. A v ten moment jsem fakt jako vnímala to srdíčko moje a bylo tam prostě okamžitě dojetí a vděčnost. Takové krásné završení. Tak děkuju.
0: Jak když jsem se to představil, že teďka najednou mám s tou láskou a s tím srdcem jakoby všechny tyhle ty elementy jako spojit a tím obnovit to spojení, aby se navrátili, tak bylo po každý krásný shledání. Jo, i s tou krásou, i s tím ohněm. Jo, že to je přesně ta jemnost. I s tou čistotou, já jsem se jí jako hodně bránil, prostě zuby nechty jsem se furt špinil, abych jako nebyl vidět vlastně jakoby. Jsem měl pocit, že se jako slíknu, že budu pak všude viditelný, že mě vlastně jako zdroj uvidí jako nahatýho. A to mě připadlo jako docela traumatický. Takže jsem i s čistotou hodně bojoval a bylo to moc hezký, že bylo to přesně to dojetí toho, že se nepotřebuju vinit za tu nečistotu. A díky tomu jsem si dovolil prožít tu čistotu. Jako přesně, a to dojetí tam je to je přesně to, jak to krásně nazvala, dojetí tam je hluboký, protože vy se najednou jako naplňujete. Protože když se ve vás něco naplňuje, to je nepředstavitelný zázrak. Vy najednou máte pocit, že jste na začátku i na konci toho života. Že už jako neprhnete po něčem, co vás jako dokáže naplnit. Že jste se najednou úplně uvnitř sebe naplnili a řekněme tím celým příběhem. Najednou ten příběh zaplnil všechny ty vaše prázdné místa, které v sobě máte. A díky té čistotě, ku podivu, díky té čistotě. Takže já úplně najednou jsem jako úplně jako blaho, děkuju, to, co jsem nenáviděl, tak teďka jako mám rád, hurá. Jo, protože já tu čistotu neměl rád, mě byla jako hodně násilně vnucovaná přes nějaký ten úklid a ty, znáte to, výchovné praktiky a zároveň já měl jako pocit, že bych asi nesnes možná jakoby ten pohled do toho zrcadla, jako jaký doopravdy jsem. A fakt jsem se jako zakrýval, bál jsem se toho pohledu vidět sebe přesně takovýho, jaký jsem. A blaho vidět, že tam není ta vina. Jo? Že tam není ta vina, že jsme špatní. Na konci je to, že jsme tím zdrojem, že jo? Že je všechno v pořádku vlastně. Jo? To, prostě, to byl docela jako šok. Já jsem prostě myslel, že Bůh jako, jak tam nedostanu naplácáno na to, jak jsem zlobil tady v té tvorbě. A naopak za tou čistotou to bylo jako jiný. Nakonec jsem měl jako, nebylo to jednoduchý vlastně jako pustit ty mý nedostatky. Pustit nedostatky, to bylo úsilí, jako otevřít si ty možnosti, až prostě to je ta čistota. Někdo může vnímat čistotu jako úplný nic. Takže každý na to má úplně jiný pohled. Ano, tam, kde není nic, tak máte furt uklizíno. Tam se prostě nemůže udělat bordel. To mě připadlo mít skříň na nic, to by bylo úplně skvělý. A cokoliv bych tam dal, tak by zmizelo. Hned bych to nemusel uklízet. Ale ne, to je jenom pro představu, jak jsem si z toho všeho dělal srandu. Takže já blaho, čistota, ano, za mě, klobouk dolů. Tak kdo chce další, může...
2: Tak jestli můžu, já bych taky navázala, protože to je teda jakoby velmi zajímavý, co vzniká, protože já bych taky ráda se vlastně vyjádřila k té kráse a k té čistotě. Že takovým mým druhým povoláním je vlastně jakoby umění a dneska si vlastně duše s duchem zvolili, že budeme malovat. Takže vlastně u toho běžely velmi silné vlastně jakoby prožitky. U té krásy jsem vlastně viděla dům a viděla jsem ho na moři. Ten dům měl, z toho domu vycházely, jak vlastně, když jsou váhy, tak takové vlastně vypadalo to jak lodičky, které sedějí vlastně na těch vlnách. A skrze celý ten dům vlastně v úplném středu byl meč. A vlastně bylo zajímavé prožívat, že i když je rozbouřené moře, tak vlastně ten dům stále stál a stále mi v něm bylo dobře a mohl prostě plout tam, kam potřeboval. A vlastně tak takhle bych to řekla, protože já jsem taky přesně, jak Marek říkal, já jsem měla obrovský problém s krásou. Velmi, velmi jsem to cítila poníženě, zneuctěně a vlastně jako dlouhodobě vlastně s tímto elementem jsem se nějakým způsobem potýkala. Samozřejmě jsem se ho i velmi jakoby bála, když se mi otevírali určité jakoby zkušenosti, ale dnešní prožitek je teda takový, že se ho budu ještě fakt teda jako zpracovávat, jo, takže takhle pro možná inspiraci, nevím. A k té čistotě taky. Já teda musím vyjádřit absolutně jako dojetí, protože nejdříve mi tam obrážel obraz vlastně jako nekonečného srdce. A v tom srdce všechny srdíčka, které byly vlastně vedly nitky od každého srdíčka k srdíčku, ale to každé srdíčko se spojovalo, bylo spojeno i s tím nekonečným srdcem. A to, co mě teda absolutně dojalo, byl prožitek uvědomění ponaučeného démona. Já nemám slov prostě na to, jak obrovsky vlastně jsem dojatá, protože si vlastně uvědomuju, jak obrovský potenciál by tato zkušenost vlastně vývoji přinesla. Takže takhle jenom vlastně ohledně čistoty. Děkuju.
0: To je dobrý, hele, ty jsi se jako vyčistila démona, to je super, ty prťo. Jsi to potřeba asi drsnej rejžák, že jo?
2: Ano, drsnej rejžák i velkou vanu.
0: Jo. Ne, tak jako na jednu stranu my na sebe vážím takovéhle bytosti, jak andělské, tak démonické a je to jako škoda, že jo, my je taháme do té tvorby, protože jako nezvládáme tvořit, takže jako moc prosíme, aby to za nás udělali. Ale jak ty démoni nebo anděle, jestli zasáhnou do toho vývoje takhle, tak se jakoby zavážou, udělá se smlouva, jo, s tou vaší tvorbou. To, co jste nezvládli vy, udělal někdo jiný a vznikla smlouva, to znamená provázanost, jo, určitá dohoda. A tyhle ty smlouvy a vám vlastně jako určitým způsobem blokujou, aby se ta síla navrátila úplně k vám. Může být právě založená jak s démonem, tak s andělem. Je to stejně proveditelné, jsou na to speciální rituály, ale my, když to děláme přes to srdíčko nebo přes ten chrám srdce, tak my se snažíme jakoby rozvázat všechny tyhle ty programy a ta čistota je naopak a vede k tomu, aby se jako zlustrovaly tyhle ty smlouvy, tyhle ty programy, aby se vědělo, ale čistota jakoby rozpustí to, co není skutečné. Jo, úplně do morku kostí, jak se říká. Takže vlastně to má jakoby svůj efekt. Jo. Děkuju ti za tvoji zkušenost, Pájo.
2: Děkuju, Marku, ještě to říkáš, že abych tam ještě teda vypíchla ten jeden detail. Ono vlastně z toho vlastně ten úplně zmizel a stalo se z něho to čistý srdce, který vplul do toho srdce, toho zdroje. Takže vlastně jako moc děkuju, co vlastně jako říkáš, že na to jakoby navazuješ, protože vlastně tak ten obraz jakoby končil.
0: Ku podivu, když jsem jako měl svobodnou spolupráci v rámci krajinotvorby a vzestupu země, a když se aktivoval tenhle ten elementární chrám a ta čistota a jakoby zešlo čistit jako ty roviny v té planetě, jako v rámci toho vzestupu se to vlastně uskutečnilo a začalo se to jako dít, a tak normálně z těch rovin vystupovaly nejenom jako světelné bytosti a anděle, jako který byly uvězněný, jo, jakoby v těch rovinách, ale zároveň přesně i ty démonické síly, které jakoby, víš, jako zůstaly taky tam někde jakoby v tom cyklu, že jo, moci a dobývání a přesně těch hadích sil jako svázaný, taky oni měli a najednou možnost jako tímhle způsobem jakoby vzestoupit, jo, protože to bylo jako nabídnuto, oni mají zase svobodnou volbu se rozhodnout, protože když oni přijmou to po naučení, tak je to jako stejné, jako třeba co Kristus třeba jako říkal celkově, že i ten jakýkoliv člověk, který udělá nějaký hřích, který mu stěžkne, tak když to jako se ponaučí a přijme tu zkušenost, že jako prostě už by to jako by neudělal, ne, že si to říká v hlavě, ale že to přijme právě tím srdcem, to znamená zase tou krystalizací, to znamená, že on to vykrystalizuje, jako by tu zkušenost, že už nemá tendenci to potom dělat, nebo nemá jako chuť, aby to ponaučení proběhlo. A to je stejný s tím andělem i s tím démonem. Si to jako můžeme představit. A v té krajině jako to byl zážitek pokaždý, když se tohle z toho obnovovalo, tak vidět ty zástupy těch různých bytostí, které tady byly vázaný na ten vývoj a prostě tady jako usnuli, protože to lidstvo tu vibraci tady nepozvedlo. A tím, že se pozvedá teďka, tak vyloženě a tyhle ty tvůrci, tyhle ty božské bytosti, které tady byly takové stázy časové, tak se vlastně jako probouzeli tou obnovou toho chrámu. A pro mě jako tenhle ten zážitek vidět jako v krajinotvorbě, pak to prožívat rok v rámci jako té mé vnitřní praxe, to nepředstavitelný. Nevíte, co si s tím máte jako počít. Jo? Jako nevíte, jako kam to zařadit, jak s tím jakoby pracovat. Ale tohle všechno umí čistota. To je čistota. Vlastně to uvolňuje z nás a uvolňuje všechno, co je svázané, tak uvolňuje i z té krajiny okolo nás, z té celé tvorby. Tak wow, tak chcete ještě někdo z hostů? Pojďte na to.
3: Tak já jdu. Můžu jít, nebo? Tak když jsme u té krásy a čistoty, tak to jsou zrovna dvě kvality, kterým jsem se vůbec nevěnoval dřív, absolutně, spíš možná opaku. Jako ten metalista, jako ten rocker, jako ten vlastně alkoholik, jo, takže bylo to úplně naopak. Když jsem se podíval do zrcadla po těch třech dnech, tak říkám, jak říká Mara, wow, co to je, kdo to je, jo. Ale poslední v průběhu těch let, kdy jsem se očišťoval, jo, tak prostě se tomu jako tak trošku začínám věnovat. Schudl jsem, zhubl jsem 16 kg za rok, což je krása, dělá mi to krásně na těle i na duchu, cítím se nádherně, nevím, jestli je to krása, ale zapnul jsem básnické střevo, které někdy používám k tvorbě těch textů, a takže krása jsem napsal: oči tvé napověděli, jak krásná je tvá duše, taková hloubka a nedozírnost bez konců a začátku a bez hranic, a tam je vše možné, i to, že tma se rozsvítí. No. A ta čistota tady ruku v ruce s tou krásou, nebo je to hodně podobná kvalita, takže jenom krátce, ta vůně, kterou znám z prostoru těsně vedle tohoto a přitom tak vzdálených. Jo, takže tam možná ta touha po tom alabastru, jo, po tom zdroji, jako po tom vlastně prostoru, odkud jsem přišel, jako daleko a přitom tak blízko, protože je to ve mně. Jo. Jo, ale kolikrát dostat se do sebe je ta největší práce a největší vzdálenost. No a pak tady mám ještě například moudrost, to mě připadá takový vtipný. Probudí se, kdy to nejméně čekáš, bez usilování, a obejme tě zevnitř tvého těla navždy. Vysune nožky a vede tě. Takže ta moudrost ve mně vlastně, jak ty teleskopy vystrčí ty nožky a už vlastně jedu v té kvalitě moudrosti, která přišla, aniž bych ji volal a čekal, ale možná těma prožitkama, jo, za ty desetiletí se sama od sebe zjevila, kdy uznala za vhodné, aby mě vedla dál. Takže Om Shanti, díky za prostor. Předávám slovo.
0: Tady je skvělý, Petrucho, už se tady i to naznačovalo, viď, že koliv je to jednoduchá věc, vypadá to jako, že to s váma nic nedělá, ale když si to jako chcete znovu zkusit, třeba za týden, za 14 dní, tak zjistíte, že jste udělali posun. Už jenom tím, že nad tím trošku uvažujete, že se to dostane do vašeho pole, toho tvůrce. Že to jsou velmi silné kvality. Ono, vám se to nezdá, ale teď tu opravdu mluvíme o nástrojích tvorby elementární. To znamená, že oni ty bytosti, které tvoří, tak z tohohle čerpají síly kvalita. My jsme to nějak nazvali, jo, nějakýma slovama. A to je pro mě jako významný, že ten pozorovatel se bude stále posunovat, takže on uvidí další úhel té krásy, uvidí další úhel té čistoty, že on pokaždý to neuvidí stejně. On si teď vyloží ten člověk, ale vyloží si jenom zrníčko celého písku, který tady na zemi máme. To znamená, že podle mýho je to velká zkušenost se jako vejít vůbec a stát se součástí toho božství. Protože v této chvíli se vám začne každé to zrníčko zvědomovat. A to je obrovská provázanost. Obrovská, protože najednou, jak to říct, jakoby, to, co jsem furt odděloval od sebe, tak v té chvíli najednou už je mnou, v té chvíli už není to oddělení, že se nemusím snažit. Hmm. Že ty mluvíš o moudrosti jako odrazu toho, co v tobě vyvolává třeba, protože ten pozorovatel to teďka jako potřebuje slyšet. Ale v té chvíli, jakmile a ti to začne fungovat, ta moudrost, tak to znamená, že ty si přečteš jakoukoliv buňku v tvém těle a ta buňka ti řekne svůj příběh. Otevřeš si celý DNA a celý DNA ti řekne celý tvůj příběh moudrosti. Pak jakoukoliv stopu, kterou jsi tady zanechal a byla součástí určitého vývoje moudrosti, znamená jako se sladit, ponaučit se a prostě pochopit ten evoluční proces, tak to pro mě znamená uchovat vývojovou kvalitu. To je moudrost. Uchovat tu zkušenost pro udržitelnost života. Ano, to je moudrost. To je skutečná moudrost. Moudrost má... Ty se vydáš na cestu, tam máš nějakou zkušenost, jaký tam bylo počasí, jestli jsi potřeboval tohle, tamhle. A celou tu zkušenost pak se s ní vrátíš domů a když jdeš znova na tu cestu, tak ta moudrost znamená, že už vím, co si mám vzít sebou. Protože jsem tam už byl a mám tu zkušenost. Takže jsem se ponaučil a teď si vemu třeba nožík, cirky, jo, plachtu. Jo, najednou jsem moudřejší. A to je ta udržitelnost života. To je pro mě moudrost. To je ta velká hloubka, která tam pak je. To znamená, že my nebuďme úzkoprsí, ale zkusme si se na to nahlížet, na ty kvality, stále a stále porozumět, aby jsme jakoby věděli jako jedinečnost i celistvost těchto kvalit. Tak jo, tak ještě samozřejmě, a už se objevila i Mercy, tak dávám zase prostor hostům, jestli chtějí nějaké sdílení.
1: Já možná... Ano, nemám.
0: Nejste vy dvojčata, náhodou holky? To začali mluvit ve stejnou chvíli, to bylo hezký, děkuji vám. Tak vám řeknete si vy? Tak ta zmizela. Ne, objevila. Tak necháme koho? Michaelu, to tam vypadá stabilně. Michaelo, můžeš klid,
1: jo? Jo, tak jo. Jak jsi mluvil krásně o tom, bych se chtěla trochu k něčemu přiznat, že jak jsi mluvil o tom, jak člověk spojuje s těmi elementy a má si asi potvrdila, že si je dělala několikrát, že viděla vývoj svůj tam, vlastně ze vstup, jak jsem to dobře pochopila. Tak já vlastně při každém činí, protože já cítím tu energii v mém těle, takže já vlastně i cítím, že se tam něco děje. Je to nějaký jakoby pohyb, jako můžete to nazývat třeba pohybem svalů, pohybem trávení, ale já vím, že to není jenom tak, že se to prostě neděje jenom tak, že tam je vlastně ten posun, pohyb. Něco se uvolňuje, něco odchází a podobně. Takže je úžasné mít tu zpětnou vazbu okamžitě při tom psaní a při tom načítání, vlastně propojování s tím elementem, propojování s tím, s tou kvalitou. Protože jasně přivolávám k sobě, abych ji poznala, abych ji více poznala. A mě třeba kdysi o to loni žádala o poznání vděčnosti, protože se mi zdálo, že prostě nemám tu vděčnost, že ji neznám. Já jsem nebyla vychovávána v prostředí, kde by ta, byla ta vděčnost, takže jsem si jako žádala o to, abych ji poznala. Jako dejte mi vděčnost, dejte mi vědět. A opravdu mi to přišlo, začalo to přicházet. Takže vlastně můžu potvrdit, že tady ty úžasné kvality, jako život, moudrost, domovka a čistota, se dají jako načíst, poznat. A třeba u toho života, tam se mi hodně zrcadlo taková ještě dualita, kterou tady mám s tím. Takže třeba tam přišlo okamžitě to nadšení a pohostinství a překrásná umoření, transformace a bytí v srdci. Ale až jsem si říkala, a tam něco ještě dalšího, jako ještě mi dej, jako co tam je pod... Takže jako strach ze smrti a strach z udělání chyb. Jo. Takže to bylo krásně. Ale tím, že jak jsem se to zvědomila, že jsem se nebála toho se na to podívat, tak už jsem cítila, jak mi to odchází. Zase nějaká, ne všechno, jako to je postupný proces, co tak jako cítím. Možná si to nedokáže dovolit to okamžitě odejítí těch stránek, které mě brzdí, ale cítila jsem ten posun. A pak ještě bych se chtěla vyjádřit k té čistotě, což tam jako mi přišlo očista, což bylo samozřejmě jako zajímavé, jak jsi mluvil o tom, že to není jako s tím spojený, ale já to tak mám a možná i tím pádem vlastně tam cítím to čištění, pročišťování, když se spojím s tím světlem, což jako je zajímavé, co je spojené s tou krásou, jako vidět světlo v každém okamžiku, mi tam přišlo. A u té čistoty, tam byla to učista prvně, ale pak jako neutralita, 100% bytí, a pak jsem se úplně rozprostřel do toho nic, že to 100% bytí, tam bylo to nic, tam bylo to rozprostření do všeho. Což je zajímavé, což je vlastně teďka, mi tam došlo to propojení vlastně, takže nic a všechno, to je v tom jedno. Takže děkuji mu.
3: Přátelé, možná je vhodný čas, abych vyzval taky posluchače, který tady jsou, kdyby se chtěli zapojit.
0: Ještě Marsi.
3: Můžete Marsi taky zavolat. A Marsi, jestli má teda taky analýzu. Máš zamutovaný mikrofon? Nemáš, dobrý.
1: Už jsem asi.
3: A vypadla.
1: Haló?
3: Nejseš vidět,
0: ale vidět nejseš.
3: Slyšet si.
1: No.
3: Tak do.
1: Tak asi bez mě.
0: Si, tak Marci, můžeš tě zkusit
3: slyšíme tě.
0: Mluvit, chceš slyšet.
4: Nech to zapojit.
3: Počkej, ona je za, na pódiu tady ji mám, takže... Marci, my tě slyšíme, my tě nevidíme, ale slyšíme, takže můžeš mluvit.
1: Já mám slovo někomu jinému.
0: ale oni nás neslyšejí asi, Petrucho. Tak... Já nevím, jestli zkusíš zase jako restartovat, že by se připojila.
3: Dobře, takže Marci odebrat hosta. Takže odebírám. Tak, odebírám.
0: Já mám takovou malou vsuvku. Tadyhle ještě k Míše, to bylo vlastně jako moc hezký, že tyhle z ty kvality, to nebylo jako tak, že by mi někdo nadiktoval, co jako mám dělat. Jo? Že jakože já přijdu do kostela a tam mi někdo něco řekne. Ono to tak vůbec v tom lese, v té krajině jako nefunguje. Tam, když se nestáváte jako součástí toho, opravdu, jak jsem to naznačoval, a nejste zapojeni tou výzvou do té spolupráce, tak se tam vlastně nic nedovíte. Tam sedíte, koukáte, přiletí ptáček, odlítne, nic se neděje. Vůbec nic. vůbec nic. Ale tehdy, jakmile tady mluvíme o něčem, že se vám dokáže rozšířit vědomí, že dokážete vnímat i jakoby vývoj, kvality v té krajině, tak právě mě bylo úplně úžasný pozorovat tu krajinu, jak přede mnou vzestupuje a dává mi jasný znamení, čím toho dosáhla. A vždycky jako ta kvalita se vyzářila jako holon, takhle jako ty nebesa se spojily tou kvalitou. A já úplně, jo, to si musím zapamatovat, to si potom někdy přečtu, co to vůbec bylo. A tak až pak ze mě za pár let teprve vypadne to slovo, třeba moudrost. A já úplně, wow, tak to byla moudrost. Já jsem se divil, že jsem nějak zmoudřil potom. Já, že to funguje prostě jako úplně trošku jinak. A mně se to moc líbí, že tam byly ukázané jakoby takové ty ideály toho vzestupu. Ale jak tady vidíme, kam ty kvality jako zašly, a jak jsme byli jako my lidi schopní je dehonestovat i v rámci naší společnosti, i našeho osobního vývoje, jako je opravdu hrozný. Takže super, Marsi!

0: ten život až končící vlastně smrtí a furt takhle dokola. Tak to jsem tak jako ukázal zároveň v obraze, bylo to hodně jako zajímavý. A taky tam v té kráse přišlo jako pozor. V té nepozornosti se velmi lehko spálíš. No to tady vlastně už nějak jako řečení bylo. A u čistoty mi velmi zajímavý přišlo, existuje zde prach, jako prach, ta špína, která se má mít. A tak to mi přišlo jako zajímavý. No a zase vše a nic.
1: S tím prachem, to je zajímavý, že jo, že ten prach je jakoby ta tíha, která nás jako špiní, že jo, jakoby, tím se jako oddělujeme a zakrýváme jako tu svoji skutečnost a pak se tý tíhy jako nemůžeme jako zbavit, že máme pocit, že to jsme jako my a že když jakoby se zbavujeme té tíhy, tak máme pocit, že se zbavujeme sama sebe. Jakoby jsme to přijali za svý, ale opravdu, když to takhle vemu, jestli vycházíme z čistoty a ze zdroje, no tak to naše není. To vůbec nemá s náma nic společného. To na nás jako někdo napatlal, aby jsme tady stěžkli a opakovali ty věci do nekonečna. Takže jsem jako taky zařval haleluja, teď ona vlastně, ta tíha neexistuje, to je iluze, to je jenom to oddělení, to tady prostě se mnou nemá nic společného, tak se taky začaly dít jakoby věci. Jo, že ta čistota je opravdu velice léčivá věc, ale velice jako takzvaně nebezpečná. Ona je jakoby agresivní. Jo, ale ta čistota je prostě agresivní, protože to je najednou ten pohled se vyčistí, to okno se vyčistí a ty to najednou vidíš celý. A teď je to úplně, vykulíš oči, to je až takhle, jo, to jsem teda vůl, že se tady domnívám, že jsem takový jako, no, jako ten pohled se ti opravdu rozšíří natolik. A já teda, já bych to chtěl teďka uvíct na pravou míru ještě s těma kvalitama a elementama, protože to bylo jako záhodný. Takže element země je spojený s endokrinními žlázy, pohlavními žlázami, protože země je prostě spojená s životem, takže element země aktivuje naše endokrinní žlázy, pohlavní endokrinní žlázy. Tam je i ten hormon té naše chutě do života. Nezapomenout, že když nám tohleto v rámci toho přechodu pak začne mizet tenhle hormon, tak nemáme chuť do života. Takže spojovat, ano, máme endokrinní žlázu, která je přímo centrum elementu země. Chování všech životních funkcí, co je spojeno s životní funkcí, je spojeno s řídícím centrem endokrinní žlázy pohlavních orgánů. Máme element vody, moudrost. To jsou endokrinní žlázy nadledvinky. Ano, nadledvinky zajišťují v celém těle naprostý dovoz všech surovin. Oni připravují prostředí našeho těla na jakoukoliv reakci. To znamená, že jestli se jedna buňka rozhodne, já potřebuju tohle, tak okamžitě zjistí, že nadledvinky to předvídaly, měly moudrost, to předvídaly a připravili prostředí tak, aby ta buňka mohla uskutečnit cokoliv. Takže čím větší moudrost, tím větší možnost připravit buňky na jakoukoliv činnost. Takže nadledvinky, úplně úžasně geniální endokrinní žlázy. Báječné. A jdeme dál, máme tu element vzduchu. A je tu endokrinní hlavní žláza brzlík. Brzlík je velmi významná endokrinní žláza, která teda čistě zajímavým způsobem, tím, že zůstaneme v pubertě zamrzlí, tak nám začne vyloženě, se říká tvrdnout, nebo vyloženě kamenět, až přestane úplně fungovat. A brzlík zajišťuje výchovu, a to je ten náš domov, že jakmile my se cítíme spokojený v našem domově, tak jsme schopní jedině tehdy se ponaučit, a to je ta výchova. Schopný přijmout ten prožitek a tu reflexi, a to je ten domov, a to je brzlík.

0: Brzlík vychovává naše buňky. Nejdřív se narodí buňky mladý, jsou to malí děťátka, začnou kolovat. A jakmile se rozhodne jako to tělo, že potřebuje víc těchto buněk, no tak brzlík zajišťuje to, že vychová tyhle ty mladičký buňky do jakoukoliv kvalitní řemeslné práce, mistrovské práce na buněčné úrovni. Brzlík je výchova a domov. To je významná endokrinní žláza, která je zakrněná po pubertě. Když se nerozvíjí vlastně tenhle ten potenciál domů, když ten člověk nedospěje a nezačne ten domov vlastně uskutečňovat, ona se nedovyvine, protože ten člověk ani nepochopí tuhle kvalitu, protože ji nezažije. Že se prostě typicky nedovyvíjí. Domov je braný opravdu v rámci bytosti. Si představte, vy jste bytost, která přišla od někud. Vy nejste jako tělo, vy jste jako bytost v tom těle. To znamená, odkud přišla ta bytost? Teď si představte, že pošlete lásku té esenci domova a pak zjistíte, já jsem napojený támhle na tu hvězdu, já jsem napojený támhle na ten vývoj, já jsem napojený támhle na ty duše. Najednou vidíte ten svůj osobní domov. Vytváříte si vlastní prostor pro život. To je velmi významná žláza. To je velmi významná žláza. Ku podivu je to vlastně nejdůležitější žláza v rámci regenerace těla. Protože ona jediná zajišťuje, že znovu vyučuje ty buňky. Oni jsou pak schopní se bránit. Oni pak schopní se regenerovat na tělesné úrovni. Když není aktivovaný brzlík, přenášejí to jiný žlázy. Střeva, žlázy, kostní dřeň. Ale ty buňky nejsou dobře vychovaný. Jsou chaotický, neumějí reagovat, mají špatné reflexy, jsou pomalí. Ano, to všechno se děje. Genově si to předáváme, tuto degeneraci těch žláz i brzlíků. To znamená, že když někdo to překoná, dospěje a začne opravdu skutečně vytvářet domov, kde se všichni cítějí spokojeně, kde se můžou ponaučit a vychovávat jakoby, přirozeně, tak v té chvíli funguje i jeho brzlík na této kvalitě. Pak on vychovává neskutečné množství buněk, které dokážou celé to tělo úplně naprosto vrátit do prenatálního stavu. Do miminka, do úplného miminka. Wow, takže velice důležitá žláza. Další element ohně, krása, to je štítná žláza. Štítná žláza řídí celý metabolismus, všechny reakce v těle. To je oheň. To je prostě oheň. Jestli neumíte metabolismus, neumíte přizpůsobovat tělo a necítíte se, to je zajímavé, je to i v tom krku. A teď to vidíte. Jakmile nezvládáte tu tvorbu, znamená jakoby nezvládám ten oheň, nezvládám krásu, sebelásku a tohle, tak to jde vždycky do krku. Jakmile já se cítím, jakože mě někdo chce ponížit, když jdu třeba na pranýř s tím, že jdu na tohle video, tak to cítím v krku. Cítím, jak to tam tu krásu někdo chce potlačit, že ty to nedáš, zase ti někdo řekne, že vypadáš jak feťák, jo, cokoliv. Ale já si řeknu, ne, já jsem krásný, všechno je krásný, já to dám a řeknu to tak čistě, jak to nejvíc dokážu cítit. Tak pak se to povolí samozřejmě, ale vždycky to jde do krku. A pak se i špatně metaboluje. Pak prostě celé to tělo je studený. Je takový, pomoc, já úplně vyprchává ze mě prostě život. Ano, protože neumíte štěpit reakci dělat. Neumíte vyrobit teplo. Spoustu věcí. A jsme tady u čistotě pátého elementu. Wow. Pátý element je endokrinní žláza, kterou nejvíc miluju. A to je šišinka. To je epifýza, protože ta vás spojuje, ta je největší čistota, ta vás spojuje s tím zdrojem. Ta do vás stříkne dimetyltryptamin, jakmile se otevřete a rozšíříte celé své vědomí. Ano, je to velmi tvrdá psychedelická látka, kdo mě poslouchá, a naše šešinka je schopná jí syntetizovat okamžiku, ani se nenadechnete. Udělá to píp a letíte celým vesmírem. Ani jste si toho nevšimli. Ano, to zajišťuje čistota. To je šišinka. Kdo neumí čistotu, má problém. Samozřejmě jak jsem vám naznačoval, není to jednoduché, protože jakmile se spojíte s předivem všeho, skrz čistotu, tak jste opravdu, jak jsem vám říkal, úplně nahatý. Vidí do vás, jo, vidí do vás ten zdroj, už nic neschováte, už neexistuje nic oddělit od toho, už neexistuje nic odděleného. Vidíte, co se vám stane, když se aktivuje tato žláza? Vám najednou začne pomalinku vstřikovat, jo, tenhle ten dimetyltryptamin do celého organismu, abyste si zvykli na to, že nejste oddělené bytosti, ale že jste součástí kurňa toho zdroje. Jo, to je úplně báječná věc. To znamená, že jakmile začnete navracet tyhle ty elementární chrám bohyně, aktivujou se vám vaše endokrinní žlázy, protože to je v těle její hmotný projev na tomhle projektu člověk. Jediný dvě věci, které řídí tělo. Endokrinní žlázy a druhá část boha je neurální sítě. Samozřejmě mozek tam je taky, ale ten to jenom jako vyhodnocuje, ale neurální sítě. Tyhle dvě řídící složky, boha a bohyně, vytvářejí tvorbu vašeho těla. Bohyně formou těch látek a chemických věcí, hormonů, transmitérů, vytváří ty možnosti toho těla. Neurální sítě vlastně zajišťují tu viditelnou, tu projevenou tvorbu toho boha. Oni vlastně jako propojují všechno. Manifestuje se to. Ano, tady jsou možnosti bohyně, ale my musíme udělat rozhodnutí, takže uděláme nějaký čin. Jo? A to ten neurální sítě má někde rozsvítit a vytvořit něco. Takže vidíte, že máme dvě řídící složky, které se navzájem chtějí dohodnout. Ale protože do toho kecá ten mozek, ten mozek do toho tak neskutečně kecá do těle těch řídících věcí, že nedá šanci potom té neurální ani těm žlázám se dovyvinout. Protože my jsme přijmuli určitý chování naší společnosti. Tady nám zakázalo to božství. Řeklo, vy jste blázni, nic takového neexistuje. Člověk nemá právo nic takového ani obsahovat. Tady se k tomu modlete, jo, tady prostě choďte do kostela, tady si prostě dělejte tohle, ale držte hubu. Jo. To znamená, že my opravdu navracíme celý to božství do sebe. Tím, že aktivujeme tyhle na tělesné úrovni. To. Funkce. Wow. A teďka, já jsem si to postupně času uvědomoval, že to je tak neskutečně provázený. A vždycky, když pracuju s těma elementama, tak se jako představím si tu zemi a teďka se do ní rozpouštím a vnímám to centrum, jak z toho jako saje, že ty pohlavní orgány se spojují s tou živoucí esencí, která z ní vyvěrá z té země, z té naší gáji. Prostě vyvěrá. A já prostě přijímám tu esenci života a obdarovávám skrz ty pohlavní orgány, vlastně jako, že oni vytvářejí esenci pro celé moje tělo. A ta esence proudí ke každé buňce a dává jí živoucí sílu. A teď vidíte, buď děláte tohle s těma orgánama endokrinníma, anebo máte tu sexuální úchylku a furt se snažíte sexuálně uspokojit. To je prostě další varianta tady v lidstvu. Buď vyvíjíte ty orgány opravdu evolučně, anebo jenom čistě vám jde o tu reprodukci, jenom do kolečka, nic jiného, prostě žádná kvalita, jako mě nezajímá, hlavně ať je víc dětí, oni mi pak pomůžou. Ale je jim jedno, jak se chovají ty děti. Takže tam se to má vyrovnat. Tam se ta kvantita a kvalita té reprodukce má vyrovnat, aby to nebylo zdrcující pro toho člověka. To znamená, že on má být velice vědomý v tom, když opravdu sexuálně jakoby má ten akt, aby něco stvořil. Nedělá to jenom pro nějaký půdový uspokojení. To potom on jakoby ztrácí a ty orgány endokrevní ztrácejí tu sílu. Pak se života domáháte spíš. Chcete, aby vás někdo miloval. Furt jako chcete jako někoho víc mít tu nadvládu sexuální. Jo? Že v tom to je. A vy sami sobě máte nekonečný zdroj živoucí síly. Ale jen to, když se vzdáváte toho sexuálního hrašení totálního tady, co tu je. Jo, tyhle té příšerné magii, která prostě úplně vlezla úplně všude. Jo, já když to vidím už mezi mladejma, tak to mají fakt jako trošku jako narušený. Teď kolik těch pohlaví teďka vzniklo, kolik destruktivních já nevím, představ o tom, jako, jaký člověk jako může být, a ještě si tím uřezává si ty orgány, různě se deformuje nesmyslně, geneticky, hormonálně, no úplně šílený. To, co je zdravotnictví, zdravotnictví se nesnaží aktivovat vaše endokrinní žlázy. Ono se vám snaží jako tak na nejvíc je udržet při životě tak, že nahrazujou ty chemické látky, jakoby ty, co už nezvládají. Říká, máte už nevyvinutý, takový rozbitý, tak já vám budu dodávat lékem. Ale neumějí zregenerovat jako ten orgán. A teď si představte, když byste tyhle ty možnosti přesáhli jako dál a řekli si, ano, regenerace, ale je možná, když já si aktivuju tyhle ty všechny endokrinní žlázy, i tu pohlavní žlázu, aby se vytvářela ta životní esence pro všechny buňky. Vidíte, tady jenom ty možnosti tam jsou? Proč si je neotevřete? Proč je nemáte? Proč vám nefungujou? Proč jenom v nějakém malém měřítku, jenom pocuť a dál už prostě ne? Jo, tam je veliký posun, jak má jdete dál. Teďka můžu i prodejchat ten element, jo, do toho těla. Můžu si jako představovat, že miluju a raduju se, že běhám po té zemi a jsem velice rád. Jo, že to všechno může být velký pokrok, když jenom tomu přidáte trochu radosti a lásky, že vidíte rádi tu zemi, tu živoucí sílu, která vás oživuje, protože ona vám dává vlastně ten život. Ona vám ta hmotná složka vás udržuje tady při životě a dává tu možnost. Díky těm orgánům pohlavním jste se tady narodili jako bytosti. To je neskutečný dar. Jo, v tomhle tom bych přešel pak dál, můžete i s tou vodou, samozřejmě zase nadechujete do té své bytosti tu vodu, radujete se, že se zase navrací. Kde je radost a láska, tak tam bývá ta přirozenost, že postupně to začnete dělat jako přirozeně. Už to pro vás nebude jako překážkou, nějaká oddělená věc. Takže když se dáváte někam, že máte jako radost, že vidíte zemi, vidíte vodu, vidíte vzduch, máte ten vzduch, jste jako součástí, až by z radosti a z láskou si přeju, aby se mi jako navrátil a znovu jako jo, ta bytost se zcelila. A zase vnímám v tom vzduchu, že i ten brzlík se začne prostě rozpínat a já najednou dýchám, znovu ho otevírám, že on brzlík vypadá jako takový komůrky, tam má nespočet komůrek, jako když jste ve škole, máte spoustu tříd a ta buňka prochází různýma těma komůrkama a tam jsou tak speciální věci, které jako vychovávají, učej tu buňku, aby byla připravená na různý funkce. To znamená geniální věc, takže když se vytvoří ten prostor, kde se můžete učit, tak prostě se i ten brzlík aktivuje. A to je vzduch. Nejenom jste vytvořili prostor, domov. Úžasný. Báječný. To s ohněm, to jde dělat pak i s tou čistotou. Že se prostě jenom představuju, že čistota je všude. Je ve mně, okolo mě. Je to jenom způsob chování. Je to jenom to, že to nechávám prostě čistě plynout. Že prostě dokážu se chovat takhle nezištně. A znovu, jakmile se začnete takhle chovat, tak v té vědomé praxi se vám aktivuje ta šišinka a ona vám okamžitě tam prostě kápne ten transmitér, aby ten mozek vlastně vůbec ten zdroj nějak pochopil nebo ho nějak přefiltroval, tak potřebuje ten transmitér, protože on fakt opravdu funguje i pro ten mozek, pro to tělo. Protože my, když ten prožitek nespracujeme, on je velice obsáhlej, ten prožitek. On zdrojová informace prvotní obsahuje jako celý ten příběh, takže ten mozek to potřebuje přefiltrovat. A proto mu ta žláza udělá zase ty možnosti, že připraví ten mozek pod ty nervy, na to, aby mohli vlastně to mít ten prožitek, jo, toho zde, tou čistotou. Takže vůbec, jakože já jsem najednou začal praktikovat ten elementární chrám a mně se aktivovaly ty endokrinní žlázy. A každou tou aktivací endokrinní žlázy to mý tělo dělalo opravdový zázraky. I na té emoční úrovni, i na té psychické, i na té tělesné. Jo, prostě najednou jsem neměl ty výkyvy, najednou jsem byl jako ta krystalizace, najednou jsem byl jako stabilní, neutrální, už jsem tam nevykyvoval prostě, už jsem byl krystalický. Najednou, jakmile se zcelí potom ten chrám, tak se stane jakoby taková zvláštní věc. A pro mě je, jakože se může vytvořit záblesk. To znamená, že se ten zdroj, že zdroj najednou jakoby přijde k tobě nebo k té společnosti a zažije to propojení s tím zdrojem. To je informace, kterou budete rozebírat jako dlouho, protože ten prožitek je dlouhý. Ale vy teďka najednou máte ten chrám a on se ten záblesk, on se ten zdroj, ta jednota mohla jakoby skrz vás vyzářit. Vy teďka máte možnost to božské tělo toho tvůrce se stát jako součástí této úžasné věci, která je vzestup, která je právě ten evoluční proces, který se odehrává jak v rámci planetárního vědomí, tak i solárního vědomí, tak i vědomí toho člověka. Takže chvála. Wow, tak jsem prolít ještě celý ten chrám elementární z úrovně bohyně, posvátného nic, nejčistějšího ze všech a blaho jí, naší posvátné matce, protože díky tomu, že mi jako umožnila jako znovu vejít do toho lůna, tak já jsem opravdu ztratil, nebo objevil jsem obrovskou důvěru a ztratil jsem ten strach se rozpustit. Zároveň se narodit a zemřít zároveň a nemusí u toho člověk procházet na fyzický úrovni. Protože vám to tělo na tohle začne reagovat tím, že začnou zanikat ty buňky, které mají zanikat a začnou vznikat buňky, které mají vzniknout skutečně, podle té skutečné povahy vaší bytosti. Jo, protože vy jste teďka programovali to tělo do tohohle hroznýho stavu, v kterým ho máte. Každý se teďka zpytujte, s čím máte jako fyzický problém. Protože to znamená, že jste vypudili ze sebe element. Jo? Vypudili element nějakým chováním. A proto se tato nemoc, to fyzický, nějaká reakce objevila formou nemoci. Víte, to je i tak řečený. Nemoc. Jo? Že nemám moc. Víte, to je úplně jasný. Někdo mi prostě tu moc té tvorby vzal, proto nemám moc. Jo? Je to úplně, v té češtině je to krásné. Takže úžasný dar. Úžasný dar. Přejdeme k tomu druhému daru a to je ta úroveň toho Boha. To je najednou úplně, jakoby, kdyby jsme obrátili všechno z hůru nohama. Nejdřív děláme všechno, že neděláme jako nic. A teď najednou stojíme na té křižovatce a máme udělat pravý opak a udělat něco. A to je někdy jako najednou šok, že si řekne člověk, kurňa, a já myslel, že to bude tak jednoduchý, že vlastně budem dělat furt nic. Teď to je úplně super, nedělat nic. Vlastně, teď bych nic neudělal, tak bych nic neskazil, že jo? No jo, to je prostě normální. Proto se neradi rozhodujem. Ale jsem tu s váma v tom životě a prostě my se jako neradi rozhodujem. A vždycky trošku jako a máme pocit, že chceme, aby nás tam ten život jako dokopal úplně sakum prdům dokopal na hromádku a pak teprve se jako rozhodnem, jako doopravdy, jinak to je jenom jako a možná, co kdyby, a jako jo. Takže vidíte, že to tam nemáme v pořádku. A že by bylo velice dobré se teda umět začít rozhodovat. A to je pro mě ta manifestace. A to je ta část toho, té tvorby toho Boha, toho Adama, který zase používá tu neurální síť toho člověka. A v těle je zase pět neurálních sítí, nebo pět chování neurálních sítí. Těch pět chování, těch aspektů, těch elementů, se projevují jak v kvantové úrovni, tak i v té neurální, protože neurální sítě jsou teďka posledním jakoby důkazem v našem těle, že objevili několik neurálních sítí, které nejsou přímo spojené s naší nervovou soustavou a to tudíž s mozkem. Dalo by se říct, že nervy a mozek je jenom takové jako vyhodnocovací centrum, které snímá informaci z mnohem rozsáhlejšího pole, kde je vlastně doopravdický ten proces těch kvant v tom reálném čase. fungují v těch kvantových sítích, to znamená v celém těle. A mozek jenom vybere, opravdu jenom jako vyhodnocení jako té nadměrnosti dat, který pak vychází, jo, z toho prožitku. To znamená, ty neurální sítě jakoby reagují na tu tvorbu, jako řekněme. Já se pro něco rozhodnu a teď najednou ty neurální sítě se vlastně začnou plnit a měnit a narážet na to, co dokážu a nedokážu, jestli to rozhodnutí jako ustojím, neustojím, tak oni se začnou formovat tím, jak my se k tomu postavíme, k tomu rozhodnutí, jako tvůrce, jako Bůh, jako manifestace. Můžeme přejít teda k té analýze, kdy si zase dáme 5 podnětů, zase si vezmeme papír a tužku, aby jsme si tam mohli napsat nějaké reflexy, reakci, jak na ty kvality budeme reagovat. Tak, dávám ještě chvíli prostůrek, abych napiju.
1: A prostůrek tady udělám i Marcelce, která se zapojila z posluchačů a ohledně čistoty a že to je dech, rosa a chůze v orosené trávě, jemný vánek ve vlasech. Tak Marcelko, velmi romantické a příjemné.
0: Děkujem.
1: Díky.
0: Děkujem. Tak, jestli jsme připravení, zkusme zase toho našeho pozorovatele, ať jsme schopní si přečíst, analyzovat a kvality elementárního chrámu, projevené manifestace Boha Adama. A první podnět, který budeme naciťovat, je instinkt.

Instinkt, to je taková ta rychlá reakce. Takový ten reflex, který máme. Dost prostorů. Můžeme zkusit další podnět. Šifra, tajemství.

vám odkryla, co měla. Můžeme jít další kvalitě. A to je etika. Kvůli chování.

Tak to budu zvědavý, co jste tam napsali. Tam píšete opravdu, tady hosté píšou tak dlouho. Jsou tam u té etiky a chování, to jsem nečekal. Malinký prostůvek.

Tak a byl bych teda rád, to bychom začali další kvalitou. To je světlo, impuls.

0: No.
1: Máme tady poslední podnět pro vaší reflexy. A to je provázanost.

0: Tak, tak já vám děkuju, jste se takhle snažili a byli jste i trpěliví. Doufám, že vám to přinese, co zrovna teďka potřebujete. Nad té vaší vnitřní bytosti. A já samozřejmě jsem obrovsky rád, protože se i taky trošku přinutím nad tím jakoby přemýšlet stále. A pro mě vlastně tato část tvorby toho Boha bylo trošku, mně se do toho nechtělo. Já jsem se stále schovával u té bohyně, prostě v té náruči té bohyně, té matky, a prostě jsem jakoby nechtěl do té další tvůrčí fáze. A samozřejmě je to trošku logické, jo, jsem třeba jako chlap, tak můžu mít jako averzi k těm ženám a takhle, jako bývá to často. Ale já to vnitřně cítil, že tam mám jako pokoj. Tam mám jako dostatek jakoby času na všechno. Tam je taková pohoda. Tam mám to, jo, našel jsem to dno, to lůno, tam je ta důvěra, tam je to případné obrovsky jako úžasný. A že já teď najednou musím s tou kůží jakoby na trh a musím najednou jako něco říct, něco rozhodnout, něco manifestovat, mě připadlo jako dost traumatický. A vůbec i v životě, když si to tak vemu, tak jsem radši byl ten introvert a nerad jsem se dělil o ty své zážitky, nebo vůbec jsem se nechtěl ani dělit, mě to vlastně jako nezajímalo, jestli to někoho zajímá, jo. To je, abyste věděli, že jsem k tomu neměl žádný sklony, že to mě přivedlo až to nutkání to sdílet, jo, že najednou se potřebuji jako vypovídat z toho. A tady to najednou jsem narazil a říkám, a kurňa, tak to ten Bůh je, tak to bude bolet, jo, to prostě, no, tak jsem postupoval velmi polehoučku tady, jo, k té bohyni jsem se jako tulil, ale tady to bylo takový jako, jak to uchopit, jo, co s tím teda mám dělat, jakoby s tím mužským projevem toho Adama. Mně připadly totiž strašně, všichni totiž mužové takový jako máčovský. Jestli znáte, co znamená máčovský, tak to znamená, že jsou právě, že snědli moudrost všeho a jo, jsou takový vládnoucí typové, máčové, jasně, máčovský. A já jsem ty chlapy prostě nechápal, a proč hrajou ten fotbal, a proč tak křičejí u toho, a proč dělají ty auta, proč mají ty auta, a proč se tak chovají, a jsi to pochopil až teď? Že oni prostě nemají vyvinutý ten systém, jo, prostě těch neurálních sítí. Oni se neumějí použít toho muže správně, jakoby toho Boha. Jo. Oni tam prostě cpou zase jiný programy, které prostě jsou docela narušují ten vývoj. To znamená, já jsem si úplně, moc se mi líbí, třeba ta provázanost, jo, abych vám to jako osvětlil, tak zase řeknu spíš ty elementy a pak si začneme vyprávět, takže já nechci přeskakovat, ale ke každému teďka tomu podnětu my si doplníme elementy, abyste měli přehled. Takže začneme, povám se tím instinktem, ten byl jako první. A samozřejmě tam máme zase element země, instinkt země. A teď to je jako zajímavé, ne? Jako jak to, že to chování té neurální sítě vlastně zajišťuje jako ochranu toho života. Instinkt ochraňuje živoucí sílu, která je ve vás. Že? Takže ona jenom je tu život, když jste jako obživli. A jedna ta, vlastně ta pozemská síť toho Boha má za úkol chránit ten život, chránit svoji existenci. A teďka, když my to jako přežijem, jako, jak to jako říct, jako máme tam spoustu dilemat, které jsou součástí našeho instinktu. Někdy se stane nějaká situace a my najednou zůstaneme stát a nevíme, co máme dělat. Najednou úplně nedokážeme ochránit sebe, nedokážeme ochránit nikoho ve okolí, prostě nám jakoby jsme jak opařený a vůbec jako nechápem, co máme dělat. Já si nevím proč, já si vždycky pamatuju, říkám si, ať se komukoliv stalo, z mých přátel, nebo jsem dělal sport, tak vždycky jsem jako měl tendenci jako být záchranář, takže jsem vždycky skákal jako první tam, kde bylo nějaký štěstí. Když jsem něco slyšel, jak jsem běžel, někoho zachraňoval. Několik bouraček jsem já osobně prožil i viděl, takže jsem tam hned běžel, hned vytahoval, pomáhal. Ale reagoval jsem velice instinktivně. A i když jsem nikdy jako nevěděl, co mám dělat, tak v tu chvíli, jakmile šlo o můj život nebo o někoho život, tak jsem věděl, co přesně mám všechno udělat. Abych zachránil ten život. Nebo aspoň, abych ochraňoval ten život spravedlivě. Aby se ta neurální síť z toho ponaučila, z toho instinktu. Je to takový ten put sebezáchovy, jak se o něm baví. A teď vidíte, kam to vede. Proč jsou vlastně války? No, protože jsou kvůli té praštěné sexualitě, že jde o ty ženský a chlapy, a proto se mezi sebou perou. A to vlastně celý tohle to vlastně jako je. Jo, že ta válka je vlastně put sebezáchovy. Jo, nepochopený instinkt, který přešel do té zvířecí fáze úplně, do té šelmy. A místo toho, abych chránil život, tak radši toho člověka zabiju, abych jako by třeba, víš, jako nemám jinou možnost, ne, musím ho hned zabít, musím přemoc ten národ, musím ho hned pokořit, takže tam jsme velice jako špatně nastavení. Jo, my bychom měli chápat život jako komplex, životní síla. Jo, někdy se stane to, že můžu udělat čin, abych zachránil někoho jiného a daruju ten život, jakoby. Není to jako ta oběť, ale můžu prostě jakoby, já mám dělat instinkt kvůli tomu, abych zachránil život. A ne o to, bych musel brát život. To prostě je obráceně než ten neurální systém. Já vím, že si řeknete, to je Gandhi. Gandhi, ten přece dělal ty demonstrace bez násilí. Vy se nechali pak všichni ty mnichové zmasakrovat a zabít jenom pro nějakou kvalitu. Ale o tom to víceméně jako je. Já nebudu jako ponižovat cizí život ani svůj život. Já ho chci chránit. Chci chránit všech život. Takže udělám cokoliv jiného, jenom ne někomu vzít život. V rámci půdu sebezáchovy. Udělám cokoliv jiného. I kdybych měl zdrhnout, i kdybych měl přeskočit neskutečnou věc, abych někoho zachránil, tak to udělám. Víte, v tom je ten instinkt, že najednou jste úplně naplněný tou živoucí sílou, že dokážete opravdu jít zázraky. To je pro mě báječná věc. Někdy to člověk samozřejmě přehání, jak to říkám, dostává se do té oběti, pak tam, že on se radši obětuje pro ostatní, než aby prostě jakoby přiznal, že se necítí dobře, že je potlačovaný v té živoucí síle. Takže někdy to děláme i obrácení. Máme tam spoustu těch poloh. Buď je tam ten lovec, nebo je tam ta oběť. Je tam i ta praštěná sexualita, kterou máme pokřivenou. Jo, ten lovec, oběť a takhle, to je s tím hodně spojený. A většinu vlastně útoků, které jsou braný, tak jsou vlastně kvůli této dezinformaci v rámci sexuality. A tohle toho půdu sebezáchovy, že určuješ vlastně, kdo má žít a kdo nemá žít. To je obrovský téma. A wow, takže šifra, tajemství, tak to je element vody. Jo, to byl podnět pro to, aby... A představte si, že další chování té neurální sítě je, že ona zašifruje všechny informace, které si chcete zapamatovat a pracovat s ní jako v rámci moudrosti, tak ona zašifruje do vaší speciální šifry, který jste jenom vy, že vy jste ten speciální pohled, vy jste ta nastavená bytost, která má unikátní adresu, kterou si ještě dokáže tu zkušenost a ten prožitek zašifrovat, aby vám to nebylo odebráno. A vy i dokonce zanecháváte teda ten punc té šifry, takže každý ví, že jste to udělal jako vy, jo, že tam necháváte ten punc. No. Proto ta šifra je unikátní. To znamená, že my uvolňujeme ze sebe takové ty informace, které bereme jako probuzení. Tak ono to funguje tak, že my rozšifrujeme tu síť a porozumíme tomu příběhu. A díky tomu se uvolní ta informace z vašeho těla. Takže to zašifrování je velice důležité. Umět zašifrovat a odšifrovat, nebo to tajemství s ním pracovat, aby jsme si to neblokovali. Protože proč nevidíme do svých buněk. Proč nám nedokážeme přečíst ty informace? No protože ty informace jsou zašifrované v tom projeveném stavu. My jsme je zašifrovali dokonce svojí vlastní šifrou. A dokud na to nepřijdeme, jak jsme to udělali, tak se nám neuvolní ta informace. Z jakékoliv buňky, z jakékoliv DNA. Takže velice unikátní umět dešifrovat, jo, dešifrovat to, ten symbolický symbolikum, které může naznamovat ta šifra. Ono to má smysl toho tajemství, jo, že to tajemství jsem tam schválně jakoby zadal, protože mě to spojuje, jako, že ta šifra má ochraňovat, co je jako ryzí, aby to nebylo před zraky hnedka okamžitě vybrakováno. Když vy něco ještě jako zpracováváte, aby se to stalo tou složkou, kterou už chcete sdílet, tak je to teprve ryzí, jestli to snažíte teprve dosáhnout nějaké ryzosti. V té chvíli jste zranitelní. V té chvíli vy potřebujete, abyste si ty informace uměli uchovat a ta je ta šifra. Jakmile to zpracujete uvnitř do té celistvosti, tak se vlastně ta šifra změní a uvolní a zapojí se do toho vývoje. To znamená, jste pak dohledatelný, jakože ano, na to přišel tady tenhle člověk, tam má své označení, tu šifru, tu svou jedinečnou šifru. To je krásná věc a to je element vody, projev Boha. Tu kvalitu. Máme tu další kvalitu, etika, chování. A to už asi vám trošku naznačuje, to je taková ta forma té analýzy, kterou se tady učíme, jako takové vnímat to chování. A to je element vzduchu, projev Boha. Element vzduchu je ale etika chování. No, tahle ta naše analýza, nebo to pozorování toho chování, ta analýza, je velice důležitá, protože já to tady u vás obrovsky vidím. Člověk si nerad vstupuje do té kritické fáze. On nerad vstupuje do těch stínů, takže nejdřív on pozoruje, co je na tom pěkný, co mu to přináší, ta kvalita. Ale jakmile on začne jakoby jít do hloubky těch elementů, víc je prozařuje jakoby v tom chrámu srdce, tak se mu právě odkrývají i ty stíny, který dlouhodobě potlačoval. A to je to utrpení a strachy, který si zastrkal do toho podvědomí. V této chvíli tvůrce prostě není na plat, všechno musí jít ven, všechno si musí odvětrat, protože kdybyste dostali plnou tvůrčí sílu a měli tam schovaný tyhle ty kostlivce a tyhle ty nepříjemnosti, které jste nespracovali, tak by to bylo pro vás velice destruktivní. Takže velice opravdu na místě tou analýzou všechny dostatečně prozkoumat. Celý ten prostor prozkoumat a to je ta analýza. To je ta etika chování. Já prostě jenom neutrálně pozoruju tenhle ten nástroj, jo, v tom prostoru toho mýho života. No, to je obrovská věc. A tady ta analýza, na tom vydělávají nepředstavitelní prachy lidí. Protože oni vždycky si vytvoří jako nějaký nástroj, jako jak si člověk může analyzovat nějaký problém v rámci nemocí, v rámci psychických, emočních stavů. A vy jdete na ten kurz, tam se jakoby pak zanalyzujete, s čím máte problém, pak vám řeknou, co máte dělat. No a vás to stojí strašný peníze. Teď si představte, že každý z vás to má v těle, dokáže sebereflexy, protože má srdce a protože má tuhle tu neurální síť, ta úplně skvěle dokáže prozorovat to chování, dokáže skvěle analyzovat všechno. To znamená, že jako blaho element vzduchu vám pomůže k sebereflexi. Jo? Už nepotřebujete, opravdu nepotřebujete, všechno v sobě máte, jenom tomu dejte prostor. A nakonec zjistíte, že všechno v sobě máte, že jste to jenom neviděli, nebo jste se špatně dívali, jo, formou té analýzy. To je kapu. Ne každý je schopen uvěřit, že si dokáže sám sobě nelhat, že si něco nevymýšlí a že to vnímá velice neutrálně právě a velice kriticky. To znamená, že se neschovává jako za tím růžovým, za těma brejlema růžovejma, ale že sebe vidí kriticky. Protože si opravdu zahraje tu roli toho tvůrce. Tak, jo, já prostě mám rád, když se odehraje nějaká situace a já se pak koukám, a které té části toho elementárního chrámu na to zareagovaly. A které části umím jakoby tam dát, a které neumím. Dám třeba příklad. Odehraje se mi nějaká nemoc, nějaký proces a já teďka to pozoruju a říkám, analýza, no tak co jsem dělal? Sněd jsem něco špatného, nebo já nevím, nějaká bakterie, nebo Bůh ví, co se mi stalo, no to je naprt analýza, to mi nepomáhá, že jo. No tak já bych musel jít jako do hloubky a teďka najít třeba, nechovám se třeba nějak jako nevhodně, to tělo pak třeba není připravený na ty různý překážky, které tu ten život přináší. Jo, není to třeba tím, že nejsem dostatečně připravený, že nemám tu imunitu dobře vytvořenou, nemůže to být někde ještě jinde, nemůžu pro to něco udělat. A tím analyzuju. Skvělý. To je skvělý. Já jsem touhle analýzou pak došel k tomu, že jakýkoliv jako projev, který se mi odehrál v životě, jsem si dokázal okamžitě jakoby odrazit v té reflexi a viděl jsem, ano, teď s tím teďka pracuju, ano, to teďka mám v té vědomé praxi, ano, ten nástroj tady teď opravdu řeším a čistím, proto se mi teď projevuje tohle v životě. To je úplně super, teď já to teď krásně můžu reflektovat a mám tam tu analýzu. Super, geniální. Takže jako pro mě blaho, když to někdo umí dělat sebe reflexy. A máme tu element ohně a to samozřejmě je impuls nebo to světlo. Je jako docela logické. Brát to tak, že to chování v tom neurální síti je, že něco musí udělat jako reakci, jako impuls v té síti, jako poslat zprávu, jako aktivovat to, jo? Kdy jako pošleme impuls. Takže tyhle ty impulzy, které procházejí celé tou neurální sítí, je právě ten oheň. Že se to dává do toho pohybu, že jsme v tom impulzu. To je velice jako důležitá věc. Protože my, když máme málo ohně, tak on prostě ten neurální síť jako nemá ten svůj proces ve správné, jako nemá tam dost energie, nemá tam dost šťávy, aby ten kvantový proces mohl procházet. Takže převážně to bývá tak, že když zažijete nějaký jakoby nějaký silný psychický, emoční třeba proces, tak člověk spí hodně, je takovej jako vygumovaný, že vlastně vůbec nemyslí, je takovej jakoby úplně standby, jakože odpočívá prostě ve svým. Tak to je přesně to, že tam nemá ten oheň, že prostě narazil na něco najednou, že nemůže zpracovat, protože nemá ten výkon, nemá tu energii. A to zase trvá, než to člověk jako navrátí do sebe ten oheň, aby mu fungoval v tu chvíli, kdy on potřebuje. To znamená, že já když potřebuji stimulovat, jo, ten neurální proces, no tak tím ohněm navýším to světlo, ten oheň a stimuluju ho a jsou ty záblesky a najednou ta neurální síť funguje a najednou mám tu odezvu a najednou tu začne to kmitat. Takže úžasný dár pro mě. Jo, já jsem s tím měl problém, protože já jsem se nerad viděl ve světle. Já jsem naznačoval, že jsem se radši schovával v té jeskyni, abych nemusel jít na světlo. Abych nemusel lidem říkat ty svý prožitky z té jeskyně a nějak to manifestovat. Takže to byl velký odvážný čin pro mě, jakoby ty všechny prožitky potom prohnat tou neurální sítí a vyprodukovat něco, co můžu jako touhle naší omezenou řečí trošku jako vysvětlit, co to bylo, co se to odehrálo, co mi to pomohlo, co mi to znovu obnovilo, jaký potenciál nebo jakou tu manifestaci pro tu tvorbu, jako tvůrce. Wow. No a poslední, to byla ta provázanost. A A to je zase ten sjednocující element aspektu Boha. Pro mě ještě jsem to nazýval jako astrál, nebo ještě se tomu říká i soucno, jako ta prvotní projev té tvorby. Takže byl nejdřív jakoby ze zdroje přišla nějaký smysl, nějaký impuls a ten impuls vytvořil první projev. První světlo tady v té tvorbě. Pro mě to bylo, že to je ta prvotní síť, že jsem to nazýval dřív jako prvotní síť. A ten prvotní záblesk, který vytvořil tu provázanost všech. Ale my jsme naprosto provázaný. Je dokázaný, že na té kvantové úrovni neurální jsme provázaný s každou částečkou existencí tady, v ten duální světě. To znamená, že prožíváme všechno najednou. To by i znamenalo, že je to to všechno, ta síť. Jo? Ten sjednocující prvek je ta prvotní síť. Kdežto u té bohyně, to byl ten éter, to znamená ta prvotní čistota, to prvotní nic. A pak je to, jo, v té tvorbě je to se ta prvotní soucno, to sjednocující prvotní tvorba. Tak, doufám, že jsem vám to nějak objasnil. Že jsem byl dostatečně srozumitelný. Když tak, kdyby někdo chtěl, tak samozřejmě můžete, máte i tady teď prostor, samozřejmě i vy jako hosté, tak bych byl rád, i kdyby diváci se chtěli přidat. Tak, dávám vám prostor, můžete! Chvála!
1: Tak, já klidně začnu. Pro mě bylo jako zajímavé, že vlastně než jsme začali, tak, nebo když jsme těsně začínali, tak mi přišla věta, nikdy nejsi sám. A já bych si to stavila právě u ohně.

0: velmi tvorbu. A dneska jsem moc ráda, protože vlastně to, co cítím z ohně, je opravdu veliký respekt a přípravu. Jsem moc ráda, že vlastně té energie se už nebojím, ale vnímám, jak obrovsky jako důležitá ta příprava, ta očista vlastně jako všeho je. Protože jsem si vlastně jako uvědomila, že tak jako vše působí na nás, tak my působíme na to vše. A u té provázanosti to prostě fakt já nemám slov. Tak jak začínalo vlastně celý ten proces větou Nikdy nejsi sám, tak u té provázanosti vlastně přišla věta Staníš se pro celek. A vlastně namalovala jsem tady tři bytosti s holema a přišla mi k tomu velmi zajímavé atributy, takže si to zase ještě jako dál budu prozkoumávat. No, takže jsem tak jako hodně vnitřně jako dojata. Protože se mi jako nějakým způsobem cítím, odkrývá něco, na co jsem jako vlastně dlouho čekala a uvědomuji si, že jsem to vlastně jako cítila už jako dřív, ale bála jsem se vlastně si to přiznat. Takže takhle za mě. Děkuju.
1: No, tak to chvála, protože to je zajímavé, že my tu provázenost máme daný už z té prvotní tvorby a my si ji hned okamžitě zakážem, že na to nemáme právo, na tu provázenost. Což je jako zajímavé. Děkuju ti, Pájo. Tak, hurá, do boje.
2: Já bych navázala, protože přesně jako ten impuls a tu provázanost jsem měla takovou trošku jinou než všechny ostatní. A přesně, měla jsem tady takový hezký pocit u toho světla, jo, protože jakože záblesk, probuzení, nový vznik, energie, formování něčeho nového, naladění na lásku. A to mám radost, protože přesně, já jsem doteďka měla obrovský jako obavy jakoby projevit. A tohle vnímám jako posun. Jo, že mám pocit, že už jsem schopná ten impuls vnímat jakoby pozitivně. A ne jako tlak do něčeho. Ale pak ještě tu provázanost, tak tam jsem, to bylo pro mě jako nejvíc neuchopitelné. Takže jsem tam měla jakoby spojení, propojení, spolupráce, otazník. Šla mi tam ta síť, to mi tam šlo, ale ani už jsem to jako neuměla jakoby napsat a obava. Takže tam vím, že tam mám teda a už se mi do toho nechtělo jít. Už to bylo prostě, tam mě to stoplo a jako říkám, aha, a nazdar, jo. A jenom možná si zmíním, že ty předchozí, to je hrozně zajímavé, jak jsi říkal, že vlastně máme jít do toho negativního, protože mě se tam u těch předchozích i ten instinkt, šifra, etika vždycky ukázalo něco negativního, jo, jakože instinkt, jakože žádný nemám, špatnýho mám, neposlouchám ho, takovýhle. A když jsem si začala prožívat tohle negativní, tak mi tam přišlo, ne, to nechci. A pak mi tam šlo jako, OK, jít do sebe, hledat, nacházet, jo, jo, jít do srdce. Tak to je takový zajímavý. Takže vlastně teďka nevím, jako, tak mám jít víc do hloubky s tím negativním, nebo je to OK, že vlastně tam mám tu potřebu, jako, nebo tu, já jsem to vnímala jakoby pozitivně v tom, že tam změním tu negativní kvalitu v to pozitivní. Tak teďka takový otazník.
1: Je, tak to je krásný, máš to už v procesu. To je moc hezký. Já na to netlačím. Já to nechávám, jako aby se to transformovalo přirozeně.

0: protože my jsme jako zvyklí manifestovat s tím tlakem, s tím chtěním. A najednou zjistím, že se ta věc může provázat, aniž bych chtěl. A to je zajímavý efekt v tu chvíli. V tu chvíli najednou to, já už jsem se propojil, proč bych se teda já musel chtít s něčím propojovat, když už jsem provázán. Takže to mě vlastně přistalo k tomuhle, že já jsem si přestal tohle úplně blokovat. On se mi ten příběh okamžitě otevře celý. Takže já cítím, že něco potlačuju, jakoby, tak okamžitě tam dám tu provázanost a najednou se mi dopoví, proč to potlačuju. Celý ten příběh se mi jako začne doutvářet. Že mám najednou jako k tomu mám najednou příběh, k tomu prožitku. A to mě velice, velice jako posunulo dál. Byl jako schopen a i tu kritickou věc, přesně, jak jsi říkala na konci, vidět velmi vývojově. Velmi to vývojově.
1: A jakoby jet i v tom negativním, protože jo, to jako necítím se v tom dobře, že jo, cítím ten tlak.
0: To je ta neutralita, přesně.
1: A nemám to zastavovat teda.
0: Jo. My dokonce, aby jsme znovu to trauma právě neprožili, tak máme obranný mechanismy. Jo, proto se tyhle ty mechanismy uvolňují, když se člověk opije alkoholem, tak on automaticky mu tyhle mechanismy odcházejí a on se začne chovat najednou jako to, co v něm skutečně je, jakoby, jak je naprogramovaný. A to je vidět, že najednou, jak má člověk někdy chodí zastřízliva do hospody, tak se docela pobaví. Protože zjistí jako opravdu, co v tom každém člověku jako je hned a nemusí být žádný psychiatr, jako začít se jenom dívat. Takže to tak, jo, super, hezky jsi to, uchopila.
1: Děkuji. Aha,
0: tak jo, tak dáváme prostor. Chce někdo ještě vyjádřit? Můžeme.
2: Můžu? Dobré, já počkám.
0: Tak počkejte, Robert tam není vidět, ale on tam byl schovaný, on se teďka jako osmělil, že nám chce něco říct, dáme mu prostor teda ještě, můžem, nevadí, Michal. Tak Roberte.
2: Ahoj. V prvé řadě ti chci poděkovat za vyznání lásky.
0: Ty brďo, dík.
2: Taky tě miluju a těším se, až se uvidíme zase naživo po dlouhé době. A prostě chci jenom říct, že jak jsme dělali tu Evu, tak normálně jak se najelo na krásu a na čistotu, úplně mě to vyplo. Neskutečně během zlomku vteřiny jsem šel úplně do útlumu, do spánku. A spravilo se to, až jsem to dal potom jakoby do srdce a s tím začal trošku pracovat. Jo. A chci se zeptat teda, jestli to mám ještě nechat odležet a pracovat dál s těma centrama, jakoby s těma planetama, anebo už se teďka začít pohlížet po té neprojevené Evě těch elementárních chrámů, co jsme dělali.
0: Ale to je takové jako už na ty centra, ale klidně řeknu. Prosím tě, to je ta, jak jsem říkal, že máme meridiány, to jsou prostě jako linie, energetické linie v celém člověku, které jakoby spojujou a jo, s těmi centry. A teď si to jako představ, že ty meridiány, jakoby ta síť, jo, teď najednou, do té sítě přijde ten záblesk toho ideálu, jo, jakoby té prvotní jedinečnosti, té kvality. A ona jako cinkne do té sítě, jako do té hladiny a teďka ji rozvlní a oni začnou vyplývat na povrch ty místa, které ještě mají jakoby tu nestransformovanou, tu hadí sílu, která se vlastně zaciklila a nekrystalizuje ten meridián. Jako. A v tu chvíli, jak mě jasně na toto vědomí narazí, tak ono udělá právě ten obranný mechanismus a to je ten útlum, aby se to jako začalo jako uvolňovat. Jo, že jakmile my jsme moc napnutí a jsme v té manifestaci a furt já chci, já musím, teď se to musí stát, tak se to nestane. Protože my potřebujeme jít do útlumu. My potřebujeme, jakmile jsme něco zjistili, na něco narazili, tak ne proti tomu bojovat. Rozpustit to. Čistota. Hej? Zase pak záblesk, narazíme. Čistota. A vy prostě putujete jako po té síti, po těch meridiánech toho těla a roznášíte z těch center jakoby ty projevené a neprojevené kvality a toho vědomí téhle duální tvorby.
2: Takže tou láskou.
0: Ano, vždycky, přesně. Vždycky se to jako vrátí k té, tomu prožitku, aby si jako uvědomil, čeho se to jako týká v té evoluci. To tě spojí s tím vývojem. Ona ta kvalita najednou už se nezacíklí, jakmile se vrátí do toho cyklu, tak krystalizuje, tak se nezacíklí, krystalizuje. V té chvíli najednou už to není hadí síla, už to přechází zase do té prvotní linie, jakoby té dračí síly, která dostala jakoby naspět a jakoby tu svoji prvotní tvorbu, že zase ty křídla, že si navrátí, takže vlastně vzestupujou, takže všechny ty úrovně, které jsou pokřivený jakoby tou hadí silou, tak se teďka transformují a to transformuje i celý náš meridiánový systém. Jsi totožnej s tím vesmírem, to jsi mikro i makro, makro vesmír. Takže ta nerovnováha i v tom vesmíru se bude odehrávat i v tvém meridiánovém systému.
2: Jo, to sedí.
0: Konce to je tak hustý, jo, že normálně ten... my totiž v sobě nesem různý genetický materiál různých linií a každá ta linie jsem vložila jakoby různé kvality, takže ten člověk je přenastaven, že ty centra se mu přenastavují podle toho, jaký genom převládá. A tady na Zemi je ten projektor, to lidství, a to vloženě podporuje planeta svojí vibrací a ta vytváří genom, který je univerzální pro toho pozorovatele, právě pro toho, který je tím rozhodčím toho vývoje. To znamená, že ona ho upravuje do té přirozené podoby toho genomu, jaký jako tu má být nastavený, jo, jako přirozený. A díky tomu se ti potom jakoby přenastaví teda i ty meridiány, i ty centra, i ty projevy, ale je tam ta součinnost té trojedinečnosti, že vlastně si uvědomujeme jedinečnost lidství, jedinečnost božství a jakoby ta jedinečnost té celistvosti, ale na jednu stranu my si tím jenom aktivujeme ten proces té trojedinečnosti. Tím, že přijmem tu jedinečnost. Tu chvíli se nám začnou odehrávat všechny situace, které se snaží vlastně jako dokončit ten cyklus. Znamená, že když chci tohleto udělat a ty si na to cinknul a teď ses dostal jakoby do toho, že to tělo potřebuje být utlumený, tak v té chvíli ty putuješ do hloubky toho příběhu, do hloubky své bytosti, abys to víc provnímal v tom prožitku, aby si ten příběh celý načet, aby tam vzniklo to poznání, že? Aby to cinklo v tobě. Jo, takže to já děkuju i za tato poznámku, sice to není úplně spojený tady s tou analýzou, ale děkuju.
2: Jo, děkuju.
0: Tak ohlasila se
2: jo.
0: Michaela, Míša, chce nám říct něco k analýze?
3: Děkuju. Mě se tady tak krásně jako provázaly některé věci. Mě přišla po impulzu, že byla manifestace vedení, linutí ve světle a krása. Taky propojila i ta bohyně, možná bohem. Jakože se mi ukázalo, že vlastně tak vidím tu krásu, tak tam to vedení, tam mě to vede. Tak je tam to plynutí, no. A, jako tam je ta moje cesta. Bylo to provázanost. tam se mi to zase spojilo, tam, protože jsem tady měla propojení. Každá akce má reakci. Je to to vědění, vědomí, napojení na vyšší vědění a vědomí, že vlastně vím, no vidím, uvědomuji si, že každá akce má tu reakci. A propojilo se mi to s tím vzduchem, s tou etikou, kde ta negativní ráno může být jako, že je tam to vněšování, vnucování svého názoru ostatní. A kdežto, když je si člověk vědomý tou provázaností, tak to tak nemusí být možné. Tam ještě tam něco říkám, ty výjimky.
0: Navzájem mezi sebou samozřejmě v té celistvosti ty elementy kooperují. V rámci, jo, je tam ta služba, ta spolupráce. To znamená, že jeden bez druhého by to nefungovalo. Jo, že oni jsou opravdu hodně provázaný, protože ta provázanost je spojuje. Takže jo, pro mě je najednou to blaho, když jsem byl schopen jakoby vnímat jako ten celý projev těch elementů. Že nejdřív jsem byl jakoby takovej, že jsem hledal ty aspekty, takže jsem se jako soustředil na tu jedinečnost každýho, kde vynikám, kde mi to nejde. A furt jsem jako nechápal, jak je mám jako spojit. Jo, jako jak to budu vnímat, tu spojitost těch věcí. A musím říct, je to, o čem se tady bavíme, je to, že se vám opravdu rozšíří to vědomí a vy najednou jste buď tím ničím úplně, že se rozpouštíte do ničeho a jste, chápete ten začátek všeho, té evoluce. A nebo naopak máte pocit, že se stáváte jako vším, že vnímáte každou reakci v celém vesmíru, v celé existenci, najednou vnímáte celou tu kvantovou reakci všeho najednou. A tam to vnímám. Tam najednou vnímám, že my se tu sice bavíme o takových malých věcech, ale tyhle malé věci obsahujou jako celou tu tvorbu. Takže jeden tenhle aspekt se pak bude odrážet, jako třeba krása, jo, jak si o nich mluvila, ty krásné, se bude odrážet v celé té tvorbě, jo, kde ona bude potřeba, aby furt vyvažovala jakoby přesně tu harmonii, aby slaďovala lidi, aby byli všichni jako krásní. Tak to mi připadne jako geniální, že my lidi, ačkoliv jsme naprosto primitivní, tak se bavíme o takovejhlech velice mystických věcech, které byly dlouhou dobu jako tajemstvím. Tohle lidem je odkrývaný tím vzestupem. Tohle ty lidi odkrývají sami v sobě. Tohle odhalení vzniká z lidí. Jo? Oni se probudějí, odhalejí tu svoji totožnost, tu svoje umění. A to je to velké odhalení, které tu dáváme vlastně celému vývoji. My odhalujeme ten celý genom, který v nás, jakoby, že my ho máme blokovaný, oni se ho nedokážou přečíst. Přes tu naší šifru se nikdo nedostane do našeho genomu. Jenom my můžeme dát svolení. My jsme dali svolení Matrixu, aby ovládal jenom pár procent. Zbytek je celá naše genetická výbava, o který já se tady celý bavím, o tom celém vývoji, je tam vepsaný. Jsou tam i tyhle ty nástroje toho božství, jsou tam i ty v rámci té prvotní tvorby, jsou tam i celý genetický materiál lidství, jo? Že vlastně všechny aspekty, které se podílely na materiálu lidství. A teďka my, že to už zašifrujeme, tak jakoby zablokujeme ten vývoj v těch rovinách. Jo, že je to jakoby zajímavý, jo, že jsem říkal, proč každýho teď zajímá, jak ten člověk vzestoupí. Mně to připadne jako dost trapný, jako, že tady stojí všichni v pozoru a koukají na tu planetu a koukají na to, jak se člověk zachová v této situaci. A úplně si říkám, kurňa, proč to jakoby je, co je tak obrovsky zajímá, když by mohli hrát tuhle hru úplně někde jinde a bylo by to třeba zábavnější. Ale ne, ono jde o to, že oni, my jim nedovolíme si to přečíst. tím, jak jsme hloupí, nevědomí, tak jsme to sami zavrhli, že ten vývoj pošlem víte kam do velký pr. Jo, znamená, tím, že jsme ho i v sobě pohřbili, ten vývoj, tak jsme pohřbili i ten vývoj globálně, jako tvůrce. No a je vtipný, že oni tam stojí v pozoru a modlí se za to, aby my jsme se probudili, aby my jsme jim vlastně navrátili to, co je jejich, a oni se mohli evolučně posunout taky dál. Jo, je to takové celé jako vtipné, a teď ten člověk je furt jako takový jako kurňa, ale teď já jsem jenom člověk, já musím chodit do práce a já tu musím jednat s lidma, nesmím vypadat jak blázen, jak to mám jakoby udělat? A oni ti řeknou, ne, tady se to mění s tím vzestupem té planety. To znamená, že ty lidi se probouzejí, uvědomují si to ve správnou chvíli, kdy se probouzí i ta planeta. Takže ona sama určuje, a to i tak vnímám, že mi odkryvá ty roviny, které vnímám stejně postupně, jak se mi vyladějou ty centra, stejně hmotně jako tuhle tu rovinu. Akorát, že některé roviny vnímám, že stále nevyřešili tu hadí prostě karmickou zátěž. Takže na ně přijde jako ta drsnější jako transformační složka, když se člověk něčemu brání, tak taky to má pak drsný, jo? Že to je projev té nemoci a pak umře. Jo? Že to je vlastně to samé, co se pak děje s tou planetou nebo s tou linií, která je v nějaké časoprostorové vzestupové části. A všiml jsem si, že jak jsme na křižovatce a tady se spojuje jako nespočet těch časoprostorových lidí, tak ona vlastně jakoby tím vzestupem ta planeta ukazuje těm lidem, jak se mají chovat. A oni si sami vybírají ty časoprostorové linie, které jsou pro něj vhodné. To znamená, že jestli někdo říká, že vzestup do 5D, tak kecá, protože tady je možnost vzestoupit až ke zdroji. Tady není omezení, kam vzestupujete. Vy si vybíráte časoprostorové linie, které jsou pro vás důležitý, pro váš vzestup. To není daný jako nějak, to někdo žblepnul a šíří se to jako pravda, jo, se to šíří prostě všude okolo. Takže jasný, že to je dogma. Ale každý člověk si vzestup vytváří sám a kolektivní vzestup znamená to, že planetární a solární vědomí vzestupuje. A my lidi máme svobodnou vůli, jako v rámci lidství a pozorovatele, se buď přidat, nebo ne. Jiný jakoby něco mezi tím neexistuje. A teď každý je vlastně, teďka to vidím, úplně každý je hozený do toho, co teda chceš. Chceš teda se cítit dobře a vyvíjet se, anebo furt tu chceš plakat, jak nic nejde, jo, jak je všechno překážka, jak prostě, jako to, teď to každý dostává na talíři takhle každý podnos prostě, jo, teď se rozhodni, jak to uděláš. To znamená, i tohleto je ta výzva v rámci toho tvůrce. Protože já nemůžu najednou jakoby to nevědět a nepřidat se jako tvůrce do toho vzestupu. Protože ten vzestup vzniká, protože my ho vytváříme. On nevznikne tehdy, když my bychom ho nevytvářeli. Pak by vznikla zase nějaká cyklická, kataklizmatická, jako ten reset té civilizace a my jsme znovu museli projít zase tou hadí silou prostě a znovu se ponaučit i z těch divných jako srágů, protože jsme to jako nevyřešili. A teď, když vy to vlastně jako přijmete a začnete krystalizovat, no tak už pro vás ten vývoj nebo ty linie, které budou součástí jenom té hadí síly, se vás nebudou týkat. A to je jedno, jak to uděláte. To je jedno, jestli to uděláte skrz smrt, jakože umřete přirozeně, nebo jestli se vám to stane jako tělesně, to je úplně jedno. To je úplně jedno. Každý si nachází svoji časoprostorovou linii, na kterou naskočí dál. Jo? To je vzestupové čas. A ta událost se odehrává, řekněme, v nějakém úseku, ale nemělo to tak být. Mělo to být jako v rychlým zábleskovým, jako udělat záblesk, jo, jakoby, že by to způsobilo jako všechno najednou. Jinže se zjistilo, že ty meridiány a ten člověk je tak prosáklej tou hadí sílou, že kdyby to udělali, tak by se vlastně všichni ty lidi vypařili. Tady nebyla vůbec žádná vibrace, ani země to neměla zpracovaná, ta by se úplně zničila totálně. A takže vlastně nikdo nechtěl, aby se ty informace, co má člověk v tom genomu, takhle zničily. Oni je potřebovali dostat do toho vývoje, do vzestupu, aby se znovu navrátili do toho stromu. Takže nás potřebovali živí. Takže řekli, ne, udělá se právě nejdřív vzestup planetární a solární a ty lidi se probudí. Určitě se probudí, prostě tomu věřili. Lidi k tomu jako naznačovali, že mají tendenci ten vzestup podpořit. Takže lidstvo udělalo obrovský skok. To je nikdy nepředstavitelný, jaký skoky ty lidi teďka udělali. Já když jsem si to celý jako napozoroval a nacítil, jak jsem říkal, hele, oni vyřešili za pár roků to, co se řeší braky reinkarnací, jako jak pár takových rozhodnutí a úplně všechno lítalo. A pak jsem si říkal, co to je za kouzla. A to mi bylo řečený, to je vzestup, to je nám je obrovsky pomoženo, když se tomu odevzdáme v rámci té bohyně a když uděláme nápravu toho boha. Znamená jako nápravu té neurální sítě. Pozvat tu bohyni opravdu zase naspět a napravit toho boha. To znamená, aby tu tvorbu nedělal tak, aby byla náchylná na to nedorozumění, aby nebyl máčo. Aby nebyl Bůh máčo, přesně, za to budu bojovat. No, ty. Protože to pak spěje jako úplně k šílenostem. Jo. No, tak snad jsem vás tak motivoval. Máte ještě někdo něco krásného, kdybys někdo... Já myslím, že to akorát stačilo, víš, že 3 hodiny odplynuly.
4: Určitě 3 hodiny, no.
5: Já bych ještě rád řekl, protože to, co jsem napsal, to se mi vlastně nikdy nestalo. Já jsem teď popsal 2 stránky dohromady. A já jsem vlastně úplně jako v uvozovkách odzbrojený od mluvy, protože já asi k tomu ještě nemám jako vlastně co říct. Já to nějak potřebuji vlastně zpracovat, abych to vůbec mohl nějak dát do slov. Ono jako tam vlastně není žádné jedno slovo, z toho jsou prostě souvětí. A já jsem jenom koukal, teď mi takhle jela ta ruka, s tím chvilku třeba přestal, a byl jsem jako, co se to je, a teď mi jela znova. A jsem byl jako, co to je? No tak mám z toho radost, že zažívám teď něco úplně jako poprvé, protože vždycky to bylo tak, že to jenom jako tak vystřelilo a hned jsem měl pár jako slov a tak to jako končilo najednou. Tam prostě takovýhle jako slohy pomalu, tak jsem z toho takový, no, je to zajímavý. Překvapení.
4: Tak díky. Tak já se teda...
0: Jsi dobrý teda, pozorovatel, tak můžeš, Petrucho.
4: Já se teda taky připojím, taky bych psal, ale nakonec jsem napsal tady pár krátkých jako příběhů. A vy jste začali řešit to světlo jako oheň a provázanost a to zrovna je takový příběh krátký, který se mě hodně jako zalíbil, který jsem jí prožil, jo. A jsem to stvárnil tady do pár vět, vlastně světlo, teda tenký paprsek vyslaný z luna bláznivé čarodějky napříč všemi temnými světy, co potřebují probudit se, jo. A já jsem tam byl součástí jednoho toho z těch temných světů, kdy jsem ten paprsek, který asi aj hořel, bylo tak hořící lano, kterého jsem se chytl vlastně a klouzal jsem k té čarodějce, až teda jsme se dotkli, jo, a došlo k provázanosti, jo, a nevím teda, proč jsem napsal, tady je, někdy mě, počkej, a tady už špatně vidím, tady, někdy mě sere, každé tvé slovo, čin, myšlenka, ale co naplát mluvíš mými ústy, jsi já a já jsem ty. A pak se zase vidím, jak se třepotám na tom laně, jo, v tom nekonečném koloběhu vlastně z té temnoty do světla k té čarodějce a zpátky. No. Takže takový jenom krátký příběh, že vlastně došlo k té provázanosti asi s každým atomem i toho mého těla, protože jsem to byl vlastně furt a furt já.
0: Jseš wow.
4: Wow. Maro, ty jsi říkal 3 hodinky dobrý, ale my už vysíláme 4 a čtvrt.
0: Jo, tak to
4: no
0: sorry.
4: Jo, to je ten lineární čas. Toto, ale dobrý, ne, nechtěl jsi to, ne, že nechtěl. Ty jsi to chtěl, já tě znám, ty jsi to chtěl, ale bylo potřeba říct tady mnohé, zadařilo se. Pěkná hudba nám k tomu hraje. A mě se zastavili tak jo, tak normálně, prostě... mě se zastavili životní jako teďka vlastně takový ty potřeby funkce, vůbec jsem ještě nebyl, jako si ani
0: neskočil.
4: Sedím tady jak bobán a hledím a poslouchám vás, jako jo.
0: Tak já jenom, já jsem teda, já bych to trošku zakončil, my jsme udělali samozřejmě znovu takový jakoby ten materiál pro tu vědomou praxi, kdo chce jako studovat, tak jsou to zase PDFka takový listy, kde člověk může tohle prozkoumávat, o čem jsme se tady bavili. Mě teda, já když jsem s těma božskýma silama vlastně se jako bavil, jak to teď mám jako prezentovat, protože dřív ještě, když tu nebyl člověk a nebyl vyvinutý, tak oni, aby tady ty elementy a ten elementární chrám fungoval, tak se vždycky ty božské bytosti jako vydali do té tvorby, aby tam stělesňovali ty kvality. A teďka, protože se ta evoluce jako mění a navrací se to do člověka, tak vlastně ty elementy už nejsou jako spojovaný s tím, že je přinášejí do těch cyklů ty božské bytosti, ale naopak, že jako vznikají a navracejí se k člověku. Když to v té fázi toho vzestupu se ten elementární chrám projevoval, tož bylo zajímavé, právě jako stělesňovaly to ty božské bytosti. To znamená, že vždycky ten cyklus, aby se douzavřel, tak v tom chrámu měly přijít vlastně ty božské bytosti, které byly spojené se vzestupem vzduchu, vzestup ohně, vzestup vody, vzestup země. A vzestup čistoty. A teďka, když jsem si to jako představoval, tak každý jakoby ten proces toho vzestupu přivolalo právě ty bohyně, které s tím byly spojeny. Pro mě to byla největší podsta v mém životě, se setkat se všema těma bohyněma, protože to byly velmi vědomé, velice láskyplné, citlivé, velice podpůrné, velice dali mi obrovskou důvěru vlastně v můj jako potenciál. A vůbec jako s nima komunikovat a vyrůstat s nima, jo, že celkově jsem věděl, že jsou součástí toho vzestupu země. Celý těch 20 let mě jakoby vedli a vychovávali a léčili a zvědomovali. A já bych byl rád, kdybych se s váma vlastně jakoby podělil ještě tak jako závěrem o to vlastně, kterých historických bytostí se jakoby ty elementy a vzestup těch elementů týkal. Můžu nebo chcete? Na závěr jenom taková perlička. Tak dobře, kývete.
4: Perličku,
0: malou perličku. Takže prosím vás, a budeme začínat element země. Jak jsem říkal, je to živoucí síla, takže to byl aspekt bohyně, živoucí síly, takže bohyně života. Bohyně života je vlastně naše Gája. Ona nejdřív nebyla součástí úplně té naší planety, nebyla součástí té naší duše, ale protože ona se částečně potřebovala tím rozhodnutím jako vejít do toho vývoje, aby se k nám dostala blíž, aby nám jako víc zprostředkovala tu živoucí sílu, tak vstoupila vlastně do té planetární úrovně. Takže znamená, my jako planeta máme opravdu jedinečnou kvalitu, a znamená nejenom duši, ale i kvalitu bohyně. Že i tvůrčí kvalitu. Naše planeta má obrovský potenciál. Ve všech jiných planetách to je vždycky trošku jako jinak. U nás to je unikát díky tomuhle, že vzniklo její rozhodnutí svobodní a i podpořila lidstvo, že vstoupila přímo na planetární vědomí. Božská síla. To znamená, že jakoby hvězdné vědomí prostoupilo planetární vědomí. Jako spojení. Takže jedinečná substance, která začne jakoby to lidstvo živit. Jo? Že najednou ten život vstupuje a může vytvořit takový potenciál, aby vytvořila tu lidstvo. Naše Gaia je prostě bohyní života a pro mě to byl nepředstavitelný dar, pokaždý se s ní sejít a pokaždý si jakoby říct, a co potřebujeme pro ten vzestup a jak to prožíváme a pokaždý to v rámci té krajinotvorby a spolupráce bylo jako velmi, velmi niterné a hluboké. Obdivuju její odhodlání nás takhle neustále podporovat a živit nás, aby jsme tady mohli jako existovat. Takže chvála bohyni země, bohyni života. A máme zde element vody, tož asi každý vzpomene na dobu Atlantidy. To byla etapa, kdy tady bylo nejvíc vody. Taková vodní éra, takzvaně. Takže element vody tady hodně převládal. A ku podivu, zde byl i velice důležitý efekt. A to je jako by, že tomu lidstvu se mělo předat, nebo tomu projektu toho člověka se mu měla předat vlastně i moudrost, evoluční moudrost. A v té Atlantidě se to pokoušeli jako do té formy vložit, aby ten člověk uměl s tím jakoby pracovat, aby uměl s tím elementem pracovat, takže tu moudrost, aby jako jo, uměl. A vlastně byla tam ta rozepře v té Atlantidě, že evolučně to lidstvo mělo získat, ale protože najednou se stala prostě věc, že bylo to hřiště rozdělené na to dobro a zlo, a najednou prostě začaly protichůdný vývoje proti sobě soupeřit. Takže ten člověk nebyl schopný se dovyvinout, nebyl schopen přijmout tu moudrost. On byl schopen začal jí uctívat, jo, začal jí ze sebe vlastně vypuzovat postupně, začal uctívat, jakoby řekněme ty, že je někdo chytřejší než ten druhej a tím se ponížil. Vlastně je to jakoby hluboký, protože ona od té doby byla ponižovaná, ta moudrost. Díky téhle nadvládě, že někdo má jakoby patent na moudrost. Já jsem ji nazýval bohyně Atlantidy, protože byla součástí toho vývoje. Udržovala tam božský archetyp božství. A samozřejmě se nechtěla přidat do toho, aby ta moudrost mohla lidem ubližovat, takže se celou dobu snaží vlastně člověka navrátit přirozené moudrosti, navrátit element vody. A samozřejmě zůstala tady s náma, stále nás podporuje, ačkoliv, řekněme, Po tom pádu Atlantidy to měla velice stížené. Ten úpadek toho společenství, tím, že byla na nás vázaná tím vývojem, vlastně ponížil i její kvality, takže vlastně tíhla jakoby její božství, takže upadala i ona a nakonec některé ty části, které byly rituálně odňaté, tak všechny tyhle ty vlastně aspekty bohyně byly pak zneužívané pro černé aktivity vlastně těch okultně magických černých nápadů, které měly vždycky narušit ten vývoj. Takže vlastně zneužívali. Ta oběť byla zakázaná, protože ono vždycky, když to božství přišlo a udělalo oběť, aby nás lidstvo nějakým způsobem vyvedlo, tak se vlastně stal opak, že ta oběť dopadla jakoby špatně a ta by to se tam cyklicky taky takhle jakoby uvěznila. A nemohla pak vzestoupit, takže čekala, až lidstvo vzestoupí, aby znovu jako skupinově se uvolnily ty síly, které vlastně jako držely a tu moudrost, držely element vody. A i tu bohyni Atlantis, já jí říkal bohyni Atlantis, protože mě připomínala velice moudrou ženu. která samozřejmě je ve spojitosti všech moudrých žen, které tady běhaly, co ty vědmy, a přesně jak se dokáže člověk napojit na jakoukoliv informaci, tohle ta schopnost. V naší historii to bylo dlouho udržované řemeslo. Tak můžeme přejít do vzduchu a element vzduchu, to byla, bylo jako velký setkání. Já jsem vždycky obdivoval panu Marii, nevím proč, ale od malinka mi byla vždycky jako velice přínosem. Vždycky, když jsem se bál, jsem si jako představoval, hlavně když jsem usínal, že má jako, ona má, jo, to vyzobrazení té náruče a to je ten domov. Jo, takže já jsem už z ní jakoby cítil, že tam mám takový zázemí, kde se vnitřně jako můžu ustálit, abych ten svůj potenciál dokázal otevřít a dát světu. A to chce obrovskou důvěru. Jako, to opravdu chce najít úplnou tu pradůvěru všeho. To úplně jste pak tím lůnem. A nezapomenout, že Panna Maria se sem neustále jako vrací jako božská síla. Neustále oroduje za lidi, aby se navrátili do hvězdného domova. A ku podivu tu zanechala i jako Krista na misi, aby jakoby stělesnila ten akt, který tady neustále pro nás všechny dělá, že za nás jakoby oroduje, prosí, aby my jsme se konečně upokojili natolik, aby jsme přijali ty nekonečné možnosti toho domova, aby jsme si neblokovali tu manifestaci v tom domě, že ten domov, ten potenciál toho srdce opravdu otevírá a to je i ten vzduch, že se to srdce najednou stane vším. To je pro mě jako důležitý aspekt, že paní Marienka jako poukazovala na hluboký jakoby symbolismus, který byl samozřejmě v Biblii, tak všude jako trošku jako zakalený, ale když se pak s tou bytostí jako setkáte vědomě, komunikujete s ní a dlouhodobě spolupracujete, tak vy zjistíte mnohem víc, než když si přečtete Bibli. To vám jako zaručuju. Protože setkání s touhle bytostí bylo naprosté upokojení. Já jsem tak hluboko takový vnitřní mír necítil, když se vám podívala do očí. Já jsem byl tak naprosto upokojený, že jsem jakoby nebyl schopen si nic zakazovat. Nebyl schopen se nevidět jako ten nejvyšší potenciál té celistvosti. Najednou všechno šlo, nebyl žádný problém. Jakmile okamžitě se přestala na vás koukat, zjistili jste že najednou, že to neumíte, že najednou nic z toho nedokážete zase překročit, že jenom její přítomnost prostě byl zážitek a pomohla mi navrátit ten pokoj do toho mého domova. Pomohla mi najít ten můj potenciál. Už se tomu dlouhodobě nebráním, ale jsem velice šťastný, že ten potenciál prostě proudí a já nemusím jako vyloženě se dožadovat něčeho, že stačí jenom se upokojit, úplně přestat omezovat, najít tu hloubku toho svého potenciálu tím, že ho jenom přirozeně, jo, vyloženě přirozeně předám tomu vývoji. A to je právě ten chrám srdce. Já když jsem si to pak spojil, že ten brzlík a že tam je ta výchova a že to je ten domov a že to je ta Panna Marie, která nám říká, že máme své místo ve svém hvězdném domově, že prostě tam nikdo nás jako nevyhodil, že to je jako špatně celý. Tak říkám, to je úplně naprostý blaho. Já se teď cítím jako v tom mém srdci, cítím, že najednou se nebojím zářit, nebojím, prostě najednou to pouštím a už se nenutím zářit. Už mám pocit, že se nemusím nutit zářit, protože jsem ten potenciál objevil. To je důsledek toho domova. To je obrovský dar, který nám tady celou dobu přinášela. Snažila se vlastně jako neustále nám osvětlit, jak tomu dojít. Wow. Pro mě úžasný dar. Element ohně byl spojovaný s bytostí, která tady dlouhodobě teda byla spojená právě s tou krásou. A pro mě byla, říkalo se jí, bohyně růží, nebo jako paní růží. A to byla bytost, která byla dlouhodobě tady jako zainteresovaná, protože ona celkově má do vínku, že spravuje rajskou zahradu. Ona je prostě jakoby ta, která umožňuje té rajské zahradě, aby každé naše poznání, které máme, aby stělesnilo nějakou rostlinku právě v té zahradě rajské. A ona tam mohla vyrůst rostlinka. Takže ona zajišťuje to, aby ta krása byla. Aby takové rostlinky mohly tam vyrůst. A pak jako odleskem přijít znovu sem, aby se jako mohli realizovat. Jako já jsem si uvědomil, že to je nádherná věc, se vnímat v té jemnosti kráse, vnímat se právě v té ladnosti, takže harmonie a synchronizace znamená, že jste opravdu na to předivo prostě tak naladěný, že jak to jakoby říct, že nenarušujete ten vývojový pohyb. Takže se snažíte být jakoby přilnavý. To mi připadlo úplně báječný, protože tu přilnavost, ta je důležitá, ta přilnavost. Vy dokážete pak líp číst všechno ve okolí. Ta přilnavost, ta jemnost zjemňuje všechno. Najednou už to nejsou strohý informace, najednou ta jemnost to ještě víc ten povrch a tu strukturu vyjasní. Takže pro mě to byl velký dar vědět, že ta krása mě spojuje s tou rajskou zahradou. Že já, když vnímám tu krásu, tak vlastně v každém vidím tu rajskou zahradu, kde každý nese ty své rostlinky, ty plody toho poznání. A že každý má právo na tuhletu zahradu. Takže každýho potom, kohokoliv jsem potkal, tak jsem měl za úkol mu to přát, abych to v něm jako viděl. To mi to chvíli trvalo, ale jako blaho potom to vnímat, že to dokážete říct po každém. Ne třeba hned, třeba první reakce ještě, pomoc, co se to děje, a pak řeknete, OK, teď i tenhle člověk má právo, je součástí té rajské zahrady, teď je to člověk, prostě obsahuje krásu. A já nevím, jestli studujete trošku jako jiné jakoby nauky, ale o té právě té bohyně růží se hodně píše, to byla a hodně vzývaná právě v rámci i okultních magických sil, takže teď, když si to představíte, tak vlastně v rámci i té černé magie je jako zneuctívaná ta krása, vždycky vemou jako to panenství a tu krásu a musí to jakoby v té oběti jako týrat, jo, toho člověka a tím on vlastně zneuctí jakoby tyhle ty kvality a získá ten elementární chrám z toho člověka a daruje to tomu démonovi nebo tomu té temné síle. Takže obráceně my, když to teďka jakoby navracíme, tak když žádáme ty zpátky, jako navracíme ty zpátky, protože my jsme nevěděli, jestli jsme nebyli součástí nějakého rituálu někdy v minulosti nebo jsme nepřijali nějakou tuhle smlouvu, aby jsme něčeho dosáhli. Takže my pak se snažíme, aby se ten elementární chrám vrátil. A zase to dělám jenom v tom srdci. A přeju si teda, abych si vyřešil tu kvalitu lásky. Teď si jako představuju tu rajskou zahradu, třeba tu krásu, jak jako ji přijímám, jak vlastně jako jsem schopen ji prožívat a jako by vnímat ji v rámci i té lásky, že bych tam měl ten prožitek a to spojení. A to samý dělám, že s tou vodou, s tou moudrostí, že jako si přeju, abych porozuměl všem buňkám, všemu, aby se mi prostě ty věci nezakrývaly a nezašifrovaly. Takže jsem si vytvořil takové jakoby takový přání v tom srdci, aby se mi ten chrám takhle jakoby znovu navrátil ke mně. No a ku podivu to bylo součástí právě té krajinotvorby a vzestupem té božské síly tady zde na planetě. Takže vlastně jsem vždycky jako to viděl v krajině nebo v tom prostoru, nebo se to stalo v tom vývoji a pak se mi to dělo třeba, já nevím, tak 3-4 měsíce se mi to dělo jako sebereflexe v rámci toho vnitřního příběhu a příběhu té bohyně a příběhu té kvality toho elementu. že já jsem to měl ještě jako, že i ty bohyně v rámci toho vzestupu se uvolňovaly z tohoto a já jsem z toho mohl čerpat, protože v rámci spolupráce na vás jako působí ta kvalita. Takže na mě to bylo velmi transformační a musel jsem projít procesem té očisty do té míry, abych mohl dál zase spolupracovat. Já jsem byl velice rád a pak jsem si vlastně uvědomil, že oni mi řekli jako pápa, my už jako bohyně ti nesmíme pomáhat, ty jsi teďka dorost do nějaký tý stabilnější fáze a hlavně, když teďka budete mluvit o těch elementech, tak už to s náma nespojujte, protože my už jsme se z toho cyklu jako vyvázeli. A já říkám, wow, to znamená, že už nám jako nebudete pomáhat. A oni říkali, no, ono to je tak, že ta pomoc už je, ona už neustále je uskutečněná tím vzestupem toho solárního a toho planetárního vědomí zde tady, v té oblasti. A vy jako lidi to budete prostě jako z té setrvačnosti teďka prožívat. Stejný proces, který jsme prožívali my v té božské úrovni vzestupu, tak vy si teď prožijete taky. Tak já jsem jenom udělal wow, no tak teď nevím, jako to asi tomu nejde nějak říct jako ne, protože si to jako přeju, že ty kvality jsou pro mě opravdu hodně vývojový a musím jako uznat, že mi to velmi takže srovnalo a funkce všech těch endokrevních žláz a i se mi začaly řešit problémy, které jsem měl z minulosti, co se týkalo dyslexie, dysgrafie, různých poroch psychických, kdy ty neurální sítě byly prostě jako nabouraný a programovat zdeformovaný. A já jsem místo toho, abych rozvinul tu neurální síť, tak já jsem ji hned jako zablokoval, že jsem prostě neumím to a nechci to. Jo, že jsem vlastně jako nerozvíjel tu tvorbu toho Boha, že pro mě byla hodně agresivní. Tak jo, tak já jenom na závěr jsem to chtěl takhle zakončit. Jestli to nebylo dlouhý, tak končíme.
4: Na závěr, přátelé...
0: Ty tam, ty brděl, vy jste to vydrželi.
4: Já tady vydrželi člověče i bez potřeb. Mám tady kafičko, který tady už 4 a 3/4 hodiny ucucávám, usrkávám, už je teda studený, ale nevadí. Já na závěr tady mám krátkou výstižnou a krátkou básničku od naší posluchačky, ale fakt dlouhou dobu jsem hezčí krátký spojení slov neslyšel, jo. Úplně obyčejný, jednoduchý a v té jednoduchosti je ta největší krása a největší síla. A zní tak. V dnešní den se neotevřelo jedno srdce jen. Když se nad tím zamyslíte, to je nádherný, jo. Takže, a ono to má ještě pokračování, jo, taková nadstavba, ale to už je taková, jako, je to taky pěkný, ale toto je to srdce, jo, toto je to jádro a to stačilo, když to zaznělo a na tom se dá potom stavět cokoliv. Takže vím, o koho se jedná, takže děkujeme posluchačce a děkujeme přátelé všem posluchačům, přátelům Studia Deja Vu, všem tvůrcům, vám, hostům, ale vy jste dneska hostí hlavně Marka, jo, takže já jsem médium tady z Deja Vučka, i když jsem jeden z vás dneska, takže Máro, ty se tak už víceméně rozloučil, takže máš něco ještě?
0: Můžu to tak udělat, přesně, každý jed si teďka může říct jenom ten svůj poslední slovíčko, tak já taky děkuju za poslech, samozřejmě, že jste vydrželi a kdo si to ještě pustí, tak doufám, že vám to ještě nějak něco připomene a děkuju všem teda za i trpělivost, protože toho průvodce celkově se mnou a prožívají různé skupiny lidí, které navštivuju a sami si to vlastně na vlastní kůži zkoušejí. Takže jsem i rád, že mi dávají zpětnou vazbu, že to na ně určitým způsobem jako funguje tak, jak potřebujou, že to není pro ně nějak složitý, že se tam pak dokážou i najít. Takže moc děkuji za jejich trpělivost a snahu. Děkuji a posílám teda všem velké, krásné, otevřené srdíčko a doufám, že se mi to bude dařit takhle, protože nás čekají velmi krušné časy, tak doufám, že to tak nějak udržíme. Tak díky, ahojky, mějte se.
4: O veliký blagadar, om šanty, přátelé, hosté, posluchači, loučí se Petrucha z Dežavíčka a dobrou noc. A Marcelka, parádní vysílání, děkuje. Marcelko, taky děkujem za komentáře a za pěknou analýzu kvality. Tuším, čistota to byla. Takže těším se na příště. Ahojte.
0: Tak ještě klidně hosté, ať můžou ještě něco na závěr, klidně,
4: ano.
0: Nechtěj.
6: Ať se daří, krásný večer a děkuju moc.
4: Děkujem, Pájo.
5: Taky ahoj, děkuju moc za zkušenost, byla skvělá, děkuju.
4: Díky.
1: Tak já taky moc děkuju.
3: Děkuju.
1: Se mnou pracovalo a mluvíme se ségrou samozřejmě spolu.
0: Jo.
1: A přeju hezký večer a krásnou dobrou noc.
0: Taky.
4: Taky dobrou, přátelé.
3: Jo, děkuji.

Dobrý večer, vítejte u pořadu Přísně tajné, dokonce už je to teda číslo 196, to znamená, jsme tady s vámi poměrně dlouho. Mé jméno je Filip Turek a budu vás provázet dnešním večerem. Máme plno zábavných témat, stalo se několik neúplně veselých věcí, několik dramatických věcí, máme pro vás i zelenou krev. Mám potom vážná témata, ke kterým je potřeba se nějakým způsobem vyjádřit a také možná začneme tím, že začíná, že máme nějaká výročí, máme nový školní rok, takže jsem se trošku zamýšlel, jak vypadaly projevy našich prezidentů, když přáli nejenom prvňáčkům, ale i všem, co šli do školy, nebo co chodí do školy, nebo co začínají dnešním dnem chodit do školy, i vysokoškolákům, i všem, co jim začíná další rok. A malinko jsem analyzoval, co třeba přál dlouhodobě, jak k tomu přistupoval filozoficky třeba prezident Klaus a jak k tomu přistupuje prezident Pavel. Jo? Je tam poměrně zajímavých změn mezi tím, jak jeden z nich preferuje vyzývání k určitému individualismu, k osobní zodpovědnosti, k samostatnému myšlení, k porozumění světu i třeba vysokoškolákům, aby pochopili celý svět, třeba ekonomie, aby se naučili chápat svět okolo, byli kritičtí a tak dále. A potom třeba přístup prezidenta Pavla, který sází na pravdu a lásku, občanskou společnost, nebát se vlastních chyb a vlastní minulosti, určitý kolektivismus, je tam cítit stigma jeho minulosti z těch jeho projevů, opravdu, jak kdyby se člověk vrátil někam do jiného režimu, jinak ty projevy jsou reprezentativní samozřejmě všech prezidentů, jsou ty projevy na úrovni. Ale jenom tak, že i v tomhletom lze najít obrovské rozdíly mezi prezidenty a mezi třeba intelektuální úrovní prezidenta Zemana, prezidenta Klause a třeba některých dalších. Takže tím začínáme školní den.

0: nějaký odkaz v chatu nebo něco takového se nám povede tam hodit režii a tahle ta knížka bude dnes první cena pro ty z vás, co tady asi budete mít největší příspěvek, jako vždy. Nevím, jak moc to dneska stihneme, mám tady pro vás pár témat, krom toho, že máme první školní den, tak máme i zajímavé výročí, trošičku bude automobilový koutek, výjimečně zcela bude automobilový koutek, protože dnes 1.9., ale před 30 lety na Staroměstském náměstí údajně, i když podle té fotky to nevypadá jako Staroměstské náměstí, Václav Klaus představoval nebo křtil Škodu Octavii. Byla to určitá premiéra Škody Octavie, předpokládám, že ji znáte především z 1.9 TDI s matkou všech motorů. A dnes už máme XX generaci a samozřejmě Octavka je takový symbol českého kapitalismu, symbol českého úspěchu, symbol toho, že prostě v tom roce 1996 v září představením tohoto vozu jsme se symbolicky stali již transformovanou zemí toho západního střihu díky dokonalé transformaci, kterou jsme tady zažili díky Václavu Klausovi. Takže to je malý automobilový koutek. Potom tam máme ještě jedno takové smutnější výročí, protože na konci srpna, tuším 31. roku 2015, Angela Merkel řekla své slavné Wir schaffen das. Tohleto řekla tahleta dáma, která by se možná omylem dalo i říci Angela Merkel, pronesla a zaplavila Evropu problémem na generace dopředu a v podstatě nenávratnou hrůzou. Možná bych poprosil, z Insideru tam máme krátké vyjádření k migračnímu paktu, který vlastně je dnes také součástí veřejné diskuze a my ho musíme odmítat, protože je to něco, co nechceme, takže jestli můžu krátké video. A
1: bezpečnost v Evropě je dramatická. My jsme zatím jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, abych byl rád, kdyby to tak zůstalo. A to znamená, že přesně věci typu migrační pakt v budoucnu nám mohou velmi uškodit. Kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak bychom pravděpodobně museli přijmout 70 nebo 80 tisíc lidí, který i vy sám uznáte, že k nám rozhodně nechtějí. Za sociální systém Německa máme nezodpovědnost, za to, že polovina západní Evropské unie byly koloniální velmoci, které zbohatly na kolonialismu, my rozhodně ne, tak my za to máme nezodpovědnost podle vás. Jenom protože solidarita v rámci Evropské unie. Takže bezpečnostně absolutně špatně.
0: No a jak říkal Gabriel Attal, migrační pakt je přece jenom mechanismus, jak dostat problém z francouzských měst na východ, jakoby k nám. Takže bohužel je to velká tragédie, přitom to bych chtěl pogratulovat našim koaličním partnerům z SPD, protože dnes jsem si všiml, ne, tohle je špatně, my potřebujeme teď vidět tohle. Soud osvobodil SPD, chirurgové z dovozu byli podle něj nevkusní, ovšem nikoli hodní trestu. Tak a co dělala česká média? Kvičela o kriminálnicích, o tom, že si někdo půjde sednout, o tom, že někdo za plakát má jít do vězení a i ten soud samozřejmě o rozum. Takže prosím, žijme v právním státě, počítejme s tím, že vinu určuje soud, nikoli nějaký znalec, jako v mém případě, že nějaký znalec někde pro někoho napsal, znalec napojený na TOP 09 napsal, že se před 20 lety měl stát trestný čin, přičemž nevzal v potaz jediný důkaz a k vyšetřování nedošlo, protože logicky vždy, když chcete někoho pošpinit, tak řeknete, že se dostal před 20 lety, aby nedošlo k vyšetřování, aby nedošlo k soudu a ten dotyčný se nemohl bránit. Takže tito parazité, kteří se snaží parazitovat na klasickém právním systému, v kterém my tady žijeme, se bohužel snaží pošpinit všechny. Každý normální člověk ctí presumpci neviny, ta se nectila ani u SPD, ani u možná nevkusného plakátu, i když na druhou stranu správně se tuším Tomio, nebo kdo ptal, jestli má ho někdo pocit, že ta masová migrační vlna je plná jako modrookých blondiáků, no úplně není. Nemyslím si, že by to byl třeba můj styl komunikace, ale nevidím důvod, proč by někdo nemohl vyjádřit svobodu slova, projevu. Prostě pokud takto někdo vidí migraci, pokud někdo proti ní politicky vystupuje, má mít nárok na jakýkoliv plakát.

0: dát. Takže určitě dávejme pozor na to, než někoho nařkneme z nějakého trestného činu nebo přestupku, jako je to třeba v případě nějaké nehody nebo něčeho takového. Počkejme vždy, než to vyšetří příslušné orgány, protože ti mají právní povědomí, ti se tím živí, znají a dané předpisy, dané zákony a nejsou nebo neměli by být ovlivněni nějakou dojmologií, co se týká toho, co předvádí média, masová nebo mainstreamová média. Za ně se často stydím a ještě více stydím za experty, kteří na základě mediálních kampaní dělají veřejné úsudky, veřejné rozsudky a stávají se lidovými soudci. Připomíná mi to můj oblíbený dávný film Kladivo na čarodějnice. Tam vidíte tu lidskou odpornou povahu, která se projevila za komunismu a za nacismu a projevovala se i dřív v historii, když bylo potřeba někoho ukázat prstem a toho upálit. Tohle to se děje, my se takto chovat určitě nikdy nebudeme, nebo aspoň já ne. Potom možná pro vás mám další posun k tématům. Samozřejmě k tomu se ještě trošičku vrátíme, protože jak jsem mluvil o tom, že kultivovaný, sofistikovaný, slušný člověk ctí presumpci neviny, tak já ji ctím také, ale bohužel ji nectí prezident republiky, doplatil na to, nectí mnoho novinářů, protože jsou samozřejmě právně negramotní, což jsme si už asi všichni všimli, ale máme tady i vážná témata, která bych chtěl dneska probrat a velké odhalení zelené krve. Možná tam poprosím, jestli bychom ukázali boj s zelenou krví, s Chobotnicí, je to tam. Já jsem možná si vzpomenete, označil určité konkrétní úředníky jako parazity. Co z toho udělala česká média? Všichni mě osočovali z toho, že jsem nazval všechny úředníky plošně parazity. Opět mají problém s češtinou, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka nebo kdo mají problém s tím vědět, co je to, nebo znát vid dokonavý a nedokonavý a neví, jaký je rozdíl mezi tím, že budu něco rušit anebo že něco zruším. Tito lidé neumí často česky a neumí dobře rozumět jejich vlastnímu jazyku a proto se divím, že byli v tak vysokých funkcích, ale už se nedivím tomu, jak to dopadlo. Dopadlo to tragicky. Takže možná si pustíme krátké video, kde jsem na tiskové konferenci, konkrétně ve sněmovně, na tiskovce představoval nebo vysvětloval něco o těch parazitech. Prosím. Dobrý den, já bych možná začal v úvodu, že teda zde teď nemluvím jako vládní zmocněnec, protože tu funkci aktuálně nevykonávám, nicméně vykonával jsem ji v období od ledna do nedávna a teď ji mám pozastavenou, co se týče nějakého chození na vládu a účastnění se vedení ministerstva životního prostředí, nicméně u této kauzy jsem, u jejího odhalení jsem byl od začátku a chtěl bych trošku uvést na pravou míru, že i tedy z pozice předsedy vládní rady pro výnosy emisních povolenek nebo místo předsedy SFŽP nebo prostě poslance anebo čestného prezidenta motoristů, kteří mají ministerstvo životního prostředí ve své gesci, tak bych rád uvedl na pravou míru ty dezinformace, které se šířily médii ohledně toho, že jsem někdy v lednu, v únoru údajně měl nazvat všechny úředníky parazity, jestli si to všichni pamatujete, dodnes se mi nikdo neomluvil, bylo zjevné, že to tak myšleno není a že jsem mluvil o některých konkrétních lidech. A toto konkrétní jména těchto konkrétních lidí, o kterých jsem mluvil, velmi nehezky a troufám si říct, ale trefně, tak se objevili v této kauze. Jinými slovy, nejenom, že fakturovali za to, že žalovali stát, fakturovali za to, že pracují proti zadání ministerstvu, proti zadání státu, fakturovali za to, řekl bych, zbytečně i jakoby hanebné peníze i na ty normální podmínky, tak je potřeba říci, že si dávali zakázky sami mezi sebou někteří z nich. To znamená, já věřím, že dojde i k nějakým trestním oznámením, já to neříkám jako oficiálně,
1: žádné pozice a myslím si, že k tomu dojde. Na tom vyšetřování se podílelo mnoho kompetentních lidí a to porušení je tam úplně zcela zjevné. To znamená, já bych jenom rád ještě jednou zopakoval, nikdo tady nikdy nepojmenoval úředníky nebo státní úředníky jako parazity, nikdy nic takového se plošně nestalo. Mluvil jsem o konkrétních jménech a u těchto konkrétních jmén se to potvrdilo. Děkuji.
0: Tak, když někdo zadává zakázky v podstatě sám sobě je parazit, když někdo fakturuje 70 000 měsíčně za to, že jde dvakrát dopoledne dělat něco proti zadání toho zaměstnavatele, je to parazit. Myslím si, že to je zjevné. S tím presumpci neviny, takže nebudu o někom z nich říkat, že je zloděj. Nebudu o někom z nich říkat, že porušil nějaká pravidla zadávání zakázek, i když to tak jako dle mého pohledu, dle mého pohledu vypadá. A my jsme vám říkali, že poteče zelená krev. Já jsem tím nemyslel ani ekologii, ani někoho, kdo má rád přírodu. Já jsem tím myslel ten zelený biznis a i s Petrem Macinkou jsme tím vždycky mysleli přesně ty parazity, kteří jsou nasosaní na tom systému desítky let. Ať už to je ta vlašimská klika, která má stovky organizací, které sosají zelené peníze. Ať už to jsou ti, kteří dávají zakázky subjektům, v nich jsou dokonce napsáni v těch firmách, jakože jsou tam normálně vidět. Že ti lidé se mezi sebou všichni přátelí a sedí tam, kde se vypisuje soutěž, sedí tam, kde se soutěží a sedí v tom subjektu, který tu soutěž vyhraje. Já si myslím, že tam něco protizákonného bude. Konkrétně na té tiskové konferenci jsem měl možnost být, i když ne oficiálně, protože prezident porušil ústavu tím, že mě nejmenoval, tak víte, že máme ministra, s kterým blíze spolupracuji a s Igorem jsme přednesli to, co se tam vlastně odehrávalo. Já jsem to začal rozkrývat v podstatě hned, jak jsem se na ministerstvo dostal jako vládní zmocněnec. Teď tam nepůsobím jako vládní zmocněnec, ale stále jsem místopředseda fondu SFŽP a stále jsem třeba předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Takže tam stále mám co dělat a stále tam mám svou práci, ale neúčastním se porad vedení, dokud se nevyšetří ona autonehoda a neúčastním se vlády. Já mám čisté svědomí, takže věřím, že bude rozhodnuto spravedlivě a tím více k té nehodě nebudu vyjadřovat, protože já ctím presumpci neviny. Ctím ji i u těchto lidí, ale troufnu si říct, že prostě není od věci nazvat ty parazity. Konkrétně Výzkumný ústav pro krajinu udělal závažná podle mého, podle toho, co tam viděli, co tam bylo viděno, tak udělali závažné provinění ohledně zadávání zakázek. Pan ředitel šel na překážky a předání orgánům činných trestním řízení samozřejmě probíhá. Já jsem vám slíbil, že tyhle ty věci půjdou ve velkém. Možná pro vás brzy budu mít překvapení, i co se týče oblíbeného národního parku, kde došlo k obměně. Taky tam půjde o desítky, stovky milionů, nebo o desítky určitě. Tady byl objem projektů ve výši 40 milionů pod tím Výzkumným ústavem pro krajinu a ty podezřelé firmy čerpaly 11 milionů 900 tisíc v těchto konkrétních zakázkách. Samozřejmě tam byl pod tímto Výzkumným ústavem pro krajinu schován legendární pan Abel, ten úžasný odborník, kterého jsem měl vyhodit jenom proto, že mě urazil na panelové diskuzi. Ne, on mě urazil na panelové diskuzi, ale já jsem už věděl, že to je člověk, který je tedy odborník, sice má vystudovaný Oxford, ale práva, nějakou přírodovědeckou fakultu nebo nějakou přírodní vědu. Má vystudovaná práva a dával žalobu na klimatickou žalobu na český stát a fakturoval peníze za to, že dělal v rámci akceleračních oblastí, v rámci politiky krajiny a krajinného plánování zakázky proti našemu ministerstvu, proti našemu státu. A toho jsem nazval parazitem a měsíc jsme četli a ptali se kolegů, koaličních partnerů, kolegů z vlády, všech významných ministrů, co si myslíte o tom, že Filip Turek řekl o všech státních úřednicích, že jsou parazité, tím pádem mysleli policisty, hasiče často a já nevím koho všeho, takovouhle dehonestační kampaň na mě udělali, protože opět nerozuměli česky, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka, když tvrdí, že jsem říkal, že zruším Green Deal po českých volbách, nikdy jsem nic takového neřekl. A když jako europoslanec v debatě říkáte, je potřeba rušit, tak to neznamená, že to po volbách zrušíte. To znamená, že těch 1500 nařízení chcete postupně v těch výborech rušit v čase. Ale pokud neznají vy dokonavý a nedokonavý, tak to jsou idioti, kterým není pomoci, neumí česky a měli by se vrátit do školy. Dnes mají první školní den, takže. Pane Rakušane, pane Kupko, vraťte se tam. Možná by pan Rakušan neměl učit němčinu, ale měl by sám sebe učit češtinu. Takže to k tomu, jinak překvapení ohledně vůků jsem si nechával, až samozřejmě budou ta oznámení připravena, až to rozpletení těch desítek milionů, nebo těch konkrétně 11,9 milionů a 40 milionů objem zakázek budeme mít podchycen. Není dobré vždy odhalit všechno, co děláte najednou dopředu, takže jenom předestírám, ohledně Národního parku tam bude taky pár desítek milionů zábava. Určitě se to v následujících týdnech a měsících dozvíte, já vám víc neprozradím, já o tom samozřejmě vůbec nic nevím a nemám s tím nic společného. A kromě toho budou i další subjekty, které souvisí s jinými ministerstvy, ale tím, že se ta zelená mafie pohybuje samozřejmě skrz MŽP, tak jsme se dostali dnes konkrétně, jsem měl sezení. Jednalo se tam o hodně peněz, bohužel tam působil Filip Endal, zesnulý Filip Endal, je to náměstek vedlejšího ministerstva, který bohužel zemřel ve spánku. Nedávno je to člověk, který velmi pomohl s těmito kauzami a víc vám teď o tom neprozradím, je to velmi smutné. Já jsem mu nemohl jít ani na pohřeb, protože to byl ten týden, kdy jsem měl tu nehodu a pronásledovalo mě tolik novinářů a nejenom novinářů, že jsem se nemohl ani volně pohybovat. Takže bohužel, ale určitě i na jeho počest dotáhneme všechny tyhle ty objevy a všechny tyhle ty hrůzy, které se týkají desítek, stovek miliard. Zkuste sledovat profil i Tomase Paucknera. Samozřejmě, že jsme v nějakém kontaktu a můžete si všimnout, že odkrývá také zajímavé věci ohledně ministerstva životního prostředí. Samozřejmě, jak už to u nás bývá ze svobodou slova, má tuším také nějaký zrušený jeden profil nebo něco takového, ale určitě ho vyhledávajte, věnujte mu pozornost a věřte mi, že to, že ty kauzy neodhalujeme úplně do detailu a ve velkém, tak je to proto, že na nich pracujeme. Jak je to nerušné přítele, když dělá chybu. Nebojte, teď už nám neuniknou, teď už je všechno zaznamenáno a teď už jsou v pasti. Takže tolik k tomu vůku, k jeho řediteli, k panu Abelovi, k mému vyjádření o parazitech. Myslím si, že tam k těm proviněním jednoznačně došlo, ale s tím presumpci neviny. Takže ani nebudu říkat zde jméno pana ředitele, ani ta další tři jména, co tam figurují v těch firmách. Je tam dokonce dáma, která má 40% podíl ve firmě, která sama. No, nechme to být, ono se to samozřejmě odhalí dál a uvidíte, že jednou, až vám tady předvedu toho pavouka, toho zeleného pavouka, kterýho jsem nakreslil, nebo kterýho jsme s mými tajnými kolegy vytvořili, samozřejmě já o tom nic nevím, je to úplná náhoda všechno, tak se bude mnoho lidí divit. Možná tam je i nějaké to vysvětlení, proč jsem tak oblíbený, samozřejmě tam hrajou roli poradci třeba pana prezidenta, kteří byli nebo jsou otevřeně zapleteni do zelené chobotnice, s kterou bojuji. Je to navázáno přes neziskovky a různé dotační experty až na Pražský hrad. Takže nejsou to náhody. Pojďme se podívat dál, co všechno se stalo. Máme tam video s panem Rakušanem, který si stěžuje na strašlivou věc. Možná poprosím to video, jestli najdem pana Rakušana. Je buď zima nebo vedro, si to zblázním. Tak.
2: Tak tohle je k zblití. Bára Urbanová nesmí na Ukrajinu. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny dostala stopku od pana předsedy. Ptáte se proč? Já nevím. Asi proto, že Tomi Okamura Ukrajinu nemá rád. Ukrajině nefandí. A proč by tam měl někdo z našeho parlamentu jezdit? Pamatujete si vy pamětníci ještě na to, když se v osmdesátkách nesmělo cestovat? Rozhodovali o nás soudruzi, jestli smíme nebo ne výjezdní doložka, ano nebo ne? A teď o nás bude rozhodovat Tomio Okamura. Ten Tomio Okamura, který o mně říkal, že jsem vrchní zemský cenzor, ten teď bude říkat, jestli se smí jezdit na Ukrajinu. Ne, pozor, my se nebavíme o cestě do Severní Koreji nebo nějakého totalitního státu. My se bavíme o cestě na Ukrajinu, která trpí pod ruskou válkou. A místo předsedkyně naší sněmovny Barbora Urbanová dostala oficiální pozvání od ukrajinské místopředsedkyně parlamentu. Fakt chceme v tomhle žít? Fakt chceme, aby se poslanci hnutí ANO v tomhle hlasování zdrželi hlasování? Asi nevědí, co si myslí jejich šéf, tak se neuměli rozhodnout. Ale vážně, tahle strana, která tvrdí, že stále je protiruská a stojí na té správné ukrajinské straně, neumožní místopředsedkyně parlamentu jenom proto, že je z jiné strany a že si to nepřeje Tomio Okamura vycestovat? Není to další důkaz toho, že prostě Andrej Babiš je slabý šéf, slabý premiér, vydíratelný těmahle lidma, který zase chtějí rozhodovat o tom, jestli budeme cestovat nebo nebudeme. Tohle je chucpe. Tohle je něco, na co fakt všichni musíme poukázat, že jim nemůže procházet.
0: Tak Rakušan, který neví, nezná rozdíl mezi videm dokonavým a nedokonavým a v podstatě tedy pologramotný a neumí česky, tak tento hlupák Rakušan, za kterým je asi 6 až 8 mrtvých osob v dozimetru, tento člověk, který se dívá do spisu, díval se do spisu jako ministr vnitra, čímž prokazatelně tedy také pravděpodobně udělal něco, co by neměl a za co by nejspíš ještě jednou měl k soudu, tak tenhle ten člověk tady demagogicky lže o tom, že někdo, paní Urbanová, paní Urbanové, zakázali na Ukrajinu. Ona je už po asi 100. pokusu se stala místopředsedkyní sněmovny, aby měla tedy to auto s řidičem, když nemá vlastní, to chápu. A ona má pocit, že někdo zakázali na Ukrajinu. Já si myslím, že my bychom se měli slitovat. My bychom se měli slitovat. On je to teda lež, on ji nikdo nezakázal jet na Ukrajinu. On ji jenom nikdo asi neschválil, aby tam jela jako na oficiální návštěvu, aby byla placena cesta státem. Myslím si, že to je asi to, co se jí nelíbí, ale já jsem to vymyslel. Pojďme se na ní složit. Já konec konců i do Lucemburku nebo do Bruselu na radu Envy. Do Lucemburku jsem si minule platil sám cestu svým hranatým velkým vozem. Stálo mě to samozřejmě tak asi, já nevím, 1000 euro ten výlet a platil jsem to státu já. A nemám problém, možná poprosím, já tedy se nabízím a zvu tady, podívejte se, dva přestupy, Praha, Kyjev, jednosměrně bych to teda viděl, 1986 korun, jeden dospělý, podívejte se na to, já bych to opravdu velmi rád paní místopředsedkyni uhradil. Určitě to zaplatím, není to vůbec problém. Myslím si, že i termín 11.9. zní skvěle. V sobotu tam bude, může tam i zůstat. Nikdo samozřejmě nikomu nebrání jet na Ukrajinu. Je to lež, je to demagogie pana Rakušana, který má pocit, že tyhle ty lži mu někdo skonzumuje. Teď jsem se málem zastavil v půlce věty a sám sobě skočil do řeči tradičně, protože jasně volič stanu, kterému nevadí, že si rozdávali státní zakázky v parku v desítkách, stovkách milionů, že to je určitá duhová mafie, která nemá vůbec problém s tím, že tam zemřelo kolem 6 lidí u státních zakázek a s usměvavým panem Rakušanem se řeší jenom to, že se oni s tím vyrovnali. Jasně, tak když budete někde krást stovky milionů a vyrovnáte se s tím, že u toho umřelo jenom 6 lidí a vaši voliči vám to hodí stejně, tak jako jasně, dozimetr, Bitcoin je úplná pohoda. Bitcoin tam dnes došlo k tomu, že ten, co poslal přes ministerstvo spravedlnosti tu miliardu, tak ten dar odvolává kvůli nevděku, to je další fenomén. Tam je v tom namočena více ODS, ten stan, to jsou takový tradiční zlodějčci, že jo, akorát, že teda tam padají lidi z oken. Když to ta miliarda přes ty bitcoiny, to bylo opravdu jako sofistikovanější trošičku. I když ty okolnosti tam zahrála roli určitá naivita, nicméně ti skuteční aktéři možná ještě budou spokojenější, než to vypadá. Takže určitě já, paní místopředsedkyně sněmovny, rád uhradím cestu do Kyjeva. Už jede jí to, já nevím, doufám, že tak ve 4 ráno 11.9. necelé 2000 korun. Já si myslím, že to zaplatím, protože ona si to určitě nemůže dovolit, já to chápu. A každopádně bych zde se chtěl opět, tedy dnes tady jsem tak trochu jako zastáncem SPD, protože jsem začal tím, že jsem jim gratuloval k tomu, že měli právo na svůj plakát, i byť teda já také bych asi zvolil jinou formu, tak měli právo na tento plakát a byl samozřejmě do jisté míry pravdivý. A zároveň se chci zastat Tomia Okamury, že určitě nezamezil v cestě, pouze v oficiální, pouze si to paní Urbanová musí zaplatit sama. Takže tím k tomu, myslím si, že mnoho variant, jak jet do Kyjeva, myslím si, že to trvá 27 hodin 45 minut. Bude to opravdu krásný výlet. Takže gratulujeme, máte u mě dvojec a můžete vyrazit. Co tady máme dál? Podívám se na dotazy, protože je tady 24 a potom se podíváme na vážná témata, na nějaké mé návštěvy těžkého průmyslu, na to, čím se vlastně zabývám. Potom se podíváme na rozpočet, na který se určitě budete ptát. Za mě je to tragédie, říkám to na rovinu. Bohužel, ale jsou tam nějaké objektivní důvody. Je to na další diskuzi. Já prostě nebudu v životě chválit vysoký schodek. Je ale něco na světě, co se jmenuje kompromis, a my jsme v těch volbách získali 6,7% a nikoli 51%. A ministerstvo životního prostředí, za které já ručím, tak pod mým doporučujícím vedením nenápadným už uspořilo 9,7% a je v podstatě na nějakém prvním až druhém místě v procentuální úspoře i ve faktických úsporách, je opravdu velmi výkonné a dokonce pomáhá svým hospodařením jiným rezortům, což je ale dáno tím průtokem evropských peněz, takže to není, že bychom se tím mohli chlubit, ale je prostě pravda, že rozpočtová zodpovědnost a vedení ministerstva jako z pozice řádného hospodáře je něco, co je pro mě zcela zásadní. Takže určitě se na to podíváme. Někde jsem to tady zahlédl, já jsem dneska taky mluvil s Vladimírem Pikorou, udělali jsme výjimečnou koaliční radu už před mnoha týdny, kam jsem pozval Vladimíra Pikoru. A poprosili jsme i pana Ševčíka, který tam byl za SPD, a řešili jsme tuto problematiku. Opravdu to není jednoduché, není to něco, s čím bychom se my jednoduše smířili. Na druhou stranu dálnice, přehrada, strategická stavba bude vždycky v roce 2027 levnější než v roce 2037. A pokud teď ministerstvo životního prostředí najednou povolilo všechny stavby, které tady 30 let blokovalo, protože jsme dostali rozum, tak je taky potřeba si uvědomit, že není to černobílé. Je tam mnoho investic, mnoho infrastruktury a mnoho věcí ohledně dopravy, které si všichni si přejeme, aby ty dopravní uzly byly hotové. Takže opravdu to není, že by se ty peníze lily někam do toalety, ale samozřejmě je tam plno rezortů s tím největším průtokem, kde já bych trval na systémových změnách. A jsou to konkrétně tři ministerstva s největším průtokem, to samozřejmě zdravotnictví, školství a sociální věci. Bohužel my máme čtyři ministerstva, která takový objem peněz nemají. Samozřejmě vítěz voleb má tato velká ministerstva a vítěz voleb má ministerstvo financí. Musím říct, že máme velmi dobré vztahy, že vždy si všechno umíme vykomunikovat. Já nechci nikoho pomlouvat, nikdo ten schodek nedělá na schvál, nikdo ho nedělá kvůli své neschopnosti, ale je to prostě jiná filozofie a ta filozofie se střetává v té naší koalici, že my jako jediný pravicový subjekt, vlastně nejenom v koalici, ale v celém parlamentu, tak samozřejmě s tím výtlakem 6,7% nemůžeme udělat tolik, kolik bychom si přáli. Naše čtyři ministerstva z 15 šetří, naše čtyři ministerstva z 15 žádné schodky nevytváří a na ty schodky máme pozitivní vliv směrem dolů. To, jestli tady někdo psal, že Vladimír Pikora přijde s návrhem 80 miliard dolů, vůbec tím nepočítejte. Budou to maximálně drobné miliardy, možná 10-20, pokud by se to zázrakem povedlo. Minulý rozpočet byl ze schodkem 310 miliard a původně to bylo 340, tuším. Reálně to bylo 380 a to byly ty fiktivní peníze, které tam nakreslil Stanjura. My jsme to zažili i na MŽP s Hladíkem, kdy v rámci těch fondů a tohle se tam zazávazkovaly peníze s předpokladem 30 miliard. Pak nakonec s předpokladem 11,6 miliardy to vypadá, že tam bude mezi 3 a 7. Jo. Takže takhle hospodařila bývalá vláda a zároveň je potřeba teď dělat infrastrukturní strategické věci, velké stavby. Není to jednoduché, já jsem se k tomu rozpočtu teda jako nechtěně dostal, stejně byste se na to ptali. Je mi to velmi líto, není to pro nás jednoduché. Já osobně to beru jako velkou výzvu a závažné téma. Určitě to budeme řešit jak na koaliční radě, tak se všemi kolegy a je to pro nás obrovské téma. Ale jak říkám, máme ze 108 poslanců jich 13, měli jsme 6,7%, ne 16, ne 60%, ne 51. Takže bohužel navíc voliči v této zemi si to utahování opasků, které já bych řekl, že je potřeba, prostě nepřejí. Jediný, kdo si to přeje, je pan prezident Pavel, který má pocit, že máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel, což tedy je další téma, kterému já bych se chtěl věnovat, protože možná, víte co, možná se podíváme, ještě si trošku oddychneme. Protože já jsem vám říkal, čím se zabývám, to znamená pomoc průmyslu, to, co nás tady všechny tak nějak částečně nebo z velké části živí a tvoří nám to tady tu velkou bohatou ekonomiku, to, že jsme průmyslová velmoc světa, tak ty emisní povolenky, proti kterým tady roky bojujeme a Green Deal, proti kterým roky bojujeme, nelze jednoduše zrušit, lze ho systematicky rušit, čemu už pologramoti ze Stanu ODS možná už budou rozumět, když jim to pětkrát zopakuji, protože dělají videa, kde mají pocit, že mě usvědčili ze lži, ale oni prostě bohužel neumí české, jejich voliči taky ne. Ne všichni, ale ti, co se tam pod tím jako exhibují, tak rozhodně ne. No a pokud něco nemůžete zrušit, ale může to systematicky rušit, tak to děláte nejlépe z té pozici, když to začnete do určité míry ovládat. A to je to, proč jsme chtěli ministerstvo životního prostředí, protože pod radu ENVI, pod ministerstvo životního prostředí spadá modernizační fond, emisní povolenky, jejich výnosy a my chceme tyto výnosy vracet do průmyslu. To jsme měli v programu, to já tady tvrdím několik let. Tvrdil jsem to ještě dávno před politikou, tvrdil jsem to v době, kdy emisní povolenky vznikly. Tvrdím to opravdu jako velkou dobu. Emisní povolenky jsou tady mnohem déle než Green Deal. Green Deal vznikl v roce 2019, se pojmenoval, ale skutečně emisní povolenky začaly někdy po roce 2005-2006 a tak dále. Pak se z nich stal spekulativní nástroj, staly se obrovským problémem. Restrikce pro automobilový průmysl začaly s eurem 5, 6, 2009 začaly první restrikce, kdy pouze vysokotlaké vstřikování mohlo znamenat, že to auto projde homologacemi, emisemi a tak dále. To znamená, opravdu od roku 2010 to aktivně kritizuji a říkám, ty peníze, ty pokuty se platit nesmí a zamezujete výrobcům evropským, zamezujete menším výrobcům, zamezujete konkurenci, vytváříte nekonkurenceschopnost pro zbytek světa a všechno, co jsem předpovídal, tak se bohužel reálně stalo. Světe div se, Volkswagen chce propouštět 100 000 lidí, Porsche 4 000, mají zavírat několik fabrik, samozřejmě vždycky, když Volkswagen kýchne, tak za dva roky na to je nemocná Škodovka, takže ono se to opravdu bohužel všechno naplňuje. My teď se můžeme podívat na nějaké obrázky z fabrik, já vám je popíšu, poprosím režii, ať tam pošle buď video nebo fotku z nějaké fabriky, já vám řeknu, o co se jedná. Tohle je OKK, Ostravsko-Karvinské koksovny, nádherný zážitek, já tu vůně miluju, kdo jste z Ostravy, určitě to znáte, pokud jste byli poblíž, no pokud jste se tam byli někdy podívat. Fascinující místo, je tam reálný pohled do pekla, nevím, jestli tam je ještě jedna fotka staje, tvářím se tam trošku upečeně za mnou to má 1250 stupňů, zahřívá se to 34 až 35 hodin na 1250 stupňů, pak se to schladí vodou z řeky a pak z toho máte kvalitní koks z uhlí. Takže je to zásadní pro výrobu oceli, je to zásadní pro mnoho věcí, pokud se tohle nebude vyrábět, tak nebudeme mít nic důležitého. Tohle to je zase, tam to byla Ostrava, OKK, tohle to jsou cementárny Mokrá, opravdu jako nádherný provoz, fascinující, opravdu jako přes 2 miliony tun betonu a cementu do D1, jestli se nepletu, jestli tady zase nehážu nějaká fiktivní čísla, myslím si, že opravdu jako přes 2 miliony tun. Tamhle to máte, Heidelberg, no, je to teda německá firma, která vlastní český provoz, teď tam rekonstrukci dělá čínská firma, ale jsou tam čeští zaměstnanci, ta společnost musí být lokálně v Česku, má asi 80 betonárek, prostě je to obrovský, obrovský nádherný provoz a postavila se tam celá nová konstrukce, která pomáhá s výrobou cementu a je to jeden z nejúžasnějších provozů, který jsem viděl. Samozřejmě, že na výrobu cementu se používá mnoho věcí, které by si naši liberálové neuměli představit a možná by měli přestat bydlet, protože zjistí, že bydlí v něčem, co se jim vůbec nelíbí. Do toho jsem byl, to byl jenom minulý týden, tohleto, to bylo cementárna Mokrá u Brna, ostravsko-karvinské koksovny v Ostravě a poprosím, jestli tam ještě video ze Žďáru a tady.
3: Vítám vás ve Včasu, bude tady probíhat rekonstrukce za 1,2 miliardy, nová střecha, tady za mnou jsou laufy, zbraně, dělají se tady povozky na tramvaj, dělá se tady úplně všechno, legendární 155 mm, když se to bylo, myslím, 152 mm, znáte to pod názvem Dana, Dita a tak dále. My sem jako modernizační fond poskytujeme 594 milionů, tuším, tenhle podnik je od roku 1951 a pokud by takovýhle provoz zaniknul, který zaměstnává 15 lidí, už bychom ho nikdy v životě neobnovili, takže držte palce, aby taková ta krásná výroba tady zůstala navždycky a aby ji neohrožoval Green Deal a dnešní situace v Evropě, cen energie a tak dále.
0: Tak, nádherný provoz ve Žďáru nad Sázavou, říkal jsem to v tom videu, funguje od roku 1951, jsou tam obloukové pece, no, nádherný provoz, prostě fascinující metalurgie, dělají se tam rámy třeba na tramvaje, viděli jste tam ty laufy 155 mm, je to provoz, do kterého teď přichází v rámci následujících 3 let velká rekonstrukce za 1,2 miliardy, my tam z emisních povolenek vracíme 594 milionů, se podívíme na tom, na té rekonstrukci, to znamená, budou tam nové střechy, budou tam nové obrovské vakuové přístroje, které budou zbavovat vlastně jako ten materiál kyslíku a tak dále, kvůli pevnosti, bezpečnosti. Jasně, tu firmu vlastní Číňané, to je pravda, ale tí zase mohou prodat. Má to české vedení, české zaměstnance, 1500 lidí, obrovská tradice. Bohužel, víte co, horší je, že kolikrát se často někteří ti zahraniční investoři, třeba Číňani, chovají k těm provozům lépe než třeba. Zažili jsme to z Indy, byla to velká tragédie, zažili jsme tady tunelování, zažili jsme nepovedené privatizace, zažili jsme i nepříjemné zkušenosti s českými majiteli nebo s americkými managementy. Prostě ten průmysl za to nemůže, my musíme dělat maximum pro to, aby přežil. Ten těžký průmysl, energeticky náročný průmysl zaplatil stovky miliard na emisních povolenkách, takže je správné tam vrátit. Je to něco, co jsem já měl jako životní cíl, životní sen, když jsem viděl před lety, že začínáme destruovat a likvidovat náš nejenom český, ale celkově evropský průmysl díky Green Dealu a můj sen byl ten průmysl pomoci zachraňovat. Samozřejmě tam to ředitelství toho fondu, to vedení toho fondu má 600 osob, je v naší gesci, je to něco, co jsem toužil nějakým způsobem částečně spravovat, nebo do čeho jsem toužil mluvit, vymýšlet systém, jak ty peníze co nejefektivněji vracet do těch smysluplných průmyslových provozů, energeticky náročných provozů. Ano, můžete si říct, jak to, že děláme práci za ministerstvo průmyslu a obchodu nebo budoucí ministerstvo hospodářství. Samozřejmě, že pan vicepremiér Havlíček dělá skvěle svoji práci, je to obrovský odborník, je to jako fascinující jeho pracovitost, jeho odbornost, ale ty emisní povolenky jsou prostě pod radou ENVI a to je pod ministerstvem životního prostředí. To tak prostě je. V dnešní době ministerstvo životního prostředí velmi úzce spolupracuje s ministerstvem průmyslu právě díky těm emisním povolenkám. Tím se snažím vysvětlit, proč jsem teďko tedy ve výslužbě díky nehodě vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku a vlastně na to ministerstvo životního prostředí pode mne spadá všechno, co má nějakou souvislost s Green Dealem, s energetikou a s klimatickou politikou, což je opravdu jako velmi široké spektrum, protože pod ten Green Deal se dá započítat téměř všechno. Udělali jsme to jako kompromis, když mě prezident odmítl jmenovat ministrem díky nějakým jako pomluvám a díky jeho normalizačnímu přemýšlení, kterého se bohužel nedokázal zbavit. Nicméně, my jsme vám něco slíbili před volbami a my to dodržujeme a věřte mi, že tím průmyslem žiju, že opravdu to mám velmi rád. Samozřejmě příště vám můžu ukázat třeba Borsodchem, můžu vám ukázat krom Borsodchemu, kde teďko je investice hotová, 700 milionů korun z našeho fondu. Je tam nádherná nová kolona na chemii, je to opravdu jako super moderní, nádherný provoz, dělají na tom čeští inženýři, prostě fascinující. Také jsem to procházel minulý týden a v těch minulých měsících jsem zažil provozy, já nevím, Třinecké železárny, vám někdy můžu vyprávět detaily, Nová huť a tak dále. Ta historie toho je to opravdu fascinující. Musím říct, že já mám velmi pozitivní reakce z těch továren, z těch provozů, ať už od těch pracovníků v těch provozech, tak i od vedení jsou rádi, že se o ně zajímá vrcholová politická garnitura, že prostě politici, kteří dělali, že tyto provozy neexistují, protože věděli, že svou politikou ženou do záhuby, tak tam teď jedou a ptají se jich a snaží se jim pomoct. Takže tím já myslím, že ta moje politická cesta se naplňuje, i když mi pan prezident a opozice a média hodili klacky, jsou asi slabé slovo, pod nohy. Doufám, že vás to aspoň trošku zaujalo, tak jak to miluju já, tak mě to baví. Já jdu na dotazy, jich tady 30, já jenom připomenu. Dnes tady máme Hajnou ze Šumavy. Je to krásná slečna, která napsala tuhletu skvělou knihu. Myslím si, že se dá koupit tady, někde jsem si napsal Albatros Media, nebo někde se dá určitě objednat, takže si ji určitě objednejte. Pokud vás zajímá tato tématika, pokud milujete les, zprávu lesa, péči, chcete vyznat detaily, jak to tam chodí. A možná chcete zdravý pohled na přírodu, který dnes pomocí těch všech fanatiků a ekoteroristů má takovou zmrzačnou pověst, protože my všichni přírodu milujeme a takovýhle zdravý pohled na ní, kdy neuctíváme bezbřehou, bezzásahovost, ale správu a péči, je podle mě ta správná cesta. Tahle knížka je fascinující, napsala to jako relativně mladá, no velmi mladá slečna, tuším, že ještě studuje, a její znalosti a její schopnost prezentovat péči o přírodu, péči o les je fascinující. Jak říkám, sledujte Hajná ze Šumavy na Instagramu. Stojí to za to, je to zážitek a nebudete se stačit divit. Jdeme na dotazy, že jsem se zase zakecal. Pak tady ještě budeme mít malinkatý exkurs do duše prezidenta a aféru Yogurtgate. Teď jdeme na dotazy. Schodek, tady Great History. Schodek 389 miliard je děs. Fandí vám, vím, že to spunktovala Schillerová. Pikora prý chce z AB řešit návrhy na úsporu 80 miliard. Vydržte, hrozný, zůstaňte. Tak ne, musím se zastat paní vicepremiérky Schillerový. Tohle je práce všech ministerstev a všichni ministři mají zodpovídat za svůj rezort a nemají tam chodit takhle s nataženýma rukama. To, že si, já teď teda měsíc a půl nechodím na vládu, ale když vidíte, že prostě opravdu někteří ty ministři mají pocit, že jejich jako závod je o tom získat do toho rozpočtu svého ministerstva co nejvíce peněz a ne šetřit, tak je to těžký. Já chápu, že ty velký ministerstva s tím velkým průtokem se asi řídí jinak než ta naše ministerstva, ale myslím si, že každý ministr by měl zodpovídat za své ministerstvo a za své úspory. My na tom budeme trvat, budeme o tom diskutovat. Určitě bych to neházel na paní ministryni, paní vicepremiérku Schillerovou. Naopak byla vždycky vstřícná v tom, když se někde mělo šetřit. Vím, že vy to vidíte zvenku, já to vidím zevnitř, takže já nevím, jaký je mediální obraz. Já vím, že to samozřejmě opozice a média všichni budou házet na ní, ale já si musím opravdu zastat. Takhle jednoduché to není. Každý ten rezort má svého ministra a každý ten rezort má nějakým způsobem se chovat jako řádný hospodář. Některá ministerstva to dělají více, některá možná spoléhají na to, že jsou tak důležitá, tak strategická, nebo tak strategické rezorty, že prostě mají jakoby přednost v tom, dejme tomu vytváření nějakého si schodku. Já říkám, za nás, za motoristy, máme 4 ministerstva, my jsme 6,7%. Naše ministerstva šetří. Nevěřte tomu, že se podaří Vladimírovi Pikorovi navrhnout úsporu 80 miliard, která by prošla. Nevěřte tomu, z těch 389, já věřím, že to klesne, že vyhádáme něco dolů, že přijdou realistické návrhy. A věřím, že naše ministerstvo, já říkám, sledujte ministerstvo životního prostředí, ručím vám za to, že tam žádné schodky vznikat nebudou. A hrozní zůstaneme. Jste Bitcoin legenda. Zatímco nerdi v letech 2010 tápali, co Bitcoin vlastně je, vy jste o něm přednášel investorům. Borec, mohl byste popsat první kontakt a kde jste Bitcoin získal a uchovával v roce 2010, nebyly ale peněženky, burza jen jedna. No, já jsem na to měl kamaráda, který těch Bitcoinů má do dneška asi 500 někde na flešce. Opravdu jsme kupovali pizzu kdysi a opravdu Bitcoin začal tuším v roce 2009. Jasně, vy si myslíte, že jsem o tom přednášel, že jsem si to vymyslel. No ne, on ten Bitcoin, jako to, že to bude investiční atomovka, to bylo, ta teorie byla známá samozřejmě od momentu, kdy Bitcoin vzniknul, kdy vzniknul jako nějaký blockchain, jako nevím, co na tom vy vidíte. Nepochopitelný, asi jsem trošku starší generace, já jsem vyrostl mezi klukama s počítačem a na základce jsem stavil kompy, vydělával jsem si tím. Byla to jedna z věcí, kterou jsem se zabýval a začal jsem ještě na takovém tom stolním počítači, o kterém si dnes lidé myslí, že jsem ho nechal kolovat v hospodě, protože jsem někdy v roce 2010 měl psát něco na telefon, ale to byl teda vtip na Rakušana, když mluvil o tom telefonu šifrovaném, že ho dal dětem, tak zase opět plno blbečků a na to naskočilo. Ano, stock market jsem začal jako první a proto jsem hned věděl o tom, že existuje tady ta alternativa. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji. Jo, a nejvíc peněz jsem viděl na Shiba Inu. 152% za týden. Na mém mixu všech alternativních coinů jsem, myslím, že Aston Martin Virage nebo něco takového za týden. Myslím si, že jo, no. Ale chápu, že na ty grafy se dnes smějí koukat pouze lidé, kteří si vezmou bílý plášť, zkumavku do ruky a potom si myslí, že jsou vědci. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji proti pavlovsko-baxovskému hnoji. Bojte tvrdě a nekompromisně. Petr Mojžíš. Děkuji vám, Petře, díky. Dobrý večer, Filipe, Martin Oswald. Od zaměstnance nemocnice té Fábie, co jste s ním měl nehodu, jsem slyšel, že vedení má sevřené sedinky, protože ví, že nehoukala, ale nikdo to nechce potvrdit, že nechtějí přijít o práci a nemají vás rádi. Já jsem v té nemocnici párkrát už byl a znám se tam s vysokopostavenými lékaři a jeden chirurg tam je dokonce můj dobrý kamarád a ten mě má rád a já ho mám taky rád a chodím tam často. K nehodě se bohužel nebudu vyjadřovat, protože je to citlivé téma. Já si myslím, že bude vyšetřena správně, normálně na to 30 dní, ale vzhledem tomu, že přišlo zase milion podnětů a různých nátlaků, tak se dělají nějaké znalečáky. Věřím, že když vjedete 50 na zelenou do křižovatky, že nemůže nic být vaše chyba. Tak. Dobrý den. Jak je možné, že velké technologické firmy zde platí tak malé daně? Dá se s tím něco dělat? Případně chystá se na to tato vláda? Děkuji. Máte pravdu. Facebook, Meta, všechny tady ty velký, super velký vydělávači peněz na nás sídlí tuším v Irsku, že tam mají malé ty daně a vydělávají v celé Evropské unii díky tomu. Určitě je to téma, už jsme se o tom na koaliční radě bavili. My trváme na tom, že se žádné daně nemají zvyšovat. Existují nějaké výjimky, teď je diskuze o tom, že by se měl zdanit kratom teoreticky, nebo že by se měl zakázat, nebo že by se některé tyto služby čistě hypoteticky mohly dát danit. Určitě my jsme proti jakémukoliv zvedání daní, jakémukoliv zavádění daní. Pokud se ale bavíme o těch nadnárodních velkých korporacích, které vyvádějí tak tam je to určitě o diskuzi a ta diskuze průběžně probíhá. Tady příspěvek od Richarda, Miloslav, a jak mám firmu a stát mi zvedne daně, co udělám? Odejdu z ČR, ukončím činnost, šedá zóna. Zvednu přesně tak, pravicová myšlenka. Já si dokonce myslím, že třeba u spotřebních daní existuje formule, že zmenšíte nebo snížíte spotřební daň a vyberete víc. Jo, existují takové případy. Dobrý večer všem divákům a zvláště pana Turka. Dobrý večer, Slávku, zdravím vás. Lenka, dobrý večer, Filip, jak se vám daří? Vrátíte se do funkce zmocněnce? Děkuji, držte se. Určitě bude to velký návrat zmoštěnce. Rozhodne policie. Já jsem řekl, že funkci dávám k dispozici. Média se každý den ptají, jestli využívám kancelář. No ano, dokud ta policie nevyšetří tu nehodu, tak tu kancelář využívám občas, protože jsem místopředseda SFŽP a spravujeme ty místní povolenky, jaksi, a to je pod MŽP, takže já v té kanceláři nejsem pouze jako vládní zmocněnec, ale neúčastním se porad vedení, neúčastním se vlády. To souvisí s pozicí zmocněnce a to nevykonávám. Ano, je to o diskuzi, protože my jsme samozřejmě čekali, že ta policie rozhodne do 30 dní, protože na to ze zákona má 30 dní. Ovšem, pak se stalo několik nečekaných událostí, jak už to bývá, a protahuje se to. Takže uvidíme, jak moc se to bude protahovat. Já jsem workoholik, já jsem neměl ani jeden den volno a žádné volno si dělat nehodlám. Jenom hodlám dělat tu činnost, která přímo nesouvisí s tím zmocněncem. Uvědomuji si ale, že jsem stále čestným prezidentem politické strany, že jsem poslancem, že jsem místopředsedou SFŽP a že jsem místopředsedou zahraničního výboru, který zítra zasedá. Zítra máme zahraniční výbor, ten tedy nesouvisí s kanceláří na MŽP, aby bylo jasno, aby to zase někdo špatně nepochopil, ale souvisí s tím třeba to, že jsem předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Tam jsou ty stovky miliard pro ten průmysl, takže jaksi za mě je to jedna z nejdůležitějších pozic v té, možná i jako v celé vládě, nebo jako celkově v dnešní garnituře v době Green Dealu, je to jedna z nejdůležitějších pozic. Média o tom nepíší, že tu pozici mám, protože se jim hodí, že jsem zmocněnec, protože doufají, že zmocněncem nebudu. Zdarec, první otázka. Bude zatopené uhlí v OKD? Já jsem proti zatápění jakéhokoliv uhlí, pokud ovšem ty lomy, ti majitelé nechtějí odčerpávat, tak je to jiná situace. Já si myslím, že uhlí je strategickým zdrojem energie, kterou tu máme na vlastním území, je nejdostupnějším zdrojem a jednoho dne, až si politici v čele s Uršou sundají trnici z čela, tak třeba to uhlí bude opět využívat, bohužel dnes ho spíše dovážíme. Od určitého objemu se nevyplácí ty doly udržovat. Samozřejmě, že na uhlí se pořád jede na mnoha místech. Taky víte, že na uhlí jede celé Německo a Polsko, ale naši lepší lidé dělají, že neví, z čeho je koks, že neví, z čeho je cement, že neví, z čeho mají vyrobený telefon, že neví, z čeho mají vyrobeny hodinky, že neví, čím se dopravují, že neví, co spalují, na čem jedí. Prostě to jsou takový pokrytci, ale bohužel ti zelení kmérové jsou schopni zlikvidovat naši civilizaci. Musíme jim v tom zabránit. Nesmíme se nechat vůbec znechutit. Tak, jídlo je tady dražší a horší než v Reichu. Souhlasím, je to tragédie. To dlouhodobý problém. Dlouhodobý problém, za který si můžeme částečně sami, jako, i jako spotřebitelé, že si to necháme líbit. Ale je to systémová chyba a mohou za to i ty řetězce. Jako je to komplexní problém, který by se měl taky řešit. Ale nelze řešit všechno. V Bruselu, v Europarlamentu jsem byl ve výboru pro ochranu spotřebitele a tvrdě jsem proti tomu vystupoval. Ale fakt nelze vyhrát na všech frontách a nelze vyhrát 10-0. Nestihl jsem pikuru ani mácu, jak je na tom přístav Hamburku a těžba lithia. Tak, přístav Hamburku má problém, že my jsme ho dostali v rámci Versejské smlouvy. Po první světové válce jsme ho dostali na 99 let. A to prodlužování těch smluv se řeší, bohužel není příliš výhodné a nevíme, jak moc by se to vyplatilo v té konkurenci, jako pronajímat tam nějaké skly a tak dále. Stát není dobrý podnikatel. Mně by se líbilo mít české území v Hamburku, ale ta hrana, vlastně, kterou nám nabídlo Německo, tak by byla velmi drahá. My jsme naopak měli to vyjednávání dělat kdysi dávno. Když ta smlouva vyprchala, tak se to mělo začít řešit, aby se to určitým způsobem třeba kompenzovalo a říct jim, že to chceme za nějakých lepších podmínek, aby ta Versajská úmluva se jakoby natáhla, ne aby to byla úplně nová dohoda. Těžba lithia, to je spíše otázka na ČGSku. Určitě se těžba lithia řeší, průzkumy existují. Dokonce jsem slyšel, že by ta těžba lithia nebyla tak dramatická, co se týče těch Krušných hor, že by nebyly úplně rozbombardované, jak si to všichni představují, že se dá to udělat sofistikovaně. Nicméně pořád se to v dnešních podmínkách nevyplatí, protože tím konkurujete opravdu jako Číňanům, kteří to dělají tak ve velkým a tak efektivně. Že jak jsem říkal, třeba i v té cementárně přijelo 260 Číňanů, čínská stavební firma, jejich vlastní kuchyně, přijedou na pár měsíců a za 3 měsíce tam postaví něco, co by evropským firmám, českým firmám trvalo, nevím, o půlku déle a stalo by to 2x více. Bohužel, takhle to teď je všude. Jedno tragické výročí, 1.9. vypukla druhá světová válka. Jsem hodně nespokojen s cifrou ohledně deficitu rozpočtu. Co na to říkáte, že ministr nechce zvyšovat daně v budoucnu, nejsem jediný ve skepsi. Já jsem říkal, je to tragédie. Přes nás plno věcí neprojde, plno věcí je na debatu na koaliční radě. A věřte mi, že my teď jako fakt jako motoristi nespíme. Jo? Prostě teď jsem před chvilkou mluvil zase s Láďou Pikorou, Petr Macinka, všichni to jako řešíme opravdu jako naplno. Náš motoristický chat, to je jediný téma. Je to opravdu, jsme jako rozhořčeni, na druhou stranu, když sedíme na těch kolečních radách, a když pak děláte ty rozpočty těch ministerstev, tak vidíte, že prostě je tady nějaká objektivní realita, s kterou se dá málo co dělat. Já osobně mám rád tu větu Láďe Pikory, neumíte si představit, co všechno se dá škrtnout. Já jsem v tom absolutní expert, ale říkám, já mám, nebo měl jsem vliv na jedno ministerstvo, bohužel, a věřím, že teda budu mít dál ten vliv na to jedno ministerstvo, a těch ministerstv je 15. A pak tady máte ministerstva, kde jsou těch miliard, ne desítky, ale stovky, přes 900 miliard máte ministerstvo. A tam se musí udělat velké systémové jako drtící škrty, ale jako tam není politická vůle, protože my jako motoristi máme určité voliče, ale ANO a SPD má zase určité voliče a my jsme dostali 6,7%. Dejte nám příště 51% a já vám garantuju, že za jedno volební období bude vyrovnaný rozpočet. Možná mnohem dřív než za 4 roky. Máte tým, jako měl, ale to, že byste nám dali těch 51%, znamená, že všichni budete chtít tu pravicovou politiku a tolik lidí pravicových v České republice není. Takže to je to je prostě nereálné. Prostě to tak je. Máte tým, jako měl Musk a rozsekal neziskovky. Je ti jasný, že když nezničíte stan, tak oni příště zničí motory. Když Pepa vyhraje, tak motu nedá žádnýho ministra. Dneska jsem se potkal tak s 5-6 profíkama, který jsou podobný, jako má Musk na neziskovky. Tam je to úplně jiný rozměr, je to úplně jiná situace, jiná dimenze, ale věřte mi, že nejsem amatér a to, co jsem rozkryl, tak jsem rozkryl i díky tomu, že mám kolem sebe profesionály, o kterých nikdo nevěděl. Dal jsem jim podněty, půl roku jsme na tom makali. Nevěděli to ani naši nejbližší, ani ministr, ani nikdo, ani kolegové ze strany a odhalili jsme to. Když už máme připravený matroše na TOčka, když už ty lidi můžete opravdu vyhodit, když už můžete, jo, ono se to musí dělat postupně, aby to nebylo. Já jsem teda jenom radil, s tím neměl společný, že jo. Pokud se opravdu důsledně zrušily neziskovky, tak tu máme rázem milion nezaměstnaných a neschopných lemplů, vyjde to na stejné peníze. Hele, ne, to jako ty neziskovky, to nejsou jako že by se ušetřili desítky miliard neziskovkách, to je nesmysl, nebo že by se tím živilo milion lidí, to taky je nesmysl. To jsou právě jako furt ti stejní lidé, to jsou stovky lidí, kteří to umí chodit a ty ten stát sajou a potom ovlivňují politiku a uplácí si za to média a dělají jako mnoho škod na to, že jich není tolik. Jo. Já musím zase říct, že jako plno těch jako lidí je slušných, ale ten deep state samozřejmě existuje. No. A že nedá pan prezident, pokud znovu vyhraje, žádného ministerstva motoristů, no, tak uvidíme. No. Tak jako Uvidíme, já si myslím, že si taky docela zavařil tou válkou s náma. Že to neudělal chytře, neudělal to dobře. Jako. Tak, dobrý večer, Filipe. Držím palce v dalším potírání štěnic. Potíráme zelenou krakatici. Zdravím, existují nějaké vaše videofoto, kde opravujete auto a něco servisujete nebo děláte cokoliv rukama, souboj s humrem na talíři nepočítám, díky. Jakože by člověk, který si, nevím, vyndává motor z auta nebo sundává nápravu nebo něco dělá, že by se u toho jako natáčel, já nevím, no. Jako fotky mám určitě, jsou i v mojí knize Hranatá legenda, ale že bych měl video jako přímo, jak zabrušu ventily na brouku kamarádovi, když mi bylo 17, pak se to samozřejmě dává strojově. No nevím, no. Asi vás zklamu, myslím si, že budete muset věřit, že umím maximálně bojovat s humrem. A že ty statisíce fanoušků a stovky holek, co mi denně

0: Zdravím Liptarda Háčka. Kam obvykle blikáte, když chcete doleva, doprava? No, když strhávám volant doprava, tak blikám doprava, když mám ruku na blinkru doleva. Nicméně možná, kdybyste se podíval na tu křižovatku a podíval se, že tam potom bylo značení i doleva a tak dále. A navíc ta nehoda byla před tím odbočováním, no, takže tam máte úplně jedno. Tomu nerozumíte evidentně, stejně jako nerozumíte tomu Bitcoinu, jinak byste na tom byl líp a nemusel byste tady za 20 korun prudit. Proč musí národ, kraje, občané bojovat proti vládě kvůli akceleračním zónám? Větrníky nikdo nechce, zastupitelé státu tlačí na pilu. Přístup ANO je pro lobby velryb. Patriku, není to pravda. Já jsem největší bojovník proti akceleračním zónám a zmenšil se pomocí mých podnětů byly zmenšeny jen na 11%. Myslím si, že to je takové mé politické dítě, ty akcelerační oblasti. Samozřejmě na tom pracovalo 30 lidí intenzivně, ale podnět zmenšit za každou cenu, zachovat target a zmenšit byl můj. Jenomže vy pak zjistíte, že třetina lidí ty větrníky chce, třetina je nechce za žádnou cenu a třetina se rozhodne podle toho, co jim ta obce dá nebo slíbí. Není to tak, že nikdo nechce. Bohužel ne. Nebo bohužel. Prostě to je realita. Takže bojovat, protože máme evropské peníze, bez kterých by ten schodek toho rozpočtu nebyl 380 miliard, ale o další desítky nebo stovky miliard víc. Vy odvádíte peníze na mnoha věcech do Evropské unie, aby ona nám je vrátila, tak musíte splňovat principy kohezní politiky a nemůžete si dovolit nějaký ten jejich cíl nesplnit. Ano, můžete, pokud chcete vystoupit z Evropské unie. Já bych na to, jak to říct slušně, měl ty. Ale my jsme nedostali 51% ve volbách. Zdravím Liptarda Háčka, děkujeme za zájem. Hranaté, srdečné pozdravy z Berounky nám všem. Berounka je nádherná. Miluji Berounku. Tady vidím, že velký příspěvek. Takže hajná ze Šumavy, první cena dneska. Ale vidím, že tam možná už někdo přispěl víc. Každopádně asi tu knížku musíte koupit. Přečtu ještě dva dotazy a půjdeme se podívat na pana prezidenta. Takže taky posílám hranatý pozdrav na Berounku. Vladimír, zdravím vás do Izraele. Jak se máte, Vladimíre? Filipe, vyhlašuji každoroční turecký memoriál. Účastníci na sebe budou házet z vědra borůvkový jogurt. Vyhrává ten s nejmodřejším modrým ptákem. Tak, to nám nahrává. Teď se podíváme na to, představte si, pan prezident přišel na to, že tady máme strašně moc nemocnic. Je to teda fascinující. Já bych se na to možná až podíval jako klidně i filozoficky, klidně trochu víc do hloubky. On třeba celkově pan prezident tam má jako hodně, hodně zajímavý poznatky poslední dobou. Nepochopil vtip, že když jsem třeba řekl, v zimě říkal, že nemohu být ministrem, protože mám hrozný postoj k ženám, že jsem řekl, že nejhorší tragédií 20. století bylo, že ženy dostaly volební právo. Už zapomněl, že tam asi bylo 50 smajlíků a že jsem tam reagoval na to, že samozřejmě s příchodem volebního práva prvního přišlo taky století s dvěma světovými válkami a je to prostě vtip. Jako mým nejoblíbenějším politikem možná vůbec je paradoxně žena, je to Margaret Thatcher a ta by tenhle ten vtip řekla klidně taky. Jo. A pan prezident to uvádí v rozhovoru jako jeden z důvodů, proč nemohu být ministrem. Stejně tak, že se špatně vyjadřují o černoších. Myslím si, že mám mezi černochy více kamarádů. Přátel a že jsem v Ugandě a v Africe strávil víc času než pan prezident a před politikou, teda za svoje, pane prezidente. A přijde mi to jako šílený, jo, jak si tenhle člověk může dovolit někoho kádrovat s jeho kádrovým profilem. Takže možná se podívejme na nějaký video. Máme tam videa s panem prezidentem. Můžeme klidně začít tímhle. No.
1: Za další prioritu bych považoval reformu zdravotnického systému, protože my v něm rok od roku, nechci říct, utápíme více peněz, ale investujeme stále více a více. Přesto panuje pocit, že se kvalita zdravotní péče nějak výrazně nezvyšuje. Mnoho lidí, kteří se pokoušeli o různé analýzy našeho zdravotního systému, dnes souhlasí s tím, že

0: do toho systému neteče málo peněz. Bohužel efektivita je nízká. My víme, že máme problém třeba ve struktuře lůžek. Máme příliš mnoho lůžek urgentní péče, málo dlouhodobé péče. Máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel a na rozlohu naší země. Neodpovídá to ani běžným standardům v Evropě, a to i vyspělých zemí. Máme mimořádně neefektivní investice do drahé techniky, například magnetické rezonance. Příklady třeba z Izraele hovoří o tom, že Izrael určitě nebudeme považovat za nevyspělou zemi, ale z hlediska počtu magnetických rezonancí na obyvatele jsme ve srovnání s nimi úžasná velmoc. Bohužel, pokud máme například 20 rezonancí, ale pojišťovna je schopná zajistit jejich provoz třeba jenom 2 hodiny denně, tak to nedává moc smysl. Určitě by dávalo smysl, abychom méně rezonancí byli schopni financovat 24 hodin a opravdu je využili na maximum. Tohle jsou všechno věci, které souvisí s hlubší reformou celého zdravotnického systému, ke kterým jsme zatím, a teď musím říct, žádná vláda nenašla tu odvahu do toho jít, protože zdravotnictví je natolik citlivé pro každého z nás, že si nikdo nechceme moc rozházet doktory a zdravotnický personál. A všichni lékaři samozřejmě nejenom mají velice dobré vzdělání, ale také dobré zastoupení svých profesních skupin. Takže každá lékařská odbornost si bude hájit svoje. A pokud se nenajde nástroj, jak vytvořit systém, který bude nastaven optimálně k velikosti naší země, k počtu obyvatel i ke zdrojům, které jsme připraveni do toho dávat, a podle toho ten stávající systém upravit, tak bohužel bude neefektivní pořád.
1: Tak já nevím, co bych k tomu řekl. Tak má to dvě roviny. Jednu faktickou, že to není pravda, že nejvíc lůžek nemocničních na počet obyvatel má Japonsko a Jižní Korea samozřejmě. Ti mají nějakých 12 až 13 lůžek na 1000 obyvatel nemocničních. To je samozřejmě jako zásadní a možná v Evropě bych se srovnával s našimi sousedy, s Rakouskem a s Německem, a ti mají kolem 7 až 8 lůžek na 1000 obyvatel a Česká republika 6,5 až 6,8 lůžka na 1000 obyvatel. To znamená, nejsme na tom určitě špatně, co se týče Evropy, protože pak jsou tady šílené státy jako Velká Británie nebo Švédsko. Tady, já nevím, sanitka, pokud nemá nějaký problém, že jo, teď jsem řekl málem hodně nevhodný vtip, ale ta sanitka nebyla, tak má u nás za dobu příjezdu asi 6-7 minut, jestli se nepletu, v Británii je to asi 45 minut, takže stihnete asi 4x umřít, než přijede. Takže to jsou všechno, teda pokud zrovna Arne Springorum a 30 pro Prahu neblokují provoz, tak je velká šance, že ta sanitka v České republice pro vás přijde rychle a je velká šance, že v té nemocnici budete mít místo. Já si myslím, že to je dobře. A myslím si, že bychom se měli starat o to, aby náš zdravotnický personál byl dobře zaplacen, hlavně sestřičky a všichni, co dělají ve zdravotnictví, protože to je opravdu jako posvátné povolání. Já jsem k němu vždycky obrovskou úctu a bohužel jako chovají se někteří i politici těmito vyjádřeními poměrně dost jako neúctivě zvláštně. Takže to je ta rovina, že to prostě není pravda. Ty magnetické rezonance, já opravdu neumím jako zhodnotit, kolik hodin se provozuje, která magnetická rezonance, ale průměrná doba, než se dostanete na magnetickou rezonanci, což je záležitost pro mě nepříjemná, protože se do toho tunelu nevejdu, ale velmi potřebná, tak je 2 až 3 měsíce v České republice. Takže vám hrozí opravdu, že máte něco závažného s mozkem, s páteří, něco takového. Potřebujete magnetickou rezonanci a oni vám řeknou 2 až 3 měsíce čekání. No a panu prezidentovi se to zdá asi v pohodě. No takže já si myslím, že to je ta faktická záležitost, že poradci pana prezidenta, navíc teda počet magnetických rezonancí na obyvatele taky určitě nemáme největší ani nějaký z těch nejvyšších. A potom je to zvláštní, když někdo takto přistupuje k hodnotě peněz a lidskému životu. Já jsem to párkrát počítal i v debatách, jsem to říkal. Když si spočítáte, kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení Rusko, A kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení NATO? My a všichni naši spojenci v NATO. Tak se bavíme o nějakém 8 až 9 násobku. Když se podíváte, kolik na 154 nebo kolik milionů obyvatel Rusko a země NATO skoro miliardu, tuším, jestli se nepletu. Když se podíváte, že to jsou opravdu násobky, to není dvojnásobek, to je 8-9 násobek investování do zbrojení. A do toho, když se podíváte na ten poměr, že ty peníze pro někoho mají váhu, že je zbytečné dát do nemocnic, že je zbytečné dát do zdravotnictví, což jsou pro mě teda úplně posvátné rezorty. Já si umím představit, že by každý měl vidět, kolik ta péče stojí a že by se na tom lidé měli podílet a že by zdravotní pojišťovny měly změnit systém a že by se tam mělo udělat plno reform. Jinak je to dlouhodobě neudržitelné. Je to velmi nepopulární, v tom má pan prezident pravdu, že do tohohle nechce nikdo zasahovat. Ale víte, ono i plno politiků se na to dívalo takhle. Dokonce bych řekl, že ty lidské zdroje stavěli nad materiální experti, jako byl Mao Tse-tung nebo Stalin, což vlastně ideologicky jsou lidé s podobným ukotvením a původním teda vzděláním pana prezidenta, protože ten přísahal na tuto ideologii až do svých skoro 30 let. A ti měli vlastně teorii toho, že lidské zdroje jsou nad těmi materiálními a vlastně opovrhovali oběma veličinami, což pan prezident nedělá, to už je ten pokročilejší stav komunismu. Nicméně militarizace ekonomiky a míru, stírat rozdíl mezi stavem války a míru, je ta filozofie, kterou měla dlouhé dekády Čína, že vlastně v podstatě to zbrojení mělo přednost, ty materiální statky měly přednost před lidskou silou, ať byla válka nebo ne, tak se budovalo v tomto směru stejně. To je vlastně i Sovětský svaz za studené války. Čína to měla jako jistou filozofii, i když ona nikdy v těch válkách nebyla úplně úspěšná. Potom opačný postoj byl paradoxně v určité době ve Spojených státech, v době, kdy třeba Eisenhower přirovnával hodnotu bojové techniky k tomu, co všechno za to jde pořídit. Jo? Takže tam třeba bych možná i si dovolil citovat Eisenhowera, mám to tady napsaný, co říkal. Každá vyrobená zbraň, každá spuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa znamená v konečném důsledku krádež na těch, kteří mají hlad a nejsou nakrmeni, na těch, kterým je chladno a nejsou oblečeni. Tento ozbrojený svět neutrácí jen peníze, utrácí pod svých dělníků, génia svých vědců a naději svých dětí. To řekl Eisenhower. A je to pravda, protože ony ty statky, když pak vidíte, jak vznikaly v těch továrnách, jak bolestivá, krutá práce to je, když se podíváte v tom žďasu, že ti dělníci tam makají v těch ochranných oblecích až v 65 stupních. Málo kdo si to umí představit. Já jsem to zažil v té své dětské formuli, když v tom kajaku, v těch hadrech na lyže máte 60 stupňů. A je to šílený, ale teď si představte, že tam prostě makáte v tom denodenně. Nevíte, jestli máte mít respirátor nebo nemáte, protože buď se dusíte, je to ještě víc nepříjemný, než se zase otravovat tím, co tam nadechujete. Je to opravdu jako velmi drsný prostředí. A ta lidská síla je hodnota, která se prostě potom proměňuje za ty hodnoty finanční a za ty potom buď můžete vypálit jednu raketu anebo postavit lůžka na onkologickém oddělení nemocnice třeba pro děti. Je to šílený prostě, je to zajímavý rozdíl. Dokonce můj jeden z nejoblíbenějších amerických prezidentů, že víte, že miluji americkou historii, tak Richard Nixon měl takzvanou vietnamizaci, strategie vietnamizace, Nixonova doktrína, byl konec 60. let, kdy vlastně jako válka ve Vietnamu ukazovala, že je potřeba změnit filozofii, že Spojené státy pod Nixonem začaly chápat, že není neomezených zdrojů, ani lidských, ani ekonomických, a ta doktrína se měnila v to, že budou podporovat svoje partnery, ale že nechtějí už v těch válkách být fyzicky zapojeni. Taky vidíte, že potom Vietnamu to nějakou dobu ti Američani vydrželi. To znamená, bylo to trošku i za druhé světové války, tam to rčení od Stalina paradoxně je velmi pravdivé, protože Stalin tvrdil, že Velká Británie poskytla čas, Američané ji financovali, dokonce půjčovali peníze, dokonce bojovou techniku zapůjčovali. Spojené státy, teď teda cituju Stalina, doufám, že mě za to nikdo tady zase nebude likvidovat. Stalin tvrdil po válce, že Velká Británie poskytla čas, Spojené státy poskytly peníze a Sovětský svaz poskytl krev. A je to asi velmi nepopulární, nečekali jste asi, že tady budu citovat takovouhle lidskou, nebudu říkat co, ale ono je to poměrně pravdivý. A ten přístup k těm doktrínám, ten přístup k té filozofii, tam můžete jasně vidět. U těch komunistů je ten přístup úplně jiný. A já, když jsem si poslechl pana prezidenta s těma nemocnicema, s tím, jak ho nenapadne kritizovat, že si Evropská unie chce vytisknout 800 miliard eur na zbrojení. Já jako rozumím tomu, že chceme silnou armádu a že do ní musíme investovat. Ale on jeho nenapadne kritizovat tohle téma. Nebo tam jako si říct, vytisknout 10x víc peněz, než Rusko za 10 let a nacpat je do obnovy německé armády. Nemusí být úplně nejlepší nápad na světě a zadlužit nás po generace. Jo, jako, nevím, asi bych si uměl představit trošičku jinak hledat ty prostředky než v nemocnicích a než říct, čekáte na magnetickou rezonanci 3 měsíce, co kdybyste čekali 4. Tak, možná můžeme klidně dál k prezidentovi, když už teda jsem se o něm rozpovídal, tak jestli tam máme ještě něco, tak se na to podívejme.
2: Ještě k motoristům. Zpětně. Nechci říct to slovo nelitujete, bych se vám nedovolila podsouvat, ale když se na to díváte zpětně, co to všechno způsobilo, spustilo, jak to potom všechno vypadalo, neudělal byste některé věci jinak? A teď se dostávám ke zveřejňování SMS-ek mezi Petrem Macinkou a Petrem Kolářem i k nejmenování Filipa Turka.
0: V principu většinou nelituju, co jsem udělal, protože to už se stejně nedá vzít zpátky. Ale ty kroky, které jsem udělal, tak i přesto, že sebou nesli určité riziko, možná způsobili některé těžkosti, tak je považuji principiálně za správné. A neudělal bych je jinak, kdybych tu možnost měl, protože si myslím, že vývoj mi dává za pravdu, že to byl správný krok.
1: Tak pane prezidente, správný krok to nebyl, jsem ctihodným občanem, nejsem stíhán, žádné trestní oznámení se, nic se nepotvrdilo, nemám, mám čistý rejstřík, maximálně se teď vyšetřuje nějaký můj přestupek, případně teoreticky by to mohl být trestní čin, já si to nemyslím, uvidíme, jak to dopadne, ale pokud vyšetřování nehody dopadne dobře, tak jsem čistý jako lilie, čistší než vy s vaším profilem a s vaší minulostí. Mně je opravdu líto, že si myslíte, že jste neudělal chybu. Já si myslím, že jste tu chybu udělal. Všechny ty případy, z kterých jsem byl obviněn díky mediální masáži, byly odloženy a nějaké posudky nebo nějaká představa, že tady někdo určuje, že se stal nebo nestal trestný čin, přitom je to někdo, kdo vůbec nevzal v potaz, napojen na TOP 09, vůbec nevzal v potaz jakékoliv argumenty a ta policie sama řekla, že to je tak starý, že je to promlčený, jak to nebudeme vyšetřovat. Takže říct, že vám někdo, že vám čas vám dal za pravdu samozřejmě hroznou věcí, že 5 let je na YouTube video, kde jsem hodil jogurt, je takzvaná jogurtgate, já chápu, že to v podstatě je obrovská tragédie pro tuhletu republiku. Já jsem si vědom toho, co jsem napáchal tímhletím zločinem. Především ta nádherná posprejovaná památka, kde se dělají nějaké ilegální koncerty, která je opravdu nádherná, spí tam bezdomovci. Že na ní přistál ten jogurt, myslím si, že to je kauza, která vlastně předčila úplně všechno. Že tohle to bude jako v headlinech, že tohle ta média chytí. To mě v životě nenapadlo. A možná prosím reportáž o těch jogurtech. Ne, ne.
3: tak tohle je k
1: taky ne. Tadle, to je ona. Yogurtgate.
4: Další kontroverzní video Filipa Turka, tentokrát je zachycen.
5: Jak před 4 lety házel jogurty na nějaký barák.
6: Dostal jsem 100 jogurtů, jo? Dostal jsem 100 jogurtů.
7: Nacházíme se na místě činu. Zde dotyčný pachatel Filip Turek vyzýval k pojídání jogurtů a k obnovování střevní mikroflory.
6: 100 jogurtů.
7: Chci veřejnost ujistit, že v rámci inkriminovaných scén nezemřel ani jeden jogurt. Podle pachatele se mělo jednat o sociálně ekologický experiment. Zda liberálně demokratický prošlý biojogurt odstraní progresivně levicové grafity z konzervativně pravicové památky. Takhle vypadá ta naše slavná památka. Takhle se o ní starají. V místní žabce jsme našli i nějakou munici. Koukněte na to. Z místa se s vámi loučí pro veřejně nesvéprávnou televizi Jakub Svoboda. A dám vám jeden tip na závěr. Až půjdete na rande se svou dívkou, vemte ji na tuto krásnou vyhlídku a kupte si sebou jogurt.
1: To je úžasný. Je to úžasný. Máme tam Jakub Svoboda, kterého teda moc chválím za krásnou reportáž. Ukázal nám tu nádhernou památku, kterou jsme potřísnili tím levicovým biojogurtem, nebo progresivním biojogurtem, abychom zjistili, jestli náhodou nesmějou ty progresivisticky liberální grafity na té pravicově konzervativní památce. Já jsem tuhle tu reakci napsal, tuším, že do Extra a do různých jiných médií. Oni to jako nějak nepochopili, že to bylo myšleno vážně, že nám opravdu jako šlo o tento speciální experiment. Mně se to nějak nelíbilo, nevím. Možná ještě tam máme další vlastně srovnání. Tady tento můj zločin, já bych pro sebe žádal trest smrti, já jsem to řekl na CNN do hlavních zpráv. Oni to odvysílali, což jako jsem velmi rád, že jsem se mohl opravdu jako brutálně přiznat k této hrůze. Petr Macinka potvrdil, že z pozice ministra zahraničí nechal celou věc prošetřit a že tedy při tom natáčení nebyl zraněn jediný jogurt, byly tam použity speciální efekty. Možná tento můj největší zločin, který jsem tedy za svou dospělost napáchal, sice teda několik let před politikou, ale přiznávám, nebylo mi 27 jako prezidentu Pavlovi, když vlastně se vyjadřoval k vpádu vojsk. Já bych možná poprosil, jestli máme to video ještě s panem prezidentem, kde je konfrontován trošičku s tím. To je ono. Tohle je zajímavý video, to se podívejte do detailu, protože pan prezident popírá tu svoji minulost. To je posun od toho, jak dřív to popisoval. Prosím.
8: Prezidente, můžu se vám zeptat na něco? Vy jste přišel dneska vzdát hold vojskům Varšavské smlouvy?
9: Ano, schvaloval se to. Petr Blažek mi to říkal, ale píše se o tom běžně.
10: Kde jste to vzali?
11: Ale v roce 87 jste v ručně psaném životopise napsal toto, kromě jiného. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Tak by mě zajímalo, jestli když jste to v roce 87 psal, tak jste tomu opravdu věřil. To je k tomuto výkladu ruské invaze.
0: A vy v tom vidíte, v tomto jsem napsal nějaký výklad?
11: Já tady čtu jasně, že vy jste napsal, že pro vás bylo účinnější po konzultaci s otcem a vašimi přáteli ze Sovětského svazu porozumět té invazi nějakým jiným způsobem než tomu, jakým se vyjadřovali vaši spolužáci, kteří se vám tedy kvůli tomu smáli. Tak se ptám, jestli vy jste tehdy v roce 87 věřil tomu, co píšete, nebo jestli vám to přišlo, že to tak je dobré pro vaši kariéru.
0: To, co tam čtete, nehovoří ani o výkladu invaze jedním nebo druhým
11: způsobem. Tak věřil nebo nevěřil? Psal jste to zúčelně nebo protože jste tomu věřil?
0: Já jsem tam vůbec invazi nehodnotil a opravdu se o tom nebudu bavit, protože to k dnešku nemá naprosto žádný vztah.
11: Já myslím, že má.
0: Tak u toho zůstaneme.
11: Proč by mělo Česko potřebovat... Dobře, tak věřil nebo nevěřil?
0: Řekl jsem, že u toho zůstaneme.
11: U čeho?
0: U toho, co je tam napsáno.
11: Že to pořád platí. No já tady mám i ten rukopis, totiž.
0: To je v pořádku, já vám ho klidně podepíšu.
11: Možná bude mít jednou cenu. Takže zůstaneme u toho, neodpovíte mi. Dobře.
1: Viděli jste tu aroganci? Jako za mě tohle, jak těm pánům řekne, kde jste to vzali, no tak asi tady to vzali, ne? A všude argumentujou ty milovnice pana prezidenta, teď mu bylo asi 7. No tomu bylo při té invazi, ale schvalovali v roce 1987, kdy mu bylo skoro 30. Takže ne, pan prezident se chová arrogantně, mění výklady svojí minulosti. Petr Macinka ho tady usvědčil ze lži. Existuje mnoho videí, kde si teda opravdu jako arrogantně protiřečí. Možná pojďme se podívat na ten dopis ručně psaný, který by pan prezident podepsal. Máme to je velký vliv na mé pozdější názory, mělo léto roku 1968. Jo, to tam píše ještě sám od sebe. To tam v tom životopisu vlastnoručním skoro ve 30 letech má pěkný rukopis. Teda, jo, jako. Píše sám od sebe, kde prostě leze přímo do té normalizační hřiti, leze tady tímhletím výrokem, na který se ho nikdo neptá. To je prostě životopis. On dobrovolně tam uprostřed toho textu začne říkat, jak velký vliv na jeho pozdější názory v dospělosti mělo to léto roku 1968, kdy teda byl malej kluk. A tehdy byli u nich na návštěvě jejich přátelé ze Sovětského svazu a právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé straně, to byly ty protisovětské nálady zase té mojí rodiny, která teda doteďka z půlky žije v Americe, protože utekla před těmhle sviněma, tak možná teda tady tohleto obhajování zločinného režimu, díky kterému umřeli 10 miliony lidí a je to úplně stejný svinstvo, jako byl ten nacistický režim, tak možná tady tímhletím by měl pan prezident být trošičku schovývavější k tomu, když někdo používá černý humor, prokazatelně. To jsou ty smajlíky, takový ty žlutý věci s těma drštičkama, to jsou smajlíci a dokonce jsou lidi, kteří mají humor, co mají IQ na 107 i bez těch smajlíků, jo. Ale tohleto, kdo někdo napsal v dospělosti, ještě řekne, že by to klidně podepsal, a ještě se tam tomu ty lidi smějou, jaký jako krásně setřel tu paní, to je teda jako fatální, jo. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mě, pro mou oblibu našich přátel, no já to nepřečtu. Jsem z toho úplně znechucený, mě z tohohle úplně zlé. Já si prostě myslím, že ten člověk by měl opravdu v tom srpnu, toho 21. srpna, při výročí té okupace si vzít dovolenou a jet někam na výlet, na nějaký výšlap prostě a hlavně jako mlčet, jo. A nechodit před rozhlas. Neumím si prostě vůbec představit, jak tenhle ten člověk bude někoho moralizovat. Přijde mi to strašný. Lampioni by neměli nikoho moralizovat. Já nikoho nesoudím. Základní organizace, předseda, nevím, politruk, rozvědka, studium, určitě extrémní cílevědomost, schopnosti, klasický člověk, díky kterému polovina mojí rodiny doteďka nežije ve své vlasti, žijou v Americe, v Kanadě. Moji rodiče nikdy v životě nic nepodepsali, nevstoupili ani do KSČ, mámu nevzali na medicínu, když měla samý jedničky, prostě tak kvůli dědovi a kvůli naší rodině, kvůli emigracím a kvůli všemu, prostě to nedopadlo pro nikoho dobře. Všichni tady si odtrpěli těch 40 let, nebo tu část života, kterou trávili v tomhletom svinském režimu. Předtím děda byl nuceně nasazený, a druhý děda taky musel zmizet, takže za války druhý světový to moje rodina odnesla, pak přišli tady ty svině, odnesli to znovu. A takovýhle člověk, který to celý obhajuje, jak jedno nebo druhý, pro mě je to úplně stejný. Pro mě je to úplně stejný, jestli obhajuje 68. okupaci nebo 38. to je úplně to samý. Nebo to samý, tak samozřejmě tam je to samozřejmě v určitý míře dramatičtější, když se podíváte na zločiny komunismu a nacismu, tak když se podíváte na ty počty obětí, tak Tak a hlavně, když se podíváte na profily těch lidí, tak je to úplně stejný druh a taky by se všichni měli zamyslet nad tím, jestli pořád budeme věřit té propagandě, že nacismus je pravicová ideologie, to je samozřejmě krajně levicová ideologie, stejně jako komunismus, oba to jsou socialismy, akorát postavení na jiných panelech a na jiném marketingu. Tak jsem se rozohnil trošku, nevím, jestli tam máme ještě něco, zeptám se režie, možná, že už jsme to všechno použili a že už jdeme na dotazy. Už nic dobrý. Jestli to dobře chápu, tak Jura Háček se ptá, jestli vás někdo fotí, když fotíte. No, já bych se nedivil, kdyby se to u mě začalo dít taky občas. Vladimír Filipe, zrušte všechny dotace na všech ministerstvech, uvidíte, kolik ušetříte, kdo bude chtít dotaci. Uzená vládu o výjimku, ne, takhle jednoduchý to není a hlavně to nejsou jako desítky miliard, jo, to jsou... Jsou to obrovský peníze a všechny je sekáme, seká je úřad vlády, seká je ministerstvo životního prostředí, kde to bylo nejrozlezlejší, potom se dá říct, že to bylo hodně rozlezlý na ministerstvu zahraničí, tam to samozřejmě Petr taky seká, takže určitě to sekáme všichni dobrovolně a rádi. Není to tak jednoduchý, je to pod ty podřízené organizace, které jsou desítky, stovky, tak se různě odhalují různý programy a opravdu to jako chvilku trvá. Ale není to tak, že když je schodek x desítek, stovek miliard, že byste to těma neziskovkama jako dorovnal úplně. Jo. To takhle jednoduchý to není. Dnes je 1.9. Slyšel jste někoho, kdo by si toto smutné datum dnes připomněl? A mimochodem, vím, že jste nyní na MŽP, ale jaký je vztah nyní s Polskem? No, je to, tady už to někdo připomínal, toho 1.9., že je to mimo jiné, je teda velmi smutné datum. Vztah s Polskem je schizofrení. Já osobně mám velmi rád pana prezidenta Navrockého, já jsem mu byl na inauguraci, jestli to víte, tak jsem tam byl jako jeden z mála Čechů, bylo tam velmi málo zahraničních hostů, já jsem tam byl jako, ještě jako europoslanec. Byl jsem tam se Simeonem, s mým rumunským kamarádem a tak dále. Bylo to fascinující, opravdu jsem se dostal na inauguraci jako pořádného evropského prezidenta, který má jako názory, které jsou opravdu jako pravicový, ale na druhou stranu tam pořád máte ty Tuskovce. Takže určitě vztahy s Polskem jsou vždycky specifický. Polsko vždycky dělá všechno pro Polsko. Takže samozřejmě je to náš nejbližší partner, soused obrovský, silný, který má mnohem výraznější budoucnost nebo větší předpoklady pro slavnou a šťastnou budoucnost, než právě ti, kteří mají výročí Wirtschaftsfest, takže určitě je důležité ty vztahy udržovat. Celkově V4 se rekonstruuje. Myslím si, že i v Maďarsku ten vztah je lepší, než se čekalo, já jsem to říkal. Vlastně ten Maďar je původně Fides a ty jeho názory jsou mnohem kritičtější k EU, než tady vlastně jako slavili všichni liberálové, že tam vlastně je poražený Orbán. Nemůžu říct, že by přišel nový Orbán, ale přišel nějaký derivát, který má jako mnoho v základech společného s jeho politikou. Jo. Takže sice nepřátelé života na smrt, ale podobná líheň. Jo. Co D35 studie za miliony se ruší a bude nová, tady máme D10 a u Mnichova Hradiště nám ještě připojíte další silnici a protihlukovku stát nechce udělat. Neumím odpovědět konkrétně, co všechno je špatně, co všechno, jak se má udělat. My jsme povolení vydali, jak je potřeba a doufám, že čím víc dálnic, tím víc Adidas. Filipe, těm neziskovkám škrtej ostatní ministerstva, taky ještě jeden dotaz. Nebylo by to náhodou záhodno navrhnout odebrat paní prezidentové ošatné? Určitě to je k nějaké diskuzi. Myslím si, že na rovinu úplně upřímně ostatní ministerstva nemají tolik odvahy, jako mám já. Já taky bojuji s vlastními lidmi, kteří nechtějí mít tolik odvahy, ale... Jestli někdo je odhodlán jako na noc dlouhých, no, Ne, nemůžu to říkat tady ty vtipy. Prostě my s Petrem Macinkou máme odvahu řezat neziskovky. Doufám, že se ostatní budou více inspirovat. Zdravím Filipeny a navíc my jich tam máme opravdu jako poženaně. Nevíte, jak to vypadá s větrníky na mravenečníku, jeseníky přes 10 let jsou KO a stále to zde akorát hyzdí krajinou. Díky. A bojujte. No, teď nedávno jsem jeden ten větrník sundal údajně jogurtem, tak uvidíme, snad to popadá. Filipe, říkám, ne, konkrétně podívám se na to. Zajímavý téma. Ale takhle z hlavy se přiznám, že nevím. Já tam v těch jeseníkách u nich mám fotku tak z roku 2009-2008 s jaguárama. Ten tříčlenný jaguár, tak tam stojí x jaguárů pod těma větrníkama. To ještě byly jako v plný kráse. Tady máme izraelské šekely od Vladimíra. Jinak mimochodem dnes jsme měli na ministerstvu setkání s izraelským velvyslancem. Velký sympaťák. Řešili jsme právě tu koncepci, že já už nechci, aby se bojovalo pouze, nebo aby se dekarbonizovalo a aby hlavní téma bylo CO2, ale aby to byla voda. A Izrael má úžasnou politiku pro vodu. Takže dneska jsme měli na to téma s izraelským velvyslancem skvělou schůzku. Filipe, já říkám, nejsou prachy a potom přemýšlím. Zdravím, jste v kontaktu s inženýrem Hinkem Beranem. Věřím, že by uměl poradit s větrníky a co teprve ten plánovaný rozprodej distribuce. Díky za vše. S panem Beranem jsme se jednou potkali na půl hodiny a měl absolutně nerealistické pozice na větrníky a tvrdil, že se nesmí postavit ani jeden a nepochopil, že máme kohezní politiku navázanou na akcelerační oblasti a že i teda současní naši koleční partneři pro RED trojku a pro tyhle ty věci hlasovali. Takže prostě, když se k něčemu stát zaváží, tak není možný to jako nesplnit, bohužel. No. Tak jako v tom já úplně radit nepotřebuju. Já říkám, já bych na to odvahu měl vystupovat z EU, ale my jsme nedostali 51%, takže já mám rád realisty. Krásný dobrý večer přeji a také pevné nervy. Jsme s vámi a fandíme. Jo, a k těm akceleračkám je plno lidí, kteří vůbec nejsou známí aktivisté kvůli akceleračním zónám a odmakali na tom půl roku, aby jsme je zmenšili. Jo, říkat, že se nesmí postavit ani jedna, znamená, že je to návrh, který neprojde a postaví se jich 5000. Takže fakt jako chce to mít jako trošku cit a nechtít dělat věci pro to, abych se proslavil, ale dělat věci pro to, abych uspěl a abych tu agendu, kterou potřebuji nějakým způsobem ovlivnit, abych ji ovlivnil. A ne, abych si za každou cenu stál za svým čistým názorem, ale neprosadil vůbec nic. Jo. Nedá se vyhrávat 10-0. Kdo si myslí, že se dá vyhrávat 10-0, nepatří do politiky. Jsme s vámi a fandíme. Děkuju, Leny Lindemann. Rád vás tady vidím. Ondřej, dobrý večer. Nechcete se zastavit v Jihlavě? V Boši máte zde veliký volický potenciál, protože bojujete za jejich pracovní místa. Můžete vidět výrobu pro diesel i pro elektroauta. Děkuji za odpověď. Určitě Boš Jihlava zní jako skvělý plán. Třeba se tam objevím. Nevím, jestli tam máme nějaké projekty v rámci fondu, v rámci pomoci, nebo jestli se tam podívám jenom, abych viděl, jak ta výroba funguje, jestli mě tam vůbec jako někdo pozve, taky to je další věc. Uvidíme. Každopádně děkuju za skvělý tip. Dobrý večer, Martine, dobrý večer, pane Turku. Jak se díváte na potenciál česko-vietnamské obchodní spolupráce? Za mě je to pro nás mnohem lepší trh než fejková Čína. Těžko se to dá takhle nazvat, protože když se podíváte do SAPy a do Vietnamu, tak i tam máte 80-90% produkce jako čínské. Jo. Že i v SAPy, když si koupíte produkty, tak jsou ne úplně vždycky vietnamské, ale jsou čínské. Prostě ta Čína s Vietnamem už je obchodně tak propojená, že to tak prostě je. Česko-vietnamská obchodní spolupráce je za mě úplně zásadní. Já jsem se dokonce jednou objevil v Saigonu na nějaký výročí komunistické strany Vietnamu. To bylo nějaký úplně 115 let, nějaký šílený mega výročí, nebo 100 let. Ježíš, teď já nevím, pardon, 115 asi moc. Teď abych se do toho zase nezakecal, ale každopádně Vietnam je náš úžasný historický parťák, je to fascinující, že komunistický Vietnam, že víme, že oni tam jsou jako v některých věcech víc kapitalističtí než my tady, takže náš takovýhle parťák, no, prostě máme tady kolik, 50-60 tisíc Vietnamců, máme se rádi, patříme k sobě, je to zajímavý a ta jejich efektivita je skvělá, takže určitě je to budoucnost. Ale určitě bych teda jako neznevažoval pozici Číny, jo. To v žádném případě, a ona zase až tak fejková, jako taky není už, jo. To jsou takový naše to jsou naše takový, že se tím chlácholíme. No, to tak jako není. A Jindřich tady poslal velký příspěvek, to znamená, aspiruje na to, že by mohl tady získat knihu Hajná ze Šumavy, to tak vypadá, i když na to vypadá, že ji tamhle bude mít Adam, jestli vidím dobře. Hele, kámenušky, papír, Gčko stříhá Fabi, držte se, děláte to dobře. Volil jsem motorista, jsem spokojen, už jen zónami máte splněno, pane Filipe. Děkuju, konečně to někdo vidí a konečně mi to někdo řekl. Já jsem to někde řekl, když se ty zóny vymezily. I kdybych v politice udělal tuhle jednu věc, jakože to je blbost, v rámci stavebního zákona 6 velkých pozměňováků na strategické stavby, dostavbu Děčína, vodního plavebního stupně, splavnění Labe, dostavba Dukovan zrychlená, vodní stavby, strategické stavby, spalovny nebezpečného odpadu, jako mega důležitý věci, v kterých jsou miliardy, miliardy, desítek miliard. Zásadní pozměňováky prošly mi, hlasovala pro ně i ODS, kromě naší koalice, protože viděli, že jsou dobrý. Stejně tak ty akcelerační zóny, já jsem tam dal půl roku života a opravdu jsem kvůli tomu nespal. I kdyby se mi povedlo tohle a ten automotiv a to, že vracíme ty peníze do průmyslu, to jsou, já kdybych teď šel do důchodu, tak já jsem na sebe hrdý na to, co jsem udělal, já vím, že samochvála smrdí, ale prostě ty věci se povedly ministr, neministr. Jo? A to se mi líbí. Takže já vám za to moc děkuju, Jindřichu, vážím si toho a těmi zónami mám splněno. Já si to myslím taky. Konečně někdo, kdo dělá to, co před volbami slíbil. Děkuji za to, Jindřich Schich, nebo Schich, pardon, neumím přečíst vaše jméno, nerad bych ho zkoumal, omlouvám se. Nový Jičín. Tak zdravím vás do Nového Jičína a moc děkuju, opravdu já nemám rád, když někdo říká, potřebujeme doručit voličům, co jsme slíbili a dělejme nějaký témata, aby jsme jim něco... Ne. Prostě to, co jsem teďko dělal 3/4 roku a předtím v Europarlamentu jsem dělal, jak nejlíp jsem mohl. Roky jsem vám vysvětloval, co v té politice chci dělat. Roky to dělám, neuhýbám ani o milimetr a dělám to nejchytřeji a nejlíp, jak mi můj mozek, znalosti a schopnost nespat několik let dovolují. Takže věřím, že se to hodně povedlo, že tyhle ty věci té zemi opravdu pomohly. A já mám na to ty mapy, mám na to ty fakta, mám na to ty čísla. Klidně vám to rád budu prezentovat, ale máme teď před sebou 3 roky práce, teď budeme s rozpočtem a já nejdřív makám a pak se chlubím. Takže, nebo chlubím, pak to jako chci ten výsledek prodat. Ale překazit si to dřív, než to všechno je úplně uzavřený, dřív, než ty věci jsou vidět, je strategická chyba. Takže moc děkuju za uznání a já se snažím to moc nezvedat. Tady David, před 5 lety jsem v Polsku měnil motor cestou do Litvy. Prasklý řetěz rozvodu, to byla docela prdel. Dělat to v lese, taky jsem se nestihl natočit. To věřím, že když někdo dělá rozvody, jo, výměna motoru, tak to je asi slušný. To jste asi sehnal nějaký náhradní motor, to znamená, že jestli to bylo v Polsku, tak jste musel mít opravdu nějaký povoz, který tam má každý, znamená to bylo, že Passat nebo něco takového v dieslu prostě. Počkej, řetěz, ne řemen, no. Nevím, co to mohlo být. Šumava forever. Takže Adam Pacelt, ahoj Adame, zdravím tě. Adam je můj kamarád z 3členého Jaguar klubu, který ho znám asi 20 let a mimochodem je to velký IT expert motoristů. Já Adamovi dlouhodobě hrozně fandím, že to je extrémně chytrý chlap a fakt se známe, já nevím, 15 let, 20 let, nevím, něco takového. Takže Hajná ze Šumavy, Adam se zjevně zadíval správným směrem. A zdravím tě, Adame. Ať se ti daří v digitalizaci. Adam je ten, kdo mi odhaloval ještě jako europoslanci ty hrůzy, které tam teda napáchali Piráti, kteří si myslí, že umí digitalizovat, protože celý život paří počítačový hry. No, to prostě tak není, že jo. Tak Vladimír opět poslal izraelské šekely. Filipe, zdravotnictví je celosvětovým problémem. Nízká efektivita, vysoká cena jsou plány na to, jak to vyřešit, ale to je na dlouhý rozhovor. Samozřejmě, že to je na dlouhý rozhovor. Já si myslím, že máme velký potenciál něco změnit, ale jenom teoretický, protože prostě lidé si to nepřejí a když byste jenom naznačil, že je dobré ukázat, kolik ta péče zdravotní konkrétně stojí a kdybyste řekl člověku, že se na ní bude podílet přímo 1% nebo něčím, tak vás ti lidi vykostí. Jo. Takže ono to prostě je opravdu, v tom ten prezident v tom rozhovoru má pravdu, že téma zdravotnictví nechce nikdo otvírat, protože to je jako voličská sebevražda, takže to je jediný, jako oceňuji na tom jeho rozhovoru, že v tom jako tam nějaká reflexe, ale vůbec jako nechápu ten princip začít nám tady říkat, že máme moc nemocnic a moc magnetických rezonancí, na který se čeká 3 měsíce. Já sám jsem na magnetické rezonanci byl den předtím, než mě měl jmenovat ministrem, a posílal jsem premiérovi fotku magnetické rezonance, kde mám vyhřezlou plotínku, protože jsem nemohl chodit, že jo. A měl jsem takový bolesti, a kdo znáte plotínky, mimochodem, teď mě to zrovna pár týdnů vůbec nebolí, jo. Takže teď mám jako takovou veselější náladu, proto tady taky takhle vesele si sedím, protože ono, když pak člověk sedí a bolí ho jenom to, že sedí, tak ho to vyčerpává prostě celý ten den v tom kanclu, no. Tady Jaroslav, klasicky zdravím z Hesenska, mrzí mě, jak to pan prezident bere, a zajímalo by mě, kde bere informace. Každopádně, jak může říct, že je nemocnic hodně, a na druhou stranu, že to chápe. Zajímavé. Hele, bere informace, já bych vám řekl, kde, ale nechci tady vypadat jako konspirátor, mi to vystřílit, ale vy ze mě Bůh ví co. A naštěstí na to nemá takový vliv ten pan prezident. Jo, no. On má vliv na to, že když něco řekne, že to všichni vidíme a slyšíme, to je bohužel úděl. Předvedl se tím, že jak se stal prezidentem, že řekl, že bychom měli mít všichni vysokou daň z nemovitosti, jako je to na západě. Teď jako je to na západě, bychom měli mít nemocnic, že jo? Že prostě ta skvělá Skandinávie a ten západní svět těch nemocnic má málo a těch magnetických rezonancí. A jenom ten východ jich má hodně, že jo? Tak to bychom měli mít taky. Měli bychom přijmout euro, měli bychom se vzdát české koruny, národní měny, předat korunu Habsburkům, to taky řekl, že jo. Ani ne v nadsázce, ve vtipu, spíš jenom jako absolutně politicky, nevím, antimasarykovský prostě projev, jako řekl takovej, že tohle vidět jako ti vysloužilí legionáři nebo ti předkové tady, jako, kteří tady tu republiku, kteří se oni zasloužili, tak by nevěřili, že tohle to vzešlo z úst prezidenta, jo. To jsou takový vlastně zrádný keci, který prostě by nepronesl ani ten nejhorší komunistický prezident, co tady byl. V tom videu o zdravotnictví má to cosi na postu prezidenta ze své hlavy, nebo mu to někdo šuškal do sluchátka v levém uchu, aby to nebylo vidět. Jinak přeji dobrý večer a buďte opravdu hrozní. Hrozní jsme a budeme. Já si myslím, že on je i schopen, že ho to napadne samo. Tady na těch nejhorších věcech to většinou vidíte, že mu právě zrovna někdo neradí. Proč je rozpočet taková mantra, když je něco dlouhodobě podfinancováno, tak se prostě jenom zaplatit musí, když se chce firma rozvíjet, taky si půjčí. Němci mají daleko vyšší dluh, ale mají dálnice. Je to taky pohled na věc, jenomže ono se to jednou vymstí, protože si půjčujeme za 4,3, 4,5, 6, 7 koruny. Pan doktor Pikora by mě opravil, nebo docent Ševčík by mě opravili, kolik to přesně je. Určitě si půjčujeme přes 4 koruny, přes 4%, pardon. A ten dluh, ta správa toho státního dluhu bude stát, byla nedávno ještě pod 100 miliard, teď je to 110 a při takovémhle tempu to bude brzo 120, 130 miliard roční správa dluhu. Samozřejmě já na obhajobu téhleté politiky, teď to zase někdo vystřihne a tu kritiku, kterou jsem říkal předtím, už neřekne, ale já jenom musím říct, dálnice v roce 27 je levnější než dálnice v roce 37. Tak to prostě je. Takže strategické investice, investice do infrastruktury, do dopravy, tam já věřím, že to prostě smysl má, protože my tu infrastrukturu postavit musíme. Čím dřív to uděláme, tím nás to vyjde levněji. A klidně se kvůli tomu můžeme do určité míry zadlužit. Jenomže zároveň bychom měli dělat škrty na těch velkých rezortech, na těch průtokáčích. A to prostě musí být tak, že pokud si něco chcete dovolit na dluh, tak si někde jinde musíte vzít. Takhle to platí v osobním životě, v domácnosti, ve firmě. I to Německo platí na mnoha místech. Ale máte jako pravdu, že ta filozofie takhle jako jí vnímá západní svět, že se ty peníze tisknou. Jo, nejzadluženější země jsou Japonsko a Spojený státy. Japonsko teda dluží samo sobě a jsou to zároveň jedny z možná nejvyspělejší země. Že? Takže jako nějaká souvislost tam je. Opět izraelské šekely. OECD říká, že na zdravotnictví se může ušetřit až 20%, což je zhruba na celá 3 bilionů dolarů napříč zeměmi OECD. A aktu je velká otázka k diskuzi. No, je určitě. Souhlas. Možná ten prezident tohle chtěl říct, ale začal se do toho zamotávat. No. nechci ho hájit, teda jo, on mě teda taky nehájí. Soudruh prezident netuší, že MR není kanon a neobsluhují gumy. Neví, že je k tomu potřeba vysoká kvalifikace, ale se svojí 107 to stejně nepochopí. Lenka, ahoj Lenko, zdravím tě do Chicaga, dlouho jsme se neviděli. Budu muset, jo, ty jsi na Floridě, dobře, tak já jsem chtěl říct, že budu muset do Chicaga, ale na Floridu možná lepší cesta. Pozdravuji přátelé, všechny český Američany, který chybíte mi moc. Hodně se toho změnilo, co jsem tam byl ve státech naposledy. Jsem byl ještě jako europoslanec. No a vidíte to, jak to dopadlo. Co, jak se mnou tady zametl režim bývalý. Ještě po tolika letech. Ahoj Filipe, tentokrát zdravíme z Floridy. Chci se zeptat, jestli zloději z minulé vlády budou potrestáni a bude jim zabaven majetek. Samozřejmě po soudech. Přeji vše nejlepší a nedej se. Nevěřím tomu, že by se to dokázalo dotáhnout ve všech případech. Některým hrozí až 6,5 roku. Bývalýmu ministrovi, několik ministrů je v tom evidentně namočených, ale úplně ty největší zločinci na rovinu. Bitcoin je to kauza obrovská, filmová. Jednou to někdo celý určitě sfilmuje, ale ten dozimetr kolem stanu, to je jako odporná duhová mafie, prostě růžová. Prostě frajerů, kteří si mezi sebou dělají různé osobní fyzické instalace a zároveň jim padají kámoši z okén a zároveň si rozdávají státní zakázky za desítky, stovky milionů v parku a Bůh ví, kde ještě a Bůh ví, co všechno a z čeho, z jakých částí těla jim projelo nosem a nejenom nosem. Takže já doufám, že budou potrestáni hlavně tady tihleti, jo? Protože říkám, Rakušan normálně do spisu, ministr vnitra kouká do spisu a dává si to na Twitter, o mně spis, jo? A samozřejmě ten vznik toho problému byl tak, že jsem se zastal holky, oni z toho udělali něco úplně jiného, no, ale nemá cenu to teď vysvětlovat, na to ještě bude jednou čas na všechno. Napíšu knihu a tam odhalím všechny detaily všeho a myslím si, že to bude opět mít úspěch. Očekávám, že hradní dětrozvěd bude chápat humor. Je bohužel dost naivní, to z něj vytloukli už na cvičáku. A komunistická minulost kámoše Chlada a Babiše Neva? Neva. Je mi to úplně jedno. Myslím si, že ani můj kámoš Richard, který oportunisticky vždycky tyhle ty věci dělal prostě čistě kvůli biznisu a nebyl tak blbý, aby tomu věřil a myslím si, že ten druhý případ bude jako podobnej, tak nejsou prezidentama republiky a nehrajou si na morální majáky a rozhodně teda jsem si nevšiml ani od pana premiéra, ani od mýho kámoše Richarda, že by někoho moralizovali a hráli si na morální maják a že by někomu svým smýšlením jako kazili kariéru a chovali se protiústavně, což teda za to je v normální civilizovaný zemi, nebo spíš ve východních zemích je za to kulka teda, jo. A zároveň bych teda chtěl říct, že je asi komunistická minulost. My jsme měli na poměr obyvatel nejvíc členů komunistické strany, hned po, tuším, Mongolsku. Myslím, že Mongolsko a Severní Korea mají obrovský poměr členů KSČ na počet obyvatel. Naopak třeba v Sovětském svazu to byl velmi malý poměr, tam bylo jako to velmi výjimečný, když už byl někdo v komunistické straně, to už muselo být jako za odměnu. Tak naopak v Československu a třeba v Mongolsku byl v komunistické straně opravdu jako každý x-tej člověk, já myslím, že jsme měli 1,5 milionu nebo kolik, znamená desetina obyvatel byla v komunistické straně a velmi často to bylo jenom kvůli tomu, že ti lidi prostě oportunisticky potřebovali něco zařídit, nebo potřebovali prostě nějaký kariérní růst, nebo potřebovali něco zařídit rodině, nebo neměli odvahu, nebo byli pohodlní, nebo to byli svině, ale nebylo to tak, že by byl každý, kdo byl člen komunistické strany zločinec, jo? To tak rozhodně nebylo. Nebo to byl oportunista, vexlák, jako byl Richard, jo. Něco jiného je, když někdo byl předseda základní organizace v nízkém věku, zároveň schvaloval vpád vojsk dobrovolně uprostřed životopisu, to tam začal vychvalovat, jak to bylo super. Zároveň se učil v rozvědce, v podobném kurzu, jako má Vladimír Putin, a zároveň potom jako obracel kabáty absolutně. Jo. já vůbec jako nejsem toho příznivce. Já osobně bych lidi s takovou minulostí jako osobně nevolil. Ani prostě si nemůžu představit, že bych já někoho takového jako měl třeba v rodině. Já nemám v rodině žádný. Ani komouš, ani rácky bývalý, ani současný, ani nic takového. Sám jsem proti těmhle režimům, jsem svobodomyslný pravičák. Já jsem klasický liberál a vždycky já i všichni členové mojí rodiny jsme si říkali, co jsme chtěli. A vždycky na to hrozně doplácíme. I na náš černý dobrý humor. Takže ne, nevadí. A já nikoho hlavně nesoudím. Ale divný je, když soudí někdo, kdo tu minulost má. Až to bude strana, která přiznaje vlastní pochybení, uvěřím, že jdeme správným směrem. Ježíš, víte, kolik my jsme udělali pochybení? Určitě plno. Hlavně jsme nedostali 51%. Matifor, prezident, jediná volba proti gumě. Maty. Puh, tak teď jsem úplně zmatený. Maty, kde Maty? Vy sám chcete být prezident, teď to vidím. David, už jenom 4 otázky a budeme končit, protože už je 11. Tak ještě jednou. Byla studie, že D35 bude kopyto. Turnofičín. Teď se bude znova utrácet za studie, abyste tam taky zdvojnásobili provoz, ale protihlukovku nám udělat nechcete. No nechceme. To říkáte mně, nebo ministerstvu dopravy, nebo ministerstvu životního prostředí, nebo fondu. Já se na to podívám. Protihlukovka, já si myslím, že to je teda ministerstvo dopravy, což teda není v naší gesci, ale samozřejmě ta protihlukovka, to už jsou hlukové limity. A tam už ministerstvo životního prostředí určitě nějaký pozice k tomu dává. A může se i teoreticky dít, že se to platí z nějakých těch fondů. Takže D35, protihlukovka, podívám se na to. Myslím si, že protihlukové limity jsou velmi přísný i v rámci akceleračních zón, i všude. Protihlukové limity jsou něco, co se v České republice hodně řeší. Takže bych se úplně nebál. Je dost možný, že to není, že nechceme, ale že to je jenom nějaká technikálie, která se stane. A pokud ne, tak určitě se o tom můžeme pobavit a zjistíme. Protihlukovka. D35, protihlukovka. Jo. Podívám se na to. Doufám, že na to nezapomenu. Turnofičín. Felicia 96 a řetěz, ne řemen. Ale u lesa byl týpek, který měl na dvorku desítky motorů a za noc a lahev Ferneta jsem jel dál. Tak to je nejvíc. Tak to je velká oprava. Pilníka, elixír, Felicia 96. To se mi líbí. Filipe, mám vás rád, ale proč se musí Petr Macinka plazit před Izraelem a lítat, líbat zeď do Izraele? Přeji jinak pevné nervy s médií a podporuji vás s kolegou z kanceláře. Bacha na mléčné výrobky. Já s dovolením nebudu odpovídat za Petra. Zeptejte se na to Petra, přeci jenom on je šéf diplomacie. Jak jistě víte, původně jsme pár let mysleli, že to budu já. Prezident se postaral o to, že to já nejsem. Já bych k tomu měl nějaký svůj postoj, ten teď je irrelevantní. Ministr zahraničí je Petr, on vám určitě o tom rád povypráví. Každopádně Izrael je náš historický spojenec, vzniknul i částečně díky československé pomoci na konci 40. let v tom regionu, který je proti nám z určité části logicky díky smutné historii částečně nepřátelský, tak ten Izrael je prostě historický spojenec. Petr vám o tom určitě řekne o svém pohledu na to. Já vám nechci tady teď vyprávět o svém pohledu. Já jsem sice místopředseda zahraničního výboru. Dneska zrovna jsem seděl s izraelským velvyslancem, ale přece jenom je to otázka na Petra. Vlastně byl Pešek. Jo, Filipe, o plotínkách vím po dvou operacích svoje, kdo neví, nepochopí. Jsem rád, že chodím a netahám nohu. Přesně tak, je to hrozný. Hrozný svinstvo a máme to většinou přerostlý lidi. Já tak mám 192 cm, nebo kolik, tak mám pocit, že takhle, co znám ty větší, vyšší chlapy, tak mají většinou ty plotny, jo, že ta váha prostě asi, nebo jsme nějak rychle narostli. Mě nedělá problém ani tak sezení, ale stání na místě je mor, souhlas. Ale mor je, v určitý momenty pro mě byl mor i ležení, i sezení, i stání, i všechno, protože ono to pak střílí do kyčle přes tu pravačku, pravou nohu a je to hnus. Tak, Jaroslav Šikula na podporu přísně tajné a XTV.

absolutní většina byli jako příznivci ještě v té době moji. Do poslanecké sněmovny nás volilo 380 tisíc lidí, pořád tam majorita nebo minimálně značná část byla vlastně našich příznivců i mých příznivců, ale to bylo díky tomu, že oni nás poslouchají. Oni nás poslouchají, vy nás posloucháte. Posloucháte mě, Petra, Vláďu Pikoru a určitě třeba Gabrielu Sedláčkovou a další. Jo. Nechci nikoho vynechat, bych musel vyjmenovat všechny. Ale je to prostě tak, že my jsme tady začali s Petrem a opravdu k nám se připojil ten Láďa potom. Já si teď doteďka pamatuju, jak jsem Petra s Láďou seznamoval na Pražský hospodě, což je náš opozit k Pražské kavárně. A tam to jako celý vzniklo a vy nám nasloucháte a vy víte, že my neovlivníme schodek státního rozpočtu, když máme 6,7%. A když řekneme, tak my odejdeme z vlády kvůli schodku, tak nás asi tak do 5 vteřin nahradí mocichtiví lidovci nebo odesáci nebo kdokoliv stopky nebo co to tam je všechno za ty obskurní populistický subjekty, kteří okamžitě by doběhli za panem premiérem a navrhovali by mu, že nás teda, že ty nácky, že tu hnědou koalici teda omodřej, orůžověj, oduhověj a my bychom neměli vliv ani na ty 4 ministerstva, kde šetříme, ani na ten celek, kde šetříme a ani bychom nebyli součástí, myslím si, velmi dobré vlády ve srovnání s tou minulou, i když, jak říkám, není to vláda mých snů. Ani být nemůže, to by byla, kdybychom měli 51% a stejně bychom měli žabomyší války mezi sebou. Takže víte co, svět není dokonalý, svět není ideální, politika je o kompromisech absolutních prostě. Nikdo z nás není Ludvík 14. král slunce, nikdo z nás si nemůže dovolit prosadit svoje názory absolutně. Nikdo z nás nechce vydírat naše partnery, nikdo z nás nechce rozbíjet koalici, nikdo z nás se nechce chovat nedospělé. My prostě chceme, aby tato vláda byla stabilní, aby tato vláda byla zodpovědná a aby se tyhle ty věci vyřešily. A pokud my budeme moci ten schodek snížit, tak věřte tomu, že to uděláme, že pro to uděláme maximum. Ale jak říkám, máme 4 malá ministerstva z 15. Takže v těch se bude dít to, co potřebujeme. Nemělo by to být na úkor celku, ale jak říkám, naši voliči nás znají, naši voliči jsou sofistikovaní, inteligentní, povídáte si tady se mnou o tom, to znamená, umíte si to nechat vysvětlit, umíte se na to zeptat. Já si nemyslím, že by nás voliči opustili. To, že mi pár naštvaných lidí napsalo, dneska je pravda, snažil jsem se to každému trochu vysvětlit, já sám jsem naštvaný úplně stejně, jako co mám dělat, ani nejsem v té pozici toho ministra, který by teď seděl na té vládě, ale jsem na té koaliční radě, což považuji za mnohem důležitější. A máme dobré vztahy v koalici. Oni mají názor jiný než my na tuhle tu problematiku, ale my s nimi velmi dobře komunikujeme. Není to o vydírání, je to o kompromisech, je to o tvrdé diskuzi, o faktech a uděláme pro to maximum. Ale jestli to dopadne nebo nedopadne, dobře vám nemůžu říct. Já se obávám, že to jsou všechno už nějaký kompromisy a myslím si, že jestli se ušetří pár miliard, řeknu maximálně 10-20. Představa, jak tady někdo psal, že se z toho 80 miliard sundá. Ano, pro ten rok 28, ne pro rok 27. Lenka, rádi tě v Chicagu. Přivítáme, jen dej vědět dopředu, jste s Macinkou opravdu hrozní, jen tak dál, jsme hrozní. Dobrý večer, fandím vám a doufám, že šlápnete na plyn. Já doufám, že přečtu poslední dotaz. Nastartuju krabičku a šlápnu na plyn. Děkuju. Tak, poslední zpráva od Jaroslava. Já jsem pozitivní člověk, ale i realista v komunálních volbách. Motoristé sobě to může hodně ovlivnit ten rozpočet. Já se komunálních voleb vůbec neúčastním, já se distancuji od kampaně, od všeho. Já teď prostě řeším průmysl, fond, řeším svoje pozice, řeším svoji politiku. Já jsem byl za krátkou dobu, jsem prošel dvě volby, velmi drsné, velmi tvrdé a opravdu nemám jakoby potřebu se účastnit. Teď komunální voleb, jsme se bavili o tom, že bych byl kandidátem za Prahu. Je to druh politiky, který jde mimo mě. Mě baví průmysl, mezinárodní politika, evropská politika, protože ji považuji za důležitou pro naši zemi, protože je nadřazená. Jsem to tady stokrát vysvětloval. Jinak mě zajímá.

a nejvíc mě naplňuje ta politika ohledně toho průmyslu, ohledně Green Dealu, to teď považuji za úplně zásadní. Průmysl, infrastruktura, beton, to, co je vidět, prostě pokud někde vznikne přehrada, pokud někde zachráníme fabriku, pokud ten průmysl bude konkurenceschopný, aspoň z malé části díky tomu, co dělám, tak já budu v politice spokojený. Nechci se zabývat komunálem, nechci rozdělovat svoje síly. Myslím si, že si užívám víc než většina politiků a i mediálního honu a nepotřebuji ohrozit projekty řezání zelených krakatic. Takže já se s vámi loučím a věřím, že se tady brzy opět potkáme. Přeji vám krásný večer.

0: Dobrý večer, vítejte u pořadu Přísně tajné, dokonce už je to teda číslo 196, to znamená, jsme tady s vámi poměrně dlouho. Mé jméno je Filip Turek a budu vás provázet dnešním večerem. Máme plno zábavných témat, stalo se několik neúplně veselých věcí, několik dramatických věcí a máme pro vás i zelenou krev. Mám potom vážná témata, ke kterým je potřeba se nějakým způsobem vyjádřit a také možná začneme tím, že začíná, že máme nějaká výročí, máme nový školní rok, takže jsem se trošku zamýšlel, jak vypadaly projevy našich prezidentů, když přáli nejenom prvňáčkům, ale i všem, co šli do školy, nebo co chodí do školy, nebo co začínají dnešním dnem chodit do školy, i vysokoškolákům, i všem, co jim začíná další rok. A malinko jsem analyzoval, co třeba přál dlouhodobě, jak k tomu přistupoval filozoficky třeba prezident Klaus a jak k tomu přistupuje prezident Pavel. Jo? Je tam poměrně zajímavých změn mezi tím, jak jeden z nich preferuje vyzývání k určitému individualismu, k osobní zodpovědnosti, k samostatnému myšlení, k porozumění světu i třeba vysokoškolákům, aby pochopili celý svět, třeba ekonomie, aby se naučili chápat svět okolo, byli kritičtí a tak dále. A potom třeba přístup prezidenta Pavla, který sází na pravdu a lásku, občanskou společnost, nebát se vlastních chyb a vlastní minulosti, určitý kolektivismus, je tam cítit stigma jeho minulosti z těch jeho projevů, opravdu, jak kdyby se člověk vrátil někam do jiného režimu, jinak ty projevy jsou reprezentativní samozřejmě. Všech prezidentů jsou ty projevy na úrovni, ale jenom tak, že i v tomhletom lze najít obrovské rozdíly mezi prezidenty a mezi třeba intelektuální úrovní prezidenta Zemana, prezidenta Klause a třeba některých dalších. Takže tím začínáme školní den a potom tady mám dnes pro vás výjimečně cenu. Víte, že jsem tady poslední dobou nebyl moc často, ale a povedlo se mi získat pro vás dárek. Jmenuje se to Hajná ze Šumavy. A Lucie Marunová, velmi půvabná, krásná slečna, je autorkou a velmi výraznou osobností z mého pohledu i v propagování přírody, přístupu k lesu a ke všemu, co asi si umíte pod pojmem Hajná ze Šumavy představit. Takže doporučuji sledovat i na sociálních sítích. Na Instagramu má úžasný profil. Opravdu to stojí za to. Hajná ze Šumavy, Lucie Marunová, takže doufám, že si tu knížku, když tak koupíte, možná máme i nějaký odkaz v chatu nebo něco takového, se nám povede tam hodit režii a tahle ta knížka bude dnes první cena pro ty z vás, co tady asi budete mít největší příspěvek, jako vždy. Nevím, jak moc to dneska stihneme, mám tady pro vás pár témat, krom toho, že máme první školní den, tak máme i zajímavé výročí, trošičku bude automobilový koutek, výjimečně zcela bude automobilový koutek, protože dnes 1.9., ale před 30 lety, na Staroměstském náměstí údajně, i když podle té fotky to nevypadá jako Staroměstské náměstí, Václav Klaus představoval nebo křtil Škodu Octavii. Byla to určitá premiéra Škody Octavie. Předpokládám, že ji znáte především z 1.9 TDI s matkou všech motorů. A dnes už máme XX generaci a samozřejmě Octavka je takový symbol českého kapitalismu, symbol českého úspěchu, symbol toho, že prostě v tom roce 1996 v září představením tohoto vozu jsme se symbolicky stali již transformovanou zemí toho západního střihu díky dokonalé transformaci, kterou jsme tady zažili díky Václavu Klausovi. Takže to je malý automobilový koutek. Potom tam máme ještě jedno takové smutnější výročí, protože Na konci srpna, tuším 31. roku 2015, Angela Merkel řekla své slavné Wir schaffen das. Tohle to řekla tahle ta dáma, která by se možná omylem dalo i říci Angela Merkel, pronesla a zaplavila Evropu problémem na generace dopředu a v podstatě nenávratnou hrůzou. Možná bych poprosil z Insideru, tam máme krátké vyjádření k migračnímu paktu, který vlastně je dnes také součástí veřejné diskuze a my ho musíme odmítat, protože je to něco, co nechceme, takže jestli můžu krátké video. A
1: bezpečnost v Evropě je dramatická. My jsme zatím jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, a bych byl rád, kdyby to tak zůstalo. A to znamená, že přesně věci typu migrační pakt v budoucnu nám mohou velmi uškodit. Kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak bychom pravděpodobně museli přijmout 70 nebo 80 tisíc lidí, který i vy sám uznáte, že k nám rozhodně nechtějí. Za sociální systém Německa máme nezodpovědnost, za to, že polovina západní Evropské unie byly koloniální velmoci, které zbohatly na kolonialismu. My rozhodně ne, tak my za to máme nezodpovědnost podle vás. Jenom protože solidarita v rámci Evropské unie. Takže bezpečnostně absolutně špatně.
0: No a jak říkal Gabriel Attal, migrační pakt je přece jenom mechanismus, jak dostat problém z francouzských měst na východ, jakoby k nám. Takže bohužel je to velká tragédie, přitom to bych chtěl pogratulovat našim koaličním partnerům z SPD, protože dnes jsem si všiml, ne, tohle je špatně, my potřebujeme teďko vidět tohle. Soud osvobodil SPD, chirurgové z dovozu byli podle něj nevkusní, ovšem nikoli hodní trestu. Tak. A co dělala česká média? Kvičela o kriminálnicích, o tom, že si někdo půjde sednout, o tom, že někdo za plakát má jít do vězení, a i ten soud samozřejmě o rozum. Takže prosím, žijme v právním státě, počítejme s tím, že vinu určuje soud, nikoli nějaký znalec, jako v mém případě, že nějaký znalec někde pro někoho napsal, znalec napojený na TOP 09 napsal, že se před 20 lety měl stát trestný čin, přičemž nevzal v potaz jediný důkaz a k vyšetřování nedošlo, protože logicky vždy, když chcete někoho pošpinit, tak řeknete, že se dostalo před 20 lety, aby nedošlo k vyšetřování, aby nedošlo k soudu a ten dotyčný se nemohl bránit. Takže tito parazité, kteří se snaží parazitovat na klasickém právním systému, v kterém my tady žijeme, se bohužel snaží pošpinit všechny. Každý normální člověk ctí presumpci neviny, ta se nectila ani u SPD, ani u možná nevkusného plakátu, i když na druhou stranu správně se tuším Tomio, nebo kdo ptal, jestli má ho někdo pocit, že ta masová migrační vlna je plná jako modrookých blondáků, no úplně není. Nemyslím si, že by to byl třeba můj styl komunikace, ale nevidím důvod, proč by někdo nemohl vyjádřit svobodu slova, projevu. Prostě pokud takto někdo vidí migraci, pokud někdo proti ní politicky vystupuje, má mít nárok na jakýkoliv plakát. Takže určitě dávejme pozor na to, než někoho nařkneme z nějakého trestného činu nebo přestupku, jako je to třeba v případě nějaké nehody nebo něčeho takového. Počkejme vždy, než to vyšetří příslušné orgány, protože ti mají právní povědomí, ti se tím živí, znají a dané předpisy, dané zákony a nejsou nebo neměli by být ovlivněni nějakou dojmologií, co se týká toho, co předvádí média, masová nebo mainstreamová média. Za ně se často stydím a ještě více stydím za experty, kteří na základě mediálních kampaní dělají veřejné úsudky, veřejné rozsudky a stávají se lidovými soudci. Připomíná mi to můj oblíbený dávný film Kladivo na čarodějnice. Tam vidíte tu lidskou odpornou povahu, která se projevila za komunismu a za nacismu a projevovala se i dřív v historii, když bylo potřeba někoho ukázat prstem a toho upálit. Tohle to se děje, my se takto chovat určitě nikdy nebudeme, nebo aspoň já ne. Potom možná pro vás mám další posun k tématům. Samozřejmě k tomuhle se ještě trošičku vrátíme, protože jak jsem mluvil o tom, že kultivovaný, sofistikovaný, slušný člověk ctí presumpci neviny, tak já jí ctím také, ale bohužel jí nectí prezident republiky, doplatil na to, nectí mnoho novinářů, protože jsou samozřejmě právně negramotní, což jsme si už asi všichni všimli. Ale máme tady i vážná témata, která bych chtěl dneska probrat, a velké odhalení zelené krve. Možná tam poprosím, jestli bychom ukázali boj s zelenou krví, s chobotnicí, je to tam. Já jsem možná si vzpomenete, označil určité konkrétní úředníky jako parazity. Co z toho udělala česká média? Všichni mě osočovali z toho, že jsem nazval všechny úředníky plošně parazity. Opět mají problém s češtinou, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka, nebo kdo mají problém s tím vědět, co je to, nebo znát vid dokonavý a nedokonavý a neví, jaký je rozdíl mezi tím, že budu něco rušit, anebo že něco zruším. Tito lidé neumí často česky a neumí dobře rozumět jejich vlastnímu jazyku a proto se divím, že byli v tak vysokých funkcích, ale už se nedivím tomu, jak to dopadlo. Dopadlo to tragicky. Takže možná si pustíme krátké video, kde jsem na tiskové konferenci, konkrétně ve sněmovně, na tiskovce představoval nebo vysvětloval něco o těch parazitech. Prosím. Dobrý den. Já bych možná začal v úvodu, že teda zde teď nemluvím jako vládní zmocněnec, protože tu funkci aktuálně nevykonávám, nicméně vykonával jsem ji v období od ledna do nedávna a teď ji mám pozastavenou, co se týče nějakého chození na vládu a účastnění se vedení ministerstva životního prostředí. Nicméně u této kauzy jsem, u jejího odhalení jsem byl od začátku a chtěl bych trošku uvést na pravou míru, že i tedy z pozice předsedy vládní rady pro výnos emisních povolenek nebo místo předsedy SFŽP nebo prostě poslance anebo čestného prezidenta motoristů, kteří mají ministerstvo životního prostředí ve své gesci, tak bych rád uvedl na pravou míru ty dezinformace, které se šířily médii ohledně toho, že jsem někdy v lednu, v únoru údajně měl nazvat všechny úředníky parazity, jestli si to všichni pamatujete, dodnes se mi nikdo neomluvil, bylo zjevné, že to tak myšleno není a že jsem mluvil o některých konkrétních lidech. A toto konkrétní jména těchto konkrétních lidí, o kterých jsem mluvil, velmi nehezky a troufám si říct, ale trefně, tak se objevili v této kauze. Jinými slovy, nejenom, že fakturovali za to, že žalovali stát, fakturovali za to, že pracují proti zadání ministerstvu, proti zadání státu, fakturovali za to, řekl bych, zbytečně i jakoby hanebné peníze i na ty normální podmínky, tak je potřeba říci, že si dávali zakázky sami mezi sebou někteří z nich. To znamená, já věřím, že dojde i k nějakým trestním oznámením, já to neříkám jako oficiálně, z žádné pozice, ale myslím si, že k tomu dojde. Na tom vyšetřování se podílelo mnoho kompetentních lidí a to porušení je tam úplně zcela zjevné. To znamená, já bych jenom rád ještě jednou zopakoval, nikdo tady nikdy nepojmenoval úředníky nebo státní úředníky jako parazity, nikdy nic takového se plošně nestalo. Mluvil jsem o konkrétních jménech a u těchto konkrétních jmén se to potvrdilo. Děkuji. Když někdo zadává zakázky, v podstatě sám sobě je parazit. Když někdo fakturuje 70 000 měsíčně za to, že jde dvakrát dopoledne dělat něco proti zadání toho zaměstnavatele, je to parazit. Myslím si, že to je zjevné. S tím presumpci neviny, takže nebudu o někom z nich říkat, že je zloděj. Nebudu o někom z nich říkat, že porušil nějaká pravidla zadávání zakázek, i když to tak jako dle mého pohledu vypadá. A my jsme vám říkali, že poteče zelená krev. Já jsem tím nemyslel ani ekologii, ani někoho, kdo má rád přírodu. Já jsem tím myslel ten zelený biznis a i s Petrem Macinkou jsme tím vždycky mysleli přesně ty parazity, kteří jsou nasosaní na tom systému desítky let, ať už to je ta vlašimská klika, která má stovky organizací, které sosají zelené peníze. Ať už to jsou ti, kteří dávají zakázky subjektům, v nich jsou dokonce napsáni v těch firmách, jakože jsou tam normálně vidět. Že ti lidé se mezi sebou všichni přátelí a sedí tam, kde se vypisuje soutěž, sedí tam, kde se soutěží a sedí v tom subjektu, který tu soutěž vyhraje. Já si myslím, že tam něco protizákonného bude. Konkrétně na té tiskové konferenci jsem měl možnost být, i když ne oficiálně, protože prezident porušil ústavu tím, že mě nejmenoval, tak víte, že máme ministra, s kterým blíze spolupracuji a s Igorem jsme přednesli to, co se tam vlastně odehrávalo. Já jsem to začal rozkrývat v podstatě hned, jak jsem se na ministerstvo dostal jako vládní zmocněnec. Teď tam nepůsobím jako vládní zmocněnec, ale stále jsem místopředseda fondu SFŽP a stále jsem třeba předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Takže tam stále mám co dělat a stále tam mám svou práci, ale neúčastním se porad vedení, dokud se nevyšetří ona autonehoda a neúčastním se vlády. Já mám čisté svědomí, takže věřím, že bude rozhodnuto spravedlivě a tím víc se k té nehodě nebudu vyjadřovat, protože já ctím presumpci neviny. Ctím ji i u těchto lidí, ale troufnu si říct, že prostě není od věci nazvat ty parazity. Konkrétně Výzkumný ústav pro krajinu udělal závažná, podle mého, podle toho, co tam viděli, co tam bylo viděno, tak udělali závažné provinění ohledně zadávání zakázek. Pan ředitel šel na překážky a předání orgánům činných trestním řízení samozřejmě probíhá. Já jsem vám slíbil, že tyhle ty věci půjdou ve velkém. Možná pro vás brzy budu mít překvapení, i co se týče oblíbeného národního parku, kde došlo k obměně. Taky tam půjde o desítky, stovky milionů, nebo o desítky určitě. Tady byl objem projektů ve výši 40 milionů pod tím Výzkumným ústavem pro krajinu a ty podezřelé firmy čerpaly 11 milionů 900 tisíc v těchto konkrétních zakázkách. Samozřejmě tam byl pod tímto Výzkumným ústavem pro krajinu schován legendární pan Abel, ten úžasný odborník, kterého jsem měl vyhodit jenom proto, že mě urazil na panelové diskuzi. Ne, on mě urazil na panelové diskuzi, ale já jsem už věděl, že to je člověk, který je tedy odborník, sice má vystudovaný Oxford, ale práva, nějakou přírodovědeckou fakultu nebo nějakou přírodní vědu. Má vystudovaná práva a dával žalobu na klimatickou žalobu na český stát a fakturoval peníze za to, že dělal v rámci akceleračních oblastí, v rámci politiky krajiny a krajinného plánování zakázky proti našemu ministerstvu, proti našemu státu. A toho jsem nazval parazitem a měsíc jsme četli a ptali se kolegů, koaličních partnerů, kolegů z vlády, všech významných ministrů, co si myslíte o tom, že Filip Turek řekl o všech státních úřednicích, že jsou parazité, tím pádem mysleli policisty, hasiče často a já nevím koho všeho, takovouhle dehonestační kampaň na mě udělali, protože opět nerozuměli česky, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka, když tvrdí, že jsem říkal, že zruším Green Deal po českých volbách, nikdy jsem nic takového neřekl a když jako europoslanec v debatě říkáte, je potřeba rušit, tak to neznamená, že to po volbách zrušíte, to znamená, že těch 1500 nařízení chcete postupně v těch výborech rušit v čase. Ale pokud neznají vid dokonavý a nedokonavý, tak to jsou idioti, kterým není pomoci, neumí česky a měli by se vrátit do školy, dnes mají první školní den, takže pane Rakušane, pane Kupko, vraťte se tam. Možná by pan Rakušan neměl učit němčinu, ale měl by sám sebe učit češtinu. Takže to k tomu, jinak překvapení ohledně VÚKu jsem si nechával, až samozřejmě budou ta oznámení připravená, až to rozpletení těch desítek milionů, nebo těch konkrétně 11,9 milionů a 40 milionů objem zakázek budeme mít podchycen. Není dobré vždy odhalit všechno, co děláte najednou dopředu, takže jenom předestírám, ohledně Národního parku tam bude taky pár desítek milionů zábava. Určitě se to v následujících týdnech a měsících dozvíte, já vám víc neprozradím, já o tom samozřejmě vůbec nic nevím a nemám s tím nic společného. A kromě toho budou i další subjekty, které souvisí s jinými ministerstvy, ale tím, že se ta zelená mafie pohybuje samozřejmě skrz MŽP, tak jsme se dostali dnes konkrétně, jsem měl sezení. Jednalo se tam o hodně peněz, bohužel tam působil Filip Endal, zesnulý Filip Endal, to náměstek vedlejšího ministerstva, který bohužel zemřel ve spánku. Nedávno je to člověk, který velmi pomohl s těmito kauzami a víc vám teď o tom neprozradím, je to velmi smutné. Já jsem mu nemohl jít ani na pohřeb, protože to byl ten týden, kdy jsem měl tu nehodu a pronásledovalo mě tolik novinářů a nejenom novinářů, že jsem se nemohl ani volně pohybovat. Takže bohužel, ale určitě i na jeho počest dotáhneme všechny tyhle ty objevy a všechny tyhle ty hrůzy, které se týkají desítek, stovek miliard. Zkuste sledovat profil i Tomase Pauknera. Samozřejmě, že jsme v nějakém kontaktu a můžete si všimnout, že odkrývá také zajímavé věci ohledně ministerstva životního prostředí. Samozřejmě, jak už to u nás bývá ze svobodou slova, má tuším také nějaký zrušený jeden profil nebo něco takového, ale určitě ho vyhledávajte, věnujte mu pozornost a věřte mi, že to, že ty kauzy neodhalujeme úplně do detailu a ve velkém, tak je to proto, že na nich pracujeme. Jak je to nerušné přítel, když dělá chybu. Nebojte, teď už nám neuniknou, teď už je všechno zaznamenáno a teď už jsou v pasti. Takže tolik k tomu VÚKu, k jeho řediteli, k panu Abelovi, k mému vyjádření o parazitech. Myslím si, že tam k těm proviněním jednoznačně došlo, ale ctím presumpci neviny. Takže ani nebudu říkat zde jméno pana ředitele, ani ta další tři jména, co tam figurují v těch firmách. Je tam dokonce dáma, která má 40% podíl ve firmě, která sama. No, nechme to být, ono se to samozřejmě odhalí dál a uvidíte, že jednou, až vám tady předvedu toho pavouka, toho zeleného pavouka, kterýho jsem nakreslil, nebo kterýho jsme s mými tajnými kolegy vytvořili, samozřejmě já o tom nic nevím, je to úplná náhoda všechno, tak se bude mnoho lidí divit. Možná tam je i nějaké to vysvětlení, proč jsem tak oblíbený, samozřejmě tam hrajou roli poradci třeba pana prezidenta, kteří byli nebo jsou otevřeně zapleteni do zelené chobotnice, s kterou bojují. Je to navázáno přes neziskovky a různé dotační experty až na Pražský hrad. Takže nejsou to náhody. Pojďme se podívat dál, co všechno se stalo. Máme tam video s panem Rakušanem, který si stěžuje na strašlivou věc. Možná poprosím to video, jestli najdem pana Rakušana. Je buď zima nebo vedro, jestli to zblázním. Tak.
2: Tak tohle je k zblití. Bára Urbanová nesmí na Ukrajinu. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny dostala stopku od pana předsedy. Ptáte se proč? Já nevím. Asi proto, že Tomio Okamura Ukrajinu nemá rád. Ukrajině nefandí. A proč by tam měl někdo z našeho parlamentu jezdit? Pamatujete si vy pamětníci ještě na to, když se v 80. nesmělo cestovat? Rozhodovali o nás soudruzi, jestli smíme nebo ne výjezdní doložka, ano nebo ne? A teď o nás bude rozhodovat Tomio Okamura. Ten Tomio Okamura, který o mě říkal, že jsem vrchní zemský cenzor, ten teď bude říkat, jestli se smí jezdit na Ukrajinu. Ne, pozor, my se nebavíme o cestě do Severní Koreji nebo nějakého totalitního státu. My se bavíme o cestě na Ukrajinu, která trpí pod ruskou válkou. A místo předsedkyně naší sněmovny Barbora Urbanová dostala oficiální pozvání od ukrajinské místopředsedkyně parlamentu. Fakt chceme v tomhle žít? Fakt chceme, aby se poslanci hnutí ANO v tomhle hlasování zdrželi hlasování? Asi nevědí, co si myslí jejich šéf, tak se neuměli rozhodnout. Ale vážně, tahle strana, která tvrdí, že stále je protiruská a stojí na té správné ukrajinské straně, neumožní místopředsedkyně parlamentu jenom proto, že je z jiné strany a že si to nepřeje Tomio Okamura vycestovat? Není to další důkaz toho, že prostě Andrej Babiš je slabý šéf, slabý premiér, vydíratelný těmahle lidma, který zase chtějí rozhodovat o tom, jestli budeme cestovat nebo nebudeme. Tohle je chucpe. Tohle je něco, na co fakt všichni musíme poukázat, že jim nemůže procházet.
0: Tak Rakušan, který nezná rozdíl mezi videm dokonavým a nedokonavým a v podstatě tedy pologramotný a neumí česky, tak tento hlupák Rakušan, za kterým je asi 6 až 8 mrtvých osob v dozimetru, tento člověk, který se dívá do spisu, díval se do spisu jako ministr vnitra, čímž prokazatelně tedy také pravděpodobně udělal něco, co by neměl a za co by nejspíš ještě jednou měl jít k soudu, tak tenhle ten člověk tady demagogicky lže o tom, že někdo paní Urbanové zakázal jít na Ukrajinu. Ona je už po asi 100. pokusu se stala místopředsedkyní sněmovny, aby měla tedy to auto s řidičem, když nemá vlastní, to chápu. A ona má pocit, že někdo zakázal jít na Ukrajinu. Já si myslím, že my bychom se měli slitovat. Ona je to teda lež, on ji nikdo nezakázal. jet na Ukrajinu. On ji jenom nikdo asi neschválil, aby tam jela jako na oficiální návštěvu, aby byla placena cesta státem. Myslím si, že to je asi to, co se jí nelíbí, ale já jsem to vymyslel. Pojďme se na ní složit. Já konec konců i do Lucemburku nebo do Bruselu na radu Envy. Do Lucemburku jsem si minule platil sám cestu svým hranatým velkým vozem. Stálo mě to samozřejmě tak asi, já nevím, 1000 euro ten výlet a platil jsem to státu já. A nemám problém, možná poprosím, já tedy se nabízím a zvu tady, podívejte se, dva přestupy, Praha, Kyjev, jednosměrně bych to teda viděl, 1986 korun, jeden dospělý, podívejte se na to, já bych to opravdu velmi rád paní místopředsedkyni uhradil. Určitě to zaplatím, není to vůbec problém. Myslím si, že i termín 11.9. zní skvěle. V sobotu tam bude, může tam i zůstat. Nikdo samozřejmě nikomu nebrání jet na Ukrajinu. Je to lež, je to demagogie pana Rakušana, který má pocit, že tyhle ty lži mu někdo skonzumuje. Teď jsem se málem zastavil v půlce věty a sám sobě skočil do řeči tradičně, protože jasně volič stanu, kterému nevadí, že si rozdávali státní zakázky v parku v desítkách, stovkách milionů, že to je určitá duhová mafie, která nemá vůbec problém s tím, že tam zemřelo kolem 6 lidí u státních zakázek a s usměvavým panem Rakušanem se řeší jenom to, že se oni s tím vyrovnali. Jasně, tak když budete někde krást stovky milionů a vyrovnáte se s tím, že u toho umřelo jenom 6 lidí a vaši voliči vám to hodí stejně, tak jako jasně, dozimetr, Bitcoin je úplná pohoda. Bitcoin tam dnes došlo k tomu, že ten, co poslal přes ministerstvo spravedlnosti tu miliardu, tak ten dar odvolává kvůli nevděku, to je další fenomén. Tam je v tom namočena více ODS, ten stan, to jsou takový tradiční zlodějčci, že jo, akorát, že teda tam padají lidi z oken. Když to ta miliarda přes ty bitcoiny, to bylo opravdu jako sofistikovanější trošičku. I když ty okolnosti tam zahrála roli určitá naivita, nicméně ti skuteční aktéři možná ještě budou spokojenější, než to vypadá. Takže určitě já paní místopředsedkyně sněmovny rád uhradím cestu do Kyjeva. Už jede jí to, já nevím, doufám, že tak ve 4 ráno. 11.9. necelé 2000 korun. Já si myslím, že to zaplatím, protože ona si to určitě nemůže dovolit, já to chápu. A každopádně bych zde se chtěl opět, tedy dnes tady jsem tak trochu jako zastáncem SPD, protože jsem začal tím, že jsem jim gratuloval k tomu, že měli právo na svůj plakát, i byť teda já také bych asi zvolil jinou formu, tak měli právo na tento plakát a byl samozřejmě do jisté míry pravdivý. A zároveň se chci zastat Tomia Okamury, že určitě nezamezil v cestě pouze v oficiální, pouze si to paní Urbanová musí zaplatit sama. Takže tím k tomu, myslím si, že mnoho variant, jak je do Kyjeva, myslím, že to trvá 27 hodin 45 minut. Bude to opravdu krásný výlet. Takže gratulujeme, máte u mě dvojec a můžete vyrazit. Co tady máme dál? Podívám se na dotazy, protože je tady 24 a potom se podíváme na vážná témata, na nějaké mé návštěvy těžkého průmyslu, na to, čím se vlastně zabývám. Potom se podíváme na rozpočet, na který se určitě budete ptát. Za mě je to tragédie, říkám to na rovinu. Bohužel, ale jsou tam nějaké objektivní důvody. Je to na další diskuzi. Já prostě nebudu v životě chválit vysoký schodek. Je ale něco na světě, co se jmenuje kompromis a my jsme v těch volbách získali 6,7% a nikoli 51%. A ministerstvo životního prostředí, za které já ručím, tak pod mým doporučujícím vedením nenápadným už uspořilo 9,7% a je v podstatě na nějakém prvním až druhém místě v procentuální úspoře i ve faktických úsporách je opravdu velmi výkonné a dokonce pomáhá svým hospodařením jiným rezortům, což je ale dáno tím průtokem evropských peněz, takže to není, že bychom se tím mohli chlubit, ale je prostě pravda, že rozpočtová zodpovědnost a vedení ministerstva jako z pozice řádného hospodáře je něco, co je pro mě zcela, zcela zásadní. Takže určitě se na to podíváme. Někde jsem to tady zahlédl, já jsem dneska taky mluvil s Vladimírem Pikorou, udělali jsme výjimečnou koaliční radu už před mnoha týdny, kam jsem pozval Vladimíra Pikoru. Poprosili jsme i pana Ševčíka, který tam byl za SPD, a řešili jsme tuto problematiku. Opravdu to není jednoduché, není to něco, s čím bychom se mi jednoduše smířili. Na druhou stranu dálnice, přehrada, strategická stavba bude vždycky v roce 2027 levnější než v roce 2037. A pokud teď ministerstvo životního prostředí najednou povolilo všechny stavby, které tady 30 let blokovalo, protože jsme dostali rozum, tak je taky potřeba si uvědomit, že není to černobílé. Je tam mnoho investic, mnoho infrastruktury a mnoho věcí ohledně dopravy, které si všichni si přejeme, aby ty dopravní uzly byly hotové. Takže opravdu to není, že by se ty peníze lily někam do toalety, ale samozřejmě je tam plno rezortů s tím největším průtokem, kde já bych trval na systémových změnách. A jsou to konkrétně tři ministerstva s největším průtokem, to samozřejmě zdravotnictví, školství a sociální věci. Bohužel my máme čtyři ministerstva, která takový objem peněz nemají. Samozřejmě vítěz voleb má tato velká ministerstva a vítěz voleb má ministerstvo financí. Musím říct, že máme velmi dobré vztahy, že vždy si všechno umíme vykomunikovat. Já nechci nikoho pomlouvat, nikdo ten schodek nedělá na schvál, nikdo ho nedělá kvůli své neschopnosti, ale je to prostě jiná filozofie a ta filozofie se střetává v té naší koalici, že my jako jediný pravicový subjekt, vlastně nejenom v koalici, ale v celém parlamentu, tak samozřejmě s tím výtlakem 6,7% nemůžeme udělat tolik, kolik bychom si přáli. Naše čtyři ministerstva z 15 šetří, naše čtyři ministerstva z 15 žádné schodky nevytváří a na ty schodky máme pozitivní vliv směrem dolů. To, jestli tady někdo psal, že Vladimír Pikora přijde s návrhem 80 miliard dolů, vůbec tím nepočítejte. Budou to maximálně drobné miliardy, možná 10-20, pokud by se to zázrakem povedlo. Minulý rozpočet byl ze schodkem 310 miliard a původně to bylo 340, tuším. Reálně to bylo 380 a to byly ty fiktivní peníze, které tam nakresl Stanjura. My jsme to zažili i na MŽP s Hladíkem, kdy v rámci těch fondů a tohle se tam zazávazkovaly peníze s předpokladem 30 miliard. Pak nakonec s předpokladem 11,6 miliardy, to vypadá, že tam bude mezi 3,7. Jo. Takže takhle hospodařila bývalá vláda a zároveň je potřeba teď dělat infrastrukturní strategické věci, velké stavby. Není to jednoduché, já jsem se k tomu rozpočtu teda jako nechtěně dostal, stejně byste se na to ptali. Je mi to velmi líto, není to pro nás jednoduché. Já osobně to beru jako velkou výzvu a závažné téma. Určitě to budeme řešit jak na koaliční radě, tak se všemi kolegy a je to pro nás obrovské téma. Ale jak říkám, máme ze 108 poslanců jich 13, měli jsme 6,7%, ne 16, ne 60%, ne 51. Takže bohužel navíc voliči v této zemi si to utahování opasků, které já bych řekl, že je potřeba, prostě nepřejí. Jediný, kdo si to přeje, je pan prezident Pavel, který má pocit, že máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel, což tedy je další téma, kterému já bych se chtěl věnovat, protože možná, víte co, možná se podíváme, ještě si trošku oddychneme, protože já jsem vám říkal, čím se zabývám, to znám pomoc průmyslu, to, co nás tady všechny tak nějak částečně nebo z velké části živí a tvoří nám to tady tu velkou bohatou ekonomiku, to, že jsme průmyslová velmoc světa, tak ty emisní povolenky, proti kterým tady roky bojujeme a Green Deal, proti kterým roky bojujeme, nelze jednoduše zrušit, lze ho systematicky rušit, čemu už pologramoti ze STANu a ODS možná už budou rozumět, když jim to pětkrát zopakuji, protože dělají videa, kde mají pocit, že mě usvědčili ze lži, ale oni prostě bohužel neumí české, jejich voliči taky ne. Ne všichni, ale ti, co se tam pod tím jako exhibují, tak rozhodně ne. No a pokud něco nemůžete zrušit, ale může to systematicky rušit, tak to děláte nejlépe z té pozici, když to začnete do určité míry ovládat. A to je to, proč jsme chtěli ministerstvo životního prostředí, protože pod radu ENVI, pod ministerstvo životního prostředí spadá modernizační fond, emisní povolenky, jejich výnosy a my chceme tyto výnosy vracet do průmyslu. To jsme měli v programu, to já tady tvrdím několik let. Tvrdil jsem to ještě dávno před politikou, tvrdil jsem to v době, kdy emisní povolenky vznikly. Tvrdím to opravdu jako velkou dobu. Emisní povolenky jsou tady mnohem déle než Green Deal. Green Deal vznikl v roce 2019, se pojmenoval, ale skutečně emisní povolenky začaly někdy po roce 2005-2006 a tak dále. Pak se z nich stal spekulativní nástroj, staly se obrovským problémem. Restrikce pro automobilový průmysl začaly s eurem 5, 6, 2009 začaly první restrikce, kdy pouze vysokotlaké vstřikování mohlo znamenat, že to auto projde homologacemi, emisemi a tak dále. To znamená, opravdu od roku 2010 to aktivně kritizuji a říkám, ty peníze, ty pokuty se platit nesmí a zamezujete výrobcům evropským, zamezujete menším výrobcům, zamezujete konkurenci, vytváříte nekonkurenceschopnost pro zbytek světa. A všechno, co jsem předpovídal, tak se bohužel reálně stalo. Světe div se, Volkswagen chce propouštět 100 000 lidí, Porsche 4 000, mají zavírat několik fabrik, samozřejmě vždycky, když Volkswagen kýchne, tak za dva roky na to je nemocná Škodovka. Takže ono se to opravdu bohužel všechno naplňuje. My teď se můžeme podívat na nějaké obrázky z fabrik, já vám je popíšu, poprosím režii, ať tam pošle buď video nebo fotku z nějaké fabriky, já vám řeknu, o co se jedná. Tohle je OKK, Ostravsko-Karvinské koksovny, nádherný zážitek, já tu vůně miluju, kdo jste z Ostravy, určitě to znáte, pokud jste byli poblíž, no pokud jste se tam byli někdy podívat. Fascinující místo, je tam reálný pohled do pekla, nevím, jestli tam je ještě jedna fotka staré, tvářím se tam trošku upečeně, za mnou to má 1250 stupňů, zahřívá se to 34 až 35 hodin na 1250 stupňů, pak se to schladí vodou z řeky a pak z toho máte kvalitní koks z uhlí. Takže je to zásadní pro výrobu oceli, je to zásadní pro mnoho věcí. Pokud se tohle nebude vyrábět, tak nebudeme mít nic důležitého. Tohle to je zase, tam to byla Ostrava, OKK, tohle to jsou cementárny Mokrá, opravdu jako nádherný provoz, fascinující, opravdu jako přes 2 miliony tun betonu a cementu do D1, jestli se nepletu, jestli tady zase nehážu nějaká fiktivní čísla, myslím si, že opravdu jako přes 2 miliony tun. Tamhle to máte, Heidelberg, no, je to teda německá firma, která vlastní český provoz, teď tam rekonstrukci dělá čínská firma, ale jsou tam čeští zaměstnanci, ta společnost musí být lokálně v Česku, má asi 80 betonárek, prostě je to obrovský, obrovský nádherný provoz a postavila se tam celá nová konstrukce, která pomáhá s výrobou cementu a je to jeden z nejúžasnějších provozů, který jsem kdy viděl. Samozřejmě, že na výrobu cementu se používá mnoho věcí, které by si naši liberálové neuměli představit a možná by měli přestat bydlet, protože zjistí, že bydlí v něčem, co se jim vůbec nelíbí. Do toho jsem byl, to byl jenom minulý týden, tohleto, to bylo cementárna Mokrá u Brna, Ostravsko-Karvinské koksovny v Ostravě a poprosím si tam ještě video ze Žďáru a tady.
3: Vítám vás ve Včasu, bude tady probíhat rekonstrukce za 1,2 miliardy, nová střecha, tady za mnou jsou laufy, zbraně, dělají se tady povozky na tramvaj, dělá se tady úplně všechno, legendárních 155 mm, když se to bylo, myslím, 152 mm, znáte to pod názvem Dana, Dita a tak dále. My sem jako modernizační fond poskytujeme 594 milionů, tuším, tenhle podnik funguje od roku 1951 a pokud by takovýhle provoz zaniknul, který zaměstnává 15 lidí, už bychom ho nikdy v životě neobnovili, takže držte palce, aby taková ta krásná výroba tady zůstala navždycky a aby ji neohrožoval Green Deal a dnešní situace v Evropě, cen energie a tak dále.
0: Tak, nádherný provoz ve Žďáru nad Sázavou, říkal jsem to v tom videu, funguje od roku 1951, jsou tam obloukové pece, no, nádherný provoz, prostě fascinující metalurgie, dělají se tam rámy třeba na tramvaje, viděli jste tam ty laufy 155 mm, je to provoz, do kterého teď přichází v rámci následujících 3 let velká rekonstrukce za 1,2 miliardy, my tam z emisních povolenek vracíme 594 milionů, se podívíme na té rekonstrukci, to znamená, budou tam nové střechy, budou tam nové obrovské vakuové přístroje, které budou zbavovat vlastně jako ten materiál kyslíku a tak dále, kvůli pevnosti, bezpečnosti. Jasně, tu firmu vlastní Číňané, to je pravda, ale ti zase mohou prodat Má to české vedení, české zaměstnance, 1500 lidí, obrovská tradice. Bohužel, nebo bohužel, víte co, horší je, že kolikrát se často někteří ti zahraniční investoři, třeba Číňani, chovají k těm provozům lépe než třeba. Zažili jsme to z Indy, byla to velká tragédie, zažili jsme tady tunelování, zažili jsme nepovedené privatizace, zažili jsme i nepříjemné zkušenosti s českými majiteli nebo s americkými managementy. Prostě ten průmysl za to nemůže, my musíme dělat maximum pro to, aby přežil. Ten těžký průmysl, energeticky náročný průmysl zaplatil stovky miliard na emisních povolenkách, takže je správné tam vrátit. Je to něco, co jsem já měl jako životní cíl, životní sen, když jsem viděl před lety, že začínáme destruovat a likvidovat náš nejenom český, ale celkově evropský průmysl díky Green Dealu, a můj sen byl ten průmysl pomoci zachraňovat. Samozřejmě tam to ředitelství toho fondu, to vedení toho fondu má 600 osob, je v naší gesci, je to něco, co jsem toužil nějakým způsobem částečně spravovat, nebo do čeho jsem toužil mluvit, vymýšlet systém, jak ty peníze co nejefektivněji vracet do těch smysluplných průmyslových provozů, energeticky náročných provozů. Ano, můžete si říct, jak to, že děláme práci za ministerstvo průmyslu a obchodu nebo budoucí ministerstvo hospodářství. Samozřejmě, že pan vicepremiér Havlíček dělá skvěle svoji práci, je to obrovský odborník, je to jako fascinující jeho pracovitost, jeho odbornost, ale ty emisní povolenky jsou prostě pod radou ENVI a to je pod ministerstvem životního prostředí. To tak prostě je. V dnešní době ministerstvo životního prostředí velmi úzce spolupracuje s ministerstvem průmyslu právě díky těm emisním povolenkám. Tím se snažím vysvětlit, proč jsem teďko tedy ve výslužbě díky nehodě vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku a vlastně na to ministerstvo životního prostředí pode mne spadá všechno, co má nějakou souvislost s Green Dealem, s energetikou a s klimatickou politikou, což je opravdu jako velmi široké spektrum, protože pod ten Green Deal se dá započítat téměř všechno. Udělali jsme to jako kompromis, když mě prezident odmítl jmenovat ministrem díky nějakým jako pomluvám a díky jeho normalizačnímu přemýšlení, kterého se bohužel nedokázal zbavit. Nicméně, my jsme vám něco slíbili před volbami a my to dodržujeme a věřte mi, že tím průmyslem žiju, že opravdu to mám velmi rád. Samozřejmě příště vám můžu ukázat třeba Borsodchem, můžu vám ukázat krom Borsodchemu, kde teďko je investice hotová, 700 milionů korun z našeho fondu. A je tam nádherná nová kolona na chemii, je to opravdu jako super moderní, nádherný provoz, dělají na tom čeští inženýři, prostě fascinující. Také jsem to procházel minulý týden a v těch minulých měsících jsem zažil provozy, já nevím, Třinecké železárny, vám někdy můžu vyprávět detaily, Nová huť a tak dále. Ta historie toho je to opravdu fascinující. Musím říct, že já mám velmi pozitivní reakce z těch továren, z těch provozů, ať už od těch pracovníků v těch provozech, tak i od vedení, jsou rádi, že se o ně zajímá vrcholová politická garnitura, že prostě politici, kteří dělali, že tyto provozy neexistují, protože věděli, že svou politikou ženou do záhuby, tak tam teď jedou a ptají se jich a snaží se jim pomoct. Takže tím já myslím, že ta moje politická cesta se naplňuje, i když mi pan prezident a opozice a média hodili klacky, jsou asi slabé slovo, pod nohy. Doufám, že vás to aspoň trošku zaujalo, tak jak to miluju já, tak mě to baví. Já jdu na dotazy, jich tady 30, já jenom připomenu. Dnes tady máme Hajnou ze Šumavy. Je to krásná slečna, která napsala tuhletu skvělou knihu. Myslím si, že se dá koupit tady někde, jsem si napsal Albatros Media, nebo někde se dá určitě objednat, takže si ji určitě objednejte. Pokud vás zajímá tato tématika, pokud milujete les, zprávu lesa, péči, chcete vyznat detaily, jak to tam chodí. A možná chcete zdravý pohled na přírodu, který dnes pomocí těch všech fanatiků a ekoteroristů má takovou zmrzačnou pověst, protože my všichni přírodu milujeme a takovýhle zdravý pohled na ní, kdy neuctíváme bezbřehou, bezzásahovost, ale správu a péči je podle mě ta správná cesta. Tahle knížka je fascinující, napsala to jako relativně mladá, no, velmi mladá slečna, tuším, že ještě studuje, a její znalosti a její schopnost prezentovat péči o přírodu, péči o les je fascinující. Jak říkám, sledujte Hajná ze Šumavy na Instagramu. Stojí to za to, je to zážitek a nebudete se stačit divit. Jdeme na dotazy, že jsem se zase zakecal, pak tady ještě budeme mít malinkatý exkurs do duše prezidenta a aféru Yogurtgate. Teď jdeme na dotazy. Schodek, tady Great History, schodek 389 miliard je děs, fandí vám, vím, že to spunktovala Schillerová, Pikora prý chce z AB řešit návrhy na úsporu 80 miliard, vydržte, hrozní, zůstaňte. Tak nemusím se zastat paní vicepremiérky Schillerový, tohle je práce všech ministerstev a všichni ministři mají zodpovídat za svůj rezort a nemají tam chodit takhle s nataženýma rukama. To, že si, já teď teda měsíc a půl nechodím na vládu, ale když vidíte, že prostě opravdu někteří ty ministři mají pocit, že jejich jako závod je o tom získat do toho rozpočtu svého ministerstva co nejvíce peněz a ne šetřit, tak je to těžký. Já chápu, že ty velké ministerstva s tím velkým průtokem se asi řídí jinak než ta naše ministerstva, ale myslím si, že každý ministr by měl zodpovídat za své ministerstvo a za své úspory. My na tom budeme trvat, budeme o tom diskutovat. Určitě bych to neházel na paní ministryni, paní vicepremiérku Schillerovou. Naopak byla vždycky vstřícná v tom, když se někde mělo šetřit. Vím, že vy to vidíte zvenku, já to vidím zevnitř, takže já nevím, jaký je mediální obraz. Já vím, že to samozřejmě opozice a média všichni budou házet na ní, ale já si musím opravdu zastat. Takhle jednoduché to není. Každý ten rezort má svého ministra a každý ten rezort má nějakým způsobem se chovat jako řádný hospodář. Některá ministerstva to dělají více, některá možná spoléhají na to, že jsou tak důležitá, tak strategická, nebo tak strategické rezorty, že prostě mají jakoby přednost v tom, dejme tomu vytváření nějakého si schodku. Já říkám, za nás, za motoristy, máme 4 ministerstva, my jsme 6,7%, naše ministerstva šetří. Nevěřte tomu, že se podaří Vladimírovi Pikorovi navrhnout úsporu 80 miliard, která by prošla. Nevěřte tomu, z těch 389, já věřím, že to klesne, že vyhádáme něco dolů, že přijdou realistické návrhy. A věřím, že naše ministerstvo, jak říkám, sledujte ministerstvo životního prostředí, ručím vám za to, že tam žádné schodky vznikat nebudou. A hrozní zůstaneme. Jste Bitcoin legenda. Zatímco nerdi v letech 2010 tápali, co Bitcoin vlastně je, vy jste o něm přednášel investorům. Borec, mohl byste popsat první kontakt a kde jste Bitcoin získal a uchovával v roce 2010? Nebyly ale peněženky, burza jen jedna. No, já jsem na to měl kamaráda, který těch Bitcoinů má do dneška asi 500 někde na flešce. Opravdu jsme kupovali pizzu kdysi a opravdu Bitcoin začal tuším v roce 2009. Jasně, vy si myslíte, že jsem o tom přednášel, že jsem si to vymyslel. No ne, on ten Bitcoin, jako to, že to bude investiční atomovka, to bylo, ta teorie byla známá samozřejmě od momentu, kdy Bitcoin vzniknul, kdy vzniknul jako nějaký blockchain, jako nevím, co na tom vy vidíte nepochopitelného. Asi jsem trošku starší generace, já jsem vyrostl mezi klukama s počítačema, na základce jsem stavil kompy, vydělával jsem se tím. Byla to jedna z věcí, kterou jsem se zabýval a začal jsem ještě na takovém tom stolním počítači, o kterém si dnes lidé myslí, že jsem ho nechal kolovat v hospodě, protože jsem někdy v roce 2010 měl psát něco na telefon, ale to byl teda vtip na Rakušana, když mluvil o tom telefonu šifrovaném, že ho dal dětem, tak zase opět plno blbečků a na to naskočilo. Ano, stock market jsem začal jako první a proto jsem hned věděl o tom, že existuje tady ta alternativa. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji. Jo, a nejvíc peněz jsem viděl na Shiba Inu. 152% za týden. Na mém mixu všech alternativních coinů jsem, myslím, že Aston Martin vyráž nebo něco takového za týden. Myslím si, že jo, no. Ale chápu, že na ty grafy se dnes smějí koukat pouze lidé, kteří si vezmou bílý plášť, zkumavku do ruky a potom si myslí, že jsou vědci. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji proti pavlovsko-baxovskému hnoji. Bojte tvrdě a nekompromisně. Petr Mojžíš. Děkuji vám, Petře, díky. Dobrý večer, Filipe, Martin Oswald. Od zaměstnance nemocnice té Fábie, co jste s ním měl nehodu, jsem slyšel, že vedení má sevřené sedinky, protože ví, že nehoukala, ale nikdo to nechce potvrdit, že nechtějí přijít o práci a nemají vás rádi. Já jsem v té nemocnici párkrát už byl a znám se tam s vysokopostavenými lékaři a jeden chirurg tam je dokonce můj dobrý kamarád a ten mě má rád a já ho mám taky rád a chodím tam často. K nehodě se bohužel nebudu vyjadřovat, protože je to citlivé téma. Já si myslím, že bude vyšetřena správně, normálně na to 30 dní, ale vzhledem tomu, že přišlo zase milion podnětů a různých nátlaků, tak se dělají nějaké znalečáky. Věřím, že když vjedete 50 na zelenou do křižovatky, že nemůže nic být vaše chyba. Tak. Dobrý den. Jak je možné, že velké technologické firmy zde platí tak malé daně? Dá se s tím něco dělat? Případně chystá se na to tato vláda? Děkuji. No, to je pravdu. Facebook, Meta, všechny tady ty velký, super velký vydělávači peněz na nás sídlí tuším v Irsku, že, protože tam mají malé ty daně a vydělávají v celé Evropské unii díky tomu. Určitě je to téma, už jsme se o tom na koaliční radě bavili. My trváme na tom, že se žádné daně nemají zvyšovat. Existují nějaké výjimky, teď je diskuze o tom, že by se měl zdanit kraton teoreticky, nebo že by se měl zakázat, nebo že by se některé tyto služby čistě hypoteticky mohly dát danit. Určitě my jsme proti jakémukoliv zvedání daní, jakémukoliv zavádění daní. Pokud se ale bavíme o těch nadnárodních velkých korporacích, které vyvádějí, tak tam je to určitě o diskuzi a ta diskuze průběžně probíhá. Tady příspěvek od Richarda, Miloslav, a jak mám firmu a stát mi zvedne daně, co udělám? Odejdu z ČR, ukončím činnost, šedá zóna. Zvednu přesně tak, pravicová myšlenka. Já si dokonce myslím, že třeba u spotřebních daní existuje formule, že zmenšíte nebo snížíte spotřební daň a vyberete víc. Jo, existují takové případy. Dobrý večer všem divákům a zvláště pana Turka. Dobrý večer, Slávku, zdravím vás. Lenka, dobrý večer, Filip, jak se vám daří? Vrátíte se do funkce zmocněnce? Děkuji, držte se. Určitě bude to velký návrat zmoštěnce. Nevím, rozhodne policie. Já jsem řekl, že funkci dávám k dispozici. Média se každý den ptají, jestli využívám kancelář. No ano, dokud ta policie nevyšetří tu nehodu, tak tu kancelář využívám občas, protože jsem místopředseda SFŽP a spravujeme ty místní povolenky, jak si, a to je pod MŽP, takže já v té kanceláři nejsem pouze jako vládní zmocněnec. Ale neúčastním se porad vedení, neúčastním se vlády. To souvisí s pozicí zmocněnce a to nevykonávám. Ano, je to o diskuzi, protože my jsme samozřejmě čekali, že ta policie rozhodne do 30 dní, protože na to ze zákona má 30 dní. Ovšem, pak se stalo několik nečekaných událostí, jak už to bývá, a protahuje se to. Takže uvidíme, jak moc se to bude protahovat.

jako celkově v dnešní garnituře v době Green Dealu. Je to jedna z nejdůležitějších pozic. Média o tom nepíší, že tu pozici mám, protože se jim hodí, že jsem zmocněnec, protože doufají, že zmocněncem nebudu. Zdarec, první otázka. Bude zatopené uhlí v OKD? Já jsem proti zatápění jakéhokoliv uhlí, pokud ovšem ty lomy, ti majitelé nechtějí odčerpávat, tak je to jiná situace. Já si myslím, že uhlí je strategickým zdrojem energie, kterou tu máme na vlastním území, je nejdostupnějším zdrojem a jednoho dne, až si politici v čele s Uršou sundají trnici z čela, tak třeba to uhlí bude opět využívat, bohužel dnes ho spíše dovážíme. Od určitého objemu se nevyplácí ty doly udržovat. Samozřejmě, že na uhlí se pořád jede na mnoha, mnoha místech. Taky víte, že na uhlí jede celé Německo a Polsko, ale naši lepší lidé dělají, že neví, z čeho je koks, že neví, z čeho je cement, že neví, z čeho mají vyrobený telefon, že neví, z čeho mají vyrobeny hodinky, že neví, čím se dopravují, že neví, co spalují, na čem jedí, co, jo, prostě to jsou takový pokrytci, ale bohužel těhle ti zelení kmérové jsou schopni zlikvidovat naši civilizaci. Musíme jim v tom zabránit. Nesmíme se nechat vůbec znechutit. A tak, jídlo je tady dražší a horší než v Reichu. Souhlasím, je to tragédie, je to dlouhodobý problém. Dlouhodobý problém, za který si můžeme částečně sami, jako, i jako spotřebitele, že si to necháme líbit, ale je to systémová chyba a mohou za to i ty řetězce. Jako je to komplexní problém, který by se měl taky řešit. Ale nelze řešit všechno. V Bruselu, v Europarlamentu jsem byl ve výboru pro ochranu spotřebitele a tvrdě jsem proti tomu vystupoval. Ale fakt nelze vyhrát na všech frontách a nelze vyhrát 10-0. Nestihl jsem pikuru ani mácu, jak je na tom přístav Hamburku a těžba litia. Tak, přístav Hamburku má problém, že my jsme ho dostali v rámci Versejské smlouvy. Po první světové válce jsme ho dostali na 99 let. A to prodlužování těch smluv se řeší, bohužel není příliš výhodné a nevíme, jak moc by se to vyplatilo v té konkurenci, jako pronajímat tam nějaké skly a tak dále. Stát není dobrý podnikatel. Mně by se líbilo mít české území v Hamburku, ale ta hrana, vlastně, kterou nám nabídlo Německo, tak by byla velmi drahá. My jsme naopak měli to vyjednávání dělat kdysi dávno. Když ta smlouva vyprchala, tak se to mělo začít řešit, aby se to určitým způsobem třeba kompenzovalo a říct jim, že to chceme za nějakých lepších podmínek, aby ta Versajská úmluva se jakoby natáhla, ne aby to byla úplně nová dohoda. Těžba litia, to je spíše otázka na ČGSku. Určitě se těžba litia řeší, průzkumy existují. Dokonce jsem slyšel, že by ta těžba litia nebyla tak dramatická, co se týče těch krušních hor, že by nebyly úplně rozbombardované, jak si to všichni představují, že se dá to udělat sofistikovaně. Nicméně pořád se to v dnešních podmínkách nevyplatí, protože tím konkurujete opravdu jako Číňanům, kteří to dělají tak ve velkým a tak efektivně. Že jak jsem říkal, třeba i v té cementárně přijelo 260 Číňanů, čínská stavební firma, jejich vlastní kuchyně, přijedou na pár měsíců a za 3 měsíce tam postaví něco, co by evropským firmám, českým firmám trvalo, nevím, o půlku déle a stalo by to dvakrát více. Bohužel, takhle to teď je všude. Jedno tragické výročí, 1.9. vypukla druhá světová válka. Jsem hodně nespokojen s cifrou ohledně deficitu rozpočtu. Co na to říkáte, že ministr nechce zvyšovat daně v budoucnu, nejsem jediný ve skepsi. Já jsem říkal, je to tragédie. Přes nás plno věcí neprojde, plno věcí je na debatu na koaliční radě. A věřte mi, že my teď jako fakt jako motoristi nespíme. Jo? Prostě teď jsem před chvilkou mluvil zase s Láďou Pikorou, Petr Macinka, všichni to jako řešíme opravdu jako naplno. Náš motoristický chat, to je jediný téma. Je to opravdu, jsme jako rozhořčeni, na druhou stranu, když sedíme na těch kolečních radách, a když pak děláte ty rozpočty těch ministerstev, tak vidíte, že prostě je tady nějaká objektivní realita, s kterou se dá málo co dělat. Já osobně mám rád tu větu Láďe Pikory, neumíte si představit, co všechno se dá škrtnout. Já jsem v tom absolutní expert, ale říkám, já mám, nebo měl jsem vliv na jedno ministerstvo, bohužel, a věřím, že teda budu mít dál ten vliv na to jedno ministerstvo, a těch ministerstv je 15. A pak tady máte

0: ministerstva, kde jsou těch miliard, ne desítky, ale stovky, přes 900 miliard má to ministerstvo. A tam se musí udělat velké systémové jako drtící škrty, ale jako tam není politická vůle, protože my jako motoristi máme určité voliče, ale ANO a SPD má zase určité voliče a my jsme dostali 6,7%. Dejte nám příště 51% a já vám garantuju, že za jedno volební období bude vyrovnaný rozpočet. Možná mnohem dřív než za 4 roky. Máte tým, jako mělo, ale to, že byste nám dali těch 51%, znamená, že všichni budete chtít tu pravicovou politiku a tolik lidí pravicových v České republice není. Takže to je to, co, to je prostě nereálné. Prostě to tak je. Máte tým, jako měl Musk a rozsekal neziskovky. Je ti jasný, že když nezničíte stan, tak oni příště zničí motory. Když Pepa vyhraje, tak motu nedá žádnýho ministra. Dneska jsem se potkal tak s 5-6 profíkama, který jsou podobný, jako má Musk na neziskovky. Tam je to úplně jiný rozměr, je to úplně jiná situace, jiná dimenze, ale věřte mi, že nejsem amatér a to, co jsem rozkryl, tak jsem rozkryl i díky tomu, že mám kolem sebe profesionály, o kterých nikdo nevěděl. Dal jsem jim podněty, půl roku jsme na tom makali. Nevěděli to ani naši nejbližší, ani ministr, ani nikdo, ani kolegové ze strany a odhalili jsme to. Když už máme připravený matroše na TOčka, když už ty lidi můžete opravdu vyhodit, když už můžete, jo, ono se to musí dělat postupně, aby to nebylo, já jsem teda jenom radil, já jsem teda s tím neměl společný, jo. Pokud se opravdu důsledně zrušily neziskovky, tak tu máme rázem miliony zaměstnaných a neschopných lempů, vyjde to na stejné peníze. Hele, ne, to jako ty neziskovky to nejsou, jako že by se ušetřili desítky miliard na neziskovkách, to je nesmysl, nebo že by se tím živilo milion lidí, to taky je nesmysl. To jsou právě jako furt ti stejní lidé, to jsou stovky lidí, kteří to umí chodit a ty ten stát sajou. A potom ovlivňují politiku a uplácí si za to média a dělají jako mnoho škod na to, že jich není tolik. Jo. Já musím zase říct, že jako plno těch jako lidí je slušný, ale ten deep state samozřejmě existuje. No. A že nedá pan prezident, pokud znovu vyhraje žádného ministerstva motoristů, no, tak uvidíme. No. Tak jako uvidíme, já si myslím, že si taky docela zavařil tou válkou s náma. Že to neudělal chytře, neudělal to dobře. Jako. Tak, dobrý večer, Filipe. Držím palce do našem potírání štěnic. Potíráme zelenou krakatici. Zdravím, existují nějaké vaše video, foto, kde opravujete auto a něco servisujete nebo děláte cokoliv rukama. Souboj s humrem na talíři nepočítám, díky. Jakože by člověk, který si, nevím, vyndává motor z auta nebo sundává nápravu nebo něco dělá, že by se u toho jako natáčel, já nevím, no. Jako fotky mám určitě, jsou i v mojí knize Hranatá legenda, ale že bych měl video, jako přímo, jak zabrušu ventily na brouku kamarádovi, když mi bylo 7 do té doby, pak se to samozřejmě dává strojově. No, nevím, no. Asi vás zklamu. Myslím si, že budete muset věřit, že umím maximálně bojovat s humrem. A že ty statisíce fanoušků a stovky holek, co mi denně psali zprávy vždycky v kampani a nevěříte tomu, takže že to asi se nabralo tím, že jsem opravdu jezdil formuly s 30-letýma dětma několik let, zóna FIA, ESET, střední Evropa, že jsem opravdu měl desítky aut vzácných, který jsem opravdu restauroval, renovoval, jinak bych ty fanoušky prostě neměl, no. Jinak byste ze mě neměli tak špatný spaní a vždycky, když nám někdo dával 2,8 nebo 3,8%, tak bychom nedostali 10 nebo 7, že jo. Obnova zvláštních škol, podpora řemesla, humanitní obory spoplatníte. Ježíš, to jsou sny, ale my nemáme ministerstvo školství. Teď jsme zatím nezrušili ani tu blbou inkluzi. Zdravím Liptarda Háčka. Kam obvykle blikáte, když chcete doleva, doprava? No, když strhávám volant doprava, tak blikám doprava, když mám ruku na blinkru doleva. Nicméně, možná, kdybyste se podíval na tu křižovatku a podíval se, že tam potom bylo značení i doleva a tak dále, a navíc ta nehoda byla ta nehoda byla před tím odbočováním, no, takže to máte úplně jedno. Tomu nerozumíte evidentně, stejně jako nerozumíte tomu Bitcoinu, jinak byste na tom byl líp a nemusel byste tady za 20 korun prudit. Proč musí národ, kraje, občané bojovat proti vládě kvůli akceleračním zónám? Větrníky nikdo nechce, zastupitel státu tlačí na pilu. Přístup ano je pro lobby velryb. Patriku, není to pravda. Já jsem největší bojovník proti akceleračním zónám a zmenšil se pomocí mých podnětů byly zmenšeny na 11%. Myslím si, že to je takové mé politické dítě, ty akcelerační oblasti. Samozřejmě na tom pracoval 30 lidí intenzivně, ale podnět zmenšit za každou cenu, zachovat target a zmenšit byl můj. Jenomže vy pak zjistíte, že třetina lidí ty větrníky chce, třetina je nechce za žádnou cenu a třetina se rozhodne podle toho, co jim ta obce dá nebo slíbí. Není to tak, že nikdo nechce. Bohužel ne. Nebo bohužel. Prostě to je realita. Takže bojovat, protože máme evropské peníze, bez kterých by ten schodek toho rozpočtu nebyl 380 miliard, ale další desítky nebo stovky miliard víc. Vy odvádíte peníze na mnoha věcech do Evropské unie, aby ona nám je vrátila, tak musíte splňovat principy kohezní politiky a nemůžete si dovolit nějaký ten jejich cíl nesplnit. Ano, můžete, pokud chcete vystoupit z Evropské unie. Já bych na to, jak to říct slušně, měl ty. Ale my jsme nedostali 51% ve volbách. Zdravím Liptarda Háčka, děkujeme za zájem. Hranaté, srdečné pozdravy z Berounky nám všem. Berounka je nádherná. Miluji Berounku. Tady vidím, že velký příspěvek. Takže Hajná ze Šumavy, první cena dneska. Ale vidím, že tam možná už někdo přispěl víc. Každopádně asi tu knížku musíte koupit. Přečtu ještě dva dotazy a půjdeme se podívat na pana prezidenta. Takže taky posílám hranatý pozdrav na Berounku. Vladimír, zdravím vás do Izraele. Jak se máte, Vladimíre? Filipe, vyhlašuji každoroční turecký memoriál. Účastníci na sebe budou házet z vědra borůvkový jogurt. Vyhrává ten s nejmodřejším modrým ptákem. Tak, to nám nahrává. Teď se podíváme na to, představte si, pan prezident přišel na to, že tady máme strašně moc nemocnic. Je to teda fascinující. Já bych se na to možná až podíval jako klidně i filozoficky, klidně trochu víc do hloubky. On třeba celkově pan prezident tam má jako hodně zajímavý poznatky poslední dobou. Nepochopil vtip, že když jsem třeba řekl, v zimě říkal, že nemohu být ministrem, protože mám hrozný postoj k ženám, že jsem řekl, že nejhorší tragédií 20. století bylo, že ženy dostaly volební právo. Už zapomněl, že tam asi bylo 50 smajlíků a že jsem tam reagoval na to, že samozřejmě s příchodem volebního práva prvního přišlo taky století s dvěma světovými válkami a je to prostě vtip. Jako mým nejoblíbenějším politikem možná vůbec je paradoxně žena, je to Margaret Thatcher a ta by tenhle ten vtip řekla klidně taky. Jo. Pan prezident to uvádí v rozhovoru jako jeden z důvodů, proč nemohu být ministrem. Stejně tak, že se špatně vyjadřují o černoších. Myslím si, že mám mezi černochy více kamarádů přátel a že jsem v Ugandě a v Africe strávil víc času než pan prezident a před politikou, teda za svoje, pane prezidente. A přijde mi to jako šílený, jo, jak si tenhle člověk může dovolit někoho kádrovat s jeho kádrovým profilem. Takže možná se podívejme na nějaký video. Máme tam videa s panem prezidentem. Můžeme klidně začít tímhle. No.
1: Za další prioritu bych považoval reformu zdravotnického systému, protože my v něm rok od roku, nechci říct, utápíme více peněz, ale investujeme stále více a více. Přesto panuje pocit, že se kvalita zdravotní péče nějak výrazně nezvyšuje. Mnoho lidí, kteří se pokoušeli o různé analýzy našeho zdravotního systému, dnes souhlasí s tím, že do toho systému neteče málo peněz. Bohužel efektivita je nízká. My víme, že máme problém třeba ve struktuře lůžek. Máme příliš mnoho lůžek urgentní péče, málo dlouhodobé péče. Máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel a na rozlohu naší země. Neodpovídá to ani běžným standardům v Evropě, a to i vyspělých zemí. Máme mimořádně neefektivní investice do drahé techniky, například magnetické rezonance. Příklady třeba z Izraele hovoří o tom, že Izrael určitě nebudeme považovat za nevyspělou zemi, ale z hlediska počtu magnetických rezonancí na obyvatele jsme ve srovnání s nimi úžasná velmoc. Bohužel, pokud máme například 20 rezonancí, ale pojišťovna je schopná zajistit jejich provoz třeba jenom 2 hodiny denně, tak to nedává moc smysl. Určitě by dávalo smysl, abychom méně rezonancí byli schopni financovat 24 hodin a opravdu je využili na maximum. Tohle jsou všechno věci, které souvisí s hlubší reformou celého zdravotnického systému, ke kterým jsme zatím, a teď musím říct, žádná vláda nenašla tu odvahu do toho jít, protože zdravotnictví je natolik citlivé pro každého z nás, že si nikdo nechceme moc rozházet doktory a zdravotnický personál. A všichni lékaři samozřejmě nejenom mají velice dobré vzdělání, ale také dobré zastoupení svých profesních skupin. Takže každá lékařská odbornost si bude hájit svoje. A pokud se nenajde nástroj, jak vytvořit systém, který bude nastaven optimálně k velikosti naší země, k počtu obyvatel i ke zdrojům, které jsme připraveni do toho dávat, a podle toho ten stávající systém upravit, tak bohužel bude neefektivní pořád.
0: Tak já nevím, co bych k tomu řekl. Tak má to dvě roviny. Jednu faktickou, že to není pravda, že nejvíc lůžek nemocničních na počet obyvatel má Japonsko a Jižní Korea samozřejmě. Ty mají nějakých 12 až 13 lůžek na 1000 obyvatel nemocničních. To je samozřejmě jako zásadní a možná v Evropě bych se srovnával s našimi sousedy, s Rakouskem a s Německem a ti mají kolem 7 až 8 lůžek na 1000 obyvatel a Česká republika 6,5 až 6,8 lůžka na 1000 obyvatel. To znamená, nejsme na tom určitě špatně, co se týče Evropy, protože pak jsou tady šílené státy jako Velká Británie nebo Švédsko. Tady, já nevím, sanitka, pokud nemá nějaký problém, že jo, teď jsem řekl málem hodně nevhodný vtip, ale ta sanitka nebyla, tak má u nás dobu příjezdu asi 6-7 minut, jestli se nepletu, v Británii je to asi 45 minut, takže stihnete asi 4x umřít, než přijede. Takže to jsou všechno, teda pokud zrovna Arne Springorum a 30 pro Prahu neblokují provoz, tak je velká šance, že ta sanitka v České republice pro vás přijde rychle a je velká šance, že v té nemocnici budete mít místo. Já si myslím, že to je dobře. A myslím si, že bychom se měli starat o to, aby náš zdravotnický personál byl dobře zaplacen, hlavně sestřičky a všichni, co dělají ve zdravotnictví, protože to je opravdu jako posvátné povolání. Já jsem k němu vždycky obrovskou úctu a bohužel jako chovají se někteří i politici těmito vyjádřeními poměrně dost jako neúctivě zvláštně. Takže to je ta rovina, že to prostě není pravda. Ty magnetické rezonance, já opravdu neumím jako zhodnotit, kolik hodin se provozuje, která magnetická rezonance, ale průměrná doba, než se dostanete na magnetickou rezonanci, což je záležitost pro mě nepříjemná, že se do toho tunelu nevejdu, ale velmi potřebná, tak je 2 až 3 měsíce v České republice. Takže vám hrozí opravdu, že máte něco závažného s mozkem, s páteří, něco takového. Potřebujete magnetickou rezonanci a oni vám řeknou 2 až 3 měsíce čekání. No a panu prezidentovi se to zdá asi v pohodě. No takže já si myslím, že to je ta faktická záležitost, že poradci pana prezidenta, navíc teda počet magnetických rezonancí na obyvatele taky určitě nemáme největší ani nějaký z těch nejvyšších. A potom je to zvláštní, když někdo takto přistupuje k hodnotě peněz a lidskému životu. Já jsem to párkrát počítal i v debatách jsem to říkal. Když si spočítáte, kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení Rusko a kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení NATO. My a všichni naši spojenci v NATO. Tak se bavíme o nějakém 8 až 9 násobku. Když se podíváte, kolik na 154 nebo kolik milionů obyvatel Rusko a země na to skoro miliardu, tuším, jestli se nepletu. Když se podíváte, že to jsou opravdu násobky, násobky, to není dvojnásobek, to je 8-9 násobek investování do zbrojení. A do toho, když se podíváte na ten poměr, že ty peníze pro někoho mají váhu, že je zbytečné dát do nemocnic, že je zbytečné dát do zdravotnictví, což jsou pro mě teda úplně posvátné rezorty. Já si můžu představit, že by každý měl vidět, kolik ta péče stojí a že by se na tom lidé měli podílet a že by zdravotní pojišťovny měly změnit systém a že by se tam mělo udělat plno reform. Jinak je to dlouhodobě neudržitelné. Je to velmi nepopulární, v tom má pan prezident pravdu, že do tohohle nechce nikdo zasahovat. Ale víte, on se na to, ono i plno politiků se na to dívalo takhle. Dokonce bych řekl, že ty lidské zdroje stavěli nad materiální experti, jako byl Mao Tse-tung nebo Stalin, což vlastně ideologicky jsou lidé s podobným ukotvením a původním teda vzděláním pana prezidenta, protože ten přísahal na tuto ideologii až do svých skoro 30 let. A ti měli vlastně teorii toho, že lidské zdroje jsou nad těmi materiálními a vlastně opovrhovali oběma veličinami, což pan prezident nedělá, to už je ten pokročilejší stav komunismu. Nicméně militarizace ekonomiky a míru, stírat rozdíl mezi stavem války a míru, je ta filozofie, kterou měla dlouhé dekády Čína, že vlastně v podstatě to zbrojení mělo přednost, ty materiální statky měly přednost před lidskou silou. Ať byla válka nebo ne, tak se budovalo v tomto směru stejně. To je vlastně i Sovětský svaz za studené války. Čína to měla jako jistou filozofii, i když ona nikdy v těch válkách nebyla úplně úspěšná. Potom opačný postoj byl paradoxně v určité době ve Spojených státech, v době, kdy třeba Eisenhower přirovnával hodnotu bojové techniky k tomu, co všechno za to jde pořídit. Jo. Takže tam třeba bych možná i si dovolil citovat Eisenhowera, mám to tady napsaný, co říkal. Každá vyrobená zbraň, každá spuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa znamená v konečném důsledku krádež na těch, kteří mají hlad a nejsou nakrmeni, na těch, kterým je chladno a nejsou oblečeni. Tento ozbrojený svět neutrácí jen peníze, utrácí pod svých dělníků, génia svých vědců a naději svých dětí. To řekl Eisenhower. A je to pravda, protože ony ty statky, když pak vidíte, jak vznikaly v těch továrnách, jak bolestivá, krutá práce to je, když se podíváte v tom žďasu, že ti dělníci tam makají v těch ochranných oblecích až v 65 stupních. Málo kdo si to umí představit. Já jsem to zažil v té své dětské formule, když v tom kajaku, v těch hadrech na lyže máte 60 stupňů. A je to šílený, ale teď si představte, že tam prostě makáte v tom denně. Nevíte, jestli máte mít respirátor nebo nemáte, protože buď se dusíte, je to ještě víc nepříjemný, než se zase otravovat tím, co tam nadechujete. Je to opravdu jako velmi drsný prostředí. A ta lidská síla je hodnota, která se prostě potom proměňuje za ty hodnoty finanční a za ty potom buď můžete vypálit jednu raketu anebo postavit lůžka na onkologickém oddělení nemocnice třeba pro děti. Je to šílený prostě, je to zajímavý rozdíl. Dokonce můj nejoblíbenější americký, jeden z nejoblíbenějších amerických prezidentů, že víte, že miluji americkou historii, tak Richard Nixon měl takzvanou vietnamizaci, strategie vietnamizace, Nixonova doktrína, byl konec 60. let, kdy vlastně jako válka ve Vietnamu ukazovala, že je potřeba změnit filozofii, že Spojené státy pod Nixonem začaly chápat, že není neomezených zdrojů, ani lidských, ani ekonomických, a ta doktrína se měnila v to, že budou podporovat svoje partnery, ale že nechtějí už v těch válkách být fyzicky zapojeni. Taky vidíte, že potom Vietnamu to nějakou dobu ti Američani vydrželi. To znamená, bylo to trošku i za druhé světové války, tam to rčení od Stalina paradoxně je velmi pravdivé, protože Stalin tvrdil, že Velká Británie poskytla čas, Američané ji financovali, dokonce půjčovali peníze, dokonce bojovou techniku zapůjčovali. Spojené státy, teď teda citu Stalina, doufám, že mě za to nikdo tady zase nebude likvidovat. Stalin tvrdil po válce, že Velká Británie poskytla čas, a Spojené státy poskytly peníze a Sovětský svaz poskytl krev. A je to asi velmi nepopulární, nečekali jste asi, že tady budu citovat takovouhle lidskou, nebudu říkat co, ale ono je to poměrně pravdivý. A ten přístup k těm doktrínám, ten přístup k té filozofii, tam můžete jasně vidět. U těch komunistů je ten přístup úplně jiný. A já, když jsem si poslechl pana prezidenta s těma nemocnicema, s tím, jak ho nenapadne kritizovat, že si Evropská unie chce vytisknout 800 miliard eur na zbrojení. Já jako rozumím tomu, že chceme silnou armádu a že do ní musíme investovat. Ale on, jeho nenapadne kritizovat tohle téma. Nebo tam, jako si říct, vytisknout 10x víc peněz, než Rusko za 10 let a nacpat je do obnovy německé armády. Nemusí být úplně nejlepší nápad na světě a zadlužit nás po generace. Jo, jako, nevím, asi bych si uměl představit trošičku jinak hledat ty prostředky než v nemocnicích a než říct, čekáte na magnetickou rezonanci 3 měsíce, co kdybyste čekali 4. Tak, možná můžeme klidně dál k prezidentovi, když už teda jsem se o něm rozpovídal, tak jestli tam máme ještě něco, tak se na to podívejme.
2: Ještě k motoristům. Zpětně. Nechci říct to slovo nelitujete, bych se vám nedovolila podsouvat, ale když se na to díváte zpětně, co to všechno způsobilo, spustilo, jak to potom všechno vypadalo, neudělal byste některé věci jinak? A teď se dostávám ke zveřejňování SMS-ek mezi Petrem Macinkou a Petrem Kolářem i k nejmenování Filipa Turka.
1: V principu většinou nelituju, co jsem udělal, protože to už se stejně nedá vzít zpátky. Ale ty kroky, které jsem udělal, tak i přesto, že sebou nesli určité riziko, možná způsobili některé těžkosti, tak je považuji principiálně za správné. A neudělal bych je jinak, kdybych tu možnost měl, protože si myslím, že vývoj mi dává za pravdu, že to byl správný krok.
0: Tak pane prezidente, správný krok to nebyl, jsem ctihodným občanem, nejsem stíhán, žádné trestní oznámení se, nic se nepotvrdilo, nemám, mám čistý rejstřík, maximálně se teď vyšetřuje nějaký můj přestupek, případně teoreticky by to mohl být trestný čin, já si to nemyslím, uvidíme, jak to dopadne, ale pokud vyšetřování nehody dopadne dobře, tak jsem čistý jako lilie, čistší než vy s vaším profilem a s vaší minulostí. Mně je opravdu líto, že si myslíte, že jste neudělal chybu. Já si myslím, že jste tu chybu udělal. Všechny ty případy, z kterých jsem byl obviněn díky mediální masáži, byly odloženy a nějaké posudky nebo nějaká představa, že tady někdo určuje, že se stal nebo nestal trestný čin, přitom je to někdo, kdo vůbec nevzal v potaz, napojen na TOP 09, vůbec nevzal v potaz jakékoliv argumenty a ta policie sama řekla, že to je tak starý, že je to promlčený, jak to nebudeme vyšetřovat. Takže říct, že vám čas dal za pravdu samozřejmě hroznou věcí, že 5 let je na YouTube video, kde jsem hodil jogurt, je takzvaná Jogurtgate, já chápu, že to v podstatě je obrovská tragédie pro tuhletu republiku. Já jsem si vědom toho, co jsem napáchal tímhletím zločinem. Především ta nádherná posprejovaná památka, kde se dělají nějaké ilegální koncerty, která je opravdu nádherná, spí tam bezdomovci. Že na ní přistál ten jogurt, myslím si, že to je kauza, která vlastně předčila úplně všechno. Že tohle to bude jako v headlinech, že tohle ta média chytí. To mě v životě nenapadlo. A možná prosím reportáž o těch jogurtech. Ne.
3: Tak tohle je...
0: Taky ne. Tadle, to je ona. Jogurtgate.
3: Další kontroverzní video Filipa Turka, tentokrát je zachycen.
4: Jak před 4 lety házel jogurty na nějaký barák.
5: Dostal jsem 100 jogurtů, jo? Dostal jsem 100 jogurtů.
6: Nacházíme se na místě činu. Zde dotyčný pachatel Filip Turek vyzýval k pojídání jogurtu a k obnovování střevní mikroflory. Chci veřejnost ujistit, že v rámci inkriminovaných scén nezemřel ani jeden jogurt. Podle pachatele se mělo jednat o sociálně ekologický experiment. Zda liberálně demokratický prošlý biojogurt odstraní progresivně levicové grafity z konzervativně pravicové památky. Takhle vypadá ta naše slavná památka. Takhle se o ní starají. V místní žabce jsme našli i nějakou munici. Koukněte na to. Z místa se s vámi loučí pro veřejně nesvéprávnou televizi Jakub Svoboda. A dám vám jeden tip na závěr. Až půjdete na rande se svou dívkou, vemte ji na tuto krásnou vyhlídku a kupte si sebou jogurt.
0: To je úžasný. Je to úžasný. Máme tam Jakub Svoboda, kterého teda moc chválím za krásnou reportáž. Ukázal nám tu nádhernou památku, kterou jsme potřísnili tím levicovým biojogurtem, nebo progresivním biojogurtem, abychom zjistili, jestli náhodou nesmějou ty progresivisticky liberální grafity na té pravicově konzervativní památce. Já jsem tuhle tu reakci napsal, tuším, že do Extra a do různých jiných médií. Oni to jako nějak nepochopili, že to bylo myšleno vážně, že nám opravdu jako šlo o tento speciální experiment. Tam se to nějak nelíbilo, nevím. Možná ještě tam máme další vlastně srovnání. Tady tento můj zločin, já bych pro sebe žádal trest smrti, já jsem to řekl na CNN do hlavních zpráv. Oni to odvysílali, což jako jsem velmi rád, že jsem se mohl opravdu jako brutálně přiznat k této hrůze. Petr Macinka potvrdil, že z pozice ministra zahraničí nechal celou věc prošetřit a že tedy při tom natáčení nebyl zraněn jediný jogurt, byly tam použity speciální efekty. Možná tento můj největší zločin, který jsem tedy za svou dospělost napáchal, sice teda několik let před politikou, ale přiznávám, nebylo mi 27 jako prezidentu Pavlovi, když vlastně se vyjadřoval k vpádu vojsk. Já bych možná poprosil, jestli máme to video ještě s panem prezidentem, kde je konfrontován trošičku s tím. To je ono. Tohle je zajímavý video, to se podívejte do detailu, protože pan prezident popírá tu svoji minulost. To je posun od toho, jak dřív to popisoval. Prosím.
7: Prezidente, můžu se vám zeptat na něco? Vy jste přišel dneska vzdát hold vojskům Varšavské smlouvy?
8: Ano, schvaloval se to. Petr Blažek mi to říkal, píše se o tom běžně.
9: Kde jste to vzali?
10: Ale v roce 87 jste v ručně psaném životopise napsal toto, kromě jiného. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Tak by mě zajímalo, jestli když jste to v roce 87 psal, tak jste tomu opravdu věřil. Tak tomuto výkladu ruské invaze.
11: A vy v tom vidíte, v tomto jsem napsal nějaký výklad?
10: Já tady čtu jasně, že vy jste napsal, že pro vás bylo účinnější po konzultaci s otcem a vašimi přáteli ze Sovětského svazu porozumět té invazi nějakým jiným způsobem než tomu, jakým se vyjadřovali vaši spolužáci, kteří se vám tedy kvůli tomu smáli. Tak se ptám, jestli vy jste tehdy v roce 87 věřil tomu, co píšete, nebo jestli vám to přišlo, že to tak je dobré pro vaši kariéru.
11: To, co tam čtete, nehovoří ani o výkladu invaze jedním nebo druhým
10: způsobem. Tak věřil nebo nevěřil? Psal jste to zúčelně nebo protože jste tomu věřil?
11: Já jsem tam vůbec invazi nehodnotil a opravdu se o tom nebudu bavit, protože to k dnešku nemá naprosto žádný vztah.
10: Já myslím, že má.
11: Tak u toho zůstaneme.
10: Proč by mělo Česko potřebovat... Dobře, tak věřil nebo nevěřil?
11: Řekl jsem, že u toho zůstaneme.
10: U čeho?
11: U toho, co je tam napsáno.
10: Že to pořád platí. No já tady mám i ten rukopis totiž.
11: To je v pořádku, já vám ho klidně podepíšu.
10: Možná bude mít jednou cenu. Takže zůstaneme u toho, neodpovíte mi, dobře.
0: Viděli jste tu aroganci? Jako za mě tohle, jak těm pánům řekne, kde jste to vzali, no tak asi tady to vzali, ne? A všude argumentujou ty milovnice pana prezidenta, teď mu bylo asi 7. No tomu bylo při té invazi, ale schvalovali v roce 1987, kdy mu bylo skoro 30. Takže ne, pan prezident se chová arrogantně, mění výklady svojí minulosti. Petr Macinka ho tady usvědčil ze lži. Existuje mnoho videí, kde si teda opravdu jako arrogantně protiřečí. Možná pojďme se podívat na ten dopis ručně psaný, který by pan prezident podepsal. Máme to je velký vliv na mé pozdější názory, mělo léto roku 1968. Jo, to tam píše ještě sám od sebe. To tam v tom životopisu vlastnoručním skoro ve 30 letech má pěkný rukopis. Teda, jo, jako. Píše sám od sebe, kde prostě leze přímo do té normalizační hřiti, leze tady tímhletím výrokem, na který se ho nikdo neptá. To je prostě životopis. On dobrovolně tam uprostřed toho textu začne říkat, jak velký vliv na jeho pozdější názory v dospělosti mělo to léto roku 1968, kdy teda byl malej kluk. A tehdy byli u nich na návštěvě jejich přátelé ze Sovětského svazu a právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé straně, to byly ty protisovětské nálady zase té mojí rodiny, která teda doteďka z půlky žije v Americe, protože utekla před těmhle sviněma, tak možná teda tady tohleto obhajování zločinného režimu, díky kterému umřeli 10 miliony lidí a je to úplně stejný svinstvo, jako byl ten nacistický režim, tak možná tady tímhletím by měl pan prezident být trošičku schovývavější k tomu, když někdo používá černý humor, prokazatelně. To jsou ty smajlíky, takový ty žlutý věci s těma drštičkama, to jsou smajlíci a dokonce jsou lidi, kteří mají humor, co mají IQ na 107 i bez těch smajlíků, jo. Ale tohleto, kdo někdo napsal v dospělosti, ještě řekne, že by to klidně podepsal, a ještě se tam tomu ty lidi smějou, jaký jako krásně setřel tu paní, to je teda jako fatální, jo. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mě, pro mou oblibu našich přátel, no já to nepřečtu. Jsem z toho úplně znechucený, mě z tohohle úplně zlé. Já si prostě myslím, že ten člověk by měl opravdu v tom srpnu, toho 21. srpna, při výročí té okupace si vzít dovolenou a jet někam na výlet, jít na nějaký výšlap prostě a hlavně jako mlčet, jo. A nechodit před rozhlas. Neumím si prostě vůbec představit, jak tenhle ten člověk bude někoho moralizovat. Přijde mi to strašný. Lampioni by neměli nikoho moralizovat. Já nikoho nesoudím. Základní organizace, předseda, nevím, politruk, rozvědka, studium, určitě extrémní cílevědomost, schopnosti, klasický člověk, díky kterému polovina mojí rodiny doteďka nežije ve své vlasti, žijou v Americe, v Kanadě. Moji rodiče nikdy v životě nic nepodepsali, nevstoupili ani do KSČ, mámu nevzali na medicínu, když měla samý jedničky, prostě tak kvůli dědovi a kvůli naší rodině, kvůli emigracím a kvůli všemu, prostě to nedopadlo pro nikoho dobře. Všichni tady si odtrpěli těch 40 let, nebo tu část života, kterou trávili v tomhletom svinském režimu. Předtím děda byl nuceně nasazený, a druhý děda taky musel zmizet, takže za války druhý světový to moje rodina odnesla, pak přišli tady ty svině, odnesli to znovu. A takovýhle člověk, který to celý obhajuje, jak jedno nebo druhý, pro mě je to úplně stejný. Pro mě je to úplně stejný, jestli obhajuje 68. okupaci nebo 38. to je úplně to samý. nebo to samý, tak samozřejmě tam je to samozřejmě v určitý míře dramatičtější, a když se podíváte na zločiny komunismu a nacismu, tak když se podíváte na ty počty obětí, tak a hlavně když se podíváte na profily těch lidí, tak je to úplně stejný druh, a taky by se všichni měli zamyslet nad tím, jestli pořád budeme věřit té propagandě, že nacismus je pravicová ideologie, to je samozřejmě krajně levicová ideologie, stejně jako komunismus, oba to jsou socialismy, akorát postavení na jiných panelech a na jiném marketingu. Tak jsem se rozohnil trošku, nevím, jestli tam máme ještě něco, zeptám se režie, možná, že už jsme to všechno použili a že už jdeme na dotazy. Už nic, dobrý. Jestli to dobře chápu, tak Jura Háček se ptá, jestli vás někdo fotí, když fotíte. No, já bych se nedivil, kdyby se to u mě začalo dít taky občas. Vladimír Filipe, zrušte všechny dotace na všech ministerstvech, uvidíte, kolik ušetříte, kdo bude chtít dotaci, uzená vládu o výjimku. Ne, takhle jednoduchý to není, a hlavně to nejsou jako desítky miliard, jo, to jsou... Jsou to obrovský peníze a všechny je sekáme. Seká je úřad vlády, seká je ministerstvo životního prostředí, kde to bylo nejrozlezlejší. Potom se dá říct, že to bylo hodně rozlezlý na ministerstvu zahraničí, tam to samozřejmě Petr taky seká. Takže určitě to sekáme všichni dobrovolně a rádi. Není to tak jednoduchý, je to pod ty podřízené organizace, které jsou desítky, stovky, tak se různě odhalují různý programy a opravdu to jako chvilku trvá. Ale není to tak, že když je schodek x desítek, stovek miliard, že byste to těma neziskovkama jako dorovnal úplně. Jo. To takhle jednoduchý to není. Dnes je 1.9. Slyšel jste někoho, kdo by si toto smutné datum dnes připomněl? A mimochodem, vím, že jste nyní na MŽP, ale jaký je vztah nyní s Polskem? No, je to, tady už to někdo připomínal, toho 1.9., že je to mimo jiné, je teda velmi smutné datum. Vztah s Polskem je schizofrení. Já osobně mám velmi rád pana prezidenta Navrockého, já jsem mu byl na inauguraci, jestli to víte, tak jsem tam byl jako jeden z mála Čechů, byl tam velmi málo zahraničních hostů, já jsem byl jako, ještě jako europoslanec. Byl jsem tam se Simeonem, s mým rumunským kamarádem a tak dále. Bylo to fascinující, opravdu jsem se dostal na inauguraci jako pořádného evropského prezidenta, který má jako názory, které jsou opravdu jako pravicový, ale na druhou stranu tam pořád máte ty Tuskovce. Takže určitě vztahy s Polskem jsou vždycky specifický. Polsko vždycky dělá všechno pro Polsko. Takže samozřejmě to náš nejbližší partner, soused obrovský, silný, který má mnohem výraznější budoucnost nebo větší předpoklady pro slavnou a šťastnou budoucnost, než právě ti, kteří mají výročí Wirtschaftsfest, takže určitě je důležité ty vztahy udržovat. Celkově V4 se rekonstruuje. Myslím si, že i v Maďarsku ten vztah je lepší, než se čekalo, já jsem to říkal, že vlastně ten Maďar je původně Fidesz a ty jeho názory jsou mnohem kritičtější k EU, než tady vlastně jako slavili všichni liberálové, že tam vlastně je poražený Orbán. Nemůžu říct, že by přišel nový Orbán, ale přišel nějaký derivát, který má jako mnoho v základech společného s jeho politikou. Jo. Takže sice nepřátelé na život a na smrt, ale podobná líheň. Jo. Co D35 studie za miliony se ruší a bude nová? Tady máme D10 a u Mnichova Hradiště nám ještě připojíte další silnici a protihlukovku stát nechce udělat. Neumím odpovědět konkrétně, co všechno je špatně, co všechno, jak se má udělat. My jsme povolení vydali, jak je potřeba, a doufám, že čím víc dálnic, tím víc Adidas. Filip, já těm neziskovkám škrtej ostatní ministerstva, taky ještě jeden dotaz. Nebylo by to náhodou záhodno navrhnout odebrat paní prezidentové ošatné? Určitě to je k nějaké diskuzi. Myslím si, že na rovinu úplně upřímně, ostatní ministerstva nemají tolik odvahy jako mám já taky bojuji s vlastními lidmi, kteří nechtějí mít tolik odvahy, ale jestli někdo je odhodlán jako noc dlouhých, no, ne, nemůžu to říkat tady ty vtipy, prostě my s Petrem Macinkou máme odvahu řezat neziskovky. Doufám, že se ostatní budou více inspirovat. Zdravím Filipeny a navíc my jich tam máme opravdu jako poženaně. Nevíte, jak to vypadá s větrníky na mravenečníku, jeseníky přes 10 let jsou KO a stále to zde akorát hyzdí krajinu. Díky, bojujte. No, teď nedávno jsem jeden ten větrník sundal údajně jogurtem, tak uvidíme, snad to popadá. Filipe, říkám, ne, konkrétně podívám se na to, zajímavý téma. Ale takhle z hlavy se přiznám, že nevím, já tam v těch jeseníkách u nich mám fotku tak z roku 2009-2008 s Jaguárama, ten tříčlen Jaguár Club, jak tam stojí x Jaguárů pod těma větrníkama, to ještě byly jako v plný kráse. Tady máme izraelské šekely od Vladimíra, jinak mimochodem dnes jsme měli na ministerstvu setkání s izraelským velvyslancem, velký sympaťák, řešili jsme právě tu koncepci, že já už nechci, aby se bojovalo pouze nebo aby se dekarbonizovalo a aby hlavní téma bylo CO2, ale aby to byla voda. A Izrael má úžasnou politiku pro vodu. Takže dneska jsme měli na to téma s izraelským velvyslancem skvělou schůzku. Filip, já říkám, nejsou prachy a potom přemýšlím. Zdravím, jste v kontaktu s inženýrem Hinkem Beranem. Věřím, že by uměl poradit s větrníky a co teprve ten plánovaný rozprodej distribuce. Díky za vše. S panem Beranem jsme se jednou potkali na půl hodiny a měl absolutně nerealistické pozice na větrníky a tvrdil, že se nesmí postavit ani jeden a nepochopil, že máme jako hezní politiku navázanou na akcelerační oblasti a že i teda současní naši koleční partneři pro RED trojku a pro tyhle ty věci hlasovali. Takže prostě, když se k něčemu stát zaváže, tak není možný to jako nesplnit, bohužel. No. Tak jako v tom já úplně radit nepotřebuju. Já říkám, já bych na to odvahu měl vystupovat z EU, ale my jsme nedostali 51%, takže já mám rád realisty. Krásný dobrý večer přeji a také pevné nervy. Jsme s vámi a fandíme. Jo, a k těm akceleračkám je plno lidí, kteří vůbec nejsou známí aktivisté kvůli akceleračním zónám a odmakali na tom půl roku, aby jsme je zmenšili. Jo, říkat, že se nesmí postavit ani jedna, znamená, že je to návrh, který neprojde a postaví se jich 5000. Takže fakt jako chce to mít jako trošku cit a nechtít dělat věci pro to, abych se proslavil, ale dělat věci pro to, abych uspěl a abych tu agendu, kterou potřebuji nějakým způsobem ovlivnit, abych ji ovlivnil. A ne, abych si za každou cenu stál za svým čistým názorem, ale neprosadil vůbec nic. Jo. Nedá se vyhrávat 10-0. Kdo si myslí, že se dá vyhrávat 10-0, nepatří do politiky. Jsme s vámi a fandíme. Děkuju, Leny Lindemann. Rád vás tady vidím. Ondřej, dobrý večer. Nechcete se zastavit v Jihlavě? V Boši máte zde veliký volický potenciál, protože bojujete za jejich pracovní místa. Můžete vidět výrobu pro diesel i pro elektroauta. Děkuji za odpověď. Určitě Boš Jihlava zní jako skvělý plán. Třeba se tam objevím. Nevím, jestli tam máme nějaké projekty v rámci fondu, v rámci pomoci, nebo jestli se tam podívám jenom, abych viděl, jak ta výroba funguje, jestli mě tam vůbec jako někdo pozve, taky to je další věc. Uvidíme. Každopádně děkuju za skvělý tip. Dobrý večer Martine, dobrý večer pane Turku, jak se díváte na potenciál česko-vietnamské obchodní spolupráce? Za mě je to pro nás mnohem lepší trh než fejková Čína. Těžko se to dá takhle nazvat, protože když se podíváte do SAPy a do Vietnamu, tak i tam máte 80-90% produkce jako čínské. Jo. Že i v SAPy, když si koupíte produkty, tak jsou ne úplně vždycky vietnamské, ale jsou čínské. Prostě ta Čína s Vietnamem už je obchodně tak propojená, že to tak prostě je. Česko-vietnamská obchodní spolupráce je za mě úplně zásadní. Já jsem se dokonce jednou objevil v Saigonu na nějaký výročí komunistické strany Vietnamu. To bylo nějaký úplně 115 let, nějaký šílený mega výročí, nebo 100 let. Ježíš, teď já nevím, pardon, 115 asi moc. Teď abych se do toho zase nezakecal, ale každopádně Vietnam je náš úžasný historický parťák, je to fascinující, že komunistický Vietnam, že víme, že oni tam jsou jako v některých věcech víc kapitalističtí než my tady, takže náš takovýhle parťák, no, prostě máme tady kolik, 50-60 tisíc Vietnamců, máme se rádi, patříme k sobě, je to je to zajímavý a ta jejich efektivita je skvělá, takže určitě. Určitě do budoucnost. Ale určitě bych teda jako neznevažoval pozici Číny, jo. To v žádném případě, a ona zase až tak fejková, jako taky není už, jo. To jsou takový naše, to jsou naše takový, že se tím chlácholíme, jo. No, to tak jako není. A Jindřich tady poslal velký příspěvek, to znamená, aspiruje na to, že by mohl tady získat knihu Hajná ze Šumavy, to tak vypadá, i když ono to vypadá, že ji tamhle bude mít Adam, jestli vidím dobře. Hele, kámenušky, papír, Gčko stříhá Fabi, držte se, děláte to dobře. Volil jsem motorista, jsem spokojen, už jen zónami máte splněno, pane Filipe. Děkuju, konečně to někdo vidí a konečně mi to někdo řekl. Já jsem to někde řekl, když se ty zóny vymezily. I kdybych v politice udělal tuhle jednu věc, jakože to je blbost, v rámci stavebního zákona 6 velkých pozměňováků na strategické stavby, dostavbu Děčína, vodního plavebního stupně, splavnění Labe, dostavba Dukovan zrychlená, vodní stavby, strategické stavby, spalovny nebezpečného odpadu, jako mega důležitý věci, v kterých jsou miliardy, desítek miliard. Zásadní pozměňováky prošly mi, hlasovala pro ně i ODS, kromě naší koalice, protože viděli, že jsou dobrý. Stejně tak ty akcelerační zóny, já jsem měl půl roku života a opravdu jsem kvůli tomu nespal. I kdyby se mi povedlo tohle a ten automotiv a to, že vracíme ty peníze do průmyslu, to jsou, já kdybych teď šel do důchodu, tak já jsem na sebe hrdý na to, co jsem udělal, já vím, že samochvála smrdí, ale prostě ty věci se povedly ministr, neministr. Jo? A to se mi líbí. Takže já vám za to moc děkuju, Jindřichu, vážím si toho a těmi zónami mám splněno. Já si to myslím taky. Konečně někdo, kdo dělá to, co před volbami slíbil. Děkuji za to, Jindřich Schich, nebo Schich, pardon, neumím přečíst vaše jméno, nerad bych ho zkoumal, omlouvám se. Nový Jičín. Tak zdravím vás do Nového Jičína a moc děkuju. Opravdu já nemám rád, když někdo říká, potřebujeme doručit voličům, co jsme slíbili a dělejme nějaký témata, aby jsme jim něco... Ne. Prostě to, co jsem teďko dělal 3/4 roku a předtím v Europarlamentu jsem dělal, jak nejlíp jsem mohl. Roky jsem vám vysvětloval, co v té politice chci dělat. Roky to dělám, neuhýbám ani o milimetr a dělám to nejchytřeji a nejlíp, jak mi můj mozek, znalosti a schopnost nespat několik let dovolují. Takže věřím, že se to hodně povedlo, že tyhle ty věci té zemi opravdu pomohly. A já mám na to ty mapy, mám na to ty fakta, mám na to ty čísla. Klidně vám to rád budu prezentovat, ale máme teď před sebou 3 roky práce, teď budeme s rozpočtem a já nejdřív makám a pak se chlubím. Takže, nebo chlubím, pak to jako chci ten výsledek prodat. Ale překazit si to dřív, než to všechno je úplně uzavřený, dřív, než ty věci jsou vidět, je strategická chyba. Takže moc děkuju za uznání a já se snažím to moc nezvedat. Tady David, před 5 lety jsem v Polsku měnil motor cestou do Litvy. Prasklý řetěz rozvodu, to byla docela prdel. Dělat to v lese, taky jsem se nestihl natočit. To věřím, že když někdo dělá rozvody, jo, výměna motoru, tak to je asi slušný. To jste asi sehnal nějaký náhradní motor, to znamená, že jestli to bylo v Polsku, tak jste musel mít opravdu nějaký povoz, který tam má každý, znamená to bylo, že Passat nebo něco takového v dieslu prostě. Počkej, řetěz, ne řemen, no. Nevím, co to mohlo být. Šumava forever. Takže Adam Pacelt, ahoj Adame, zdravím tě. Adam je můj kamarád z 3členého Jaguar klubu, který ho znám asi 20 let a mimochodem je to velký IT expert motoristů. Já Adamovi dlouhodobě hrozně fandím, že to je extrémně chytrý chlap a fakt se známe, já nevím, 15 let, 20 let, nevím, něco takového. Takže Hajná ze Šumavy, Adam se zjevně zadíval správným směrem. A zdravím tě, Adame. Ať se ti daří v digitalizaci. Adam je ten, kdo mi odhaloval ještě jako europoslanci ty hrůzy, které tam teda napáchali Piráti, kteří si myslí, že umí digitalizovat, protože celý život paří počítačový hry. No, to prostě tak není, že jo. Tak Vladimír opět poslal izraelské šekely. Filipe, zdravotnictví je celosvětovým problémem. Nízká efektivita, vysoká cena jsou plány na to, jak to vyřešit, ale to je na dlouhý rozhovor. Samozřejmě, že to je na dlouhý rozhovor. Já si myslím, že máme velký potenciál něco změnit, ale jenom teoretický, protože prostě lidé si to nepřejí, a když byste jenom naznačil, že je dobré ukázat, kolik ta péče zdravotní konkrétně stojí, a kdybyste řekl člověku, že se na ní bude podílet přímo 1% nebo něčím, tak vás ti lidi vykostí. Jo. Takže ono to prostě je opravdu, v tom ten prezident v tom rozhovoru má pravdu, že téma zdravotnictví nechce nikdo otvírat, protože to je jako voličská sebevražda, takže to je jediný, jako oceňuji na tom jeho rozhovoru, že v tom jako tam nějaká reflexe, ale vůbec jako nechápu ten princip začít nám tady říkat, že máme moc nemocnic a moc magnetických rezonancí, na který se čeká 3 měsíce. Já sám jsem na magnetické rezonanci byl den předtím, než mě měl jmenovat ministrem, a posílal jsem premiérovi fotku magnetické rezonance, kde mám vyhřezlou plotínku, protože jsem nemohl chodit, jo. A měl jsem takový bolesti, a kdo znáte plotínky, mimochodem, teď mě to zrovna pár týdnů vůbec nebolí, jo. Takže teď mám jako takovou veselější náladu, proto tady taky takhle vesele si sedím, protože ono, když pak člověk sedí a bolí ho jenom to, že sedí, tak ho to vyčerpává prostě celý ten den v tom kanclu, no. Tady Jaroslav, klasicky zdravím z Hesenska, mrzí mě, jak to pan prezident bere, a zajímalo by mě, kde bere informace. Každopádně, jak může říct, že je nemocnic hodně, a na druhou stranu, že to chápe. Zajímavé. Hele, bere informace, já bych vám řekl kde, ale nechci tady vypadat jako konspirátor, mi to vystřílet, ale by ze mě Bůh ví co. A naštěstí na to nemá takový vliv ten pan prezident. Jo, no. On má vliv na to, že když něco řekne, že to všichni vidíme a slyšíme, to je bohužel úděl. Předvedl se tím, že jak se stal prezidentem, že řekl, že bychom měli mít všichni vysokou daň z nemovitosti, jako je to na západě. Teď to je, jako je to na západě, bychom měli mít nemocnic, že jo, že prostě ta skvělá Skandinávie a ten západní svět těch nemocnic má málo a těch magnetických rezonancí. A jenom ten východ jich má hodně, že jo, tak to bychom měli mít taky. Měli bychom přijmout euro, měli bychom se vzdát české koruny, národní měny, předat korunu Habsburkům, to taky řekl, že jo. Ani ne v nadsázce, ve vtipu, spíš jenom jako absolutně politicky, nevím, antimasarykovský prostě projev, jako řekl takovej, že tohle vidět jako ti vyslouživí legionáři nebo ti předkové tady, jako kteří tady tu republiku, kteří se o ně zasloužili, tak by nevěřili, že tohle to vzešlo z úst prezidenta, jo. To jsou takový vlastizrádný keci, který prostě by nepronesl ani ten nejhorší komunistický prezident, co tady byl. V tom videu o zdravotnictví má to cosi na postu prezidenta ze své hlavy, nebo mu to někdo šuškal do sluchátka v levém uchu, aby to nebylo vidět. Jinak přeji dobrý večer a buďte opravdu hrozní. Hrozní jsme a budeme, já si myslím, že on je i schopen, že ho to napadne samo. Tady na těch nejhorších věcech to většinou vidíte, že mu právě zrovna nikdo neradí. Proč je rozpočet taková mantra, když je něco dlouhodobě podfinancováno, tak se prostě jenom zaplatit musí, když se chce firma rozvíjet, taky si půjčí. Němci mají daleko vyšší dluh, ale mají dálnice. Je to taky pohled na věc, jenomže ono se to jednou vymstí, protože si půjčujeme za 4,3 až 4,5, 6, 7 koruny. Pan doktor Pikora by mě opravil, nebo docent Ševčík by mě opravili, kolik to přesně je. Určitě si půjčujeme přes 4 koruny. Přes 4%, pardon. A ten dluh, ta správa toho státního dluhu bude stát, byla nedávno ještě pod 100 miliard, teď je to 110 a při takovémhle tempu to bude brzo 120-130 miliard roční správa dluhu. Samozřejmě já na obhajobu téhleté politiky, teď to zase někdo vystřihne a tu kritiku, kterou jsem říkal předtím, už neřekne, ale já jenom musím říct, dálnice v roce 27 je levnější než dálnice v roce 37. Tak to prostě je. Takže strategické investice, investice do infrastruktury, do dopravy, tam já věřím, že to prostě smysl má, protože my tu infrastrukturu postavit musíme. Čím dřív to uděláme, tím nás to vyjde levněji. A klidně se kvůli tomu můžeme do určité míry zadlužit. Jenomže zároveň bychom měli dělat škrty na těch velkých rezortech, na těch průtokáčích. A to prostě musí být tak, že pokud si něco chcete dovolit na dluh, tak si někde jinde musíte vzít. Takhle to platí v osobním životě, v domácnosti, ve firmě. I to Německo platí na mnoha místech. Ale máte jako pravdu, že ta filozofie takhle jako jí vnímá západní svět, že se ty peníze tisknou. Jo, nejzadluženější země jsou Japonsko a Spojený státy. Japonsko teda dluží samo sobě a jsou to zároveň jedny z možná nejvyspělejší země. Že? Takže jako nějaká souvislost tam je. opět izraelské šekely. OECD říká, že na zdravotnictví se může ušetřit až 20%, což je zhruba na 3 bilionů dolarů napříč zeměmi OECD. A aktu je velká otázka k diskuzi. No, je určitě. Souhlas. Možná ten prezident tohle chtěl říct, ale začal se do toho zamotávat. No. Nechci ho hájit teda, on mě teda taky nehájí. Soudruh prezident netuší, že MR není kanon a neobsluhují gumy. Neví, že je k tomu potřeba vysoká kvalifikace, ale se svojí 107 to stejně nepochopí. Lenka, ahoj Lenko, zdravím tě do Chicaga, dlouho jsme se neviděli. Budu muset, jo, ty jsi na Floridě, dobře, tak já jsem chtěl říct, že budu muset do Chicaga, ale na Floridu možná lepší cesta. Pozdravuji přátelé, všechny.

celý určitě na filmu sfilmuje. Ale ten dozimetr kolem stanu, to je jako odporná duhová mafie, prostě růžová. Prostě frajerů, kteří si mezi sebou dělají různé osobní fyzické instalace a zároveň jim padají kámoši z okén a zároveň si rozdávají státní zakázky za desítky, stovky milionů v parku a Bůh ví kde ještě a Bůh ví co všechno a z čeho, z jakých částí těla jim projelo nosem a nejenom nosem. Takže já doufám, že budou potrestáni hlavně tady tihleti, jo? Protože říkám, Rakušan normálně do spisu, ministr vnitra kouká do spisu a dává si to na Twitter, o mně spis, jo. A samozřejmě ten vznik toho problému byl tak, že jsem se zastal holky. Oni z toho udělali něco úplně jiného, no, ale nemá cenu to teď vysvětlovat. Na to ještě bude jednou čas, na všechno. Napíšu knihu a tam odhalím všechny detaily všeho a myslím si, že to bude opět mít úspěch. Očekávám, že hradní dětrozvěd bude chápat humor. Je bohužel dost naivní, to z něj vytloukli už na cvičáku. A komunistická minulost kámoše Chlada a Babiše Neva? Neva. Je mi to úplně jedno. Myslím si, že ani můj kámoš Richard, který oportunisticky vždycky tyhle ty věci dělal prostě čistě kvůli biznisu a nebyl tak blbý, aby tomu věřil, a myslím si, že ten druhý případ bude jako podobnej, tak nejsou prezidentama republiky a nehrajou si na morální majáky a rozhodně teda jsem si nevšiml ani od pana premiéra, ani od mýho kámoše Richarda, že by někoho moralizovali a hráli si na morální maják a že by někomu svým smýšlením jako kazili kariéru a chovali se protiústavně, což teda za to je v normální civilizovaný zemi, nebo spíš ve východních zemích je za to kulka teda, jo. A zároveň bych teda chtěl říct, že je asi komunistická minulost. My jsme měli na poměr obyvatel nejvíc členů komunistické strany, hned po, tuším, Mongolsku. Myslím, že Mongolsko a Severní Korea mají obrovský poměr členů KSČ na počet obyvatel. Naopak třeba v Sovětském svazu to byl velmi malý poměr, tam bylo jako to velmi výjimečný, když už byl někdo v komunistické straně, to už muselo být jako za odměnu. Tak naopak v Československu a třeba v Mongolsku byl v komunistické straně opravdu jako každý x-tej člověk, já myslím, že jsme měli 1,5 milionu nebo kolik, zná desetina obyvatel byla v komunistické straně a velmi často to bylo jenom kvůli tomu, že ti lidi prostě oportunisticky potřebovali něco zařídit nebo potřebovali prostě nějaký kariérní růst nebo potřebovali něco zařídit rodině. A nebo neměli odvahu, nebo byli pohodlní, nebo to byly svině, ale nebylo to tak, že by byl každý, kdo byl člen komunistické strany zločinec, jo? To tak rozhodně nebylo. Nebo to byl oportunista, vexlák, jako byl Richard, jo. Něco jiného je, když někdo byl předseda základní organizace v nízkém věku, zároveň schvaloval vpád vojsk dobrovolně uprostřed životopisu, to tam začal vychvalovat, jak to bylo super. Zároveň se učil v rozvědce, v podobném kurzu, jako má Vladimír Putin. A zároveň potom jako obracel kabáty absolutně. Jo. Já vůbec jako nejsem toho příznivce. Já osobně bych lidi s takovou minulostí jako osobně nevolil. Ani prostě si nemůžu představit, že bych já někoho takového jako měl třeba v rodině. Já nemám v rodině žádný. Ani komouš, ani rácky bývalý, ani současný, ani nic takového. Sám jsem proti těmhle režimům, jsem svobodomyslný pravičák, já jsem klasický liberál a vždycky já i všichni členové mojí rodiny jsme si říkali, co jsme chtěli. A vždycky na to hrozně doplácíme. I na náš černý dobrý humor. Takže ne, nevadí. A já nikoho hlavně nesoudím. Ale divný je, když soudí někdo, kdo tu minulost má. Až to bude strana, která přiznaje vlastní pochybení, uvěřím, že jdeme správným směrem. Ježíš, víte, kolik my jsme udělali pochybení? Určitě plno, hlavně jsme nedostali 51%. Matifor, prezident, jediná volba proti kumě. Maty. Puh, tak teď jsem úplně zmatený. Maty, kde je Maty? Vy sám chcete být prezident, teď to vidím. David, už jenom 4 otázky a budeme končit, protože už je 11. Tak ještě jednou. Byla studie, že D35 bude kopyto. Turnofičín. Teď se bude znova utrácet za studie, abyste tam taky zdvojnásobili provoz.

protihlukovku nám udělat nechcete. No nechceme, to říkáte mně, nebo ministerstvu dopravy, nebo ministerstvu životního prostředí, nebo fondu. Já se na to podívám, protihlukovka, já si myslím, že to je teda ministerstvo dopravy, což teda není v naší gesci, ale samozřejmě ta protihlukovka, to už jsou hlukové limity a tam už ministerstvo životního prostředí určitě nějaký pozice k tomu dává a může se i teoreticky dít, že se to platí z nějakých těch fondů, takže D35, protihlukovka, podívám se na to. Myslím si, že protihlukové limity jsou velmi přísný i v rámci akceleračních zón, i všude. Protihlukové limity jsou něco, co se v České republice hodně řeší, takže bych se úplně nebál. Je dost možný, že to není, že nechceme, ale že to je jenom nějaká technikálie, která se stane. A pokud ne, tak určitě se o tom můžeme pobavit a zjistíme. Protihlukovka. D35, protihlukovka, jo. Podívám se na to. Doufám, že na to nezapomenu. Turnov i Čín. Felicia 96 a řetěz, ne řemen. Ale u lesa byl týpek, který měl na dvorku desítky motorů a za noc a lahev Ferneta jsem jel dál. Tak to je nejvíc. Tak to je velká oprava. Pilníka Elixir Felicia 96. To se mi líbí. Filipe, mám vás rád, ale proč se musí Petr Macinka plazit před Izraelem a líbat zeď do Izraele? Přeji jinak pevné nervy s médií a podporuji vás s kolegou z kanceláře. Bacha na mléčné výrobky. Já s dovolením nebudu odpovídat za Petra. Zeptejte se na to Petra, přeci jenom on je šéf diplomacie. Jak jistě víte, původně jsme pár let mysleli, že to budu já, prezident se postaral o to, že to já nejsem. Já bych k tomu měl nějaký svůj postoj, ten teď je irrelevantní. Ministr zahraničí je Petr, on vám určitě o tom rád povypráví. Každopádně Izrael je náš historický spojenec, vzniknul i částečně díky československé pomoci na konci 40. let. V tom regionu, který je proti nám z určité části logicky díky smutné historii, částečně nepřátelský, tak ten Izrael je prostě historický spojenec. Petr vám o tom určitě řekne o svém pohledu na to. Já vám nechci tady teď vyprávět o svém pohledu. Já jsem sice místopředseda zahraničního výboru. Dneska zrovna jsem seděl s izraelským velvyslancem, ale přece jenom je to otázka na Petra. Vlastně byl Pešek. Jo, Filipe, o plotínkách vím po dvou operacích svoje, kdo neví, nepochopí. Jsem rád, že chodím a netahám nohu. Přesně tak. Je to hrozný. Hrozný svinstvo a máme to většinou přerostlý lidi. Já tak mám 192 cm nebo kolik, tak mám pocit, že takhle, co znám ty větší, vyšší chlapy, tak mají většinou ty plotny. Jo? Že ta váha prostě asi, nebo jsme nějak rychle narostli. Mě nedělá problém ani tak sezení, ale stání na místě je mor, souhlas. Ale mor je, v určitý momenty pro mě byl mor i ležení, i sezení, i stání, i všechno, protože ono to pak střílí do kyčle přes tu pravačku, pravou nohu a je to hnus. Tak, Jaroslav Šikula na podporu přísně tajné a XTV, co se týče právě magnetické rezonance, tak to nechápu, jak může vědět, kolik hodin je v provozu, taky to nechápu, ale určitě má. Geniální poradce, co mu řekli, že jsem udělal jogurtgate a tak nemůžu být ministr. Rád bych se vás zeptal, jak vnímáte vyhlášený rozpočet a jaký vliv to může mít na voliče. Motoristu sobě asi. Já věřím, že voliči, kteří nás volili, tak nás volili díky velmi individuální znalosti našich osobností. Hodně tomu pomohl i přímo tento pořád. Volilo nás do Europarlamentu, tam volili ještě ty lidé primárně mou osobu, 304 tisíc lidí, z toho absolutní většina byli jako příznivci ještě v té době moji. Do poslanecké sněmovny nás volilo 380 tisíc lidí, pořád tam majorita, nebo minimálně značná část byla vlastně našich příznivců i mých příznivců, ale to bylo díky tomu, že oni nás poslouchají. Oni nás poslouchají. Vy nás posloucháte. Posloucháte mě, Petra, Váďu Pikoru,
a určitě třeba Gabrielu Sedláčkou a další, jo, nechci nikoho vynechat, bych musel vyjmenovat všechny, ale je to prostě tak, že my jsme tady začali s Petrem a opravdu k nám se připojil ten Láďa potom. Já si teď doteďka pamatuju, jak jsem Petra s Láďou seznamoval na Pražský hospodě, což je náš opozit k Pražské kavárně. A tam to jako celý vzniklo. A vy nám nasloucháte a vy víte, že my neovlivníme schodek státního rozpočtu, když máme 6,7%. A když řekneme, tak my odejdeme z vlády kvůli schodku, tak nás asi tak do 5 vteřin nahradí mocichtiví lidovci, nebo odesáci, nebo kdokoliv stopky, nebo co to tam je všechno za ty obskurní populistický subjekty, kteří okamžitě by doběhli za panem premiérem a navrhovali by mu, že nás teda, že ty nácky, že tu hnědou koalici teda o modři, o růžověj, o duhověj a my bychom neměli vliv ani na ty 4 ministerstva, kde šetříme, ani na ten celek, kde šetříme, a ani bychom nebyli součástí, myslím si, velmi dobré vlády ve srovnání s tou minulou, i když, jak říkám, není to vláda mých snů, ani být nemůže, to by byla, kdybychom měli 51% a stejně bychom měli žabomyší války mezi sebou. Takže víte co, svět není dokonalý, svět není ideální, politika je o kompromisech absolutních prostě. Nikdo z nás není Ludvík 14. král slunce, nikdo z nás si nemůže dovolit prosadit svoje názory absolutně. Nikdo z nás nechce vydírat naše partnery, nikdo z nás nechce rozbíjet koalici, nikdo z nás se nechce chovat nedospělé. My prostě chceme, aby tato vláda byla stabilní, aby tato vláda byla zodpovědná a aby se tyhle ty věci vyřešily. A pokud my budeme moci ten schodek snížit, tak věřte tomu, že to uděláme, že pro to uděláme maximum. Ale jak říkám, máme 4 malá ministerstva z 15. Takže v těch se bude dít to, co potřebujeme. Nemělo by to být na úkor celku, ale jak říkám, naši voliči nás znají, naši voliči jsou sofistikovaní, inteligentní, povídáte si tady se mnou o tom, to znamená, umíte si to nechat vysvětlit, umíte se na to zeptat. Já si nemyslím, že by nás voliči opustili. To, že mi pár naštvaných lidí napsalo, dneska je pravda, snažil jsem se to každému trochu vysvětlit, já sám jsem naštvaný úplně stejně, jako co mám dělat, ani nejsem v té pozici toho ministra, který by teď seděl na té vládě, ale jsem na té koaliční radě, což považuji za mnohem důležitější. A máme dobré vztahy v koalici. Oni mají názor jiný než my na tuto problematiku, ale my s nimi velmi dobře komunikujeme. Není to o vydírání, je to o kompromisech, je to o tvrdé diskuzi, o faktech a uděláme pro to maximum. Ale jestli to dopadne nebo nedopadne, dobře vám nemůžu říct. Já se obávám, že to jsou všechno už nějaký kompromisy a myslím si, že jestli se ušetří pár miliard, řeknu maximálně 10-20. Představa, jak tady někdo psal, že se 180 miliard sundá. Ano, pro ten rok 28, ne pro rok 27. Lenka, rádi tě v Chicagu. Přivítáme, jen dej do vědě dopředu, jste s Macinkou opravdu hrozní, jen tak dál, jsme hrozní. Dobrý večer, fandě vám a doufám, že šlápnete na plyn. Já doufám, že přečtu poslední dotaz. Nastartuju krabičku a šlápnu na plyn. Děkuju. Tak, poslední zpráva od Jaroslava. Já jsem pozitivní člověk, ale i realista v komunálních volbách. Motoristé sobě to může hodně ovlivnit ten rozpočet. Já se komunálních voleb vůbec neúčastním, já se distancuji od kampaně, od všeho. Já teď prostě řeším průmysl, fond, řeším svoje pozice, řeším svoji politiku. Já jsem byl za krátkou dobu, jsem prošel dvě volby, velmi drsné, velmi tvrdé a opravdu nemám jakoby potřebu se účastnit teď komunální voleb. Jsme se bavili o tom, že bych byl kandidátem za Prahu. Je to druh politiky, který jde mimo mě. Mě baví průmysl, mezinárodní politika, evropská politika, protože ji považuji za důležitou pro naši zemi, protože je nadřazená. Jsem to tady 100krát vysvětloval. Jinak mě zajímá a nejvíc mě naplňuje ta politika ohledně toho průmyslu, ohledně Green Dealu. To teď považuji za úplně zásadní. Průmysl, infrastruktura, beton, to, co je vidět. Prostě pokud někde vznikne přehrada, pokud někde zachráníme fabriku, pokud ten průmysl bude konkurenceschopný, aspoň z malé části díky tomu, co dělám, tak já budu v politice spokojený.
nechci se zabývat komunálem, nechci rozdělovat svoje síly. Myslím si, že si užívám víc než většina politiků a i mediálního honu a nepotřebuji ohrozit projekty řezání zelených krakatic. Takže já se s vámi loučím a věřím, že se tady brzy opět potkáme. Přeji vám krásný večer.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 175, které věnujeme nedožitým 106. narozeninám saxofonisty Charlieho Parkera. U této příležitosti si opět poslechneme archivní záznam pořadu, jež jsme mu věnovali na stanici Vltava, a krom jiných uslyšíte i mne, Michaela Kyselku, jenž je autorem pořadu a teď k vám hovoří do mikrofonu.
1: I heard Charlie Parker. I said, that's it.
2: He did what all of us wanted to do.
3: Pro mě Parker je takový Mozart na saxofonu.
4: There's no words to describe what Bird did. Listen to the records and just go, wow.

Charlie Parker. Pane kapitáne, zvuk vítězného parníku dolehl od Missouri až k Vltavě. Glisanda, akcenty, spěcháte anebo se loudáte? Vaše solo nakonec zní jako řeka. I váš rodný Kansas City byl pojmenován po řece. Už tehdy za prohibice byl vlastně předzvěstí Las Vegas se svými 50 nočními kluby, kde se hrálo, tancovalo a pilo. Když totiž vláda zakázala alkohol, posloužila jazzu vytvořením podzemního světa, světa pohody i extáze, kde bojovali pouze hudebníci.

0: Ve 12 Charlie dostane od matky, se kterou žijí sami, darem saxofon. Parker Jr. chodí s kamarády cvičit a zkouší různé nástroje. Zahraje na polnici, na buben či na basu, která se mění v luk s šípem amorovým. Zasažena je půvabná Rebecca Ruffin a v roce 1936, ve svých stále ještě 15 letech, ji Charlie pojme za manželku. V klubu s názvem The House of Swing, přímo naproti nevěstinci, v těch dnech hraje sám velký hrabě Count Basie. Jeho hudba je jako horskou dráhou vepsaný osud do lidského srdce. Jak stoupá výš a výš, jak padá do hlubiny, jak zpívá, žertuje, brečí, vzpomíná, sní, proklíná, stěžuje si, modlí se. Bylo v ní všechno. A Charlieho při ní jímala hrůza a zároveň jí byl inspirován. Jednou dopoledne při zkoušce přichází onen okamžik, zvací gesto pohledem a Charlie se ocitá uprostřed Basieho kapely, aby si s nimi zadžemoval. Hraje jako šílený, ale od C-čka místo sníženého D. A bubeník to nevydrží a mrští činelem o zem. Všichni se nakonec smějí, tedy všichni. Inu, co tě nezabije, to tě posílí. Přesto se Charlie cítí jako zmoklá slepice. Slepice? Ano, slepice, Yardbird. Jednou, to už je Parker členem jiné kapely, jedou na kšeft a pod kola se jim připlete slepice. Charlie zakřičí na šoféra, zastav, hey, I'm gonna take that Yardbird. Přece ji tady nenecháme, když z ní máma může udělat polívku. Tak si vysloužil přezdívku Yardbird. Bird. Zpěv ptáka v letu, Yardbirdova suita. Charlieho však čeká první životní drama, které navždy změní jeho styl, režim dne a režim noci. Auto se členy orchestru George Wilkinsona dostane na ledu smyk a havaruje. Kapelník nehodu nepřežije a Parker je hospitalizován s nalomenou páteří. Na bolest dostane morfium.
1: Cukříku?
2: Ano, Charlie.
1: Pojď sem a sedni si na postel.
0: Rebecca netušila, co má Charlie za lubem. Má pro ní dárek? Nějaké překvapení? Naproti bylo zrcadlo, podívala se do něj a uviděla tak manžela. Zvedl nohu a opřel se botou o židli, vytáhl z věšáku jednu z kravat a obtočil si ji kolem paže. Ze stolku pak vzal injekční stříkačku a vsunul jehlu do žíly v předloktí.
2: Charlesy, co to prosím tě děláš?
0: Vysunul jehlu, usmál se a utřel si krev z ruky. Povolil uzel nad loktem, uvázal si kravatu a sehnul se pro futrál se saxofonem.
1: Tak zatím, cukříku, a naviděl.
0: Příštího dne matka i manželka předstoupí před syna a manžela. Raději tě uvidím mrtvého, než aby si spíchal, Charlie, řekne matka. Charlie vrhne pohled na Rebecku a odejde do kuchyně. Od toho dne je to jiný Charlie.

Bylo to večer. Bylo mi úzko z tolika světel. Tak jsem se díval na oblohu, jestli nebude padat aspoň jediná hvězda. Pošetilá. Zbytečná. Plavá. A ná. Když v tom jsem uslyšel hrát blues na památku velikého sebevraha.

0: Jednou na Rebeku Charlie vytáhl pistoli nabitou. Myslel si totiž, že jeho žena vzala dopis od nové milenky a schovala jej.
1: Charlie, podívej se do šuplíku.
0: Nahmatala žehličku a mrštila jí vší silou směrem k němu, jen tak se uhnul.
1: Příště, až na mě vytáhneš zbraň, Charlie, tak mě radši zabij. Radím ti to.
2: Many of Kansas City's talented saxophonists helped to form Bird's playing style.
0: Kansas City nadělí Yardbirdovi nového tátu, jejím Buster Smith, se kterým si na pódiu vyměňují fráze a takzvané licky. Buster, jeden z průkopníků rané formy bebopu, však v červenci roku 1938 odjíždí do New Yorku a Parker jej brzy následuje. Ve svých 18 opouští Rebeku, matku a domov. Ano, byla to skladba Cherokee, indiánská píseň lásky, která se skrývala uvnitř velkého jablka, Big Apple, zkrátka New Yorku, a kterou pro Yardbirda objevil kytarista Biddy Fleet. Parker si ji zamiloval a takhle ji zahrál na potkání, než ji přearanžoval tak trochu k nepoznání a přejmenoval na Coco.

Ty tam jsou doby, kdy v 19. století člen potulné Negro Minstrel Show působil na americkém jihu podobně jako slon v manéži. Jedna věc však zůstala stejná. Hudba a její šarm nejenže pojí lidské duše, ale umí také transformovat zlobu. Anyway, v New Yorku Bird poznává nové tváře, s nimiž se časem ocitne ve studiu anebo před publikem. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Art Blakey, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Lester Young, Gil Evans, Woody Herman, Miles Davis, Benny Goodman, John Coltrane, Stan Kenton, Stan Getz, Buddy Rich a další a další. Na lekce hudební teorie dochází do bytu Moriho Deutsche, jenž byl mentorem mnohých a také Django Reinharta. Pozor, teď přecházíme z Cherokee na Coco. Akordy zůstávají, melodie se mění. Metamorfóza, snad inkarnace, swingu, bebopu.

Nový hudební styl se nezadržitelně dere do popředí a někteří tradicionalisté jej obdobně jako dekadentní poezii a mentalitu nastupujících beatniků odsuzují. Bebopeři nazývají tradicionalisty plesnivými fíky, pro konzervativce je nový hudební směr zase naopak čínskou hudbou, bez melodie k zapamatování a bez rytmu k tanci. Louis Armstrong je zaskočen nikoli Parkerovým publikem, ale spíše obdivovateli z řad svých spoluhráčů. A v sarkastickém filmu Beat Generation se k ním vyjadřuje patřičně skepticky. He, myslíte si, že jste svobodní, ale míříte ke dnu, kde vás čeká opět jenom blues.

0: Baudelaire nebo Verlaine, Ginsberg nebo Hrabě, Bukovský či Kainar, dolar zlatý krávě, mince, co se drží nad nákazou světa, mince, co se bortí jako děti z geta, hledej jeho duši a zároveň chraň svojí, vždyť nákazu světa ta mince jednou spojí.
1: Nákaza světa, šířící se již od dob dávno před prokletými básníky, posadila beatniky a bebop na stejnou příbojovou vlnu.
2: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, for New York, for New York, for New York, for New York, for New York.
3: Miluji tohle město. Tohle město Portorikánců a Černochů. Ukrajinců, Poláků, Židů, Italů, Irů, Němců, Turků, Rusů, Číňanů a Arabů. Amíků z Texasu i Oregonu. A vůbec asi všech národů, co jich na světě je. Město katolíků, protestantů, kalvinistů, luteránů, metodistů, novokřtěnců, muslimů, presbyteriánů. Svatostánků jednoty bratrské a věřících letničních církví. Co v kostele dělají hrozný bengál, strašně tam řvou, a mlátěj do bubnu jako šamani. Co při dlouhém suchu přivolávají déšť, tak oni si přivolávají radost. Město plné svatých posledních dnů, vážně se tvářících, v černých sakách, bílých košilích a s černými kravatami. Co po smrti se stanou bohy. Scientologů SRO, ti na to jdou vědecky a psychologicky. Neboť jejich oborem a cílem jsou hlavně prachy. Tohle město neustálých požárů, vzniklých z nepozornosti neočekávaného návštěvníka. Od nedopalku narkomana, bezdomovce, nebo založených s pomocí několika litrů benzínu na objednávku. Aby bylo možno vytřískat na pojistce poslední peníze z domu, který již dávno nemá žádnou cenu, protože kolem něj je ghetto. Město klaksonů, požárních aut s hlasitostí sirén za oceánských parníků a kvílejících ambulancí s blikajícími světelnými majáky, neustále se proplétajících mezi myriádami aut na ulicích, vezoucích umírající pasažéry, kteří budou prohlášeni za DOA. Zemřeli při převozu. Tady už je každá pomoc marná. Město požárních žebříků, oprýskaných a vrzajících, škrábajících se neodbytně jako pavučina stále výš a výš nahoru po fasádách domů, spojujících Gotham s jeho vzdálenou minulostí a vodních nádrží z cedrového dřeva, rozházených jako středověké věžičky po střechách domů. Kam se poděly ty čmoudící parníky, které tu kdysi všude kolem kotvily, již před mnoha lety odpluly? Zůstaly po nich jen opuštěná a pomalu se rozpadající mola, trčící do řeky jako prsty v zoufalství široce roztažené ruky. Kam odešly ty tisíce švadlen, co zde kdysi šily šaty pro celou zemi, a dneska o nich už nikdo nic neví, sedávali u otevřených oken skloněny nad šicími stroji, leží někde, kdo ví kde, pohřbeny. Kde jsou ti dělníci z doků, co 15 hodin denně dřeli a nic neměli? Jejich synové a vnuci vzali koňský povozy, s kterými brázdili místní ulice a odešli na západ za sluncem, kde zbohatli. Jo, tohle město semaforů doslova na každém rohu. Mrakodrapů ze skla, železa a betonu. Bloků vypálených baráků. Již dlouhá léta zavřených obchodů se spuštěnými roletami, čekajících na takzvaně lepší časy. Penthouseů s terasami z červeného sekvojového dřeva z Kalifornie, z bazény. Město mostů, tunelů, nadjezdů a podjezdů. Davů spěchajících do tisíců míst neznámého určení. Záplavy taxíků a aut všech možných značek. Ford, Pontiac, Chevy, Checker. Mezi nimi poslíčci na kolech hvízdající na píšťalky, to aby někoho nesrazili, nebo aby oni nebyli sraženi u chodníků neopatrně otevřenými dveřmi od taxíků. Kolik se jich už takhle o ty dveře rozpláclo. Město slz i radosti, co se proměnili v mramor, cihlu

New York se stane Charlieho domovem. Občas odlétá. Tu do Kalifornie, tu do Francie, tu do Švédska. Evropa ho miluje a jakoby na jeho umění čekala. Pobude tu však jen několik dní a putuje zpět do Big Apple, velkého jablka hříchu. Na Paříž Yardbird vzpomíná ve skladbě s doprovodem smyčců April in Paris.

0: Díky Parkerově popularitě je v roce 1949 založen Birdland, jazzový klub na 52. ulici, kousek od Central Parku. New York žije bebopem a muzikanti žasnou nad Birdovou technikou hry.
1: Well, you make it so hard for me to answer, you know, because I can't see where there's anything fantastic about it.
2: Na technice není nic fantastického. Hodně jsem se jí musel věnovat, to je pravda. Dokonce nás chtěli s matkou jednu dobu vystěhovat z baráku. Byli ze mě zoufalí, jelikož jsem cvičil denně 11 až 15 hodin, někdy i víc. Ano, a to jsem praktikoval po dobu 4 let. Hudba se pořád vyvíjí a za 50 let přijde nějaký další mladík, uchopí ten styl a něco s ním provede. Já jsem byl vždy toho názoru, že hudba by měla být co nejčistší a precizní. Obrácená k lidem, něco, co je srozumitelné a zároveň krásné.
0: V New Yorku žije Charlie Parker trojím životem. Na plný úvazek muzikant, na plný úvazek usměvavý soused a spokojený manžel a na plný úvazek feťák. Na domovní dveře však začínají doléhat rány. Podobně jako býtnici je rovněž anti-establishmentově smýšlející Charlie Parker již dlouho trnem v oku FBI a po článku v časopise Ebony, kde si jazzman Cab Calloway stěžuje na zálibu některých kolegů a kolegyň v heroinu, mu policie odejme kabaretní kartu a Parker nesmí v distriktu New York City pracovat. Jezdí proto až do Filadelfie, kde mu kolega Jimmy Heath půjčuje svoji altku. Nic mu není platné, že od něj kopírují již i komiksoví skladatelé.
3: I would take my horn to him at the Downbeat Club every night. And at the end of the night, I would stay there and hear it all night. And at the end of the night, I would take my horn back.
4: Každou noc jsem mu do klubu přinesl můj saxofon. A Charlie na něj hrál celý večer. Pak se v noci vracel domů do New Yorku k rodině a sehnat si léky. Nechával mi na něm svůj náustek s plátkem, tak jsem pak na něj celé noci cvičil v naději, že budu hrát líp. Tady vidíte tu fotku, jak hraje na můj saxofon. A tady vpravo dole ho Coltrane pozoruje a ani neví, že mu cigareta pálí prsty.
5: So many different aspects of him. I'm sure different people you talk to give you different sides.
6: Měl tolik různých tváří. Některé z nich jsem nikdy nepoznala. Byl to můj manžel. Každý večer v 6 jsme spolu zasedli k večeři. Potom se začal schánět po svém člověku. A tím mě vytáčel, protože hrozilo, že přijde pozdě do práce.
0: A další osudové rány dopadají. Doktor zdravotně podlomenému Parkerovi diagnostikuje žaludeční vředy, dcera umírá ve věku 2 let na cystickou fibrózu a vztah s její matkou Chen Richardsonovou se rozpadá. Birda už na tomto světě nic netěší, ani nedrží, snad jen jeho kamarád ve studiu, aby neupadl, když nahrávají verzi písně Loverman, proslavenou Billie Holiday. Parker nahrávku odmítne vydat. Producent je však jiného názoru a naopak tvrdí, že je to největší muzika, co kdy od Yardbirda slyšel. Saxofonista v zoufalství zapálí svůj hotelový pokoj.

úspornej vraždící Fed mě zasáhne jako svištící rychlík. Prostor akumuluje čas a čas pojímá prostor. Přičemž všechno, co se v životě stane, je božské a má svůj účel.

Básnický portrét přítele, jenž mu byl sirénou v bezesných nocích, nahrál Parkerův soukmenovec Jack Kerouac až po Birdově smrti. Charlie, ty jsi byl také básník. Já vím, jak ti tenkrát, když ses vrátil z nemocnice a přišel si do Birdlandu, tehdy ve 54., jak tě tam ani nepustili. Prý si neměl společenský oblek. Nepustili tě do své vlastní klece. Klece, co znamenala svobodu. A toho Bartóka, jak si chtěl zjazzovat, to se prý nakonec povedlo Anthony Braxtonovi. Ale jednu věc ti řeknu. Jak jsi mluvil, že jednou zase někdo přijde a posune muziku někam jinam, tak toho tu pořád nějak nevidím. Aspoň co se jazzu týče.

0: Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well.
1: Charlie Parker vypadal jako Buddha. Charlie Parker, který nedávno zemřel, když ho rozesmál žonglér v televizi. Poslední týdny v napětí a nemoci s nálepkou perfektního hudebníka. Výraz v jeho tváři byl klidný, krásný a hluboký. Jako obraz Buddhy na východě, kde tento pohled očí znamená, všechno je v pořádku. To bylo to, co Charlie Parker říkal, když hrál. Všechno je v pořádku. Měli jste pocit radosti, jakou má z rána poustevník. Když na jam session Charlie mu skoro praskla plíce, jak chtěl nabrat rychlost, aby naplnil očekávání těch, co si říkali, Charlie, pro Boha zpomal. Stvořitel formy, která Moores změnila ve styl. Beethoven bez uznání. Tklivý dirigent smyčcové sekce. Kapitán na lodi hudby v historii světové noci. S altkou tak pronikavou, že všichni se raději začnou bavit. A Charlie jim k tomu píská, jak pištec na svahu věčnosti, kde v převalujících se svatých mlhách mizíme jeden po druhém, jako v té nejkrásnější pohádce. Charlie Parkře, odpusť mi, že jsem neodpověděl tvým očím, nevydal se za jasným gestem, abych uzřel v nirvánách tvého mozku už ne Charlie Parkera, ale schovývavé a obrovské nevyslovitelné jméno, které se nese se všemi svými zázraky od jihu k severu, od západu k východu. Charlie Parkře, modli se za mne a sundej prokletí z nás všech.
0: Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide, indulgent and huge. No longer Charlie Parker, but the secret unsayable name that carries with it merit, not to be measured from here to up, down, east or west. Charlie Parker, lay the bane off me and everybody.
2: Tolik pro Charlieho. Kalendárium 175. se loučí a s ním od mikrofonu též Michal Kyselka.

Ze stromu jsem rychlým škubnutím utrhla šťavnatou broskev. Její šťáva mi stéká po bradě, kape na šaty a rychle se vsakuje do země.

Občas v té radosti zdávání zapomínám na sebe a proberu se až na konci svých sil. Tak takhle ne. Musím se zastavit a doplnit energii. Stačí mi chvilička. Hlavně se úplně nevyčerpat. Protože kdo by tu pak pro mé děti zbyl? A kdo by se spolu s nimi radoval z další úrody? S vděčností děkuji Matce Zemi za její dary. Děkuji za hojnost a za to, že mám schopnost plodit. Děkuji, že tady mohu být pro radost svou i svých blízkých. Tak tohle jsem já a tak trochu i ty, říkají mi živa.

Přenádherné, radostné bytí tady a teď, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Po živém úvodu, kde se idylicky představila bohyně Živa, se budeme věnovat právě tomuto tématu. V těchto chvílích ke konci ledna 2024 se vlastně ve čtvrtém roce fungování e-koruny dokončuje třetí verze této osvobozující platformy. Ano, tato verze ponese označení 3.0. Z verzí 2 jsme se posunuli o řádný kus dále. U verze 2.1 došlo k připojení funkce spoření a investic, čímž jsme si společně pořídili nemovitost, penzion, ráj a ještě jednu zkušební jako doma, nebo zařadili jsme do těch investic ještě rodinný dům. No a tyhle nemovitosti už přinášejí mnoha investorům nemalé odměny. I když teď v prvním zimním období to není žádná velká sláva, 2 měsíce jsme jako nějakým způsobem vynechali, protože jsme nevěděli, jak se to dál bude vyvíjet, ale vzhledem k tomu, že kdyby ten provoz je vyrovnaný, nějaké výnosy se opět spustí, ale nečekejme letní výše. No, na přes rok budeme samozřejmě lépe připraveni a vytvoříme si dostatečné rezervy, aby se pokles výnosů tak intenzivně neprojevil. No a ještě se výhledově se plánují různé další spolupráce, které by možná se mohly překlenout právě přes to zimní období, různé akce, semináře a podobné věci, že by se pořádali v ráji. No ale zpět k verzi 3.0 a co nám vlastně přinese. Úvodní živá znělka napovídá, že verze 3.0 je přípravou pro Živu. Ale dříve, než se budu věnovat samotné Živě, chci zmínit nové funkce. Funkce, které opravdu potěší. První klíčovou funkcí jsou jazykové mutace, které jsou v podstatě neomezené. Vlastně záleží jen na tom, abychom měli člověka znalého jazyka k rozšíření, který zároveň rozumí češtině, nebo některému z jazyků, do kterých je již přeloženo. Ta čeština je teď nastavena jako hlavní jazyk, tak překlad z češtiny je aktuálně nejsnadnější, protože ten editor vidí tu původní českou verzi a překladačem, automatickým překladačem nějakou nápovědu, jak by to mohlo teda vypadat podle představ té

elektronické nebo té umělé inteligence, když to vezmeme tak v uvozovkách, která samozřejmě je nepřesná, takže do toho vstoupí lidský faktor, který to nějakým způsobem narovná do té v nějaké, no tak, ať to má nějakou kulturu a ať tomu ti lidé, přátelé ze zahraničí rozumí. V té první fázi to se bude jednat o ty základní jazyky jako angličtinu, němčinu, samozřejmě slovenštinu a máme i dohodnutý překlad do maďarštiny. Takže v podstatě myslím si, že by byla i schůdná polština, ale o našich severních sousedech zatím nemám teda nějaký, nebo zatím neproběhnul žádný kontakt s někým, kdo by v Polsku byl připojen, zapojen a nějakým způsobem aktivní. Takže zatím ani polský zloty se neobjeví v peněženkách, ani není ta možnost. Není ta možnost teda toho polského jazyka, protože nemáme editora, kdo by tu polštinu skutečně zkontroloval do nějakého opravdu do formátu rodilého mluvčího, když to takhle řeknu. No, další velmi milou funkcí je forma komunikace a propojení, což je absolutní novinkou. A tomu bude probíhat tím stylem, že na mapě uvidíte s určitým jako kdyby zkreslením, tam není zobrazená přesná pozice těch lidí, kde teda aktivně se nebo aktuálně kde se nalézají, ale je to trošku zkreslené a o 5 až 10 kilometrů posunuté, nebo 3 až 10 kilometrů posunuté. Ale pro nějakou představu, koho máte ve svém nejbližším okolí, je to poměrně slušná, nebo taková jako aspoň nějaká informace. Takže na té mapě si rozkliknete možnosti, vypnete si třeba firmy a provozovny a když si zaměříte nějakou konkrétní oblast, Praha je třeba hustě obsazená korunou, ale když si vezmete třeba nějaké menší oblast, tak uvidíte, že nějaké lidi ve svém okolí máte. A ta možnost je, že když na toho člověka v té verzi 3.0, ano, není to teďka v té verzi, pokud se teďka aktuálně rozkliknete e-korunu.e-koruna.com, tak tahle funkce tam ještě není zapnutá, takže mluvím do budoucnosti. Takže potom si rozkliknete mapy, najdete si nějakého konkrétní oblast, najdete si tam nějakého člověka, na něho kliknete a budete tam mít možnost napsat mu zprávu. A jemu se při přihlášení do peněženky objeví v tom pravém horním rohu u ikony zpráv se mu objeví číslo 1, je to jedna zpráva a tak dále.
No a může s vámi začít komunikovat, můžete se propojit, sejít a tak dále, začít spolupracovat. To se jedná především o lidi, že kteří nějakým způsobem s vámi nemají nic společného, tak a přitom bydlí kousek od vás nebo v dosahu, neříkám, že kousek, ale třeba v dosahu 5-10 kilometrů, což je v současné době už jako blízká záležitost. Že tak, jak jsme si několikrát řekli, těch lidí nebo těch osobních účtů je aktuálně okolo 600. No nebo 500, 500, tak správně bych to měl uvést na tu správnou míru. A to je rozdělené na celé území Československa. Na tom Slovensku je to trošku menší množství prozatím. A myslím si, že právě se slovenskou verzí a s tím přiblížením se Slovensku se to určitě zlepší. Takže takhle můžete navazovat kontakt s lidmi ve svém okolí. Pak tu máme novou funkci a ta se jmenuje diskuze. Diskuze má otevřené jsou nějaké okruhy témat. V těch jednotlivých okruzích témat se dají potom dávat různé příspěvky a na ty příspěvky reagovat, dávat k tomu nějaké obrázky a tak dále. Je to vnitřní komunikace uvnitř platformy e-koruny a brzy to nějakým způsobem budeme třeba nějakým způsobem vylepšovat v tom smyslu, že by se ještě to zužovalo na určitý okruh lidí, aby do toho neviděli, jako kdyby všichni. Tahle současná diskuze je nastavená tak, že je veřejná, že ji vidí každý registrovaný člověk v téhle chvíli. Co se týká účtu, tak tady nějaké zvláštní změny neproběhly. Všechno, co je ve verzi 2.1, tak najdete i ve verzi 3.0. Nemusí se nic jako kdyby z vaší strany, ze strany uživatelů se nemusí nic Nesmí. Nemusí se nic provádět, všechny přihlašovací jména a tak dále jsou stejná. Došlo tady akorát ke změně, že v nastavení jsou nějaké osobní údaje. Vy tam samozřejmě můžete přidat i firemní údaje, i do soukromého účtu, že jako kdyby člověk, který něco nabízí a tak dále, tak může to tam, nebo má živnostenský list, nebo já nevím, za jakým účelem by to vyplňovala, ta možnost teda je. No a potom je tu položka sebeprezentace, ta je taky novinkou, kde si v tom nastavení, myslím nastavení, to je takové to ozubené kolečko, typická ikona pro nastavení různých aplikací. Tak v té sebeprezentaci si můžete zadat jméno, co chcete, aby bylo zveřejněno. Jako kdyby v tom
původním nastavení je automaticky nastaveno pouze, že se zveřejňuje pouze křestní jméno a první písmeno příjmení, aby nějak trošičku se to upřesnilo, jestli mám toho správného, nebo nalezl jsem toho správného člověka. Telefon je skrytý, e-mail je skrytý, adresa je skrytá a poloha je vlastně nějakým způsobem náhodná poloha v okruhu 10 kilometrů, tak jak jsem říkal. To samozřejmě můžete všechno povypínat, zveřejnit jednotlivé věci. Je to na vás, nakolik to takhle chcete. Můžete tam nahrát fotografii. Ta fotografie nemusí být vaše. Je to lepší, když je tam ten člověk zobrazený, protože jestliže vás na základě nějakého osobního setkání potom někdo hledá, chce se s vámi propojit a zná pouze to křestní jméno, tak podle té fotografie už si je potom jistý. No a na druhé straně potom nápovědou, když tam nechcete dát tu svou fotografii, tak samozřejmě nápovědou může být nějaký krátký popis nebo podrobnosti, co děláte a tak dále. Čím více informací tam bude uvedené, to znamená, budete sdílní v těch věcech, na kterých pracujete, které vás zajímají a tak dále, tím lépe a tím je větší šance, že vás lidé, kteří jsou stejného zaměření a nebo hledají tu konkrétní službu nebo produkty, takže vás naleznou. Časová dostupnost a samozřejmě webové schránky, to všechno můžete uvést. Práce s účtem a měnami, tam si můžete, to je novinka, půjde to jenom třikrát, ale raději bych to provedl teda jednou, protože lidé, kteří si vlastně zaváděli, registrovali účet, tak dostali přidělené číslo účtu. Nevšimli si té možnosti, že si můžou své číslo účtu zvolit, tak tady si ho můžete nastavit. Nastavení účtu. Ta změna samozřejmě může proběhnout, ještě jednou opakuju, pouze třikrát. A můžete samozřejmě ten účet nějakým způsobem zneaktivnit, že přestane přijímat platby a tak dále. Což je jako funkce, nevím k čemu, ale je možné, že skutečně někdo jako na nějaký čas chce třeba zneaktivnit ten účet. A potom ho samozřejmě může zase vrátit do původního stavu. Pak je tu práce samozřejmě s jednotlivými měnami, tak jak budou přibývat světové měny a budete cestovat, budete si chtít třeba přidat, pojedete do Maďarska do lázní nebo něco, tak si zapnete maďarský forint. Ta možnost tady bude si ty měny zapínat v případě, že ji máte v nulovém stavu, máte všechny ty prostředky pryč, tak ji samozřejmě můžete zase vymazat, ať se vám neplete do toho, když zadáváte svůj příkaz. Ta měna, která nelze odstranit, kde jsou nějaké kladné prostředky, tak je označena takovou šedou popelničkou, kterou to nejde vymazat. Pak je tu samozřejmě nějaké zabezpečení, jo, přihlašovací jméno, aby člověk věděl, že
prioritně se něčím může přihlašovat. To si může zase, to je taky novinka, že si to můžete změnit a změnit si přihlašovací jméno s celkem jako lehce odhalitelného přihlašovacího jména, jako je e-mail a číslo účtu, tak si to můžete změnit na něco jiného. Nějaký svoje vlastní označení, nějaký nick nebo prostě přihlašovací jméno podle svého uvážení. Pak je tu v tom zabezpečení, jsou tu možnosti e-mailových upozornění. Jestli chcete na příchozí platbu, na tu novou zprávu, že vám přišla nová zpráva, jestli vám má přijít e-mail o tom, že vám někdo napsal uvnitř e-koruny, tak tyhle všechny věci si můžete libovolně nastavovat, jestli je chcete anebo nechcete. Nové přihlášení, že jste se přihlásili do účtu, taky možná není špatné to mít zapnuté, že budete vědět, že i když se nepřihlašujete, že se někdo přihlásil na váš účet, nějakým způsobem došlo k odhalení toho přihlašovacího jména a hesla, na což můžete reagovat změnou toho hesla a tak dále. No a další věcí je propojení a to se pomalu dostáváme k té samotné živě, k té znělce, proč tady vůbec ta znělka na tom samotném začátku zazněla. A tady pokud vlastně ještě nejste připojení jako kdyby k živě, tak máte prázdná pole, jako vaše spojka a vaše propojení jsou prázdné. Vaše propojení vlastně nemůžete vytvářet, dokud nemáte jakoukoliv spojku. Co to vlastně znamená? Znamená to určitý druh ověření, protože tak jak jsme si řekli, do e-koruny se v podstatě může přihlásit kdokoliv, kdo má e-mail a nějaké telefonní číslo a tak dále. Pak e-mailu můžete mít celou řadu, že? Můžete jich mít založených velké množství a tím pádem byste mohli mít i spoustu osobních účtů. A tady právě probíhá tohle ověření z toho důvodu, aby každý měl pouze jeden svůj soukromý účet na jednoho živého člověka, jeden živý účet. A v ten okamžik se na tohodle člověka aktivuje živa a co živa znamená, vlastně doplním nějakým způsobem hnedka za chvíličku. No a jakmile budete mít takové propojení, teda budete propojeni s jiným už potvrzeným živým člověkem, tak v ten okamžik se stáváte živým a bude vám aktivována živa. To teďka ještě takhle. To teďka ještě nebude úplně hned od samotného začátku aktivní, protože my předpokládáme, že to bude nějakou dobu trvat, než se oživí už jenom ti samotní lidé, kteří jsou v současné době připojeni ke koruně. Takže to bude nějaký čas trvat.
A takže tomu dáváme nějaký čas i technicky, jako na to potřebujeme čas, protože jsme nechtěli zdržovat spuštění verze 3.0, aby tam byla ta komunikace, aby se lidé mohli propojovat a tak dále. A hned v zápětí, co se spustí verze 3.0 a začne se překládat do různých jazyků a tak dále, pustí se do práce samotní editoři těch jednotlivých jazyků, tak v tom okamžiku se začne pracovat na živě a brzy se s ní setkáme. Ideální by bylo teda ideální čas, bych viděl ten začátek března. Uvidíme, jak nám bude přát štěstí a nebo přát štěstí, jak nám budou nakloněny všechny aspekty té činnosti, které jsou s tím propojené, ale principiálně je živa jednodušším je ve svém principu jednodušší než e-koruna, protože nemá to napojení právě na jednotlivé měny a tak dále. Takže by to mělo být všechno o dost jednodušší. Takže tím, že jako kdyby vás potvrdí, nebo každého živého člověka potvrdí jiný živý člověk, který už je v té komunitě živý, dejme tomu, když bychom to takhle řekli, už je potvrzen jako živý, je živý člověk a žije, užívá živu, tak jakmile takhle napojí nového člověka, tak ten nový člověk je spojen nějakým tím životním vláknem s dalším živým člověkem, který je takhle propojen s dalšími, čímž vzniká takovéto propojení mezi lidmi, dejme tomu v nějaké té celistvosti. No a mnohokrát jsme si to řekli, že tohle propojení, ty jednotlivé kruhy, jak jsou mezi sebou svázané, je krásně vyobrazeno květu života, kde ty jednotlivé kruhy jsou vzájemně prolnuté a čímž tvoří velmi, velmi ucelený a pevný tvar, který i při přetržení mnoha kruhů, to znamená z nějakých důvodů, by se tam ta komunikace přerušila, tak i tak to zachovává svou pevnost, protože to propojení je mnohonásobné. Znovu zopakuji, že živu nelze nikde koupit. Ta lze získat pouze bytím a propojením s touto celistvostí lidstva nebo začínající celistvosti lidstva, teďka začínající a určitý okamžik se to stane nějakou většinou. Případně živu můžete potom, jako kdyby ji získat více, tak ji získáte větší množství tak svou tvořivostí, nějakým pěstováním nějakých zemědělských produktů, poskytováním služeb nebo výrobků. No, prostě čímkoliv přispět ve prospěch druhých, který nebo druhého, který se odvděčí tou živou, jež je určitým způsobem odrazem živoucí energie ve hmotě. Prakticky to bude vypadat takhle. V okamžiku propojení s celistvostí se vytvoří na centrálním účtu živy 383 tisíc minut živy. Jo, takže v téhle chvíli my se budeme připojovat tímto potvrzením o tom životě, ale v určitý okamžik se lidem, kteří budou připojeni do živy a budou živí,
narodí nový človíček a oni toho nového človíčka takhle připojí do toho společenství už při tom samotném nebo v tom okamžiku toho narození, protože to je to stejné. A v ten okamžik vznikne 383 tisíc minut živy na centrálním účtu. Nejsou na vašem účtu, nejsou na účtu toho čerstvě narozeného dítěte anebo toho čerstvě připojeného člověka, ale jsou na centrálním účtu. A těch 383 tisíc minut živy je odpovídající čas, nějaký průměrný čas prožitý v lůně matky před samotným narozením. V minutách. No? Minuty, když si to 383 tisíc minut převedete na týdny, tak to mělo vycházet na nějakých těch 38 týdnů. Ono to vycházelo na nějaké jako nepřesné číslo a zaokrouhlili jsme to na těch 383 tisíc minut živy. Pro nějakou představu, ono to je skutečně jenom pro orientaci, aby se člověk kdyby zorientoval, kolik je jedna minuta, protože jedna minuta pro každého člověka na celém světě znamená to stejné. Je to jasná, měrná jednotka. Ví, že když jo, vydá 60 minut, vydává 60 minut, které předtím minimálně těch 60 minut strávil, nebo je to minimální odměna za 60 minut, které si odpracoval tak dále, nebo nějakým způsobem věnoval tomu společenství, tak má takovou jako představu. Když oceňujete druhého člověka za nějakou činnost, kterou pro vás udělá, tak byste právě měli vzít do úvahy to, že vám věnoval tím, že pro vás něco učinil, že vám věnoval to nejcennější, co má svůj čas, který mohl strávit něčím užitečným sám pro sebe, ale on ho věnoval vám. A vy mu právě tu energii v téhle formě nějakým způsobem vracíte, když tak řeknu. Dochází k určité energetické rovnováze, která dává takový nějaký vyšší smysl. No a od tohoto okamžiku, kdy se propojíte s tou celistvostí, anebo když se narodí to dítě, tak od tohoto okamžiku až do smrti tato prvotní živoucí energie financí proudí a plyne v prostoru těch propojených živých lidských bytostí a jejím jediným údělem je tvořit ve hmotě ve prospěch jedince i celku. Živá tedy v plné výši nahradí peníze, a jednou provždy je sesadí z pomyslného trůnu. Živu nikdo nezadržuje a v podstatě, i kdyby tak někdo činil, tak živa se nakonec vždycky sama vrátí zpět k lidem do toho proudu, toho života. Základním principem živy, stejně jako u e-koruny, je totiž denní úpis ve výši 1,618 promile. No a to jsou ty kapičky energie, nebo kapičky, nebo jednotky, malé jednotky energie, které se spojují v nějakou mohutnou řeku, která se v rovnosti a spravedlnosti sobě vlastní, rozděluje
mezi všechny živé lidi. A samozřejmě plyne i k těm, kteří živým lidem zabezpečují zdravotní péči, bezpečnost, vzdělání a přístup k informacím, k vodě, prostě všemu, co potřebujeme. A potřebujeme nejen k důstojnému, ale v skutku plnohodnotnému životu. Takže už jenom to, že žijí, že jsem, že jsem v tom bytí a uznávám to, že sám jako v tomto světě že to bytí v tom o samotě v tomto světě by bylo poněkud smutné. Jsem si toho vědom. Na základě toho se propojuji s ostatními. Pro mě osobně, jako ostatními božskými entitami, které každý člověk reprezentuje, tak v ten okamžik jsem v takovém tom klubu živých a tahle energie živy pro mě, ve prospěch mě a zároveň i celého toho společenství pracuje, funguje a neustále plyne. Stejně jak jakékoliv jiné energie, které v přírodě se nacházejí v tom přírodním v té přírodní přirozenosti. Víme, že jako kdyby ta energie financí nebo peníze jsou konstrukt, který je umělý, který vytvořil člověk. A zřejmě nejdřív byl vymyšlen tak, aby lidem sloužil. Ale po nějaké době se z toho stal skutečný nástroj moci a zotročení těch lidí, kteří určitých vědomostí nebo prostě nejsou úplně uvědomělí v tom pravém smyslu slova, nejsou si vědomí toho, co vlastně užívání něčeho takového může pro ně znamenat. A i když jsme si toho třeba vědomí, jakože jsme si toho vědomí už v téhle chvíli, tak není pro nás úplně snadné, aspoň teda pro mě ne, není úplně snadné se toho jako se z toho vymanit a přestat to používat, protože to zakořenění je tu opravdu, opravdu silné. No a proto jsme společně s mnoha lidmi a za pomocí mnoha lidí nakonec vytvořili nebo zpočátku jsme teda vytvořili e-korunu, ale musím říct, ale jako celkem nečekaně to, co bylo původně myšleno jako dobrá věc, a to je provázání se s těmi současnými státními měnami, v současné době teda eurem a korunou českou, tak bylo spíš ke škodě. A když se lidé připojovali a tak dále, tak ne úplně všichni se prezentovali, neseznámili se teda s ostatními a tak dále, takže máme spoustu připojených lidí, o kterých nevíme vůbec nic. Nevíme, co nabízejí, co,
co můžou poskytnout, jaké služby nebo produkty můžou poskytnout a třeba je mají, ale ne úplně se všichni zapojili tak, jak bychom si to původně představovali. No a na základě toho vyplynula potřeba zavést něco nebo dát do života, dát život něčemu, co ukáže lidem principy e-koruny, tak jak e-koruna ve finále by měla sloužit lidem a nějakým způsobem vytlačit ty měny z toho, nebo ty peníze, ty, dejme tomu, nějakým způsobem nemocné peníze vytlačit z toho našeho prostoru života a nahradit je něčím, co by bylo v souladu s těmi přírodními zákony, s principem zachování energie a tak dále. Protože ty současné peníze skutečně ty principy porušují, je jich neustále víc a víc. Tím, že jich je víc a víc, tak samozřejmě ztrácí na hodnotě. A my bychom se díky vzrůstajícím technologiím a technologiím jako práce, pěstování a novým objevům a tak dále, bychom se neustále měli posunovat a mělo by nám zbývat mnohem více času na věci, které jsou pro člověka důležité a kterým by se věnovat skutečně měl. Aby lidé, kteří nemají zájem já nevím, jsou tak skromní, že nepotřebují jako spoustu vydobytků dnešní doby, tak aby skutečně se mohli věnovat pouze a jen sami sobě, tomu, aby třeba studovali, aby zvedali svou úroveň vědomí a vzdělávali se třeba ve věcech, které pokladají za důležité, ale přitom nejsou nějakým způsobem jako nějakou předzvěstí nějakých velkých výdělků nebo něco takového, tak aby to dělat mohli a neumřeli hlady, aby měli střechu nad hlavou a tak podobně. Takže tyhle všechny věci živa je schopná zabezpečit a to jenom díky právě toho základního principu, díky principu toho, že ve chvíli to připojení anebo narození se těch 383 tisíc minut, ten čas, který jsme prožili v lůně matky, se jako kdyby nahraje do toho společného prostoru. Ta energie toho zrození se nahraje tam a od té doby po celou dobu toho života pracuje ta energie, jako tvoří a vytváří hodnoty skrze jednotlivé lidské bytosti, které s tím pracují, užívají tu energii k nejrůznějším věcem, ke stavbě domů, silnic, čehokoliv, jo? Pěstování a tak dále, opravám věcí. Protože skutečně ve světě živy se bude preferovat více život a bude se preferovat více to opravování, než to produkování nových věcí, ale staré se bude udržovat a v chodu a opravovat, než aby se to vyhazovalo. Protože z vlastní zkušenosti
a nebude to jen má zkušenost, určitě ji máte taky, je strašné množství produktů, těch nových produktů, které mají nízkou životnost. No a takové to propojení, jak jsem to zmínil, to propojení, to je taková malá pozvánka, jako kdyby do toho mého světa. Takže každý živý člověk, který má tu osobní zkušenost se živou, už ví, jakým způsobem živa funguje, už živou užívá, setkává se s ostatními živými a společně vytvářejí ten, dejme tomu v téhle chvíli, nějaký paralelní prostor pro život, který je osvobozen od všeho negativního, co přebývá v tomto současném světě těch financí, které jsou udělané takovým stylem, právě takovým stylem, aby člověka, který je prioritně vytvořen nebo stvořen k tomu, aby byl svobodný a aby žil v nějaké radosti na této planetě, tak místo toho ho zotročuje, vytváří v něm celou řadu strachů a tak podobně. A prostě není to špatně, je to všechno špatně. A asi nejsem jediný, kdo to tak cítí. S každým člověkem se na tom shodneme, že cítí, že něco v tom prostoru je špatně. A nejde jenom o peníze, jde o celou tu strukturu toho, dejme tomu i strukturu řízení, toho, že vůbec máme nějaké vládce, vládu, že máme tady tyhle věci a k ničemu to nějak extra neprospívá. A proto je potřeba to začít dělat jinak. A my to jako živí, jako účastníci živy a s pomocí e-koruny jako mostu, který nás propojuje ještě s tím starým. To znamená, že ještě tam je to užití těch současných měn a tak dále. A zároveň e-koruna vytváří takový nějaký, nechci říkat záchranný kruh, ale vyloženě, že je takovou archou záchrany úspor, které běžný živý člověk vlastně nastřádal během svého života a nemá je třeba uložené v nějakých nemovitostech a tak dále, ale má skutečně úspory v penězích, v nějakých penzijních fondech a já nevím, existují spousty možností, kde můžete mít své současné prostředky, které jste si poctivou prací vydělali, nebo jakoukoliv, ne zrovna prací, ale třeba činností, jakoukoliv činností jste si vydělali během svého života a teď po nějakém čase byste o ně měli přijít, anebo vám z nich je ukrajováno. My tomu ukrajování, které bude nějakým způsobem postupné, nejsme schopni zabránit, pokud nedojde k převodu
vlastně těch prostředků do e-koruny, do toho prostoru e-koruny, tak nejsme schopni to zajistit. Nicméně v okamžiku nějakého jako extrémního propadu hodnoty těch úspor, tak samozřejmě v ten okamžik to zabezpečit můžeme a ta hodnota bude v ten okamžik toho propadu, protože jestli si pamatují nebo existují pamětníci z dob, ale už je jim příliš let právě, aby to byli schopni nějakým způsobem předávat správně nebo v pravdě těm dalším generacím, tak se na to pomalu zapomnělo a na to se možná tak trošku sází, že na to lidé zapomněli a zapomenou a že už je to zapomenuto. Tak proběhla nějaká měna v 50. letech a ještě den předem to vypadalo všechno dobře a další den už to bylo jinak. Další měnou byl další takový propad byl někdy z počátku první republiky, kdy taky docházelo k odstavení vlastně bývalých asi říšských korun, nebo já nevím, jak se jmenovali, tak a přecházelo se na českou korunu, tak taky tam došlo k nějakým ztrátám na straně těch, kteří měli nějakou hotovost, nějaké peníze v úsporách a tak dále. Ale všechno tehdy bylo trošku, nebo trošku, bylo to dost jinak, peníze měly nějakou jinou hodnotu, byly kryté, a i tak docházelo ke značným ztrátám a právě na straně těch obyčejných lidí, kteří měli svou obrovskou důvěru v tyhle prostředky. A tomu chceme prostě za každou cenu. Prostě tomu jsme schopni zabránit a tyhle věci budou zajištěné teda, že dojde k tomu, že se ty prostředky přepočtou v aktuálním kurzu před pádem. To znamená, jaký byl den předem kurz, tak v tom kurzu se veškeré ty úspory z těch jednotlivých institucí budou moci převést a přepočítat na e-korunu a potom v zápětí se přepočítají na živu a tím dojde k odloučení se od těch měn. A zanikne vlastně i samotná e-koruna, která je pouze mostem k živě. Živa je vlastně e-koruna v její finální variantě. Dřív nebo později bychom se k tomu stejně dostali, ale jmenovalo by se to e-koruna. A došlo by k tomu tímto způsobem, že by se odloučilo to propojení a nastavila by se nějaká pevná hodnota, která by už byla trvalá. Ale vzhledem k tomu, že věci se mění, vyvíjejí a tak dále, tak musíme uznat, že napojení živy na čas a projevení se v těch minutách je uchopitelnější záležitost pro každého člověka na kterémkoliv místě planety,
a nemusí nad tím dlouze přemýšlet, co to přesně znamená. Samozřejmě ta orientační hodnota, stejně jako jsme si řekli, oproti české koruně, takže nějakých 2 koruny 2,43 v současné době. Samozřejmě, tak jak se bude vyvíjet samotná česká koruna, co si za ní budete schopni koupit, a za živu to bude pořád, ta je pevná, tam je to pořád těch 383 tisíc minut na jednoho živého člověka, tím pádem její hodnota jich nikdy nepřibude. Jo? To by muselo přibýt lidí a ve chvíli, kdy přibude lidí, tak to vůbec nevadí, protože tam je ten producent a spotřebitel v jednom, tak v ten okamžik je pro tu energii využití. Když těch lidí ubude, tak samozřejmě ubude i to množství té živy v oběhu. A to taky není na škodu. Jo, to je stejný. Nevím, čemu bych to porovnal. No, třeba na množství nějakého kyslíku v nějakém uzavřeném prostoru, takže když by tam bylo velké množství lidí, tak potřebujete větší množství kyslíku, větší množství těch rostlin, které to nějakým způsobem budou vyrábět pro ty lidi. A když těch lidí ubude, tak není potřeba toho kyslíku tolik, a takže může se jeho množství snížit. A tak to prostě s tou živou je. A to je věc, to je fakt, který by neměl být nikdy překonán. A jakékoliv změny, které by se prováděly, tak by stejně musely být provedeny na základě obecného, všeobecného konsenzu. To znamená, že se na tom shodneme všichni do posledního človíčka. Takže kdybychom chtěli tuhle věc změnit, tak bychom se na ní museli 100% shodnout. A to by znamenalo skutečně nějaký převratný objev v tom, že tak, jak je to nastavené, je to chybně, a množství bychom třeba snížili nebo zvýšili. Nicméně, jako vychází to nastavení, vlastně vychází z toho, jak fungovala ekonomika v roce 2018. Jsou tam některé věci navýšeny, některé poníženy a tak dále. Ale co se týká těch toho samotného přerozdělení, když to tak řeknu, těch veřejných prostředků, tak tam bude probíhat určitě celá řada úprav a především teda úprav v rámci jednotlivých těch mikrocelků nebo minicelků, kde si to v rámci krajů, okresů, obcí budou upravovat podle svých vlastních potřeb. Jo, že budou prostě mít k dispozici nějaké určité množství těch prostředků, a aktuálně v jednotlivých dnech si to nakoncentrují do určité oblasti, protože tam budou mít největší bolest. A naopak někde zase můžou ubrat, protože nevím, třeba cesty budou mít do nové a v dobrém stavu, takže to, co mají z cest, použijou k tomu, aby vylepšili třeba čističku vody nebo něco podobného. Jo, takže to je čistě a v plné kompetenci těch jednotlivých, dejme tomu, maličkých a
mikrocelků, které se vzájemně dohodnou a ujasní si, jaké jsou jejich priority a směřují ty prostředky. Ono se dobře směřují právě ty, nebo dobře se vymýšlí, na co použijeme určité prostředky, když ty prostředky jsou. A právě v rámci živy je to takový nekonečný, nikdy.

vyšší ten případný budget, ten rozpočet, nebo ten objem těch veřejných financí v té oblasti. Takže ti lidé vždycky budou na všem spolupracovat, na všem se budou shodovat a už nikdy nebudou vybírat za sebe zas tupce. To se mi právě líbilo teďka nedávno, to padlo v jednom pořadu. Myslím, že s Janem Vojáčkem, že když volíme v té zastupitelské demokracii, takže volíme zas tupce. Takže když si to takhle v té češtině krásně rozdělíte, tak to zní úplně, úplně přesně. Jo, že si o svém životě si budou lidé rozhodovat sami. Samozřejmě to znamená, že ve prospěch tady té zodpovědnosti sám za sebe a za svůj život a za své okolí věnuju nějaký čas. A za to právě, za tohle, že se podílím, spolupodílím na tom, na těch principech toho žití v tom mém prostoru, tak mi samotná živa ještě dává právě ty prostředky. Takže za každý den mi živa věnuje 3 hodiny denně, to znamená 180 minut. 180 minut té energie pro to, abych sám pro sebe si zabezpečil tu svobodu, abych se spolu podílel na té, abych zodpovědně se spolu podílel na tom vytváření toho světa kolem sebe. Té nové země, jo, protože to je země, když se budeme spolu podílet na tom tvoření, tak budu cítit, že je to země, má země. A to je právě to, že to je ten svět, do kterého já zvu lidi, kteří jsou v mém okolí. A vy, když budete potom propojení a budete tedy živí, tak a budete uživateli živy, tak v ten okamžik budete moci zase dalšího člověka, svou rodinu, své přátelé a tak dále, pozvat do toho vašeho světa, protože to už nebude ten můj svět, anebo bude to ten náš společný svět, ale vždycky to vztahujte na sebe. Podívej se, já jsem v tomto světě. Je to svět, kde je víc než jasné, že tím, že se na všem můžu spolu podílet, můžu, nemusím. Jo, nic není povinné. Jo, ty prostředky těch 180 minut té živy dostanu, ať už to nechám na těch ostatních, že jim plně důvěřuju, nechám to na nich, ať pracují, ať se na tom spolu podílí jen oni, tak to samozřejmě takhle může zůstat. Ale když mám o to zájem, zajímá mě to, že mám třeba malé děti a zajímá mě,

0: do jaké školky, školy a tak dále budou, nebo čím, jaký vzdělávací systém je zasáhne a ovlivní samozřejmě, tak se na tom spolu podílet asi chci a asi se do toho zapojím. A ty prostředky, které mi Živa za tím účelem vlastně poskytuje, tak věnují tomu společenství. A určitě to nepotřebuju věnovat 3 hodiny denně. Jo, to v žádném případě. Jo, to je jako myšleno tak, že ty 3 hodiny denně bych měl věnovat sám sobě. Nepromarnit je, ale skutečně je věnovat sám sobě a případně tomu společenství, což je vlastně taky sám sobě. No a když už ani tohle nebude nějakým způsobem přijato lidmi, že se nepřipojí a nebudou se chtít podílet na těch věcech, tak pak už je to víceméně jedno. Protože ten náš svět, ta nová země každého jednotlivého živého člověka už bude takhle fungovat. Jo, od okamžiku, kdy bude v každém jednotlivém národě, ať je to v Česku, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, tak v každém z těchto národů nebo zemí, když tam bude připojených 18 tisíc lidí, tak všech těch 18 tisíc lidí bude plnohodnotně fungovat v prostoru Živy, budou spolupracovat na různých věcech, projektech a tak dále a budou žít už své vlastní paralelní životy a budou soběstační. Budou soběstační, protože ta spolupráce je maximálně efektivní. Když 18 tisíc lidí bude spolupracovat na tom společném prostoru, tak to samozřejmě bude podle toho vypadat. Já si dám malinkou pauzu, i když ono to je to dneska je to předtáčené a je vlastně skoro poledne, za chvíli bude poledne, středa 24. ledna a první lidi tohle vysílání vlastně uslyší od 17 hodin, tak i přesto si dám malinkou pauzu a pro vás to bude taková vsuvka toho, co jsme nahráli před 2 lety s našimi přáteli v rámci kulatých stolů. Od prvopočátku jsme tomu říkali kulaté stoly, i když jsme se scházeli v online prostoru, tak myslím si, že právě sdělení jednotlivých lidí, účastníků a tak dále, tak je hodně vypovídající, aktuální. Takže o to se s vámi ještě chci podělit. Pro připomenutí, ono jsme si to už párkrát jsme si to přehrávali, anebo pouštíme si to právě jako v úvodu jednotlivých kulatých stolů, především když se připojují noví lidé. Ale je to krásná připomínka toho, kde nebo jaké jsou motivace k tomu stát se součástí života s ostatními živými lidmi a spolupráce u kulatých stolů.
1: Není mi jedno, že je zneužito slovo demokracie. Původní myšlenka je víra v člověka. Je to názor na život. Spočívá v důvěře v lidi, v lidskost a v lidství. A není důvěry bez lásky a bez lásky není pochopení. A bez pochopení není propojení a bez propojení není jednota. Chci žít poctivě a čestně, v jednotě a v harmonii, ve spravedlnosti a s odpovědností. To je můj názor na život, to je pravá demokracie.
2: Proč kulatý stůl? Není mi totiž jedno, co všechno a jakým způsobem se v mojí zemi děje. Nyní jsem našel způsob, jak můžu udělat něco, aby se to změnilo. Proto mým prvním a logickým krokem pro tuto změnu je účastnit se kulatého stolu.
3: Věřím, že díky spolupráci u kulatých stolů můžeme změnit své životy k lepšímu. Mrzí mě, že se ze společnosti vytrácejí důležité morální hodnoty. Proto se účastním kulatých stolů.
4: Vadí mi žít s vědomím, že jsem otrok. A proto jsem u kulatého stolu.
5: Chtěla bych si o svém životě konečně rozhodovat sama. Proto sedím u kulatého stolu.
6: Není mi jedno, že obyčejní lidé chudnou, zatímco elita bohatne.
7: Už nechci čekat, až mi někdo začne diktovat, jak mám žít. Teď se chci podílet na tvorbě pravidel společnosti s ostatními u kulatých stolů.
8: Vadí mi, že se plýtvá a že lidé nespolupracují na výrobcích, které by byly co nejkvalitnější a vydržely by co nejdéle. Taky mě mrzí, že se ve veřejnoprávních médiích a médiích celostátní působnosti účelově zamlčují informace a události, co se některým mocným a vlivným lidem nehodí do krámu. Chci, aby Československo bylo co nejvíce oběstačné a aby jsme nebyli v područí nadnárodních korporací a také, aby strategické zdroje byly v rukou všech lidí. A proto jsem u kulatého stolu.
9: Není mi jedno, jaká jsou měřítka společnosti, kdy hodnoty materiální jsou stavěny nad hodnoty morální. To je důvod, proč jsem účastníkem u kulatých stolů.
10: O planetu bychom měli pečovat a ne ji devastovat. Je to naše součást.
2: Svět se mění a spolu s tím se objevují i nové příležitosti, jak vytvářet naši budoucnost. Každý, komu to není lhostejné, se může osobně podílet na její tvorbě a být tak součástí těchto změn. Mít tak přímý vliv na to, jak bude vypadat. Proto jsem se zapojil do setkávání u kulatých stolů.
11: Když se zlepší svět, tak budou rádi všechny lidi.
12: Udělejte první krok k nové budoucnosti. Připojte se ke kulatým stolům.

Takže tady bylo krásně, no, krásně sděleno od živých lidí, jako kdyby co vidí jako svou prioritu. A včera jsme měli krásnou záležitost taky v setkání jako online stůl, právě kde se připojují nově příchozí. A padl tam takový jako hodně zajímavá otázka, která by si myslím byla celkem klíčovou k tomu, nebo byla by takovým vodítkem k živě, k tomu, aby lidé začali spolupracovat, propojovat se a tak dále. Nebo mohlo by to vést k té odpovědi, k tomu, jakým způsobem se dostat na tu správnou úroveň. No, protože ta otázka zněla, byla směrována k dvěma mladým lidem, kteří byli připojeni, jeden z Česka a jeden ze Slovenska. V čem spatřují, nebo tak, co by změnili, já se teďka se snažím rozpomenout si přesně na ta slova, ale v zásadě šlo o to, jak by změnili, jako co by chtěli, aby se změnilo v tom současném životě, proto aby žili nějakým způsobem spokojeně a spokojený život. No a ta odpověď byla velmi zajímavá, i když teda přišla jenom z jedné strany. Pak došlo k přerušení spojení na té slovenské straně, takže to slovenskou odpověď jsme se nedozvěděli. Nicméně, zkusím to takhle podat. Nepředpokládám, že teda moc mladých lidí poslouchá Svobodný vysílač, takže že se to k ním dostane. Ale zprostředkování přes vás, kteří to slyšíte. Dejte tuhle otázku svým dětem, příbuzným, přátelům, kteří jsou mladí, já nevím, třeba do 30 let. Něco takového, jo, myslím, je bráno do úvahy. Co by si tihle lidi představovali? Co by se mělo změnit, aby mohli žít, kdyby nějakým způsobem v té radosti. Jo? Protože předpokládám, že nebo vnímám, souhlasím s tím názorem, že život má být především radostný, aby jsme se radovali ze života, z každého dne, z toho, jak vychováváme své děti a radovali se z toho, jak prospívají a radovali se z toho, že se nebudou trápit, že budou žít ve svobodě a tak dále. No. A teďka to tak moc nevypadá. Ono to jako na první pohled, jako člověk není úplně nějak škrcen, není v poutech svázán a tak dále. Takže může si myslet nějakým subjektivním, nabývat subjektivního dojmu, že je všechno v pořádku a že se nic neděje, že se nic neutahuje a tak dále, ale ta přesně ta reakce na to, že v okolí se někomu ubližuje,
nebo se pronásleduje za to, že někde něco třeba jen řekl, tak to by měl být nějaký vztyčený prst a nějaký výkřičník na začátku věty, že něco není v pořádku. No, ale víceméně by mě to zajímalo a zkusím to předestřít právě i u těch kulatých stolů. Pár mladých lidí se k nám připojuje a uvidíme, jaké budou jejich otázky. I když jejich odpovědi, i když právě no, už ti, kteří se připojují, samozřejmě, tak ta jejich odpověď bude trošku ovlivněna tím, že vědí, že existuje řešení a že existuje nějaká jiná varianta. Takže to nebude úplně tak přesné, jak bychom si možná všichni představovali, že bychom to chtěli mít, tu odpověď. No. No, ale zpátky k tomu, jak ti lidé takhle se sejde 6, 7 anebo třeba i 12 lidí u jednoho takového kulatého stolu, ne online, ale u živého kulatého stolu a budou projednávat třeba i ty finanční záležitosti, co se týká svého okruhu lidí, kde přes nějaká propojení jsou vybráni jako nějaká tam moudřejší a spolehlivá část rodin a tak podobně, kteří se můžou podílet a mají přesné instrukce, co by si ty jejich rodiny nějakým způsobem představovaly. Ve smyslu, abych to upřesnil, ve smyslu tom, že já nevím, je třeba bolístkou v tom místě, že je tam nedostupný zubař, že je příliš daleko, anebo nepřibírá další pacienty, nebo no, ono to pacient, ale v tomto případě u zubaře asi je to přesné, že ten pacient je to trpělivý, očekávající, že ten trpělivý očekávající zákrok, tak že to mají daleko a společně nějakým způsobem hledají řešení tady takových potíží. No, mají na to nějaké prostředky. No, abyste si to byli schopni představit, tak to vychází za jednoho člověka na nějakých 231,41 minut na tyhle, počkat, ale jestli tam náhodou se mi neplete péče o zdraví, no, tak jsem řekl špatný příklad, protože na péči o zdraví je 100 minut za každého člověka denně věnováno na péči o jeho zdraví. Samozřejmě je to jako všude, jako ve všech společenstvích lidí, kde samozřejmě nejsme všichni stejní a někdo tu péči potřebuje menší a někdo vyšší. Takže samozřejmě, že ne na toho konkrétního člověka,
ale se to rozplývá v rámci celého toho společenství. No a co to jsou tady, jsou v tomto případě jsou to jednoduché počty, takže jestliže je to 100 minut za jednoho člověka, tak těch 60% prostředků, které se budou spravovat v rámci toho nejmenšího celku, to znamená té skupiny okolo 200, 250, 250 lidí. To jsou ty nejmenší celky, kde je ještě reálné, že se ti lidé můžou znát. Jo, v těch 250 lidech se skutečně znají. A když si to přepočteme na ten počet lidí, tak není to zas tak obrovská částka, o které se nějakým způsobem rozhoduje a směruje se do určitých míst, tak aby byly zachovány ty potřeby těch lidí rovnoměrně a smysluplně. Takže se ani těm jednotlivým lidem nevyplatí udělat jako kdyby nějakou boudu. A ještě navíc by se o tom vědělo, muselo by to být ve spolupráci s těmi ostatními, co jsou u toho stolu, jestli jich bude 6 a nebo jich bude 12, to už je celkem jedno, ale vždycky to je, jako hůř se jako kdyby podráží vlastní rodina a nejbližší lidé, než se to dělá nějakým anonymním lidem, kteří jsou na míle vzdálení a tak dále. Jo, takže i to je určitý druh předcházení té korupci a takovým podobným věcem, které jsou bolestmi vlastně toho současného politického a ekonomického systému, tak jak to funguje dneska, kdy máte zvoleného nějakého člověka a ten si vybere do týmu ještě lidi, kteří ani nejsou zvoleni, ani nejsou zastupci a pak ti jo, směrují ty naše prostředky, kdo ví kam a jak a všechna ta infrastruktura, všechny ty věci v těch vzdálených místech samozřejmě nefungují úplně, úplně ideálně. Protože to, co potřebujete, víte nejlépe vy lidé. Každý člověk sám za sebe ví nejlépe, co kde potřebuje. A může ten požadavek jako podat, může se na tom spolu podílet, účastnit se toho setkání a tak dále. A nic mu v tom nebrání dávat nějaké návrhy, jo, přispět a tak dále. Jo, prostě ať se ta spolupráce rozvine na maximum. A nemůže to být o nic jednodušší. Jo? A my máme teďka jako takovou jedinečnou možnost, protože tím, že jakmile bude živa spuštěna, do té doby, než se spustí živa, tak bude připojených určité množství těch živých lidí. Budou vytvořené takové malé kulaté stoly, ale nebudou vlastně ty místní. Možná, že jo, možná, že se skutečně uskuteční ta moje představa o tom, že ono není potřeba nějaké extrémně velké množství času.
ale nevěřím tomu, že, nebo nedoufám tomu, no, věřit je věřit, ale nedoufám v to, že se tak uskuteční, aniž by samotná živa byla spuštěna. To znamená, její fungování zatím je v úrovni teoretické. Takže jinak se přistupuje k tomu, co už běží, a jako kdyby naskočíte do toho vlaku a vezete se. A jinak se rozhoduje člověk o nějakém vlaku, který teprve přijíždí. A to je teďka aktuálně jako otázka nebo nějaký přehled nebo to fungování té živy, tak je ve smyslu toho vlaku, který teprve se blíží. Takže to množství těch lidí, nebuďme naivní, bude nějaké v řádech desítek a stovek. A tím pádem bude nastavena nějaká ta denní odměna. Ale nicméně denní odměna není všechno, ale jsou tu právě tady tyhle veřejné prostředky z té živy, které nebudou dávkované, ale budou v plné výši za ten počet lidí, kteří budou aktivně připojeni. Takže dejme tomu, kdyby to bylo 100 lidí, tak za 100 lidí bude 10 tisíc minut živy na jako kdyby věnovaných na péči o zdraví. A teď těch 100 lidí by se mělo vzájemně nějakým způsobem dohodnout, kde těch prvních 100 minut za každý den bude nasměrováno. Takže můžou si v rámci, samozřejmě zatím v nějakém omezeném rámci nabídky živy, jaké budou možnosti nějakých těch té péče o zdraví v rámci živy nabízeny, tak už tam můžou směrovat nějaké ty prostředky a zkoušet si to. A nebo si to zkoušet pouze na, jako kdyby na, ne na skutečných, ne na skutečných ordinacích, nebo jak to nazvat, na skutečných pečovatelích o zdraví, ale třeba na těch, kteří se tomu věnují nějakým amatérským způsobem nebo tím alternativním třeba. No a můžete si vyzkoušet nějakou alternativní variantu přístupu k péči o zdraví. No a třeba zjistíte, že je to mnohem lepší než to standardní. No. Takže budeme si to takhle zkoušet v malých částkách, budeme je někde směřovat, budeme nastavovat trvalé vklady, trvalé převody a pomalu se budeme učit, jak spolu komunikovat, jak předkládat návrhy na konkrétní věci a tak dále a tak dále. Budeme pracovat s tím, že máme tady nějaké množství prostředků, které nám zde přicházejí a co s nimi jako dál budeme dělat. Těch stolů, těch místních územních stolů bude samozřejmě přibývat, jak jsme řekli, 100 lidí.
Tak to máte třeba, dejme tomu, po 10 lidech 10 stolů, kde už by to mělo být rozděleno samozřejmě na celé Československo. Je to 0-0 nic a ti lidé budou samozřejmě od sebe vzdálení a správně by vůbec neměli mít přístup k těmto prostředkům, k těm 60%, ale v rámci kraje už je to tak rozmělněná část, že by to mělo odpovídat nějakým jednotkám procent, nebo možná desetinám procent. Já už nevím přesně, jakým způsobem je to přerozdělené, ale ten nejmenší územní celek, tak to je nějaká vesnička o 200, 200, 200 až 300 lidech, včetně malých dětí, ti mají ten budget a spravují těch 60% prostředků. A nějaký územně vyšší celek, který spojuje šest takových obcí, tak ten už spravuje třeba jenom 20% z těch prostředků. A tak dále. A čím je to větší, tak tím těch prostředků jako procentově ubývá, ale ten balík je samozřejmě stále větší a větší, jenomže tam už se jako zařizují ty větší věci. Já se moc omlouvám, já jsem neustále vyrušován, jsem měl v plánu to natáčet mnohem dřív, ne v takovou aktivní dobu, kdy zvoní telefony a tak dále, ale zas na druhé straně je to prospěšné, protože jeden z těch telefonů byl od Rudolfa, který se zmínil o jednom z pořadů, kde se hovořilo o One Small Town Michaela Tellingera, že něco podobného nějakým způsobem chtějí realizovat v rámci Čech Moravy, nevím, kde přesně, jaké místo nakonec vyberou. No ale to není ten přesně ten důvod, proč to bylo zmíněno, ale spíš to, že součástí toho projektu má být nějaká měna postavená právě na ne, jak to říct správně. Právě postavena správně. Postavena na čase, kde tou měrnou jednotkou by byl čas, protože čas je jedinou spravedlivou hodnotou v lidském životě. Takže i ideální nebo ideální. Je to jenom důkaz toho, že ve světě se ty myšlenky prolínají a střetávají se a že to naše společné informační pole funguje tak, jak má, a že spoustu lidí na spoustu místech napadne víceméně ta stejná věc a pak to nějakým způsobem rozvíjí. A teď právě je důležité, že se na to nějakým způsobem povznést, nebrat to jako, že já jsem byl první a proč mi kradete moji myšlenku, jo, protože něco takového jako ukrást myšlenku vlastně neexistuje, protože to ty myšlenky jsou skutečně propojené a spojené. A myslet si, že je to jinak, je
fakt jako hodně, hodně naivní. Takže na základě toho, protože ten princip máme rozpracovaný a po mnoha jako kdyby přeskoušení a porovnáváních s jinými možnostmi, jsme stejně vždycky došli k závěru, že ta koncepce, tak jak je vytvořena e-koruna, je zatím jednou z těch nejlepších, zajišťujících to nejlepší, co vůbec může jako ve světě těch financí nebo v tom prostoru těch financí existovat. Zatím jsme nenašli nic jiného, nebo nám nikdo nepředložil. Ať už z jakýchkoliv důvodů. Jo? Třeba jedním z těch důvodů může být to, že nechce prozradit své know-how a skrývá ho. Jo? Takže v tom případě se jako o tom nemůžeme dozvědět a nemůžeme tu myšlenku nějakým způsobem rozpracovat, zapracovat. A jako ruda i živá a vůbec všechno, co je spojeno s těmito projekty, je postaveno pouze a jen na spolupráci, na vzájemné výměně informací a tak podobně. Takže tam je prostor je možný. Je tu jediný prostor jenom k tomu rozvíjení těch věcí. A díky té spolupráci jsme schopni ty věci realizovat. A proto vždycky jako se naskytne nebo určití lidé toho kritického myšlení můžou říct, jako, tak kam jste se jako s tím svým dostali, co se vám podařilo uskutečnit, když jste si to tak hájili a nikomu jste to nepropůjčili a co se vám jako samotným vůbec podařilo. Protože kdyby se ta myšlenka koruny jako takhle nějak hájila jako věc jednoho člověka, tak by byla jednak jako vůbec by nebyla a druhá věc byla by to myšlenka, která by nebyla úplná, měla by spoustu chyb a spoustu věcí, které by tam scházely. To, co dneska je výbavou e-koruny, nebo to, co vůbec je, ty funkce, o kterých jsme se bavili na začátku, které jsou ve verzi 3.0, tak to je všechno, na co jsme přišli společně, co jsme zjistili, že to a to je potřebné, protože tím užíváním jsme zjistili, že to a to nám chybí, že nám chybí ta komunikace s těmi ostatními lidmi, kteří to používají. A to volání po těchto vylepšeních nás dovedla k tomu, že jsme ty funkce implementovali. No a samozřejmě je to i o tom, že se ti lidé ještě určitými drobnými anebo i většími příspěvky na tom podílejí a pomáhají uhradit ten čas těch lidí, kteří na tom dejme tomu intenzivně, v tomto případě intenzivně pracují. No, takhle se ty věci dávají do pohybu. Je samozřejmě ještě zabezpečení určitých
určitých věcí pro to, aby jsme byli soběstační v mnoha ohledech, to znamená zajištění nějakého toho hardwareového vybavení, to znamená nějakých serverů, na kterých se můžou provozovat ty stránky, které budou zapnuté postupně v okamžiku, kdy vznikne ta potřeba. A samozřejmě jakmile se začne spouštět Jiva, tak vejde i do úvahy nebo do něco, na čem se začne intenzivně pracovat, a to je nějaká ta fyzická forma živy, to znamená nějaké fyzické poukázky, které budou tím, co si můžete uchopit, vzít do rukou a tak dále. Samozřejmě ta fyzická forma bude podléhat těm podléhat tomu, co čemu podléhá i ta, dejme tomu, nefyzická forma, protože to musí být v nějaké rovnováze. Jo? Nemůžeme vytvořit něco ve fyzické formě, na čemž by nebyly žádné úpisy. To bychom se dostali do toho stejného, do těch stejných kolejí, jako jsou všechny ostatní měny, a v podstatě bychom nic nevyřešili. A to by byla škoda. Že jestliže se chceme posunout, tak musíme udělat značné úpravy. Nebo značné úpravy. No, ona je ta úprava vlastně strašně jednoduchá, že? Protože v tom prostoru těch financí se objevuje jenom jedna nová věc, která nahrazuje úroky, daně a já nevím, co všechno možného v tom světě financí existuje, a to je ten denní úpis, který se rozdělí na spoustu různých částí. Jedna část jde přímo lidem, druhá část jde přímo lidem, ale těm starším 55 let, takzvanou, nebo můžeme to říkat jako důchod, no, protože to známe ten výraz, je to nějaká renta, dejme tomu. A potom jsou ty části, které jdou na zdravotnictví a na další a další věci, o kterých si ti lidé v těch určitých územních celcích vlastně sami rozhodují. A každý člověk má možnost se k tomu rozhodování připojit a dát do toho kus sebe. Takže tam jako nic extra zvláštního, nějaké velké množství změn není. A tahle nepatrná úprava, která zabezpečí a vystabilizuje ten stav nebo to zdraví těch veřejných financí do té míry, že už nikdy, ono se říká, že nikdy neříkej nikdy, ale v tomto případě si normálně troufnu říct, že nikdy se ty veřejné finance už nedostanou do potíží, protože jednak
Je tam 100% výběr, takže každý den ta částka, která je určena na ten určitý okruh, na určité množství lidí, tak vždycky přijde. Tam neexistuje možnost, že k tomu nedojde. Takže ta možnost není. No a pak je tu ten druhý faktor, a to je to, že o těch veřejných prostředcích si ti lidé jako kdyby rozhodují vespod, úplně na těch, v podstatě na těch nejnižších úrovních, o té co možná nejvyšší částce, a pak se to pomalu jako kdyby rozmělňuje dál o těch dalších prostředcích se už potom rozhoduje ve větších celcích, ale je to na jednoho člověka je to mnohem menší část. Takže ta zodpovědnost je rozdělená mezi ne, že mezi pár jedinců, pár vybraných zástupců, ale je to rozmělněné mezi skutečně jako statisíce nebo miliony lidí, kteří se všichni společně na tom podílí. Takže to máte obrovskou efektivitu nebo 100% efektivitu, dejme tomu výběru daní. Jak to říct? Prostě ten úpis je 100%, ten vždycky proběhne a vždycky ty prostředky budou k tomu přerozdělení. No a pak je ta výdajová stránka a to, kdo o tom rozhoduje. No a rozhodují si o tom lidi sami v těch malých celcích. Čím menších, tím více, jako kdyby větší procentová část. Čím je větší ten územní celek, tím je ta procentová část menší. Těch prostředků je v ten okamžik třeba víc v některých okamžicích, ale je to potřeba, protože jo, nějaké ty větší, já nevím, hasičské základny a tak dále, tak samozřejmě potřebují větší množství prostředků, ale obhospodařují to množství lidí, kteří jsou toho součástí. A pro každého živého člověka není problém, jako kdyby do těch jednotlivých částí nahlédnout, doporučit nějakou úpravu a tak dále a tak dále. Takže jako kdyby jsme všichni pořád uvnitř, nikdo není vyňat z toho systému, tak jak je to v současné době, že jdete, nebo někteří chodí k volbám, tam to hodí a na 4 roky mají držet hubu a krok a nezasahovat do ničeho. To je prostě špatně a takhle by to už nikdy nemělo být. No a my máme teďka jedinečnou možnost vytvořit takovou postupně se rozvíjející a pomalu stavějící se paralelní společnost lidí, živých, svobodných lidí, kteří ochutnají tu hojnost, kterou si vzájemně poskytují. Ale to není to, že něco jako věnujete. Ono je to přirozené, ono to tady je, ono nám to nabízí ty technologie, ono nám to všechno to, co jsme jako lidstvo dodnes jako dokázali, kam jsme se dostali, tak to všechno máme k dispozici, jenom to neužíváme správně, neužíváme to efektivně. Nedělíme se o to, nerozmělňujeme tu nebo neroz, ne, no, nerozmělňujeme tu odpovědnost. A jak nejlépe rozmělnit tu odpovědnost, než takovým stylem, že
každý si sám za sebe zodpovídá, jo? Má tu odpovědnost sám za sebe, za svůj život, za své okolí a takhle k tomu přistupuje. Je to nějakou dobu samozřejmě o tom se to naučit, jak že to není úplně přirozená věc, jo? Byli jsme zvyklí, že jsme to na někoho hodili a pak jsme na něho jenom nějakou dobu nadávali. Pak jsme ho vyměnili za někoho jiného, ještě většího, tupana a tak stále dokola. Takže teďka už si to převezmeme do svých rukou a ne, že jako násilím nebo něco takového, ale paralelně vytvoříme společnost, paralelní financování, paralelní spolupráce, jo, všechno jako vedle toho současného systému, to znamená, že jako kdyby se žijeme v obou dvou těch sférách, na obou dvou těch úrovních a ta slabší bude slábnout a časem se vymizí a ztratí a zůstane už jenom ta dobrá, ta, která nám jako lidem ve skutečnosti slouží a vede nás k té skutečné svobodě, svobodě se zodpovědností. Jo, to není svoboda jako v tom, že jo, prostě ne, není to o tom, že si, jo, že si lidé pod slovem svoboda představují jako různé věci. Jde o to, že nejsem pod nějakým útlakem. Svoboda ve smyslu tom, že nemám žádné příkazy. Tohle musíš, tohle, dejme tomu, nesmíš. Jo, to je jedna věc, ale mám v sobě nějaký vnitřní blok ve smyslu tom, že nemůžu dělat něco, co druhému ubližuje. Jo, to je ta zodpovědnost. Jo, takže a ani by mi to no, jako tak nějak no, vždycky tohle je takový tenký led, ve kterém se vždycky objeví jako různé náznaky a teďka, kdybych tu měl někoho proti sobě nebo na telefonu, tak by mi třeba mohl oponovat ze svého úhlu pohledu, který je zase ovlivněn určitými okolnostmi toho světa, ze kterého ta myšlenka pochází. U nás přirozeně jako v rámci toho prostoru, teď už řeknu živy, v rámci prostoru živy tyhle myšlenky zaniknou a přirozené se stane ta přirozené pravidlo, že nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě. A nebo v tom pozitivním smyslu čiň druhým tak, jak chceš, aby činili oni tobě. Takže pomáhám druhým a oni pomáhají mně přirozeně. Prostě se to tak děje. Dělám všechno tak, abych jim neublížil. Tím pádem oni dělají vše tak, jak nejlépe dovedou, aby neublížili oni mě. A to je pro dnešek všechno, přátelé. Já mám obrovskou radost, že konečně jsem to nahrál, protože fakt to bylo spoustu překážek k tomu. A 2 hodiny se naplnily. Doufám, že vás to nějakým způsobem posunulo, i když, co se týká živy, jsme se pořád pohybovali v té teoretické bázi, ale brzy se dostaneme do praxe. Takže přeji krásnou dobrou noc a těším se na příště.

0: přepojujeme na jiné studio.
1: Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter Rádio.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části z čtyřdílného cyklu Československá námořní plavba.

modré nekonečné moře je prapůvodem života na Zemi. Už v Bibli se psalo, že na počátku všeho bylo moře, potom teprve všechno ostatní. Moře proto učarovalo nejen námořníkům z přímořských zemí, ale i států vnitrozemských.

které přístup k moři nemají. Jednou z takových zemí bylo i Československo. Námořní plavba byla kdysi pro Čechoslováky věcí hrdosti, zejména pro muže, kteří se po mořích plavili. Jejich rodiny tuto hrdost sdílely, ale často zažívali samotu, když se muži vydávali na dlouhé měsíce za prací na lodi. Československo patřilo jako jedna z mála vnitrozemských zemí ke státům s vlastním námořním obchodním loďstvem. Pod vlajkou československé a později české námořní plavby plulo mezi roky 1952 až 1998 celkem 44 obchodních lodí. Registrovanou tonáží patřila československá námořní obchodní flotila k největším mezi vnitrozemskými státy spolu s obchodní flotilou Švýcarska. Československé lodě ve svých nákladových prostorách přepravily více než 61 milionů tun zboží, přičemž ujeli dohromady asi 51 milionů kilometrů. Kromě toho jí zdobila pověst spolehlivého rejdaře, kterému až na jednu výjimku nikdy žádná loď nestroskotala. Díky našim špičkovým kapitánům ztroskotala pouze jediná loď za celých 40 let. Ovšem, tento národní poklad našich moří se zničil po roce 1989 jako mnoho dalších věcí. Po roce 1992 se československá námořní doprava vložila do kuponové privatizace. Postupně se tak dostala do majetku investičních společností, mezi kterými postupně získal majoritní vliv Stratton Investments Viktora Koženého. Ten mezi roky 1995 až 1998 všechny lodě rozprodal a česká námořní flotila de facto zanikla. Ztratili jsme tak jeden z nejvýnosnějších klenotů, který dnes téměř upadl v zapomnění. Ponořme se proto do vzpomínek kapitánů a důstojníků, jakými byl třeba František Ptáček. Vzpomeňme s ním například loď Julius Fučík, která se jednoho dne potácela na rozbouřeném Černém moři a na velitelském můstku se kapitán Jan Hakl palcem a ukazováčkem probíral ve své šedivé bratce. Se stopkami v ruce čekal na tu devátou největší vlnu, aby po jejím odeznění provedl obrátku lodi, které tehdy v bouři hrozilo potopení. Nebo první loď Republika při své první plavbě pod československou vlajkou, která manévrovala k nábřeží v Šanghaji. Z přídě hlásili na můstek, že se jim na navíjecím bubnu zauzlovalo lano a nemohli dotahovat a kapitán Klos se rozčiloval. Pane bože, oni mají na Manile uzle, jak můžou mít na Manile uzle? Chvíli na to, když nezareagoval lodní motor na zpětný chod, příď lodě narazila do přístavního mola, odkud ve zmatku prchali muzikanti s trumpetami a basbombardóny. Měli ještě štěstí, že jim mezi nástroje nespadla kotva, která se nárazem samovolně uvolnila a několik metrů před nimi sklouzla do vody. Nebo vzpomeňme na československý tanker Ostrava, který na své téměř permanentní lince proplouval Bosporským průlivem. Noční panorama Istanbulu, barevný kaleidoskop světel, zelené a červené navigační označení pilířů euroasijského mostu, mezi které mířila příď lodě. Šaltpáka strojního telegrafu byla zařazená v pozici pomalu vpřed a lodní motor tiše a nevtíravě vrčel jako přadlena na zlatém kolovratu. Na kapitánském můstku stál kapitán Josef Horčic. Seriózní a odpovědný velitel, na kterého bylo spolehnutí, že společně s lodivodem bezpečně propluje s 15 000 tunami leteckého benzínu úzkým průlivem. Nebo s tou samou lodí Ostrava s časovým odstupem manévroval na kotviště v Portsajdu už ne tak sebejistý kapitán Makový. Při vyhýbání s jinou plovoucí jednotkou se dožadoval rady od službu konajícího důstojníka na můstku. Co myslíte, pane Hruško, otočíme doprava? Za pár dní na Rudém moři ten samý kapitán přišel v noci intuitivně na můstek a rozhodně a energicky osobně otočil kormidelným kolem na tu správnou stranu, protože loď, snesená proudem, mířila právě přímo na jeden z ostrůvků Two Brothers, čehož si důstojník ve službě nevšiml. A nebo opět Ostrava,
která se s odstaveným hlavním motorem pohupovala na vlnách Indického oceánu a motoráři ve strojovně likvidovali následek požáru v podpístovém prostoru. Palubáci na zádi vyhodili krvavou návnadu a chytili žraloka. Pesimisté varovali. Žraloka chytiti přináší smůlu a neštěstí. Optimisté se naopak radovali a oslavovali úlovek. Nebo snad něčí svátek? Prázdninoví praktikanti z námořní školy v Oděse, Piš, Stránský a Mrlík si vesele štrnkali se štamprlíky a heroicky zpívali. Žádnej není takovej jako starej makovej. Po několika dnech už Ostrava plula v Adenském zálivu s vlajkou na půl žerdě a v lodní ošetřovně na lůžku ležel ex-kapitán Makový, přikrytý státní vlajkou. Skolaboval v jídelně na selhání srdce a stevarda z trejdu Francírka také málem klepla pepka. Takže pověra o neštěstí se potvrdila. Takové a jiné vzpomínky můžeme číst od kapitánů, důstojníků, strojařů nebo kuchařů. Ti všichni se plavili na legendárních československých lodích. Pocházíme ze samého srdce Evropy a k moři máme daleko. Naše představy o něm jsou buď bláhově romantické, nebo hororově děsivé, ale většinou naprosto mylné. V tomto cyklu se ale pokusím zachytit kompletní historii našeho loďařství, včetně základních faktů, informací a historiografie. Pokud se nebojíte mořské nemoci, nastupte spolu s námi na palubu a vydejme se společně na modrou pouť po mořích kolem celého světa.

Začátky československé mořeplavby 1241 až 1918. Než se vypravím k nedávnému námořnictví Československa, musím zabrousit mnohem hlouběji do historie. Na skutečnost, že námořní plavba má na území Česká a Slovenska mnohaletou tradici, a to nejen po roce 1948, se často zapomíná. První písemně dochovaná zmínka o námořní plavbě na našem území pochází už z roku 1241, kdy se vzpomíná jméno Slováka Marínuse Blažovského z Blažověc u Turce jako námořního admirála flotily uherského krále Bély IV. Jeho vlajka se dochovala v newyorském Metropolitním muzeu umění. Dalším zmiňovaným mořeplavcem a námořním objevitelem byl Oldřich Prefát z Vlkanova, který v roce 1546 popsal všechno, co tehdy souviselo s námořní plavbou. Významným mořeplavcem byl i Moritz Beňovský, který se vyznamenal například při kolonizaci Madagaskaru a svými plavbami Čínským mořem v roce 1766.

Také řada našich pradědů a prapradědů sloužila jako váleční námořníci rakousko-uherského námořnictva. Bylo to asi 6 tisíc Čechů a Slováků na 40 válečných lodích. V této souvislosti lze vzpomenout alespoň jejich povstání v Poce Kotorské z února 1918, které vedl český důstojník František Raš. Prvním opravdovým českým rejdařem byl už před rokem 1918 Julius Veselý z Prahy, který 12. dubna 1912 v Rotterdamu zakoupil parník Erna, postavený roku 1900 v Blitu. Původně se jmenoval Gelderland. Plavidlo poháněl parostroj o výkonu 190 koní.

první republika. Velcí rejdaři Holub a Baťa. 1918 až 1935. Základ československého podnikání na moři položili dva stěžejní dokumenty. Prvním byla Versajská smlouva z roku 1919, která v článcích 363 a 364 přiznala Československu svobodné přístavní pásmo v Hamburku a Štětíně, a to na dobu 99 let. Druhým byla tzv. Barcelonská deklarace podepsaná 20. dubna 1921, ve které se všechny státy zavázaly uznávat vlajku námořních lodí i pro země, které nemají přístup k moři. Jejich lodě se ale musely zapsat na určitém místě těchto vnitrozemských zemí. Takové místo se tak stalo jejich uznávaným tzv. Rejstříkovým přístavem. Po ratifikaci této smlouvy v Československu se od roku 1924 stala rejstříkovým přístavem našich námořních lodí tak trochu zvláštně Praha. První československý zákon, vztahující se k problematice námořní dopravy, vyšel 15. dubna 1920 a nesl název Zákon o vlajce a rejstříku lodí námořních. Ovšem, první loď ztroskotala dříve, než mohla být zaregistrovaná. Prvním plavidlem pod československou státní vlajkou se stal v březnu 1920 plachetní škuner s pomocným motorem, s původním názvem Kervídr, tedy Vrať se zpět. Jeho kapitánem byl státní občan Československa, námořní kapitán Alfred Kontermann, který už před první světovou válkou velel řadě zaoceánských lodí. Po vztyčení vlajky v březnu 1920 křižoval Kervídr tři roky Baltské a Severní moře. Koncem roku 1923 měla být loď zaregistrovaná v Praze pod novým jménem Rusalka. Při své poslední plavbě před křtem byl ale Kervídr rozbouřeným mořem poničený a nikdo z posádky nepřežil. Tato událost byla o to pikantnější, že loď právě pašovala líh do Finska. Okolnosti zkázy jsou dodnes nejasné a je docela možné, že na ztroskotání měli podíl ostří hoši z finské pobřežní stráže. Pašování alkoholu do Finska, které tehdy vyhlásilo prohibici, bylo oblíbeným podnikatelským projektem některých práskaných rejdařů, kteří registrovali lodě právě v Československu. Podrobněji se k tomu dostanu v další kapitole. Plavidlem, které se dostalo jako první československá loď do povědomí obou národů, byla nákladní loď Legie vyrobená v Japonsku.

0: Původně loď postavili loděnice Uchida v Yokohamě pod názvem Taikai Maru a pod japonskou vlajkou podniklo pouhou jednu plavbu. Loď vlastnila Legio Banka, která ji zakoupila roku 1920 za 36 milionů korun československých. O konkrétní nákup se postaral bývalý rakousko-uherský námořní důstojník Josef Holub. Vedení Legio Banky chtělo získat vlastní velkou loď především proto, že českoslovenští legionáři vlastnili ve Vladivostoku přibližně 16 700 tun nákladu, který bylo třeba přepravit. Málo kdo už dnes ví, že první českoslovenští námořníci vznikli z řad našich legionářů na Sibiři na jezeře Bajkal během roku 1918, kde se jim podařilo zrekvírovat několik transportních lodí, vybavili je děly a kulomety a využívali pro strážní službu na jezeře a také pro místní boje s Rudou armádou. Podobně tomu bylo i po příchodu legionářů do Vladivostoku za účelem jejich evakuace. Evakuace našich legionářů z Vladivostoku probíhala postupně do Evropy na zahraničních lodích během 2 let, do září 1920. Jak jsem zmínil, do hry pak vstoupila Legio Banka. Legio Banka tedy zakoupila japonskou loď Taikai Maru, která vyplula z Vladivostoku do Terstu 24. srpna 1920. Kapitánem Legie byl legendární Václav Voseček, také známý jako vynikající stíhací letec z první světové války. Jako palubní důstojník tu sloužil kapitán a akademický malíř Jan Hakl, náš legendární kapitán. Jako kadeti zde začínali Bedřich Stožický, Jakub Frej, Bohumil Klos a Klement Benda. Václav Voseček působil dříve jako námořní letec. Na frontě byl 3x sestřelený a zajatý. Po každé ze zajetí uprchl a vrátil se.
1: Když tam naše vojska zběla s českým praporem.
0: Bedřich Stožický byl prvním absolventem 3leté námořní školy v chorvatském Bakaru a byl také autorem několika námořních knih. Později kapitán Jakub Frej byl autorem mnoha učebnic pro námořníky a školitel našich pozdějších námořníků.
1: Náš tatíčku Masaryku, na své děti spolehej, to boje za republiku, kdy chceš si je zavolej.
0: Legio Banka svůj majetek prostřednictvím lodního oddělení provozovala dál. Do roku 1928 Legie podnikala zpáteční cesty z Hamburku do Argentiny nebo Brazílie. 3 srážky a následné opravy v roce 1927 ale znamenaly finanční ztráty. Primární úmysl pracovat pro zájmy československých firem se dařil plnit jen částečně a nedostatek práce Legio Banka řešila zakázkami od hamburského rejdařství Hapag. Spolupráce se silným partnerem uspokojivě fungovala až do hospodářské krize, která lodní přepravu zasáhla drtivým způsobem. Legie na přelomu 20. a 30. let v podstatě jen kotvila v Hamburku. To vedlo 18. srpna 1933 k prodeji řecké společnosti Charalambos Pateras and C. Michalos. Loď dostala jméno Lily po rejdařově manželce. Března 1942 ji při útoku na konvoj ONS 68 potopila německá ponorka U-587 na cestě z Belfastu do Halifaxu.

podnikání v lodní dopravě, tedy pro Legiobanku, dopadlo neslavně. Ke cti jí ovšem slouží skutečnost, že zaměstnávala československé námořníky. V té době vznikl také zajímavý mezinárodní projekt společného československého rejdarství se známou britskou rejdarskou společností Carnert Line. Kvůli vysokým finančním nákladům se ho však nakonec nepodařilo uskutečnit. Neznalost podnikatelského prostředí a tvrdá konkurence zavedených firem si vybírali svou daň a přesvědčila se o tom i kapitálově silná společnost Baťa. Ten v období hospodářské krize levně v Malajsii nakoupil velké množství kaučuku a pro zajištění co nejlevnější dopravy zakoupil roku 1932 od francouzského rejdaře loď pro přepravu osob a nákladu Kuruza. Tu pak později přejmenoval na Moravu. Podle všeho ale loď Morava podnikla jen jednu plavbu z Gdyně do Indie s nákladem obuvy a zpět s kaučukem a kůží. Pak hledala štěstí a zákazníky v přepravě obilí mezi evropskými atlantskými přístavy a ústím Dunaje. Ovšem už v lednu 1934 Baťa Moravu prodal prvnímu zájemci z Hongkongu. Baťovi zbývala ještě jedna loď. Malá plachetnice s pomocným motorem Little Evy, která přepravovala kůže pro výrobu bot z Hamburku do Gdyně. Důvodem trochu zvláštního počínání byly nekřesťanské tarify německých železnic. Little Evy však Moravu přežila jen o několik měsíců. Po srážce s jinou lodí v Kelském průplavu 22. března 1934 vedení firmy usoudilo, že opravy se nevyplatily a loď prodalo do Francie. Na této lodi se také plavila výhradně československá posádka. Případ baťovských lodí a především Legie ukazuje, že námořní podnikání v československých podmínkách mohly úspěšně provozovat pouze silné podniky, například banka nebo velká obchodní skupina.

První republika. Malí rejdaři a pašování alkoholu. 1918 až 1935.

Na československé scéně působili i menší rejdaři. Například právník Erik Veselý, majitel parníčku Arna. Jeho biznisplán nevypadal zle. O zakázky se staralo zavedené rijecké rejdařství manželů Zdenkovičových a na první pohled se zdálo, že obchody kvetly. Problém ovšem představoval chorvatský kapitán Ivo Dujnovič. Své postavení chápal jako prostředek osobního zisku a tak se neštítil přetěžovat loď nedeklarovaným nákladem, mužstvo odíral na penězích i na stravě a nejspíš provozoval malou pašeráckou firmu. Z 28 mužů posádky byli Čechoslováci jen 3. Důvody nezájmu Čechoslováků popsal úřadům v Rotterdamu třeba námořník Josef Tomáš z Tulčiku u Prešova. Když v říjnu 1925 podal pro dlouhou pracovní dobu, špatnou stravu, nemožné ubytování a velké množství štěnic výpověď, kapitán ho dvakrát udeřil pěstí do tváře, až klobouk upadl, jak si Tomáš naprosto zbytečně stěžoval. Kapitánovo lajdáctví hraničící s neschopností se naplno projevilo 16. února 1928, kdy Arna za jasného dne poblíž španělského mysu Cabo de Gata narazila na útes známý snad už Krištofu Kolumbovi. Kapitán lodi se nepokusil loď ani dokumenty zachránit, ačkoliv měl dostatek času. Kvůli těmto podivným okolnostem vzniklo podezření z pojistného podvodu. Posádka zkázu lodi přežila bez úhony, ale Erik Veselý si další loď nekoupil. Našli se ale i tací, kteří československou vlajku využili k nekalým rejdům. Výnosným podnikáním se tehdy stalo pašování alkoholu do Finska, když tamní vláda v roce 1919 vyhlásila prohibiční zákon známý jako Kieltolaki, platný do roku 1932. V obavě z pašeráků rozšířilo Finsko pobřežní pásmo z 5 km na 18 s nadějí, že pobřežní stráži poskytne při ochraně hranic víc prostoru. Opatření platilo pro lodě všech možných i nemožných států. Jen na Československo Finové nějak zapomněli. A na tom postavil podnikání inženýr Erwin Spitzer, spolumajitel Swedish Shipping Company. Sice žil v přepichové vile v Gdaňsku, ale jako trvalé bydliště uváděl Moravskou Ostravu a tak měl nárok na československé občanství a vlajku. Spitzer československou vlajku zneužíval pro Lotyše, Estonce, Litevce a další majitele lodí pašujících lihoviny do Finska. Vlastnil celkem 6 malých lodí. Dalibor, Neptun, Míla, Jiřina, Marie a Merkur. Taková flotilka se mohla uživit počestným rybolovem, jenže Spitzer měl jiné plány. Jeho lodě připlouvaly až k hranici 5-kilometrového finského pobřežního pásma. Tam, na smluveném místě, lodě schodily rámy s nádobami s lihem, vznášející se asi 3 metry pod hladinou. Finští podloudníci později rámy zahákovali a odvlekli, kam potřebovali. Podnikání prosperovalo na hraně zákona a všechno procházelo až do doby, kdy bouře zahnala Dalibora k pobřeží a nákladu se zmocnila finská hlídková loď. Finové tedy pravou tvář Spitzerova podnikání odhalili a bylo zřejmé, že si na československou vlajku budou dávat pozor. Ovšem rejdař, v duchu přísloví drzé čelo lepší než poplužní dvůr, požádal pražskou vládu o dotaci na nákup dalších 7 plavidel. Na oplátku navrhoval, že lodě budou 3 měsíce v roce lovit sledě, které by díky československé vlajce nepodléhaly clu a láci úlovků by jistě ocenili nejchudší vrstvy československého obyvatelstva. Po zbytek roku by flotila volně podnikala, tedy s největší pravděpodobností pašovala líh. Ať už si o Spitzerově nápadu myslíme cokoliv, genialita se mu upřít nedá. V
Finské pobřeží totiž obvykle na 3 až 4 měsíce v roce zamrzalo, zatímco polské zpravidla zůstávalo volné. Finta spočívala v tom, že za peníze československých daňových poplatníků by Špicr rozšířil podnikání a současně by na zimu zajistil práci pro své lodníky. Žádost ale měla jednu malou chybu. Na Špicrových lodích byla československá jen vlajka. Třeba že se majitel v Československu pokoušel posádky sehnat, po zjištění náplně práce s ním nikdo nechtěl mít nic společného. Jen čeští kapitáni mu utekli hned 4 a tak na pašeráckých lodích sloužily mezinárodní posádky, složené z kriminálních živlů různých pobaltských národů. Možná i proto Špicr dotaci nedostal. Další ránu kvetoucímu biznisu uštědřili Finové, když zabavili loď Marie. Incident se tentokrát neobešel bez šarvátky, ve které plachetnice s pomocným motorem nemohla finským hlídkovým lodím uniknout. Třeba že se posádka bránila střelbou, pušky neměly proti kulometům nárok. Po zrušení finské prohibice v roce 1932 se ale Špicrovo podnikání přestalo vyplácet. Za 2 roky byly lodě z pražského rejstříku vymazané a kdysi úspěšný biznismen dopadl zle. V únoru 1943 zahynul v Osvětimi. Stejně nekale ale obchodovali i jiní. Berlínský podnikatel Gerhard Weiss si nechal v Praze zaregistrovat lodě Litoměřice a Plzeň. Kromě lihu do Finska pašoval zbraně do Venezuely. Další Weissova loď Mělník dostala pokutu 20 000 korun československých za neoprávněné užívání vlajky. Pašovala také lihoviny. Jiný německý dobrodruh podal žádost o registraci parníčku Praga. V Hamburku ho naložil 40 000 puškami z brněnské zbrojovky a než se registrace v Praze vyřídila, vyslal ho v roce 1928 k jedné z čínských povstaleckých skupin na severu země. Při mezipřistání ve filipínské Manile námořníci v opilosti všechno vyžvanili a vypukl poprask. Pragu neúspěšně pronásledoval čínský dělový člun a anglické noviny spustily takovou kampaň, až v jednu chvíli hrozilo zavření všech německých obchodů v Číně. Také lodě Bohemia, Stella a Leda pašovaly lihoviny. Další 3 lodě provozoval hamburský obchodník Leo Glass, ale měli fiktivního majitele, československou občanku Annu Hablerovou. Lodě Leo Glasse se jmenovaly Únor a Srpen a ani jedna z nich nedostala právo na vlajku. Registrovaná byla pouze Duben. Dále fiktivní Anna Hablerová získala půlroční právo na vlajku pro lodě Magdalena, Smíchov a Tábor. Pokud jde o poslední neregistrovanou loď Olomouc, žádost o registraci byla stažená. Kromě toho v meziválečném období vstyčil československý občan Pavlíček na lodi Lemming neoprávněně československou vlajku také za účelem pašování lihovin do Finska. Podnikání v námořní dopravě v meziválečném období se v Československu tedy moc nedařilo. Ba naopak. Červenobílá vlajka s modrým klínem získala podobnou reputaci jako pirátská lebka se skříženými hnáty. Od roku 1935 se pod československou vlajkou neplavila ani jedna loď. Předválečná ekonomika se v oblasti námořní dopravy potýkala s řadou závažných těžkostí. Především šlo o malý objem vlastních námořních přeprav, nedostatek kapitálu a řadu potíží vyplývajících z kontinentální geografické polohy republiky. Na druhou stranu, námořní aktivity vedly k tomu, že asi 80 mládenců z Čech, Moravy a Slovenska vystudovalo námořní akademii v Dubrovníku a získaný důstojnický patent dobře posloužil při hledání práce u solidních zahraničních firem.

Československo po druhé světové válce, Metrans, Čechofracht a loď Republika, 1945 až 1959. Jak jsem zmínil, v období mezi oběma světovými válkami vystudovalo na námořních akademiích ve spřátelené Jugoslávii asi 80 Čechoslováků.

Ti byli po konci druhé světové války schopní se ujmout funkcí námořních kapitánů dálkové námořní plavby. Tříletou námořní školu v chorvatském Bakaru úspěšně absolvovali například kapitán Burda. Burda později pracoval na ministerstvu dopravy a byl členem komise, která v roce 1954 přebírala loď Lidice ve Finsku. Dalšími absolventy z Bakaru byli například kapitán Krbek, který později pracoval v Čechofrachtu. Kapitán Dudka, který po Bakaru absolvoval vysokou školu v Neapoli a stal se doktorem námořních věd. Legendární kapitán Ladislav Makový, kapitán Cibík, kapitán Šlechta, který působil za druhé světové války jako letec v RAF. Kapitán Bohumil Klos, kapitán Josef Horčic, který studoval námořnickou školu v Dubrovníku a poslední absolvent z roku 1940, kapitán Oleg Harna.

Po druhé světové válce Američané levně rozprodávali obří flotilu nákladních lodí typu Liberty. Ministerstvo dopravy krátce zvažovalo nákup, ale nakonec z obchodu sešlo. Řada významných vládních představitelů totiž zastávala poněkud prostoduchý názor, že nově obnovená Československá republika nebude námořní dopravu provozovat. Jenže když 25. června 1950 vypukla válka v Koreji, situace se změnila. Velká část světa přistoupila k námořní blokádě Číny a její námořní obchod padl na bedra států sdružených v koalici v čele se Sovětským svazem. Z politických důvodů nechtělo Československo zůstat stranou. Zvláště když se na obchodech s Čínou dalo vydělat. V polovině června 1950 Československo navázalo diplomatické styky s vládou v Pekingu a podepsalo dohodu o hospodářské a kulturní spolupráci. V té době se už začínaly v Československu ozývat hlasy pro obnovení lodní dopravy. V květnu 1950, kdy probíhala mezinárodní jednání o československo-čínské spolupráci, požádal Jaroslav Tomandl, projektant národního podniku Československá Labsko-Oderská plavba, předsedu vlády Antonína Zápotockého, aby prošetřil, proč se dosud nerealizoval návrh na zřízení námořní dopravy a projektování průplavu Odra Dunaj. Podle Jaroslava Tomandla by národní námořní podnik umožnil Československu přepravovat určité československé zboží s nižšími náklady, mít silnější pozici při vyjednávání o poplacích za námořní přepravu, zachovat naprostou důvěrnost při přepravě zboží, propagovat Československo prostřednictvím československé vlajky a tím demonstrovat naše úspěchy. Úřad předsedy Zápotockého se skutečně začal věcí zabývat. Ministerstvo dopravy v reakci na tuto iniciativu zdůraznilo, že námořní obchod bylo třeba řešit především ve spolupráci s radou vzájemné hospodářské pomoci. Ministerstvo v té době potřebovalo jednu nebo dvě lodě především pro nezbytné pravidelné přepravy. Například dovoz rudy ze Skandinávie, která byla v poválečných letech pro československé hospodářství nezbytnou surovinou. O reakci na Tomandlův podnět bylo požádané také Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo sdělilo informace o pronájmu dvou pobřežních lodí pro přepravu československého nákladu z Hamburku do přístavů Beneluxu, Polska a zpátky. Další loď se pronajela z Norska na přepravu rudy ze švédských přístavů. Tyto pronájmy měly ukázat, zda byl provoz lodí ekonomicky výhodný. Zajímavou byla jízlivá poznámka Ministerstva zahraničních věcí, že prý hlavními zastánci vnitrostátní námořní dopravy bylo několik starých kapitánů, kteří se na lodích jen viděli a ignorovali problémy a rizika takového podnikání. Tito staří předváleční námořníci se ale zasloužili o rozvoj naší námořní flotily. Kapitán Bohumil Klos na první lodi Republika, kapitán Jan Hakl na druhé lodi Julius Fučík a kapitán Jakub Frej na třetí lodi Lidice. Kapitán Frej byl velkým vlastencem a propagátorem naší floty s aktivním přístupem ke školení našich posádek a ekonomice. Lodě se ukázaly jako slibný podnik.

Proto 26. září 1951 národní podnik Metrans podepsal smlouvu o koupi řeckého parníku Evantia registrovaného v Kostarice. Jednalo se o plavidlo značně opotřebované 30-letým provozem, protože loď byla postavená v roce 1921 ve Velké Británii. Cena 52,5 milionu korun se zdála odpovídající hlavně s ohledem na rychlost převzetí. Obchod opravdu proběhl rychle a na lodi jménem Republika zavlála československá vlajka už v lednu 1952. Jenže když si parník v Gdyni prohlédli polští experti, náklad na nezbytné opravy odhadli na 1,5 milionu korun a pro spolehlivý provoz byla nutná generálka nejméně za dalších 15 milionů. Českoslovenští úředníci asi Polákům moc nevěřili, protože nejnutnější opravy proběhly v norském Stavangeru. Norský dok se vybral proto, že lidově demokratické přístavy přes veškerou snahu nemohly provést všechny potřebné opravy. Tato praxe ukazuje, že železná opona nebyla nepropustná ani v případě nepřátelských zemí, jako bylo Norsko, zakládající člen NATO. Na první plavbu z polské Gdyně do Číny se Republika vypravila 17. května 1952. Náklad se deklaroval jako stroje a železný materiál, ale nejspíš se jednalo o zbraně pro Koreu. Republika byl skutečný parník s parním strojem. Byla tak tichá a pomalá, že se námořníci ráno pokaždé museli podívat, jestli vůbec plula. U dieselových motorů je totiž vždycky přítomen hluk a vibrace. Během plavby se ukázalo, že Poláci měli pravdu. Kvůli různým poruchám musel parník neplánovaně zastavit v 5 přístavech. Maličkosti jako prasklé trubky v kotli nebo výměnu ložiska lodní hřídele polská posádka zvládla sama. Nakonec 16. června loď zakotvila v Takubaru v severní Číně, aby vyložila náklad a naložila přibližně tunu generálního nákladu jako například kůže. Asi za 3 týdny se Republika vydala do Tsingtao, aby naložila přibližně 8 tun rudy. Mezitím zástupci československého velvyslanectví podali zprávu o situaci na lodi. Poukázali na to, že nálada posádky a atmosféra na lodi byla nezdravá. Posádku bylo možné rozdělit do 3 skupin. Soudruzi, kteří plně chápali svůj politický úkol a chtěli podnikat další plavby do Číny. Soudruzi, kteří už nechtěli plout ze zdravotních či osobních důvodů nebo kvůli hrozným podmínkám na lodi. A konečně soudruzi, kteří byli ochotní dále pracovat na lodi, ale pouze za určitých podmínek, zvýšení platu, úprav kajuty a tak dál. 15 Poláků ale po návratu do Evropy čekala výpověď a jejich místo měla zaujmout posádka složená z Čechů a Slováků. Do osudu Republiky však zasáhla příroda. Na zpáteční cestu se loď vypravila v srpnu 1952.

noci ze 17. na 18. srpna jí krátce po vyplutí zasáhl tajfun 220 km od Šanghaje. Silný tajfun způsobil rozsáhlé škody. Některé lodní desky se uvolnily a jedna deska na zádi se prolomila v důsledku koroze. Když voda pronikla do lodi a nedala se snadno odčerpat, musel kapitán zavolat pomoc. Nejbližší loď, britský parník Eastway, pak doprovodila republiku k ústí řeky Yangtze-Tiang, kde ji převzali dva čínské vlečné čluny. Jeden z námořníků popsal nehodu takto. Dopluli jsme tam v pořádku, ale na zpáteční cestě, když jsme byli naloženi rudou a dalším zbožím, udeřil velmi silný tajfun a loď prakticky zničil. O těch dnech, mezi 17. a 19. srpnem 1952, se dá říci, že jsme se všichni znovu narodili. Chápete? Tak jsme se plahočili ke břehu. Loď z Hongkongu nás doprovázela pro případ, že bychom se potopili, aby nás zachránili. To proto, že se objevili žraloci. To bylo zajímavé, žraloci všude kolem. Jakoby cítili, že byla na cestě dobrá potrava. No, přijeli vlečné lodě, vzali nás na palubu a začali odčerpávat vodu. Loď byla plná vody a mohla se každou chvíli potopit. Nakonec se poškozená republika převezla do loděnice v Šanghaji. Posádka se nezranila, až na tři lehká zranění a náklad se znovu naložil na loď Kima pod řeckou vlajkou. Zajímavé bylo také sdělení československého velvyslance v Pekingu, který káral Prahu, aby se z nehody nesnažila spekulativně vyždímat větší pojistné. Věřím, že soudruzi z Čechofrachtu vědí, že tato loď je v kapitalistických, loďařských a pojišťovacích kruzích dobře známá, včetně jejího stavu při vyplutí. Čínští a sovětští přátelé nás zcela jasně varovali, že spekulace o vyšším pojistném plnění, než jsou skutečné škody způsobené tajfunem, budou zamítnuté. Je těžké dokázat, že je plech roztržený, když i laik vidí, že je zcela prorezavělý. Ať si soudruzi přiznají, že koupili starou loď, která sice ještě může sloužit, ale vyžaduje péči. Čínští soudruzi sice urychlené provedení oprav prohlásili za socialistický závazek, ale ve skutečnosti pracovitostí zrovna nesršeli. Rozpočet grandiózně překročili, protože cena byla vyčíslená na 10,23 milionů korun československých, z čehož se podařilo získat z pojistky za škody způsobené tajfunem jen asi 0,3 milionu. Byla to cena poměrně vysoká. Ostavit novou loď tohoto typu by stálo asi 21 milionů a proto platit opravu za polovinu bylo velmi prodělečné. Nedalo se ovšem nic dělat. Opravy republiky zahájily v šanghajské loděnici Qiangnan až v dubnu 1953, tedy 9 měsíců po nehodě. Opravy byly časově velmi náročné a provázely je obtížné dodávky materiálu. Materiál se musel většinou vozit z Československa. Pokud se použil čínský materiál, musel se následně vrátit Číně. Kromě toho muselo Československo nakupovat řadu výrobků z kapitalistických zemí, například záchranné čluny, hliníkové lodní schody, kompasy nebo hřídel a bronzový lodní šroub. Republika byla prohlášena za opravenou až v červnu 1954. Oprava tedy trvala 14 měsíců. Nakonec byla 14. června 1954 republika komisionálně předaná a 15. června šanghajský inspektor sovětského lodního rejstříku upravil lodní dokumenty. Republika se tak mohla vydat na své další plavby, které trvaly až do roku 1962. Na první plavbě lodi Republika se sešly významné osobnosti československého loďstva.

Na posádku dohlížel 57-letý velitel lodi Bohumil Klos, absolvent námořní akademie v jugoslávském Bakaru a důstojník nově vzniklého jugoslávského námořnictva po rozpadu Rakouska-Uherska. Stejné námořní vzdělání měl i 46-letý první důstojník Jakub Frej a 45-letý druhý důstojník Oleg Harna, který za druhé světové války absolvoval námořní akademii v jugoslávském Dubrovníku. 22-letý třetí důstojník Antonín Fojtů absolvoval po druhé světové válce akademii v polském Štětíně. Kadeti Milan Rusňák, 22 let, a Antonín Kantner, 23 let, absolvovali akademii ve Štětíně. Všichni tito muži se později stali kapitány, kteří po desetiletí pracovali pro československou námořní plavbu. Na první plavbě lodi Republika měli všichni odpovídající vzdělání a většina z nich i několikaletou praxi. Před vstupem do československého loďstva pracovali převážně na polských lodích. Většina běžných námořníků a někteří strojníci se rekrutovali z československé labsko-oderské plavby. Někteří mechanici pocházeli ze škodových závodů, zatímco ostatní členové posádky, jako topiči, pranýř, lékař, stevardi nebo kuchaři, neměli s provozem lodi žádné zkušenosti. Kromě toho bylo pro tuto plavbu najato 15 polských námořníků jako doplněk k ostatním 36 Čechoslovákům na palubě. Loď Republiku ale tehdy ještě nevlastnila společnost Československá námořní plavba, nýbrž firma Metrans. Metrans byla původně československou akciovou společností s monopolním postavením v oblasti mezinárodního zasilatelství a námořní plavby, včetně provozu samotných lodí. Byla zřízena na konci roku 1948. Vláda ovšem do roku 1950 vypracovala nový plán na založení nezávislé společnosti pro námořní dopravu. Náplň činnosti zahrnovala zastupování zahraničních plavebních společností, rezervaci lodního prostoru pro zásilky nad 10 tun, všechny druhy čártrů a konečně nákup a provoz první československé námořní lodi. Tento proces vyvrcholil vytvořením společnosti Čechofracht na základě opatření ministra zahraničního obchodu v březnu 1952. Čechofracht se zabýval jak obstaravatelskou, tedy agenturní a brokerskou, tak i vlastní, tedy provozně dopravní činností. Čechofracht s 50 zaměstnanci vznikl jako akciová společnost pro námořní dopravu. Za rok se změnil na státní podnik zahraničního obchodu, v jehož náplni byly také námořní plavba a obchod. V souvislosti s neslavnou první plavbou republiky se řešila otázka posádek. Ve vyšším vedení Čechofrachtu panovala všeobecná shoda, že s krátkodobou výjimkou nájmu sovětských kapitánů by většina pracovníků měla pocházet z Československa. Byť do poloviny 60. let nebyly výjimkou smíšené československo-čínské posádky. Přednost měli zájemci s kvalifikací odborných profesí strojník, elektrikář a podobně. Cesta na moře se otevírala také absolventům střední průmyslové školy lodní dopravy v Děčíně, kteří byli původně vyškolení na říční plavidla. Důstojnické kádry studovali na námořních akademiích v Gdaňsku a Oděse. Námořníci pobírali zhruba stejný plat, jako kdyby pracovali doma. Benefity měli podobu stravy zdarma a diety ve valutách. Jediná potíž spočívala v tom, že diety se vyplácely v měně cílového státu, takže námořníci občas řešili problém, zda si doma vytapetují stěny sovětskými rubly nebo indickými rupiemi. Služební turnus trval i několik měsíců. Při volnu doma mořští vlci zůstávali na polovině platu a přivydělávali si příležitostnými brigádami. Přístav v Gdaňsku. Z
Zmínil jsem se o tom, že důstojníci studovali na akademické škole v Oděse nebo Gdaňsku. Abychom zachytili atmosféru Gdaňsku, nechme vyprávět druhého důstojníka Františka Ptáčka, který se právě do tohoto přístavu později plavil na lodi Vítkovice v roce 1975. Gdaňsk-severní přístav je celkem nový pojem a nová pozice na mapě gdaňského přístavu. Novými bojemi vyznačený příjezdový koridor mezi pobřežními mělčinami, nová betonová hráz se supermoderním transportním nakladačem, který chrlí do světa slezské uhlí. Celý komplex nakládacích mechanismů s mnoha hektarovým zázemím dopravních pásů, vagónových vyklápěčů a řídících center je dílem japonsko-polské spolupráce. Tím se také vysvětluje naše minulá cesta s polským uhlím do Japonska jako s první splatnou směnkou za dodaná zařízení. Země tisíce mil vzdálené jsou dnes propojeny zbožně obchodními a výrobními vztahy jako bezdrátovou telegrafií. Lidé různých národů si z ruky do ruky podávají cihlu k cihle, aby z nich jednou postavili od pólu až k pólu tisíci podlažní dům. Polsko není exotická země s jehlany pyramid, s oázami datlových hájů či s romantikou velbloudích karaván. V zimě tu slunéčko příliš nezahřívá a mnozí turisté i v létě nad studeným Baltským mořem ohrnují nos. Ale my se zde cítíme dobře, jako na návštěvě u blízkých přátel. Po praotcích Čechovi a Lechovi jsou tady všichni ti Leškové, Vladkové, Halinky, Jadvigy, Tadeušové, naši pokrevní příbuzní a dobře si s nimi rozumíme, i s těmi staroslovanskými spřeškami a změkčujícími znaky jazyka polského. Je to pro nás taková předsíň domova. Doplňují se zde základní zásoby do proviantních skladů a do chladicích boxů, odbývá se tu hlavní střídání posádky. Můžeme si odtud, třeba si jen na několik dnů, zajet domů, nebo krátkým stykem s rodinnými příslušníky,

zde však vstala z mrtvých dávná historie. Někde ještě zbytky starých obranných valů autenticky reprezentují středověk, jinde zase kamenné a cihlové domy, v mnohých případech do nejmenších podrobností obnovené v původním slohu, navozují atmosféru hanzovního města minulých století. Sem se rádi vracíme z bulváru rušných velkoměst do tichých uliček a zákoutí k monumentálním stavbám a k uměleckým památkám. Gotika, baroko, renesance. A mezi tím lidé nakupují svůj každodenní chléb a housky. František Ptáček popisuje ve své knize Modré vzpomínky pohnutou historii této oblasti v Polsku, ale ta daleko přesahuje rámec tohoto cyklu.

Spolupráce s Čínou. 50. léta. Lodní doprava neměla pro československé hospodářství v 50. letech jen hospodářský význam, ale hrála také strategickou roli ve vztahu k politicky spřáteleným zemím. Na zrodu československé námořní plavby se v 50. letech významně podílela Čína. Čínská lidová republika vznikla pod vedením nejvyššího představitele Mao Tse-tunga 1. října 1949 jako výsledek občanské války mezi komunisty a Kuomintangem. Čína nesměla do roku 1960 sama jako nečlen OSN provozovat námořní lodě pod vlastní vlajkou. Využívala tak zčásti přepravní prostor těch československých. Jednoduše řečeno, Čína nebyla uznaná OSN a neměla právo plout pod vlastní vlajkou. Hledala proto možnosti, jak plout na cizích vlajkách. Uzavírala tedy kontrakty s Poláky a s námi. Navzdory blamáži s lodí republika se slibně rozbíhaly další obchody. Ústřední výbor Komunistické strany Československa schválil 23. července 1952 spolupráci s Čínou v námořní oblasti. V té době se loď republika vydala na svou první plavbu necelý měsíc před tajfunem. Po tomto schválení proběhla v listopadu a prosinci 1952 v Pekingu jednání mezi delegacemi Československa a Číny. Za pár měsíců obě strany jednání uzavřely podpisem přísně tajného protokolu o rozvoji námořní dopravy mezi Československem a Čínskou lidovou republikou, datovaného 11. června 1953. Následovala složitá diplomatická jednání, jejichž výsledkem byl nákup lodí Julius Fučík, Lidice, Dukla a Mír. Vesměs se jednalo o zbrusu nové lodě postavené ve Finsku, jako třeba Lidice, a ve východním Německu, například Dukla a Mír. Jedinou výjimku tvořil Fučík postavený ve Francii v roce 1947. Náš Fulda, jak mu námořníci říkali. Pojďme si tyto lodě více představit. Loď, původně pojmenovaná Volta, byla zakoupená v Marseille 8. ledna 1954. 15. února 1954 byla v Gdyni přejmenovaná na Julius Fučík a na svou první plavbu byla vyslaná 3. března. Krátce po podepsání protokolu o provozu lodi Julius Fučík v dubnu 1954 byla uzavřena smlouva na novou finskou loď. Přestože loď byla stále ve výstavbě, kupní smlouva byla podepsaná 14. května. Čína se rozhodla loď postavit ve Finsku a mezitím se formálně uzavřela smlouva o převzetí, i když čínská strana zůstala skutečným vlastníkem. Loď byla dodaná v listopadu téhož roku a dostala jméno Lidice. Čínská strana vyjádřila rozhodný požadavek, aby loď byla v čínských přístavech alespoň do konce roku 1954, protože převážela velmi důležitý strategický materiál. Další loď Dukla se zakoupila až v roce 1958. Loď byla postavená ve východoněmecké loděnici na základě objednávky Číny.

březnu 1958 byla formálně převzatá Československem stejně jako předchozí lodě, v souladu s protokolem z roku 1953. V listopadu 1958 Čína zakoupila další loď, Mír. Stavba lodi byla zadaná v jugoslávské loděnici v Pule. V okamžiku dodání lodi Mír se však rozhořel konflikt, protože čínská a jugoslávská strana se nedokázaly dohodnout na tom, kdo měl loď obdržet. Čínská strana tvrdila, že původní smlouva zavazovala Jugoslávce dodat loď přímo Číně. Naproti tomu Jugoslávci považovali přímé dodání do Číny z politických důvodů za nežádoucí. Za těchto okolností vstoupila do hry Čechofracht, která obtížnou situaci vyřešila krytím obchodu a stala se příjemcem lodi. V roce 1959 Československo převzalo ještě jednu loď, Oravu, původně provozovanou čínsko-polskou lodní společností, která byla postavená a uvedená do provozu v říjnu 1957. Orava byla poslední lodí, kterou Československo v tomto desetiletí zakoupilo nebo převzalo na účet Číny. Celkově po podpisu tajného protokolu o spolupráci financovala Čína 6 lodí. Na konci 50. let tak Čechofracht s tajným čínským podílem disponoval malou, leč solidní obchodní flotilou, kterou záhy posílily další lodě. Československá vlajka na nich vlála jen formálně a ve skutečnosti je provozovala Čína.

Obtíže porozumět Číňanům vtipně popisuje lékař Otakar Mlejnek, který se plavil na československých lodích od roku 1964. Když se v kterémkoliv přístavu světa potkají dva námořníci různých národností, je téměř jisté, že se domlouvají angličtinou. Její znalost je tak samozřejmá, že byla běžným dorozumívacím prostředkem i mezi námi a Číňany. Ti ovšem měli pro anglická slovíčka v paměti spíš jakousi mrtvou schránku. Většina z nich neuměla anglicky ani plknout a kdo snad ano, měl zas tak příšernou výslovnost, že by se z ní každý Angličan pomátl na rozumu. Při výkonu své funkce jsem tedy odkázaný na tlumočníka. Lodní hospodář překládá obtíže nemocných do čehosi, co odvážně vydává za angličtinu. Vznikají nejrostodivnější situace, podobající se někdy scénkám ze zvláštní školy pro nejslabší žáky. Dobromyslný, obtloustlý a dávno už ne mladý hospodář, jinak jeden z nejlepších lidí, jaké jsem kdy poznal, se sice snaží, ale výsledky naší spolupráce jsou prabídné. Něco jiného říkám já, on něco jiného překládá, nějak jinak tomu rozumí pacient a zcela jinak pak užívá léky. Nejčastěji je však nebere vůbec a mé pokyny si vykládá naprosto úchylně. Jinak bych své tablety, kapsle či kapky nenacházel na nejrůznějších místech, třeba ve ventilátoru na palubě nebo ve vyřazeném kuchyňském robotu. Navíc jsem si povšiml, že jakékoliv obtíže Číňané strašně dlouho rozvádějí a donekonečna o nich zaujatě mluví. Obsah těch rozvláčných sdělení mi vždycky halila rouška tajemství. To všechno napínalo mou evropskou trpělivost, protože by se to dalo říci jedinou krátkou větou. Bolí mě hlava. Není divu, když pak člověka napadne, že by se měl učit čínsky, zvlášť pokud má příležitost, aby si z učebnice získané vědomosti ihned prověřil praktickou konverzací. Ale už po prvních pokusech vniknout do tajů čínské hatmatilky jsem studium na dobro vzdal. Zjistil jsem totiž, že si i Číňané z různých krajů slovem nerozumějí a spojuje je pouze písmo, jehož znaky vyslovuje každý zcela odlišně. Tak se stávalo, že se Šanghajan s Pekiňanem domlouvali tak, že si buď na okraj novin čmárali své znaky, nebo se snažili mluvit angličtinou, z jaké by každý obyvatel Velké Británie dostal vyrážku. Tyto skutečnosti mi brali chuť do studia čínštiny a proto jsem nadále spoléhal na deformovanou angličtinu. Číňané se liší nejen rozdílnou výslovností, ale i vzrůstem. Lidé ze severu jsou velcí a hřmotní, z jihu drobnější a takoví, jak si je obvykle představujeme. Pověstný copánek vymizel. V módě však houževnatě zůstává co nejdelší chlup na tváři odznakem krásy a důstojnosti. Právě tak pak předlouhý nehet na jednom z prstů ruky a ovšem i bratka. Ta známá bratka. Známka moudrosti, řídká a tak typicky čínská. Domluvu vždy rámoval úsměv s rozestouplými zažloutlými zuby a úklonem hlavy, rozvážným pohybem s tisíciletou tradicí. Znamenal pozdrav, hlášení příchodu i odchodu a zároveň něco jako ano, jsi tu a bereme tě na vědomí. Milé a zároveň komické bylo, jak Číňané projevovali snahu zvládnout aspoň pár českých výrazů. Jejich praktické znalosti se však omezily na tři slova, která jim prostě padla do oka či do úst, i když nejsou pro domluvu právě nejpotřebnější. Vyhovovala zřejmě jejich výslovnosti i myšlení, ale domlouvat se s jejich pomocí bylo skutečně napováženou. I když tak docela nezapadají do slovníku spisovné češtiny, uvedu je zde v původním znění, protože se stala jakousi okřídlenou triádou v zaklínací jazykové formuli. Kurva Pepa nemá. Nic víc, nic míň, ale bylo to tak. A s těmito třemi slovy jsme prostě museli vystačit. Slovo prvé je dané skutečností, že většina čínských námořních důstojníků studovala v Polsku, takže dál není co vysvětlovat. Vždycky stálo na začátku proslovu asi jako anglické well a symbolicky předznamenávalo cosi mimořádného, co oddělovalo jejich mateřštinu od jazyka našeho.
Zároveň bylo pro Číňany i jakýmsi povzbuzením, se kterým do konverzace vstupovali. Slovo druhé vzniklo tím, že jsme jednomu ze stevardů začali říkat Pepa, ačkoliv to byl pravověrný syn říše nebes jménem Liu. Tahle přezdívka se ale ujala tak, že dotyčný snad ani na žádné jiné oslovení na lodi nereagoval. V širších souvislostech však slovo Pepa znamenalo existenci jakéhokoliv člověka kdekoliv, ale i čehokoliv, s čímkoliv. Prostě a krátce vyjadřovalo větný podmět, o který právě šlo. Třetí slovo nemá byl všeobecný zápor. Každá nesrovnalost až průšvih či všeobecný nedostatek čehokoliv. Mohlo to být finanční manko, osobní insolventnost nebo jakékoliv zádrhele, včetně špatného počasí či nedostatků na jídelním lístku. A tak odpověď kurva Pepa nemá, vyslovovaná v prazvláštní kvílivé tónině, znamenala stejně dobře, že hledaného kamaráda v Siemens klubu nenajdeme, jako to, že Číňan, na kterého se obracíme, neví, kolik je hodin, nebo že začíná docházet pivo a oběd bude toho dne pro kočku. Tenhle slovník předpokládal i rozmanité prostocviky v nejrůznějších polohách těla s ukazováním na blízké i vzdálené předměty. S posunčinou, ceněním zubů, nezřízeným smíchem a několika čínskými slovy, která jsme zas pochytili my. V praxi se docela osvědčoval.

Československá námořní plavba a karibská krize. První polovina 60. let. Na Metrans a Čechofracht navázala československá námořní plavba. Dohoda o jejím založení byla podepsaná 9. března 1959 a do československého obchodního rejstříku byla zapsaná 1. dubna 1959. Společnost vznikla vyhláškou Ministerstva zahraničního obchodu jako samostatný námořní rejdař se statutem mezinárodní akciové společnosti. V jejím čele stanul František Navrátil. Zpočátku zaměstnávala 54 pracovníků z Československa a 13 z Číny. Čína v podniku držela 49% akcií. Je nutné dodat, že status akciová byl falešný. Mezivládní protokol o založení společnosti jasně uváděl, že oficiální forma akciová společnost byla pouze fiktivní, protože tato společnost nevydávala žádné akcie a žádná ze stran nevložila kapitál. Plavidla měla zůstat ve vlastnictví té smluvní strany, která je do společnosti převedla. Zisky a ztráty společnosti by se rozdělovaly podle výnosů a rizik spojených s jednotlivými loděmi a jejich vlastníky. Československá námořní plavba tak dál provozovala čínské a československé lodě. Na Slovensku provozoval námořní dopravu národní podnik Československá plavba Dunajská. I hned po založení firmy došlo v dubnu 1959 k mezinárodní aféře. Tehdy francouzské námořnictvo zastavilo československou nákladní loď Lidice. Po jejím eskortování do přístavu Oran na ní bylo nalezeno 580 tun zbraní a munice. Všechno bylo určené pro alžírské hnutí odporu. Při prohlídce se také přišlo na to, že kapitán Makový měl k dispozici dvojí dokumenty. Následné vyšetřování STB konstatovalo, že posádka byla málo odolná a že mnozí zaměstnanci byli nespolehliví, protože se jednalo o nepostradatelné odborníky ještě z dob první republiky. Kapitán Ladislav Makový pak náhle zemřel na jiném tankeru Ostrava při obědě v okamžiku, kdy sahal pro jablko. Dostal smrtelný infarkt po obědě 29. října 1961. Protože bylo nutné provést pitvu, loď se přiblížila k nejbližšímu přístavu, Adénu. V Adénu požádali odpovědní členové posádky, vrchní důstojníci a zástupce kapitána lodi pro politické záležitosti, buď o kremaci, nebo o převoz do Československa. Jemenské úřady ale odpověděly, že v Adénu nebylo krematorium. Úřady tedy nařídily pohřbít kapitána lodi do 24 hodin v souladu s místními předpisy. Kapitán byl tedy pohřbený na místním hřbitově v Adenu 30. října 1961 v 10.15 místního času. Nakonec se rakev převezla lodí Mír do Rumunska a odsud se odeslala turistickým letadlem do Prahy. Jeho tanker Ostrava, který Československo zakoupilo v roce 1959, byl jediným tankerem, který jsme provozovali. Za dobu provozu přepravil celkem 648 tisíc tun ropy a ropných produktů, které dodávala především z rumunské Konstance, případně z dalších černomorských přístavů. Nakonec byl tanker Ostrava v únoru 1965 přepsaný na Čínu. Provoz Ostravy měl pro československý zahraniční obchod jen nepatrný přínos, protože Československo nemělo k dispozici žádné zboží vhodné pro zámořskou přepravu tankerem. Po založení československé námořní plavby zakoupilo Československo svou další loď Kladno. V roce 1960 se na ní také plavil legendární kapitán Jan Hakl, aby podpořil jistotu začínajícího kapitána Antonína Fojtů. 30-letý kapitán Fojtů působil před 8 lety jako třetí důstojník na republice během její první cesty do Číny. Právě loď Kladno se ocitla v blízkosti centra karibské krize, ve které se svět dostal na práh vypuknutí jaderné války.
Hlavním impulzem pro její vyvolání bylo rozhodnutí Sovětského svazu tajně instalovat útočné jaderné rakety na Kubě jako reciproční opatření pro americké rakety umístěné blízko Sovětského svazu, konkrétně v Turecku. Přeprava a instalace raket se připravovala ve velkém utajení, ovšem výstavbu raketových základen na Kubě odhalila Kennedyho administrativa 15. října 1962. Američané reagovali námořní blokádou, která začala 22. října. V té době se ke kubánským břehům blížila loď Kladno, která podle odhadů měla do oblasti blokády dorazit 27. října. Nakonec byla Kladno zastavená se skupinou sovětských nákladních lodí před touto zónou. Po týdnech vyjednávání a nejistých okamžiků se krize vyřešila mírovou cestou, když Chruščov 28. října veřejně prohlásil, že stahoval rakety z Kuby. 2. listopadu 1962 byl československý velvyslanec v Moskvě informovaný, že sovětské vedení dalo pokyn svým 20 lodím s civilním nákladem, které čekaly na linii blokády, aby odpluli na Kubu. Sověti doporučili československým úřadům, aby stejný pokyn vydali i československým velitelům lodí. Na základě tohoto rozhodnutí loď Kladno na Kubu dorazila. Americká blokáda Kuby byla odvolaná 20. listopadu 1962. Během krize byla blízko jejího ohniska ještě jedna loď, Lidice. Kotvila v Matanzasu, jednom z 11 přístavů, kam byl od srpna dopravený tajný sovětský náklad. Velitel lodi Lidice Antonín Fojtů se setkal se sovětským velitelem jedné z lodí převážejících vojenský materiál. Byl to starší muž a svěřil se mi, že byl nervózní a že si chtěl promluvit s kolegou. Popíjeli jsme vodku a povídali si. Říkal, že nevěřil, že by to mohlo mít šťastný konec. Později jsem si uvědomil, že věděl, co Sověti na Kubu poslali a nedokázal si představit, že by to mohlo být poslané zpátky. Na počátku 60. let zakoupila Čína poslední loď, Orlík. Původně šlo o loď postavenou pro čínsko-polský společný podnik, pojmenovanou Frederick Chopin, uvedenou do provozu v listopadu 1959. Přibližně do půl roku se loď převedla na čínsko-československý společný podnik. Loď sloužila k přepravě nákladu mezi Čínou, Dálným východem a Evropou, případně Indií. V čele lodi stál v prvních dvou letech provozu čínský kapitán. Na počátku 60. let potřebovala Čína osobní lodě pro repatriaci indonésko-čínských přistěhovalců. Tyto přistěhovalce často hnali zpátky do Číny materiální faktory, jako vyšší příjem, lepší kariéra než v Indonésii, ale také nový čínský nacionalismus, který sílil od vzniku Číny v roce 1949. Dalším důležitým podnětem byla skutečnost, že indonéská politika se zaměřovala na marginalizaci etnických Číňanů. Mezi 50. a 60. lety se jich do Číny vrátilo téměř 500 000, mnozí z nich na lodích. Za tím účelem Čína nakoupila 3 lodě. Kvůli embargům OSN se Čína rozhodla opět využít krycí československou společnost jako kupujícího. První osobní loď Čína zakoupila od řeckého rejdaře. Československo tak koupilo loď Mariana přejmenovanou na Slapy, přičemž jako místo dodání se stanovila rumunská Konstanta. Loď vyplula z Evropy do Hampoa pod československou vlajkou 21. srpna 1960. Protože nákupy osobních lodí byly nákladné, rozhodla se Čína přeměnit své nákladní lodě, které se používaly k přepravě zboží v pobřežních vodách na severu Číny, na osobní lodě. Kvůli riskantnímu podniku zatčení posádek Čankajškovou klikou bylo opět vybrané Československo. Českoslovenští námořníci tak přepravili 2 lodě. Tyto čínské lodě se přejmenovaly na Labe a Odru. Transporty lodí prováděla 25členná posádka pod velením kapitána Františka Cibíka. Posádka odletěla z Prahy 28. prosince 1960 a přistála v Pekingu 30. prosince.
Československá vlajka byla na lodi Odra poprvé vztyčená 5. ledna 1961 ve 14 hodin. Ve 21 hodin loď vyrazila. Do přístavu dorazila 19. ledna 1961 v 8 hodin se zpožděním způsobeným bouřlivým počasím během plavby. Téhož dne se Odra předala čínskému partnerovi a v 18 hodin byla spuštěná československá vlajka. Následujícího dne se posádka dopravila zpátky z Kangkongu do Tsingtao speciálním letadlem. Na lodi Labe byla československá vlajka vztyčená 23. ledna. V 15 hodin loď opustila přístav. Tento transport trval do 2. února 1961. Čínská i československá strana učinili opatření, aby se transporty udržely v co největším utajení a poskytli jim minimum pracovníků. Příjezd a zakotvení lodí a přepravu posádek zajistilo čínské námořnictvo. Odra byla v československém vlastnictví 14 dní a Labe 13 dní. Tyto přesuny osobních lodí představují poslední mimořádnou aktivitu v rámci lodní spolupráce s Čínou. Čína v té době provozovala pod československou vlajkou 6 námořních lodí. Pětinu zaměstnanců nově zřízeného podniku tvořili pracovníci z Číny. Ve vedení stáli 2 ředitelé z čínské i československé strany. Případné neshody se řešily na úrovni ministerstev. Do roku 1964 tato spolupráce probíhala bez větších problémů. Jednalo se o éru nejintenzivnější spolupráce Československa a Číny v oblasti námořní přepravy. Ovšem postupně se začaly rozcházet politické a obchodní zájmy československých a čínských partnerů. Spory nastaly kvůli neshodám ohledně režimu plaveb ve vietnamských vodách v období války ve Vietnamu. Zmínil jsem tanker Ostrava, který byl v únoru 1965 přepsaný na Čínu. Potom následovala loď Dukla. Formálně se převzetí Dukly vyřídilo kupní smlouvou mezi Československem jako prodávajícím a Čínou jako kupujícím. Smlouva byla podepsaná 5. srpna 1965. Stejným způsobem jako Dukla se převedly i lodě Julius Fučík a Orava. Po tomto převodu byly další 3 lodě v čínském vlastnictví – Lidice, Mír a Orlík – nadále provozované československou námořní plavbou. Plavili se v oblasti Dálného východu jako Šanghaj, Dalian, Kanton, Singapur, malajské přístavy, Jáva a tak dál a také na plavební trase Čína Durres v Albánii nebo Konstanta v Rumunsku. Nepřibližovali se k oblasti vietnamské války, kde byla vysoká pravděpodobnost kontrol ze strany amerických vojenských jednotek. V prosinci 1966, tedy asi za rok a půl, se Číně předaly i zbývající 3 čínské lodě, tedy Lidice, Mír a Orlík. V den předání, 16. února 1967, zapsal kapitán lodi do lodního deníku tyto 2 poslední záznamy. Dnes v 7.35 byl v jídelně nešťastnou náhodou uškrcený elektrotechnik J.H. Okamžitě byl přivolaný lodní lékař, který mu poskytl první pomoc. V té době byli v jídelně první důstojník, druhý strojník a třetí strojník. V 9.45 byl soudruh J.H. přeložený na loď a převezený do nemocnice. Dnes ve 12 hodin byl podepsaný protokol o předání lodi Orlík čínskému majiteli. Byla spuštěná československá vlajka a vztyčená čínská. Loď Orlík ukončila svou činnost v československé námořní plavbě pod československou vlajkou. 20. prosince 1966 vydalo Československé ministerstvo zahraničních věcí diplomatickou nótu čínskému velvyslanci, kterou vypovědělo jak protokol o rozvoji námořní dopravy z roku 1953, tak dohodu o zřízení Československé námořní plavby z roku 1959. Spolupráce s Čínou se tak v poklidu ukončila. Flotila československé námořní plavby se tím zmenšila o lodě, které byly ve vlastnictví Číny.

To je všechno v prvním díle československé námořní plavby, co uslyšíte ve druhé epizodě. Začnu vzpomínkami lodního kuchaře Jiřího Franka na Mexiko. Československé loďstvo se začalo budovat ve druhé polovině 60. let. Tuto etapu charakterizovala legendární loď Vítkovice. Srpnové události roku 1968 se zajímavým způsobem promítly na československých lodích. O rok později ztroskotala na Bahamách loď Pionýr, kterou kromě Američanů zachránila i loď Blaník. Druhý důstojník František Ptáček vzpomíná na Tichý oceán, který není tak tichý, jak se může podle jeho názvu zdát. Československá námořní plavba se rozvíjela dál v 70. a 80. letech. Lodní kuchař Jiří Frank vzpomíná na epizodu z návštěvy sicilské Augusty. To by bylo všechno, milí posluchači, k dnešnímu dílu. Já se na vás tady budu těšit při poslechu další části tohoto cyklu Československá námořní plavba. Já doufám, že se vám cyklus líbí, takže se ke mně připojíte i příště. A budu také rád, když mě zanecháte vaše komentáře, názory, postřehy, doplnění, případně tipy na nějakou zajímavou literaturu tady na kanále Odyssey v komentářích pod pořadem. A také se prosím připojte k odběru tohoto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat, anebo také zvoneček, to znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey v studiu Tapin Rádio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, loučím se s vámi, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Představa vnitrozemské země, jako je Československo, která brázdí v světové oceány s vlastní flotilou obchodních lodí, to zní skoro jako fantazie.
2: No, zní to jako začátek nějakého vtipu, že? O námořnictvu v zemi, která má k nejbližšímu moři stovky kilometrů.
1: Přesně. Ale ona to byla skutečnost. A jak naše dnešní zdroje ukazují, nebyla to jen nějaká suchá ekonomická historie.
2: Vůbec ne. Je to příběh, kde se střetává národní hrdost, obrovské ambice, politické intriky a chvílemi, musím říct, i naprostá fraška.
1: Od snů první republiky přes pochybné obchody s pašeráky až po tajnou službu pro komunistickou Čínu.
2: Je to prostě neuvěřitelný příběh.
1: A ty detaily, které se v těch zdrojích objevují, jsou prostě skvělé. Máme tu dramatické okamžiky, kdy kapitán bojuje s 9metrovými vlnami.
2: Nebo když se snaží otočit loď proti té 9. největší vlně.
1: Ano. A pak tu máme komické situace, kdy loď při své první plavbě narazí do mola a vyděšení muzikanti prchají i s nástroji. A samozřejmě i čistokrevnou špionáž studené války.
2: Tak se na to pojďme podívat.
1: Takže kde to vlastně, kde to všechno začalo? Jak se vůbec zrodil ten nápad, že by vnitrozemské Československo mělo mít svou vlajku na moři?
2: No, ten impuls přišel vlastně hned po první světové válce. Byla to doba velkého optimismu, národního sebevědomí.
1: Všechno se zdálo možné.
2: Přesně tak. A Versajská smlouva a pak i Barcelonská deklarace dali tomu novému státu právo nejen na mořskou vlajku, ale i na bezcelní přístavní zóny.
1: V Hamburku a ve Štětině.
2: Ano. A teď pozor. Jako oficiální rejstříkový přístav byla určena Praha.
1: Praha jako přístav. To je ten paradox, o kterém jsem mluvila. Takže právní základ byl. Kdo byl ale tak odvážný, že se do toho pustil jako první?
2: První velký pokus přišel od Legio Banky, což
1: dává naprostý smysl, že?
2: Dává to smysl. Koupili loď, pojmenovali ji příznačně Legie a jim prvním úkolem bylo něco velmi symbolického.
1: Přepravit legionáře.
2: Přesně. Náklad československých legionářů z Vladivostoku zpět domů. A na palubě se tehdy plavily i budoucí legendy jako kapitán Václav Vosiček.
1: To zní jako naprosto heroický začátek, krásný příběh. Tak proč to nevyšlo? Loď přece potom normálně fungovala, ne?
2: Fungovala, to ano. Několik let vozila zboží, třeba mezi Hamburkem a Argentinou. Ale podnikání na moři se ukázalo jako nesmírně obtížné.
1: Přišla krize?
2: Přišla světová hospodářská krize. Konkurence zavedených námořních mocností byla prostě drtivá. Je to klasická ukázka toho, že národní ambice a kapitál nestačí.
1: Chybělo know-how?
2: Přesně, chybělo know-how a ta logistická síť, kterou si přímořské národy budovaly celá staletí. V roce 1933 musela být Legie prodána do Řecka. A jen taková zajímavost, za války pak potopila německá ponorka.
1: Dobře, takže banka neuspěla, ale co někdo jako Tomáš Baťa, průmyslový gigant s obrovským kapitálem, s globálními ambicemi, ten se o to přece taky pokusil.
2: Pokusil. A dopadl vlastně podobně. Baťa si koupil loď Morava. Důvod byl jasný, chtěl zlevnit dopravu kaučuku z Malajzie pro svou výrobu.
1: Logické.
2: Naprosto. Ale i on narazil. Ta loď uskutečnila jen jednu jedinou plavbu. S nákladem bod tam a kaučukem zpět. Ukázalo se, že provoz jedné lodi je prostě strašně neefektivní. Po necelých 2 letech ji musel prodat.
1: A měl ještě jednu menší, ne?
2: Měl Little Evy a ta dopadla ještě hůř. Po srážce v Kielském průplavu se potopila.
1: Takže velké seriózní pokusy selhaly na tvrdé ekonomické realitě. Je ale ironie, že právě v tu chvíli se našel někdo, kdo v té československé vlajce viděl obrovskou, i když...
2: Naprosto nelegální příležitost.
1: Přesně tak.
2: Tady se ta vlajka z národního symbolu stává něčím, čemu se říká vlajka pohodlnosti. Pro podsvětí. Klíčová byla prohibice ve Finsku.
1: V letech 1919 až 1932.
2: Ano. A pašeráci alkoholu zjistili geniální věc. Finská pobřežní stráž sice rozšířila své teritoriální vody, aby je mohla lépe stíhat, ale ve spěchu zapomněla do mezinárodních smluv zahrnout země bez přístupu k moři.
1: Počkat, to mi chcete říct, že Finové prostě zapomněli na státy jako Československo nebo Švýcarsko?
2: Přesně tak. A toho využil jistý pražský inženýr Erwin Spitzer. Zaregistroval si v Praze celou flotilu malých lodí Dalibor, Neptun, Míla a začal ve velkém pašovat líh do Finska.
1: A měl prý geniální metodu.
2: Měl propracovaný systém. Jeho lodě připluly těsně za hranici finských vod, kde pod hladinu schodily takové speciální rámy s nádobami plnými alkoholu. A ty si pak v noci vyzvedli finští komplici na malých člunech.
1: To je skoro jako z nějakého filmu. Jak to mohlo prasknout?
2: Jako vždycky náhoda a počasí. Jednu z jeho lodí, tu jménem Dalibor, zahnala silná bouře příliš blízko k pobřeží. Finská hlídková loď zadržela, posádku zatkla a celý systém odhalila. Zdálo se, že je konec.
1: No jasně, po takovém odhalení se musel stáhnout?
2: Právě že ne. A teď přichází ta nejlepší část. Spitzer, místo aby se stáhl, tak přišel na Československé ministerstvo obchodu.
1: Ty neříkejte.
2: A požádal o dotaci na nákup dalších 7 lodí.
1: To jako vážně? On byl odhalený jako pašerák a pak si šel na ministerstvo říct o státní peníze. S jakou záminkou pro boha?
2: Naprosto geniální. Tvrdil, že jeho lodě by v zimě, kdy finské pobřeží zamrzá a pašovat se nedá, lovili sledě. A ty by pak za levný peníz prodávali nejchudším vrstvám obyvatelstva v Československu.
1: To je tak neuvěřitelně bohulibá záminka, že to skoro muselo projít.
2: Skoro, ale neprošlo. Úředníci si zjistili pár detailů. Třeba to, že na jeho lodích nepracoval jediný Čechoslovák, protože pro něj nikdo slušný nechtěl pracovat. Posádky tvořily kriminální živly z pobaltských států.
1: Takže žádost zamítli.
2: Žádost byla zamítnuta. A československá vlajka získala v Baltském moři pověst srovnatelnou s pirátskou. Od roku 1935 pod ní neplula jediná loď. Byla to prostě ostuda.
1: Takže s rokem 1935 československá vlajka z moří v podstatě zmizela, zdiskreditovaná pašeráky, vypadalo to na definitivní konec. Jenže pak přišla druhá světová válka a po ní studená válka, která úplně změnila pravidla hry.
2: Přesně. Najednou se objevila úplně nová politická poptávka. Vypukla válka v Koreji a komunistická Čína,
1: která stála na straně Severní Koreje,
2: se ocitla pod mezinárodní blokádou. Západní lodě do jejich přístavů nesměly. A Československo jako součást sovětského bloku mělo pomoci spřátelené zemi.
1: Takže najednou už nešlo o biznis, ale o ideologii.
2: Přesně tak.
1: A tak se rozhodli flotilu obnovit. Předpokládám, že poučení předchozími neúspěchy si tentokrát pořídili něco pořádného, nějakou moderní loď.
2: Kéžby. Stal se pravý opak. V roce 1951 koupili první poválečný parník, řeckou loď Evantia, a přejmenovali ji na Republika. Už od začátku to byl obrovský problém.
1: Proč?
2: Byla to 30 let stará, naprosto, ale naprosto opotřebovaná loď. Polští experti v Gdyni, kde kotvila, před ní důrazně varovali. Říkali, že potřebuje generální opravu za 15 milionů korun.
1: A naši soudruzi samozřejmě poslechli.
2: Vůbec ne. Loď jen narychlo zalátali a v roce 1952 ji poslali na první plavbu do Číny. Oficiálně vezla stroje a železný materiál, ale dá se skoro s jistotou říct, že šlo o zbraně.
1: Ta cesta musela být peklo.
2: Bylo to jedno velké trápení, pořád se něco kazilo, praskaly trubky v kotli, přehřívala se ložiska. Prostě katastrofa.
1: A to nejhorší mělo teprve přijít na zpáteční cestě, že?
2: Přesně tak. U Tchajvanu loď zasáhl mohutný tajfún. Jeden z námořníků později vzpomínal, že se všichni na palubě podruhé narodili.
1: Vlny se přelívaly přes palubu.
2: Ano, vlny byly tak obrovské, že se přelívaly přes palubu, loď byla plná vody a kolem prý kroužili žraloci, jako by cítili blížící se kořist.
1: To zní jako konec, jak se z toho pro boha dostali.
2: Přežili jen zázrakem. Poškozenou loď se podařilo otáhnout do Šanghaje, ale tam teprve začalo to pravé drama.
1: Jaké drama?
2: Protože pražské ústředí napadlo, že by z toho mohli vytřískat pojistný podvod. Tvrdili, že loď je na odpis a chtěli vyinkasovat pojistku.
1: To je neuvěřitelné.
2: A do toho se vložil československý velvyslanec v Pekingu, který poslal do Prahy naprosto drsný a upřímný vzkaz. Napsal v podstatě: ať si soudruzi přiznají, že koupili starou loď, která sice ještě může sloužit, ale vyžaduje péči, a ať se nepokoušejí o podvod.
1: To chtělo odvahu. Takže oprava nakonec stála majlant.
2: Stála přes 10 milionů korun, což byla skoro polovina ceny úplně nové lodi. Bylo to naprosté, naprosté fiasko.
1: Člověk by si řekl, že po takovém fiasku s republikou to s Čínou zabalí, ale zdroje naznačují, že se stal pravý opak. Co se dělo dál?
2: Dělo se něco mnohem většího. V roce 1953 byl podepsán přísně tajný mezivládní protokol. Čína tehdy nebyla členem OSN a nemohla provozovat lodi pod vlastní vlajkou.
1: Takže
2: Takže Československo se stalo jejím zástupným rejdařem.
1: My jsme byli v podstatě čínská krycí námořní společnost.
2: Dá se to tak říct. Dohoda byla jednoduchá, Čína financovala nákup úplně nových modelních lodí, postavených třeba ve Finsku nebo východním Německu.
1: A ty se formálně plavily pod naší vlajkou?
2: Přesně. Formálně patřily do naší flotily, ale ve skutečnosti sloužily čínským zájmům. Tak se do flotily dostaly ty slavné lodě jako Julius Fučík, Lidice.
1: To jsou ta známá jména.
2: Nukla, Mír.
1: Ano.
2: A na palubách těchto lodí pak často sloužily smíšené československo-čínské posádky.
1: Dovedu si představit, že to muselo vést k zajímavým situacím. Hlavně co se týče komunikace.
2: To tedy vedlo. Lékař Otakar Mlejnek, který na jedné z lodí sloužil, to popisuje ve svých vzpomínkách. Angličtina čínských námořníků byla prý prakticky nesrozumitelná.
1: A tlumočník?
2: Komunikace přes tlumočníka byla naprostá katastrofa. Vzpomíná, jak pacientům předpisoval léky a pak je nacházel na nejrůznějších místech, třeba ve ventilátoru na palubě, protože jeho pokyny si vyložili naprosto bizarně.
1: Jak to tedy řešili? Museli se nějak domluvit?
2: Vyvinul se tam naprosto unikátní komunikační systém. Číjané se postupně naučili tři česká slova.
1: A ta tvořila základ veškeré jejich komunikace?
2: Přesně. Byla to slova kurva, pepa, nemá.
1: Kurva, pepa, nemá. To je neuvěřitelné. Jak se tím pro boha dala řídit loď na druhé straně světa?
2: No, bylo to univerzální. Kurva bylo úvodní slovo, které se naučili od polských důstojníků. Pepa označovalo jakoukoliv osobu nebo věc.
1: Takže kamaráda, nářadí, pivo.
2: Cokoliv. A nemá znamenalo jakýkoliv problém, nedostatek nebo negativní stav. Takže věta kurva Pepa nemá mohla znamenat v klubu není můj kamarád, ale taky došlo nám pivo nebo nemůžu najít kladivo. Zbytek se dořešil posunky.
1: To je asi nejvíc český management, jaký si dovedu představit. Takže tahle flotila, napůl československá, napůl čínská, brázdila světové oceány, ale nevozila jen bavlnu a rudu.
2: Vůbec ne. Plula přímo do nejžahovějších ohnisek studené války.
1: V roce 1959 vznikla oficiální společnost Československá námořní plavba,
2: kde Čína držela 49% a okamžitě se zapletla do mezinárodních incidentů. Ještě ten samý rok byla loď Lidice zadržena francouzským námořnictvem.
1: Proč?
2: Důvod. Na palubě se pokoušela propašovat 580 tun zbraní alžírským povstalcům, kteří bojovali proti Francouzům.
1: Takže to jasně ukazuje, že flotila byla aktivním nástrojem zahraniční politiky a tajných operací.
2: Bez pochyby.
1: A pak přišel ten absolutní vrchol napětí, karibská krize v roce 1962. Svět stál na pokraji jaderné války a naše lodi byly u toho.
2: Byly přímo v epicentru. Loď Kladno se blížila ke Kubě právě v tom okamžiku, kdy Spojené státy vyhlásily námořní blokádu.
1: Takže musela zastavit.
2: Musela zastavit na hranici zóny a čekat tam spolu se sovětskými loděmi. Kapitáni netušili, co bude dál. Ta atmosféra musela být neuvěřitelně napjatá.
1: A to nebylo všechno, že? Jedna naše loď už na Kubě byla.
2: Ano, a to byla opět Lidice. Kotvila v kubánském přístavu Matanzas, kam Sověti dopravovali vojenský materiál, včetně jaderných raket.
1: A její kapitán se tam setkal s velitelem sovětské základny.
2: Přesně. A ten byl prý naprosto zděšený. Svěřil se mu, že tuší, co ty rakety na palubě znamájí a že vůbec nevěří ve šťastný konec.
1: To muselo být mrazivé. Stát na molu, dívat se na výkladku raket a vědět, že jste možná svědkem začátku konce světa.
2: Přesně tak.
1: Ta spolupráce s Čínou vypadala velmi intenzivně, i když riskantně. Proč vlastně skončila?
2: Rozdělila je politika. Konkrétně válka ve Vietnamu.
1: Čína chtěla,
2: aby československé lodě, které spolu vlastnila, pluly do vietnamských přístavů a podporovaly severní Vietnam. Ale československá strana to považovala za příliš obrovské riziko.
1: Vody kontrolovalo americké námořnictvo.
2: Ano, a hrozilo zadržení lodí nebo i vojenský střet. Praha se prostě bála, že by byla zatažena do konfliktu. Ty nezhody se prohlubovaly a do roku 1967 byly všechny lodě vlastněné Čínou převedeny zpět pod čínskou správu. A společný podnik skončil.
1: Takže od pašeráků alkoholu přes zrezivělé parníky a tajné pohody s Čínou až po ty nebezpečné epizody studené války, historie československé námořní flotily je mnohem barvitější a dramatičtější, než by kdokoliv čekal.
2: Je to fascinující pohled na to, jak se ambice malého vnitrozemského státu propletly s velkými dějinami 20. století. Ta vlajka na stěžni znamenala v každé době něco úplně jiného.
1: Jednou to byl symbol národní hrdosti.
2: Pak krytí pro pašeráky a nakonec nástroj v geopolitické hře velmocí.
1: A přesto, jak se zmiňují naše zdroje, celá flotila, která byla v jednu chvíli jedním z nejvýnosnějších státních podniků, byla po roce 1989 v rámci privatizace rozprodána. Dnes je téměř zapomenuta.
2: A to nás přivádí k té závěrečné myšlence.
1: Přesně.
2: Jak je vlastně možné, že takto barvitá a strategicky významná součást národní historie, plná neuvěřitelných příběhů odvahy, politických intrik i lidské vynalézavosti, mohla tak rychle a tak tiše zmizet z kolektivní paměti?
3: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
4: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku, posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
5: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se meze nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
6: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
7: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
8: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
9: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
3: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
10: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
3: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.

0: Kdo vydává zákony? Mayer, Amschelt, Rothschild.
1: Tak jo, vážení posluchači, slyšeli jste dnešní úvod, byl taky trochu jiný, krásná písnička, krásný citát. A já tu vítám už zase zhruba po měsíci Honzu Piroutka. Honzo, já tě velmi zdravím opět ve vysílání.
2: Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače a diváky.
1: Tak, to je krásný. My tu máme dneska další pořad na téma objektivně informovaná přímá demokracie o IPD. Ten zbytek už ani retrográdně subsidiální, objektivně informovaná přímá demokracie. To je vždycky takový slohový, nebo takový cvičení slovní na začátek, ale nějak to vždycky snad zvládnu. No, nic. Dnešní pořad bude zase o tom samém. Určitě projedeme všechno, co se třeba i děje ve světě, protože se dějou opět neuvěřitelné věci. No a samozřejmě jde především o to, opravdu zase tady něco přednes o tom, jak by to mělo podle všeho vypadat, aby konečně to začalo. A možná nejen zde v Čechách a já nevím kde, ale i prostě v tom nějakým tom rozumném světě, aby už konečně to začalo fungovat, protože to, co se děje, to je prostě, to není dobrý, to nemůže dospět k ničemu dobrýmu. My jsme se tady bavili, Honzo, před začátkem o něčem, že takže teď to tak nějak zhodnoť ty, jak to vidíš, tu situaci, která tady nastává, je čím dál tím horší.
2: Já to vidím tak, že ten citát Amschela Rothschilda o tom, dejte mi moc nad peníze, je mi jedno, kdo dělá zákon, je velmi signifikantní, velmi významný výrok, který mu někde asi ujel, protože přiznal v podstatě barvu, o čím jde. Mm-hmm. A v podstatě se jedná o takzvanou moc peněz, neboli nadvládu peněz, ne moc jako hodně, ale moc jako sílu peněz. A jak když sledujeme současnou situaci, ať už metropolitickou, evropskou nebo celosvětovou, tak vidíme, že o našich osudech, to znamená o našich závazcích, penězích, majetku, způsobu života, bezpečnosti, blahobytu, prosperitě, svobodě, rozhodují lidi, kteří mají extrémní dosah skrze peníze. Mm-hmm. Už jsem to tady několikrát říkal, jsou to samozřejmě finanční skupiny BlackRock, Vanguard, State Street, pak samozřejmě americký Fed, Vatikán, London City a možná ještě další finanční skupiny, o kterých se tak často nemluví. Nicméně je to úzká skupina lidí, která má obrovskou moc díky tomu, že může vlastně cokoliv uplatit, zaplatit. A co je tady ještě extrémně důležité, oni mnozí z nich nemusí ty peníze nijak vydělávat, oni si je můžou natisknout. A to je další strašlivá věc, protože my každou korunu musíme tvrdě vydělat, odpracovat, nebo odpřemýšlet, nebo obojí lépe. A oni, když potřebují peníze, tak klidně natisknou další, ty naše peníze, které jsme vydělali, znehodnotí, to je princip inflace a následného zdražování, takže oni vlastně mají vždycky navrch, protože jim nejde o to, ty peníze jakoby zmnožovat tím, že nějak odpracují. Oni si je prostě natisknou. A ten princip, jak se ty peníze vytvářejí, jsme tady probírali, peníze se vlastně generují z dluhů a tak dále. Čili oni jsou v extrémně exkluzivním postavení, tito lidé, tato úzká skupina lidí, hrstka lidí, která drží pod krkem celý svět. Myslím si, že kdykoliv sledujeme zprávy, co se kde děje, a vzpomeneme si na to, že to je velmi úzká skupina takzvané plutokracie, to znamená extrémně bohatých lidí, kteří asi těžko své extrémní biliony vydělali prací někde u ponku nebo u soustruhu, tak z toho jdem ráz po zádech, protože to může vést i k válce. A my vidíme, jak se zahušťuje situace ve světě. Máme tady dva velké konflikty a pak spoustu menších. Ten co se nás týká jaksi těsněji, je ukrajinský problém a ten, co se nás týká, je hodně ekonomický, ale ten ukrajinský taky, je útok na Irán, Izraele a Spojených států a už to pociťujeme jaksi zcela jednoznačně na naší životní úrovni, protože brzo bude stát litr nafty nejspíše 50 korun, což když si uvědomíte, kolik stála nafta před těmito krizemi, tak si říkáte, tohle už se nás jako nemůže nedotknout. A taky, že se to nás to určitě dotkne. Absurdně jsme se vzdali levných energetických surovin, jako je ropa, plyn. V Evropské unii se mluví o válce proti Ruské federaci, jako by to byla samozřejmost, že je to v pořádku, nemluví se o ničem jiném než o válečné ekonomice, zatímco automobilový průmysl, na kterém my v Česku jsme velmi závislí, upadá, tak jsou snahy převést toto strojírenství na zbrojní průmysl a tak dále. Takže to chřestění zbraněmi je velmi, velmi znepokojivé a pokud se k tomu nebudeme my obyčejní lidé vyjadřovat s despektem, to znamená, nebudeme říkat, my nechceme válku, my opravdu nechceme válku. My chceme diplomacii. Diplomacie je jediná cesta, jak dosáhnout nějakého výsledku, protože už na začátku toho konfliktu ukrajinského bylo řečeno, že to je takzvaná proxy válka, to znamená zástupná válka, kde se na ukrajinském území bojuje proti Ruské federaci ze strany takzvaného západu. Myslím si, že velmi prsty v tom měla Bidenova administrativa a Británie například, ale i Macron se občas projevil jako velký bojovník. Nějak si ho moc nedovedu představit, jak se někde válí v zákopu, v blátě a střílí ze samopalu. A to samý Friedrich Merz, německý kancléř a další, nemá smysl je vyjmenovávat, ty potentáty, který vůbec nemají problém s válkou, jako by to bylo jako logické vyústění a pohoda, tak pohoda to bude možná pro ně. My všichni víte moc dobře, že v naší zemi máme jakýsi zákon, který chrání ústavní činitele před vojenskou povinností, to znamená, že ústavní činitele mají vlastně právo, které si ale vzali sami, my jsme jim ho nikdy neschválili, my svrchovaní občané, nahnat nás do války, nebo naše syny a dcery, a sami oni se schovají někde v bunkrech. Tak jestli se tohle někomu zdá, že je to v pohodě, tak já si myslím, že teda určitě ne. Ano, takže moc peněz je fakt nebezpečná.
1: Ano, plutokracie a v současné době je to korporátní fašismus a všechno dohromady se to motá.
2: Ano.
1: Je to prostě, ty znaky tam jsou a to nikdo nemůže mluvit. Tady ty jsi říkal, že my nechceme válku, ale to tvrdí oni taktéž. Oni taktéž tvrdí, že nechtějí válku a že to způsobilo všechno Rusko, co se stalo, že to samý Američani tvrdí, že nechtějí válku, ale že Irán chce jaderné zbraně a proto oni to musí zabránit, ale válku nechtějí. Nikdo nechce válku podle nich. Takže my se tady říkáme, jedna i druhá strana říká, nechceme válku. A přitom se to do té války hrne úplně nejvíc, protože já si myslím, že oni mají jedinou možnost, tahle ta druhá strana, ta plutokracie, tenhle ten systém, jedině, že opravdu způsobí nějaký konflikt, jinak se z toho prostě nevyhrabou. A teď mi právě velmi, velmi úplně šíleně trápí to, co se stalo v tom Lipsku, na tom letišti, kde u dvou ukrajinských letadel, který převáželi, a tím se netají, který převáželi prostě vojenskou techniku, nebo chtěli převést vojenskou techniku na Ukrajinu, takže se tam najednou objevil dron, který měl nálož. Ležel tam na zemi, úplně normální dron, který tady si může koupit kdokoliv, ležel na zemi a měl to, je z toho šílená panika. Udělali z toho takovou obrovskou věc, že prostě jako kdyby, no oni už to berou jako napadení, oni to berou jako napadení už Ruska, protože oni nějak Němci prý zjistili, že za to mohou Rusové. No, jak to zjistili? Já si myslím, že to je přesně ten samý případ, jako když byl agent Skripal, tak furt neměli žádný důkazy. Tak si sedli a usnesli se, že to prostě udělal on a hotovo. A tím je to braný. Zapravdu nějaký důkazy nepotřebujeme, my se usnesem. Teď mi přišlo, že je to velmi, velmi podobný. Ale už je to prý asi třetí nebo čtvrtý případ. A vždycky náčistě náhodou byli z Litvy tenkrát, jak je to dlouho měsíc, nějakou zásilku, která byla načasovaná bomba v tom prý v letadle, čistě náhodou ji našli. Já bych rád věděl, jak ji našli. Teď taky se stalo, já nevím, kdy to bylo, někdy začátkem srpna taky, také zjistili, že někde nějaký dron jenom letí a to, ale nic se nestalo prostě. A teď taky našli to. No, mně to přijde jako velmi podivné, ano. Protože buď jsou ty Rusové tak blbí teda v tom případě a neumí si na počtvrtí jim to tam odpálit. A nebo si to prostě dělají sami, oni to prostě potřebují. Kdo má zájem na tom, aby prostě bylo to Rusko očerněné a aby se čím dál tím vyzbrojilo proti tomu Rusku? Kdo má zájem? No vždyť ten Zelenský, nebo jak se jmenuje, ten, jak říká Šňupanský, určitý člověk Šňupanský, ten přece každý den dělá to, aby do toho zatáhl to NATO, do toho konfliktu. Jo? Takže to je obrovský, obrovský problém a když to teď slyšíme, co se děje, včetně našich představitelů, jak prostě vůbec je nezajímá nějaký důkazy nebo nic. To je tak jednoduchý, co můžou udělat, co udělali vlastně, nevím kdo, ale podle mě to udělali sami Ukrajinci prostě, protože ty tam měli krásný přístup, že jo. To není vůbec problém tam postavit nějaký takovejhle droník s tou výbušninou. Prý Němci zjistili, že tam v tom je ruská technika. No tak kdo jiný by měl mít ruskou techniku než Ukrajinci, že jo. To je tak jednoduchý. To je tak neuvěřitelně prostě průhledný tohleto. Ale ta propaganda, která nastala během chvíle, během těch dvou dní, to člověk neslyší nic jiného, než jako kdyby napadli prostě Rusové už Německo. Tím, že našli nějaký dron, který... Jo, takže já jsem z toho úplně teď zase konsternován. Já si říkám, to snad není možný. Takovýhle prostě jasný věci. Tady si musíme brát cui bono. Komu to vyhovuje? A kdo to může s nás udělat? No, je to úplně jednoduchý. Ty Ukrajinci to tam postaví a řeknou, ale my to se tady našlo. No a všichni z toho dělají takovouhle paniku. No a komu to prospěje? No samozřejmě všem těmto valčichtivým prostě, já nevím, jak bych to řekl, státům nebo politikům nebo kým ještě. Takže jak to vidíš ty? Já nevím, já to tak nějak pořád jako sleduju a úplně už mi z toho třeští hlava, jsem z toho prostě úplně špatný. Si říkám, to není možný. Tohle to už fakt není možný, co to zkouší na ty lidi. Ještě tam hraje prý jednu roli, a to si taky myslím, že AfD v Německu, AfD prý nějak, a právě v tomto regionu, že jo, tam v tom bývalém východě Německu, tak tam získává silně na síle a hrozí, ne, že vyhrajou svobodně, ale hrozí, že vyhrajou. No, to je neuvěřitelné, když někdo to řekne. Hrozí, že vyhraje AfD, no tak co je na tom za hrozbu? Tak přece to by mělo být v demokracii naprosto normální, že vyhraje někdo, ale ono to hrozí. Takže tím prý, protože oni jsou prý silně proruský, tak tím prý by mohli oslabit jako tuto AfD těmato věcma a proto to prý dělají, taky někdo říká. Takže já nevím, já si myslím, že to všechno patří do té demokracie a tak dál, takže jak to vidíš všechno tohleto ty, jak bys to rozklíčoval ty, co to je tohleto zase za novou strategii, kterou vymýšlí ten zničený západ už, včetně nás?
2: Musím se odpovědět systematicky, jak je mým zvykem, ano. Tak zaprvé těmto věcem se říká operace pod cizí vlajkou. To znamená, že se udělá něco a pak se to svede na někoho jiného. Už takhle začala druhá světová válka tím, že Němci napadli svůj vlastní vysílač v Gliwicích a svedli to na Poláky a mohli nerušeně vpadnout do Polska.
1: Shodou okolností se to stalo prakticky ve stejný den, včera nebo předvčírem, že 1. září. No, takže.
2: Tak to je jedna věc. Jako bývají to tedy operace pod cizí vlajkou. Dál máme zkušenost, že dron, který přistál v Polsku a zabil ty dva zemědělce, tak paní Černochová hned věděla, že je to ruský dron a že přiletěl z Ruska, a že jsme ve válce, mluvil o tom pan Fiala, že jsme ve válce a tak dále. A pak se ukázalo, že ten dron přifrčel z Ukrajiny. Američani honem zachraňovali situaci, protože jak mají to sledování satelitní, tak to potvrdili, že trajektorie toho dronu byla z Ukrajiny. To jsou prostě takový levný provokace. Když mluvíš, že tam stály dvě letadla ukrajinský v Německu, no tak ty drony mohly přímo přivést a pak jenom vyndali.
1: Jenom tam byl jenom jeden ten dron.
2: Takže jako tohle na Rafiči si myslím, že bychom zvládli my dva a my na to nejsme žádní školení lidi.
1: Tohle to nemůže odhalit bohužel žádná špionážní družice a nic. To už je vylepšený proti tomu, jo, když to... Když
2: protože to... oni vylezli někde pod křídle, aby to nebylo vidět zhora, že jo. Takže já si z toho nechci dělat srandu, jako, ale fakt je, že mě už tyhle věci vůbec neexcitují, nevzrušují, protože poslouchat propagandu znamená poslouchat lži a manipulace a to nemá smysl. Je lepší se věnovat vlastnímu přemýšlení, vlastnímu studiu, poznávání a tak dále, ale ty mainstreamové informace jsou tak úmyslně prostě formulovaný a onálepkovaný pomalu každý slovo a každý člověk je nějak onálepkovaný, že to vůbec nemá smysl to sledovat. A mě to ani nějak nevzrušuje, protože to zítra přijde na řadu nějaká další věc. A teď přijde to, co jsem chtěl říct jako nejdůležitější, a to je, že já si myslím, že tyto věci, kromě vzbuzování strachu a vyvolávání ze strachu obav, že Rusko napadne Evropu, nebo Ruská federace, že napadne Evropu, tak tím oni chtějí ospravedlnit to příšerný, šílený zbrojení, protože my jsme si nejdřív podřízli větev pod vlastním zadkem, tím, že jsme si zavedli Green Deal jako ideologie a náboženství v jednom, tím jsme poškodili evropský průmysl. Evropský průmysl přestává být konkurenceschopný, zejména vůči Číně, ale i Spojeným státům a dalším zemím. No a teď, co ty génie napadlo, že teda nebudeme vyrábět auta, když všichni neumíme vyrábět tak efektivně jako Číňani, tak budeme vyrábět zbraně. Takže ještě je to tak jako šikovný, že my Evropaní budeme kupovat zbraně ve Spojených státech, my je zaplatíme, Spojené státy budou z toho mít dobré zisky, aby ne, ty se pak ty zbraně dostanou na Ukrajinu a tam se ty lidi navzájem zmasakrujou. Což je bezva biznis, že? Jako takhle to jde udělat.
1: No ale my si na to musíme půjčit nejdřív, protože
2: a ještě tady, si na to půjčujeme.
1: Protože tady tak. Ta Evropa už prostě nemá co vyrábět, že jo? Ty to vidíš, 4 závody Volkswagenu se mají zavřít. Ano. Evropa nemá co vyrábět.
2: Vyhrožuje se 100 000 lidí, že přijde o práci v Volkswagenu.
1: Američani nám na to velmi rádi půjčí, že jo? Abychom zaplatili zbraně, které oni vyrobí a odvezli se na Ukrajinu. Hele, tak. To je neuvěřitelné. No a Čína dodává, protože ta jediná ještě vyrábí, takže dodává prakticky všechno. No. No, uvidíme. Letos úroda bídná, samozřejmě díky tomu suchu, že jo, úroda bídná, všichni nadávají na úrodu. No, tak jsem zvědav, jak to bude. Plyn prý je naplněný 65% teďko na podzim, ty rezervy.
2: Slyšel jsem nižší čísla.
1: Dneska se to podle 60%, 55% nebo nějak tak, no ale teď by mělo být prakticky 90%, že jo, protože teď je to před zimou, ne, takže by to mělo být plný.
2: Ještě k tomu by...
1: No.
2: Ještě bych tomu rád podotknul zničení Nord Streamu.
1: Ano, to je to samé, ten samý příklad.
2: To je vlastně to samý a Němci to vyšetřovali, dokonce to vyšetřili, určili viníky a nic se neděje.
1: Jak to?
2: Když jejich spojenec, který ho podporují, jim takhle zatnul sekiru do achilových šlach ze zadu.
1: Ale oni pomalu řeknou, ale to je dobře, že to udělali, my jsme byli tak blbí. Teď vidíme, že my vlastně bychom to od toho Ruska brali a netušili jsme, že oni s toho budou financovat tu válku. Ještě, že to udělali, to je dobře. Pomalu takhle se chovají ty Němci.
2: Jestli tomuhle někdo věří, kdo je normální, tak by se měl nad sebou zamyslet, protože skutečně tato hra velké politiky je extrémně protilidová, proti nám, obyčejným lidem. Extrémně. Bude nás to stát peníze, majetek, svobodu, zavlečeme se do závislostí a nakonec hrozí skutečně válka. Já nechci nic přivolávat, jo. Samozřejmě si nepřeju žádnou válku, ale to, co vyvádějí ti nejmocnější, tak to k tomu jednoznačně spěje. Takže to velmi varuju, aby lidi třeba, až půjdou k volbám teď na podzim, tak by si opravdu rozmysleli, komu to hodějí.
1: Bohužel mnoho lidí, když si koukneš prostě do těch různých chatů, nebo co to tam je na těch novinkách a podobně, když to vidíš, tak ty lidi s tím prakticky 90% lidí s tím souhlasí. Najde se tam pár lidí, který oni označují jako ruský trolové a nevím co všechno.
2: Já si to nemyslím, že to je 90%, Pavle. No, já si myslím, že to jsou tak, ti, co jsou... To je tak nakašírovaný,
1: ale
2: ti, co nejvíce řvou a nejčastěji se vyjadřují, nemusí být zdaleka většina. To může být menšina, která sedí u toho kompu a neustále tam mydlí, píše ty žvásty. A pak to vypadá, že je to veliká většina. To může být nepatrná menšina, která ale takzvaně trolí od rána do večera. Čili ten, kdo je nejvíc a nejčastěji slyšet, tak to se potom jeví lidem jako většinový názor. Chyba lávky, to tak nemusí být. To je stejný, jako když umělá inteligence, která je neurostatistická, jak jsme už o tom tady mluvili, tak ona sbírá informace po internetu, které jsou nejčastější. Mají jakoby největší hromádku informací o tom tématu, na co se jí zeptáš, a ona potom tím pádem opakuje často naprostý nesmysly, jenom proto, že se o tom od rána do večera žvaní na internetu a ona to tam z toho pozbírá, protože jinak je úplně hloupá, ona nehlídá logiku. To bude dělat až to AGI, jako Artificial Global nebo General Intelligence, která bude mít ještě kontrolu logiky. Snad se to povede, snad to bude dobrý sluha a doufám, že to nikdy nebude zlý pán. Ano, ta kontrola logiky je nesmírně důležitá, protože v některých tvrzeních umělé inteligence ta logika je naprosto rozvrácená, jí to vůbec nevadí, to nepřekáží. Jo. Takže pozor na umělou inteligenci, je to dobrý pomocník, když vám to pomůže vypracovat nějaký elaborát, nějakou zprávu dobrý. Já to používám taky, ale pak to přes všechno musím perfektně zkontrolovat a tam někdy stačí vynechat čárku a ta věta má jiný význam a to je potřeba napravit, aby to, co jak si člověk napíše a dá to třeba na do veřejného prostoru, tak aby to mělo hlavu a patu, aby se za to nemusel stydět, že to je nějaká blbost. Takže opět, ti, co nejvíc jsou slyšet a nejvíc řvou, tak zdaleka nemusí být to ta většina a zdaleka nemusí mít pravdu. Podívejme se, jak fungují mass média. V mass médiích se už dneska pěstuje v podstatě jenom propaganda, nálepkování, očerňování osob. Vůbec se nejde k podstatě věci a k věcným věcem, jakoby. Ale protože to je zatím hodně tradiční kanál sdělování informací lidem, protože lidi přijdou z práce a pustí si bednu. Jako často jenom jako jakousi zvukovou kulisu, aby se necítili osamělí.
1: To je nejvíc nebezpečný. Když si nezapne člověk takovej ten filtr a poslouchá to a dělá něco jiného, to je tak vymyšlený, že mu to tam vleze do té hlavy, ty nesmysly, neuvěřitelně, pokud není zapnutý ten filtr a nepřemýšlí nad tím, co se tam vlastně říká. To je velmi nebezpečné a většina lidí to dělá a je to pomalu v každé restauraci a všude. Oni to snad tam musí být ta televize puštěná, nebo co, oni to snad mají přikázaný a musí to tam jít dokola, protože tam se, tam to je na pozadí, ale to je nejhorší, co může být. To je ta podprahová...
2: Ta televize je udělaná samozřejmě extrémně zákeřně, protože mezi těmi zprávami, což nejsou zprávy, to většinou jsou komentované zprávy, takže komentář převrátí faktickou podstatu té zprávy v opak běžně, ale ona je mezi tím zábava, pak se mezi to střihne nějaký ten fotbálek nebo hokej nebo něco a tím ten zábavný stroj je puštěný kvůli té zábavě, no a pak, když tam jsou ty zprávy, tak to ty lidi jako na to nevypnou. I když někteří už asi jo, ale tím, že se míchá, jak jsem to kdysi říkal, med s jedem, to je ten slušný způsob míchání, medu s jedem, tak ten med je třeba ten fotbálek nebo ten hokej a ten jed je to pseudo zpravodajství z komentáři, kde se všechno otočí vzhůru nohama. Takže velmi varuji před mainstreamovými médii. Myslím si, že máme dost alternativních webů a kanálů a zpravodajství a tak dále. Je jich hodně, takže si to můžeme pak poskládat dohromady a vytvářet takový ten průsek, jak jsem o tom také už mluvil, jako Lexelov gamanůž. To znamená, že když se nám schází mnoho informací stejně z různých pramenů, tak získáváme pravděpodobnější obraz světa. Neříkám, že získáme pravdu, protože pravdu se asi nedozvíme nikdy, protože spoustu věcí se všelijak kašíruje a kamufluje a tak. Ale jestliže porovnáváme třeba i alternativu s mainstreamem, tak najednou vidíme, že to do sebe zapadá, protože mainstream většinou tvrdí pravý opak a pak to zkusíme dát do nějakých logických souvislostí a jasně nám vyjde, že mainstream bývá, ne vždy, ale občas, nebo dost často, bývá manipulativní, prolhaný a tak dále. Takže pozor na informace, pozor na to, co je v mediálním prostoru hodně zastoupeno, ještě neznamená, že to je pravda, že to je většinový názor lidí. Už jsme o tom tady taky hovořili, že proklamovat takový ty primitivní věty, že my Češi jsme ty blbci, takže nemůžeme mít přímou demokracii. To mě jako opravdu vytáčí do bezvědomí, protože já už jsem tady taky myslím mluvil o tom, jak si třeba našich techniků a inženýrů velmi váží Američani. Já jsem dělal v americké firmě a oni říkali, že jako takový koumáci, jako jsou Češi, na světě moc nejsou. Ano. Takže nepodceňujme se, nepovažujme se za hlupáky, nenechme si sugerovat, že jsme neschopní si sami vládnout. Jsme, když jsou si schopní vládnout Švýcaři, který nemají 6 prstů a dvojitej mozek, mají to samý DNA, co my, tak rozhodně jsme schopni si sami rozhodovat o sobě. My Češi nepochybně, všechny ty argumenty, které se vznášejí, jsou natolik pitomí, že tady ani nebudu opakovat, protože mě to zbytečně dráždí. Tahle ta hloupost, ta servilita, ta poníženost, není důvod vůbec k tomu se podceňovat a my jsme určitě schopni si rozhodovat sami o sobě a proto nutně potřebujeme zákon o celostátním lidovém vetu, zákon o celostátním referendu s kontrolou homogenity práva, zákon o celostátním odvolávání veřejných služebníků kdykoliv.
1: Kdykoliv, ano.
2: Jestliže tohle nebudeme mít, jsme otroci predátorů a parazitů, je mi líto. Takhle je to jednoduchý, respektive ono to není úplně jednoduchý, ale to schválně zjednodušuju proto, aby lidé, kteří nemají příliš mnoho času se nad tím hluboce zamýšlet, tak aby to měli takhle aspoň zjednodušeno k tomu, aby se orientovali, nebo aspoň aby se zamysleli. Samozřejmě já nikoho nenabádám k tomu, aby věřil mně nebo tobě, ale ať se zamyslí, ať použijou vlastní mozek, to stačí.
1: Ano.
2: A teď tím bych plynule přešel...
1: Další
2: téma potom, jo? Dobře, povídej.
1: Jestli mohu k tomu, jak jsi říkal, kdykoliv. Tady jako odvolatelný, kdykoliv odvolat, tady hrozí jedno velké nebezpečí, že kdyby mohli odvolávat kdykoliv, kdokoliv, kohokoliv, tak by tady nastala situace velice
2: jednoduchá. To jsem neřekl.
1: No tak dobře, takže já chci říct právě to, že by měli ve volbách, v těch nových volbách, by se měli přesně ty hlasy, mělo by se volit podle mě elektronicky, určitě, to jsme říkali už dávno, to se nechá. Oni mohou hned zase říkat všichni, jak je to nebezpečný, jak se to může všelijak to, že jo, s podvodem to, ale to není pravda, ty si říkali, jsou tam ty způsoby, který není možný, jak si ošidit, ale muselo by se volit elektronicky a ty, kdo koho volil, tak by se muselo přesně uložit, protože odvolat někoho může pouze ten, který ho volil, a ne ostatní.
2: Těch možností, Pavle, je mnoho, jak to dělat, to odvolávání.
1: Ano,
2: je možnost odvolávat třeba tak, že pokud byl někdo zvolený 3 miliony hlasů, tak odvolatelný je 3 miliony plus 1 a je to. To je jedna z možností.
1: To jo, tohle to by ještě šlo, ještě takový velký množství. Představ si, že
2: nebo někde, jiné hysterize.
1: Někde na komunální úrovni třeba tě zvolilo 100 lidí nebo 50. To není problém, že? Někoho by zvolilo 50 lidí. Ale někomu by se to nelíbilo. No tak co by udělali? No tak by udělali to, že by se tam přihlásilo, já nevím, 51 lidí nebo i těch 50 do té vesnice nebo do toho městečka. No a bylo by to jasný. A odvolili by ho úplně jiný, než který ho zvolili. To by bylo velmi jednoduchý. Na to bych si dal pozor. Ano?
2: Mám k tomu poznámku, odvolatelnost je naprosto nezbytná a musí být to tak, že co nejvíce veřejných služebníků musí být přímo voleno občany.
1: Ano.
2: A tím pádem, kdokoliv je přímo volen, tak musí být i přímo odvolatelný občany, protože ti jsou svrchovaní. Takhle je to jednoduchý, nelze v tom dělat binec. Mm-hmm. A ty metody odvolávání, těch je mnoho. Víš to, co jsi říká, ty, že odvolávají jenom ty, co volili toho člověka a tak dále a tak dále. Nebo že tam je hystereze, to znamená, že na odvolávání musí být větší počet hlasů než na zvolení. Těch metod je možný udělat mnoho, můžou tam být časové gapy takzvaný, to znamená, že jestliže někdo prošel odvolacím procesem a vyhrál to, byl znovu dobře potvrzen ve své funkci, tak další odvolání může být třeba až za půl roku nebo za rok a tak dále. Tam se dá udělat mnoho jaksi brzd, které by bránily zneužití tohoto instrumentu. Takže není potřeba se toho bát, jediné, co je potřeba se nad tím zamyslet a vymakat ten systém, vymyslel ho tak, aby sloužil svému účelu, to znamená, aby odvolával nehodné, tedy zlé, zločinné,
1: ty, kteří
2: špatné,
1: něco slíbili,
2: tak, a nedodrželi to naše.
1: Neodrželi odvolat, tak, hotovo, šmitr.
2: Ano. Tak. A ti, co jsou v pořádku, ti, co dodržují své sliby, tak aby nebyli odvolatelní. To se dá všechno zařídit, to jsou technikálie, které nemá smysl v tuto dobu probírat, neboť ještě jsme velmi na začátku, jaksi ano, a dělá na tom velmi málo lidí, bohužel, taky je to proto, že politici, kteří mají prostor v masmédiích velký proti nám, obyčejným lidem, tak oni to samozřejmě odmítají, protože by tím ztratili to nejcennější, co získali tou kampaní, a to je veřejná moc.
1: Mm-hmm.
2: Takže jenom málo kteří politici jsou pro ty záporné zpětné vazby, o kterých jsem hovořil, to znamená volby, odvolávání, ankety, referenda, opt-out, secese, právo komunální domobrany na přednostní audienci a tak dále, tak dále. Těch věcí je vymyšleno mnoho. Je to sepsáno v tom OIPD, to znamená www.oipd.cz, a tam to můžeme nalézt a můžeme tím pádem vytvořit celospolečenskou diskuzi o tom, jak by přímá demokracie, nebo jakási kombinovaná s tou současnou, protože ten přechod není možný udělat ze dne na den, to se musí dělat postupně. Takže první krok k zlepšení by vedl uzákoněním těch tří referend, to znamená celostátní lidový veto, celostátní referendum s kontrolou homogenity legislativy a odvolatelnost politiku. Toto kdyby se prosadilo, tak i zastupitelská demokracie by změnila svoji tvář. Veřejní služebníci už by měli nad sebou ten Damoklův meč odvolávání a začali by se chovat mravně, protože kdyby se nechovali mravně, tak by je lidi odvolali. A jediné, kdo je má právo naprosto nemilosrdně odvolat, je lid, neboť ve článku 2 ústavy je napsáno, že veškerá moc pochází z lidu. To není jen tak nějaká deklarace, jak se zase někteří právníci a jiní hochštapléři snaží jak si prezentovat, že to taková, že to je jenom taková deklarace. To není jenom taková deklarace. To je základ všeho. Jestliže tam je napsáno, že veškerá moc, veřejná moc pochází z lidu, tak tento článek 2 je potřeba brát smrtelně vážně. A to, že se tam píše dál, že že lid tu svoji moc realizuje pomocí veřejné služby, nebo on to tam je jinak, ale já to radši řeknu po správnu, veřejné služby zákonodárné, výkonné a soudní, to neznamená, že tato moc rozhoduje o nás za nás bez nás. My přes tyto veřejné služebníky budeme muset projevovat svoji vůli, co si přejeme, tak je to správně. Oni jsou jenom nástroj, jenom služba, je to veřejná služba. Prezident je veřejný služebník, je to veřejná služba. Premiér, veřejná služba. Vláda současná je veřejná služba. Soudy, veškeré soudy jsou veřejná služba. Policie je veřejná služba. Armáda je veřejná služba. Nebo je to snad soukromá? Jestli to je soukromá, tak proč bychom je měli platit z daní? To jako nemůžou říkat a non současně. To nejde. Ano, buď toto je veřejná služba a platíme ji ze svých daní v pořádku, anebo je to jakási soukromá služba, nebo korporátní, nebo cizácká, a pak nemají právo na jedinou korunu z našich daní. Na jedinou korunu. To si musí hoši jako a holky rozmyslet. Buď to slouží lidu, který je platí, anebo mu neslouží a pak je nebude platit.
1: A oni tvrdí, že slouží právě to, co dělají. Takže oni tvrdí, to je velmi
2: těžký. Vždyť se těch lidí na nic neptají. Vždyť se těch lidí na nic neptají. Nemáme referenda, nemáme ankety. Průzkumy veřejného mínění jsou dělaný jenom na takzvaně reprezentativním vzorku.
1: Ano.
2: Což víte, co to znamená? Že z 8,5 milionů voličů se osloví třeba 1000 lidí a z toho se udělá závěr.
1: Ano.
2: Ono by to fungovalo, kdyby ten takzvaný výběrový soubor byl pečlivě statisticky správně vybrán. Ale co když je vybrán tak, aby ty odpovědi hrály do karet tomu, co se od toho průzkumu očekává.
1: No, ale...
2: A nebo je ten průzkum udělaný manipulativně, je potom nádherný pořad, jistě pane premiére, nebo jistě pane ministře, nevím, kterým dílo to bylo, kde Sir Humphrey vysvětlil tomu Bernardovi, jak se dělají veřejné průzkumy, že jo, tam on se optá, jestli by byl probranou povinnost, teď on uvedl nějaké otázky a nakonec jste probranou povinnost a on řekl, že jo. A potom zase mu položil množin otázek a jste probranou povinnost? No v žádném případě ne, no protože ty otázky předtím navodily situaci, že ten člověk, který je tázán, nemohl odpovědět jinak, aby nebyl za blbce. Čili i dotazování je velmi manipulativní běžně, takže brát vážně veřejné průzkumy veřejného mínění je veliký problém. Navíc se díky průzkumu veřejného mínění manipulují předvolební názory lidí.
1: Tak.
2: Takže lidi si řeknou díky 5% hranici, což je naprostý nesmysl a jsem ochoten se o tom do krve pohádat s kýmkoliv, tak díky 5% hranici si lidi řeknou, aha, tak oni mají tak nějak 4-7, tak to radši hodím tamhle těm.
1: Ten nesmysl, totální nesmysl.
2: Naprostý nesmysl a přepočítávat hlasy, které propadnou těm nejsilnějším, co se děje. To je vlastně, že oni vezmou můj hlas, který jsem dal nějaký menší straně, ale která se mně líbí, protože je, řekněme, čestná, nebo lidi aspoň ní. A oni dají těm mým nepřátelům. No to je tak nestoudná drzost, že nechápu, kdo vůbec tohle může obhajovat, kdo je při smyslech. A těch věcí, které jsou chybně v našem systému, a já tvrdím, že úmyslně chybně, je mnoho, ale to bychom tím náš pořad zbytečně zaplnili, když můžeme se k tomu občas vrátit a tak dále. Takový ty věci, co jsou do nebe volající, je potřeba proprat a říct ne, ne, ne, toto je hrubá chyba, nebo ne, ne, ne, toto není logické. A jakmile něco není logické, nemůže to být správně. Moc vás všechny prosím, používejte tuto elementární poučku celoživotně, že co není logické, nemůže být správně. A těch nelogičností tu máme velmi mnoho. Příklad. Demokracie je demos kratos, tedy vláda lidu nebo vůle lidu, a v našem zastupitelském systému mají naprosto absolutní moc 200 poslanců, 81 senátorů, 15 ústavních soudců, 18 členů vlády je prezident. A vláda jsem říkal, že jsem 18, což je dohromady nějakých 315 lidí. Jestli to je po těchto volbách 312 nebo 318, jedno, prostě zhruba 300 lidí, a to ještě v podstatě půlka, aspoň z těch kolektivních souborů, což je Senát a poslanecká sněmovna, stačí půlka nebo něco nad půlku. A ti, když se usnesou, že od zítřka bude policie honit všechny lidi, kteří si nevoholili hlavu, tak to budou muset ty policisti dělat, už jsem to tady říkal. Jak tomu zabráníme? Kde je nějaká zpětná vazba? Je to demokracie, že 300 lidí rozhoduje o věcech, po kterých jim absolutně nic není?
1: Ono se vždycky předpokládalo, že... Ono se vždycky předpokládá, nebo předpokládalo stále, že takovýhle absolutní nonsens, že se prostě nestane. Ale dnes vidím,
2: ale už se to děje.
1: A dnes vidím, že se to děje, ale úplně normálně. Ještě, jestli
2: se... Zavlékají do války, do závislosti, inflace, okradli důchodce a tak dále, takže jako to snad, to si dělají srandu, ne?
1: No. Já jenom ještě se vrátím k tomu průzkumu. Já si vzpomínám při takovýma 6, 7, 8 lety, když jsem měl ještě obchod tadyhle na Klatovské ulici v Plzni, tak tam za mnou chodil jednou za 2 měsíce, za 3 měsíce člověk, který se zabýval, který dělal ty průzkumy, ano, mezi lidma. A ten tam chodil vždycky. Jo? A já jsem se s ním potom, protože už jsme se tak trochu znali, tak jsem s ním o tom bavil a on říkal, jak to je. Samozřejmě, ano, on to udělá, samozřejmě, že on to udělá, ale nikdo neví, kolik těch průzkumů udělal. A teď dostane zadání. Potřebuju poslat jenom ty, kteří mají takovýto výsledek. Tak on pošle jenom tyhle ty. Dostane za to hezky zaplaceno, samozřejmě, proč ne? To je pravda. A tak je to. A je to úplně jednoduchý a vůbec to nemá v tu chvilku s průzkumem nic společného. A jsme u toho.
2: Takže průzkumy veřejného mínění ovlivňují volby extrémně. Extrémně, co ovlivňuje volby je, že není vymahatelné dodržování volebních slibů.
1: Ano.
2: Co to je za blbost? Jak je možný, že jsou tady mezi náma lidi, kteří tvrdí, že to nejde? Jakože nejde vymáhat volební sliby? Že se změní situace? No tak jestli se změní situace, tak vždycky můžou rezignovat.
1: Ano.
2: Jo, když nemůžou dodržet svoje volební sliby, tak ať rezignují. To je úplně v pohodě. Takže nedodržování volebních slibů je prostě zločin, to je kriminální čin pro mě.
1: Jak to udělala Šichtařová, že? Určitě ta to udělala, něco podobného, ano.
2: To
1: ale
2: jsem to
1: někdo, zase říká, když to udělají všichni tyto pár lidí, kteří tam jsou, když to udělají, protože nemůžou to změnit, jo? No tak tam zůstanou jenom ti, kteří prostě...
2: Kterým není nic svatého.
1: Takže, a zase jsme u toho, jo. Tohle to prostě není řešení. Tohle to není řešení, prostě ty volby jsou špatně, ty volby se musí, celý systém volební se musí prostě změnit, když už to teda chtí. Jo, my svým způsobem ty politiky víceméně k tomu ani nepotřebují. Já si pamatuju na období, kdy 3/4 roku nebyla žádná vláda a jelo to lepší než nějakou vládou, že?
2: Ano.
1: Dopotřebuje si vládnout, no tak hold, ať se, já nevím co, ale normální běžní lidi, kteří umí přemýšlet trošičku, tak nepotřebují vládu. Na co? Nepotřebují mít nad sebou vládu. Na co? K čemu? Pár těch zákonů, který opravdu jsou k něčemu, ano, to je v pořádku, ale tisíce zákonů, v kterých se nikdo nevyzná.
2: 9000, to jsou už miliony.
1: No, spěje to jenom k tomu, že prostě lidi, aniž by tušil, tyko zrovna znám jednoho člověka tady, který mi dneska volal, hele, na mě zablokovali účet, hodili na mě exekuci a já vůbec nevím proč, mám zaplatit 50 tisíc. Jo? A já on neví vůbec proč, jo? Že někde něco nezaplatil, ale vůbec nedostal žádnou obsílku, nic, že by něco měl zaplatit. Mm-hmm. Jo? Takže takhle daleko, až můžou prostě ty lidi dotlačit.
2: Systém je čím dál více zákeřný. No, systém je to čím dál více zákeřný a podlý. Jo. To je všechno špatně.
1: Úplně je mi z toho zlé.
2: Pokud se o to nebudeme zajímat a nebudeme se máme zákon číslo 106, že?
1: Ano, ano.
2: A pomocí zákona 106 se lze dotazovat veřejných institucí na to, či ono. Dále máme takzvané zásahové...
1: Mně to kolikrát vůbec ne to. Jo? Já se taky kolikrát se na to ptám podle 106 na určitým úřadu. Ono je to vůbec nezajímá. Oni řekli, že toto...
2: Tak porušují zákon.
1: Oni řeknou, že to prostě tohleto, že zrovna nemusí na tohleto odpovídat. Jsem říkal, musí to odpovídat naprosto na všechno. Ne, na něco. No, ne,
2: pokud to nejsou takzvané utajované skutečnosti, a to jsou jenom věci, které se týkají bezpečnosti, čili armády a tak dále, tak musí odpovídat. A když se na tu 106 vykašlou, tak konají prostě nezákonně, to je jednoznačný.
1: Nebo odpoví nějak prostě naprosto vyhýbavě, jenom že udělají odpověď, ale nic tam není v tom, na co se člověk ptal, to tam
2: chtěl
1: není.
2: Bych připomenout a pochválit Fórum lidu, jehož členem jsem také, a ve Fórum lidu jsou velmi inteligentní lidé, vlastenci, a vyznají se i v současné legislativě a v právu, dobře, a existuje instrument, kterému se říká zásahová žaloba a kasační stížnost. To se týká správního soudnictví a tím lze také mnohé věci řešit, akorát, že lidé o tom moc neví, bojí se takový nástroj použít, protože to víte, právo je takové, že zkusíte něco a pak se nedoplatíte, například, když prohrajete třeba soud, tak všechno zaplatíte a podobně, takže lidé se toho bojí, ale k čemu nám je právo, který je vlastně nedostupný pro každého? To je prostě blbost, jenom pro bohaté.
1: Ano.
2: Tak pak, ať si bohatí teda dělají na tom soustruhu a ořou na poli a dělají si, jak dělají, jak myslí, ale my je živit nebudeme.
1: Bohužel, jo? Bohužel.
2: Čiže jsme se narodili svobodní, nikdo z nás není ničí otrok, nikdo. Nikdy nebyl, není a nemůže být. Otroctví už bylo naštěstí dávno zrušeno, tento podlý a zákeřný způsob tyranie. A ten, kdo nedodržuje ty dva základní vesmírné zákony, to znamená zapovězená je primární agrese, a zapovězená je krádež. Všechny ostatní zločiny jsou kombinacemi těchto dvou elementárních. To je další super zjednodušení, řekněme, etiky, morálky, mravnosti. Nikdo nemá právo začínat s agresí, tedy ani stát ne. Ani stát nemá právo primární agrese a už vůbec nemá právo krádeže. Daň z nemovitostí je rizí. Loupež dokonce. Loupež je definován jako krádež za pomocí násilí. Tady se vyhrožuje násilím, že kdo nezaplatí daň z nemovitosti, tak jeho domeček, zahrádka přijde na buben, že jo? Do nějaké dražby a tak dále. Tyto věci jsme nikdy neměli dopustit. Byly doby možná, kdy si to veřejné služebnictvo ani nedovolilo pomyslet, ale teď už jsou doby, kdy si dovolí pomyslet na cokoliv. Naprosto cokoliv. Nic jim není svaté. Čest vzácným výjimkám. Samozřejmě vždycky říkám čest vzácným výjimkám, jak mezi úředníky, tak mezi soudci, tak mezi poslanci, tak mezi senátory a tak dále a tak dále. Jsou čestní lidé. Ale ty nejsou nejvíc slyšet. To jsou ti zdvořilí a slušní, kteří se nesníží k nějakým excesům, k nějakému pořvávání, nějakým šaškárnám, chození pozadu a jiný hovadiny. jenomže ty pak nejsou slyšet. A ty mass media, které ovládají predátoři, tak tím nepopřejí sluchu, že? A je ano, to. A tím se ze zastupitelské demokracie stane něco, co rozhodně demos kratos není.
1: Já ještě, jestli můžu...
2: K tomuto.
1: Ano. Jestli můžu k tomu otroctví. Já mám takový trošku srovnání. Jaký práva měl otrok, ten klasický otrok, a jaký právo má dneska člověk, který je zaměstnaný přes agenturu někde u nějaký firmy, která se ho vyžadá, ten musí být na telefonu. Takový člověk musí být prakticky na telefonu, který je zaměstnaný přes agenturu, a čekat jenom na to, kdy agentura řekne, tak teď chceme, aby si nastoupil, teď hned za hodinu je potřeba, přivezli tále kamion a je třeba, aby si to tam šel obsloužit ten kamion a hotovo. Takže jde třeba na 8, na 10 hodin do práce, vrátí zpátky a zase čeká na telefonu. A nemá absolutně žádný práva. On nemá volný čas, on nemá dovolenou. On nemá vůbec nic. Ano, takový člověk. On nemá jakýkoliv zabezpečení. On nemá právo na tím pádem na střechu nad hlavou. On nemá právo vůbec na nic.
2: Tam bych chtěl říct, že právo mnohem... má, ale to právo není respektované. Není, to je ten problém.
1: Nemá, prostě nedostane.
2: My máme lidská práva, jsou schrnuta, jak v ústavě. No právě, to je ta chyba.
1: No, a já
2: my máme listinu základních práv a svobod, dokumenty OSN a tak dále, ale oni na to kašlou.
1: Úplně na to kašlou.
2: To je ten problém. Jak se říká, že kašlou na 106, to nemůžou, to je nezákonný. A protože obyčejný člověk jako já nebo ty prostě se nechtějí moc pouštět do právních sporů, když není právník. Že? Víme, jak to pak může dopadnout. Protože i tam není spoleh, že ty zákony budou dodržovány, pokud ten zákon nebo výsledek toho soudního jednání by měl být v neprospěch veřejné moci. To je ten problém. Vys covidismus a odškodňování a tak dále. A všechny ty nesmysly. Já jsem nikdy nesouhlasil s tím, aby se kupovaly jakési pseudovakcíny, které neměly patřičné testy, neměly testy na zvířatech, neměly tu dlouhodobou studii vedlejších účinků. A oni zakoupili za 19 miliard od Pfizeru, Moderny a tak dále, přes Madame Lyonovou, která zatajovala SMSky, tyhle látky, odmítám tomu říkat vakcíny, a polovička se toho vylila do kanálu, takže polovička z 19, jestli se nepletu, 9,5 miliardy, 9,5 spíš, takže 10, sám to dobře počítá, 10 miliard se nalilo do kanálu.
1: Honzo?
2: Kdo za to nese odpovědnost?
1: No nikdo samozřejmě, to byla doba taková, to byla doba, jo, řeknu,
2: ne, to
1: byla
2: doba,
1: celý
2: už
1: svět
2: květnu,
1: to tak byl.
2: Už okay, květnu já jenom... roku 2020 bylo jasný, jak to je. Už květnu to bylo jasný.
1: Jasně, já jenom chci říci, že máme ku podivu telefon, volá Martin, tak já ho vezmu do vysílání, já si myslím, že může. Takže, Martine,

0: Takže když to budou včery, nebude nic. Jo, a to samozřejmě souvisí s tím, o čem byla řeč předtím. Ale hoši, dlouho jsme nepokecali o muzice. Co je na to?
1: Povídej, mám, co
2: já už nové. Muziku skoro neposlouchám, že se věnuju ty politice denně hodiny a pak když mám vzít kytaru do ruky, tak si říkám, ježiš, ještě tohle jsem potřeboval napsat a tohle vymyslet, takže myslím si, že naštěstí kapela se ozve a řekne, hele, ve čtvrtek bude zkouška, takže koukej, jako se zas pamatovat. Takže zaplať vám, že ta kapela je víc lidí a já už tomu naštěstí dávno nešéfuju, takže já musím poslechnout, to je to dobrý.
1: Tak jo, tak co jsi chtěl o muzice, Martine?
0: Já mám totiž hoši a hlavně pro Honzu Piroutka, ale pro všechny absolutně úžasný tip. Pro tentokrát to není žádná umělá inteligence, není to AIčko, ale je to skutečně živá muzika, je to živý živel ze Spojených států. A ono je to zajímavé už hlavně tím, a hlavně pro chlapy teda, že ono to nemá ta kapela frontmana, ale frontmanku, jo?
2: A je to roková kapela, jo?
0: Tak ta kapela se jmenuje Pretty Reckless. Pretty jako hezká, pretty, že všichni známe Pretty Woman, název filmu, že? Julinka z rodu Robertsů. Takže Pretty a Reckless, psáno Reckless.
2: To je požadavek.
0: Znamená, no, spíš něco jako nezodpovědnost, nebo takhle nějak, no ono se to dá přeložit všelijak. Ale Pretty Reckless se všeobecně překládá jako krásně nezodpovědný, nebo nezodpovědná, nebo hezky, pěkně, pěkná nezodpovědnost, nebo takhle jako.
2: Aha.
0: No, a tudíž teda, bylo by to jako ideální, kdyby to tam šlo dneska hodně do pořadu jako hudební vložka, něco od nich, ale... Jak jsem říkal něco, to je frontmance, která se jmenuje Taylor Momsen, nebo Taylor Mission, Michelle Momsen. Za prvé, vůbec holka nevypadá špatně. Za druhé, zpívá úplně fantasticky. Za třetí, všechny texty jsou její. A ty texty jsou naprosto úžasné. Jo, já trošku anglicky umím, čemu jsem nerozuměl, tak jsem si je přeložil. Prostě je to opravdu perfektní. Ta kapela vznikla v roce 2009, a do dneška funguje v původní sestavě, což je velice řídký jev. Za páté, když si přečtete její životopis, tak dojdete k závěru, že to není žádná laciná americká hvězdička jako Britney Spears nebo ta blondětá štětka Madonna. Co ještě říct, no. Jo a už minimálně...
2: Jak se jmenuje ta holka, prosím tě?
0: Taylor Momsen. Psáno Taylor, M-O-M, Momsen. Jo a oni už minimálně dvakrát, možná i víckrát byli v České republice na festivalu Rock for People a teďka letos 16. listopadu mají v Karlíně koncert v Praze, takže já tam asi jedu a strašně se na to těším, jako, ale no a prostě fakticky to doporučuju, protože jako já se přiznám, chlapi, že já jsem po x letech, po desítkách let zažraný v muzice, nebo prostě jako v jejich muzice, jestli znáte ten pocit, že prostě něčemu fandíte, jak jsem kdysi dávno fandil třeba strašně moc, že troutal asi 20 let, a což není vážně, ale nebo třeba za mladá Iron Maiden, nebo teďka před nedávno asi 15 lety třeba Dream Theater, jo, tak prostě já jsem dokonce založil na českém Facebooku fanklub, jo, prostě
1: Pretty Reckless. Já tě trošku zkusím zastavit, jsi se moc rozjel, možná to sem do toho pořadu zrovna moc nepatří. A navíc se mi tady stalo, že tady byl přerušený hovor s Honzou, nechápu, jak je to možné, tak já to tam zkusím něco, počkej, už mi volá zpátky, tak já to zkusím nějak vzít a vůbec nevím, jak teď, ty to tady se nějak zbláznilo úplně. Aha, nevím. Hele, Martine, já tam asi dám nějakou písničku. Ono to opravdu trochu tu sem nepatří. Jo? Takže dobrý.
0: Jo.
1: Tak jsi se moc se rozjel. Ano, chvilku to bylo dobrý.
0: Posledně, když jsem doporučil tu Ironiku, tak se to ujalo. No, tak by se, no, tady to.
1: Já jsem zkoušel to Pretty Reckless, jak říkáš, ale... Jak?
0: Ale Pretty, to jsi asi napsal dobře, a Reckless je R-E-C-K-L-E-S-S.

0: Request.
1: Your request. Ja mislim request. Aha.
0: RECK.
1: Ne, já se na to kouknu. Request, jo?
0: Request.
1: Dobře, tak jo, hele. Bohužel mi to tady nějak vypadlo, tento, tak já tam hodím nějakou písničku, jak to tak vypadá, a potom to...
0: Dobrý, tak jo, tak já teda prozatím přepínám a pokračuji do všednosti, jo? Čau,
1: ahoj. Takže jak vidíte, on zase mi nějak to... Takže já tam hodím jednu písničku od Pavla Volodkoviče, Mír se jmenuje.

0: dan contra funkcija Rusije odmah već nalađa se. Tak, no. Vidíme, že jsme tady zpátky po takové technickém problému. Prý je, jak říkal Honza, prý je tam někde na Pardubicku bouřka, nebo jsi tam jede na Pardubicku, veď?
1: No, Pardubice jsou hned vedle Hradecko, no. Hradecko. Je tady bouřka, tak možná někde něco na chvilku vypadlo, tak se moc omlouváme, ale ano. To bylo deus ex machina, za to my nemůžeme.
0: Ano, a já to tady musím teďko trošičku dát dohromady. Honziku, kdepak jsme to skončili? On nám to trošku přerušil s tou hudbou, Martin, vidíš mu tak, ale teď my, kde jsme skončili, nevíš?
1: Já bych chtěl načnout nový téma, ale dobrý, povídej.
0: Já jenom jsem ještě nedopověděl ty otroky, jo. Takže v dnešní době rádoby svobodný člověk, jak mu říkají, nemá vůbec žádný prakticky, když někde pracuje přes tu agenturu, nemá vůbec nic. Nemá nárok na volný čas, na dovolenou, prostě vůbec na nic. Musí být neustále na telefonu a tak dále, a tak dále. Jo. Takže jestli dostane nějaký peníze, aby si mohl zaplatit nějaký bydlení, to se taky neví, protože třeba ta agentura nemá půl měsíce práce nebo celý měsíc, on nedostane vůbec nic, protože tam pracují jenom když pracujou, když má práci ta firma a tak dále, a tak dále. Což u otroka bylo trochu jiný. Otrok přeci jenom dostával jídlo, měl nějaký bydlení, nějaký spaní a měl i nějaký volno, samozřejmě, že jo. Protože jinak by to nešlo. Ten otrokář totiž si toho otroka trochu vážil, protože on by neměl radost, když by mu ten otrok marodil nebo mu umřel, že? Ale té agentuře a té firmě to vůbec nevadí. Mají tam tisíc jiných otroků, který v dnešní době, kteří okamžitě naběhnou místo nich a je to. Takže to, že bylo zrušené otroctví, je moc pěkný. Ale je tu nové otroctví, které je ještě horší. Jo, tak jenom tak mezi námi.
1: My máme spousty práv, ale mnoha se nedodrží nebo prostě se obchází a to je ten problém. A je to proto, že do toho nemáme co mluvit, jakoby, jo?
0: Ano,
1: že nemáme ty referenda, veta a tak dále. To je ta zásadní chyba.
0: Takže
1: si dělají, co chtějí ty oligarchové a plutokracie a podobně.
0: Tak, přesně tak. To je jenom, aby se vědělo, o co jde. Ono to tak opravdu nevypadá, jo? Ale skutečně to tak je. Jo? Jako vememe si to opravdu, objektivně je to tak. Tak dobře. Takže, Honziku, kde jsme to skončili vlastně?
1: Já myslím, že už bychom mohli načnout nový téma, aby jsme nemluvili stále o tom též. A já bych chtěl to trošku uvíst, a kdybys byl tak hodný a pomalinku si nachystalo AIčko.
0: Mám to nachystaný.
1: Výborně. A já bych chtěl říct, z čeho jsem vycházel já při svém studiu a zejména ekonomických věcí, dneska bychom se tomu mohli věnovat, a vždycky se zeptáme na toho příslušného klasika skutečné ekonomie a ona nám tomu řekne, co jsou hlavní teze. A začal bych třeba Ludwigem von Mises, protože to je pro mě opravdu myslitel, který stojí za zmínku. Takže zkusme to nažavit a já se zeptám, jo?
0: Ano, tak se ptej.
1: Jaké jsou hlavní teze Ludwiga von Misese? Rakouská škola.
0: Mm-hmm. Tak, já si myslím, že to tady, ano, naběhlo. Ono to tam naskočí a teď je toho docela dost. No, tak já nevím, tak co s tím uděláme? Tak já
1: nevadí, dej tam ten reprák, tam někde
0: já
1: najdi.
0: Já to zkusím. Na ten reprák, teď jsem to tady měl, někde to zmizelo. Jo. Je to až na konci zase vlastně toho.
1: Bejvalo to na konci, no.
0: Tak, tady na konci, to je to tady takový trošku komplikovanější. Tak já to zkusím, ale musím to tady takhle pustit. Tak, dáme to na repráček, co nám umělá inteligence odpověděla.
2: Ludwig von Mises, 1881 až 1973, patří k nejvýznamnějším představitelům rakouské ekonomické školy. Jeho celoživotní dílo tvoří teoretický základ pro moderní libertarismus, obhajobu volného trhu a nekompromisní kritiku socialismu a zásahu státu do ekonomiky. Mezi jeho hlavní teze patří 1. Praxeologie, věda o lidském jednání. Mises postavil ekonomii na metodologickém základu zvaném praxeologie.
0: Já to stopnu, protože, abych pravdu řekl, já to slyším prvně, takovýto termín, praxeologie, věda o lidském jednání.
1: Ano.
0: Dobře, nechceš tomu něco říct, jedeme dál, jo?
1: Ne, je to dobře zpracovaný.
0: Dobře, jedeme dál.
2: Princip. Ekonomie podle něj není přírodní věda založená na laboratorních pokusech, matematických modelech či statistice. Je to věda o vtipném a účelném lidském jednání. Axiom jednání, výchozím bodem je zřejmý fakt, že člověk jedná, tedy vědomě využívá prostředky k dosažení svých subjektivně zvolených cílů, aby odstranil pociťovanou nepohodu. Z tohoto jediného axiomatického tvrzení Mises logicky odvozuje všechny základní ekonomické zákony.
0: Dobře, chceš tomu něco říci, nebo je to
1: furt... On je to dlouhý, možná, že to takhle stačí, protože já tím chci jenom vyprovokovat zájem. Já to řeknu naprosto otevřeně, protože studovat skutečné klasiky ekonomie, jakožto nauky o chování lidí a tak dále, o ekonomickém zejména, myslím si, že ten Ludwig von Mises v tom udělal velmi dobrý pořádek. A bylo by dobré, když by si naši posluchači dělali nějaké poznámky a napsali si Ludwig von Mises, takhle jednoduše, a pak se podívali třeba přes AIčko nebo přes nějaký vyhledávač, jaké jsou hlavní teze toho Ludwiga von Mises, protože to stojí skutečně za zamyšlení. Pak tu mám dalšího ekonoma velice slavného, a to je Milton Friedman, to je takzvaná americká škola, tak se taky poptáme, jaké jsou základní teze monetarismu v podstatě.
0: Takže
1: můžeme to... Jaké jsou hlavní teze Miltona Friedmana?
0: Tak, musíme to tam poslat. Americký ekonom, ano, takže se asi trefil správně. Já musím najít zase nakonec. To je na tom to nejhorší, že nevím, kde jinde to. Až na konci se mi tady objeví tohleto. A přečíst na chvilku, to bude trvat.
2: Milton Friedman, 1912 až 2006, byl americký ekonom, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, 1976, a vedoucí osobnost chicagské školy. Na rozdíl od rakouské školy, Mises, Hayek, sice využíval empirické a statistické metody, ale dospěl k velmi podobnému závěru. Svobodný trh je nejlepším garantem prosperity i lidské svobody a státní zásahy většinou nadělají více škody než užitku. Zde jsou jeho hlavní teze a myšlenky. 1. Monetarismus, peníze jako hlavní hybatel. Friedman byl zakladatelem ekonomického směru zvaného monetarismus. Jeho nejslavnější výrok v této oblasti zní: inflace je vždy a všude měnovým, peněžním jevem.
0: Tohle to je zajímavý. Co tím chtěl říct? Inflace je vždy všude měnovým, peněžním jevem. Co tím chtěl říct?
1: Že vlastně monetarismus znamená, že to je vlastně o generování nebo o emisích peněz vesměs centrálními bankami, a pokud je ta centrální banka ukázněná a drží inflaci na velmi nízkém čísle, ideálně na nule, podle mě ne na 2%, jak se různě tvrdí, tak potom je spolehnutí na měnu. Když máš nulovou inflaci, tak koruna dneska má stejnou hodnotu jako za 20 let a to umožňuje třeba podnikatelům dobře plánovat. Neznehodnocuje to uložené peníze, to znamená vklady, neznehodnocuje to platy zaměstnanců, takže oni na tu inflaci dávali veliký pozor a považují za veliké zlo, já rovněž.
0: Ano, ale já bych tomu dodal jeden takový poznateček, si myslím, že inflace v současné době prostě musí být, a to z jednoho prostého důvodu, aby šly splácet úroky. Bez toho by nešly splácet úroky, kdyby nebyla inflace.
1: Dobrá.
0: Ano, když to domyslíme takhle, mně to připadá, že tohle to je z doby, kdy ještě byl asi zlatý standard, ne? Kdy ještě to nebylo takto rozjetý, jako to je teď.
1: Ano, opření měny o zlato mělo tak tu výhodu, že se s tím nedalo takhle libovolně tak vexlovat jako s fiat měnou.
0: Ano, ano.
1: Další autor výborný je Murray Rothbard.
0: Takže jdeme na to zase?
1: Mhm.
0: Můžeš.
1: Jaké jsou základní teze Moreje Rorbarda?
0: Tak, ho tam zase pustíme. Ano, 26 až 95 se narodil a umřel, takže teď tady máme... Ježišmarja, to je taky dlouhý, on to je všechno dost dlouhý. A dám přečíst.
2: Pravděpodobně máte na mysli Mariho Rothbarda, 1926 až 1995, jednoho z nejvýznamnějších amerických ekonomů a politických filozofů 20. století. Marie Rothbard byl žákem Ludwiga von Mises. Navázal na rakouskou ekonomickou školu a dotáhl její myšlenky do krajního důsledku, stal se zakladatelem a hlavním teoretikem anarchokapitalismu, státem neomezeného tržního řádu. Zde jsou jeho hlavní teze a myšlenky. 1. Anarchokapitalismus, společnost bez státu. Zatímco Mises nebo Friedman považovali stát za nutné zlo pro zajištění obdřany a soudnictví, Rothbard tvrdil, že stát je zbytečný a škodlivý ve všem, co dělá. Soukromé poskytování služeb, veškeré služby, které dnes zajišťuje stát, soudy, policie, obrana, stavba silnic, školství, může efektivněji, kvalitněji a etičtěji poskytovat volný trh prostřednictvím soukromých firem, pojišťoven a dobrovolných dohod.
0: Tady to stopnu. Myslíš si, že by měl pravdu, třeba v případě, já nevím, obrany, pokud by fungovala dobře, soudy, policie?
1: Takhle, pokud ve veřejných službách jsou čestní lidé, kteří dodržují například volební sliby, je známo jejich životní dílo, víme, že jsou to čestní lidé, tak stát funguje víceméně. Ale problém je, že do státní správy se dostávají čím dál více konformisté, konjunkturalisté až oportunisté. A to je neštěstí současných států, což Mario Rothbard velmi tvrdě kritizuje. Je to v podstatě podle mého soudu zakladatel anarchokapitalismu a velmi velkým znalcem anarchokapitalismu je Martin Urza.
0: Ano,
1: takže
0: ano, ano.
1: Pokud si budete chtít něco poslechnout o těchto věcech, tak Martin Urza je v tom velmi dobře zorientován a protože to je absolvent Matfisu, tak mu není logika přítěží, ale naopak, což já o něj velice cením a i když bych s ním třeba v některých věcech neúplně souhlasil, tak se nic neděje. To, co on říká, vždycky má hlavu a patu, vždycky je logické, vždycky je to logicky konzistentní, konsekventní a homogenní. A to je strašně důležité, protože i tyto názory je potřeba znát a mluvit o nich otevřeně a v klidu, protože je na tom velmi mnoho pravdy. Zkusme dalšího.
0: Já nemusím říct, že Martina Urzu jsem tu měl asi tak před dvouma rokama, asi třikrát. No a nakonec to vlastně víceméně lidé vůbec nepochopili. Já jsem v určitých věcech taky s ním dost nesouhlasil. Lidé si ho prakticky přestali, jako abych už ho nebral. Abych už ho nebral, jo. Takže to bylo taky trochu problém, protože on v určitých věcech je takový dost nekompromisní.
1: Ano, je.
0: Jo, a opravdu kolikrát...
1: Ale já to i oceňuju, protože ano. Si stojí za svým, to je dobře. Jako...
0: Ale já bych s ním jel dál, jo, ale lidi prostě nechtěli. Takže,
1: dobrá, pokračujeme.
0: Jedeme dál, teda, takže dalšího, takže můžeš?
1: Jaké jsou základní teze Davida Boise?
0: Ještě jednou, prosím, jestli to nějak to ještě jednou. Teď.
1: Jaké jsou základní teze Davida Boise?
0: Tak a teďko se to nějak zase... Je to možný?
1: Jaké jsou základní teze ekonoma a filozofa Davida Boise?
0: Tak. Dobře, teď se to konečně chytlo. David Boise, ano. Tady to máme, tak zase musím dát nakonec. To vůbec neznám, toto jméno, to je zajímavý. Tak, to je ten konec, tadyhle.
1: Tečky a reprák.
0: Přečíst na hlas, tak. Vrátíme se na začátek.
1: Mají toho mám velice rád, David Boise.
2: David Boise, 1953 až 2021, byl významný americký libertariánský myslitel, spisovatel a dlouholetý viceprezident prestižního washingtonského think tanku Cato Institute. Na rozdíl od částečně akademických či systémových teoretiků, jako byli Mises, Friedman či Rothbard, se Boas zaměřoval na popularizaci, systematizaci a praktickou aplikaci libertariánské filozofie v moderní společnosti. Jeho stěžejní kniha Libertarianismus, Příručka pro svobodného občana, Libertarianism a Primer, 1997, platí za jeden z nejlepších úvodů do tohoto myšlenkového směru. Zde jsou jeho hlavní teze a myšlenkové pilíře. 1. Definice libertariánského kréda. Boas shrnul libertariánskou filozofii do jedné základní myšlenky. Každý člověk má právo žít svůj život jakýmkoliv způsobem chce, pokud respektuje stejné právo ostatních. Z toho odvodil tři nedílné pilíře svobody. Osobní svoboda, právo na svobodu slova, vyznání, životního stylu a soukromí. Ekonomická svoboda, právo na soukromé vlastnictví, volný trh, dobrovolnou směnu a nízké, žádné regulace. Mír a nezasahování, odmítání agresivní zahraniční politiky a válek. 2. Destruktivá
1: síla.
2: Jak
1: aktuální, že?
0: Ano, přesně tak.
1: To je velmi aktuální a já bych Davida Boase velice doporučoval proto, že on skutečně svoje myšlenky vyjadřuje velmi srozumitelnou formou i pro laiky. Já jsem s ním, myslím, dokonce začínal, až teprve jsem potom studoval Misese, Hayeka a tak dále. A ten mě opravdu přirostl k srdci. David Boas, úžasný filozof, ekonom a tak dále. Když si to naši posluchači napíšou to jméno, tak pak zbytek si už vygoogle, jak se říká dneska. A teďkon bych rád zmínil ekonoma, kterýho já moc nemusím. A to je John Maynard Keynes. Důvody možná pochopí náš posluchač, když si necháme některého teze tady vysvětlit. Takže budu se ptát dál, jo? Prosím.
0: Tak počkej, tak ještě ježiš. Teď jsem to... Tak ještě, takže teď, jo?
1: Jaké jsou základní teze Johna Maynarda Keynese?
0: Tak, pošleme mu to tam. Tak jo, zase nakonec. A oni se dneska především drží keynesiasmu, že jo? Tak si myslím, ano, to současný systém.
1: Já ho moc nemusím. Vysvětlím potom, proč.
0: Ano, takže já to tam pustím takhle.
2: John Maynard Keynes, 1883 až 1946, britský, no. Byl britský ekonom, jehož myšlenky po velké hospodářské krizi 30. let 20. století zcela proměnily moderní ekonomii a vytvořily obor makroekonomie. Na rozdíl od klasických ekonomů a představitelů rakouské či chicagské školy tvrdil, že trh nemá přirozenou schopnost se v krizích sám rychle uzdravit. Zastával názor, že stát musí v době poklesu aktivně zasahovat a ekonomiku zachraňovat. Jeho stěžejním dílem je kniha Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, 1936. Zde jsou jeho hlavní teze. 1. Klíčová role agregátní poptávky. Keynes tvrdil, že celkový výkon ekonomiky a úroveň zaměstnanosti nezávisí na nabídce, jak tvrdila klasická ekonomie, ale na agregátní poptávce, tedy na celkových výdajích občanů, firem a vlády. Pokud lidé a firmy začnou méně utrácet, například ze strachu z budoucnosti, klesne poptávka po zboží. Firmy reakcí na to sníží výrobu a propustí zaměstnance. Propouštění lidé mají ještě méně peněz, dál omezují spotřebu a ekonomika se dostává do spirály poklesu. 2. Nedostatečnost tržního samoregulačního mechanismu. Klasická ekonomie věřila, že při vysoké nezaměstnanosti klesnou mzdy a ceny, což trh přirozeně vyrovná a vrátí k plné zaměstnanosti. Keynes dokazoval, že to v praxi nefunguje z několika důvodů. Mzdy a ceny jsou nepružné směrem dolů, lidé i odbory se brání snižování mest a firmy nechtějí zbrkle zlevňovat. Past na likviditu, ani extrémně nízké úrokové sazby nemusí v krizích přimět firmy k investicím, pokud nevěří, že jejich zboží někdo koupí. Paradox úspor, pokud se všichni jednotlivci v krizové době snaží více spořit, zhoršují tím celkovou ekonomickou situaci, protože utrácejí méně, což nakonec vede k tomu, že uspoří ještě méně.
0: Já si myslím, že ono to tak funguje v současné době. Co myslíš?
1: Bohužel ano, ale myslím si, že to je právě vina té přeregulace státu. Jako.
0: Ano, ano.
1: Státu se přikládá tak obrovský význam a takový má pravomoce zasahovat do svobodného trhu. Samozřejmě nechť zasahuje do svobodného trhu při prodeji drog, zbraní a nevím čeho všeho, prostě nemravných věcí, ale stát velmi často zasahuje i do věcí, po kterých mu nic není. A my dneska máme krásně vidět, že Evropská unie, státy klidně díky nějaké ideologii vis Green Deal, emisní povolenky a jiný hovadiny, vedou k tomu, že se ochromí vlastní průmysl a pak jim nezbývá nic jiného, než investovat do zbrojního průmyslu například. No. Takže ta dominantní role státu je určitě špatně a je to proto, že současné státy mají minimální záporné zpětné vazby, což je typickým atributem přímé demokracie. Proto já jsem zastáncem přímé demokracie, proto já sám sebe považuji za jakéhosi konzervativního libertariána. Věřím tomu, že co největší svoboda, samozřejmě v mezích slušnosti a zákonů, je naprosto v pořádku. A jak jsem říkal, ty dva zákony vesmírné soužití, to znamená zákon primární agrese nebo zákaz primární agrese a krádeže, je to nejdůležitější. A potom omezování volného trhu a jeho zásahy do něho bývají někdy nebo velmi často slon v porcelánu. Proto nejsem s Johna Maynarda Keynese tolik nadšen. Oni se nebrání vysokým daním a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které jsou mně extrémně odporné a je to proto, že on popisuje vlastně model, ve kterém jsou minimální záporné zpětné vazby. Proto já ho nemusím, ale stojí za to si ho nastudovat, aby to člověk porovnal se současnou realitou a viděl, aha, tak už víme, z čí hlavy to je. Jo? Takže ty základní klasiky, takže to je Ludwig von Mises, Milton Friedman, Murray Rothbard, David Boas, Friedrich von Hayek, myslím ještě, a tito lidé, ty dali takzvanou čistou ekonomiku, čistou ekonomii do cajku a Keynes reaguje potom na vlastně nedokonalosti, které velmi často způsobují státy, které nemají dostatečný záporný zpětný vazby. Tak to vidím já. Můžu se mýlit, můžu se o tom klidně pohádat s Klausem, se Zemanem, s kýmkoliv, není problém, ale je potřeba o tom otevřeně hovořit. V diskuzi se přichází na správná řešení, ne při cenzuře a zamlčování. To jsem chtěl dneska jaksi demonstrovat a ukázat prameny poznání, které opravdu stojí za to.
0: Jestli k tomu můžu říct,
1: určitě.
0: Jsem měl už hodně poznámek, ale zapomněl jsem. Tady to ale opravdu vypadá, že díky tomu, jak jsi říkal, že stát do toho zasahuje, tak ten Keynes vlastně má pravdu. No. Já si myslím, že dřív, a že to tak dneska funguje podle něj. Bohužel to tak funguje a je to díky
1: tomu. Bohužel,
0: ale. Ano, ano, přesně tak. A je to díky tomu, ale zase tady je zajímavé, že někteří právě ekonomové a já nevím, politici budou říkat, no ale teď to ten Keynes měl pravdu, teď to je dobře, že jdeme podle něj, vidíte, že měl pravdu. Ale
1: víš,
0: to je...
1: proč má pravdu? Protože keynesiánství se učí na ekonomických školách úplně dominantně, pak se tam učí marxismus.
0: No a pak to tak vypadá podle toho.
1: A podle toho to pak vypadá. A o Ludwigu von Misesi, Davidu Boasovi, Mariu Rothbardovi a tak dále se mluví minimálně a o Miltonu Friedmanovi. To je problém. To je problém. Že ta čistá věda, v podstatě to už je věda, se nahrazuje jakýmisi naukami, jak to vlastně je teď. To je stejný asi, jako kdybych já vzal základ Českou ústavu a když jsem psal novou ústavu OIPD, tak abych se neustále držel těch věcí, které jsou v ní uvedený ve všem a dogmaticky. To byla hrubá chyba. Já jsem to nejdřív zkoušel a pak jsem řekl, tohle nejde, já musím začít stavět na zelené louce, protože ty elementární principy některé jsou fatálně špatně. Zastupitelská demokracie je špatně, není to demokracie, skutečná demokracie je přímá a to ještě s těmi prvky secese, opt-out, dalšími prostě zpětnými vazbami, ankety, referenda, odvolávání a tak dále. Takže toto se ale úmyslně potlačuje, protože to nevyhovuje těm predátorům. Nevyhovuje to ani oligarchii, ani plutokracii. Proto jsou ty systémy tak, jak jsou, zmrzačeny. V podstatě dneska už volný trh nemáme, miliony regulací a ty regulace často se objevují, jednoznačně se vyjevuje, že mnohé regulace jsou ve prospěch finanční oligarchie.
0: Ano.
1: Finanční oligarchie je jeden z nejhorších způsobů podnikání v úvozovkách, protože oni nevytvářejí vůbec žádné hodnoty, oni jenom přelévají peníze z jedné hromady na druhou, v podstatě jsou to spekulanti, a nevytvářejí hodnoty, to znamená nevytvářejí potraviny, nevytvářejí stroje na výrobu, nevytvářejí přístroje pro medicínu a tak dále, ale jenom si hrajou s prachama. A to je ta katastrofa, že vlastně nejbohatší lidi na světě se nezabývají užitečnou prací. To je ten problém. Jo?
0: Ano, je to tak. No. Ty jsi říkal právě, že ta Evropská unie a vůbec celý svět se řítí prostě do velkého problému, protože že jo, už není, nebo prakticky, jak bych to řekl, se nevyrábí.
1: Vítězí ideologie nad zdravým rozumem.
0: Tak,
1: když
0: tak.
1: by se bral v potaz názor obyčejných lidí, nás obyčejných
0: já jsem,
1: lidí,
0: já
1: tak
0: jsem
1: my
0: chtěl...
1: nikdy nechceme válku. Nikdy.
0: Ano,
1: nikdy
0: ano.
1: Nechceme
0: oni
1: inflaci,
0: taky ne. Oni
1: nikdy
0: taky
1: nechceme
0: ne.
1: válku.
0: Oni taky ne, říkají to, přesně tak. A ne, já jsem
1: to jenom
0: chtěl,
1: říkají. A my to nechceme opravdu.
0: Já jsem to chtěl říct si právě, že různý ty Green Dealy a to, že to prostě zničilo úplně tu ekonomiku. Totálně ano. zničilo. A aby se aspoň něco vyrábilo, protože my potřebujeme, nebo ten systém potřebuje růst HDP, že jo? Zase, opět, proč to potřebuje? A je úplně jedno, jestli se vyrábí potraviny, nebo jestli se vyrábí děla. Že jo? Je to úplně jedno, protože HDP jde furt nahoru. A to je to, co potřebujou. To je na základě zvýšeného HDP je možný, aby zase tomu státu půjčil další peníze, ten FED, nebo já nevím, kdo je vlastně půjčuje. Bez růstu HDP tě nic nepůjčí. Ano, takže to je velmi, velmi zajímavý a taky to HDP musí rost z toho důvodu, aby bylo zase z čeho splácet úroky. Ano, takže to je velmi důležitý. Průšvih je v tom, že prostě, ano, jak jsi říkal, v Evropě teďko čím dál tím více přechází na to válečnou ekonomiku, kde ano. se HDP tvoří výrobou zbraní. A tady je velký problém a to je ono. Tady ještě je zajímavá věc taky u toho Keynese, tady zkoukám, tady za třetí, proticyklická fiskální politika státu, zásahy rozpočtem. Když se bavíme o tom rozpočtu, co říkáš na rozpočet? Nejdůležitější zákon říkají, že to je. Myslíš si, že ten rozpočet má absolutně nějaký význam, protože tady říká, že protože soukromý sektor v krizi nechce nebo nemůže utrácet, musí tuto roli převzít stát. A to by měl řešit teda rozpočtem. A tady je velký problém. Já si myslím, že rozpočet je úplný nesmysl. V životě nikdy rozpočet nevyšel a vždycky to bylo všechno nakonec úplně jinak. Kdyby byla skutečně poctivá tržní ekonomika, tak by se rozpočet vůbec nemusel sestavovat. Podle mě je to úplný nesmysl, ten rozpočet. Nikdy to nevyjde. Je to nesmysl totálně, akorát se o tom hádají a je to vůbec by se nemusel sestavovat. Co si o tom myslíš?
1: Tak zaprvé HDP. Je důležité si uvědomit, co to je za parametr, co je to za ukazatel. HDP je ze 70%, a teď cituji Miloše Zemana. Ne přesně, necituji, ale prostě volně parafrázuji to, co říká Miloš Zeman. A to je ekonom, ten by tomu měl rozumět. HDP je ze 70% spotřeba a je to spotřeba lidí, občanů a spotřeba státu. A čím je vyšší HDP, tak tím jsme všichni blaženější. Mm-hmm. Co to znamená? Že když budeme my všichni utrácet naprosto bezhlavě, což pak to my si nedovolíme, protože bychom pak tak neměli na jídlo, ale stát utrácí bezhlavě a financuje... Ano. predátory a parazity, doslova, a do písmene, bují administrativa, bují byrokracie, bují regulace a přeregulace a tak dále a tak dále. Takže spotřeba státu je ukazatelem prosperity. To je absurdní ukazatel. To je jenom jeden z pomocných ukazatelů, ale rozhodně není to ten hlavní, ale protože se zase predátorům a parazitům tento parametr hodí, tak od rána do večera posloucháme o HDP. Ano, o parametru spotřeby nikoliv životní úrovně, nikoli blahobytu, nikoli prosperity, ale spotřeby. Spotřebovat umí každý blbec.
0: Ano.
1: Až to, co se spotřebovává, dojde. A když to dojde, když dojdou prachy, tak co se udělá v současných systémech? Vytisknou se nový. A vytvoří se inflace, že?
0: Ano.
1: Takže to je ten problém. Dokud byly peníze vázány na zlato, tak si to nikdo nedovolil ani pomyslet. Ale teď, když máme fiat měnu, tak můžeme tisknout peníze horem dolem a okrademe vždycky ty střádali, že?
0: Problém je v tom teďko, co zabrzdí tu nekontrolovanou prostě rozvoj, ten zvyšování toho HDP, brzdí právě zdroje. Říkám, zaplať pánbu, že jaksi dochází zdroje, anebo jsou zdroje, především ty přírodní zdroje, když nebudeme počítat lidskou sílu, jak oni to berou dneska taky, to nepotřebujou, ale potřebují přírodní zdroje.
1: Oni to říkají human resources.
0: Ano, ano, ano.
1: To je strašný.
0: Ano, lidské zdroje. Lidské zdroje, ano, human resources. Ano, ale teď mají problém prostě se surovinama, s tím. Takže, no a co se stalo? Rusko toho má dost. Ale Západ je vyrabovaný, že? Protože pořád musí víc a víc a víc a víc a musí se z něčeho vyrábět, ale zdroje dochází. Takže co se stalo? No, tady se musel se ten konflikt s tím Ruskem, který drží si ty své zdroje, takže se musí prostě vyprovokovat, protože bez toho ten systém nemůže jet dál. Takže tady jsme u toho, jak to vlastně všechno funguje. Takže říkám, zaplať pánbů, že dochází zdroje a že zatím drží Rusko.
1: Já si myslím, že ne, že to je špatně, nebo že to je neštěstí, že dochází zdroje. No, daleko horší je nenažranost predátorů a parazitů, jejich bezohlednost a tak dále.
0: Oni by nedocházeli, ty zdroje, kdyby no, se nemuselo pořád růst ta ekonomika. Ano, ta musí neustále růst, protože jinak se ten systém sesype. No a díky tomu, že musí růst ekonomika, musí být stále víc a víc a víc, víc zdrojů spotřebovat. Zasírat se to prostředí samozřejmě. I ta příroda, všechno se to zasírá, rabuje a tak dál. Takže tady jsme u toho. Já to říkám, zaplať pánbu z toho důvodu, protože jinak by se úplně zbláznili. Představ si, že by měli nekonečné množství zdrojů. Co by se tady dělo? Rozumíš tomu? Ty by se úplně zbláznili, tadyhle ty predátoři. Takže říkám,
1: já tomu argumentu samozřejmě rozumím, jako jo. Ale pro mě a i pro tebe určitě na prvním místě mír, bezpečnost, prosperita, blahobyt a tak dále. Občanů, lidí, obyčejných lidí, to je na prvním místě.
0: Určitě.
1: A tohleto rabování zdrojů a tak dále je ve prospěch zase predátorů a podobně. Já bych chtěl ukázat jeden malý příklad. No. Současný rozpočet je deficitní strašidelně. Je to skoro 400 miliard na tento rok. A když Aleš Michl, guvernér České národní banky, zvedl úrokovou míru o čtvrt, myslím, procentního bodu nebo půl, nevím, tak se dostali docela do sporu s Babišem, protože Babiš chce správně peníze investovat do něčeho, co je jakoby vrátí. To je dobře. Babiš je ekonom taky, má ekonomické vzdělání, takže v tomhle rozhodně není hloupej. To je dobře, investovat peníze do něčeho, co se nám nějak vrátí. Co bude vydělávat peníze? Investovat do zbraní znamená jenom investovat do zmaru, to je blbost. Ale investovat do strojů, ano, já vím, ale jak komu. Tam to rozhodně nevyhovuje. Ale když budeme investovat do silnic, dálnic, zdrojů, vybavení nemocnice a tak dále, tak je to správně. Teď nedávno se Petr Pavel nechal slyšet, že máme moc magnetických rezonancí a příliš mnoho nemocnic. Jako, jestli s tímhle lidi souhlasí a budou ho nadále volit, tak je škoda, že nesledují to, co on říká. To je opravdu neštěstí. Ale vraťme se k podstatě věci. Aleš Michl zvedl úrokovou míru, což což je vlastně jediný nástroj centrální banky, nebo České národní banky, jimž může krotit inflaci. A on to zvedl, zdražil tím pádem úvěry, ano, ale naše inflace momentálně v tuto chvíli je někde kolem 2%, což je samozřejmě špatně, reálná inflace je nulová, ale aspoň tak, když si spočítáme, jaká je kumulativní inflace za minulých pár let, tak je to skoro 40% ztráta úspor. Naše úspory nám byly tímto způsobem ukradeny díky inflaci. Takže to rozhodně není dobře. Co rozhodně není dobře, je to, že stát vydává neuvěřitelné peníze na neuvěřitelné hovadiny. To znamená všelijakým politickým neziskovkám. Máme tu velkou migraci, ať už válečnou nebo ekonomickou z Ukrajiny, ale časem přijde díky migračního paktu ještě migrace možná z Afriky a tak dále. To taky stojí peníze, ne, že ne. Dál se vydávají peníze na všelijaký pofidérní studie. Vyhodilo se, jak jsem říkal, 9 nebo kolik, 10 pomalu miliard za vakcíny, které nebyly prověřeny a tudíž nemohly mít důvěru lidí po čase. A tak dál, a tak dál. Takže první věc, kterou je zapotřebí udělat, a divím se, že to Andrej Babiš neudělal, audit. Audit příjmů a výdajů státu, naprostý zákaz majetkových daní, to znamená daní z nemovitosti, protože to je zločin, jak má vypadat, ale daně příjmovy jsou v pohodě. Když má někdo příjmy, může se podělit. Když nemá příjmy, nemůže se podělit. A jeho právo na jeho majetek, pokud byl získaný legitimně, legálně, tak ten tím nemůže být narušen. Takže když by byl udělaný audit, tak by se mohly rozpočty dělat vyrovnané, nebo dokonce z přebytky a konečně by se mohly splácet ty dluhy. Dneska máme dluh 3,6 až 3,8 bilionů, což jsou v podstatě už skoro dva roční rozpočty. To si žádná domácnost nemůže dovolit, aby byla zadlužená na dva roky dopředu. Dva roky dopředu by nikdo z té domácnosti nesměl jíst, pít, umývat nádobí, nic prostě. Jenom by musel splácet dluhy. Tak takový jsme teď v situaci a to ještě patříme mezi relativně ukázněnější země v Evropě. Co se týče světa, je to ještě lepší. Ano, Amerika je zadlužená až po uši, Evropská unie je zadlužená po uši a tak dále. Takže ty dluhy jsou katastrofa, protože jenom dluhová služba je dneska nějakých 110 až 115 miliard 140, ročně.
0: 140. Dluhová služba.
1: Ty čísla se, ale to je jedno, je to tak obrovské číslo, že to je děsivý. Jenom úroky, ano, každý rok. Takže to jsou peníze, které nasekaly vlády bez záporných zpětných vazeb.
0: Ano?
1: To se jim to rozhazuje, když nemáme možnost tomu zabránit, ano? Teď my bychom se mnoha věcech dokázali uskrovnit, nepotřebovali bychom všelijaký ústavy, které zkoumají, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Jistě víte, o čem hovořím, o takzvaných filozofech některých. To je jedno. Prostě na prvním místě, co bych já navrhoval, na prvním místě je potřeba udělat důkladný, podrobný audit výdajů a příjmu státu.
0: To by hned byla plná letna na poput milionového klívku.
1: No tak ať je, letna. Tak ať je.
0: No já
1: tak
0: vím,
1: ať se trhnou nohou. Televize... Ale nás je víc, těch pár blbců na letní. Na letní není větší, na proboha.
0: Jasně, samozřejmě.
1: Nebojíme se jich. Nebojíme se nějakých šašků na letní. Ano. Nás je daleko víc, akorát, že nás není slyšet. My někde nezveme na náměstích, nebo prostě my jsme v práci. Na rozdíl od těch hochů a dívek, jo? A my děláme celý život užitečnou práci. My vytváříme výrobky, vymýšlíme stroje a tak dále.
0: Hodnoty.
1: Pro ně. Aby oni měli co jíst. Takže jako nemusíme se bát nějakých pár tisíc řvounů na letenský pláni. Takže jestliže by se udělal tento audit, tak by bylo hned jasný, co lze osekat. Konec koncům Filip Turek Petr Macinka na svých ministerstvech, zejména teda svý ministerstvo má teda Petr Macinka, čili ministerstvo zahraničí, tam si nechal od těch úředníků vytisknout seznam výdajů. toho ministerstva a zjistí, že se toho spousta dá nemilosrdně poškrtat, protože to je vyhazování peněz pro všelijaký prostě lidi, kteří nejsou užiteční všemu lidu. Takže až toto by se vyčistilo od těchto výdajů, tak pak můžeme přemýšlet o tom, co si můžeme dovolit a tak dále. Z toho by nám taky vyšlo, jak můžeme takzvaně zbrojit, protože zbrojit tak tímto šíleným způsobem, zejména útočný zbrojení, je blbost. My se musíme soustředit, když už, tak na vybavení české armády, na obranu, ryze obranu. Musíme mít vojenskou doktrinu, která musí být známa po celém světě, ve které se jasně říká, že Česká republika nikdy nikoho nenapadne, nikde nikomu nesebere žádný území a tak dále a tak dále. A tím přestaneme být terčem pro velmoci, který, když my budeme se přimíkat k nějaké velmoci, to je jedno, jestli jednou k Sovětskému svazu a podruhé ke Spojeným státům, tak tím se stáváme terčem. A protože jsme malinkatá země, tak na nás si ty zbraně vyzkoušejí nejdřív. Protože i když sem něco spadne, no tak ty velmoci se do toho plíst nebudou kvůli malé České republice. To ukázal konec koncům začátek druhé světové války, ne? My jsme měli přece smlouvy s Francií a s Anglií a vykašlali se na nás a nacpali nás do chřtánu Hitlerovi. Takže spolehat se na cizí velmoci je projev blbství. Doslova blbství. Doufám, že mi naši posluchači a diváci odpustí tento vulgarismus, ale to už není hloupost, to je blbství. My se musíme umět postarat o sebe na prvním místě sami a udržovat dobré vztahy s velmocemi, ale slušným způsobem a zcela sebevědomně. A ne, že budeme někomu dělat pomyšlení jenom proto, aby se na nás nezlobil. Máme svý zájmy, máme zájmy českých občanů a to je, jak jsem říkal, mír, bezpečí, blahobyt, prosperita a tak dále a tak dále. Takže po forenzním auditu, nebo po auditu, v každém případě rozpočtovém auditu, je potřeba vosekat výdaje, které jsou na nic a pak můžeme mít rozpočet klidně s deficitem zatím nějakým rozumnějším, začít splácet ty dluhy a až jednou se jich zbavit úplně. Je to možný. Poslouchal jsem pořád Hany Lipovské Svobodný trh a ona, když vybalili ty deficity, tak ona řekla, že by byla schopna vytvořit vyrovnaný rozpočet. Mm-hmm. Je to ekonomka. Mm-hmm. Velice nadaná, si myslím, velice chytrá dáma. Takže když ona řekla, že je možný vytvořit i vyrovnaný rozpočet, tak asi na tom něco je. No jo, ale nesměli bychom živit ty armády přeživníků a parazitů. Museli bychom dát přednost těm lidem, kteří jsou schopní vytvářet skutečné a potřebné hodnoty, a ne lidem, kteří se živí jenom žvaněním. Mm-hmm. To je důležité. Ano, mm-hmm. Takže ty cesty, jak napravit situaci, existují, jsou známý, jsou primitivní, jsou jednoduchý, jsou stejný, jako bychom je dělali ve vlastní rodině. Prostě nepojedu na dovolenou, když šetřím na barák. Nedá se nic dělat. Odložená spotřeba. Jenomže odložená spotřeba je momentálně trestaná vysokou inflací a zdražováním. Přišli jsme o 40% svých úspor díky všem těm nesmyslům covidistickým a jiným, co se za Fialovy vlády páchalo a tak dále. Co to je? Co si to dovolujou? Oni nás okrádají o naše peníze. Takže toto nemůže nikdy fungovat, nebude to fungovat a vede to ke konfliktu. Nezadržitelně. Protože jestli se na tomhle tom všem pakuje hrstka predátorů, no tak samozřejmě odnesou to normální obyčejní lidi. Jednoznačně. O tom žádná. Takže toto je potřeba udělat a je potřeba zavést ty záporný zpětný vazby, to znamená přinejmenším lidový veto celostátní referendum a odvolatelnost politiků, úředníků a tak dále.
0: Oni to paradoxně odnesou samozřejmě i ti, kteří tomu fandí, tady tomu systému, ty to nakonec odnesou samozřejmě taky, protože i oni budou zavlečeni do té války a vůbec ten velký problém, přijdou o všechno i oni. Vysvětli mi, jak je možný, že tito studovaní často lidé to vůbec nechápou a vystupují právě v těch médiích na podporu toho, aby se
1: protože
0: to dělo.
1: Protože jsou konformisté. Řeknu to jednoznačně, jsou to takzvaní konformisté. Konformista je člověk, který, aby si to s někým nerozházel, se svojí rodinou, se svými kamarády, v zaměstnání, se státem a úředníky, tak radši drží hubu. To je nejmírnější způsob sebevraždy konformista. Pak jsou konjunkturalisté, to jsou ti, kteří nasednou na momentální populární vlnu, která jim přinese prachy, moc, postavení a já nevím co všecko. A nejodpornější jsou oportunisté, který v jakýmkoliv režimu se snaží vyplavat co nejvýš a mít se z toho dobře. I když je to sebezáhubný, protože když se pak změní režim, tak oni hbitě přeskočí do toho jiného režimu a tam se znova vedrou, vecpou do těch nejvyšších funkcí a mají se z toho dobře. Konec s jakoukoliv morálkou, etikou, mravností a tak dále. Takže bohužel mnoho lidí má tak pokřivenou morálku nebo etiku, svědomí, nebo cokoliv. Svědomí nemají skoro žádný. Mnozí z nich jsou psychopati, to znamená, že vůbec ani netušejí, co to svědomí je, nebo nějaká odpovědnost a tak. A tak se podle toho chovají. A zase jsou to ti, kteří jsou nejvíc slyšet. Ale když bychom udělali poctivý průzkum veřejného mínění nejenom na vzorku, ale na obrovské množství lidí, aby byla položena ta otázka seriózně, tak bychom se najednou dozvěděli, že lidé chtějí mír, že chtějí bezpečí, že chtějí prosperitu, že chtějí blahobyt, že chtějí svobodu a sledování osobního štěstí.
0: Ale
1: to je těch 6 atributů.
0: A oni řeknou, ale nejde to, my bychom tak rádi to pro vás udělali, ale koukněte se na toho Putina. Koukněte se na ten Irán, koukněte se na tu Venezuelu, teď čím si toho, co se dneska vyšlo za zprávu z Venezuely. Trump si prostě, nebo Amerika si prostě uzmula jejich asi třetinu nebo kolik ropy.
1: No, ano.
0: No to bylo. A ve zprávách a všude to jako, ano, ona si, jak to tam bylo, no úplně neuvěřitelný způsob, jo, to je v pořádku, ona si osvojila právo na to si tam s tím prostě hospodařit.
1: Takže kde jsou regule OSN? Kde jsou regule OSN?
0: Ne, to OSN prostě nefunguje, že jo, samozřejmě. Ne.
1: Tak, mezinárodní právo se uplatňuje jenom vůči slabším,
0: ano.
1: Ale nikdy se neuplatňuje vůči velmocem. To je další prostě absurdita. A pokud tohle někoho neruší v jeho myšlení, tak víš, co to znamená? Že nemyslí.
0: Nemyslí, ano.
1: Pokud toto někoho neruší v myšlení, tak to znamená, že nemyslí.
0: Takže
1: to je katastrofa.
0: Tady jsme u toho, já jsem zase z toho byl úplně šokovaný, no to je přece normální, no tak oni si tam sice, a do dneška nevím, vzpomínáš si na Maduru, když ho prostě zajali a řekli, že bude 3 měsíce, myslím, že v březnu, že s ním udělají nějaký proces. Vzpomínáš si, že by se s ním něco dělo?
1: Nevím o tom nic. Tak. Ale je to taky tím, že já ty zprávy za stolik nesleduju, já se určitě věnuju teoretický politologii a ústavní politologii, to je můj obor, jakoby, ano. Kterým se zabývám. Jo.
0: Jen tak pro zajímavost prostě, myslím si, že to mělo být nějak koncem března, že ho měli, že ho měli prostě nějakým způsobem.
1: Pavle, já se...
0: A ono se nic neděje. Nikdo nic neví. Ano, se omlouváš.
1: Já se nerad vyjadřuju k věcem, u kterých jsem osobně nebyl. Jo.
0: Já vím, ale mě
1: totiž
0: to...
1: Problém je v historii totiž. Historie se přepisuje teďkon.
0: No.
1: Tak to znamená, že všechno, co jsme se kdysi učili, tak vlastně není pravda. Jo. Takže když jsme se učili matematiku, tak ta naštěstí furt pravda je stejná. To samý chemie, to samý fyzika a tak dále.
0: Proto
1: k těmto oborům já mám velkou důvěru, protože ty jsou stabilní a hlavně jsou postaveny na logice. Ale zatímco dějepis je pokaždý jinak, ideologie se stále mění a u čeho jsem osobně nebyl, tak o tom nerad mluvím nebo nerad to komentuju, protože můžu mít jenom pocity. Nebo domnívám se, že to tak či onak je, mnoho věcí tomu nasvědčuje a nevím to jistě. A proto jsou to vlastně jenom spekulace. Jo. Samozřejmě, že je potřeba různá zpravodajství, jak si poslouchat, co já dělám, jo. Ale naraz se k tomu vyjadřuju, protože jsem u toho nebyl. Takovejhle mám na to já názor.
0: No. Ne, já jsem jenom chtěl vědět, jestli náhodou nevíš, co se stalo, protože o Madurovi nikdo neví. A tam si dělá, co chce, prostě teď si
1: vidím
0: tady vezmu tu ropu a hotovo. Ale nejhorší
1: tak,
0: je,
1: to,
0: nejhorší, je na
1: ta
0: to,
1: ropa jejich, no.
0: Nejhorší na tom je, jak se k tomu staví prostě celý svět, to je v pořádku. on to může udělat.
1: Ne, nesouhlasím.
0: Ne?
1: Takhle se k tomu tak staví celý svět.
0: Celý západní svět.
1: Podle našich mass médií se
0: jo, podle mass médií, aha.
1: My nevíme, jak se k tomu staví celý svět. To je stejný, jako když máš pod nějakým článkem 50 komentářů a jeden nenávistnější než druhý a máš pocit, že všichni si myslejí, že opravdu ten, kdo tam je ohazovaný jaksi hnojem, že to je zločinec. Není to tak. Hmm. To můžou být ty trolové, prostě lidi, kteří neustále masírují lidi svými informacemi, aby je ovlivnili. Hmm. Ale my nevíme, co si myslí celý svět. Hmm. To nevíme.
0: Dobře, já jenom, kdyby si myslel někdo něco jiného, tak by možná, někde byly nějaké jiné zprávy, ale ty se k nám samozřejmě zase nedostanou.
1: No takže to je ten problém.
0: To je ono přesně. No,
1: my máme právo, představ si, co řekl ten Foltin nebo kdo, že máme, nebo Fiala dokonce, právo na korigované informace.
0: Já dokonce.
1: Máme právo na korigované informace. A tenhle ten člověk má tu drzost o sobě mluvit, že je prezident, nebo ten druhý, že je plukovník. Jako.
0: Ach jo.
1: To je neuvěřitelný. Jo? Takže takovýhle lidi mají bohužel slovo.
0: Já bohužel do toho musím vstoupit, neboť koukám, čas nám jaksi trošku uplynul.
1: Aha,
0: máme 23, takže budeme muset končit. Ne, že bychom museli úplně hned končit, ale jako budeme muset pomalu končit. Já bych chtěl ještě právě pozvat na Palouček, samozřejmě lidi, teď na sobotu nebo na víkend. Má být docela hezky, takže přijďte, je to jeden z posledních víkendů, kdy asi

0: porušuje a přitom ty Benešovy dekrety jsou stále platný. A to, to řekla samozřejmě i v určitém vysílání naše ta ministryně financí. Řekla jasně, že jsou platný, ale že o tom nebude mluvit tady na veřejném prostoru, že o tom nebude mluvit, že to je jasný, že jsou platný a nebude o tom víc mluvit. No samozřejmě, že ona o tom nebude mluvit, protože oni nechtí, aby lidé věděli, co tam v těch Benešových dekretech platných ještě je. A to byste se všichni divili. Takže kdo máte zájem, přijďte se kouknout, ty Benešovy dekrety tam budou všechny, můžete se na to kouknout a normálně sednete na zadek, co tam všechno, všechno je. Honzo, a možná...
1: Můžeme poslední větu?
0: Ano, povídej.
1: Já bych chtěl naše diváky a posluchače upozornit na jeden fenomén. Všude i na alternativě se pořád něco analyzuje. Jak ten či onen házel jogurtama, jak ten či onen se chcel svíct do Ankary a tak dále, ale nikdo nemluví o tom, co je potřeba udělat za prvé, za druhý, za třetí, za čtvrtý, za pátý. Tak abych toto já porušil, toto hrobové mlčení, syntéza je v podstatě zakázaná, jsou dovolené jenom analýzy. Tak za prvé audit, jak jsem říkal, audit, trojjediný zákon, to znamená celostátní veto, celostátní referendum a celostátní odvolatelnost politiku. Těmito dvěma věcmi je potřeba začít. A pak samozřejmě další a další věci, jak je to popsáno v OIPD. Já navrhuji řešení, já se vyhýbám analýzám, protože analýzy jsou kvanta, všichni neustále analyzují, jo? Mm-hmm. A to jako podle mě nemá smysl suplovat nebo dublovat další prostě rádia a podobně. Já navrhuji konkrétní řešení. Můžeme o tom polemizovat, můžu se mýlit, to je v pořádku, ale pokud nebudeme diskutovat jako občanská veřejnost o řešeních, co dělat, co máme učinit, jaké jsou kroky potřebné za prvé, za druhé, za třetí, tak se nehneme o milimetr a skončíme v závislostech, dluzích a nakonec dost možná, a nechci to přivolávat, ve válce. Tečka.
0: Ano. Možná, že to byla trochu reakce na to, co jsem říkal, na to objasňování těch Benešových dekretů. To je, ale Honzo, divil by si se, tam je návodů naprosto neskutečně moc, jak to udělat, jak to všechno má být a tak dále. Tam to všechno je to řešení. Tam to je. Tam už je to z 48. roku nebo z 45. roku. Už všechno je tam předvídal. Je to neuvěřitelné. A všechno, co tam je, se stalo. A na co upozorňoval, aby se prostě jsme se dali bacha, tak to všechno se děje. Ten to musel vědět dopředu naprosto všechno. Takže tam je i řešení jakýsi. Ano? Ale ano. Máš pravdu, je to to, co říkáš ty. Tak. Dobře.
1: Tak to je všecko.
0: Ano, je to všecko. Dnes je teda středa, kolikátýho 2. září, už 2. září. A je to tento týden moje poslední vysílání. Zase v pondělí s Jardou Chvátalem. Mějte se moc krásně a poslouchejte Svobodný vysílač. A tobě, Honzo, moc děkuji. A počkejme tady ve vysílání. Ještě teda počkej, až přepojím, aby jsme se domluvili na další pořad. Děkuji tě moc.
1: Hezký
0: děkuji
1: večer.
0: Všem, kteří poslouchali. Hezký večer a hezký další dny.
1: Hezký večer a dobrou noc.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 175, které věnujeme nedožitým 106. narozeninám saxofonisty Charlieho Parkera. U této příležitosti si opět poslechneme archivní záznam pořadu, jež jsme mu věnovali na stanici Vltava, a krom jiných uslyšíte i mne, Michaela Kyselku, jenž je autorem pořadu a teď k vám hovoří do mikrofonu.
1: I heard Charlie Parker. I said, that's it.
2: He did what all of us wanted to do.
3: Pro mě Parker je takový Mozart na saxofonu.
4: There's no words to describe what Bird did. Listen to the records and just go, wow.

Charlie Parker. Pane kapitáne, zvuk vítězného parníku dolehl od Missouri až k Vltavě. Glissanda, akcenty, spěcháte anebo se loudáte? Vaše solo nakonec zní jako řeka. I váš rodný Kansas City byl pojmenován po řece. Už tehdy za prohibice byl vlastně předzvěstí Las Vegas se svými 50 nočními kluby, kde se hrálo, tancovalo a pilo. Když totiž vláda zakázala alkohol, posloužila jazzu vytvořením podzemního světa, světa pohody i extáze, kde bojovali pouze hudebníci.

0: Ve 12 Charlie dostane od matky, se kterou žijí sami, darem saxofon. Parker Jr. chodí s kamarády cvičit a zkouší různé nástroje. Zahraje na polnici, na buben či na basu, která se mění v luk s šípem amorovým. Zasažena je půvabná Rebecca Ruffin a v roce 1936, ve svých stále ještě 15 letech, ji Charlie pojme za manželku. V klubu s názvem The House of Swing, přímo naproti nevěstinci, v těch dnech hraje sám velký hrabě Count Basie. Jeho hudba je jako horskou dráhou vepsaný osud do lidského srdce. Jak stoupá výš a výš, jak padá do hlubiny, jak zpívá, žertuje, brečí, vzpomíná, sní, proklíná, stěžuje si, modlí se. Bylo v ní všechno. A Charlieho při ní jímala hrůza a zároveň jí byl inspirován. Jednou dopoledne při zkoušce přichází onen okamžik, zvací gesto pohledem a Charlie se ocitá uprostřed Basieho kapely, aby si s nimi zadžemoval. Hraje jako šílený, ale od C-čka místo sníženého D. A bubeník to nevydrží a mrští činelem o zem. Všichni se nakonec smějí, tedy všichni. Inu, co tě nezabije, to tě posílí. Přesto se Charlie cítí jako zmoklá slepice. Slepice? Ano, slepice, Yardbird. Jednou, to už je Parker členem jiné kapely, jedou na kšeft a pod kola se jim připlete slepice. Charlie zakřičí na šoféra, zastav, hey, I'm gonna take that Yardbird. Přece ji tady nenecháme, když z ní máma může udělat polívku. Tak si vysloužil přezdívku Yardbird. Bird. Zpěv ptáka v letu, Yardbirdova suita. Charlieho však čeká první životní drama, které navždy změní jeho styl, režim dne a režim noci. Auto se členy orchestru George Wilkinsona dostane na ledu smyk a havaruje. Kapelník nehodu nepřežije a Parker je hospitalizován s nalomenou páteří. Na bolest dostane morfium.
1: Cukříku?
2: Ano, Charlie.
1: Pojď sem a sedni si na postel.
0: Rebecca netušila, co má Charlie za lubem. Má pro ní dárek? Nějaké překvapení? Naproti bylo zrcadlo, podívala se do něj a uviděla tak manžela. Zvedl nohu a opřel se botou o židli, vytáhl z věšáku jednu z kravat a obtočil si ji kolem paže. Ze stolku pak vzal injekční stříkačku a vsunul jehlu do žíly v předloktí.
2: Charlesy, co to prosím tě děláš?
0: Vysunul jehlu, usmál se a utřel si krev z ruky. Povolil uzel nad loktem, uvázal si kravatu a sehnul se pro futrál se saxofonem.
1: Tak zatím, cukříku, a naviděl.
0: Příštího dne matka i manželka předstoupí před syna a manžela. Raději tě uvidím mrtvého, než aby si spíchal, Charlie, řekne matka. Charlie vrhne pohled na Rebecku a odejde do kuchyně. Od toho dne je to jiný Charlie.

0: Jednou na Rebeku Charlie vytáhl pistoli nabitou. Myslel si totiž, že jeho žena vzala dopis od nové milenky a schovala jej.
1: Charlie, podívej se do šuplíku.
0: Nahmatala žehličku a mrštila jí vší silou směrem k němu, jen tak se uhnul.
1: Příště, až na mě vytáhneš zbraň, Charlie, tak mě radši zabij. Radím ti to.
2: Many of Kansas City's talented saxophonists helped to form Byrd's playing style.
0: Kansas City nadělí Yardbirdovi nového tátu, jejím Buster Smith, se kterým si na pódiu vyměňují fráze a takzvané licky. Buster, jeden z průkopníků rané formy bebopu, však v červenci roku 1938 odjíždí do New Yorku a Parker jej brzy následuje. Ve svých 18 opouští Rebeku, matku a domov. Ano, byla to skladba Cherokee, indiánská píseň lásky, která se skrývala uvnitř velkého jablka, Big Apple, zkrátka New Yorku, a kterou pro Yardbirda objevil kytarista Biddy Fleet. Parker si ji zamiloval a takhle ji zahrál na potkání, než ji přearanžoval tak trochu k nepoznání a přejmenoval na Coco.

Ty tam jsou doby, kdy v 19. století člen potulné Negro Minstrel Show působil na americkém jihu podobně jako slon v manéži. Jedna věc však zůstala stejná. Hudba a její šarm nejenže pojí lidské duše, ale umí také transformovat zlobu. Anyway, v New Yorku Bird poznává nové tváře, s nimiž se časem ocitne ve studiu anebo před publikem. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Art Blakey, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Lester Young, Gil Evans, Woody Herman, Miles Davis, Benny Goodman, John Coltrane, Stan Kenton, Stan Getz, Buddy Rich a další a další. Na lekce hudební teorie dochází do bytu Moriho Deutsche, jenž byl mentorem mnohých a také Django Reinharta. Pozor, teď přecházíme z Cherokee na Cocoa. Akordy zůstávají, melodie se mění. Metamorfóza, snad inkarnace, swingu, bebopu.

Nový hudební styl se nezadržitelně dere do popředí a někteří tradicionalisté jej obdobně jako dekadentní poezii a mentalitu nastupujících beatniků odsuzují. Bebopeři nazývají tradicionalisty plesnivými fíky, pro konzervativce je nový hudební směr zase naopak čínskou hudbou, bez melodie k zapamatování a bez rytmu k tanci. Louis Armstrong je zaskočen nikoli Parkerovým publikem, ale spíše obdivovateli z řad svých spoluhráčů. A v sarkastickém filmu Beat Generation se k ním vyjadřuje patřičně skepticky. He, myslíte si, že jste svobodní, ale míříte ke dnu, kde vás čeká opět jenom blues.

0: Baudelaire nebo Verlaine, Ginsberg nebo Hrabě, Bukovský či Kainar, dolar zlatý krávě, mince, co se drží nad nákazou světa, mince, co se bortí jako děti z geta, hledej jeho duši a zároveň chraň svojí, vždyť nákazu světa ta mince jednou spojí.
1: Nákaza světa, šířící se již od dob dávno před prokletými básníky, posadila bídníky a bebop na stejnou příbojovou vlnu.
2: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who got busted in their pubic beards returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, for New York, for New York, for New York, for New York, for New York.
3: Miluji tohle město. Tohle město Portorikánců a Černochů, Ukrajinců, Poláků, Židů, Italů, Irů, Němců, Turků, Rusů, Číňanů a Arabů, Amíků z Texasu i Oregonu a vůbec asi všech národů, co jich na světě je. Město katolíků, protestantů, kalvinistů, luteránů, metodistů, novokřtěnců, muslimů, presbyteriánů, svatostánků jednoty bratrské a věřících letničních církví, co v kostele dělají hrozný bengál, strašně tam řvou a mlátěj do bubnu jako šamani, co při dlouhém suchu přivolávají déšť, tak oni si přivolávají radost. Město plné svatých posledních dnů, vážně se tvářících, v černých sakách, bílých košilích a s černými kravatami, co po smrti se stanou bohy. Scientologů SRO, ti na to jdou vědecky a psychologicky, neboť jejich oborem a cílem jsou hlavně prachy. Tohle město neustálých požárů, vzniklých z nepozornosti neočekávaného návštěvníka, od nedopalku narkomana, bezdomovce, nebo založených s pomocí několika litrů benzínu na objednávku, aby bylo možno vytřískat na pojistce poslední peníze z domu, který již dávno nemá žádnou cenu, protože kolem něj je ghetto. Město klaxonů, požárních aut s hlasitostí sirén za oceánských parníků a kvílejících ambulancí s blikajícími světelnými majáky, neustále se proplétajících mezi myriádami aut na ulicích, vezoucích umírající pasažéry, kteří budou prohlášeni za DOA, zemřeli při převozu. Tady už je každá pomoc marná. Město požárních žebříků, oprýskaných a vrzajících, škrábajících se neodbytně jako pavučina stále výš a výš nahoru po fasádách domů, spojující Gotham s jeho vzdálenou minulostí a vodních nádrží z cedrového dřeva, rozházených jako středověké věžičky po střechách domů. Kam se poděly ty čmoudící parníky, které tu kdysi všude kolem kotvily, již před mnoha lety odpluly? Zůstaly po nich jen opuštěná a pomalu se rozpadající mola, trčící do řeky jako prsty v zoufalství široce roztažené ruky. Kam odešly ty tisíce švadlén, co zde kdysi šily šaty pro celou zemi a dneska o nich už nikdo nic neví? Sedávali u otevřených oken, skloněny nad šicími stroji, leží někde, kdo ví kde, uřveny. Kde jsou ti dělníci z doků, co 15 hodin denně dřeli a nic neměli? Jejich synové a vnuci vzali koňský povozy, s kterými brázdili místní ulice a odešli na západ za sluncem, kde zbohatli. Jo, tohle město semaforů doslova na každém rohu. Mrakodrapů ze skla, železa a betonu. Bloků vypálených baráků. Již dlouhá léta zavřených obchodů se spuštěnými roletami, čekajících na takzvaně lepší časy. Penthouseů s terasami z červeného sekvojového dřeva z Kalifornie, z bazény. Město mostů, tunelů, nadjezdů a podjezdů. Davů spěchajících do tisíců míst neznámého určení. Záplavy taxíků a aut všech možných značek. Ford, Pontiac, Chevy, Checker. Mezi nimi poslíčci na kolech hvízdající na píšťalky, to aby někoho nesrazili, nebo aby oni nebyli sraženi u chodníků neopatrně otevřenými dveřmi od taxíků. Kolik se jich už takhle o ty dveře rozpláclo. Město slz i radosti, co se proměnili v mramor, cihlu

New York se stane Charlieho domovem. Občas odlétá. Tu do Kalifornie, tu do Francie, tu do Švédska. Evropa ho miluje a jakoby na jeho umění čekala. Pobude tu však jen několik dní a putuje zpět do Big Apple, velkého jablka hříchu. Na Paříž Yardbird vzpomíná ve skladbě s doprovodem smyčců April in Paris.

0: Díky Parkerově popularitě je v roce 1949 založen Birdland, jazzový klub na 52. ulici, kousek od Central Parku. New York žije bebopem a muzikanti žasnou nad Birdovou technikou hry.
1: Well, you make it so hard for me to answer, you know, because I can't see where there's anything fantastic about it.
2: Na technice není nic fantastického. Hodně jsem se jí musel věnovat, to je pravda. Dokonce nás chtěli s matkou jednu dobu vystěhovat z baráku. Byli ze mě zoufalí, jelikož jsem cvičil denně 11 až 15 hodin, někdy i víc. Ano, a to jsem praktikoval po dobu 4 let. Hudba se pořád vyvíjí a za 50 let přijde nějaký další mladík, uchopí ten styl a něco s ním provede. Já jsem byl vždy toho názoru, že hudba by měla být co nejčistší a precizní. Obrácená k lidem, něco, co je srozumitelné a zároveň krásné.
0: V New Yorku žije Charlie Parker trojím životem. Na plný úvazek muzikant, na plný úvazek usměvavý soused a spokojený manžel a na plný úvazek feťák. Na domovní dveře však začínají doléhat rány. Podobně jako býtnici je rovněž anti-establishmentově smýšlející Charlie Parker již dlouho trnem v oku FBI a po článku v časopise Ebony, kde si jazzman Cab Calloway stěžuje na zálibu některých kolegů a kolegyň v heroinu, mu policie odejme kabaretní kartu a Parker nesmí v distriktu New York City pracovat. Jezdí proto až do Filadelfie, kde mu kolega Jimmy Heath půjčuje svoji altku. Nic mu není platné, že od něj kopírují již i komiksoví skladatelé.
3: I would take my horn to him at the Downbeat Club every night. And at the end of the night, I would stay there and hear it all night. And at the end of the night, I would take my horn back.
4: Každou noc se mu do klubu přinesl můj saxofon. A Charlie na něj hrál celý večer. Pak se v noci vracel domů do New Yorku k rodině a sehnat si léky. Nechával mi na něm svůj náustek s plátkem, tak jsem pak na něj celé noci cvičil v naději, že budu hrát líp. Tady vidíte tu fotku, jak hraje na můj saxofon. A za jich pravo dole ho Coltrane pozoruje a ani neví, že mu cigareta pálí prsty.
5: So many different aspects of him. I'm sure different people you talk to give you different sides.
6: Měl tolik různých tváří. Některé z nich jsem nikdy nepoznala. Byl to můj manžel. Každý večer v 6 jsme spolu zasedli k večeři. Potom se začal schánět po svém člověku. A tím mě vytáčel, protože hrozilo, že přijde pozdě do práce.
0: A další osudové rány dopadají. Doktor zdravotně podlomenému Parkerovi diagnostikuje žaludeční vředy, dcera umírá ve věku 2 let na cystickou fibrózu a vztah s její matkou Chen Richardsonovou se rozpadá. Birda už na tomto světě nic netěší, ani nedrží, snad jen jeho kamarád ve studiu, aby neupadl, když nahrávají verzi písně Loverman, proslavenou Billie Holiday. Parker nahrávku odmítne vydat. Producent je však jiného názoru a naopak tvrdí, že je to největší muzika, co kdy od Yardbirda slyšel. Saxofonista v zoufalství zapálí svůj hotelový pokoj.

Ten odporný vraždící FET mě zasáhne jako svištící rychlík. Prostor akumuluje čas a čas pojímá prostor. Přičemž všechno, co se v životě stane, je božské a má svůj účast.

Básnický portrét přítele, jenž mu byl sirénou v bezesných nocích, nahrál Parkerův soukmenovec Jack Kerouac až po Birdově smrti. Charlie, ty jsi byl také básník. Já vím, jak ti tenkrát, když se vrátil z nemocnice a přišel si do Birdlandu, tehdy ve 54., jak tě tam ani nepustili. Prý si neměl společenský oblek. Nepustili tě do své vlastní klece. Klece, co znamenala svobodu. A toho Bartoka, jak si chtěl zjazzovat, to se prý nakonec povedlo Anthony Braxtonovi. Ale jednu věc ti řeknu. Jak jsi mluvil, že jednou zase někdo přijde a posune muziku někam jinam, tak toho tu pořád nějak nevidím. Aspoň co se jazzu týče.

0: Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well.
1: Charlie Parker vypadal jako Buddha. Charlie Parker, který nedávno zemřel, když ho rozesmál žonglér v televizi. Poslední týdny v napětí a nemoci s nálepkou perfektního hudebníka. Výraz v jeho tváři byl klidný, krásný a hluboký. Jako obraz Buddhy na východě, kde tento pohled očí znamená, všechno je v pořádku. To bylo to, co Charlie Parker říkal, když hrál. Všechno je v pořádku. Měli jste pocit radosti, jakou má z rána poustevník. Když na jam session Charlie mu skoro praskla plíce, jak chtěl nabrat rychlost, aby naplnil očekávání těch, co si říkali, Charlie, pro Boha zpomal. Stvořitel formy, která Moores změnila ve styl. Beethoven bez uznání. Tklivý dirigent smyčcové sekce. Kapitán na lodi hudby v historii světové noci. S altkou tak pronikavou, že všichni se raději začnou bavit. A Charlie jim k tomu píská, jak pištec na svahu věčnosti, kde v převalujících se svatých mlhách mizíme jeden po druhém, jako v té nejkrásnější pohádce. Charlie Parkře, odpust mi, že jsem neodpověděl tvým očím, nevydal se za jasným gestem, abych uzřel v nirvánách tvého mozku už ne Charlie Parkra, ale schovývavé a obrovské nevyslovitelné jméno, které se nese se všemi svými zázraky od jihu k severu, od západu k východu. Charlie Parkře, modli se za mne a sundej prokletí z nás všech.
0: Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide, indulgent and huge. No longer Charlie Parker, but the secret unsayable name that carries with it merit, not to be measured from here to up, down, east or west. Charlie Parker, lay the bane off me and everybody.
2: Tolik pro Charlieho. Kalendárium 175. se loučí a s ním od mikrofonu též Michal Kyselka.

0: Om šantý, první chlapec je na scéně a druhý se přidává jak by smet, okamžitě téměř. Takže jsme tady oba a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Ano, takže nádhera, přátelé. Studia Deja Vu na svobodném vysílaču. Já vás tady zdravím, znovu teda om šanty om, už po třetí, protože poprvé jsem měl stlumené mikrofon, abyste slyšeli tady tu píseň, která se jmenuje Amerika jistá v zádech dýka. A Maro, hádej, kdo to zpívá?
1: Člověče, to bude těžký. To je nějaký zpěvák ze západu.
0: Ze západu. No, člověče, tak jako my, ano, tak jako oni si myslí, že patříme na západ, ale já patřím jako určitě na středovýchod, bych řekl. No, takže tady ta písnička je, otextoval ju Štefan Forgáč z Valašska a složili jsme ju ještě, když jsem býval na tom dálném Valašsku. Jo, takže Štefanův text, no a můj zpěv a moja muzika. Jo, takže a to jsem vyštrachal teda akorát dneska. Jsem si dělal pořádek v laptopech a ve složkách a ve staré hudbě a textech. No tak jsem si vzpomněl na svoje období, kdy jsem byl ten Čechoslovák, jo, pak jsem byl Slován, jo, a pak jsem skládal tady ty protest songy různý. Tak říkám, kurňa člověče, ale to není špatný, jo, tady ten song zrovna Amerika, jistá v zádech dýka, že? Která vlastně mapuje těch kolik 200 dobyvačných válek tady toho našeho vzora amerického, no tak jsem to pustil, no takže přátelé, takže doufám, že se vám líbila, a když ne, tak nevadí, jako já si na to jako nepotrpím, jako že bych to musel nějak prezentovat. Takže, abych to moc nezakecal, já vás vítám při, jak to teďka se jmenuje, ano, takže pondělní nedělníček, čili pondělníček, s Márou a Piotrkou na Dežavíčku a máme druhý díl, který se jmenuje teda Cestou tvůrců. Jo, to je sága, která se jmenuje Cestou tvůrců, protože už jsme poněkud opustili tady ty různé takový ty bojůvky a takový ty srágory a politikaření prostě a alternativa a mainstream. My už se s Márou věnujeme převážně tomu probouzení do živého člověka. No a je to pro všechny teda, kdo se probouzíte nebo už jste probuzení. Každopádně to není pro ovce, jo? A Maro, ještě než si dáme slovo, tak já pustím první příspěvek tematický a na to hned navážeme, jo? Přátelé, takže pouštím první videjko, já to mám tady opět seřazený od jedničky až, já jsem myslel, že do osmičky, ale 1 až 32 videí tady mám. No na všechny asi nepřijde řada, ale nicméně jdeme na to, takže, tak.
2: To ty, kteří mají stále dojem, že spící masy někdy otevřou oči. Proč se ovce neprobouzejí? Jednoduše proto, že nejsou naprogramované k přemýšlení. Ovce nepřemýšlí, nekladou otázky, neanalýzují. Následují stádo, čekají na rozkazy a nacházejí svůj klid. Poslušnosti. Přijímají informace od otrokáře, spolikají je jako měkkou trávu a pokud je vyvedeš z mentálního ohraničení, začnou panikařit. Celá věc s duchovním probuzením je jen krásný mýtus pro ego těch, kteří věří, že mohou zachránit všechny. Pravda? 80% lidí se probudit nechce. Proč? 5 důvodů, proč ovce zůstávají spát. Za prvé, bojí se odpovědnosti. Když se probudí, musí myslet sami. Je to těžké. Příliš těžké. Lepší je pastor a dogma. Za druhé, líbí se jim řetěz na krku. Dává jim pocit, že jsou chráněné. Svoboda je děsí. Kontrola je pohodlná. Za třetí, nesnesou pravdu. Upřednostňují sladké lži před hořkou realitou. Dáš jim syrovou pravdu. Obviní tě, že jsi blázen nebo nebezpečný. Za čtvrté, žijí ze společenské validace. Nedokážou myslet jinak než stádo, protože stádo je všechno, co mají. Pokud myslí jinak, ztratí přátele, rodinu, sousedů. Smutné. Za páté, jejich mozek je permanentně nastavený. Toxická strava, nepřetržitá televize. Škola, která zabíjí zvědavost, náboženství, které zabíjí myšlení. Systém odvedl dobrou práci. Závěr, ovce nejenže spí, ona spátce, a když ji náhle probudíš, kousne tě do ruky a křičí, že jsi kací. Konspirátor nebo blázen. Už proto nestrácej čas probouzením stáda. Probouzej pouze lvi, zbytek nech na pastvě, Matrixu s vakcínou, pasem, ikonou a Netflixem v náručí.
0: Takže, přátelé, takže to bylo prvotní vstupní videjko. A Máro, já jsem tě nedal slovo, abys měl prostor teda pozdravit naše posluchače stále, kterých je zdá se čím dál víc, a což nás teda těší. Takže, Mari, máš slovo.
1: Tak, Petruchu, já tě zdravím. Zdravím všechny posluchače a diváky a přeju hezký poslech, nebo na koukání to asi nebude.
0: No. Tak za mnou je fabrika Agrostroj Prostějov, takže...
1: Ale to já... je, to už je otročina, čověče.
0: No já vím, ale to...
1: to není tvůrci.
0: Přece, pozor, ale ta fabrika může být stará třeba jako 250 let, jo?
1: No, to 250 let otročilo lidi.
0: Po potopě. Zrovna po Tartárii, no. No.
1: Ne, takže... já jsem myslel jako pohled na nás dva, já nemyslím na nějaký příspěv.
0: Jo, tak, jako nás dva jako vůbec jako nevnímám, to už je prostě takové kompárs, jo, ale ta fabrika se mně hodně líbí, tam jsem chodil hned teda jako po vojně. No, Maro, co říkáš na to první videjko teda? No, já bych řekl jenom v krátkosti, že ono se to vykrystalizuje.

0: přátelé lví chodí. No a jak říkám, cestou tvůrců, jo, nová sága. Maro, jak jsi na tom ty a tvoření ve hmotě? Ke mně se doneslo, že je o tebe veliký zájem, nejenom jako o léčitele, ale i jako o tvůrce ve hmotě, jako mistra prostě, který ovládá zedničinu, tesařinu, klempířinu, motory od aut, a teďka dokonce udělal z nějaký zlepšováky, pochlubil se z ně, tak jestli to třeba není tajemství, spravil jsi tam dvě nebo tři takové věci, které měly zbytečně těch ochran, jak jsou na těch flexách, jo, ty ochrany, ty kryty, já to mám sundaný všechno, jak jsou na sekačkách na trávu, ty kryty, všechno sundaný, ale ty jdeš dál, ty jsi dokonce udělal zlepšovák, takže prozraď nám.
1: Já jenom k tomu videu dodám, že máš pravdu, že tady už jako my už nevysíláme pro ty, kteří jako se nemají probudit. Jo, protože já už to beru jako ztrátu času a já se tím ani nechci zabývat. Jo. Prostě měli šanci, bylo tady 5-6 let od covidu, jo, toho probouzení. Každý se někam zaškatulkoval, jo, do nějakého ovčína, jo, buď tam nebo tam, nechci být konkrétní. Jo. Každý si vybírá svoji cestu a každý je sám za sebe zodpovědný. Tudíž já nikoho ani nechci hanit, ani, jo, je to každýho věc. Nicméně, oni si za to ponesou následky. Jo. Protože ta cesta opravdu není pro ovce. Jo. Protože na ovce se tady chystají velice špatné věci a říkají to každý den. Ovce neposlouchaj, co se na ní tady krásného chystá, no tak si to budou muset zažít. A pak už nebude cesty zpět, ale proč? Protože tam cesta tvůrců je ta, že už si vytváříš jiný systém hodnot. Jo. A ty už funguješ úplně na jiných principech de facto. Jo. Ty už nejsi závislý na systému, ty nic nepotřebuješ od nich. Takže ať supermarkety udělají všechny ty samoobslužné pokladny, kam už tě nepustí, když ti zablokují přístup třeba přes tvůj mobil anebo přes tvůj kartu, jo, což oni chtějí, nekoupíš si, co chceš prostě, protože vyčerpáš uhlíkovou stopu a tak dále, těch věcí je mraky, jo. CBDC je prostě na spadnutí, ta cesta jede, tu nikdo nezastaví, protože veškerý politici jsou zločinci, který prostě slouží jednomu pánovi. A co nejste vy? Jo? Takže jestli si myslíte, že tento zastaví nebo tento zastaví, nezastaví to ani jeden politik, ani jedna politická strana, protože de facto je to jedna velká zločinecká banda, jo? Která ve finále pracuje spolu, ale před váma jako divákama se tváří, že ten je ten, je, jo? A takovýhle bojůvky si dělají mezi sebou, aby vás odlákali od těch věcí, které se doopravdy dějí. Protože digitální otroctví je tady. Jo. To už je otázka měsíců, to nejsou leta. Jo. A pak už bude pozdě. No. Takže tolik jenom k tomu probouzení a tvořím furt něco.
0: Já tě jenom doplním o tom to, co povídáš, má krásný videjko nový, jak se jmenuje, Šichta Říková. Má to asi 12 nebo 13 minut, ona vlastně je insider, ona vlastně tam byla v té poslanecké sněmovně a barvitě popisuje, jak probíhá například hlasování, jo, a to politikaření a jak ti prostě poslanci, který neuspějí, tak dostanou trafiky prostě, zašijou se do státní správy, berou ty prachy prostě, nedělají absolutně nic, ale musí přísahat těm svým páničkům, že jim budou sloužit, takže přátelé, je to šílený. Jo, takže ta politika ani volby nic nezmění. Je to všechno namířené proti nám lidem a proti vám občanům.
1: Přesně, tady jde, oni jenom vymýšlejí, jak víc ty lidi zotročit, jo? Jak víc je oškubat. Jo? Vymýšlejí si různý krávoviny, jako, kterým se říká zákony, na základě kterých vás můžou okrádat. Oni si to jako legalizujou, ale co je legální, neznamená, jako, že to je jako legální. Jo, protože my nežijeme v legalisu. Jo. Takže

0: Takže ty politici prostě jenom hrajou divadla na vás, abyste se furt mezi sebou hádali. Jo? Jeden je za toho, jeden za toho, a vy furt se hádáte, ale přitom režisér je úplně někdo jiný. A nejvíc se mi líbí, jak oni se hádají o ty české koruně. Jo? Jestli jo nebo ne, rozumíš, takový trapný ankety, jo? Aby tam lidi psali. Jo? A já si čtu ty komentáře těch, nechci říct, primitivů, jo? Protože oni si fakt myslí, že česká vláda rozhoduje o české koruně. Oni jsou jakoby vtipní trošku. Jo? Protože česká vláda nerozhoduje o české koruně. Jo? O tom rozhoduje centrální banka. Jo? A centrální banka, když řekne, že česká koruna skončila, tak to skončilo. Protože to je pouze jenom cár papíru, to je fiat měna. Jo? To je ničím nekrytý papír. Jo? Takže banka se rozhodne, že takhle, a nehledě na to, Česká republika podepsala, že půjde do eura. Jo? Takže tady už není cesty zpět a nehledě na to, že euro bude pouze digitální. Jo? Takže vy už si nekoupíte nic, vy už nepůjdete na tržnici koupit si, já nevím, okurky, rajčata, nebo na nějakou tržnici, kde lidi prodávají různý krávy z domu, jo? Jo, takový ty burzy, to už nebude možný. Auta si neprodáte mezi sebou, motorky, nic. Protože všechno už půjde jenom přes tu kartičku. Vy si ani auto nekoupíte. Ne, že ho ani neprodáte, vy ho ani nekoupíte. Protože jakýkoliv nákup bude musí proběhnout schválení toho nákupu. Jestli vám dovolí koupit si nějaký auto vůbec. Jo? Takže vás čekají nehezký věci v tom systému, když v něm zůstáváte. No. Takže jenom takhle na okraj. A co se týče tvoření, no, dostal jsem štípačku na dříví zase, jo. Nechtěně jsem se zmínil a už jsem ji hned dostal. Nechtěl jsem ji zadarmo, ale prostě, no, mám ji. A samozřejmě já jsem si ji chtěl koupit, proto jsem se ptal na ní a tak jsem ji dostal darem, děkuju za to. Nicméně štípačky na dřevo mají takový blbý chňapky, který musíš prostě obepnout ten špalek a pak zmášneš štípáky dolů a ono vyjede ta sekera a štípne to, že jo. No, ale musíš držet ty páky, já říkám, sakra, to je takový zdržování zbytečný. No tak jsem to předělal na pedál, na nohu. Ty páky jsem sundal, nepotřebuju, protože to zdržuje. No a teď si jenom šlapu na pedálek a otáčím si ten špalíček, jak potřebuji, čuk, čuk, čuk, čuk, a naštípáno a jede to fofry. Takže je paráda. Teď jak to vidí kamarád, co má taky tu štípačku, jo, tak věřím tomu, že to bude chtít taky. Takže takovýhle ptákovíky si vymýšlím, já mám rád mechanické věci, jo, takže já vymýšlím různý hejblátka, táhla, jo, který, jak to funguje. Takže já tady v tom se jako vyžíval, tady v těch věcech. Vymyslíme cokoliv. No a sekačka to samý, spousta lidí, co má sekačku, ví, že když sekáte trávu, tak musíte držet vždycky tu páku, ne? Protože když ji pustíte, tak vám automaticky zdechne. No. No ale já říkám, no, takhle ne, jako já nebudu tady furt startovat jak idiot tu sekačku, když chci vyndat koš a vysypat ho do toho, jak se to jmenuje, sakra.
1: Kompostér.
0: Do kompostéru, tak. No, takže jsem udělal úplně primitivní věc, udělal jsem si takový háček, kde si pěkně zmačknu, háček zaháknu a sekačka běží furt. Jo, pak vemu, jo, zmačknu, háček otočím, vystřelí rukojeť, chcípnu to, hotovo. Jo, úplně taková primitivní věc a ušetří vám to mraky věcí, jako toho startování. Jako já jsem nevyhrál ruce v loterii, abych furt tahal za šitu a furt to startoval. Jo. Takže takováhle obyčejnost, já taky už dvou lidem jsem vyřadil další trapárnu, kterou mají třeba zahradní traktůrky, protože vy, když na něm nesedíte, tak ten traktůrk automaticky zdechne. Jo, chcípák. Jo, protože zase na sedačce to má snímač, jo, snímač obyčejný je spínač, jo, a vy jak dosedete, tak on to sepne, jo, a traktor běží. No jo, jenomže vy, když potřebujete slíst něco, třeba uklidit před traktorkem, tak zase chcípne. No tak co, no tak jsem vyřadil tady ty kravoviny, ať to běží furt, vypíná se to klíčkem, jak se to má vypínat, a tím to hasne. No. A protože já jsem s ním je, já jsem ho měl na opravu, jeden trakturek, kam až vyměnit řemeny. A já teďko jedu, ale jenom ten trakturek chcípnu za páčce, říkám, co to je? A jak jsem lehkej. No tak normálně, jak ten spínač jsem nedomáč, jak jsem se neopřel, nezapřel do ty sedačky, tak ten traktor chytnul. Ty jo, já chytnu nervy. Přijel jsem doma, už jsem to přepojoval. A on říká, ty jo, ale my jsme měli takový komedie s tím traktorem. Já přišel, propojil jsem to a nazdar. No, a traktor stojí a
1: Maro,
0: běží.
1: Maro, ono to neseplo, protože ty máš 60 kolik?
0: No, já mám 64, to je
1: 45, no.
0: standardní. Jo,
1: Takže
0: ale
1: takhle.
0: bacha, s tím traktorem jezdí kamarádová žena, to je taky lehká.
1: No,
0: A umíš si
1: no.
0: představit, jak když
1: A
0: furt zapřený do ty sedačky, aby si umáš.
1: nedokážu a
0: A
1: mně
0: teď
1: to
0: si vem, teď tam
1: připadá.
0: hopsáš na ty sedačky, než si to chcípá. A já říkám,
1: Aha.
0: proč si nepřišel čistit traktorem? Cíle, abych tu sedačku vyškup z toho
1: Jo.
0: traktoru.
1: Maro, mně
0: Jo.
1: připadá, jak jsem byl v té vyspělé kapitalistické cizině, v tom Německu a Rakousku, a tak jsme tam jezdili taky na po různých akcích a vezl Turek, to je taková prostě taková grupa turecká, a na každé křižovatce na červené zastavil a sypl motor, jako jo, prostě. A to jsem tam byl první den a říkám, proč furt vypínáš ten motor? To ne já, to samo. Jo, takže to auto prostě chytrý, samozřejmě, jo. Jak zjistí, že stojí na červené, prostě stojí, tak automaticky vypne motor. No, já bych zešilel tady z toho, jo, z
0: No
1: těch adrenalin.
0: já bych to ochrnul, já v tu ráno už mám v ruce šroubováky a už to
1: No,
0: předělávám.
1: a hlavně,
0: To je to
1: jak.
0: samé, jako když vlezeš do auta a už ti tam pípá pás, ty vole.
1: No.
0: Já jsem kdysi dělal na elektrárně a my jsme jezdili furt po elektrárně s firemním autem, ale samozřejmě se tam nikdo nepoutal, že jo, protože jezdíme v areálu. A teď si vím, že pojíždíš po pár metrech a furt ti to tam pípá, jsem se nasral, vlez jsem pod sedačku, odpojil jsem ten kabel a byl klid. Jo. Od toho zámku od pasu. Tečka. Finito to vyřešeno.
1: No
0: Jo. A ne, že
1: vidíš,
0: já budu
1: a
0: tady furt jezdit někde po pár metrech a furt to bude pípat, jak debil. Odchod, odpojit, nazdar. Jo. To je moje věc, jestli já se budu poutat nebo nebudu.
1: korporace si chrání svoje občany, ano, aby měli z čeho čerpat kolaterály, takže oni vlastně na úkor teda lehké, jednoduché práce a obsluhy, tam dají nějaký různý prostě kryty a čidla a ta práce je
0: No.
1: tím znesnadněná, jo. A já, ale já jsem tě, dobrý, já jsem tě tam viděl, člověče, jak ty jsi teda si upravil tu štipačku na to dřevo a jak jsi tam šlapal nohama a ty jsi normálně přidržel ten špalek rukama, víš, a co bezpečnost, co kdyby jsi usekl
0: No, ale
1: prstín, že?
0: jaká bezpečnost, když budeš ve fabrice, tak tam taky dáváš ruce u těch strojů.
1: No.
0: Jo? Tu jako tam můžeš a tady nemůžeš, nebo jak to je? A já jsem, pozor, já jsem ze štípačkou dělal před 34 rokama. 18. V Německu, když jsem, já jsem po vyučení nastoupil do Německa, do kamenolomu dělal. Jo, to bylo tvrdý pro mě. Jo, jako takový start do života, to nebylo langsam. Jo, takže Němci hned na startu mi dali sodu. Jo, a můj šéf, byl to zříš jako svině. Jo. A on měl doma štípačku právě na dřevo, to tady ještě o tom ani vidu, ani slechu, nebylo vůbec. A já viděl ten stroj, říkám, sakra, porte, co to je? A tam byl právě ten pedál. Víš? A já už říkám, jo, a teď jsem viděl, no to bylo to byl stroj, jak vyrobený, já nevím, v 50. letech. Jo? Prostě ohromná písnice, teď ta velká sekera na tom. A tu jsi si normálně otáčel, jako jak si ji potřeboval, jo? Jo, jak si ji potřeboval, že si jenom udělal šup, šup, šup a takhle jsi si otáčel. Pecka. Já jsem tam jeden den na tom štípal, nebo 2 dny jsem tam byl, jsem mu štípal na baráku jeho. No ale tak co? Víš, takže já jsem s těma strojem, já se strojema dělám de facto od malička. Jo,
1: Jo.
0: takže já ty stroje znám. Jo,
1: A ještě
0: a už
1: teda.
0: tenkrát to bylo tak jednoduchý, tak nevím, proč takovýhle chujoviny vymýšlej,
1: Já
0: jo,
1: ti
0: když
1: něco
0: to můžu.
1: řeknu. Já ti něco řeknu. Tady za mnou, jak vidíš ten barák, to je ten Agrostroj Prostějov. A já jsem
0: No.
1: tam dělal, jo. A
0: No.
1: tam na lisovně byly obrovský stroje, které štípaly ty plechy, třeba i
0: No.
1: centimetrový, jo. A
0: No.
1: taky chlapec, starý haltr, měl tam prostě na nohu ten pedál. a rukama no. prostě rukama ne. šahal až k tomu, no co to štípe,
0: no.
1: k tomu no. ostří, jo, a pozor, a prostě bez helmy, bez rukavíc a jel a nikdy se mu jako nestalo nic a to se ještě popájilo pivo v práci, jo, a jak jsem byl no. v té cizině kapitalistické, tak prostě tam všude fotobuňky, tam když strčil z prstík, už se to rozsvítilo a ten stroj vyplo, jako jo. Takže takový jasně. prostě zbytečný ochrany, pak se to muselo nahazovat, jo. Takže jasně, dřív, byli chytřejší ti lidi dřív.
0: Ne, jsou stroje, kde je to zapotřebí, jo, ale jsou stroje, kde to není zapotřebí, jo. Protože vem si, že ta štípačka, to se musíš k ní vohnout, jo, a teď si představ, že někdo je ještě vyšší než, jako jsou lidi vyšší než já, že jo, já nejsem to tak vysoký, jo. A já jsem to zkoušel štípat, a já normálně pro mě to byl takový nepříjemný pocit, protože já jsem se musel normálně zvohnout a teď jsem se blížil k tomu špalku držkou, ne? Tak říkám, no. ty vole, to jak vystřelí, tak mi to vlítne rovno do huby, ne? No to bylo nepříjemný, jako říkám, no to se mi nelíbí teda. A takhle seš napnutý, normálně ve stoje krásně, šup, dál seš od toho a dřevo lítá do strán, to nelítá proti tobě.
1: Do strán.
0: A maximálně trefí vlčák, aspoň nebude přikážet. Ale ono to nelítá nikam, jo.
1: Ale prostě vytunil dva stroje, furt něco tuníš a používáš selský rozum, no.
0: Jo, já mám rád tady ty věci. No.
1: Já kdybych měl dílnu, tak bych taky možná s tím železem něco zkusil. Ale protože dílnu nemám, tak dívej se, co já dělám, Maro.
0: No vidíš.
1: Přátelé, já o tom furt jsem kecal, jako. Furt jsem zatím o tom kecal, jako víš. Jako takový no. blábolista. No, ale je to týden a tady ty truhlíky, vysoký 75 centiáků, no tak jsou nachystány už na ty lopuchy, jo. Už jsou plný hliny. A pozor, to není hlina ze jako ten substrát, to je všechno z farmy, je tam popel, je tam kompost, je tam hlína kvalitní, pak je tam obyčejná taková ta hlína jílovitá, jo, je to všechno nachystané, takže vyrábím, tvořím ve hmotě s tím dřevem, no a tam je to úplně jako na pohodu, jo, ani třeba škrábaneček nemám, jo, člověče, no, a tady jsem postavil, ty to asi na tom mobilu nevidíš.
0: Vidím.
1: Jo, kulničku, na zahradní nářadí, jo, tam je všechno možný a vedle jsem postavil takovou klec na dřevo a já se tím vyloženě bavím. No a protože tvůrce má všechno v dosahu, nemusí nikam jezdit, tak já tady jezdím za Turkem, to je můj spoluvojín z Kežmaroku a on je tam šéf jako stavebnín, no, nebo dřevo, prodává dřevo, jo, to je vlastně interlignum, no a úplně za babku mě nechává tady to dřevo, který má různě po venku a já nepotřebuju nobl dřevo tady na ty stavby zahradní, jo. Mě třeba, jak tam vidíš po levé straně, to jsou terasovky s těma dírama a jedno prkínko třeba za 10 kaček, jako jo. Říkám, ty vole, ladě, fakt, jako, jo, však to je normálně, jako, tobě, jako, jo. Takže, a aniž bych, jak ty jsi dostal štípačku a já aniž bych se ho prosil, jo, tak mám prostě perfektní ceny a tak to nějak funguje, že když je ten člověk jako dobrosrdečný, jo, prostě, tak najednou dojde k výměně energií, že se nemusí cálovat, přehlšer peněz, tak jak teďka písem mi koupila pakl tabáku, jo, za 330 korun, jako jo, 30 gramů, říkám, tyjo, tak to už je hodně, jako jo, takže máme tabáček svůj, si pestujeme, akorát se naučíme fermentovat. Ale Máro, ty jsi řekl, že existuje nějaká skupinka na Facebooku, jo, která
0: se tím zapnula.
1: No,
0: posílal jsem ti. No. Já už jsem se nad tím tabákem zamýšlel dávno, jo, to není jenom teďko, protože tady ta zločinecká pakáž, jo, ty mají de facto minimálně 50% co daně. A proč já bych měl platit tady ty verbeži nějaký prachy? Když si to můžu vypěstovat. No, protože ten tabák stojí nic, to si koupíš na internetu, ne? Tam máš... Však,
1: a pozor,
0: no.
1: na internetu, já budu mít semínka, to jsou stovky, ba tisíce semínek z těch makoviček, jo? To je,
0: no to malý, je?
1: menší než pak, například, takže přátelé, kdo byste chtěli, napište, dejte kontakt a můžu poslat v obálce. Jo?
0: Ale to jsou úplně pidi. Já jsem to pěstoval před 3 rokama. třema, čtyřma. To ono se mi to vysemenilo, já jsem to měl ještě rok nebo dva, mi to rostlo na zahradě jen tak.
1: Aha.
0: Jo, a já jsem tady měl, protože jsem zkoušel už tenkrát, už jsem sledoval Poláky, ty jsou zase vychytrali v těchto věcech, jo. Jo, jak se fermentuje a tady ty věci. Takže už tenkrát jsem pochytával nějaký kolem toho informace, ale pak jsem zase, já jsem scháněl lepší semínka, ještě než ten virgínský, jo, aby byly lepší na ten jako co se týče cigaretového tabáku. No a já jsem si právě minulý rok už objednal, tenhle rok jsem se na to vyprdl, nějak jsem úplně vypadl toho tabáku, ale minulý rok jsem si objednával, tam mělo být 5 druhů semen za nějakou výhodnou cenu, za 500 korun nebo kolik to stalo, já nevím. Jako ono to nestojí moc. Jo, a ten virgínský, ten je úplně jako za babku, jo. Ale byl tam nějaký lepší tabáky a vůbec mi to nepřišlo, jo, takže jsem nemohl pěstovat, takže jsem nepěstoval, no. Ale jako půjdem do toho, jako to každopádně.
1: No, my taky.
0: Jo, jako... protože když si vemeš, to oni za to chtějí.
1: No to je víš, šílený.
0: To jsou zločinci.
1: To je nehorázný úplně, to je fakt nehorázný, jo. No,
0: zločinci.
1: Protože tabák je dar bohyně země. A no. Takže nebudu to podporovat vůbec tady tu zlodějinu a naučíme se fermentovat.
0: Tak, přesně. Hele, vypěstuješ si to sám, pěkně si. Hele, to zrovna právě v té skupině, jak jsem ti posílal, tak ten člověček nám jasně říká, protože ono to není, když budu brát jakože zákony, jo, protože ono to není trestný to pěstovat, nic. Můžete mít doma listy, všechno. Uh-huh. Jo. Jo, když už byste prodávali vyfermentované listy, tak to už je jakoby zpracovaný tabák.
1: Ano.
0: Jo, ale pokud to budou normální listy, tak ty můžete normálně prodávat, kytky prodávat, všechno. Jo. To tam říká v tom videu, že se bavil i střelníkama, kteří byli aktivní a zabavili nějakou dodávku listů, no ale ty neproběhly fermentací, takže museli všechno celníci vracet.
1: Uhum.
0: Takže doporučuji všem, lidi, pěstujte si to. Jo. Prostě se vymaňte z toho systému, nepotřebujete ten systém vůbec na nic. Jo. Oni vám jenom ubližujou, když vás neukrádají. Ty si hraješ s plutkama, já zase mám svářečku, no, vážím si.
1: Tak dívej se, tady toto dřevo ještě nedávno rostlo, jak v té písnice v Javorovým lese. No a ta, jak teď chodím rekonstruovat, pomáhat, jo, ten domeček, tak chtěla vyrobit jako dvířka ze dvora na zahradu. A říkám, máš nějakou představu, jak to mám udělat, jaký tvar? No, normální prostě obdélník, až prušle třeba 2 centiáky, 3 vedle sebe. A říkám, fajn, tak to zvládnu. A teďka jsem přišel, vzal jsem si to dom a říkám, kurňa, však to přece nemůže vypadat, jak dveře do chléva, ne? Že jsou nějaké tvůrce ve hmotě a i ve spiritu, jak vždycky říkám. No tak nějak, počkej. Já tady mám telefon, ale ten teďka brát nebudu, protože to je soukromý telefon. No a tak na to člověče hledím a najednou mě přišla můza. Můza mě přišla, víš? A říkám, udělám tam oblouček na tom jednom prtínku. Tady ten oblouček, to jsou dvě prtínka vedle sebe, dvě latěčky, jo. No a pak říkám, lepší bude, když to udělám na těch dvou latičkách ten oblouček, dám to od sebe, ty 2 centiáky. No a vznikla taková prostě jako nádhera, jo. A pozor, ještě pozor, tady to není vidět, tamto písmenko, ale přátelé, pokud někdo máte něco tady proti tomu krásnému písmenu, který je teďka hodně populární.
0: Už tři roky.
1: No, tak věřte tomu, že je to úplně apolitický, jo? To je normální Z. Normální Z, kterým končí abeceda.
0: No, to tam musíš dát, to je zavětrování, ne?
1: No však jasně, to je zavětrování. Já jsem teda ještě přesně nevěděl, jestli to Z má být tak, anebo jestli má být naopak, ale pak jsem si uvědomil, že to je asi jedno a vyšlo mně, že je tak, no. Pěkně jsem, nejsou to maro, nejsou to vruty, ale jsou to prostě šroubky na matičku, takže to drží úplně fest, jo?
0: No jasně, no.
1: No a taková srandička mě trvala možná čistého času tak 3 hodinky. A hlavně, přátelé, víte, co je důležité, aby vás to bavilo. Tam nedáš tak o ty peníze, jakože B peníze, love, kolik, jo, aby natahoval nějak hodiny prostě a toto. Prostě mě to bavilo. No tak já jsem domluvený na určité odměně samozřejmě, no ale když to propojíte s tou radostí a s tím tvůrčím elementem, no tak potom jak si myslím, že člověk dokáže úplně všechno, jako jo. Vistý, který udělal šlapátka na sekačku na dřevo, jako který tam nebyli od výrobce, že?
0: No tak hele, to je právě to, že ty do toho musíš dodat něco svýho těm věcem, aby si jim dal tu duši.
1: Ano.
0: Jo, protože ty si, proto, to je jako, dám příklad motorku, jo. Koupíš si motorku, máš ji krásnou v originálu, ale ta motorka pro mě nemá duši. Jo. Pokud ty na ní sám jako motorkář neuděláš nějaký úpravy, jo, tak to prostě je pro mě mrtvý stroj. Jo. Protože já si pamatuju za mých mladých časů, když nám bylo 10, tak jsme měli vytuněný fichtly, babety, jo, liščí ocasy na antenách, rozumíš, a takovýhle různý odrazky a no krávoviny, tři prdele. Protože tím jsi se odlišoval. Uh-huh. Jo, já nechci mít motorku v originálu, já nechci mít ani auto v originálu, já chci mít něco extra.
1: Já si vzpomínám za mladá, za adolescenta, já jsem taky potřeboval mít originál, a i kolo. A když jsem vždycky prostě, dědek mě, jako děda můj mě pár kol koupil nebo nějak sehnal a první, co bylo, tak já jsem si sundal blatníky nebo jsem je ustříhl a dal jsem si tam tu zástěrku, jako jo, zrcátka jsem si tam dal, jo. Třeba, já nevím, když mi to připadalo takový to kolo hodně slušný, jo, tak jsem to prostě očrou, no, já, stojan třeba, stojan na kolo, jo, dneska ho mám samozřejmě, dneska si opřu kolo o stojan, ale jako za děcka, stojan musel pryč, to bylo no, pro blbce.
0: Překáželo.
1: Překáželo, přesně.
0: Takže... Ale já měl na kole a měl jsem na kole tlumený dálkový, jo. Jo, jo, mají přepínač a dvě světla. Jedno svítilo před kolo a druhý do dálky. Jo, vzadu brzdový světlo jsem měl na kole. Zmačnu si páčku a rozsvítilo se na brzdovka. Takovýhle ptákovin jsem si myšlel jako kluk prostě. V 9-10 letech. Jo. No. Jo, prostě mě to já jsem od malička tvořil, jo, furt něco, furt, jo, nebo zdechla babeta, kluci mi zadřeli, protože asi nedali benzín s olejem, jo, když jsem jí to půjčil, no a babeta přišla zdechla, no tak jsem z ní vyndal přední vidlice a dal jsem si je na kolo a měl jsem odpružený přední vidlici v 80. letech, rozumíš? To nikdo neměl, to každý koukal na mě jak z jara. Říkal, prej, ty brďo. Jo, no a já jsem si dal na já měl RMXo, jo, pak přišli BMXa, no, a já na tom RMX normálně přední vidlice z babety. Jo, takže jaký kluci koukali, jo. Furt musím něco vymýšlet.
1: Já tím chci říct, vlastně člověk se vlastně ani nemusí nic učit, jako řemeslo, jako jo, jo.
0: Jo, ty se učíš právě tady tím, že tvoříš.
1: Ale tímto a potom, no. Potom vlastně ty informace a ten jo, ne, nadarmo se naše nová sága jmenuje Cestou tvůrce, tak on najednou, jak kdyby si vzpomínal na to, co všechno kdysi prostě máš to v genech, v buňkách, co kdysi ten člověk všechno uměl. A já si myslím, že to uměl fakt dost.
0: No jasně. Hele, já říkám, já jsem vyrůstal na vesnici, já jsem od 5 let jezdil s traktorem. Rozumíš? To prostě je normálka. Měl doma traktor a za Komančů a já jsem jezdil s dědou furt. Potom jsem jezdil i sám. Jo. Děda prostě mi věřil, to si neviděl. Mě bylo, já nevím, 7 let, 7-8, ani nevím kolik. A jelikož jsme měli starý traktor, tu 25 Zetora, to byl ten bez kabiny, to byl 2 válec a my jsme měli všude taky do kopců, jo, ty lesy. No a děda normálně stál vepředu na přední nápravě, držel se světel a já řídil a jeli jsme do kopců, protože ten traktor se stavil v kopcích na zadní. Jo? Takže on mě nechal řídit normálně v tomhle věku a vůbec se nebal. Prej na nic nešahaj, jenom drž plyn. A děda se postavil napředek, aby udělal závaží, Víš, aby se traktor nezvedl na zadní. No a vůbec jako žádný strach, jako že by se mi něco stalo, nebo normálně víš, protože když tě to ty rodiče nebo prarodiče učej od malička, tak ti věřej. Víš, protože oni ví, že ty to zvládne.
1: No, jako já ti to řeknu tak, i vám, jo. Já mám někdy pocit, že sem prostě nepatřím, nebo že se lidi úplně totálně už zbláznili, ze všeho mají strach. Jenom já, když vidím ty cyklisty, jaký no, mají tak, prostě ty na loktách, na kolenech, ty helmy prostě, teď ty kombinézy, jako vypolstrovaný, teďka ty kola prostě všechno vytuněný, jo. Jako já cítím, že oni mají strach, že ty lidi mají furt strach, že se jim něco stane, jako jo.
0: No přesně, oni si to sami přivodějí.
1: Strašná, no, no a teďka člověče, kdo mě to říkal, ten chlapec, taky, jakože, já jsem to říkal i tobě, jo, že cyklista prostě helmu, nejnovější vybavení, kolo za 120 litrů na míru dělaný a normálně jel rovně a vrazil někam a prostě na místě jako KO, no, takže jako, no. Čím víc člověk má strach, to je a i to pojištění, mám strach, co kdyby mě zhořel dům, no, tak se jdu pojistit, jo, nakrmím prostě parazita prachama, no a stejně nedostane nic a dům zhoří, jako jo. Nemějte ne, strach, ničeho.
0: Proto oni vymyslejí tady tu krásnou věc, to pojištění, no. Protože ty už se pak nechováš zodpovědně. Uh-huh. Jo, protože říkáš, no a co, jsem pojištěnej, ne. Rozumíš? Takovýhle myšlení. Jo? A pak vidíš, jak jezdí autama jak hovada. Jo? Rozstřelený, to je každou chvíli někde. Teďko se, já jsem ti to říkal předevčírem v sobotu. Tady kolař nějaký nevybral zatáčku nebo co, tam sebou jebnul v asfalt. Přijela pro něj rychlá, ne?
1: No. No.
0: Takže policajti tam, nevím, jestli tam byli hasiči, nebo co. Ale houkali tam. Ani jsem tam nešel se podívat, a to mám pár metrů, říkám, seru na vás. Protože na těch kolech jezdí jak idioti, rozumíš? To si myslíš, že jim patří celá silnice. Jo, tady všechno úzké cesty. A tady oni jezdí vedle sebe, rozumíš? Tady auta, tady se ledva dvě auta minou. No, oni si tam jedou, ty vole, kdyby to bylo všechno jejich. A ještě, když je předjíždíš, tak ještě by ti chtěli nadávat. Rozumíš? A oni mají tady kurva cyklostezky různě a tam nejezdí, debilové. Jo. Ale po silnici ti budou překážet tam, kde nemají co dělat, když na to přijde. Maro, já řeknu, kdyby jel do práce. Jo.
1: Metra půl musí předjíždět, metra půl objíždět. Keltka, sůl a hřebiček neustále pojídám. Jo? A takže ten můj dědek, já jsem ještě nedosáhl za volantem v autě, nožkama malinkým a nožkama na ty pedály, protože dědek mě vzal jako na nohy, na stehna a já jsem řídil aspoň, jo, nebo jsem řadil no, války.
0: Jo.
1: Už mě bylo já ani 6-7 let a už jsem...
0: No, jo, děda mi taky šlapal na plyn.
1: A dědek šlapal, no.
0: No, jako, já ale já jsem dědek, ale... Ale já jsem řídil v kolika? V šesti?
1: Tak nějak.
0: V sedmi letech, to jsem chodil myslím do první třídy. A byly prázdniny a já jsem vždycky o prázdninách jezdil s fotrem. On jezdil s Liáskou, rozumíš? A jezdil ze Slovenska na západ, do západních Čech, Sokolov Oloví, vozil sklo, ne? Do Humeného, do Sniny na Slovensku. Jo, takže to měl takový dálkový, jo? No a já jsem s ním vždycky jezdil, ne, když jsem měl ty prázdniny. A on normálně mi bylo 7 let a on mě nechal řídit doma je tu Liasku. Já jsem si sedl za volant a jestli ti něco říká Makov, jo, ty kopce, jo, Slovensko, česká hranice de facto, pomalu. Jo, a já tam v tom kopci s tou Liaskou a řídil jsem a fotr seděl vedle mě a šlapal na plyn. Jo, a teď ty kamionáci zdravili, ne. A jeli kolem a neviděli mě za volantem, jak jsem byl malej a pak to říkali fotrovi, ho potkali za měsíc, říkají, hele, my jsme viděli tvoji Liasku, ale za volantem nikdo neseděl. A já už, já prostě od malička tady s těma strojema prostě bylo, neunikneš, protože ty žiješ v rodině řidičů z povolání, jo, děda autobusák, strejc autobusák, fotr, jezdil s Liaskou jako kamionák, jo, pak další strejc autobusák, rozumíš, to, To nemáš hnutí, to musíš se naučit, že když nechceš.
1: Určitě. A víš, co je ještě další rozdíl? Jakože prostě, mě bylo taky těch, já nevím, prostě Harán, Sopliak, Opléger, jo? A dědek mi říká kolikrát, te, že Hanácky, te tam u toho komína je uvolněná taška, vylez tam a sprav to. A já jsem lezl po střeše. Ale víš, co je zajímavý? Já jsem neměl strach, dědek neměl strach, babka neměla strach, máti neměla strach, otec neměl
0: jasně,
1: strach.
0: No, protože no jasně, no protože čím větší máš strach, tím je to horší, ne? Pak se klepeš jak drahý pes na ty střeše. Jo? A vem si, v 15, co já jsem jezdil na učňák autem, fotr vždycky odjel na týden do prdele s nákladňákem, před barákem stala nová Dacia, jo, co koupil za Komančů. No a já si do školy na učňák. A takhle jsem jezdil na praxi si autem. Jo? Až najednou jsem měl praxi v ČSAD, ne v ČSAD, v MHD, protože my jsme jako automechanici dělali 3 měsíce, myslím, nebo jak to bylo, takže já jsem se učil pro ČSAD jako automechanik a samozřejmě se učili pro MHD automechanici a pak ještě pro zemědělský stroje. Jo? Takže vždycky jsme měli praxi chvíli tam, chvíli tam, chvíli tam. No a já byl teďko, zrovna mě hodili do MHD, no takže to tam jsme celý den vrtali obložení na autobusy, jo, to byla strašná zábava. Jo, jsme nejtovali obložení a tak dále. No já tam jezdil tu dáčí a najednou přišel policajt a on byl nějaký vyšší na kriminálce, tenkrát v Prešově, jo, takže já jsem bydl v Prešově, ve městě. No a hledal mě fotra, ne? Protože to viděl stát jeho auto. Takže my jsme měli takovou prašivou barvu, takovou krémovou, taxikářskou, ne? A on ho hledal a pak, kde máš fotra? A říkám, no on tady není. Oni mi neříkají, že jsi přijel autem. Říkám, no jo. A policaj mi říká, poslouchej, až tady skončíš, tak přijedeš na kriminálku, tam přijedeš ve dvě, nebo v kolik hodin, já už si nepamatuju. Přijedeš a odvezeš mě domů. Doma jsem přijel na kriminálku, policaj naskočil, no, tak já jsem ho vez domů, ještě na druhou stranu sídliště a pak zpátky domů já. Víš? Takže, hele.
1: No.
0: Když vyrůstáš, v rodině tady z těch, jakoby, co máš přístup k autům, děda mě učil jezdit v 10 letech, nebo možná dřív, oktáví, co jsme doma měli, takže jako já neměl problém tady s těma věcma vůbec ovládat, cokoliv. Jo. Ani neměl jsem nikdy problém s autem, jako že bych boural, nebo
1: já jsem aj měl totiž zájem, dědek vždycky, a byl fanda do aut, on to musel mít vepucovaný všechno, ten motor, on vždycky, že motor byl vzadu, tak zvedl ten motor a ten motor byl tak malinký, tak jednoduchý prostě, já to doteď vidím, jo, a mě to vždycky bavilo, jak on to tam všechno pucuje, ten olej vždycky vytáhl, tu měrku, svíčky vždycky by takovým, po takovým hnědým kastlíku to bylo, jo, a já jsem měl pocit, že tomu aj rozumím, že bych to třeba i spravil, protože dědek používal na opravu šrobová kladivo, jo, a možná nějaký klíč. Jinak žádný digitál, žádný prostě nějaký diagnostiky. Jo, to byly 80. leta třeba. No, takže... A teďka to zbytečně všechno zkomplikovali tím digitálem. Ale a pozor!
0: Cíleně.
1: A já vám teďka pustím, Maro, klidně si dej hlta, kafička. Já vám teďka něco pustím, já jsem se musel, jako smíšený pocity, nevím, ale si to vidí. Jsou tam nákupní košiky, vidíš, že?
0: Vidím.
1: A já to jenom rychle přečtu, nemusím ani celý, ale počúvajte sem, čo se chystá. Nákupní vozíky zmizí ze supermarketů. Nahradí je něco mnohem lepšího. Desítky let fungující systém nakupování se chystá projít zásadní změnou. Tradiční nákupní vozíky, které známe z každého supermarketu, postupně ustupují moderní technologii. Chytré vozíky vybavené kamerami a dotykovými displeji slibují revoluci v nakupování. Produkty se naskenují automaticky. Zákazníci vidí aktuální útratu v reálném čase a odpadá zdlouhavé vykládání zboží u pokladny. Zákazník si vezme vozík, naplní ho potravinami a dalšími produkty, zastaví se u pokladny, zaplatí, uloží nákup a odchází domů. Tento postup zná každý z nás a zdá se být neměnný. Ale postupně se na trhu objevuje nová generace vozíků, která má vylepšit zákaznickou zkušenost a zefektnit prodejní procesy. Jak vypadá propojený vozík? Podobá se klasickým modelům, ale disponuje několika zásadními doplňky. Chytré vozíky jsou vybavené dotykovým displejem, čtečkou a dvěma kamerami, které využívají technologii počítačového vidění. Produkty už není třeba skenovat ručně. Systém je automaticky rozpozná podle značky, hmotnosti a ceny ve chvíli, kdy je vložíte do vozíku. Mara odešel, tak já to přečtu celý. Nákupní proces se díky tomu výrazně zrychluje, ale výhody nekončí jen u rychlosti. Dotykový displej umožňuje sledovat výdaje v reálném čase, zobrazuje platné akce a slevy a zákazník může kontrolovat svůj věrnostní bonus. To je hlavní. V dnešní době, kdy mnoho lidí pečlivě hlídá rozpočet, jde o zásadní benefit. Obrazovka slouží také k personalizaci a obohacení nákupního zážitku. Může ukazovat cílené nabídky, informace o produktech nebo dokonce recepty. Zákazníci tak získávají mnohem více než jen možnost rychlejšího skenování. Skenovat. Tyto moderní vozíky šetří čas i tím, že zjednoduší platební proces. Po dokončení nákupu není nutné vykládat zboží z vozíku, už jenom rychle. Stačí zamířit k vyhrazené stanici, kde se účtenka vygeneruje automaticky. Ano, automaticky. Zákazníci mohou navíc zaplatit přímo prostřednictvím chytrého telefonu, že mnozí mají prstinky nebo číp už mají tady mezi těma prstama, jo. Rychlejší a zároveň méně stresující řešení, ano. Obchodní řetězce budou muset zákazníky při přechodu na nový systém aktivně podporovat, aby proběhl hladce. Je třeba vyřešit i logistické otázky týkající se provozu a údržby těchto technologických vyspělých. Tady je zařízení, ale já čtu zbraní, jako jo, takže vidíš, na čo, jo, to můžou být zbraně tady z toho. Jo. Příchod chytrých vozíků nevyhnutelně ovlivní pozice pokladních, no to je jasný, padák. Na druhou stranu může vytvořit nové pracovní příležitosti, například v oblasti zákaznické asistence nebo správy technologií přímo v prodejnách. Transformace malého obchodu tak pokračuje a klasické nákupní vozíky se možná brzy stanou minulostí. Takže přátelé Omšanty, já velmi blagadariu tomu, že nechodím do těch Hitler marketů. Já už jsem nepodporoval ani ty samoobslužní pokladny. Nešlo mě to, jak se říká, nebylo mě to pochutí, jo, už jsem měl odpor tomu, mě to tam prostě nepouštělo. No a teďka, přátelé, co se na občany chystá, tak to už je extrém, to už je sci-fi vyloženě. Oni nás programovali tady, ten Hollywood, už kdysi dávno, jo, takže a ta realita skutečně jim jako vychází, Maru. My jsme se na tom dneska bavili, že zřejmě není vyhnutí, jak říkají ezoterici, že se rozdělí ta realita a Wolf Messing, že předpověděl, že tento rok má skončit vláda satanismu. Přátelé, jak to tak vidíme, ono se jim sakryš tak nějak všechno plní. Takže Maro, Hitler markety a ty a chytrý vozíky s displejem čověče a s čidlama a se skenerem. Co ty na to?
0: No tak pak už si z toho regálu, nebo vemeš si věc z regálu, hodíš ji do košíku a v tu radu začne pípat, že už si překročil, že to máš vrátit.
1: Až bude si CBDC.
0: No jasně, teď to jsou všechno přípravy. To nic jiného není.
1: Ano. No, jo. Já jsem rád, že změnil si CBDC a to je nachystaný krásný vysvětlující videjko pro vás, no. Protože ten, kdo si myslí, no a co, tak ať je digitál, stejně mám platební kartu, tak to už je jedno, stejně ty peníze nevidím, to jsou nuly a jedničky. Ale teďka vám teda pustím videjko, kde se dozvíte, jaký je rozdíl teda mezi digitální měnou a penězma na účtě, byť máte klasickou platební kartu. Takže to ještě není ten digitál, že máte kartu, jo. To je teprve jako úvod do té problematiky digitálu CBDC. Takže máš něco předtím, nebo pustím videjko a pak se pobavíme?
0: No, ohledně jsem to chtěl, ohledně ty digitální měny, tam už nebude možno šetřit peníze, jo. Takže pro ty, co máte radí ty prašulky, už Už asi je budete hodně nenávidět, protože jestli je neutratíte, tak zmizí. Jo? Už není možné šetřit, nic převádět z měsíce na měsíc. Jo? Co byste jakože ušetřili? Ne, už to nebude možné. Takže se zamyslete nad tím, že vy chodíte do práce a vy de facto za tu práci jakože dostáváte nějakou odměnu, kterou vy ani nevidíte, ani s ní nemůžete ve finále manipulovat. Teď oni vás takhle krásně drží v tom otroctví zamčených. Tak co to je za život? Otroctví, ne?
1: Ano. Je to forma otroctví, takže vlastně od dob feudalismu se jako...
0: To už je tvrdý otroctví, to už...
1: No.
0: Jo?
1: No ne, protože... že se nezměnilo od dob feudalismu, ale je to stokrát horší.
0: Dřív ono se jenom vylepšuje. Žádný otroctví nikdy nezaniklo. Ono se jenom vylepšuje dál a dál a dál.
1: Takže...
0: Takže ty řekneš, zase, koupím si tohle. No ne, nekoupíš si to.
1: Zase vidíme ten kontrast mezi dobou, jako relativně nedávno minulou, třeba těch 40 let, kdy babka měla v těch hrnečkách ty bankní stovky, jo, a 20 korun, někdy mě ju aj dala, šáhla do hrnečku, dala mě prostě na nukáč a to. No, takže dneska, když si, přátelé, budete spořit a myslíte si, že máte na určitě tam 20 mega, tak si to jenom jako myslíte, jako, jo, protože brzo tam může být jenom prostě 0 a 1 a na konci měsíce nic.
0: Proto doporučuji všem, aby vybrali svoje účty do nuly.
1: Do nuly.
0: Už to ještě jde. No. Protože ještě pak z nějakou chvíli můžete s těma papírovýma, sice bezcennýma papírkama nějak fungovat, protože ještě budou mít jakože hodnotu mezi váma jako lidma.
1: No a vzpomínáš si, to ty si nespomínáš, ani já, ale pamětníci si vzpomínají, jak byla 53. měna. Jim řekli, že si to můžou směnit a to, ale byla neděla, v pondělí to mělo platit, jako, jo, takže na to měli
0: jednu. Ale teď to nebude 1:2, nebo jak to bylo v 50. letech. Teď to bude 1:0. Ty peníze zmizej. Proto oni tady vyhrožují s tím, že by mohl být ten blackout nebo něco takového, jo. No, protože oni to musí na něco svíst, jo, když ty prachy zmizej. Protože banky nemají žádný peníze, ty mají jenom čísla digitální. A ty jenom zmáčnou enter a finito. A najednou bude chaos a vláda přijde se spásnou myšlenkou, že dobře, že když to teda se posralo, no tak my vám nabízíme tuhle digitální CBDC. Prozatím na pořád.
1: Takže... Posluchači, kdo ještě jste neslyšeli, no vy, co nás posloucháte, tak jste o tom už slyšeli, ale třeba přichází další a další. Takže kdo jste neslyšeli, co to je CBDC, takže Maro, ty promluv a já pustím videjko.
0: Já jenom budu hodně trpět ty, kteří mají rádi ty peníze. Protože už nebudou.
1: Teďka jsi mě připomněl, mám tam krásný videjko, který nachystám tady. Takže krátký videjko o CBDC, jo. Veliká osvěta, takže jdeme na to.
2: Goldman Sachs řekl, že pandemie potrvá ještě 4 roky. Že potrvá 4 roky, což znamená ještě 2 roky. Pokud tomu tak skutečně bude, dojde ke kolapsu malých a středních podniků. Bude tu spousta Rakušanů, o které se bude muset postarat. A jak tato podpora bude probíhat, nám bylo vysvětleno už v jedné přednášce, a sice prostřednictvím digitálního eura. A většina lidí nerozumí rozdílu mezi digitálním eurem a běžnou platební kartou. Když se běžného spotřebitele zeptáte na digitální euro, řekne, mě to nevadí, já už platební kartu mám. A v tom je třeba vysvětlit, že platební karta je přiřazena pouze k jedné straně, a sice k účtu. Pokud na něm něco je, můžu si za to koupit, co chci. Digitální euro je naproti tomu přiřazeno bilaterálně. Na jedné straně je účet, na druhé straně. Skupiny produktů, které pro mě jsou nebo nejsou odemčené. A když mluvíme o základním zabezpečení, zní to podobně jako nepodmíněný základní příjem, ale je to úplně jiná záležitost. Základní zabezpečení znamená, že když mi bude na účet připsáno digitální euro, a to bude jistě propagandisticky dobře prezentováno, kancléř, se postaví před lidi a řekne, nemějte obavy, já osobně jsem každému Rakušanovi, který je hoden podpory, zřídil účet u Evropské centrální banky. Už ale nedodá, že tím jsou odemčené pouze určité skupiny produktů. Že v supermarketu si člověk bude moci koupit chleb, ale už neprose co. A když je někdo politický skeptik nebo kdokoliv jiný a v Berlíně probíhá demonstrace, nebude si moci koupit lístek na autobus, vlak ani letenku a zůstane mu jen 10 eur. Se naplní to, co řekl Rothschild, totiž že peníze jsou. Nejmocnější armádou, protože s digitálním eurem je kontrola a útlak levnější než kdykoliv v historii lidstva.
1: Tak, přátelé, takže tady to máte na vlastní uši a na vlastní oči teda, co se chystá CBDC, digitální euro, jo? A takže si nebudete moc koupit, na co máte aktuální chuť. Tady třeba chlapec měl chuť na prosecco, nebo někdo tam bude chtět, já nevím, cigárka, nebo prostě nějaký alkohol, nebo cokoliv, to je úplně jedno, jo? To, co má vysokou uhlíkovou stopu třeba, jo? Na to nedosáhne. A řekne, ale teď já jsem přece milionář, já tam mám miliony, nasrat, chlapče, nemáš tam ani korunu, jo, nevyčerpal jsi a nemáš prostě nic, jo, takže ono to zní jako sci-fi, jako špatná pohádka na dobrou noc, jo, ale Maro, jim všechno vychází, člověče, no, jako teďka mě mnozí nařknou, ty to přivoláváš, ty to vysíláš a toto, to s tím nemá nic společného, tak to je, tak to mají v záměru.
0: No, ty to musíš o tom přece mluvit, ne?
1: Ano, mluvíme o tom, protože je to reálná hrozba a no, přátelé, je potřeba se připravit.
0: Jo, a to se týká všech, to se týká i úředníků, jo. To nejenom, že se to týká jako, že ty spodiny, co dělá v těch fabrikách, to se týká vás všech, úředníků, policajtů, všech, jo. No. Takže pak bude pozdě.
1: No. Teď já si neodpustím, já toto videjko, ono je takový fakt srandovní, ale přitom je hlubokomyslný, jo. A jmenuje se to jako bohatí lidé, what, je to idioti, jo, takovej Rus.
2: Když člověk mluví, vydělává peníze, ale neznamená, že není idiot. Bohatí lidé jsou idioti. Věř mi, jsem z jejich kruhu. Nebudu krmit mnoho z nich, rozumíš? A proto se říká, proč jste tak chytrý. Když jste tak chudí, je to přesně naopak. Bohatí lidé jsou většinou bobci. To je velmi důležité pochopit, proč by se stal velmi bohatým člověkem. Takhle to chodí. Člověk, když nastaví jedna jediný gól. Stávej. Pohádkově bohatý. Všechno podřizuje tomuto cíli. A teprve pak může být báječně bohatý. Musí podřídit rodinné vztahy tomuto cíli. Musí se nestarat o přátele. Potřebuje zradit soudruhy, které potřebuje. Nemluvím o náboženství. To znamená, že musí být protikřesťanský. Prodej svou duši ďáblu. Prodej svou duši ďáblu. A jen hlupáci prodávají svou duši ďáblu. Bobci rozumí. A proto všichni a téměř všichni nejbohatší lidé. No, jsou to pitomci a není jiná možnost. Hotoví pitomci.
1: No, takže...
0: Jenomže víš, co je hezký, že ty, co jsou nad těma bohatýma lidma, tady ty bohatý chtějí zničit. A těm idiotům to vůbec nedochází.
1: Protože bohaté je to divný.
0: Protože oni splní svoji službu a pak už oni nebudou potřebovat. Když bude všechno řídit AI a tady to už nebude zapotřebí ani politiku, ani jiný podobný verbeže.
1: Podívejme se na chytrý...
0: Ani úředníků, nic, protože vás budou hlídat. Kamery, AI, jo, všechno se to bude vyhodnocovat a vám stačí, když vám vypnou přísun k penězům. Jako kartu vám vypnou, telefon vám vypnou, abyste si mohli něco koupit. A co uděláte? Jako ovce. Vy nebudete vědět, jak máte vytvořit si jídlo nebo cokoliv. Vy nemůžete jít za druhou ovcí, protože ta druhá ovce bude mít taky vyměřený čas. Jo? Takže ona si nemůže koupit něco navíc. Protože já se už by druhý den nemohla. Ona si koupit pro sebe, kdyby to koupila dneska pro vás.
1: Mají to podchycený.
0: Takže vy si nemyslíte, že z toho nějak uniknete. Jo. A ty plány jedou furt pryč, tady nikdo nezastavuje.
1: Maro, teď je důležitý, promiň, aby ten tvůrce byl střídmý a vypěstoval si jenom to, co skutečně potřebuje, anebo mohl směnit, ale žádný ty přebytky,
0: No nepotřebuješ. Jako, jako můžeš mít přebytky, ale ne s tím, že by si vydělával, jakože jako, by si si tvořil nějaký bohatství, ale s tím, že si za ten přebytek zase vyměníš s někým a on ti dá třeba něco jiného.
1: Jináčí komoditu, no, takže...
0: Prostě vy měníte ob... no, ne, jak to, mi to vypadlo. Takhle, vy měníte hodnotu za hodnotu. Mm-hmm. Jo, protože vemte si, že vy chodíte do práce, ale vy nedostáváte hodnotu za tu svoji práci. Vy dostáváte jenom fiktivní papírky, protože kdyby zkrachovala ta banka, tak s těma papírkama můžete takhle dát zatopit. Jo? Protože ty nemají hodnotu. To nemají hodnotu ani toho papíru, na kterým jsou vytištěni. Jo? Takže vy nemáte v ruce hodnotu. Vy musíte vždycky přemýšlet nad tím, abyste měli něco v ruce, co můžete směnit. Protože jinak, bohužel...
1: No a to je vlastnoručně vyrobený výrobek nebo nějaká vypěstovaná plodina.
0: Cokoliv,
1: co tvůrce vlastně vyrobí.
0: Ty k tomu životu zase tolik toho jídla nepotřebuješ.
1: Právě proto říká mírnost, umírněnost, střídmost.
0: Přesně, protože tady ty hypermarkety vám prodávají sami hnoje a de facto vy ty hnoje ani nepotřebujete. Jo, ale oni vám to prostě naprogramují do hlav, že vy to chcete. Ale vy to nepotřebujete v životu. Vůbec.
1: Aha.
0: Cokoliv. Jo. Vy potřebujete jenom kus vysa a tím to tak nějak stačí.
1: Teďka z mě nakopil. Já jsem tady, dívej se, jak nám to jde prostě. Vždycky mám nějaký tematický videjko. Sice mám seřazený, ale já to zase beru, prosím tě, halabala, jo. Ale toto je nechutný video. Nechutný. Ale já ho pustím, jo. Abyste věděli, jaký sračky kupujete v hypermarketech. Možná ho znáte to.
3: Žádná slepice. Je vyrobené kompletně z chemikálí a od pravého ho skoro nepoznáš. Zní to neuvěřitelně, ale podvodníci začali vyrábět falešná vejce a kšeft je to obrovský, ukážu ti to na číslech. Výroba 10 000 pravých vajec stojí řekněme 100 000, výroba 10 000 falešných jen 5 000. 20-násobný rozdíl jde rovnou do kapsy podvodníků. A ta nejhorší zpráva? Falešné vejce od pravého skoro nerozeznáš. Můžeš ho uvařit, usmažit i zamíchat do jídla. V Číně prý malé dílny zvládnou vyrobit 10 000 takových vajec denně. Žádná slepice, žádná farma. Jen chemie. A jak se to dělá? Nejdřív průhledná lepková tekutina vytvoří bílek i s jeho typickým leskem. Pak se injekční stříkačkou vpraví dovnitř žlutá tekutina, aby žloutek měl správnou barvu, strukturu i bublinky. Když směs stuhne, smíchá se s práškem a nakonec se celé zabalí do uměle vyrobené skořápky ze želatiny a vápníkového prášku. A teď ta nejděsivější část. Když hotové vejce rozklepneš, zní úplně stejně jako pravé. A chutná skoro stejně, prostě nepoznáš vůbec nic. Člověk se pak jen ptá, kolik takových vajec už jsme snědli, aniž bychom o tom věděli. Tak schválně, poznal bys falešné vejce? A napadlo tě někdy, že se dá sfalšovat i tohle? Napiš mi do komentářů.
1: Přátelé, Maro, ať ze sebe neudělám blbca, nevím, jestli to fakt není umělá inteligence nebo nějaké fake. Je to vůbec možný s těma vejcama?
0: Ale řeknu ti to takhle, tady ty videa jsem viděl už kdysi dávno, jo. Ale neřeknu ti, jestli, jo, jestli je to pravý, nepravý. Mně je to de facto jedno, jo. Já mám domácí vajíčka.
1: Ty máš domácí, já beru taky z farmy vajíčka, ale je to nechutný teda, totok.
0: Je. Jako, viděl jsem spoustu videí na různý témata, jo. Ovoce a tak dále, a tak dále. Ale víš jak, oni se vytváří schválně kolikrát fejky, jo, aby znevěrohodnili třeba tu pravdu, která vypadá jako fake, ale ve finále není fake, jo. Takže to jsou takovýhle různý videa nastavený, aby tě sváděli z cesty třeba, jo. Ale každopádně jako ruku za to do ohně nedám, že tohle no, je...
1: Tak jo. Každopádně videjko jsem vystřelil a teďka lidi, posluchači, můžou sami zjišťovat, jak to teda je, protože nevěřte v dejavíčku každý slovo nám, jo?
0: Přesně. To máš jako s masem a tak dále, jo. Já třeba jsem udělal letáky s masem. Já říkám, hele, ale tohle to není maso, co tam je na tom letáku. Protože takhle nevypadá maso. Protože když víš, jak vypadá maso v řezu, tak ty vidíš, že tady ty, že to jaksi neladí tady ty blány v tom, že to je podle mě na 3D tiskárně. Že už programujou lidi tím, že už tady ty falešný masa fotěj a dávají na letáky, aby si zvyk na ten obrazek, jak to maso má jakože vypadat. Jo?
1: Ano.
0: Protože když víš, jak to maso vypadá, tak to než sakra, to je nějaký

0: chovatele, pěstitele, jo. Jo, my ty postkomunistické země jsme trošku na tom jinak. Jo. Ale ty na tom západě, tam to je samá tupá hlava, jo. A tam bych se tomu vůbec nedivil. Takže hlavně, hlavně já třeba párky vůbec skoro už de facto nejde. To už musí být, že si s ním párk a to musí být z jedný masny, jo. A to ještě, protože když jsem viděl ty videa, jak se tady ty věci vyrábějí, tak to nechceš jíst. Jo. To je chemický koktejl.
1: Pak jsem viděl ještě podobný videjko, jak se vyrábí tavený síry. Taky humus.
0: No to taky, no tak, hele, normální, ale nejenom tavený síry. Normální síry, ty plátkový síry, to je umělotina, kolikrát. Víš, to je, já dneska síry, já už taky koukám po sírech, říkám, hele, jo, když prodávají, tak já, jelikož vím, jak chutnají síry od malička, je jim, jo, a poznáš, jak ten sír má chutnat i jak má mít konzistenci a tak dále. Ale ty lidi, kteří to jakože neví moc, tak oni pak sežerou všechno. Jo. Ale vem si, že tam není žádná nutriční hodnota, nic.
1: Ne.
0: Ty žereš mrtvý věci. Jo? To je to samé, jako lidi by si měli uvědomit, co dělá mikrovlnka s jídlem. Já už jsem ji nepožil 3 roky.
1: V Rusku je zakázaná.
0: Už ji nepoužiju nikdy.
1: Ne, vůbec. Já už několik let nepoužívám. V Rusku
0: je zakázaná. Protože každý, jakýkoliv jídlo tam dáte, tak všechny hodnoty ta mikrovlnka zničí. Takže vy žerete mrtvý, ale věci, které už jsou pro váš organismus absolutně nepotřební. To je jenom materiál, který vám nic nedává. Takže každý by se měl zamyslet nad tím, jo, co doma má, co používá, protože...
1: Nejenom, že to je jako nepotřebný, nevyživný a je to zničený, ty
0: no,
1: hodnoty, ale je to taky škodlivý. Když mikrovlna má něco nepřirozeně ohřívat, to si myslím, že není úplně jako...
0: No, to všechno trhá roztrhá, to zničí to všechno. Jo. To jako...
1: Maro!
0: To je to samé jako ty desky varný, jo, ty induční, že mi taky vyzařují nějaký nedobrý záření kolem tebe, když topějí. To je to samé jako teflonové pánvičky, jo, jsou velice toxický, když se ohřejou, protože oni pak vylučují ty toxiny, větší toxiny, nebo jak to budu říkat, do toho jídla, který papáte. Jo. Já už máme doma stoletou panel, který jsem přišel ještě z Německa přes 20-30 rokama. A já na ní dělám, já ji radši jí nechci. A to máme doma teplory a je nechci. Jo. Takže i musíte koukat, i v čem maříte a co děláte. Jestli chcete být teda zdraví, jako. Jestli nechcete, tak dělejte, jak chcete. Jo. Ale já už koukám, abych byl zdravý.
1: Maro, my vysíláme pro zdraví lvy, a ne pro ovce. Takže tady je předpoklad, že ten... Když, taky přišly mě komentáře. My furt vysíláme o těch muchomurkách a o té keltské soli a o tým lopuchu a kde si co si sama zdravá vyžívá. Ale kurňa, co chcete, když to je v první řadě důležitý, být zdravý.
0: No, jasně ne.
1: A pak můžete žít.
0: No jako když budeš mít zdraví na hadry, tak jako, čím se budeš jiným zabývat?
1: Na co tě pak budou miliony?
0: Jo, ty potřebuješ být zdravý, a ne nemocný. A oddanej, a poddanej. Jo, proto bochomůrky léčivý.
1: Jo,
0: to jsou všechno léčivý věci. Jo, ale asi se to nikomu nelíbí.
1: Že by byl někdo nastrčený?
0: Já nevím.
1: Maro, dneska teda mám tady krásný úlovek od tebe a video, jo. Pak se vrátíme zpátky do banky a k policajtům, ale teďka toto si neodpustím. Fakt toto, přátelé, toto by mohlo změnit, když se to dostane na povrch, to by mohlo změnit a úplně vlastně převrátí to jejich paradigma a sice ten farmaceutický biznis, protože

0: že samozřejmě parazití a rakovina, jo, ruku v ruce. Takže pouštím.
1: Parazity a rakovina majú veľmi úzke spojenie. To je úplná novinka, čo som teraz dopozerala webinár a som trošku z toho v šoku a chcem sa o to podeliť. Vraj keď robia rozbory u rakovinových pacientov, tak zistiu, že všetky nádory majú v sebe parazity a všetky vzorky krvi od týchto pacientov majú v sebe parazity. Doktor, ktorý lieči rakovinových pacientov holistickým spôsobom, som akurát dopozerala jeho webinár a number one, prvá vec, čo robia na klinike v Mexiku, majú dve kliniky v Mexiku takéto, antiparazitický protokol majú. Ja som stále vedela, že áno, sú tu parazity a tak ďalej, ale že majú až tak veľkú váhu, som netušila. Takže vám dám sem link na tento webinár pre tých, ktorí viete po anglicky. Vraj parazity dokážu ovplyvniť naše emócie, našu náladu, vedia ovplyvniť úzkosť, keď máme depresiu, sú zodpovedné za depresiu a dokonca za samovražedné úmysly. Je viac ako 100 rôznych druhov parazitov, ktoré sa vedia dostať a žiť v našom ľudskom organizme. A vraj je veľmi veľa ochorení, ktoré sú zle zdiagnostikované a vlastne sú to parazity a ich diagnostikujú ako nejaké určité ochorenia. A že jednoducho doktori nerobia tieto parazitologické testy a aj keď ich robia, tak iba 10% tých parazitov sa ukáže v tých testoch. Lebo dokonca sa vedia skrývať, sú ako chameleóni v tom našom tele. A čo hovoril bolo, že vlastne ako zistíte tak zvonku, že máte asi parazity, vraj sú čierne kruhy pod očami, škrípanie zubov, rôzne kožné čudné vyrážky, alebo ekzémy, alebo alergie, vraj, že autoimunitné ochorenia, srbenie konečníka, to asi všetci vieme, a rôzne žalúdočné problémy a bolesti. Ja doteraz som to riešila tak, že som si raz za pol roka, mne aj moja rodina nie kúpila tabletku v lekárni chemickú, ktorá vraj zabije všetky parazity, ale už teraz viem, že zabije len pár druhov parazitov. A tie naozaj tie holistické, antiparazitické kúry, to musíte robiť asi aj mesiac. A doteraz som sa tomu trošku vyhýbala kvôli času, ale po tomto seminári som si povedala, že asi je to fakt, že veľmi dôležité. Takže keď tu máme nejakých sledovateľov, ktorí o tomto naozaj že niečo vedia, alebo naozaj sa o to zaujímajú, alebo majú vlastnú skúsenosť, keď viete, aké produkty vám pomohli, aké produkty fungujú, čo odporúčate, lebo ste to zažili, nechcem žiadnu teóriu, chcem, prosím vás, podielte sa o to, čo vám funguje a skúsme si týmto spôsobom tu pomôcť. Ďakujem.
0: Tak a oni vymysleli proste stovky nemocí, jo? A přitom všechno mají na svědomí paraziti. A přátelé, kdo ještě pochybujete o tom, že systém to s vámi nemyslí dobře, tak jenom toto vědět, jo, že vlastně je to utajený. Celá onko, rakoviny prostě, je to všechno prostě obrovská kamufláž, obrovský biliardy, no, biliony možná, biliardy to ještě neexistuje, že biliony zatím, no. Obrovský prostě lobby vydělávání, prostě masomlínek prostě na vydělávání peněz, jo. A přitom jsou to paraziti, takže oni by tak, nebo oni, my, lidstvo, tak jenom lusknutím prstů jsme schopni se zbavit všech nemocí, kromě úrazu samozřejmě. To už zase potom na šikovnosti tvůrce, jo, aby prostě neutrpěl třeba úraz, jo, při práci se štípačkou dřeva. No, takže, takže Maro, paraziti, ty o tom mluvíš už, já nevím, co tě znám. A já jsem ještě říkal, ale že by nějaký červíci, byť rakovina přece, to se geneticky a pak, že to je různě z chemikálí, z kouření prostě a rakovina jater z chlastu a cirhóza a vidíš to? A ono to jsou všechno paraziti, jo, teda. Myslíš, že je nějaká cestička, nějaká možnost, aby, co když ti lidi fakt jako procitnou, začnou se sami prostě detoxikovat, odparazitovávat a co na to ten farmaceutický průmysl jako řekne, je to vůbec možné reálný to prosadit? Jako aby se lidstvo léčilo, jako aby se léčilo, ale aby ani neochuravělo.
2: Jako nevím, proč se tak, co na to farma průmysl, tady mi celně uprdele, jo. Celý farma zločinecký gang. Nicméně na parazity je tady spousta věcí. Jo. Takže když začnete, výborný antiparazitikum je česnek, to má skoro každý doma. Jo. Stačí se ho naučit správně používat, protože ten nemáte sníst hned, ten máte nakrájet 10 minut, 10-15 minut na prtinku, najemno nakrájený, a pak ho máte teprve jíst. Jo, protože česnek se aktivuje. Jo. Protože on se aktivuje s tím, že byl napadený od parazitů. Jo, takže on aktivuje protiparazita, jakoby antiparazitální věci v sobě. Jo, aby zabil ty parazity, který ho chtějí sežrat, ten česnek. Abych byl v polopatě. Pak další super věc je červená řepa. Když máte problémy, i normální, jo, ale kvás je super, to je asi nejlepší. Protože hemeroidy jsou paraziti na prdeli. Jo? Takže stačí kvas červené řepy, když je začnete používat, tak ty vaše hemeroidy krásně zmizí. Jo, to samý parazity v játrech vám zlikviduje ten kvas červené řepy. Jo? A další věc je velice důležitá. Nekrmit parazity. Protože parazity vám ovlivňují i myšlení. Jo? Oni vám sami vnutkají myšlenku, že chcete sladký, sladký, sladký. Protože paraziti mají rádi sladký. A vy jim prodlužujete život, když je krmíte cukrama. Jo, jakýkoliv fruktoza, cukr, to všechno to mají paraziti rádi. Jo? A C-čko prodlužuje parazitom jednou tolik život. Jo? Takže nadmíra C-čka není dobrá. Jo? Takže opatrně s C-čkem. A další věc. Paraziti nemají rádi zásaditý prostředí. Jo? Takže vy, když máte překyselený prostředí, tak to je ráj pro parazity. Jo? To se vám krásně uspávají. Tepny, protože ty paraziti sedí na těch tepnách, oni to tam obkrouží a ta krev nemůže už protékat tolik. A oni hezky papají. Jo? Ty dobré věci z té krve, která krev dává do vašich orgánů, tak oni ty paraziti to sežerou a naopátku vyměšují toxiny, který jsou pro vás velice jedovatý. Jo, a ty vás zabijí, ty toxiny. No, takže když vytvoříte si zásaditý prostředí, tak s tím hodně znepříjemníte život parazitu. A to stačí jedna soda. Jo, to nepotřebujete nic extra k tomu. Jo. Protože ta narovnává pH. Jo, to máte, a to je, řekla to správně, veškerý kožní problémy, který máte, to jsou všechno paraziti. Jo. Lupenka, všechno paraziti, protože lupenkáři, už se to mluvili tisíckrát, jo, jdou k moři a najednou lupenka mizí. Jo. Protože proč? Protože sůl zabíjí parazity. Jo. Nebo jdou k tomu, jak se jmenuje, či to mrtvý moře, ne? Jo. A najednou všechno mizí. No, protože ty parazity už jsou vás tak přemnožený, že už vám lezou na povrch. Takže halo, halo, my jsme tady. Jo. A výborný zabiják parazitu je vochomůrka červená, sušená. A samozřejmě i mazání vochomůrky červený, protože to poznáte hned, jak ty věci mizejí. Toto mazání. Jo. Takže likvidátor parazitu úplně neskutečný. A to, že se o tom nevyučuje, ono se kdysi vyučovalo, nebo takhle, v těch akademiích lékařských, nebo kde to bylo, jsem měl, myslím, z Ruska, v 60. letech, nebo 70. 60. Vybrali veškeré knihy o parazitech a zrušili jakože to bádání na téma parazitů. Zabavili, odvezli knížky, všechny věci. Řekli, parazity už nejsou problém. Jo? A normálně takhle to zavřeli, aby lidi se neléčili.
0: No, a proto se ptám tak obecně, jak asi bude reagovat prostě farma business na to, protože on všechno, co funguje, se snaží dehonestovat anebo zničit. Vodu otrávili florem, ovzduší otrávili chemtrails, jídlo, že pečivo, cvrčky, takže jestli má nějakou, no ne, jako páky možná bude mít, ale důležitý, že o tom prostě víme, že všechno mají na svědomí paraziti. A teďka vám Mara řekl teda účinný látky proti parazitům. To už o tom mluvíme furt.
2: No jasně, no to, hele, jako těch videí už jsem viděl fakt spousty, od spoustu patologů, který jasně říkají, že jakýkoliv nádor, který rozřízli, tak byl narvaný plný parazitů. Jo, proto třeba zajímavý, na rakovinu ve čtvrtém stádiu funguje ivermektin s fembendazolem, nebo membendazolem, jo. A proč? No protože to jsou antiparazitika. Jo? A když se začínáte takhle zamýšlet nad tím, tak vám dojde, co ve skutečnosti ta rakovina je. A ty turborakoviny, které teď lítají jedna za druhou, jo, ty mladý, jo, to letí, to všude píšou, jak mladý napadají rakovina. No proč asi? No protože ty lidi byli naočkovaní. A to očkování vypíná imunitní systém. Jo? Dvě dávky vyply jim systém, já nevím, kolem 37%. Jo? Teď už bych plácal 36 nebo tak. Prostě takhle nějak kolem do 40% vám vypíná imunitní systém. No takže když vám i vypnou imunitní systém, tak vám nefungují kontrolky, že se vám přemnožují parazity v různých orgánech. Jo? Takže to tělo jakoby ve finále neví, že tam má takovýhle gang parazitální. No, takže co vy uděláte? No, když nasadíte ochomůrku, no tak ta obnovuje nervový systém. A tím pádem obnovuje i imunitní systém. Takže to je ruka v ruce.
0: A podívej se, jak...
2: No a samozřejmě, když budete používat standardně ty antiparazitika přírodní, no tak vám ani nemusí fungovat kontrolky a stejně ty paraziti budou mrtví. Mm-hmm. Víš?
0: A podívej se, jak ten systém vlastně dehonestuje třeba tu muchomůrku. Jedovatý, smrtelně jedovatý. No panter je strašně jedovatý, jo? Takže čím víc účinnější, tím víc jako jedovatý. Jo? Teďka pustím videjko zrovna, Maro, ty to vždycky uděláš tak, že mám videjko, a to, přátelé, my nejsme domluvení, že, Maro? My to tak jako nám to tak jde. Dneska jsme jeli, nebo včera jsme jeli ke kamošovi a jeli jsme takovou zkratkou mezi polama a tam rostly jeřabiny, krásně červený. Já říkám, ty písní, jak to vlastně s těma jeřabinama? Nám vždycky vtloukli do hlavy, že to je jedovatý, nejeste jeřabiny. A co když to je třeba podobný, jak s muchomůrkama nebo tak? Já nevím, teďka se ptám, jako jo.
2: Já jenom chci podotknout, že když se vám kazejí zuby, tak to znamená, že vaše huba je plná parazitů. Jo, a ty napadají ty zuby. Takže kelská jsou do pusy, nechat rozpustit a paraziti jsou povraždění. Takový jednoduchý věci.
0: Já bych ještě doporučil, já mám tady, teďka přišli další ti diváci, kelskou sůl a hřebíček proti parazitům.
2: Jo, hřebíček je vynikající.
0: Já ho cumlám, než změkne 15 minut třeba, pak ho rozkoušu a s ním.
2: Taky antiparazitek.
0: Taky proti parazitům. No a teďka právě, teďka jsem rád, že jsem si vzpomněl, jak se jmenuje ta bylina, peliněk. To je taky vynikající. Peliněk roční a peliněk pravý. Ne ten černobíl, který roste všude hojně, ten taky není špatný, ale to je spíš tak na něco možná trošku jiného. Ale vyloženě antiparazitálně peliněk pravý a peliněk roční, takže už jsem si vyvolal nějaký fotky, jak vyvolal, no tak, stáhnul, no tak a jí nám poradí, a jí v lese, že? Nebo kde to roste, někde na Rumištích údajně. No, ale taky uvažuji, že si budu pěstovat, protože tady ten černobíl je všude a ten pravý a roční ten, že se vyskytuje ne tak často. No, takže peliněk taky, další.
2: Jo, jo, jo.
0: No a co ty jeřabiny?
2: Ale o jeřabinách upřímně nic nevím.
0: No ale je to podezřelý, protože nám říkali, že to je jedovatý. To je
2: podezřelý. No to jo, ale...
0: A jako, co to je jedovatý, no?
2: Já se nemůžu zabývat kde čím. Víš, to jako fakt nejde. Já mám svoje favority a já už víc nepotřebuji. Jo. Já nepotřebuji vědět všechny. To, co roste kolem mě, to znám a to si beru.
0: Pod tmavočervenými jeřabinami zahynul motýl mezi karabinami. Protože... Zástupce protýl šlápl na Běláska. No a tak dál. To je Karel Kryl.
2: No protože na parazity máš i ořešák, ne?
0: Ořechové
2: listí, ne? No. Nebo zelený ořechy. Jako na těch parazitích mraky věcí, to jako není jedna věc. Jo, ale mně úplně bohatě stačí, že mochomůrka zabíjí parazity a mně to stačí.
0: Maro, moc povídáme a málo pošlíme videí, člověče, takže no tak... já jdu na video.
3: Víte, proč jsou kouzelné houby zakázané skoro na celém světě? Ne proto, že by byly nebezpečné, ale protože jsou nebezpečné pro systém. Kaři, kněží a šamani starověku to věděli už před tisíci lety. Psilocybin otevírá mozek. Opravdu otevírá. Vypne tu část vědomí, která zodpovídá za strach, ego a slepou poslušnost. A náhle člověk začne vidět, jak je tento svět uspořádaný, vidět lež a manipulaci. Proto je schovali. Protože poslušný, zmatený a depresivní člověk je ideální otrok. Ale člověk, který jednou uviděl pravdu skrze houby, už nevěří televizi a nemlčí. Oni se netrápí tím, že zemřete. Bojí se, že se probudíte. Houby neničí psychiku, oni ničí matriku. A vy si opravdu pořád myslíte, že ten zákaz je péče o vaše zdraví?
0: Tak, to my si nemyslíme s Marou, jo, protože jim nezáleží na našem zdraví a proto dehonestují všechno, co funguje a nabízí nám nějaký srágory a nějaké chemické tabletky, které nejenže nefungují, ale vyloženě jsou zdraví škodlivé. Oni to tam mají napsané jako nežádoucí účinky, ale to jsou vlastně ty jediné účinky, které ty chemické prášky mají. A už jsem se dokonce tady setkal i s názorem človíčka, který tvrdí, že vše, co je v přírodě, tak je takové jedovaté a nebezpečné. A až když to přijde, projde tou chemickou laboratoří, až pak je to účinné. Takže přátelé, je to odstrašující případ nevědomosti. No ale je to každého cesta. Takže Maro, ty se zvrátil. No, takže je to ano, toto houby, léčivé byliny, rostliny jsou nebezpečné, hlavně teda pro ten systém, jo, protože můžou nahradit totálně veškerou tu zdravotní vlastně obsluhu. Jo, a účinky.
2: No tak ať se každý dobře zamyslí, že máme tady tolika léků, a máme tady tak strašně moc nemocí. Tak já nevím, 30 let zpátky tolik nemocí tady ani nebylo. Ani neexistovaly pomalu. A najednou jsou všude. Čím víc prášku, tím víc nemocí. Jo, tak se zamyslete, proč ty nemoci asi vznikají. Protože ty nemoce do vás dostávají tady ty skurvenci s těma práškama. Jo. A když jim řeknete, že to nechcete... Ježíš, to je halo u těch doktorů, to mi lidi vykládají, co zažívají. Plné kolapsy, doktoři. To mi ještě vykládal kamarád, starosta, který jemu schválili léčbu za 3,5 milionu korun. Jo. A starosta jim řekl, že jim na to sere. To si neviděl, ty doktory toho docenta, jak tam byl vzteklej.
0: No.
2: Jo. A říká, prej, ne, hoši, vy už mě léčit nebudete. Tři roky by stačilo.
0: Ono to je i tak, že vstupem do špitálu a prvním podpisem na vrátnici se otevírá kolaterální účet a všechno to berou vlastně z těch svěřeneckých fondů, takže žádný zdravotní pojištění, to je jenom fake.
2: No jasně, to už si jenom připlácíš jakože navíc. Protože každý člověk má předplacený život na téhle zemi.
0: Tak.
2: Jo? Ty máte mít všechno zadarmo. Jo? Ale oni těžej. Oni vám prodají vlastní vodu. Jo? Oni vám prodají úplně všechno. Uhlí vám prodají, který je vaše. Protože to nepatří žádnému státu. To patří vám, jako člověku. Jo? Ale on si to stát jenom ukrát, přivlastnil. Jo, a teď vám, když si z vašeho uhlí vám vyrobit tu elektrickou energii, tak Vy máte platit za tu elektrickou energii, kterou je vytvořena z vašeho uhlí? Nebo z toho železa, který taky patří vám, ta ruda? Jo? Takže tady si někdo vesele podniká na úkor ostatních. Jo? A vy jenom tupí otroci a jenom kejvete. A zaplatíme. Jo? Jo, takže lidi, ať se zamyslej, protože spousta lidí, s kterýma teď mluvím, tak už jaksi přestávají jako věřit doktorům, protože už mají velice špatné zkušenosti tady z toho verbeží. A dávají se na tu takzvanou alternativu. Ale ono ve skutečnosti to je ta pravá léčba. Ta alternativa to jsou oni.
0: Oni, a my jsme, ano, no. Ta alternativa je vlastně klasika.
2: Protože příroda vás uzdravuje, ale oni ne, oni vás léčí. Protože to vždycky začíná jedním prášičkem a pak je to hrst prášičku. A nemá to konce. Jo, protože když vás budu léčit, tak čekám, že budete brát třeba ty prášky měsíc, dva a tím to skončilo. Ne do konce života. Jo. Takže se zamyslete, když papáte ty hrstě těch prášků, jak vás bolí žaludek, střeva, jo, a td. Jo, nevolnosti. Spousta lidí už vyhazuje prášky na tlak. Další podvod. Jo? Protože když vám dají tlak, na tlak prášečky, tak vám sníží tlak krve a pak se vám už úplně špatně prokrvují nohy třeba, nebo ruce. Jo? Jsem to řešil s jednou ženštinou, který pomáhám v léčbě, který se taky začali dělat modřiny. No a pouštěl jsem ti tu, nebo poslal jsem ti tu hlasovku vodní, co mi poslala, že jako dobrý, jo, že ty modřiny začínají mizet a tedy, jo, nohy neotejkají, proč vám natejkají nohy, no protože se vám špatně prokrvují, ne. Jo, protože já mám výhodu v tom, že já na člověka koukám jako na biologický stroj. Já se nezabývám nemocema jater různých orgánů, protože oni všichni mají společného jmenovatele. A to je překyselení, paraziti, toxicita. Jo? Těžký kovy samozřejmě. Jo? Takže když tady na ty věci se začnete, když se na ně soustředíte, tak vás nebudou trápit takový ty podružní nemoce. Jo? Cukrovka. Jenom, že máte hodně cukru. Vy nemáte vůbec jíst cukr, když na to přijde. Vy ho nepotřebujete, vaše tělo si samo vyrábí cukr. Jo? Vy, co něj dáváte cukr, tak to je všechno navíc. To už tam nepatří. Jo? A pak to tělo má problém se toho cukru zbavovat. Pak máte cukrovku. Jo? Dnu a tak dále, protože to je překyselení. Cukr překyseluje. Ovoce hodně překyseluje. Zelenina taky. Proto za komunistů byli všichni zdraví, protože okurky jedli jenom v létě a papriky a v zimě a jinak jedli maso. Jo? Protože nebylo normální, aby lidi jedli v zimě okurky, protože prostě okurky v zimě nerostou. Jo? A cokoliv jinýho. Jako my jsme doma neměli, my jsme měli doma jabka a ty byly bedně, ty jsem ani nechtěl. Jo? Jabka nikdy nebyl můj přítel. A nejhorší je, co uděláte, že si ráno ke sní dáte dát, jako je, že jablíčko. No to vás pěkně překyselí hned na startu. Takže zamyslete se, co jíte. A nejlepší je hladově ráno. Nejíst.
0: Až do večera.
2: Přesně tak. Máte jíst až odpoledne.
0: Já jsem ještě nejedl dnes. Já piju čaj, vodu. No teďka mám No čaj
2: se... Hlavně taky bacha na to čaje, jo.
0: Omezím
2: čaje. No. Čaje překyselují.
0: Ano. No. No, já mám z bylinkové chaloupky konopný čaj a tak, no, takže to...
2: No to je jedno, jakýkoliv čaje překyselujou. No,
0: ale to chci říct, jako za děcka, já jsem vymetl, jak vždycky toho dědu protože člověk si vzpomíná na ty prarodiče víc, jak na rodiče třeba, jo. No. My jsme vymetli každou cukrárnu, každé mléčné bar a to bylo tak dobrý. Ale teďka, přátelé, kdyby zavřeli všechny cukrárny, mně to je úplně šumák.
2: No, když jsi měl nějaký ujetý uchylky, já jsem takovýhle věci vůbec nehledal.
0: Hladěcka, mléčné koktejly jahodové.
2: No to jo, ale to bylo jedno za čas, kámo.
0: A punčové řez, bombička, rakvička, větr.
2: Ne, vůbec, Vůbec. Já jsem byl vychovaný na klobásách, člověče, a na uzeně. Já bych stal na vesnici.
0: A ty z východa, no tak.
2: Víš, jako...
0: Každý děcko rádo chodilo, si myslím, do cukrárny. Jo?
2: No,
0: a to je jedno.
2: No to jo. To je no jo, jenom, že tenkrát to ještě nebylo takový svinstvo, jak je to dnes. No, že tím byla šlehačka a ne šlehačka ze spray.
0: Dneska je to samý Ečko. Jo. Myslím, že aj do těch bombiček rumových možná rýli skutečné rum.
2: Jo, ne, to, ale to jídlo bylo úplně jiný.
0: Jiný, jasně, že. No.
2: Hlavně no. Za mých dětských let u nás byla stačila malá lednice, tam bylo kus salámu a to bylo všechno. Mm-hmm. Protože lidi nežili pro to, aby žrali. Dneska žrali lidi žijou pro to, aby žrali.
0: No, však je to úplně, ty hodnoty jsou úplně zpřehány.
2: To je pomílený.
0: Jo. Maro, když jsme u toho zdravotnického okénka, tak dáme ještě dva podvody. Jo? Jeden se jmenuje Alzheimer, my jsme se o tom už bavili, ale je tady nový videjko od Maxwella, myslím, že to je Maxwell, nebo není to to?
4: Je to Maxwell. Slyšeli jste o Alzheimerově chorobě. Je to lékař, který způsobuje onemocnění. Zapamatuj si má slova. V příštích dvou letech, možná příští týden. Vyskočí to v novinách. Existuje více než dost informací, které dokazují, že je to lékař, který způsobuje onemocnění. Alzheimerova choroba je onemocnění, které se nevyskytlo. I pod jiným jménem před 40 lety, v roce 1979 byla uznána jako nemoc. Dnes před 25 lety. Je zabijákem číslo 4 dospělých nad 65 let. Zatím, proč musím přihodit doktory, teď doktory Karcinom kardivašovy choroby, diabetes a Alzheimerova choroba. Náš mozek se skládá ze 75%. Tukový izolační materiál zvaný myelin. Jak jste se dozvěděli o myelinu? Dobře. Myelin je tukový izolační materiál v mozku. Už jste jedli sendvič s mozkem? Sendvič s mozkem a vejcem. Nežiješ, dokud nesníš sendvič s mozkem. Je to dobrý. Trochu cibule a hořčice. Není nic lepšího než sendvič s mozkem. Je to teď opravdu levné, protože se každý bojí. Znáte nemoc šílených krav. Koupil bych si víc mozků a snědl bych je. Ale každopádně, myelin tvoří 75% hmotnosti našeho mozku. Pro zvíře je důležitý. V lidském mozku myelin tvoří 75% hmotnosti mozku. Myelin je 100% cholesterol.
0: Tak, já nevím, jestli jsem to videjko náhodou nepouštěl minule, ale o tom Alzheimeru, o tom obrovském podvodě, je už těch videí hodně, že to má velkou souvislost s tím cholesterolem, který je ten strašák. A demence, no. No tak jasně, ale to jsou ty zápoje, ty synapse v tom mozku, kdy je potřeba ten myelin, jo, no a vlastně ten nízký cholesterol způsobuje tady tu demenci a Alzheimer.
2: Ne,
0: ale
2: jasně.
0: Podívej se, to je další důkaz, jak to s náma ten systém jako myslí. Když tady není jediná kladná pozitivní věc, kdy můžeme očekávat nějakou podporu ze systému. Mně to připadá, Maro, že ona, to je válka proti lidstvu už, jo.
2: No to je jasně. No to je, oni chtějí vyhladit ty lidi, přijdu, oni se přece s tím chlubě. Jako, i to je všude, co oni, to už oni napovídali všechno, jak ty lidi chtějí zlikvidovat. Tak jenom slepej to nevidí.
0: Člověk si to nechce až tak připustit, že má tady děcka a vnoučata to všechno, ale to je válka.
2: No to si právě musíš připustit, abys je chránil.
0: No tak já už si to připouštím, však je...
2: Víš?
0: Jasně, protože, že se o tom bavíme.
2: Protože já to říkám absolutně všem vždycky, na rovinu. Tady to nesmíte. Jo. A lidi už začínají poslouchat, jako to jim říkám, protože oni vidí na sobě, že je jim čím dál hůř.
0: A proto to zdraví je důležitý.
2: No přesně.
0: Nastartování probuzení.
2: Tak, protože když já tě probudím, co se týče zdraví, no tak ty už se pak začneš přemýšlet nad těma jinýma věcma. Uh-huh. Jo? Že tady něco nesedí dalšího. No, a ze zdraví to teprve začíná. Protože pak lidem rychle dojde, jak je poškozovali ty leta. No, to je zločinecká pakaž, to je neskutečný.
0: Neskutečný, jo.
2: No. A vem si, jak tady se chlubo zase vyměnili tady nějakýho chytráka odvedle z města, protože je okrát nějak, nebo co, o nějaký miliony, bývalý ředitel, nebo co to bylo, nemocnice, tak teď tam jakože mají nějaký druhý. A ten už slibuje, jak pozvedne, jak budou vydělávat, jako ta nemocnice, jo. Tak se, když se nad tím zamyslíš, tak řekneš, kurva, jak vy chcete vydělávat? No přece na nemocných lidech. No a vy ty nemocní si ale musíte vytvořit. Těma jedama, který už dostávají v těch obyčejných ambulancích. Jo, jenom prášeček. A pak to začíná. Paraziti jedny.
0: No, jak autoservisy vydělávají na takzvaně nemocných autech, no tak tady na nemocných lidech, na pacientech a vyléčený pacient je ztracený zákazník, proto mají ty léky, ty nežádoucí účinky, no. Což jsou vlastně těma hlavníma účinkama. Jo?
2: No, jasně. Takže, no, protože vím si, že na těch lékách máš všechno napsané, co ta tabletka ti zničí. Jo? Ale to neznamená, že se to projeví hned.
0: No.
2: Ale ona už to tam trošku podpálila. Tu nemoc, tam tu nemoc, hen tam tu nemoc. No a ono se to začne kupit, až začnou ty věci odcházet.
0: No takže dívě, na jedné straně paraziti, prostě nepřítel, ano. A potom ta chemická, ta farmacie, ta chemie, jako je to taky prostě.
2: To je zabiják lidstva. To je zabiják těžký. Oni neví, ty doktoři vůbec neví. Tak, ať ti ten doktor podepíše prášky, že ti nespůsobí žádný špatný věci, když tě teda rád píše. Tak mi to tady podepíš, že se mi nic nestane, a OK. A uvidíš, jak se bude kroutit, tak had na ty židli.
0: No.
2: Jo? Protože oni neví, jak léčit lidi. Oni mají jenom napsáno, co na jakože nemoc mají napsat za svinstvo. Protože oni už mají vyzkoumaný, když mu dáme tenhle prášek, no tak se bude poškozovat tohleto a pak přijde jakože jiná léčba. To oni už ví, jak si to otroka pomálu jako likvidovat a vést ho ke smrti. Takže k doktorům za mě chodí jenom sebevrazit. Nic, ani psa bych tam nechal léčit. Ale to si, hele, spousta lidí si tím musí projít, aby to zjistilo na svý vlastní kůži. Jo. A ty, co mě oslovujou, tak ty už si to prošli, takovýhle věci. Jo.
0: No, ale jako nikdy není pozdě, jo? To tělo je zázračný stroj.
2: Není, tělo je
0: biologický. Se dokáže napravit.
2: Tak, tělo se samo opravuje. A vy tím, že přestanete do něho dodávat tady ty jedy, tak to tělo pomalu se zmátoří a začne fungovat tak, jak má. Jo? Protože vy mu v tom samoléčení bráníte těma chemickýma svinstvama. Takže to tělo nejenom, že se uzdravuje, že dává energii do toho uzdravení a plus ještě bojuje tady s těma toxickýma svinstvama, co dostanete od doktora.
0: Nevím, jestli to mám, asi to řeknu, však nebudu nikoho jmenovat, no vzpomínáš si nedávno, je to měsíc, měli jsme taky chlapca, který na to byl hodně blbě, jo, takzvaná rakovina slinivky, trošku jsme mu promlouvali, jako do duše, do rozumu, do mysli, tak byl na vážkách, jakože jo, že do toho jde, ale pak se vlastně rozhodl pro bílý pláště a neuběhl týden a odešel, jo.
2: No, ale to je jeho problém.
0: Je to prostě každého rozhodnutí a ne každý, jako když tě vtloukají od malička, jo, že ty rakoviny, že to je strašák, že to je nevyléčitelný a kde si, co si. A najednou se zjistí, že to není ani rakovina a ani není nevyléčitelná, že to jsou paraziti, tak ten člověk, když mu to docvakne, jenomže on byl ve špitále a ti na něho zaklekli, že nesmí sodu tam, nesmí kelskou sůl. To je šílený.
2: No protože prachy ne, jim je jedno, že ty zdechneš. To jsou lidi, kteří nemají svědomí, to nemá nic.
0: Nemá.
2: To jsou skurvený bioroboti. Ti říkám, to je neskutečná verbež.
0: Jo, a je tady... Nebyl... No, mluv.
2: Já už jsem tam nebyl minimálně, já nevím, 8-10 let nebo jak dlouho. A už tam ani nikdy nechci, jako.
0: Ne.
2: Jenom, že bych si něco zlomil, ale jinak... Na léčení neexistuje.
0: Vůbec.
2: Protože jestli se má člověk rád, tak život tady těm šmejdu nemůže jít. No. Každou chvíli čteš, jak tam operovali nějaký srdce, nebo co to tam dávali ty stroječky. jo, jenom proto, aby byl biznis, že to dostali lidi, kteří ho ani nepotřebovali. Jo, takže jim skurvili zdraví jenom proto, aby to prodávali, to sami versi těch kyčlí do prdele. Víte, i to je, každý druhý má dneska kyčle umělý a kolena a všechno možný. To jako nepřijde nikomu divný, že jsou to napůl roboti už všechny.
0: Ne, jako to zdravotnictví by mělo pomáhat, jo. Ještě bych chápal, když třeba nepomáhá, protože nejsou, oni neví, ale oni vyloženě škodí, oni jdou proti.
2: No jasně, že vysloveně, a bacha, ještě píše takový články, ježiš, on nebude tady ten lék a tady ten lék. Tak já jim tam vždycky píšu, že to jsou jenom skurvený jedy. Že zaplať pánbu, že nebudou. Jo? Protože už takhle straší pitomce, kterým věřej, že oni to s nima myslejí dobře. Ale nemyslejí, oni takhle jenom hejčkají ty lidi, jo, dráždí, jo, aby měli větší strach odevzdanosti. Takže když jim začnete používat mozky, jestli ještě nějaký máte teda.
0: Jako já třeba věřím, jakože dávno, když byl vymyslený třeba ten penicilin, jo, že to mělo jako ty účinky a že to ti lékaři nebo ti doktoři mysleli jako dobře. Ale pak se něco stalo, asi Rockefelleri, ano, to převzali a hotovo, vymalováno.
2: Penicilin nikdy s náma to nemysleli dobře. Od té doby, co vznikly ty skurvený doktoři, nikdy to nemysleli dobře.
0: Až nikdy. Tak, jo.
2: Ano. Takže to byla kontrola populace, taky víš. Oni si z lidí dělají pokusný králíky, který co vydrží. Víš? A oni jenom zdokonalujou ty jedy. No, jo? Víš.
0: Takže chtěl jsem trošinku třeba na tu obhajobu, kdysi dávno, že to fungovalo, ta lékařská věda.
2: Ne, nikdy. Vem si, že jak vzniklo lékařství, jako tady ten průmysl, kdo to založil? Rockefeller,
0: no.
2: Ten, co těžil tu naftu, ten, co začínal s těma mastičkama z té ropy, jakože mazání lidem a prodával tady ty svinstva pro lidi, jakože léčivo. Jo, ten, který začal likvidovat tady tu přírodní medicínu.
0: Tak, a teďka je to jasný, že ještě možná tehdy, když byly ty babky bylinkářky a děti bylinkářky, takže ti to mysleli, jo?
2: Jo? Ale to je babka blinkářka, to je jako nějaký šaman, nebo ano. Víš, těch. No, ten zodpovídal za stav svého kmene.
0: Proto je upalovali, protože paktovali se s ďáblem, jo, no. A nastoupila farmacie a moribundu.
2: No, protože zase zločinci z řad Vatikánu, ne?
0: Vatikán. Mhm. Jo, no, tak pustíme si ještě jedno zdravotní okénko a my jsme to dneska moc jako nestihli, ještě tam máme, pustíme si ještě, já vím, že toto třeba není úplně tvůj šálek kávy, jo, taková ta trošku EZO, ale schválně, co na to řekneš.
4: To zařízení bylo v 10. století zakázáno Rockefellerovými. Jsou to měděné brýle s tenzory. V 10. století se používávaly ke zlepšení zraku a zbavení se bolesti hlavy. Jsme elektrické bytosti a k životu potřebujeme elektřinu. Když tedy nosíte měď, která je nejlepším vodičem pro určitou část těla, zesiluje energetický tok této oblasti. A okamžitě ji léčí. Příklad, pokud někoho bolelo koleno, nosil měď na kotnících. A pokud měl špatný zrak nebo trpěl bolestmi hlavy, věděl, že má nosit měď na hlavě. Právě proto se taková zařízení používala v 19. století a ve skutečnosti to byly první brýle, které se objevily dlouho před těmi, které užíváme dnes. Ty druhé, jak je známo, lidem škodí, protože jde o odvětví s obratem v bilionech dolarů. A taky věděli, že do střelí je potřeba vkládat krystaly, protože krystaly rovněž vyzařují léčivé frekvence.
0: Tak, nedávno jsem viděl videjko, kdy 3 nebo 4 měděné trubky byly namířeny na ten chemtrails, jo, který byl 6 km nebo 7 vysoko a rozehnali to, že? Tak jsem se tak pousmál, jo. Ale třeba tady ty brýle, nebo ta měď, jako když je v blízkosti, protože my jsme elektrické bytosti, jo, že ta měď by fakt mohla být prospěšná, i třeba, jo, ta čelenka nebo ty brýle, jo, že vlastně podporuje ten energetický tok, oni tomu říkají ezoterici čakry, jako energie čchy. A přitom to jsou všechno energetické impulzy. Tak co na to, Maro, ty říkáš jako mistr? třeba na tu měď na těle?
2: No, já myslím, že to není nic moc pro člověka.
0: Já si myslím, že to není tvůj šálek.
2: To je jenom takové, jako za mě je to jenom blábol. Tečka. Měď má co dočinění s elektrokulturou kolem rostlin, jo? Ale ne, aby si měl někde kolem hlavy. Jo, takže já si nemyslím, že to jsou věci, které by ti mohly pomoct. A za další, když tě bolí hlava, tak máš málo elektrolitu, takže stačí trošku soli, víš. Když tě bolí kolena nebo nohy, tak máš zase málo soli, jo. Takže nepotřebuješ zase nosit takovýhle věci. Takže za mě...
0: Dobrá, díky za názor. A teďka teda mě napadá další věc. Měď, no a co říkáš na takový stříbro? Kdy byly stříbrný podnosy, příbory, talířky, nádoby a to stříbro vlastně funguje jako čistič? Já tě nevím, jestli taky parazitu nebo jo, že všechno bylo ze stříbra. Pak to taky zakázali šmahem, to letělo pryč a měli to, šlechta to měla. A o to se říká modrá krev, protože oni jak používali to stříbro, tak měli tu pokožku takovou od té stříbřenky, jakože byli modří, jo, protože šlechta si mohla dovolit ty stříbrný táci a ten luxus stříbrnej. Takže to stříbro teda jako evidentně má nějaký léčebný uzdravující účinky. Co ty na to?
2: Ne? No, taky ne? Ne.
0: Taky ne.
2: Ne. Jako jak chceš, aby tě kovy léčili? Jako?
0: No to já nevím.
2: No tak asi ne, ne, že to není... Ty potřebuješ věci, které to tělo umí zpracovat, ne?
0: Jo. Chce to víc informací ohledně stříbra. Oni přijdou. Dobrý.
2: Ale jako upřímně k čemu?
0: No tak třeba na tom něco bude.
2: Jako budeš si odlejdovat doma stříbrný podtácky, nebo já nevím. K čemu ti to je?
0: No tak jako... Tak mě řekni, proč ta šlechta staletí a staletí používali ty stříbrný ptáci, jo?
2: No, protože stříbro se dobře leští, ne? Stříbro je čistý, to je prostě čistý kov.
0: Dobrý.
2: Protože zlato by nebylo zase tak dobrý, ale stříbro je na tom líp.
0: Já ještě informace nemám o stříbře, jenom takový obrysový.
2: No, jo, jako podle mě... Tady ty věci, jako já jsem kdysi dávno taky řešil tady tu měď a tady ty věci, ale prostě jako je to úplně bezpředmětný. Jo. Elektrokultuře možná jo, ale jinak jako vůbec.
0: Dobrý,
2: já jsem si dělal ty náramky, to jsem si dělal jo, taky.
0: Jo, já jsem typl, že to není tvůj šálek, nevadí, dobrý.
2: Ne, jako, ne, víš co, lidi dávají dneska kdejaký blud.
0: No, ano, to je možný.
2: Že si vyrobí brejle z drátku a jo, no. To jako když dělají z lidí blbce a že mají ty alobalové čepice, no. Jako tohle to já se s tím tady těma ani nechci zabývat, jako.
0: Aha.
2: Pro mě je to bezpředmětné.
0: Jo. No, Maro, dívej, je 20:58 a my jsme si řekli, že dáme vždycky ty dvě hoďky maximálně, protože pak už je to třeba dlouhý, jo. I pro posluchače. Materiálu je dost. Já tady mám nachystaný člověče. My jsme si naplánovali, ale když člověk plánuje, Bůh se směje minule, že uděláme nějakou tu finanční gramotnost. Mám tady hypotéky, banky, ale to necháme na příště, ale skončil bych u korporátních.
2: To jo, já jenom k tomu, ty mědi, jo, tak měď má takovou měděnku a ta je velice jedovatá pro člověka, víš? To třeba kámoš se s tím otrávil, protože tam někde volizovali jako kluci kabely nebo něco z mědi a normálně se s tím přivotrávili, bacha na to. Jo. Takže bych byl tady s těma věcma opatrný.
0: Dobrý, tak jako beru to jako názor, samozřejmě. A myslím, že tam má o stříbře a i na ploché zemi Dominik tam má hodinový ten. Já jsem to teda ještě celý neviděl.
2: Ale já vím, ale jako čemu?
0: No tak
2: víš?
0: Všechno se počítá, co funguje.
2: Ale?
0: A funguje aj tady to, dívej se, pouštím. Přátelé, přecházíme ze zdravotního okénka na okénko takzvané policie s ukradeným názvem, což je soukromá obchodní firma se svým číslem DANS a nemá tudíž vůbec žádné pravomoce nás obtěžovat na silnicích, které nejsou jejich, ale naše. A nemá nás co stopovat. A dá se prostě, jo, takže dá se vlastně jako živý člověk pustím. Já jsem se teďka jaksi zakecal.
5: Ministr, je to cestná kontrola.
6: Ale bezdôvodne nás nemôžete zastaviť, dejte.
5: Dôvod. Základná policajná kontrola. Preložte doklady potrebné na vedenie pre vás.
7: Ste korporácia Slovenská republika. Ja nie som váš zamestnanec a nie som váš ani...
5: Si občan Slovenskej republiky.
7: Nie som občan Slovenskej republiky.
5: A čo si občan?
7: Ja som občan Československa. Moja právna spôsobilosť je Československá.
5: Váš občiansky predložil občiansky preukaz?
7: Nepredložím vám.
5: Vy ste povinný predložiť občiansky
7: preukaz? Nie som povinný. Vám ako korporátnemu policajtovi nie som povinný predložiť nič.
5: Ja nie som korporátny policajt.
7: Vy ste?
5: Som policajt Slovenskej republiky.
7: Ukážte mi zakladajúce listiny Československej republiky. Majú byť verejne dostupné tieto listiny. Prečo nie sú?
5: Pane, tieto veci...
7: Niekto, keď vás pošle na tú cestu, musí preukázať právnu spôsobilosť vašu. Keď ju neviete preukázať vy, musí ju preukázať on.
5: Dobre,
7: pane, musí preukázať vaše pravomoci kompetencie. Na základe čoho máte pravomoci kompetencie? Nehovorte mi...
5: Zákon o policajnom zbore.
7: Nie, zákon o policajnom zbore 171 z 93. roku hovorí len... Prečítajte si ho. Ja ho mám naštudovaný dokonale. Od 2021. ho mám naštudovaný dokonale. Tento zákon sa týka len policajtov a zamestnancov. Korporácie Slovenská republika akciová spoločnosť. Vy nie ste štátny policajt.
5: Dobre, tieto veci, ktoré vy máte so štátom, mňa nezaujímajú.
7: Ale ja mám veci so Československým štátom. Vy akože nemáte žiadne pravomoci kompetencie. Zbytočne sa budeme o tom baviť. Zavolajte na ústavný súd. Zavolajte na ústavný súd Fiačanovi, zavolajte aj na krajskú prokuratúru, zavolajte Jackaninovi. Ja nebudem volať.
5: No tak preto horčím nie, že by som volal.
7: Ja vám pošlem faktúru a vy ju zaplatíte.
5: Za čo faktúru?
7: Za to, že ma neoprávnene zastavujete. Za to, že ste ma neoprávnene zastavil a neoprávnene po mne požadoval listiny, ktoré nie sú dôvodom na to, že by ste ma zastavili. Nehovorte mi, že zo zákona, alebo neviem čo. Nie, zo zákona nie som povinný nič. Nie som.
5: Tak keď to máte naštudovaný zákon, tak by ste vedeli, že som povinný. Na základe čoho nie ste povinný?
7: Vy musíte dodržovať základné ľudské práva a slobody.
5: Na základe čoho nie ste povinný?
7: Musíte dodržiavať základné...
5: A čo?
7: Nie. Vy žiadne práva nedodržujete. Nedodržujete dohovor o základných ľudských právach a slobodách, ktoré sa zaviazala aj korporácia Slovenská republika rešpektovať. A mňa zaujímajú práva a slobody, čo sa týka listiny základných práv a slobod, a až potom sú zákony. Nemáme sa o čom baviť. Nič vám neukážem. Nič.
5: Na základe čoho?
7: Na základe čoho?
5: No?
7: Na základe ničoho, lebo nie ste vy oprávnení, ani spôsobili, ani kompetentní.
5: Pane, vy nie ste kompetentní na to určovať, kto je a kto nie je zodpovedný.
7: A vy ste?
5: No však...
7: Nie ste kompetentní ani pravomocní.
5: Ja nie som kompetentný na to, že by som vám niečo povedal, že ste napríklad taký a taký. Vy nie ste tiež kompetentní na to, že by ste mi učovali,
7: no,
5: či ja som.
7: No, tak odchádzam a absolútne. Nepoužívam alkoholické nápoje.
5: No, dobre, tak sa preukážem.
7: No, nepoužívam, nepreukážem sa. No. Nie som občan fašistickej okupačnej korporácie Slovenská republika akciová spoločnosť, ktorá má svoje ičo, dičo a DUNS. Slovenská republika nie je štát, je to len firma. A ja s vašou firmou nemám nič spoločné. Vybavené. No. Ja nemám firmu.
5: Čiže fungujete v tom štáte, vo firemnom štáte? tak si tiež...
7: Nie, ja fungujem na základe OPPT. Tu si prečítajte OPPT UCC 308/1 živý človek a počítajte si zo zadu, čo máte napísané. 21. decembra 2012. Čo?
5: Tak ja to nepotrebujem čítať.
7: No, prečítajte si to. Keď vás nadriadení s týmto neoznámili, je to váš problém, nie môj. A nešírte tu potom nejaké veci, ako že hoaxy, blúdy a tak ďalej. A... No, zbytočne sa bavíme.
5: Počul sa mi to zbytočne bavíme.
7: O všetkom sa
0: Tože to bylo poslední videjko dneska, chvilku ještě teda rozeberem. No Maro, jako, já jsem si to pouštěl jako několikrát a na to je jako radost pohledět, protože tam skutečně ta vnitřní síla a ten ústoj byl jako velmi stabilní. No a korporátní teda neviděl kudy kam, úplně byl jako ve slepé ulice, protože oni vlastně nemají tu moc. Oni nemají vůbec žádnou moc, jo. Oni jenom vlastně dělají bubu, straší, mají naučený svoje fráze, svoje mantry, ale cestující ve svém autě, ve svém majetku, když je vědomý a ví, že je živý člověk prostě a že policie je soukromá firma a toto je zaměstnanec firmy prostě, jo, takže dá se i bez dýchání do balonku, bez ponižování, bez poklonkování a poslušnosti vyjít jako vítěz, jo? Tady z toho duelu.
2: Jo, tak jak říkáš, no, dá se, jako, to je jenom o tom, jak ty věci máš naštudovaný a neděláš ze sebe šaška. Je? Takže pak ono, ten policajt, když ví, že ty už jsi jako hodně silný v kramplecích, tak on už pak jako začne couvat. Jo, protože on tě musí jakoby přimět de facto podvodem, aby si mu ukázal nějakou kartičku, aby si s ním navázal smluvní vztah. Jo? Toho občana s tou občankou. Jo? Protože ty, když máš občanku, tak říkáš, že jsi ta občanka. Protože on nemá právo na člověka, policajt. Takže ty tím, že mu dáš kartičku, jo? Tak tím pádem mu dáváš pravomoc jakože nad sebou. Protože ty říkáš, že jsi ta kartička. Jo. A to asi spousta lidí ještě proč nechápe, co to znamená. Že ta kartička je ta fyzická osoba. Jo, protože to je to samé v Čechách. Zákon o policii, to je zákon o jejich firmě. To vás nijak nezavazuje k té firmě, abyste jim museli cokoliv prokazovat. Jo. Vy se svobodně pohybujete po své zemi. Ne po Slovensku nebo po České republice, po své zemi. Protože Česká republika je právní fikce a je to právnická osoba. To není země. Jo? Takže musíte se naučit rozlišovat tyto věci. Abyste se nenechali stáhnout do nějakého nekalého obchodování. Jo? Pak vám dávají výpalný, jo? Banditi. Jo, že musíte platit tohleto, tamhleto, jo, pokuty, jo. A prostě samá buzerace. Takže je na čase zvednout hlavy otroci a postavit se pravdě do očí.
0: No, tady ten Fiesel teda zjistil záhy, že narazil na silného jedince z řad jako živých lidí. No a pak si spočítal, že vlastně, že ho neokrade, že se mu to nepodaří. No a že by dostal potom ještě sprďung, jo, že vlastně nic nedokázal, jo, ani pokutovat, ani podpis, no tak ho prostě nechal a já si myslím, že odjel jako z nepořízenou.
2: Protože vem si, že oni to maskují ty kontroly různýma názvama, jo, že silniční kontrola, jo, co pak ty seš silnice, nebo já jsem silnice, nebo ten druhý je silnice, nebo víš? Takže už jdou na tebe podvodem, když už ti to neříkají. Aby tě vtáhli do té hry. A ty mu řekneš, ne, panáčku, silniční kontrolu si provádí na té silnici a ty mě neobtěžuj. Jo? Protože ty mi můžeš zastavit pouze tehdy, pokud já jsem podezřelý z trestného činu, a to znamená, že já jsem ublížil druhému člověku. Ne, že jsem ublížil jakože právnický osobě. To není trestný čin.